0: Hlas Plus. Zprávy.
1: Šéf iránské diplomacie Arakčí sdělil zmocněnci Vitkofovi podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. České tenistky zdolaly Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0 a dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty až do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Arakčí a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. V New Yorku Witkoff s Jaredem Kushnerem jednali 3 hodiny s iránskou delegací, uvedl to americký prezident Donald Trump. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 12 a 9 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
2: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
1: Předseda Senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Ženy se hájily tím, že jednaly na jeho pokyn a věřily, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Začíná astronomický podzim přesně 5 minut po 2 hodině ráno, nastává podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Skoro 53 tisíce diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam jeho české divadlo uvede hned 2 nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka jeho českého divadla Martina Šlégelová.
3: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
1: České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Bulterovou 2-0 na sety. Bousková svůj duel zvládla ve 3 setech a už před utkáním věděla, že ji nečeká nic jednoduchého.
4: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojovala.
1: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán.
5: Omezení na D1 u Brna a zavřená silnice 69 na Vsetínsku. Na dálnici D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov, ve sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 opravují vozovku. Omezení je i na nájezdu na D1 směr Vyškov. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Na Vsetínsku je zavřená silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera osobní auto srazilo chodce. Na místě se stále vyšetřuje, objížďka vede přes obec. A neprůjezdná zůstává silnice 16 ze Slaného do Velvar. Tam pokračuje sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jak bude vypadat Česko v roce 2060? Jak bude fungovat český stát, ve kterém budou mít hlavní slovo starší generace? Bude se rodit stále méně dětí a o seniory se nebude mít kdo starat? A kdo bude vyhrávat volby? Spisovatel a novinář Leoš Kiša si takovou budoucnost představil a sepsal v knize s podtitulem Zápisky ze světa gerontokracie. Začínají hovory, vítá vás u nich Petr Vezina. Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
0: Hovory.
6: Dobrý den a děkuji, že jste dorazil.
7: Děkuji za pozvání.
6: Na začátek si musíme říct, že nemáte nic proti seniorům, protože popisujete dobu, kdy vám bude, jestli dobře počítám, 1,80.
7: Možná ještě víc. Já často se ztrácím v tom, kolik mi je.
6: Jste ročník 79.
7: Je to tak, je to tak.
6: Tak jestli dobře počítám, tak v roce 2060 by vám mělo být 1,80 let a popisujete svět, který vás čeká.
7: Přesně tak. Svět, ve kterém budu vlastně součástí té gerontokracie.
6: Jak si představujete Česko za těch 35 let?
7: Já jsem to všechno hodil do té knížky, že jo? Ale potřebujeme to nějak zhutnit. No, bude to složitý. Bude to Česko, který bude plný starých lidí, to už dneska víme, prostě to není jako žádná věc k diskuzi, to je prostě, to jsou statistiky, to jsou projekce, predikce, které jsou nevyhnutelné. A zvlášť, když se člověk dívá vlastně na to, jak ta politika funguje za posledních 30 roků, že s tím nic nedělá vlastně a není schopna s tím...
6: Co s tím může politika dělat, když žádný stát na světě nic takového nerozlouskl a jsou země, kde se rodí ještě méně dětí než u nás? A to nejsou jenom evropské země, jsou to země v Asii například.
7: Je to tak, je to nevyhnutelné, samozřejmě u někoho to přijde, v některé státy dřív, některé později. Samozřejmě asi se nějakým způsobem to dá stimulovat, dá se s tím nějak pracovat s nějakou třeba řízenou migrací, zaměřenou na konkrétní ročníky, ale samozřejmě už téma migrace a v tu chvíli samozřejmě všichni vytahují meče a vznikají politické a kulturní války, takže samozřejmě v tu chvíli si myslím, že je to zabetonovaný, neřešitelný. Nějaké snahy jako stimulovat porodnost v Česku vždycky byly spíš jako, řekl bych, proklamatorní, často velice bizarní. Ta diskuze se vlastně nikdy vážně nevedla, což je dost děsivý, ale nemyslím si, že od revoluce opravdu někdo vedl vážnou diskuzi napříč třeba politickým spektrem. Ten osud je nevyhnutelný. Budeme země plná starých lidí, budeme tam, kde je teď třeba Japonsko, nebo kam se blíží Japonsko, a bude to problém celého světa. A bude to něco, jako, co už teď vlastně pomaličku jako vidíme, ty problémy, které s tím přichází. Nedávno se objevily zprávy přesně o domovech důchodců, které jako dobře nefungují, které nemají kapacity.
6: To byly soukromé domovy důchodců, které nalákají klienty, ale nemají odbornost, nemají dostatečné zázemí pro péči. To tak?
7: Přesně tak. A to zázemí je problém. A ti lidé, kteří se budou starat o ty stárnoucí lidi, to je taky obrovský problém. Takže samozřejmě, a to samozřejmě navíc, kromě toho, že to je velká zátěž pro ekonomiku, kromě toho, že potom ty lidé, když nebudou moc pracovat, tak ta ekonomika na tom bude ještě hůř. A ti mladí lidé to budou muset všechno nějak zvládnout.
6: Vy si tedy kreslíte své stáří dost temně. V knize dělá máte něco podobného, jako když si George Orwell, když psal 1984, ten dystopický román, a to znamená, že vezmete trendy ve společnosti a protáhnete je o něco dále a tím pádem, když vám na to namítnu, že to takhle nemusí být, že dějiny jsou vždycky dějinami zákrut a nečekaných událostí, že se může něco stát, co by vlastně mohlo všechny tyhle trendy zvrátit, tak pořád ještě stojíte za svou knihou.
7: Tak přece sci-fi funguje. Přesně my říkáme, co se stane, když se něco nezmění. Co se stane, když se něco nestane. To znamená, že ten můj příběh o tom, jak ten svět bude vypadat, jak bude vypadat Česká republika, jak to bude, když půjdeme kontinuálně krok po kroku, přesně tímhle tím krokem, způsobem. Který je v tuhle chvíli jako nejpravděpodobnější.
6: Vy jste si musel taky pomáhat novým jazykem. Avatar, to je celkem pochopitelné, co to je. To je kombinace virtuálního dvojníka, čili avatara, to známe z počítačů, a umělé inteligence. To už mimochodem se taky děje ve zdravotnictví v zahraničí, že už máte nějaké avatary, které pečují. Ale pak tam jsou slova jako mofitejgom. Kdo nebo co je mofitejgom?
7: Mofitejgom jsou právě mladí lidé, to jsou, nebo je to nějaké, řekněme, hnutí mezi mladými lidmi, kteří právě odmítají technologii, kteří chtějí být autentičtí.
6: Protože jejich rodiče a prarodiče jsou příliš přilepeni k technologiím, to jsou dnešní...
7: To jsme my.
6: To jsme my.
7: To jsme my a o generaci mladší lidé, kteří jsou přesně přilepení k technologii, kteří jsou pořád na mobilu, kteří vlastně, a to jsme my, přesně. To znamená, že já myslím, že o to je to i zajímavější. Že
6: když si je vysnil, jednou přijde generace, která odloží mobily, přestane scrollovat, je to tak?
7: Já tu generaci znám, učím, mám děti, to znamená, že dívám se na tu mladou generaci a přesně vidím ty trendy, jezdím třeba na LARPy s mladšími lidmi a to jsou přesně lidé, kteří jako chtějí mít nějaký sice hru, ale autentický zážitek, odloží mobily, vezmou si revolver, hrají si na kovboje, anebo si vezmou meč a hrají si fantasy hry. Takže vlastně i pro mě jako ta LARPová komunita, přesně tyhle ti lidé, kteří touží vypadnout z toho světa, odložit tu technologii, zmizet nějakým způsobem z toho křeččího kolečka, ve kterém se točíme běžně, což prostě je náš úděl, nedá se s tím nic dělat, vypadnout, tak ti jsou pro mě takovou jako velkou inspirací. Znamená, že určitě tyhle tendence tu budou.
6: Pojem LARP je srozumitelný, ale jenom připomeňme, že to jsou lidé, kteří se nějak obléknou a žijou v nějaké hře na víkend třeba?
7: Hrají divadlo bez diváků.
6: Hrají divadlo bez diváků. A ještě je tam jedno slovo, které jste podle mě vymyslela, to jsou NPCčka. Kdo nebo
7: to jsem nevymyslel. NPCčka je právě to vlastně z počítačových her. NPC je postava, která má, je taková vedlejší postava, která vlastně v té hře se vyskytuje, má jenom nějaký úkol, točí se neustále dokola, takže například, když jdete ve hře jako hrdina ke kováři, který vám spraví meč a prodávám nový meč a říká čtyři hlášky dokola, je naprogramovaný a nemá teda vlastní vůli, tak to je NPC.
6: Je to vedlejší postava příběhu, jen to NPCčko?
7: Přesně tak, která nemá vlastní vůli a která je vlastně je k ničemu.
6: No počkejte, a tohle jsou postavy taky v tom vašem románu, nebo v té knize NPCčka? Co tam dělají? Jsou to živí lidé, nebo jsou to virtuální?
7: Jsou to živí lidé, kteří přesně se jako nepostavili tomu osudu, no, kteří se jako nechali semlít tím životem a okolnostmi. Jsou to NPCčka, no. Je to nadávka jako mezi náma mladejma. To je.
6: Čili kdybychom to mezi vámi mladými rozhodili na plus a minus, tak plus jsou ty mofitejkom, to jsou lidé, kteří se vzepřeli diktátu toho digitálního světa, toho, jak sami sebe vnímáme a prodáváme přes digitální svět. A na druhé straně jsou to NPCčka, přesně, to jsou jenom ti statisti.
7: Kteří vykonávají ty rutinní činnosti pořád dokola v rámci toho systému, který jim to nadiktoval.
6: Tak o tom se budeme bavit, co se děje v tom světě v budoucnosti, ve světě vašich 81 let. Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Nezapřete novináře, člověka, který má nějaký určitý smysl pro humor. Například v té knize je novinář Jindřich Šídlo, který je zasloužilý novinář, ale tomu už bude přes 100 let, jestli se nepletu.
7: Necelých, já jsem nějak počítal, mezi 90 a mumifikací.
6: Ale mohl by tam ještě být. Je tam ještě jedna dobová zmínka a to jsou plakáty, které avizují vzkříšení Andreje Babiše, jestli se nepletu.
7: Tak,
6: opravte mě, jestli vám přivdím.
7: Ano, občas nějaký vtípek rád.
6: No a co třeba tohle, co tohle vzkříšení Andreje Babiše znamená?
7: Jenom vtip.
6: Ne, počkejte.
7: Ne, opravdu.
6: Proč právě vzkříšení dnešního předsedy vlády? Tak mohl by to být nějaký jiný politik, ale...
7: Já myslím, že Andrej Babiš je, a teď bez ohledu na to, jestli ho máte rádi, nemáte rádi, cokoliv se o něm myslíte, je tak výrazná postava české politiky, že si myslím, že do budoucna je tím svým jako naturalem, tím významem, a to říkám, nebavíme se vůbec o výsledcích práce a můžete si myslet cokoliv, tak si myslím, že už je tak výrazná postava politiky, že trumfne takový ty, řekněme, porevoluční ikony jako Zemana, Klauze. Já si myslím, že Andrej Babiš bude ještě jeho odkaz a jeho definice a jeho řešení a kritický jako přijímání dalších 10-20 let. Po tom, co zmizí z politiky nebo třeba umře, tak bude určitě jako velice důležitá velká debata o tom vlastně, co teda ten Andrej Babiš v těch moderních dějinách jako znamenal. Takže toto myslím, že úplně bez legrace bude pořád jako téma i v roce 2060.
6: To jsme u vaší další knihy, jestli se nepletu. Jestli hledáte ty velké postavy, tak tady jste teď jednu jmenoval. Zajímalo by vás to, lákalo by vás napsat knihu, v které hlavní postavou bude někdo tak výrazný jako politik tohoto střihu?
7: Ne, určitě ne. Mě zajímá spíš jako společnost a zajímají mě obyčejní lidé. Já jsem vlastně, když jsem psal Nástupce, což je teda hlavní název té knihy, že o zápisku ze světa gerontokracie, tak mě zajímali obyčejní lidé. Obyčejní lidé v tom velkém světě, v tom světě roku 2060 a jejich příběhy, jak budou žít. Mě prostě zajímá vždycky v tom příběhu ten člověk, který se třeba postaví tomu světu, který nějakým způsobem se snaží vybojovat spravedlnost, nějakým způsobem přežít, nějakým způsobem se postaví. Třeba jako tomu, kdo vládne, ať už je to kdokoliv. Takže jako ten příběh těch jako obyčejných, prostých lidí, protože samozřejmě ta otázka na začátku té knihy byla, jako, jak bude tenhle ten svět vypadat, jak v něm budou žít třeba moje děti, nebo děti mých dětí, jak jako budou žít v tomhle zvláštním světě, který nás čeká. A nás čeká prostě zvláštní svět, čeká nás svět starců a stařen, svět starých lidí, svět, kde se školy prostě promění nakonec, ať chceme nebo ne, školy a školky se prostě promění v pečovatelský domovy, snad s nějakou úrovní. A tak ten svět prostě bude vypadat a mě zajímaly ti obyčejní lidé, kuchaři, taxikáři, lidi, kteří se živí rukama.
6: Ten obyčejný člověk, ten můžeme říct antagonista, který je hlavní postavou vaší knihy, je to zvláštní, on je vlastně taxikář, on pracuje pro rozvoz seniorů, ale je to zakuklený právník, který má, řekněme, dělnickou nějakou profesi. Je to sympaťák, to můžeme asi říct, že chcete vyprávět příběh obyčejného člověka, tak ten musí být sympatický, nemůže to být
7: zlou. Já mám rád sympaťáky, no.
6: Čili nevyžíváte se v tom popisovat zlouny, protože sympaťák se píše hůř.
7: Já prostě ty zlouny jak nemám rád ani v té realitě, takže když už píšu, tak radši o těch sympaťácích. No.
6: A ten zloun v tom vašem příběhu je ten systém? Nebo co tam je? Co tam je to zlé? Protože to teda není úplně jako veselý svět, jo, který popisujete. A já jsem pochopil, že říkáte, no k tomuhle směřujeme, možná je to nevyhnutelné, pak, že se něco nestane, řekl jste, že to je sci-fi, že takhle se prostě píše. No tak co tam je to zlo?
7: Myslím, že zlo je ta společnost, která ustrne, protože a to si myslím, že vidíme všude, ta společnost, která bude stárnout a čeká nás to, společnost, která bude stárnout, bude konzervativnější, bude ustrnulejší, nebude náchylná k žádným změnám a ten systém, i když se bude zadrhávat, když se bude jako rozpadat, i když ten systém vlastně bude na tom hůř a hůř, celkem logicky, tak vlastně nebude mít důvod ho jako nějak radikálně měnit. To znamená, že ten jako umrtvený, umírající, zadrhlý systém, který jako odmítá tu změnu, tak to je vlastně ten nepřítel, jako, ale to je nepřítel, se kterým se bude muset porvat a něco mi říká, že už se s ním tak trochu rveme. No.
6: Čím to podle vás je, že nemilujeme změny? Není to přirozené, že přece jenom chceme stabilní svět, ten svět se stabilní teda moc nejeví v poslední době, o to víc stojíme o to, aby se příliš neměnil. Je to tak?
7: Tak celkem logicky, že když vám je 20, 30, chcete změnit svět, když vám je 50, 60, tak už jako chcete, aby to fungovalo tak, jak jste si zařídili, protože už jste v tom světě si vyboxovali, vybojovali své místo.
6: Když vám je 47, tak to vypadá jak?
7: Tak půl na půl, no.
6: Vy jste úspěšný spisovatel, jak koukám, tak píšete jak drak, jak by se řeklo, píšete hodně, máte to rád evidentně, baví vás to? No tak jste s tím světem spokojený? Jak funguje? Jste jeden z jeho činitelů?
7: To je ten problém, že jo? Ten svět jako mě vyhovuje. Já jsem v tom světě šťastný. Mm-hmm. Já myslím, že vy taky jste asi v tomhletom světě šťastný, když si říkáte, že by to mohlo být o trošku lepší, ale budou v tom světě šťastní ty mladí lidi? Mm-hmm. Budou v něm jako šťastní moje děti? Já když učím studenty, učím tvůrčí psaní na vysoké škole a vlastně vždycky říkám, vy jste generace, která se bude muset poprat s mnohem většími výzvami, než se vůbec pomohla poprat moje generace. Já jsem jako příslušník podle mě nejšťastnější generace v dějinách téhle země. My jsme prostě vyrostli ve světě po revoluci, sametové revoluci, ve světě, kde najednou jako všechno bylo možné, kde jsme měli svobodu, kde jsme měli strašně moc možností, mohli jsme být čímkoliv jsme chtěli, měli jsme strašně moc možností uspět. V podnikání, v kultuře, v popkultuře, udělat kariéru prostě ve velkých korporacích, vyrazit do světa a žili jsme vlastně ve světě, který se jevil stále víc a víc bezpečnější a klidnější. To, že ten svět najednou se jako zadr,

0: Myslíte mladým?
1: Mladým. Aha. Ale prostě oni žijou v extrémně náročnějším a komplikovanějším světě, než jsme vůbec kdy mu museli čelit my.
0: Máte...
1: A mluvím o své generaci, samozřejmě nemluvím třeba o generaci mojí babičky.
0: Já jsem to pochopil. Teďka přemýšlím o vašem vztahu k vašim studentům, potažmo k vašim dětem. Čím je nejlépe vybavit do toho světa budoucnosti, protože tedy jak ten svět budoucnosti jste popsal, tak si nemůžu představit tu výbavu, která by člověk umožnila v tom světě obstát.
1: Je to tak, protože dřív jsme si říkali, tak měj školu, měj nějaké vědomosti, znalosti, schopnosti, jenomže spousta těch vědomostí, schopností dneska dokáže ta umělá inteligence nahradit. Hmm. A za 5, 10, 20 let to bude úplně jiný. Jako najednou vlastně ta vysoká škola bude úplně k ničemu v mnoha oborech. Hmm. A teď jako často ti studenti, a já to přesně vidím třeba u toho tvůrčího psaní, oni mají jako deprese a bojí se ty umělé inteligence, protože jsou kreativní, chtějí psát a říkají jako, a má smysl vůbec jako třeba tvořit a psát, když umělá inteligence za 5-10 let, až já vychodím vysokou školu, bude jako stokrát lepší než já? Bude vůbec někdo mít zájem o tu moji kreativitu? A ta kreativita, to je taky velký leitmotiv té knížky o těch lidech, kteří chtějí být kreativní, kteří chtějí dělat umění, kteří chtějí něco tvořit, kteří se chtějí nějakým způsobem realizovat a vlastně jako nemůžou, protože za ně všechno prostě vytvoří umělá inteligence, anebo už bylo vytvořeno, tak samozřejmě prostě ty studenti se toho trochu děsí a hledají, jako kudy teda studovat a kam jít a už to ovlivňuje prostě nejenom jako jejich výběr vysoké školy, ale ovlivňuje to taky už i jejich jako duševní pohodu, už takový jako nějaký jejich nastavení toho, jako jak vnímají svět, a taky to hodně třeba u těch mladých lidí ovlivňuje to jako přesně, jestli chtějí nebo nechtějí mít děti, protože jako mít, nemít děti, to není jako o tom, jestli dostanete milion nebo 2 miliony porodný, ale je to často o tom, že si řeknu, jako do jakého světa ty děti přivedeme, jak ty děti vlastně v tom světě budou šťastný. Takže tohle jsou prostě samozřejmě otázky, které si myslím, že si klade asi jako spousta lidí, jak my autoři science fiction jsme naučení si je klást jako velmi intenzivně a pátrat po té budoucnosti a sice si říkáme super, kosmický výzkum, vyrazíme na Mars, ale tak se teďka zase díváme do lutý společnosti a říkáme si, co je vlastně čeká.
0: No teď je velký projekt Dlouhověkost, tak vzhledem k tomu, co se děje ve vaší knize, tak možná vlastně v tu dobu ten stoletý Jindřich Šídlo nebude zase taková výjimka.
1: Nebude, no, ale a teď to není o Jindřichovi Šídlovi, že? My to používáme trochu jako humor v tom diskuzi a já jsem ho tam použil lece jako kontinuity se starýma časama a taky člověka, který jako postava v tom románu, jakým způsobem jako vlastně může zajímavě reflektovat tu minulost a přítomnost a budoucnost a dávat těm mladým, nadšeným lidem trochu nějakou jako, řekněme, skeptickou nebo možná trochu cynickou nebo realistickou zpětnou vazbu, proto jsem ho vlastně použil jako starýho novináře a zajímavý, o který mi tam prostě seděl do dynamiky toho příběhu, ale jako co se přesně stane, až ti lidi budou jako staří a bude jim dobře, třeba nebudou potřebovat tu pomoc, nebudou v tom pečovatelském domě, tak oni se úplně té funkce, té moci, toho, co dělá, jako nezbaví, že jo? Oni jako neodejdou. Vlastně, kdy si Petr Vizina řekne, už jsem starý, koukejte, kolik tady mladých, nadějných adeptů, absolventů žurnalistiky, proč teďka ty rozhovory nemůže víst tady ta 33letá nebo 25letá holka Petra? Proč jako pořád tady sedí? A to, jo, jdu po vás. Proč tu sedí Petr Vizina? Proč nemůže odejít už pryč? Jako jasně, je chytrý, schopný, fešák, evidentně hodně běhá, drží si kondici, určitě baští vitamíny, ale proč tady nesedí 23letá Petra, která možná je vzdělanější, chytřejší a o tom světě jako ví mnohem víc a určitě má mnohem lepší hlas pro rozhlasového posluchače. Jo, proč ještě Petr Vizina tady sedí? Protože ta Petra sedí teďka v kavárně, poslouchá to a říká, ano, já bych taky chtěla být jako rozhlasová moderátorka, ale nebudu. Protože ti starci se těch funkcí nevzdají.
0: Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša. Teď jste mi zasadil brouka do hlavy, já o tom budu přemýšlet, ale zeptal bych se vás spíš na to, jak vypadá vaše profese v roce 2060, jak si ji představujete. Vy jste říkal, že když to půjde, tak ti lidé budou pracovat do dalšího věku, ti mladí na ně možná budou nadávat, že už by taky mohli skončit a dělat něco jiného, tak budou existovat knihy. Víme, že AI

0: a vůbec ty jazykové modely dneska vygenerují texty, které vlastně vypadají dost dobře.
1: A budou samozřejmě lepší, budou autentičtější.
0: V čem lepší?
1: Budu dokonalejší. My vlastně už dneska, já testuji různý modely, které se zabývají literaturou. Jsem s kamarádem Honzou Tylem, který je vývojář umělé inteligence, tak jsme, nebo primárně on, já mám k tomu zpětnou vazbu, vytvořili systém, který skvěle hodnotí literaturu. A hodnotí dokonce způsobem tak, že vy si můžete jako vytvořit AI agenty, který si nadefinujete, z jakého pohledu se na to dívat. To znamená, že se vytvoříte jednou jako 50 čtenářů, který jako lusknutím prstu ten román přečtou a dají vám zpětnou vazbu.
0: Podle nějakého kritéria, které...
1: Přesně, vytvoříte si uklízečku, inženýra, vytvoříte si AI Evu Klíčovou, vytvoříte si kteréhokoliv jako literárního kritika, kterýho jako chcete, stvoříte si ho a on vám dá zpětnou vazbu, ale samozřejmě jako když teda budete tvořit nějaký dílo, tak vytvoříte si svoji focus grupu, která vám během sekundy řekne, jak moc je dobrý, pak budete mít ty AI spisovatele, který dostanou tu zpětnou vazbu, vytvoří, předělají to dílo na tu focus grupu, aby bylo prostě dokonalý. Takže to, co dneska filmaři dělají dlouho, těžko tím, že mají ty pokusní skupiny a pak udělají promítání a když se to divákům nelíbí, tak to jako přestříhají nebo trochu přetočí, tak to se jako nestane, protože ta AI tohle všechno udělá jako rychle. Ale tak rychle, jako že než se stačíte nasnídat, tak samozřejmě vytvoří ten film dokonalosti. No a budou ty věci dokonalý. Ale nebudou tak, já si nemyslím, že budoucnost je, že budou filmy AI a knížky AI, ale že každý z nás bude mít tu možnost si tohle dokonalý dílo pro sebe jako vytvořit. Takže já si vytvořím sebe jako AI agenta a řeknu, dneska večer bych si chtěl pustit hodinu, 10 dlouhej film o trpaslících lítajících vzducholodí, a který jezdí na bojových kapibarách a jsou tam nahý sexy elfky. Kliknu a pak si pustím přesně takovejhle film, který bude odpovídat mýmu vkusu.
0: No dobře, tak ale nebudete se cítit osamělý, protože to,
1: já myslím, že to je osamělost, je to, co nás čeká. Že?
0: Jo, jo, aha, vám to nevadí.
1: Ne, já s tím počítám.
0: Vy nebudete konfrontovaný se světem, který je jiný než vy. Vy si do něj jenom promítnete svoje touhy.
1: Ale nebude to bezpečný a krásný a nebude to ty lidi lákat a nebudou si říkat, jako jak je to vlastně super.
0: Těšíte se na to?
1: Já jsem člověk, který běhá s tím mečem po lese, anebo se hraje na westernovýho kovboje a střílí zombie a čarodějnice. Takže mě to vlastně baví v obojí. Jako mě baví být konfrontovaný s tím světem a potit se v lese ve špatně padnoucím kostýmu. A taky mě baví si opravdu sednout a těším se, až si jednou jako vygeneruju ty trpaslíky na těch bojových kapibarách. Ale někdo nakonec se rozhodne, že bude jenom generovat trpaslíky na bojových kapibarách a zůstane u toho. Ale to už se taky dneska děje.
0: A co ti, kdo budou generovat ideální romány třeba o gerontokracii v roce 2060, nepředstihnou vás?
1: Je to možný. Jako já si myslím, že a tak to je riziko každého umělce, každého spisovatele, že vždycky přijde někdo mladší, hezčí, což se teda nestane v rozhlase. Že? Ale u nás spisovatelů se to stát může.
0: Hostem hovoru byl spisovatel Leoš Kiša. Já vám moc krát děkuju. Přeju vaší nové knize úspěch.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a Pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Půl třetí. Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký prezident mluvil na valném shromáždění taky o konfliktu s Íránem. Spojené státy a Írán podle něj po amerických listopadových volbách podepíšou dohodu. V opačném případě Íránu pohrozil, že ho vojensky zničí. Podle Trumpa je nepřípustné, aby Islámská republika získala jadernou zbraň. Šéf Bílého domu taky tvrdí, že íránský režim je zoufalý a slabý. Ostatní státy americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. A soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky. Konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. Česká ambasáda v Moskvě poskytuje podle ministerstva zahraničí zadrženému občanovi konzulární pomoc. Případ ale kvůli citlivosti dál komentovat nechce. Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedzemovou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva matchboly. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času.
4: Omezení na D2 u Modřic i v Těšnovském tunelu v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, levý pruh je uzavřený. Nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera večer osobní auto srazilo chodce. Objíždí se to stále přes obec. V Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení. Projíždí se pouze jedním pruhem. A v Praze se připravte na omezení v Těšnovském tunelu. Směr do Karlína je uzavřený kvůli údržbě. Jezdí se obousměrně ve směru do centra. Práce tam potrvají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde se uklidnil vítr, až na 2 stupně. A místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den čekáme ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak ale polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O návrhu státního rozpočtu na příští rok, o výrocích českého premiéra směrem k justici, o vývoji války na Ukrajině. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Vláda v pondělí jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit by měl proti původní verzi, vypracované ministerstvem financí, klesnout o 3 miliardy korun. Přesto schodek ve výši 386 miliard korun je druhý nejvyšší v historii České republiky. Nakolik podoba rozpočtu odpovídá předvolebním slibům vládních stran? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Jak si lze tedy vysvětlit tak vysoký schodek rozpočtu na příští rok a nakolik to odpovídá předvolebním slibům těch jednotlivých vládních stran, nejenom motoristů, ale i SPD, ale také hnutí ANO?
6: Tak co se týče hnutí ANO, tak tam to jistě odpovídá předvolebním slibům, alespoň v mnoha ohledech. Na druhou stranu některé z těch klíčových slibů v tomto rozpočtu hnutí ANO stále ještě neplní, to by ten schodek rozpočtu musel být ještě výrazně vyšší. Myslím například opětovné zvýšení slev pro studenty a důchodce na dopravu. Na to zatím čas není. Úplně asi není to, co očekávali důchodci, stále na stole, ale přesto to zvýšení tady je a myslím si, že tato skupina spokojena bude. Co se týče SPD a motoristů, tam samozřejmě je situace trošku jiná, zvláště u motoristů, kteří slibovali, že budou Babiše hlídat, že dohlédnou na to, aby tedy ty schodky nebyly tak vysoké. To se ovšem vůbec neděje, jak vidíme. Jak si říkal, schodek je druhý nejvyšší vůbec v historii České republiky. Ovšem, jedna věc jsou předvolební sliby a řekněme si upřímně, asi málo kdo čekal, že by byly splněny zcela. To konec konců při koaliční vládě ani možné není. Byť nutno říci, že samozřejmě mnohé z těch slibů byly dopředu zcela nereálné. A to je zase už jiná kapitola a je otázka samozřejmě, nakolik si toto voliči budou pamatovat a budou si třeba říkat, není těmto stranám možné věřit natolik. Ale co se týče předvolebních slibů, samozřejmě to se dá říct prakticky o všech stranách. Já bych jenom ještě ocitoval ale z programového prohlášení vlády, protože to je samozřejmě důležitější než předvolební sliby. A tam současná vládní koalice říká, zdravé veřejné finance jsou základem silného, stabilního a suverénního státu. Naší prioritou je odpovědné hospodaření s penězi daňových poplatníků, návrat k vyrovnaným rozpočtům a důraz na efektivitu a transparentnost každé koruny vynaložené ze státní pokladny. Takže sice později v programovém prohlášení píšou o tom, že je potřeba napřed investovat a pak se vracet k vyrovnaným rozpočtům, ale vidíme, že k vyrovnaným rozpočtům opravdu návrat nejen, že není na pořadu dne, ale není na pořadu ani ve výhledu a ani vzdáleně. A co se týče transparentnosti každé koruny vynaložené ze státní pokladny, ano, už minulý ministr financí Stanjura s přípravou rozpočtu dělal poměrně velké tajnosti do poslední chvíle. Ovšem takové tajnosti, jaké máme nyní, vlastně jsme tolik nezažili a je zvláštní, že opravdu vlastně doteď nevíme přesně, co v tom rozpočtu je.
5: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda, když schvalovala rozpočet, tak hlasovala jednomyslně, že ho podpořili všichni členové vlády. Zároveň dodal, že předpokládá, že všichni koaliční poslanci, když podepsali koaliční smlouvu, že budou postupovat podobně, že tedy všichni podpoří návrh státního rozpočtu, ale z výroku některých z nich se zdá, že by tomu tak být nemuselo.
6: Ano, po koaliční radě sice předsedové menších koaličních stran SPD a motoristů říkali, že jsou velice spokojeni, ovšem hovořili také o úsporách a třeba právě konkrétně SPD předtím, nebo někteří poslanci SPD říkali, že pokud nedojde k úsporám, oni tento schodek rozpočtu nepodpoří. Ta situace je taková, že schodek se sice snížil o 3 miliardy, což je opravdu velice kosmetické, ale úspory tam vůbec žádné nenajdeme. Naopak výdaje se zvýšily o 6 miliard a vlastně to, jak schodek vypadá, je dáno tím, že byl zvýšen odhad příjmů o 9 miliard.
5: Tolik Petr Schwarz.
6: Díky, naslyšenou.
5: Zemské volby v Německu potvrdily vzestup popularity AfD. Její posílení pozic vyvolalo řadu reakcí, včetně těch z úst českých politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
7: Když už se stahují mračna i nad Německem, které se v minulosti pyšnilo okázalým mezistranickým konsenzem ohledně demokratického právního a sociálního státu i pečlivým občanským vzděláváním, měli bychom zpozornět. A ne vše jako premiér Andrej Babiš bagatelizovat tím, že nebezpečná smršť se prohnala jenom tamními zemskými parlamenty. Zatímco ambice německé extrémní pravice se vztahují zejména k chudším východním regionům, krajní levice boduje především v hlavním městě, jehož mladé obyvatele trápí nedostupné či drahé bydlení. Jedni radikálové se navážejí do uprchlíků či progresivistů, druzí viní tržní ekonomiku či obecně kapitalistické zřízení. Takoví ale byli vždycky. Rozdíl je v tom, že dnes na ně spoléhají lidé, kteří v minulosti volili strany širokého politického středu. Dnes se místo toho mohou křesťanští a sociální demokraté sázet, koho nelítostná doba semele dřív. Česko je v jiné situaci. Tradiční strany jsou rovněž podlomeny, sociální demokraté dokonce druhé volební období dlí mimo sněmovnu. Jejich místo přesto nezabrali extremisté. My totiž máme hnutí ANO. Je to paradox. Prudkému vzestupu radikálů brání nevyzpytatelný Babiš, jenž se sám označuje za hrdého populistu. Díky tomu jdou zástupy nespokojené s politikou, ekonomikou i vlastními životy za ním. Protože jiné partnery nemá, pozval do vlády dvě malé krajně pravicové strany, ale vyrůst je za svými zády nenechává, spíš hrají roli komparzu. To ale neznamená, že se není čeho bát. Babiš už jen tím, že učinil z SPD a motoristů vládní strany, legitimizoval jejich programové směřování. Od Tomia Okamury se navíc často půjčuje vyhrocenou rétoriku. Tím mu možná pár voličů ubere, ti ale budou očekávat, že jim vyjde vstříc nejenom řečmi. Že podobné koketování vede k radikalizaci velkých partají, vidíme na Slovensku, kde už se Robert Fico domlouvá i se stranou Republika, u níž lze najít neofašistickou stopu. Dalším naším problémem je neochota politiků navzájem si naslouchat. V Německu se demokraté aspoň pokoušejí společně vládnout, i když odezva voličů je chabá. V Česku proti sobě stojí koalice a opozice tak nabroušeně, že zákony, které si momentální většina prosadí, jiná většina po volbách předělává nebo rovnou ruší. Z průzkumu veřejného mínění pak vychází, že občané touží hlavně po stabilitě. Nepřejí si ani spory premiéra s prezidentem, ani nekončící stranické žabomyší války. Kdyby přesto nebyla konfrontačnímu stylu učiněna přítrž, hrozí, že začne klesat i hnutí ANO. Odtud patrně také korektnější chování Andreje Babiše k Petru Pavlovi, které nepochybně souvisí s ambicemi ANO v komunálních a senátních volbách. Raketový vzestup SPD či mimoparlamentních komunistů není u nás na pořadu dne. Na obzoru nejsou ani ostřeji tesaní extremisté. Přesto společnost prochází podobným vývojem jako společnosti jiných zemí demokratického západu. Stačí, aby se objevil neokoukaný charismatický radikál a události mohou nabrat rychlý spád. Nemluvě o tom, že ústavní brzdy a pojistky již dnes oslabuje sama Babišova koalice, toužící mít všechno pod palcem, nemuset s nikým o ničem diskutovat a nikomu se zpovídat. Varovné jsou i útoky zástupců moci výkonné proti moci soudní. Kdyby se zde jednou, nedej Bůh, ryzí extremisté k moci dostali, už by toho tolik ani bourat nemuseli. V tom jsme naopak před Němci.
5: Tvrdí Lukáš Jelínek. V německých zemských volbách výrazně neuspěla pouze AfD. V Berlíně zvítězila totiž Die Linke. Obě uskupení jsou u našich sousedů považována za krajní. V prvním případě s přívlastkem pravicová a ve druhém levicová. Na první pohled jsou tak na politickém spektru vzdálená. Ve skutečnosti mohou mít mnoho společného. Zde je analýza komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
8: Němci nám dělají starosti, volí strany, kulantně řečeno, nepříliš konstruktivní, zejména AfD a Die Linke. Optimisté věří, že se tato pseudopravice a pseudolevice vzájemně vyruší, jenže je to možná jinak. Někteří voliči snad věří, že radikálně hovořící strany budou radikálně jednat a radikálně vyřeší vleklé problémy. Jiní možná jen chtějí vyslat signál zlenivělým tradičním stranám, jenže obojí se může vymstít. Dělení na pravici a levici možná není překonané, jak se někdy říká. V tomto případě je možná důležitější jiný rozdíl, ten mezi stranami extremistickými a umírněnými. Odlišnost není v energii, v jaké prosazují své cíle, ale v cílech samotných i v jejich přístupu k politice. V tom, že nejsou ochotny fungovat uvnitř pravidel a institucí. Chtějí je zrušit nebo na nich parazitovat a fungovat mimo ně. Extrémní levice a extrémní pravice se vzájemně neblokují, ale společně ničí podmínky pro dialog a politickou soutěž. Shodou okolností právě v Německu před 100 lety proti sobě bojovali komunisté a nacisté, dokonce se fyzicky napadali. Jenže jejich voliči si byli mentálně podobní, někdy dokonce přecházeli od jednoho extrému k druhému. Shodou okolností se právě v Berlíně mluvilo o biftekových nacistech. Navrch hnědých, uvnitř rudých. Umírněnost tehdy zcela ztratila půdu pod nohama, nejen vinou politiků, ale i pošetilých voličů. Je tu ještě jeden rys. Politika sice vždy tak trochu spočívala na boji s nepřáteli, ale extremistické strany jsou nenávisti přímo zbudované. Potřebují neustále mobilizovat. I dnes se Alternativa pro Německo i Die Linke až podivuhodně shodnou na proruských a protiukrajinských postojích a pro své názory mají svérázný výklad německé a evropské historie. Stejně tak jsou obviňovány z antisemitismu, i když každá jej používá trošku jinak. AfD nehledí jen s nostalgií na období NDR, ale také chce méně kritický postoj k éře nacismu. A pro popis dnešní situace používá kódový jazyk, jako jsou globalisté nebo kosmopolitní elity, přičemž zainteresovaní dobře vědí, o čem je řeč. Totéž platí i pro Die Linke, která má zase své kódy, jako je antisionismus, antikolonialismus nebo volání po intifádě proti Izraeli, ale výsledkem je napadání Židů v samotném Německu. Podobná situace je jinde, například v zářijových volbách ve Švédsku uspěla antiimigrační strana Švédští demokraté, stejně jako postkomunistická strana levice. První z nich se snaží smít své neonacistické kořeny tím, že systematicky vyřazuje všechny, kdo si zapomenou dávat pozor a řeknou nebo napíšou něco rasistického. Strana levice musela v období před volbami vyřadit desítky kandidátů. Stalo se tak poté, co deník Expressen upozornil na to, že šířili antisemitské konspirační teorie, oslavovali útoky ze 7. října, případně popírali nebo bagatelizovali holokaust. Švédská společnost, žijící v dlouhodobé kontinuitě vývoje, nepoznamenaná nacismem ani komunismem, projevuje vyšší politickou kulturu a vytváří silnější tlak proti pronikání extremismu do hlavního proudu. Ovšem i tam dvě zmíněné strany dostaly společně asi čtvrtinu hlasů. Problém se znormálněním extremismu je celoevropský. Ve Francii hrozí, že se v nadcházejících prezidentských volbách střetnou Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon. Když José Ortega y Gasset ve 30. letech pozoroval radikalizaci na obou pólech španělského politického života, pamětihodně napsal, že být levičákem nebo pravičákem, rozumně extrémním, je jedním ze způsobů, jak být idiotem. Nemyslel si, že jeden extrém zastaví ten druhý, ale že všechno ostatní stáhnou dolů. A ukázalo se, že měl pravdu, nejen v případě Španělska.
5: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby doložil svá tvrzení o soudcích rozhodujících bez důkazů a o mafii, která vás zavře na objednávku, nebo aby se podobných výroků zdržel. Zde je názor komentátora časopisu Euro Petra Fischera.
9: Demokratický systém stojí a padá s dělbou a vyvažováním moci. Vláda neleze do zelí justici a naopak. Existuje dostatek nezávislých kontrolních institucí, které výkonná moc nemůže úkolovat. Stát, tedy celé politické společenství a jeho zájmy, jsou v tomto smyslu nad užšími politickými zájmy momentálně vládnoucí garnitury. Stát zkrátka není totéž co vláda, která si nemůže brát více moci, než kolik jí náleží. Současná česká vláda premiéra Andreje Babiše se ale v poslední době velmi často chová jako někdo, komu stát patří, takže si s ním může dělat, co chce. Nejde jen o to, že skrze narychlo sepsané poslanecké návrhy zákonů mění důležitou strukturální podobu státní správy, která má být profesionální, nikoli politicky zaujatá. Má sloužit státu, ne té, které vládě, ale všem stejně dobře a kvalitně. Úředníci by neměli být konkrétními zaměstnanci vlády, která se právě chopila moci. Podobně zvláštně, neboť majetnicky přistupují ministři k rezortům, které jim byly svěřeny, tedy nikoli darovány či navždy předány. Státní kulturní politika se tak sepisuje jako překlopení programového prohlášení vlády, přičemž se šmahem přehlédnou všichni, který se strategický materiál týká. To nejhorší je však neúcta k dělbě moci v justičním aparátu, který by měl ctít všeobecné principy státu a neměl by kopírovat či dokonce naplňovat požadavky toho, kterého kabinetu. Když ministr spravedlnosti zcela vážně řekne, že by státní zástupci měli naplňovat trestní politiku vlády, není to jen napováženou, je to přímo demokratický skandál. Jakkoliv se ministr Tejc i další mnozí právníci v koalici tváří, že na tom nic není, protože státní zastupitelství je přece součástí výkonné moci. Neznamená to prý zasahování do konkrétních případů, nýbrž do celkového přístupu k nastavování požadovaných trestů a posuzování činů, tedy něco jako metodické pokyny, které třeba znají učitelé ze škol. Politické zadání má být nad všeobecnými principy. Otočit to je v demokracii nepřípustný faul. Premiér Andrej Babiš na tom nic špatného nevidí. Přitom si on sám stěžuje, že v jeho soudních případech se žaluje a soudí podle předem připraveného scénáře. To by mu, zdá se, zase tak nevadilo, pokud by se stíhalo a soudilo dle not současné vládní garnitury. Babiš tak překračuje hned dvě demokratická tabu najednou. Jeho vláda chce po svém naprogramovat státní zástupce v jejich práci a udělat z nich vládní justiční stroje a premiér bez důkazů označuje soudce za mafiány, kteří soudí podle politické objednávky. Dodržování tabu, včetně těch demokratických, jako je oddělení justičního aparátu od přímé proměnné stranické politiky, je základem udržení určité kultury. Kdo tato tabu vědomě a dokonce s vypočítavým argumentem překračuje, ničí kulturní vazby, politickou rovnováhu a důvěru ve společenský systém. Moc získaná ve volbách je v tomto pojetí něco jako univerzální právo na cokoliv, co mě napadne, na odstranění všeho, co mi brání v hladkém vládnutí. Dokonce, jak vidno, i na přetvoření celého systému. Druhá Babišova vláda, která se stále jen rozjíždí, tak není jednou vládou z mnoha. Je totiž první vládou, která svými rozhodnutími předělává celý systém, neboť nectí základní demokratická tabu. To, co se teď více či méně nápadně láme, odpovídá něčemu takovému, jako je překročení zákazu incestu ve společnosti. Rozkládá to zdravé vazby mezi mocí a občany. Stále ještě demokraticky zvolená moc provádí incest sama na sobě, aby se mohla stát ještě mocnější a překročila tak rámec demokratické seberegulace. I proto je třeba v takových chvílích křičet, protože by to byl začátek konce. Není vyloučeno, že o tento konec nakonec jde. Přeprogramovat systém tak, aby sloužil vládě, ne státu a jeho občanům. Ve volbách ale nikdo k takovému kroku nedostal mandát. Na to by se musel zeptat lidu, zda takovou změnu opravdu chce. Než se tak stane, nechť vláda dodržuje demokratická tabu, která zajišťují kontrolu moci před jejím bezbřehým zdivočením a privatizací státu.
5: Myslí si Petr Fischer. Válka na Ukrajině od napadení této země Ruskem až po současnost měnila postupně svůj charakter. Týká se to například významu jednotlivých zbraní a také cílů, na které byly a jsou jednotlivé útoky zaměřeny. Více už komentátor Lidových novin Marek Hudema.
10: Válka na Ukrajině začíná v něčem připomínat druhou světovou válku. Za druhé světové války totiž také postupně docházelo k masivnímu posunu. Od útoků na čistě vojenské cíle, útokům na výrobní závody, energetiku a komunikace. Podobně postupuje i vývoj na Ukrajině a v Rusku. Ničení firem, vlaků a elektráren má samozřejmě svoji logiku. Slouží i k vojenským účelům. Ovšem je otázkou, kde to skončí. Za druhé světové války se válčící strany dostaly až k bombardování celých civilních čtvrtí. Důvodem bylo, že tam bydleli dělníci ze zbrojovek, továren důležitých pro vyzbrojování armády. Takový postup používali i západní demokracie. Bylo to usnadněno tím, že agresor, nacistické Německo, začal s útoky na civilisty jako první. Navíc, podle tehdejších teorií vzdušné války, mělo bombardování civilních cílů ochromit vůli Němců pokračovat ve válce, či dokonce vést ke svržení nacistického režimu. K tomu nedošlo. Nacistický režim přesunul část výroby do podzemí, provedl úspěšnou mobilizaci zázemí a vyhlásil takzvanou totální válku. Obyvatelé se semkli kolem nacistického vedení, kolem Adolfa Hitlera, a ten ukončení války odmítal. Odpor se zhroutil až po Hitlerově smrti. Podobně může dopadnout snaha Kyjeva v vynutit si mír ekonomickým poškozením Ruska a zničením ruské iluze mírového života. Nic jiného ale momentálně Ukrajině asi nezbývá. Nemá dost antiraket na zabrání úderu na svá města, dost vojáků na velký průlom na frontě, ani silné diplomatické páky. Jenže ukrajinské útoky mohou nakonec do určité míry vést k semknutí obyvatel Ruska kolem prezidenta Vladimira Putina, který rychlé zastavení bojů odmítá. Rusko zároveň čím dál tím více bombarduje civilní cíl na Ukrajině. Co bude dál? Z analogie s druhou světovou válkou, byť každá analogie je nepřesná, plyne, že obě strany se nejspíš budou radikalizovat a utrpení civilistů bude růst. A na obzoru zatím není žádný realistický plán, jak to zastavit.
5: Hovořil Marek Hudema. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Město Lewis, ležící v hrabství East Sussex, nedaleko od Brightonu a poblíž proslulého úseku křídového pobřeží, známého jako Sedm sester, se letos v září rozhodlo dát stromům lidská práva. Tohle rozhodnutí jednohlasně schválili lewiští radní. Extrémně horké a suché letošní léto je přesvědčilo, že stromy nutně potřebujeme za spojence v boji proti klimatickým změnám. Teď mají všechny stromy, živé ploty a veškerá lesní květena v katastru 18-tisícového města Lewis práva podobná těm lidským, ukotvená v městské stromové chartě. Mají právo na život a dokončení svého přirozeného životního cyklu. Právo vzkvétat, dýchat a zachovávat si své ekologické funkce. A právo být chráněny před zbytečným porážením. Stromová charta není právně závazná, není to zákon. Ale město Lewis se hodlá vynasnažit práva stromů a vegetace dodržovat, jak jen to půjde. K chartě bude nutné přihlédnout při územním plánování či developerských akcích. Pokud bude hrozit, že se z nějakého stromu budou odlemovat mohutné větve, nebo bude dokonce hrozit jeho pád, bude třeba důkladně projednat, jestli je skutečně pro své okolí nebezpečný a jestli není možné ho zachránit, než bude povoleno ho porazit. Doktorka Joanna Miller-Smallwood, vedoucí kliniky environmentální justice při Sussexské univerzitě, vytvořila soubor nástrojů a postupů pro komunity, kterým na právech stromů záleží. Město Lewis jejich doporučení využilo k přiznání práv stromům. Město Maidstone sepsalo a odsouhlasilo rámec práv přírody. Řada dalších měst a městeček podobná opatření chystá. Doktorka Smallwood je nadšená. Spousta lidí s tím souzní. Na stromech a přírodě jim doopravdy záleží. Anglie, tak jako řada jiných zemí, už léta ochraňovala jednotlivé stromy, ať už protože byly krásné, prastaré, něčím významné, anebo se k nim poutala historie. Lewiská charta ale mluví o všech stromech i keřích. Nahlíží na ně z pohledu ekologa, chápe, že žádný strom, tak jako žádný člověk, není ostrov, je organicky provázaný se svým okolím. Jak říká mluvčí rady města Lewis, stromy nemohou mluvit, činit informovaná rozhodnutí, ani nám dávat instrukce. Ve stromové chartě se zavazujeme, že o ně budeme pečovat a rozhodovat za ně o věcech, o kterých nemohou rozhodovat sami. Stromy už pro nás nesmějí být jen zdroje surovin, dodává. Už dlouho jsou naši partneři v boji za zdravější životní prostředí. Teď to konečně přiznáváme.
5: To byla glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
12: 3 hodiny.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsku vyhlásilo nezávislost. Vyplývá to z dohody, kterou podepsali Dánsko, Grónsko a Spojené státy. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem 4-5. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
14: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
15: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
14: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
16: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, ale můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
14: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítali i generální tajemník NATO Mark Rutte. Desetistránkový dokument také zabraňuje zahraničním investorům ze zemí mimo Evropskou unii a NATO v přístupu k citlivým sektorům. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit Spojeným státům. Ve Slatiňanech dnes národní hřebčín představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
17: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
3: Hokejisté Pardubic po druhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na svém ledě Liberci 4-5. Samotném závěru sahali východočeši po vyrovnání. Nakonec zůstali bez bodu. S výkonem týmu nebyl spokojený hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
18: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam z začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
3: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola Extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
4: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D2 u Židlochovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 zastavil kamion, blokuje tam odstavný pruh. Na D1, tentokrát z Prahy do Brna, podobná situace za odbočkou na Vlašim. Na kilometru 53,5 stojí tentokrát porouchané osobní auto. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se dnes v noci pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku. Mají tam uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den. Dnes vám chceme představit poslední román světoznámého současného ruského prozaika Viktora Jerofejeva Gopnik veliký, do důsledku přeloženo nejspíš Zmetek veliký. Protože si však autor přeje, aby v názvu zůstalo ruské slovo gopnik, vyskytující se i v české Wikipedii, k jehož významu se ještě vrátíme přímo v textu, jeho přání jsme s jistým zdráháním vyhověli. Poučný a snad i příjemný poslech přeje Libor Dvořák.
2: Ex libris.
12: Když mě počátkem léta roku 2025 Viktor Jerofejev oslovil s prosbou, zda bych jeho nejnovější dílo, stejně jako četná předešlá, nepřeložil do češtiny, na vysvětlenou do mailu připojil větu. Je to celé o Putinovi a tak trochu i o mně. Což je hodně skromná charakteristika, protože nakonec se z románu vyklube autorovo osobní účtování s vlastním životem podkreslené popisem epochy Zmetka Velikého, která zatím vrcholí válkou na Ukrajině.
19: Zmetek Veliký rozbombardoval mou knihu jako Ukrajinu. Vskutku vzácná trefa. Celý svět přinutil žít podle svého diktátu. Bytí proměnil v nic. On sám neví, co to v něm je. Jeho obraz byl i bez tak impozantní. A najednou tu máš. Všechny své obavy sevřel v hrsti. Najednou byl odhodlán k čemukoli. Všichni strnuli. Svobodný svět se zazmítal jako krysa v koutě. Zmetek veliký se z ničeho nic dožadoval, aby mu coby nevěrná děvka byla vrácena Ukrajina. Je to hrdina naší doby, hrdina Ruska, mistr světa. Hraje na klavír a taky hokej. Umí veřejně plakat, když ho lidé zvolí na další prezidentské období. Zmetek veliký je daň, již platíme za naši neduživou demokracii.
12: A jak je to s tím samotným názvem, na kterém autor trval?
19: Gopnik je nepřeložitelné ruské slovo. Zhruba znamenající bezvýznamného pouličního výtržníčka a chuligánka. Prostě zmetka, který už z definice nemůže být veliký. Jenže jeden takový zmetek měl zatracenou kliku. Paradoxně se z Nýmanda stal velikánem a já žiju v jeho ruské říši už 20 let a celou tu dobu se snažím do seznamu světových verbálních internacionalismů prosadit slovo gopnik, které by se tak samo o sobě stalo překladem i přibližným výkladem. Všichni znají Sputnika, ať znají i gopnika.

0: No a jak se to má se vztahem Rusů k vojenství a válce, vysvětluje následující pasáž z knihy Gopník veliký.
1: Jako malý chlapec jsem velel přehlídkám na Rudém náměstí. Bylo to pro mě takové pokračování hry s cínovými vojáčky. Stojíme s tatínkem na tribuně vlevo od mauzolea, já s rudým praporkem na dřevěné hůlce. Na mauzoleu byl možná Stalin, ale toho jsem si nevšiml. Abychom se dostali až na Rudé náměstí, museli jsme projít několika zátarasy z nákladních aut, kde tatínek milicionářům ukázal své doklady a pozvánku. Tím vším jsme prošli poměrně snadno, bez jakýchkoliv bezpečnostních rámů. A už stoupáme podlážděném svahu od Alexandrovského parku rovnou na náměstí. Větřík běží spoza brány, rozlévá se čistě a zvonivě celou Moskvou. Hlas ulic už zvučně zní, dobré ráno, milé město, srdce zlaté, jasný dni. Z té slavné písně se mi po zádech rozlévá životadárné mravenčení. Na tribuně tatínek nasadil svůj nádherný, soustředěný úsměv a všem tiskne ruku. Na přehlídku z domova skoro vždycky vyrážíme se zpožděním, ale zatím se ani jednou nestalo, že bychom ji nestihli včas. Stojím na tribuně v šedém kabátě a baretu, velím přehlídce. Tohle je Matrix mého života. Přede mnou defilují maršálové na cválajících koních. Ti maršálové mi salutují. Koně serou. Pak dunivým krokem přechází pěší vojsko. Za ním se valí benzínem páchnoucí kaťuše. Mávám na ně praporkem. Velím přehlídce. Tatínek stojí po celou tu dobu tiše a klidně s rukou položenou na mém rameni. Přehlídka končí, začíná průvod pracujících a my s tatínkem se hned vytrácíme domů. Záplavy umělých kytek nás nezajímají. Já mám rád vojáčky, ne dav.
0: Jako mnozí ruští intelektuálové zamýšlí se i Jerofejev nad tím, proč je kult násilí a ruské nadřazenosti málem nadevším na světě tak silný, že v dobách, jako je Stalinova či aktuálně Putinova, se mění přímo v ideologii, již musí respektovat všichni. Jak ti, kdož jí upřímně věří a společně se svými vůdci vyznávají, tak ti, kdož jí stejně upřímně nenávidí. A proč to všechno?
1: Moskva se nestala třetím Římem, ale druhou Zlatou hordou. Kruté a nelítostné tatarsko-mongolské jho, které spočívalo především v tupení ruského národa i jeho knížat a v nelidském zacházení se zajatkyněmi, dolehlo na všechna středověká ruská knížectví. Výsledek byl ten, že moskevská knížata, která se změnila ve vylekané vazaly Zlaté hordy, se z části, řečeno moderním jazykem, stala kolaboranty a nakazila se zvyklostmi svých pánů. Moskevská říše se sice nakonec přímého jha zbavila, ale zcela prosákla hrůzovládou hordy. Takže se stala následnicí praxe absolutní moci jednoho člověka a do života prosadila obludný vztah ke všem svým poddaným. Bojary počínaje a čeledí konče. Láska a oddanost vůči panovníkovi se proměnily v jediný sociální výtah v zemi, ale ani tyto vlastnosti vás nemusely vždy ochránit před mučivou smrtí na popravišti. Všudy přítomná krutost vedla ke zrodu opovržlivého vztahu jak k cizím, tak i k vlastnímu životu a vytvořila reálný základ osobní i veřejné existence jakožto zábavy. Někdo jen tak pro nic za nic deptá vás, vy zase deptáte jeho a všechno se promísí do podoby takové špásovné hry.
0: No prosím, a právě takováto špásovná hra se stala základem každodenní ruské životní praxe.
1: No počkat, řeknete možná, Ale to byl přece Západ, který svými brutálními, neslýchanými sankcemi vnutil Rusům přetěžký život. Zvyšování cen, nedostatek cukru či omezení cest do zahraničí. Jenže na tohle všechno obyčejný člověk z vysoka kašle. Obyčejný člověk sází na jaře brambory a zelí a taky rajčata a okurky. Většina Rusů nemá cestovní pas a v životě neviděla dolar nebo euro. Ruský lid, naložený vláku věčné trpělivosti a mimořádné výdrže, věří ve svou výjimečnost a ve svém podvědomí hýčká představu Moskvy jakožto třetího Říma. Jinou částí apokalypsy je boj světlých sil Ukrajiny a Západu s temnými silami ruského světa. Všichni na Západě jsou bez sebe z poprav v Buče a téměř úplné zkázy Mariupolu. To milé přístavní město si moc dobře pamatuju. Dívat se na jeho trosky je pro mě nesnesitelné.

0: Je samozřejmé, že právě proradný ruský vpád na dříve zdůrazňovaně bratrskou Ukrajinu se stal hlavním popudem pro Jerofejevovu celoživotní bilanci, pevně se snoubící s osudy rodičů, s osudy rodné země i s osudy jejich především autoritářských vládců. Mezi nimiž je bílou vránou jedině Michail Gorbačov. Důležitý je pro něj i postoj Západu k postsovětskému Rusku. Toho Západu, který díky diplomatické kariéře svého otce Viktor už od mládí tak dobře zná.
1: Západ sehrál v tomhle válečném příběhu dvojakou roli. Příliš dlouho všechno protahoval a svůj definitivní názor na Ukrajinu a její přítomnost v Evropě na dlouhá léta odkládal. Vypadalo to hnusně. Metafyzické hodnoty se v Evropě z růdné podoby dopracovaly už dlouho před touto válkou. Jen si vzpomeňme na západní maoisty s odznáčky s předsedou Maem na hrudi. Ti byli přesvědčení, že Čína je mimořádná civilizace, kde je myslitelná kulturní revoluce, podřezávání inteligence, fyzická likvidace prostitutek a nelítostný boj s hlavními nepřáteli zemědělských kultur, vrabci. Nebo takové okouzlení Kubou. To zatím ještě ani definitivně nevymizelo. Kolik mladých lidí doposud nosí bundy s Che Guevarou na hrudi? A přitom to byl naprosto reálný, maniakální vrah se zálibou v mučení a zabíjení. Kdežto Ukrajina? To není Che Guevara. Pro Západ byla nezajímavá. Vadila mu v navazování obchodních kontaktů s Ruskem.
0: Západ se vzpamatoval až ve chvíli, kdy Rusko začalo Ukrajinu soustavně ničit.
1: Až v tomto okamžiku si západní civilizace vzpomněla na lidská práva i základní lidské hodnoty a probudila se. Říká se, že ve vztahu k ruskému vpádu na Ukrajinu je Západ jednotný. Pak je ale zajímavé, proč Rusko bombarduje celou zemi, ale šetří za Karpatsko, kde žije významná maďarská menšina. Není to náhodou proto, že Orbán s Moskvou udržuje zvláštní vztahy? Jednota Západu je ještě křehčí než ruská ekonomika postižená sankcemi. My všichni budeme nuceni přežívat ve velmi podivném, zištném a zbabělém evropském světě. Kdežto Rusko si prostě nakope brambory.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Konfrontace postsovětského Ruska se Sovětským svazem na jedné straně a se Západem na straně druhé je bílou nití vinoucí se celým románem Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Když přišla perestrojka a krátce na to i konec bolševického státu, Jerofejev jistě věřil v daleko příznivější pokračování nejnovějších ruských dějin, než jakého se nakonec dočkal.
1: Vlastně jsem také byl bezděčným svědkem posledních minut Sovětského svazu. 25. prosince 1991 jsem večeřel u své americké kamarádky Najny ve slavném domě na nábřeží řeky Moskvy, kdysi vybudovaném pro stalinské ministry a další sovětské panstvo přímo naproti Kremlu. Už ani nevím, jak přesně se to stalo, ale vysoukali jsme se s Najnou spod plédu a přitiskli nosy k oknímu sklu. Někdy kolem 7:45 jsem spatřil, jak obrovitý rudý prapor nad senátním palácem Kremlu klesá dolů. Pro velmoc v tom bylo cosi ponižujícího. Jakoby opravdu, kdo si stahoval kalhoty. A v zápětí už vzhůru vystoupal nový, tříbarevný. Antibolševický symbol demokracie, pod nímž za občanské války s Leninovým režimem bojovala Bílá armáda. Bylo to jako šílený sen, jako ohňostroj nadějí. Člověk začínal mít pocit, jako by se tahle země opravdu stávala jeho rodnou vlastí, kterou je konečně možné obejmout. A co se odehrávalo v Kremlu po spuštění rudého sovětského praporu? Gorbačov předal ministru obrany jaderný kufřík a s pěti nejbližšími spolupracovníky odešel povečeřet do ořechové jídelny. Jiné loučení s ním se nekonalo.

0: Uvěřitelně trpěli oba. Otce měl Viktor jistě rád a respektoval ho, ale maminku miloval.
1: Maminka se panicky bála, abych taky neemigroval. Už odpradávna vyprávěla hrůzy plné historky o ruské emigraci. V její interpretaci emigranti výhradně hladověli, upíjeli se, zoufali si, poníženě se doprošovali, aby se směli vrátit do vlasti, anebo se dokonce věšeli a stříleli. V nejlepším případě se z bělogvardějských plukovníků stávali noční taxikáři, z hraběnek služky a z kněžen prostitutky. Nakonec se ale i oni, podobně jako všichni ostatní, věšeli nebo stříleli. Můj antisovětismus začínal názornými příklady. Takovým příkladem číslo jedna byla maminka sama, která se pro Paříž nadchla na celý život. Francouze považovala za vyšší rasu. Byla ochotna si z nich brát příklad absolutně ve všem, v oblékání, jídle i chování. Na dálku měla moc ráda i Rusko a říkala, že zejména v provinčním světě tam žije spousta čistých a báječných lidí. Když ale k nám do Moskvy z Tambova přijel její vzdálený bratranec Gelia v černém obleku, šedivé košili a z vlasy s česanými dozadu, zachovala se vůči němu dosti skepticky.
0: Mimochodem, takovým názorným příkladem byl i Viktorův otec, který pracoval pro Sovětský svaz, ale v duchu taky zbožňoval Francii, i když ne tak nahlas jako maminka.
1: My dva s maminkou jsme se hádali až do ochraptění. Maminka z mých próz přímo šílela. Celá se třásla. Byla přesvědčena, že své povídky píšu proti ní osobně. Její názor na mou prózu byl stejně příkrý jako názor mých nesčetných nepřátel. Ti mě za můj zločin, absenci talentu, odsuzovali k smrti, zastřelili a zahrabali do hrobu. Jenže neuplynul ani měsíc, oni mě exhumovali, znovu prohlásili za naprostého ignoranta bez špetky nadání, zastřelili a znovu zahrabali. Maminka společně s mými nepřáteli měla za to, že protože nemám talent, píšu jen proto, abych vyvolával skandály. Jak můžete překládat takový hnus? Ptala se mé věrné německé překladatelky Beaty. Jak se můžeš stýkat s někým tak hrozným? Ptala se maminka mé mladší sestry O. Neměla tušení, co sestra vyvede po její smrti, že začne adorovat pornografii. Nakonec se k mé tvorbě vyjádřila s naprostou určitostí. Mám ráda tvé rané prózy, ale mami, vykřikl jsem, přece nemůžu celý život psát rané prózy. Téma mé literární nepřijatelnosti se proměnilo ve velmi ošklivou nemoc.
0: Ale vraťme se k dalšímu protagonistovi románu Gopnik veliký. Tohle je úplný závěr knihy, pojednaný v duchu fantasmagorické vize, což je metoda autorovi románu nade vše blízká.
1: Do sálu se vřítil křičící Gopnik veliký, obnažený do půl těla a s jaderným kufříkem v ruce. Tak nám ten podraz vyšel, chechtá se na celé kolo. Pak zvážní. Nařizuji! Všichni přítomní na něj třeští oči. Zničme, nepřátele! S Bohem především tobě, Londýne! Další cíl? Washington. Další cíl? Paříž. Další cíl? Berlín. No a pak takové ty Varšavy a tak. A následuje rozkaz pal. Tak tohle je reálné. Komicky dupne nožkou. Ticho. Jak to, že nekřičíte hurá? Ticho. Vítězství je naše. Západní svět byl zcela zničen. Hurá! Mlčení.
0: Nakonec dejme slovo samotnému autorovi. Jak toto své dílo vnímá on?
2: No, posmaríte, vůbec... Весь роман – это полет мухи.
1: Celý ten román

0: To je vlastně let mouchy. Ta má zvláštní oko, vidící všechno naráz, a z onoho naráz se rodí vidiny, počínaje děsivou kapitolou první s mrtvým dítětem a konče stejně děsivou kapitolou poslední, pojednávající o zničení západu. A protože ty vidiny se odehrávají v prázdné místnosti, které říkáme román, můžeme je chápat i jako varování, i jako fatalismus. Podle mě stojí dnešní západ na velmi vratkých nohou. V Berlíně od neděle do neděle vyzvání zvon s malými zvonky a volá věřící do chrámu. Evropan tam přijde jednou, když se žení nebo vdává, jinak tam za něj přijdou jiní. To když se narodí nebo když umře. Jakmile se zmíníte o Bohu, lidi zaskočíte tak, že oni spustí o nějakých děvkách. A najednou je tu jiná civilizace, islámská, která denně koná několik namázů, modliteb, ne ve jménu své duše, ale ve jménu té civilizace. A to jsou dvě různé věci.
1: V dnešním pořadu Ex Libris jsme si představili nejnovější román Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Dramaturgický dohled měla Naďa Reviláková, o kvalitní zvuk se postarali David Čindelář a David Dibelka. Citace četl Ivo Tajmr. Pořad připravil, provázel vás jím a další příjemný poslech stanice Český rozhlas Plus přeje Libor Dvořák.
2: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
2: Půl čtvrté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na tři zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinérie i v Česku. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dnes se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Brněnské týmy basketbalistek Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvezdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
6: Překážka v omezení na D11 a zdržení na D1 u Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velmi opatrně jeďte omezením za Pečkami. Na 34. kilometru stojí ve zúžení porouchané osobní auto. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D1 se tvoří kolona u Brna ve směru na Vyškov. V omezení u budované dálniční křižovatky s D2 a projíždí nadměrný náklad. A provoz vázne, počítejte se zdržením. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla tam vybočují doleva. A silnice 16 ze Slaného do Velvar je stále neprůjezdná. Pokračuje tam sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok se oproti původnímu návrhu snížil o 3 miliardy korun. Měl by tak dosahovat výše 386 miliard. Takový je výsledek jednání uvnitř vládní koalice, při které menší strany, hnutí SPD a motoristé sobě, usilovali o škrty. Z opozice zaznívá, že dojednaná výše schodku je fiasko a hazard s budoucností. Ministryně financí Alena Schillerová návrh rozpočtu hájí jako výrazně proinvestiční. Je skutečně takový? Nebo se zvyšují výdaje, které s investicemi nesouvisejí?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou místopředseda rozpočtového výboru, poslanec hnutí ANO Patrik Pařil, který kandiduje v komunálních volbách v Pohořelicích. Dobrý den.
8: Krásné ráno, dobrý den.
7: A člen rozpočtového výboru, poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský, který kandiduje v komunálních volbách v České Kamenici. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Začněme od vás, pane poslanče Pařile. Jaký smysl měla ta jednání v posledních dnech o rozpočtu, která vedla k tomu, že se schodek snížil o 3 miliardy?
8: Probíhala debata, kde hledat úspory. Za mě bylo jasné, že bohužel ty úspory opravdu budou v jednotkách miliard korun, tak jak se ukázalo, ale pro mě byla důležitá ta debata na vládní úrovni, na koaliční úrovni s tím, že vlastně už dnes říkáme, že bychom chtěli přinést zákony, které vlastně pomohou ten schodek snížit o dalších 20 miliard, ale nelze je započíst teďka v návrhu rozpočtu, protože ty zákony některé ještě ani neleží ve sněmovně.
7: Pane poslanče Papajanovský, i když je to jenom o jednotky miliard, jak připustil váš kolega z koalice, tak vítáte přesto to úsilí vlády snížit schodek, jak to šlo?
10: No my si myslíme, že je to takový trik na občany, protože snížení schodku o nějaké 3 miliardy korun opravdu není významné a my naopak máme obavu, že ten schodek v průběhu příštího roku ještě poroste, protože zažíváme tady různé světové krize, stačí se podívat na to, co se děje na Blízkém východě, ale i na to, co se třeba děje na Ukrajině, kde se ten konflikt stává intenzivnějším. No a pak je jasné, že některé příjmy státního rozpočtu pravděpodobně nevyjdou, naopak bude možná možná ta vláda potřebovat v průběhu roku ještě nějaké dodatečné výdaje. No a v okamžiku, kdy ten schodek už je takhle našponovaný, kdy v sobě vlastně nezahrnuje žádnou pořádnou rezervu na krizové časy, no tak pak máme spíš obavu z toho, že ten schodek ještě dále poroste, to znamená, ta jeho výše 386 miliard korun vůbec nemusí být finální a možná klidně přeleze těch 400 miliard.
7: Pane poslanče Pařile, není to odůvodněná obava, že to dopadne v průběhu příštího roku právě opačně, než vy doufáte? To znamená, že schodek ještě vyroste?
8: Určitě ne, já si myslím, že je tam dostatečná vládní rezerva, tak jako v každém rozpočtu. Jak jsem zmínil, tak připravujeme zákony, které naopak pomohou přinést další příjmy do státního rozpočtu, jak už představený Lex Kratom, včerejší oznámení o mimořádné dani pro rafinérie a další zákony budou následovat. Tak jak jsme avizovali, chtěli bychom snížit ten schodek toho rozpočtu o dalších 20 miliard, ale až po předložení těch daných zákonů.
7: Pane poslanče, Papajanovský, vy to vylučujete, že se tady toto vládě podaří těmi konkrétními zákonnými opatřeními, které teprve chce schválit, že v průběhu roku získá 20 miliard?
10: Vyloučit to určitě nemohu a pokud skutečně vláda s takovými opatřeními do sněmovny přijde, tak my je i rádi podpoříme, protože snižování schodku státního rozpočtu by mělo být zájmem nás všech. My jsme ostatně celý rok upozorňovali na to, že vláda do sněmovny předkládala zákony, které právě ten schodek zvyšovaly a říkali jsme, když sečtete to, co všechno jste prohnali od voleb za ten 3/4 rok sněmovnou, no tak pak je jasné, že ten schodek bude muset být někde okolo těch 400 miliard korun a ukázalo se, že bohužel jsme měli pravdu. Pokud teď vláda obrací a začne do sněmovny konečně předkládat reformní zákony, zákony, které ten schodek začnou zase snižovat, tak my budeme první, kdo ty zákony podpoří a kdo na nich rádi budou spolupracovat. Hmm. Ostatně k něčemu takovému jsme ministryni financí Alenu Schillerovou opakovaně vyzývali.
7: Pane poslanče Pařile, opatření týkající se Kratomu asi nebude stačit na to, abyste v průběhu roku získali 20 miliard, tak jaká další opatření budou následovat?
8: Já nechci otvírat nějaké překvapující odpovědi.
7: Já budu rád i za ty překvapující, to je na vás.
8: Bohužel přiznám se, že nemám úplně takhle detailní informace. Vím, že se mluví o rozpočtovém určení daní, o možném zdanění investičních bytů.
7: Rozpočtové určení daní, to znamená, že by se určitá část peněz vzala třeba obcím?
8: Jedné třeba velké obci.
7: A tím způsobem by se řešil nedostatek peněz ve státním rozpočtu?
8: Ano, je tomu tak. Je prostě jasné, že rozpočtové určení daní neustále přidávalo jak krajům, tak obcím a prostě je potřeba se v této ekonomické situaci na to znovu podívat. Vidíme, myslím si, velké přebytky především těch krajů a jejich neinvestování. Například Praha dostává stejně jako kraj, ale zdravotnictví se vlastně o celé zdravotnictví pražské se stará stát. To stejné doprava především, to také řeší, že se okolo Prahy. Takže je to opravdu potřeba zrevidovat a podívat se na to tak, aby se ty peníze zase vrátily do toho státního rozpočtu, protože ten je potřebuje.
7: Takže vzít část peněz třeba i Praze naznačujete, jestli tomu správně rozumím. Pan poslanec Pařil kýve hlavou. Pane poslanče Papajanovský, nebyla by to cesta, když se podíváme na přebytky na kontech samospráv, aby stát buď to změnil rozpočtové určení daní ve svůj prospěch, anebo přehodil odpovědnost za některé nákladné věci právě na samosprávy?
10: Já si myslím, že to cesta úplně není. Pokud stát neumí hospodařit a ministryně financí 2 roky po sobě zvyšuje schodek a neumí to vyřešit, aniž by šáhla na peníze samospráv, které naopak hospodaří dobře.
7: Vy říkáte 2 roky po sobě, ale ten předchozí rozpočet vlastně vláda předělávala po vládě Fialovi ještě.
10: Ano, a předělávala po vládě Fialy, ale zvýšila ten schodek oproti tomu předchozímu navrhovanému i oproti tomu, který byl předtím. Takže paní ministryně už má za sebou 2 roky, kdy stále zvyšuje deficit státního rozpočtu. No a pokud si s tím neumí poradit jinak, než že začne sahat na peníze těm, kdo umí šetřit, kdo umí dobře hospodařit, jako jsou obce a kraje, no tak zkrátka není dobrou ministryní financí a znovu opakuji, my jsme připraveni se s ní sejít, my jsme připraveni paní ministryni poradit. Ono do značné míry k tomu, že si vláda sahá na peníze samospráv, už došlo, protože v tom návrhu rozpočtu, který projednáváme nebo který budeme projednávat, tak například chybí zcela peníze na opravy krajů. krajských silnic.
7: O čem jsme v tomto pořadu taky debatovali. Já se vás za chviličku zeptám na ty vaše náměty, pane poslanče Papajanovský, jak byste doporučil paní ministryni šetřit. Ještě dokončili toto kolo, obracím se právě na vás, pane poslanče Pařile. Nepůsobí to tak, že chce vláda jenom si brát peníze od někoho, kdo hospodaří líp?
9: Je to jeden z příkladů, o kterém se bavíme. Jak jsem řekl, víc zákonů je zatím v tajnosti, když to takhle odhalím, ale jenom se musím ohradit o tom rozpočtu. Všichni si přece pamatujeme, že v rozpočtu pro rok 2026 chybělo jenom ve Státním fondu dopravní infrastruktury 37 miliard. Takže tady se schvalovaly rozpočty, které vůbec neměly krytí pro všechny svoje výdaje. To se tady ještě v životě nestalo, aby Státní fond dopravní infrastruktury který neměl krytí ze státního rozpočtu. Já jsem ve Státním fondu dopravní infrastruktury, tam jsou rapidní investice i pro příští rok, je tam opět navýšení, ty stavby jsou připraveny, za mě se to prostě musí postavit, ten rozpočet je pro investiční a prostě myslím si, že ta doba potřebuje nakopnout to finančně, to podpořit tu ekonomiku a vrátí se nám.
7: Čím jste se tedy vzdálil od té otázky, zda to nedělá dojem, že vláda si chce brát od samospráv, které hospodaří líp?
9: Určitě musíme šetřit, zase připomenu opravený rozpočet, jenom na provozních výdajích jsme ušetřili téměř 10 miliard korun, takže opravdu šetřit se dá a opravdu to budeme hledat ty úspory i na tom provozním výdaji státu.
7: Čímž neodpovídáte na tu otázku?
9: Je to jedna z možností. Já si myslím, že to rozpočtové určení daní se nám trošičku utrhlo z rukou, protože poslanci především svými poslaneckými návrhy neustále přidávali peníze krajům a městům na úkor státního rozpočtu, ale žádné nové povinnosti na ty obce ani kraje nepřecházely.
7: Pane poslanče Papajanovský, oceňujete to, že vláda Andreje Babiše počítá s investicemi na dopravní infrastrukturu, že pokud jde o ten vaším kolegou zmíněný státní fond, tak tam přibývají miliardy?
10: Určitě je dobře, že se do dopravní infrastruktury investuje a bude investovat. Nakonec v téhle oblasti proběhla i změna legislativy, která v minulosti zjednodušila povolování liniových staveb a byla na tom shoda ve sněmovně napříč koalicí a opozicí, takže je dobře, že teď máme připravenou řadu staveb, do kterých je možné investovat.
7: No a promiňte, nedá se to zobecnit, nedá se právě říct to, co říká ve své včerejší zprávě i ministerstvo financí i paní ministryně Schillerová, že ten rozpočet je výrazně proinvestiční?
10: Ten rozpočet v sobě obsahuje investice, které i meziročně rostou, ale zároveň je potřeba odmítnout tu tezi, kterou paní ministryně říká, naznačuje, tedy že si půjčujeme na investice, že si nepůjčujeme na běžný provoz. Když se podíváte na celkovou výši těch investic, no tak zcela zřejmě vidíte, že my si nepůjčujeme jenom na ty investice, jenom na ty nové dálnice, silnice a tak dále, a tam by bylo možné jaksi diskutovat o oprávněnosti takového půjčování.
7: Ministerstvo financí, promiňte, že vás opět přerušuju, říká, že investice dosáhnou historické úrovně blížící se 290 miliardám korun.
10: To je pravda, ale zároveň si půjčíme 386 miliard. To znamená, když to jednoduše spočítáte, no tak 96 miliard korun si půjčíme na běžné výdaje, které ten státní rozpočet musí utáhnout, aniž bychom si půjčovali. To znamená,
7: které běžné výdaje vám vadí, pane poslanče?
10: Pokud se dostaneme k tomu detailu, tak my máme připravený návrh, jak okamžitě ušetřit 54 miliard korun, který jsme prezentovali včera na naší tiskové konferenci. No a
7: tak možná u něj zůstaňme, protože to si myslím, že je konkrétní doporučení, které vy máte směrem k vládě, jak ušetřit 54 miliard korun.
10: Je to tak, že vláda zavedla elektronickou evidenci tržeb a my jako starostové jsme ji v principu podpořili, protože je pravda, že je potřeba vybírat daně, je potřeba jaksi zkvalitňovat podnikatelské prostředí a dělat ho férové pro všechny. Výnos EET by měl být zhruba 14 miliard korun. No ale veškeré peníze, které se na EET vyberou navíc, tak vláda okamžitě rozpustí zase na různých úlevách, dárcích a tak dále. Takže jedna z věcí, kterou my bychom okamžitě udělali, je, že peníze, které se vyberou navíc na EET, bychom neposílali zpátky do těch různých dárečků, výjimek, slev a tak podobně, ale prostě bychom je použili ke snížení
7: tak
10: toho
7: schodku. Tak to je 14 miliard, nechme na ně zareagovat vašeho kolegu, pana poslance Pařila.
9: My jsme slíbili zavedení EET a už dopředu jsme říkali, že z EET přijdou zpátky prorodinný balíček, podpora rodin, podpora těch hospodských, kterých se hodně dotkne to EET. Takže my jsme nepřišli s ničím novým. My jsme slibovali ve volbách, že zavedeme EET a slibovali jsme, že vrátíme podporu rodin, podporu školkovného. Takže my prostě plníme to.
10: Pane poslanče, a nebylo by lepší těchto 14 miliard, jak očekáváte, vybraných na znovu zavedení EET, podržet třeba na investice?
9: Ty investice dosahují, jak jste sám zmínil, rapidních částech. Musíme také připomenout, že končí Národní plán obnovy, tedy končí evropské peníze. Je to poslední rok, rok 2027.
10: Dobře, dobíhá, ale promiňte, že vás přerušu.
9: Dát, ale ze svého
10: váš kolega vám tady říkal, že to, co stát nově vybere, rozpustí, on použil slovo dárečky, já ho cituju, tak to bych to já označit nemohl, ale vaše reakce na to.
9: Neřekl bych, že to jsou dárečky, jsou to naše sliby, které plníme, a myslím si, že to naopak opět zase podpoří tu ekonomiku. Pokud ti rodiče se budou moci vrátit dříve do práce, tak budou mít výplatu, odvedou sociální a zdravotní, takže se nás některé ty peníze vrátí zpátky. Myslím si, že říkat, že celých 14 miliard rozpouštíme na dárečkách, je prostě nesmysl.
10: Pane poslanče Papajanovský, tím se dostávám k další argumentaci ze strany paní ministryně Schillerové, a sice, že ten rozpočet je prorůstový, právě třeba díky těm opatřením, které teď zmínil váš kolega.
11: No, a samozřejmě investice obecně podporují hospodářský růst, ale když se podíváte na to, co o tom rozpočtu říkají dobří čeští ekonomové, no tak vidíte, že ty investice nemají potenciál ten náš hospodářský růst nastartovat ještě výrazně víc, protože my už dneska rosteme na nějakém maximu, na nějakém našem maximálním potenciálu, a pokud
10: jak to víte, že nemůžeme růst rychleji?
11: Když se podíváte třeba do dat České národní banky, která vlastně počítá teoretický maximální potenciál naší ekonomiky, no tak vidíte, že maximální růst, kterého jsme schopni dneska dosáhnout, například s naší úrovní vzdělanosti, kvalifikace, produktivity práce a tak dále, tak je okolo 3%, no a my dneska už skoro na těch 3% jsme. Pokud bychom měli tady ten růstový potenciál zvednout, no tak pak je potřeba pořádně začít investovat například do vzdělávání, do vědy a do výzkumu a tak podobně. No a když se podíváte na ten rozpočet, tak vidíte, že tyhle investice nerostou. Když se podíváte na reálná data očištěná o inflaci, tak vidíte, že do školství, do vědy a výzkumu nejde víc peněz, než šlo za té poslední vlády. Ano, nalije se o něco víc peněz do dopravní infrastruktury, ale zároveň tady není neomezená kapacita stavebních firm, takže je otázka, jestli ty peníze do dopravní infrastruktury nepovedou akorát k tomu, že ten asfalt, že ty obrubníky, že ten beton bude akorát o to dražší, protože se nastartuje ta poptávka až příliš.
10: A obracím se teď na vás, pane poslanče Pařile, protože vy jste tady u toho gestikuloval, když zůstaneme u těch zmíněných investic do vzdělávání a do vědy, není to skutečně tak, že sice nominálně rostou, ale když zohledníme inflaci, to znamená ten reálný růst, tak k němu vlastně nedochází?
9: Je to možná na nule, ale určitě jakoby nominálně, jak říkáte, ale peníze se tam navyšují, do vědy a do výzkumu jde o 2 miliardy víc, do školství.
10: Ano, to je ten nominální růst, který konstatuje ministerstvo financí.
9: Navýšení, co si pan ministr školství Plaga ještě vlastně vydupal, řekněme, v tom upraveném rozpočtu se na to pamatuje. Já bych ale připomněl velké téma, o kterém jsme ještě dneska mluvili, zdravotnictví. Tam se prostě škrtalo, snižovaly se platby za státní zaměstnance.
10: Pojištěnce.
9: A my tam ty peníze vracíme. Je tam potřeba, už v tomto roce jsme sami museli rychle schválit novelu a přesunout peníze z VZP do menších pojišťoven, protože ty pojišťovny jsou prostě na nulách. Nemají žádné rezervy. A tak, aby to zdravotnictví mohlo dál fungovat, tak prostě tam potřebuje taky velkou injekci.
10: Což zrovna, pokud vím, tak má dnes poslanecká sněmovna na svém programu projednávat právě to zmíněné zvýšení plateb za státní pojištěnce. Není to, pane poslanče Papajanovský, nutné opatření, které povede ke stabilizaci systému veřejného zdravotnictví?
11: Určitě.
10: A je to drahé, pochopitelně.
11: Je to velmi drahé, a když jsme diskutovali o těch konkrétních opatřeních, kde bychom my jako starostové uspořili těch 54 miliard korun, a to okamžitě, tak tohle je jedno z těch opatření. My neříkáme,
10: byste na zdravotnictví.
11: My neříkáme, že bychom šetřili na celých těch zhruba 20 miliardách korun, ale my se domníváme, že tu platbu za státní pojištěnce by bylo rozumné navýšit zhruba o polovinu této částky. Do zdravotnictví je určitě potřeba investovat, ale zároveň platí, že zdravotnictví je tak trochu černá díra na peníze a je potřeba pečlivě hlídat efektivitu každé vynaložené koruny. No a my máme bohužel zkušenost s ministrováním Adama Vojtěcha pod vedením Andreje Babiše, kdy oni mají spíš k tomu zdravotnictví takovou taktiku kobercových náletů, kdy ty peníze rozhazují všude možně, aniž by úplně přemýšleli nad tím, zda to jsou dobře a cíleně vynaložené výdaje. Takže my říkáme investovat do zdravotnictví, ale lépe a více hlídat, kam každá koruna těch výdajů
12: jde. Pane poslanče Pařile, jakým způsobem se bude hlídat, že tyto peníze navíc, které prostřednictvím plateb za státní pojištěnce půjdou na konta pojišťoven, budou náležitým způsobem využity a že se nerozpustí, jak naznačoval váš kolega?
9: S tímto musím souhlasit, určitě je potřeba každou korunu ve zdravotnictví dvakrát otočit. Ty přístroje, které se nakupují, řekněme, jsou někdy opravdu předražené.
12: Dobře, a jak se to tady bude hlídat?
9: Prosím? Musí se to hlídat tak, že se za mě by bylo dobře, že se vyměnil tady v největší pojišťovně ředitel a je potřeba se na to dívat, ale já opravdu Adamovi Vojtěchovi věřím a myslím, že to byl jeden z nejlepších ministrů zdravotnictví, kterého jsme kdy měli, takže já si myslím, že on si to pohlídá.
12: A teď ho máte zase.
9: Přesně tak. Jsem rád, že se tam vrátil a za mě je opravdu člověk na správném místě a ta zdravotnictví je naše priorita. My si to určitě pohlídáme. Přímo pan premiér se o to velice zajímá.
12: Připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu zůstávají poslanec hnutí ANO Patrik Pařil a poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Vláda Andreje Babiše se včera taky dohodla na valorizaci důchodu od ledna, ale vedle toho i na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Jaký smysl, pane poslanče Pařile, tenhle příspěvek má?
9: Musíme připomenout, že ta valorizace je vlastně nejmenší za 10 let. Já jsem rád, že se nakonec dohodlo koaličně, že to je pouze jednorázový příspěvek a že se to nezapočítává do té valorizace. Je to na vyrovnání těch zvyšujících se nákladů, především pro ty seniory, takže za mě je to určitě s povděkem.
12: Pane poslanče Papajanovský, chápete to jako kompenzaci důchodců?
11: No, my určitě souhlasíme s tím, že dochází k valorizaci důchodů, ale zároveň...
12: To i musí podle zákona.
11: Ano, ale zároveň ten systém podle nás není nastavený úplně správně, protože ten český valorizační mechanismus nefunguje historicky úplně dobře, protože...
12: Promiňte, já jsem se vás teď ptal na ten, řekněme, kompenzační dvoutisícový příspěvek. Hmm. Kompenzační podle vašeho kolegy.
11: A ten vnímáme tak, že jde opět o plošné opatření, kdy je celá řada seniorů, kteří opravdu potřebují pomoci a potřebovali by přidat ještě víc peněz, protože když to jsou třeba seniori, kteří zůstali sami, nebo seniori, kteří mají historicky třeba nákladnější bydlení a tak dále, no tak ti by si zasloužili tu pomoc ještě vyšší. Zároveň je ale celá řada seniorů, kteří pomoc nepotřebují, protože mají třeba soukromé úspory, bydlí ve vlastním bydlení a tak podobně. Máme tady seniory, kteří mají třeba důchod 30-40 tisíc korun. No a těm není opravdu potřeba pomáhat takovýmto plošným způsobem a opět na tom vidíme chybu Babišovy vlády, neumí tu pomoc zacílit, rozdává plošně a to je za nás chyba.
12: Pane poslanče Pařile, dává to smysl, že dáte všem důchodcům 2000 navíc? Nebo navíc jednorázově?
9: Já osobně nedělám mezi lidmi prostě rozdíly, je to důchodce jako důchodce, zaslouží
12: si to
9: všichni.
12: Ale co říkáte na ten argument, že jsou důchodci, kteří tu pomoc potřebují a pak je třeba část důchodců, která tuto pomoc nepotřebuje, protože je na tom líp?
9: Pokud bychom hledali nějaký systém, který by ty důchodce měl rozdělovat a adresně jsme to měli hledat, kdo opravdu ty peníze potřebuje, tak si myslím, že to je zbytečně dlouhavé. Nakonec by to žádné úspory nepřineslo až tak rapidní. Je to například stejné jako u energií. Prostě si myslím, že pokud ty peníze zůstanou u těch lidí, tak se zase zpětně nějakou částí vrátí do té ekonomiky.
12: Pane poslanče Papajanovský, nebyla by to jenom byrokracie navíc rozlišovat, který důchodce si ty 2000 zaslouží a který ne?
11: No to určitě musíme odmítnout, protože už dneska máme ty důchody nastavené tak, že existuje jejich základní složka, která je pro každého seniora stejná a potom máme složku, která zohledňuje například předchozí výdělky, takže my už dneska rozlišujeme nějakým způsobem, nebylo by potřeba kvůli tomu vyvíjet nějaký nový systém, jak tady naznačuje kolega, bylo by zkrátka možné to udělat poměrně jednoduše a pak některým seniorům třeba přidat i vokus víc, než jsou ty 2000.
12: Tak opravdu by to bylo tak složité rozlišovat, pane poslanče Pařile, prosím o stručnou reakci.
8: Jak říkám, já lidi nerozlišuju, pro mě je senior jako senior.
12: Na závěr se vraťme k rozpočtu obecně. Vláda i po včerejšku ujišťuje, že počítá s konsolidací veřejných financí na přes rok. Nemyslíte si, pane poslanče Pařile, že vůle kabinetu dělat neoblíbená opatření bude klesat společně s tím, jak se budou blížit sněmovní volby?
8: Jsem přesvědčen o tom, že dodržíme strukturální plán, který jsme si vyjednali u Evropské komise. Tak stejně postupovala minulá vláda. Naše finance jako České republiky jsou na dobré úrovni. Jsme nejméně zadlužení z Evropské unie. I to tempo, kterým jdeme...
12: Vy věříte tomu, že vláda Andreje Babiše začne konsolidovat veřejné finance 2 roky před volbami, rok před sněmovními volbami?
8: Určitě, tak příští rok jsou pro nás politiky prázdniny, nejsou žádné volby, takže...
12: Budou prezidentské, no pardon,
8: až v roce 2008,
12: máte pravdu, ale takže poběží to, prezidentská kampaň.
8: Jak říkám, zavázali jsme se k tomu u Evropské unie, ale i taky před svými občany, nastavili jsme si nový plán, letos je to minus 2,8, příští rok jsou to minus 2%, ty úspory přineseme.
12: Tak, není to jasný závazek, který vás uklidňuje, pane poslanče Papajanovský, když hovoříte o potřebnosti odpovědného hospodaření?
11: Bohužel ne, protože aby v roce 2028 vláda dodržela ten svůj plán, tak by musela přijít s úsporným balíčkem za zhruba 130 až 150 miliard korun, to spočítali ekonomové, no a já myslím, že k tomu vláda nesměřuje. Jednu věc říká Evropské komisi, ale jinak mluví k občanům. Vicepremiér Macinka hovořil o tom, že v roce 2028 dojde k úsporu za 60 miliard korun. Dobře. To je přece úplně jiná částka, takže nevěříme, byť bychom byli rádi, kdyby k takovým úsporám skutečně
12: došlo.
11: Já si
12: myslím, že vaše odlišné názory na to se vyjevily dostatečně a náš čas vypršel. Našimi dnešními hosty byli poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský a poslanec hnutí ANO Patrik Pařil. Pánové, děkuji vám oběma.
11: Díky za pozvání.
8: Děkujeme za pozvání, krásný den.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
13: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
14: Nic nemáme, lidi, díky rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
15: Ježíš Maria.
14: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
16: Nevěřte mu, chce všechno začeknovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
17: Paničku, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
18: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
19: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
17: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
20: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše.
18: Popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
20: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
21: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
22: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
23: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce tak říkají zlomil vlas.
18: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
17: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
13: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: O
5: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří, uvedl to prezident Zelenský. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. České tenistky jsou v semifinále Billie Jean King Cupu a dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle Zelenského je Ukrajina připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. Zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu k jednáním. Zelenský s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzin do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzin s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr, skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cestu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
1: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
5: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 koruny 50 haléřů za litr. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus Lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci tzv. Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bousková zdolala ve třech sadách Kartalovou, Linda Nosková si poradila s Bulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si pomohla 15 esy.
3: No, tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
5: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem. A české házenkářky zahájily závěrečnou část přípravy na prosincové mistrovství Evropy, které bude spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého trénují na západě Čech, kde je čeká tradiční turnaj o štít města Chebu. Reprezentantky od středy do neděle postupně nastoupí proti norskému B týmu, dále také Polsku a Slovinsku.
6: Překážka na D11 za Poděbrady a zdržení na D2 za Brnem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážku v omezení za Pečkami. Na 34. kilometru stojí porouchané osobní auto a kolona se zatím netvoří. Po dálnici D2 směrem z Brna na Bratislavu projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Ten má přes 50 metrů na délku a téměř 4,5 na šířku. Jsou tam i doprovodná vozidla a policisté, počítejte s možným zdržením, teď jsou za Brnem. Na D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují v dorovné značení, projíždí se pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2 stupně Celsia. Přes den pak čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Významný český protestantský kazatel a sociální pracovník Přemysl Pitr proslul jako zachránce stovek dětí během druhé světové války a bezprostředně po ní. Za své hrdinské činy získal v Izraeli prestižní ocenění Spravedlivý mezi národy. Připomene ho repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský. Poslechněte si druhou část.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
10: Konečně nastal i v Praze vytoužený den osvobození. Vycházíme z krytů na jarní slunce. Mezi zprávami z obnoveného Českého rozhlasu se ozývá žádost o pomoc pro terezínské vězně. Sběr šatstva, potravin a léčiv je soustředěn v lékařském domě, kde je též sídlo zdravotně sociální komise České národní rady. Přemysl Pitr se i hned nabídl, že se postará se svými pomocníky o děti, které zůstaly v Terezíně. Jen je zapotřebí opatřit vhodný objekt. Což větší zámek v újezdě nad Mží, který jsem znala z jednoročního pobytu v 20. letech? Jeho majitel byl umučen v nacistickém vězení. Pitr si opatřil dekret k zajištění objektu a hned se chystal věc s příslušnými činiteli vyřídit. Ráno 15. května čekáme v dopravní kanceláři České národní rady na slíbené auto. A proč chcete tak daleko? Ptá se jeden ze spolučekajících. Vždyť u Prahy jsou budovy vhodné pro váš účel. To by bylo výborné, ale nevím o žádné takové. Jsou tu sídla velkoprůmyslníků Ringhoferů, pokračuje ten člověk a ukazuje na svého souseda. Tady je právě někdo z toho kraje. Pan Novák je bývalý panský šofér. Včera uslyšel výzvu rady a přijel z Olešovic nabídnout své služby. Ano, zámky jsou volné, ozve se pan Novák. Opatříte-li si povolení, zavezu vás tam. Za chvíli je nový pověřovací dekret hotov a my nasedáme do auta hraběte Ringhofera. Jedeme kolem vyhořelých domů na Pankráci a dál směrem na Benešov. Občas nás zastaví kontrola revolučních gardistů, nových samozvanců. Rozbité silnice, trosky tanků a jiných vozidel nás nutí k pomalé jízdě. Pan Novák nemluví. Teprve, když jsme projeli obcí Nová hospoda, upozorňuje suše. Zde za zdí parku vidíte zámeček Olešovice. Pak odbočíme nalevo a za mříží je zámek Štiřín. A trochu dál máte zámeček Lojovice. Zdá se nám to jako v pohádce. Žasneme nad skrytým bohatstvím tohoto kraje. Překvapují nás však stopy vandalských činů v Kamenickém a Štiřínském zámku. Budovy jsou lidu prázdné.
15: Dobrý večer všem, kteří právě posloucháte dokument Českého rozhlasu 6, přeje Jan Sedmidubský. Zavedl jsem vás dnes do přelomového roku 1945, abych vám vyprávěl příběh muže, který se obecně choval dost atypicky. A tak i ve dnech a měsících, kdy jedni slavili vítězství, druzí začali realizovat své sny o odplatě a ti třetí poražení se jen stačili utéci, kam se dalo, v těchto dnech tento muž jakoby dostal novou energii do žil a snažil se napravit alespoň něco málo z hříchů světa okolo sebe. Podle svého dobrého zvyku se přitom zaměřil na ty nejzranitelnější. Děti bez domova, které potřebovaly právě ve dnech bezprostředně po válce následujících podat pomocnou ruku. A Přemysl Pitr, hrdina našeho vyprávění, byl zřejmě jedním z mála lidí v českých zemích, který v té osudové době dokázal myslet se stejnou láskou na děti z obou stran barikády. Na malé přeživší Židy a na malé poražené Němce. Neboli, jak napsal Karel Čapek ve svém dramatu Matka a jak se toho držel i Přemysl Pitr celý život. Děti. Malé, usmrkané děti. Děti, které trestat za hříchy rodičů, by bylo zločinné. Začali jsme dnes opět vzpomínkami nejbližší spolupracovnice Přemysla Pitra, Olgy Fírcové, jež po letech popisuje, jak došlo k tomu, že Pitr dostal do dočasného užívání hned 4 zámky za Prahou. Tak poslouchejme dál.
10: Jen v Olešovicích je trochu života. Vcházíme do vestibulu, kterému stažené záclony dodávají pochmurný vzhled, a slyšíme rázné kroky. Po schodišti pánovitě sestupuje muž v uniformě s pistolí za pasem a bičíkem v ruce. Zezadu ho úzkostlivě sleduje stará dáma. Přemysl Pitr, jakožto zástupce České národní rady, se snaží vysvětlit sovětskému důstojníkovi, že se budova stala majetkem československého státu a že tu budou umístěny opuštěné děti z koncentračního tábora. Rozuměl cizí návštěvník? Mlčky kráčí dál dlouhými chodbami. Stará dáma, baronka Ringhoffrová, bydlí již celou zimu z úsporných důvodů ve dvou přízemních místnostech. Teď se obává, že ji naše děti z nich vytlačí. Pokud jde o mne, můžete tu klidně bydlet dál, ujišťuje ji Pitr. Vědomí, že váš dům bude sloužit dobrému účelu, vám snad ulehčí jeho ztrátu. Jsme v rozpacích, který ze zámků si máme vybrat. Olešovický zámek je útulný a moderně zařízený, ale přece jen trochu malý. Kamenický je veliký, ale již pouhý vzhled studí. Zámek ve Štiříně je dost prostorný, ale pro děti příliš přepichový. Lojovický je daleko od silnice, ale má krásnou zahradu a bohatý ovocný sad. Dlouho nevybírej, říkal Pitrovi vnitřní hlas. Vrátí se mnoho dětí, které ztratili domov. Pro ně zajistí raději všechno, co jsi tu viděl. Dal se tedy hned zavést do Jílového na okresní národní výbor. Tento nově ustavený lidový orgán potvrdil dekret Národní rady a slíbil plán podpořit. Tak dostal pohotový žižkovský vychovatel k dispozici 4 zámky s nádhernými parky, a to během jednoho dne. Hned svolal několik svých schopných a obětavých přátel, aby urychleně všechno připravili pro přijetí dětí. Byli plní odvahy, dovednosti a píle. Nelekali se ani střelby v blízkých lesích, ani spouště ve vydrancovaných zámcích. Dali se do uklízení, úprav a schánění. Každý měl nějaké odborné znalosti a podle toho si rozdělili úkoly. Zástupcem Pitra a hlavním správcem všech budov se stává architekt, který zajišťoval před válkou stavbu naší malé ozdravovny v Mýtě. Jeho manželka Miluše převzala péči o zásobování a kuchyni. Strojní inženýr se stará o automobily, o vodovodní instalace a o další potřebná zařízení. Dále je mu svěřena hlavní pokladna, jež bude nějakou dobu obsahovat jen to, co si Pitr vypůjčí od přátel. Manželka našeho inženýra je zdravotní sestra. Jejím důležitým úkolem bude péče o podvyživené děti. Své dítě svěřuje pečlivé babičce v Praze na tu dobu, co bude působit v Olešovicích. A o trochu starší Otuše je profesorka výtvarných umění, všestranně umělecky zaměřená. Pečuje o umělecké předměty na zámcích a šíří všude klid, krásu a harmonii. První odvážná pětice se pustila napřed do Olešovic. Zámeček se jim zdál jako zakletý. Starou baronku dal mezitím místní národní výbor vystěhovat s několika ranci všeho majetku. Cenné věci byly zapečetěny. Záhadným způsobem zmizelo ze zámku mnoho věcí, takže chybělo i to nejnutnější – talíře, příbory, zásoby. Pracovníci žili o bramborové polévce a horlivě se připravovali na provoz. Během týdne byly ložnice vybaveny bíle povlečenými dětskými lůžky a jídelna hotova přijmout první strávníky.
4: Tak teď honem do Terezína. Přijel jsem tam s velkým nákladním autem a napěchoval je dětmi do posledního místečka. U brány zastavila auto četnická stráž. Kdo jednou vstoupil sem, nesmí už odtud. Je nebezpečí rozšíření tyfu po celé zemi. Jdu k veliteli a ukazuji mu jinak všemocnou legitimaci. Vysvětluji mu, že děti odvážím do ozdravovny právě proto, abych je uchránil nákazy. Přineste si svolení vedoucího lékaře. Vyhledávám ho a žádám o zvláštní povolení k výjezdu. Všechno marné. Vracím se k bráně a říkám veliteli: jděte k telefonu, doktor R. chce s vámi mluvit. Velitel jde, já naskakuji k šoférovi, mávám strážím nějakým lejstrem, brána se otvírá a už vyrážíme prudkým tempem ku Praze.
8: V Praze jsme bydleli s bratrem nějaký čas v bývalém nevěstinci v Melantrichově ulici, který uvolnili pro repatrianty. Že to byl takový obskurní podnik, jsem se dozvěděl až později. Když jsme se trochu zotavili, řekli jsme si, že přece musíme něco dělat, že se nemůžeme jen tak flákat. I šli jsme na židovskou obec, abychom se informovali, jestli pro nás něco nemají, a oni nás poslali do Milíčova domu na Žižkově. Přišel jsem tam se skupinou kamarádů přibližně stejně starých jako já a stejně nedávnou minulostí postižených. O tom, jak a kde se uplatnit, jsme se sice nedověděli, za to nám však nabídli pobyt v jakési ozdravovně nedaleko Prahy. A protože jsme skutečně neměli nic na práci, rozhodli jsme se, že tam pojedeme. Konkrétně to proběhlo tak, že nás odvezli na zámek Štiřín u Prahy, kde nás vlídně přivítali, pěkně ubytovali a dávali nám dobré jídlo. Zde jsem se poprvé setkal s Přemyslem Pitrem a zrovna při takové dost zvláštní příležitosti. Nějak jsme se s kamarády hádali, šťouchali a křičeli na sebe, snad jsme také ještě neměli nervy docela v pořádku. A najednou se v našem pokoji, nebo už nevím, kde to bylo, objevil takový vlídný, seriózní pán a klidně, s porozuměním, ale důrazně nám vysvětlil, že lidé na sebe mají být hodní. Mají si věci vysvětlit, aby si navzájem porozuměli a pochopili, co jeden od druhého chce, a nemají na sebe hulákat. Bylo to tak přesvědčivé, až jsme se za své chování zastyděli.

0: Vezli nás v otevřeném nákladním autě. Nevím, jestli bylo jen jedno, nebo jich bylo víc, jen se pamatuji na naše opojení svobodou, že jedeme v létě v krásné zemi za krásného počasí. Slunce svítilo a míjeli jsme Prahu, protože někdo říkal, vidíte, tamhle je Praha. Až jsme k večeru přijeli do Štiřína. Tam nás přijali milé mladé české ženy. A samozřejmě to první bylo hned do koupelny. Po třech dlouhých letech koupelna s bílými kachličkami s teplou vodou. A to zdaleka ještě nebylo všechno. Potom večeře, v poválečné Evropě, kdy opravdu byl všude ještě nedostatek, se panu Pitrovi podařilo pro nás sehnat nejenom chleba, ale myslím i housky, máslo a vajíčka. A dostali jsme krupičnou kaši. Ráj na zemi. My, koncentráčníci, samozřejmě kus chleba do kapsy a večer pod hlavu, protože kdo ví, co bude zítra. Zámky byly krásné. Byla v nich umělecká díla. Objevili jsme bohatou německou knihovnu a četli jsme, pokud nám čas stačil. Z těch, kteří se tam o nás starali, si pamatuji jen Olgu, snad Fírcovou, a Milušku Teichmannovou. Ale všichni na nás byli strašně hodní. Učili jsme se pilně a intenzivně, dokonce i latinu, matematiku. Některé hodiny byly v Kamenici, jiné v Olešovicích. Chodili jsme tam pěšky nádhernou letní krajinou. Lesy, loukami, pozorovali jsme stromy, květiny, motýly, broučky. Sbírali jsme jahody a maliny. Snad by bylo bývalo rozumnější ještě víc si tehdy užívat té krásné přírody. Taky jsme si ji užívali. Ale učení jsme považovali za přednější. Jednou jsem šla z jednoho zámku do druhého s jedním polským klukem. Jakž takž jsme se dorozuměli. Rozplakal se a vyprávěl mi, že v koncentráku pracoval u plynové komory, vytahoval a nosil mrtvé. Jednoho dne našel mezi zahubenými své rodiče a sourozence. Už nevím, jak se ten chlapec jmenoval.
1: Jak jste jistě poznali, vzpomínali chovanci Pitrových zámků i po letech s láskou a uznáním na svého dobrodince. Nicméně zajímavé na této snad nejslavnější části Pitrova života bylo to, že se tu poprvé setkal s dětmi, jež svým způsobem museli být dospělejší než on. Z toho možná pramenily i drobné rozpaky starších dětí vůči Pitrovi. Co se jim asi tak mohlo honit hlavou? Nejspíš, co nám tu ten dobrý muž vlastně vypráví? Co pak zažil to, co my? Co pak to nejsou všechno jenom krásná slova, na která člověk prostě nemůže dát, i kdyby chtěl? Co pak lze někdy ze srdce vymazat tu hrůzu, které jsme byli svědky a která nás bezmála zabila? Zkrátka opět byl Přemysl Pitr někde trochu jinde, než jeho vcelku oddané publikum. A přece zase to bylo dobře, protože nikdo jiný než on si s tou naivní čistotou by to asi nebyl dokázal.
2: Bratr se mnou zůstal na Štiřínském zámku asi 2 měsíce. Pak se rozhodl, že odtamtud odejde, že je to tam pro něho moc dobré, moc pohodlné, že se chce něco učit, pracovat a žít na vlastní pěst. V Praze byl tehdy život dost těžký, všechno bylo na příděl, ale on přesto odešel a

0: My se s naším úmyslem odjet do Palestiny svěřili Přemyslu Petrovi. Myslím, že to nesl dost těžce. Co tady není dobré? Co se vám v Československu nelíbí? Proč chcete odtud pryč? Ptal se. Snad 2 hodiny to s námi probíral, než pochopil, že naše rozhodnutí je pevné. A jeho závěr byl, jste svobodní, můžete dělat, co za dobré uznáte. Nicméně se k tomuto tématu pak ještě častěji vracel. Jednou sobotu, když za námi zase přijel, s námi hovořil o životě. Vyprávěl nám i děvčatům, která tam byla s námi, že je dobré nehledět jen na vnější věci, zamilovat se třeba do chlapce či děvčete, který či které jen dobře vypadají, mají hezkou blůzu, vázanku nebo čepici, že je dobré hledat věci hlubší, pod povrchem, které nejsou hned na první pohled patrné, hledat i dobrou matku a dobrého otce pro své budoucí děti, což není některak snadné, a pak se rozhodnout. Vztahoval to nejen na osobní záležitosti, ale na všechno. Na celý lidský život i naši budoucnost. A také nám vyprávěl o Ježíši Kristu, že to byl náš člověk, žít jako my, a jaký to byl člověk, že je naše škoda, že jsme ho nepřijali jako svého spasitele. Nebylo mi právě příjemné, když o tom hovořil, a nedovedl jsem si s tím poradit. V našem věku a potom, co jsme prožili, bylo nám 16-17 let, jsme na takové úvahy asi nebyli dost připraveni.
1: Když přijdeš z koncentráku a vidíš všechen ten lesk, zrcadla a knihy. Já jsem tam hned z knihovny ukradla německou knihu od Jakoba Wassermana, protože to bylo tak ohromné mít v ruce knihu, která je jako tvoje, protože ona vlastně de facto nikomu nepatřila. Ty zámky zabavili nějakým Němcům, které odtamtud vystěhovali. A Petr? To byl skutečně jiný svět. To byl člověk nesnad zázračný, ale tak čistý a taky trošku naivní, bych řekla. Jedna věc. Já jsem na mou duši věděla, že je to dobrý člověk, ale když on nám začal vyprávět o smrti, tak to bylo trochu, no, nechtěla bych říct směšné, ale trochu divné pro někoho, kdo přišel s Osvětimi. Ani tak moudrý člověk jako Přemysl Petr si ovšem nemohl představit, co ty děti viděli a zažili, protože to opravdu až do dneška sotva může někdo pochopit. Já si dodnes pamatuju, že když nám vyprávěl o smrti, tak říkal, že to je něco takového jako lehkého, přirozeného a že použil takový obraz, že smrt je jenom taková změna, takový přechod, nic definitivního, že zanecháváš za sebou něco, co ti zůstane, co ti nikdo nevezme a jdeš dál. Jenže když se někdo vrátí po 3 nebo po 3,5 letech z koncentráku a někdo ti takhle líčí, co je to smrt, tak je v tom snad nějaká křesťanská nebo jiná víra, ale i hodně nepochopení toho, co ta druhá strana prožila a na vlastní oči viděla. Na Olgu Fircovou se moc nepamatuji. On na nás dělal velký dojem, když mluvil. Bylo naprosto jasné, že je přesvědčen o tom, co říká. Že to, co říká, a jeho osoba jedno jsou. V tom byla jeho velikost.

Drahé obrazy, koberce, nábytek, lustry. Pokoj je třeba jen pro dvě osoby, to se vůbec nedá vylíčit. Přemysl Petr i Olga se vždycky snažili, aby byli přitom, když přišly nové děti, aby je mohli přivítat. Olga byla vždycky s ním, byla, jak se říká, jeho pravá ruka. Nikdy nebyl jeden bez druhého. Když jsem tam přišla já, myslím, že na Štiřín, tak se mě Přemysl ptal, jak se jmenuju, odkud jsem a co a jak. Pak mi řekl, abych se podívala do zahrady a to byl vlastně spíš park než nějaká zahrada, jak se mi tam líbí a já pochopitelně zůstala. Někdy jsem se až rozplakala, když jsem si uvědomila, jak jsou na mě všichni hodní, jací lidé to jsou, že jsem někoho našla, komu mohu věřit, že se mohu na někoho obrátit a požádat o něco, jít se k někomu poradit, komu na mě záleží, když je mi těžko, že mě někdo pohladí, když je mi smutno. Proto vůbec nejsou slova. Neznám správné slovo, jak pojmenovat takové lidi, jako byli oni, Přemysl a Olga. Všichni jsme je milovali a dodneška mám tu lásku v srdci. Trochu něčeho takového jsem já dostala do svých 8 let, ale pak až do té chvíle ne. A těmi zámky to neskončilo. Oni se o nás zajímali dál, co děláme a k čemu jsme dospěli, čeho jsme dosáhli. Vždycky byli s někým z nás ve styku a věděli od někoho, co s námi je, s dětmi, kterých se po válce ujali. Na zámcích jsem nebyla dlouho, asi jenom měsíc nebo 5 týdnů. Už pomalu končily prázdniny a začínala škola. Všech dětí, co jsme tam byli, se

0: ptali, co chceme dělat, jak si představujeme svůj další život, ale i jen ty první dny, první rok. Každý říkal, co si myslí a mě napadlo, že bych chtěla vařit. Jako dítě jsem snila o tom, že se stanu šéfkuchařkou v nějakém hotelu. Vždycky jsem ráda vařila a pekla a měla jsem proto snad i potřebnou fantazii. Na to řekl buď Přemysl nebo Olga, už se nepamatuju, kdo z nich to byl. Víš co, Teresko, my vlastně hledáme do Milíčova domu někoho, kdo by uměl trochu vařit a mohl nám pomáhat. Jestli chceš, můžeme tě tam vzít, než se rozhodneš, co bys chtěla dělat jiného. Naše kuchařka Mařenka potřebuje pomocnici a také s dětmi je hodně práce, která by tě možná bavila. Tak jsem tam několik dní před začátkem školního roku šla, pracovala jsem s dětmi, pomáhala jsem vychovatelce Idě, ale vůbec všude, kde bylo zapotřebí, nezáleželo mi na tom, kde. Měla jsem děti ráda a zůstala jsem tam až do 47. roku. Přemysl Pitr i Olga Fírcová se ke mně úžasně chovali, moc se mi tam líbilo. Jen jednou došlo k takovému konfliktu. Pomáhala jsem zrovna v kuchyni, namazala jsem si tam rohlík s tvarohem a ještě navrch marmeládou. Už skoro celý snědený jsem ho položila na stůl a pro něco šla. Mezitím tam přišla paní ředitelka, která všechno objednávala, obstarávala a hospodařila s penězi. Uviděla ho a zeptala se kuchařky Mařenky, koho že ten rohlík je. V tom jsem se vrátila a řekla, že můj. A ona na mě zhurta spustila, že něco takového se nesmí dělat. Mazat si rohlík tvarohem a marmeládou, že je to poprvé a naposled, co jsem něco takového udělala. Obrátila jsem se a utekla nahoru do svého pokoje a plakala. Mezitím přišel do kuchyně Pitr a zeptal se Mařenky, kde jsem. Ta mu řekla, že asi u sebe. Jak to, že u sebe? Proč ti nepomáhá? Snad mu pověděla ještě i o tom, k čemu došlo, nevím. Přemysl za mnou přišel a řekl mi, jen se vyplač. Ale předtím mi sama ještě vypravuji, jak to bylo. Tak jsem se mu svěřila, on mě pohladil po vlasech a povídá, u nás můžeš mít vždycky všechno, co jen budeš chtít, to si vezmeš. Něco takového se ti už nikdy nestane. Bylo to od něho velice jemné a ohleduplné. Poznala jsem, že si o tom pak promluvil i s onou paní ředitelkou, ale chuť na takové dobroty mě přešla. Už nikdy jsem nic takového neudělala.
1: Tolik svědectví Pitrových dětí, které se z valné většiny po válce vystěhovaly do Izraele. Jejich vzpomínky po letech se sbíral Pitrův životopisec Pavel Kohn, ostatně sám také jeden čas chovanec Štiřínského zámku.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Samo o sobě působení Přemysla Pitra na čtyřech zámcích, péče o stovky dětí, složité hledání jejich přeživších příbuzných, to všechno vypadá jako práce na 10 úvazků. Ale přesto se ještě na chvíli vraťme do pohnutých dob těsně po květnu. Jak už bylo naznačeno, Přemysl Pitr byl připraven starat se nejen o přeživší židovské děti z koncentračních táborů, ale také o děti německé. Jak k tomu vlastně došlo, líčí Olga Fírcová. Místo a čas děje, Rajzova škola na Vinohradech, pár dní po osvobození.
3: Před školou stáli ozbrojení strážci. Právě před našima očima nedovolili vstup ženě, která tam někomu nesla balíček. Návštěvy jsou zakázány, znělo ostře. Avšak Pitrův průkaz s razítkem revoluční rady na ně učinil dojem. Byli jsme předvedeni k veliteli, bývalému československému majorovi, který po skončení války zas rychle oblékl uniformu. Potom jsme za doprovodu strážce směli hledat paní Kénikovou. Otevřelo se nám peklo, o něm školem jdoucí neměli tušení. Přes 1000 Němců, většinou ženy a děti, neboť muži byli téměř všichni v armádě, bylo napěchováno ve školních třídách a sklepích. Museli sedět na holé zemi, ani sláma tu nebyla a lehnout si nemohli. Nemocní a zdraví, dospělí a děti tísnili se v nepopsatelné změti. Jeden z internovaných, německý lékař ve špinavé zástěře, ukázal zoufale na místnost, v níž mohl izolovat aspoň kojence. Leželi tam na školních lavicích se svraštělými obličejíčky jen kost a kůže, jako trpasličí stařečkové. Nebylo pro ně mléko. Podle nařízení měli Němci dostávat takové příděly, jaké za války dostávali Židé. Po nějakém hygienickém zařízení ani stopy. Podvýživa a nakažlivé nemoci konaly svoje zhoubné dílo. Jak jsme se později dozvěděli, zemřeli kojenci do jednoho. Návštěva v Rajsově škole nedala Pitrovi ve dne v noci pokoje.
4: Nejen v Rajsově škole trpělo v létě 1945 mnoho matek a dětí. Ve Velké Praze bylo na 30 internačních táborů pro Němce a kolaboranty asi z 10 tisíci dospělých a 1500 dětí. Nejhorší to bylo na Sokolském stadioně, kde tisíce lidí muselo spát na holé zemi pod širým nebem bez pokrývek. Těžce nemocní a děti leželi v nevýslovné špíně trápeni hmyzem na parném letním slunci. Nejen záchody, ale i cesty k nim byly pokáleny nemocnými úplavicí. Nemohli se dále dovléci a zůstali ležet ve vlastním výkalu. Mezi nimi jsme našli starého univerzitního profesora, přítele prezidenta Masaryka, který jej kdysi povolal z Německa na Pražskou univerzitu. Tyto ostudné jevy znesvětily místo, které bývalo jevištěm skvělých sokolských sletů. Znal jsem se s chotí pražského primátora paní Vackovou, ušlechtilou ženou a oddanou komunistkou. Zavedl jsem ji prostě na stadion. Div neomdlévala zděšením. Poslala mě pak znovu na stadion s dvěma pohlaváry z ministerstva vnitra, pod jehož pravomoc odsunová střediska spadala. Tábor byl skutečně v několika dnech zlikvidován a osazenci rozvezeni na různá místa na venkově. Stížnosti ze zahraničí se množily a tak jsem byl zdravotně sociální komisí Zemského národního výboru pověřen kontrolou internačních táborů a odsunových středisek a požádán o zprávu. To mi zjednalo přístup do mnohých táborů a odhalilo strašlivé poměry, které jen málo Čechům byly známy. Na mnohých místech nedostávali internovaní ani židovské příděly, které jim patřily. Zvůle i zlovůle panovaly všude. Ukázalo se, že jen malé procento internovaných byly aktivními nacisty. Žádal jsem ve své důvěrné zprávě, aby byli ve smyslu prohlášení ministerského předsedy ponecháni v táborech jen oni Němci, kteří byli skutečně činnými členy Hitlerovy strany. Všemocné ministerstvo vnitra si nedalo líbit takovéto kritické zasahování. V denním tisku se objevily znetvořené úryvky z mé důvěrné zprávy. Zemský národní výbor byl vyzván, abych byl pro přátelství k Němcům z komise vyloučen, což se také stalo.
1: Nutno dodat, že i v tomto případě Přemysl Pitr nakonec zvítězil. Díky známosti s přednostou odboru pro děti a mládež na obnoveném ministerstvu sociální péče doktorem Stanislavem Kohoutem se právě toto nekomunistické ministerstvo ujalo patronace nad všemi čtyřmi Pitrovými zámky.
3: Během dvou dnů byly již zotavené židovské děti ze dvou zámků umístěny v jednom. Děti a mladiství cizí státní příslušnosti byly už stejně připraveni k odletu do Anglie a tak měl zámek v Lojovicích sloužit jako izolační nemocnice pro německé děti. Již 26. července 1945 tam mohlo být dopraveno prvních 30 dětí z Rajsovy školy. Nikdy nezapomenu, jak jsme tehdy tyto vyhladovělé, téměř umírající děti vezli starým autobusem Červeného kříže do odlehlého zámku v Lojovicích, jak jsme je nejprve rozložili na zelený trávník zámeckého parku, kde zůstali apaticky ležet, jak se potom pomalu zotavovali a téměř všechny uzdravili.

0: Co se týče německých dětí na zámcích, protože jsem tam byl dlouho a znal se dobře s doktorem Adlerem, tak jsem měl brzo možnost se s nimi setkat a hovořit s nimi. Už nevím, kde přesně bydleli, někde blízko nás. A Adler, který mluvil výborně německy, měl pochopitelně co dělat s jejich německým personálem, s Němkami, které tam přemysl Peter přijal, aby se o ně starali. Adler mě k těm dětem zavedl. Bylo to vůbec poprvé, co my, židovské děti, které jsme se vrátili z koncentráku, jsme viděli děti a mladé lidi, kteří třeba nebo určitě byli příslušníky té nechválně známé Hitlerovy mládeže, Hitlerjugend. Peter s nimi hovořil a besedoval jako s námi a snažil se jim dávat lásku a navracet jim víru v život, stejně jako nám. Pro něho byly děti jako děti a i to byl pro nás příklad, i když nebylo snadné jej přijmout a hned mu porozumět. Zpočátku mě to dost zneklidňovalo. Vzpomínal jsem na naše dětské rozhovory v lágrech, kdy jsme fantazírovali o tom, co uděláme s Němci, pokud se z toho dostaneme. Říkali jsme, postavíme kolem nich vysokou zeď a nikoho z nich nepustíme ven a nikoho dovnitř, ať tam zajdou hlady. Vlivem Adlera a Petra jsem o tom začal přemýšlet jinak. Navíc je zajímavé, že my, židovské děti, jsme vlastně vůči těm německým dětem po válce žádnou hlubokou nenávist necítili. Žili jsme s nimi v podstatě v míru, na rozdíl od českého okolí zámků či českých nacionalistů, kterým se nelíbilo, že jim Peter dává stejné jídlo a poskytuje stejnou péči jako nám. A docházelo tam k různým třenicím.
1: Jednou nás zvolal a řekl nám, že se stará o všechny děti, že děti jsou vždycky nevinné. Nyní trpí a jsou v nebezpečí zase německé děti. A proto se rozhodl vzít je taky k nám do zámků. K tomu pak skutečně došlo. Byli mezi nimi dva sourozenci, chlapec a holčička. Oba světlovlasí a hubení. Chovali jsme se k ním korektně, neubližovali jsme jim, ale mluvit jsme s nimi nedokázali. Oškliví jsme na ně nebyli, víc však nebylo v našich silách.
2: Jedním z mnoha míst, odkud Přemysl Peter a jeho blízcí zachraňovali děti, byl internační tábor v Praze na Hagiboru. A když to nešlo jinak, alespoň se Přemysl s Olgou snažili děti navštívit, tak jako třeba o Vánocích 1945.
3: Na štědrý večer povolil velitel tábora Petrovi výjimečnou návštěvu Hagiboru, aby děti měly malou změnu. Jakmile skončila obvyklá vánoční slavnost v Milíčově domě, klidná, radostná a hluboce prožívaná jako vždy, spěchali jsme do tábora s Jedličkou a dobří přátelé vezli autem plné krabice a koše. Bylo to auto Lady Phyllis Nicholsové, ženy britského velvyslance. Mnoha způsoby nám velice pomáhala. Tmavými opuštěnými ulicemi jsme dojeli ke vstupu do tábora, aniž by nás napadl rozhněvaný dav, jak se to už jednou stalo. Zatímco Peter obcházel početné baráky, aby pozval školní děti, i ty menší s jejich matkami, ozdobila jsem ještě s jedním pomocníkem z Milíčova domu vánoční stromek. Stráž nás přitom sledovala nepřátelsky pátravými pohledy. Potom se studená, holá místnost naplnila smutnými a ustrašenými dětmi a matkami, které zůstaly stát nedůvěřivě vzadu.
4: Zanotoval jsem Stille Nacht, Heilige Nacht. K našim hlasům se nesměle přidávali další. Snažil jsem se vykouzlit úsměv na dětských tvářích. Velitel stráže rázně přerušil můj proslov. Nemazlete se s dětmi našich nepřátel.
3: Peter se nenechal zastrašit a mluvil dál o lásce Ježíše Krista, která nezná hranic ras a jazyků. Nakonec všichni přítomní dostali vydatné chlebíčky a cukroví, které přivezli dobří přátelé, a děti malé dárky. Větší děti tušku nebo levný notes, malé panenku či zvířátko. Tyto hračky byly ty nejošklivější, jaké jsme kdy dostali jako příspěvky na vánoční nadílku. Děvčata z nějaké školy jich nachystala velké krabice a poslala je do Milíčova domu. Jen některé z nich byly shledány jako dobré pro tamní děti. Mnohé o něco horší byly poslány do zámků a zbytek byl přesně to, co jsme potřebovali pro Hagibor. Cokoliv lepšího by byl dětem v táboře někdo vzal. Skromné dárky je velice potěšily, vždyť celé měsíce neměli v ruce hračku nebo tušku. Byl to však nejsmutnější vánoční večírek, jaký jsme kdy zažili.

0: Československá vláda počítala s tím, že se jí podaří odsunout Němce do zimy. Avšak americké okupační úřady odmítly přijímat další transporty do západního Německa a taktéž Rusové do Německa východního. Bylo jasné, že Němci budou muset přezimovat v odsunových táborech. Upozorňoval jsem příslušné činitele na to, že tito lidé mají na sobě jen to, co měli v teplých květnových dnech, když byli ze svých domovů vyvlečeni, a že je nutné opatřit je alespoň dvěma pokrývkami. V orgánu komunistické strany Rudé právo se objevil článek s tučným titulkem Pitr chce oblékat Němce do kožichů, Hitlerjugend se válí v přepichových zámcích a tak dále. Udání a osočování se množila. Ministerstvo vnitra a policejní ředitelství mi zakázali vstup do táborů. Vyžádal jsem si proto na ministerstvu sociální péče pověření k jednání s britským Červeným křížem o převzetí matek a dětí z internačních táborů do britského pásma. Přiletěl jsem do Londýna po novém roce 1946. Setkal jsem se s plným porozuměním a podporou našeho velvyslance, doktora Maxe Lobkovice, i příznivým přijetím prezidentky britského Červeného kříže. Měl jsem si však obstarat pověření našeho ministerstva zahraničí. Naštěstí dlel právě ministr Jan Masaryk v Londýně. Přivítal mne slovy: co to tam pro boha s těma Němcema děláte? Podívejte se na ten stoh protestů, bojím se s někým setkat, aby mě netlumočil svůj oficiální podiv. To je ostuda, to je ostuda. A dodal něco, o čem raději pomlčím. Však proto jsem tady, řekl jsem mu a informoval ho krátce o své snaze dosáhnout transportu dětí a matek do britského pásma. A co chcete ode mě? Pověření. Vyňal ze zásuvky papír se záhlavím ministerstva, dole podepsal a mě podal. Napište si tam, co chcete. Dokument.
1: Další osudy Přemysla Pitra jakoby předznamenala následující příhoda. Bylo to ještě za války.
0: Navštěvovali jsme též starší dámu, vdovu po továrníkovi. Jejíž dva mladí synové byli pro svou činnost v podzemní komunistické organizaci ve vězení a později v Oranienburgu popraveni. Těžce postižená paní potřebovala útěchy tím více, že její dcera byla fanatická komunistka. Bylo pro ní vždy osvěžením mluvit s lidmi téhož cítění. Při jedné naší pozdní návštěvě byla přítomna i dcera. Hitler ještě vítězil na všech frontách. Rozprávěli jsme o současné situaci a vyhlídkách do budoucna. Jsem přesvědčen, že každým novým vítězstvím si Hitler urychluje pád, řekl jsem. Rád bych jen věděl, co bude potom. Potom přijdeme k moci my, komunisté, odpověděla dcera. A co uděláte s námi nekomunisty, tážu se. Lidi jako vy budeme potřebovat a pomůžeme vám, abyste se uplatnil. Ovšem, přidáte-li se k nám? A nepřidám-li se? Tak vás postavíme ke zdi, pravila chladně. Matka zesinala nad dceřinou, řekněme, nezdvořilostí. Hleděl jsem obrátit věc v žert, ale dcera řekla: myslím to vážně.

0: Přes intenzivní výchovnou činnost pozorovali jsme, jak se celková situace přiostřuje. V roce 1947 střídala jedna politická krize druhou. Komunisté se postupně zmocňovali všech důležitých pozic a pronikali do všech institucí. Svou útočnou materialistickou ideologií nutili i síly duchovní k větší aktivitě. Masaryk se znovu stal heslem a pojítkem těch, kdo čelili syrové davovosti a mravní bezúznosti. V přednáškovém cyklu o Masarykovi promluvil i pražský arcibiskup Josef Beran. S úctou a porozuměním vylíčil tohoto odpadlíka od katolické církve jako hluboce náboženskou osobnost. Nejpozoruhodnější manifestace v tomto těžkém období se konala 2. února 1948 na Slovanském ostrově v Praze. Z podnětu profesora Husovy evangelické fakulty F. Bednáře a arcibiskupa doktora Berana zasedli představitelé veškerých křesťanských církví a náboženských společností za týmž stolem jako rovnoprávní členové. I židovský vrchní rabín byl mezi zástupci kulturních institucí, vlády a parlamentu. Bouřlivým potleskem byl přivítán Jan Masaryk, syn velikého a celému národu drahého otce a živý představitel jeho humanitních ideí. Ve Dvoraně na celém ostrově a Vltavském nábřeží, kam byly projevy přenášeny tlampači, tísnily se zástupy lidí. Proslovy byly neseny duchem bratrského dorozumění. V závěru přečetl arcibiskup Beran společný manifest. Nespokojuje se s odsouzením války, nýbrž zatracuje rozdělení na nepřátelské tábory, i když zbraně mlčí. Vyzývá především vlastní lid, aby dal příklad pokojného řešení problémů světových. Tak se stala Praha dějištěm události, kdy poprvé v dějinách se věřící všech odrůd spojili v demonstraci za mír a náboženskou svobodu. Tato Praha, v níž také poprvé v dějinách vzplanula zář křesťanské reformace a jež byla svědkem urputných náboženských bojů, zahořela po 600 letech novým nadšením, jež rozdělené bratry spojilo.
1: Bylo však už bohužel příliš pozdě. Komunisté si uvědomili, že ve volbách, které připravovali, by dostali méně hlasů než v roce 1946 a zorganizovali státní převrat. 25. února 1948 se chopili moci a zavedli nový diktátorský režim, který stále trvá. Několik dní po tomto převratu telefonoval nově vytvořený akční výbor na Žižkově do Miličova domu, že se budova stala majetkem státu. Kvůli daním byla vždycky vedena jako družstevní. Dlouho se však nic nedělo. Komunistické výbory měly důležitější úkoly než převzetí malé nekapitalistické instituce. Ve vedení útulku nedošlo tedy k žádné změně. Pražský ústřední akční výbor dokonce potvrdil odpovědnost Spolku přátel mládeže, jehož tajemníkem byl Pitr, za pedagogické vedení útulku s podmínkou, že bude mít i nadále také plnou finanční odpovědnost. Pitr si byl jist podporou všech svých starých přátel a nějakou dobu doufal, že bude moci bez překážek pokračovat ve většině svých akcí, zatímco tisíce lidí utíkali za hranice. Říkával, přečkal jsem nacistickou diktaturu, přežiju také tuto.
0: První nátlak na výchovnou činnost přišel nepřímo. Byli jsme přinuceni přijmout tolik dětí, že se stalo skoro nemožné mít na ně výchovný vliv. Bylo to tím obtížnější, že nám chyběla organizátorka a výborná vychovatelka Olga Fircová. Odjela do Švýcarska na pohřeb své sestry, ale nesměla se již vrátit přes intervence na nejvyšších místech a poukazem na to, že po 16 let pečovala nezištně o naši dělnickou mládež. Všichni spolupracovníci se snažili ze všech sil, aby zachovali dřívější úroveň, nicméně útulnost a podnětné ovzduší se ztráceli. Kvantita ničila kvalitu, malý obraz toho, co se dálo ve velkém. Na podzim 1950 vměšování úřadu zesílilo. Dostal jsem množství příkazů pro vedení naší družiny, jak byl teď Milíčův dům úředně nazván. Musel jsem vyplňovat nesčetné dotazníky, podávat zprávy, pořizovat statistiky, zkrátka úřadovat. Jednoho dne dostal jsem příkaz, abych promluvil na schůzi rodičů o institucích pro děti a mládež, které se ve velkém počtu zakládají po celé zemi, aby matky mohly pracovat v továrnách, veřejných službách a v zemědělství. Ženy jsou lákány mnoha různými způsoby a nuceny okolnostmi, aby svěřili své děti institucím a zařadili se do výrobního procesu. Sociální pracovník má nejlepší příležitost pozorovat špatný vliv, jaký to má na rodinný život a obecnou morálku. Počet rozvrácených rodin se stále zvyšuje a děti duševně strádají. Na závěr své přednášky jsem shromážděným rodičům citoval populárního sovětského pedagoga Makarenka, který napsal, že spořádaný rodinný život je základem socialistické společnosti, a dodal jsem, že proto ani nejlepší instituce nejsou ideální a že ideální je rodina, kde se může matka dětem plně věnovat. Všeobecný a dlouhý potlesk posluchačů byl spontánním otevřeným protestem proti politice strany v této záležitosti. Hned jsem si uvědomil, že tento projev byl mou labutí písní.
1: Začátkem dubna 1951 se náhle v Milíčově domě objevila policie. Na základě několika udání, která jí poskytla vítanou záminku, prohledala nejprve Pitrův pokoj a potom celý útulek.
0: Dva policejní úředníci vykonali v mém bytě prohlídku a odnesli sebou balík korespondence s mými zahraničními přáteli. Brzy na to přišel tajemník kulturní komise s příkazem, že musím ihned opustit Milíčův dům a přestěhovat se do pokoje v podnájmu, který již byl pro mne připraven, a do Milíčova domu nesmím již vkročit. Venku stál stěhovací vůz. Když špeditér viděl, že nic nemám zabaleno, odmítl mne stěhovat. Dostal jsem lhůtu 3 dnů k balení.
1: Pitr byl násilně přemístěn do zabraného pokoje v neznámém soukromém domě a brzy si uvědomil, že je sledován domovníkem a jedním sousedem. Vstup do Milíčova domu mu byl zakázán. Na jeho místo byl dosazen nový ředitel, přijatelný pro komunisty, s úplně novým štábem pedagogů. Výsledkem bylo, že většina starších dětí přestala domov navštěvovat.
0: V Milíčově domě nastoupila nová ředitelka s gardou spolehlivých vychovatelek. Dětem se musel představit svou nástupkyni a řekl jim, že odcházím na zdravotní dovolenou. Na rozloučenou jsme si zaspívali Nerudovu Vzhůru již hlavu národe a jiné písně, které nás v době německé okupace tolik vzpružovaly. V závěrečném proslovu jsem shrnul, co jsem dětem za ta léta vštěpoval. Krátce poté byla nová policejní prohlídka, tentokrát v celém domě, za spílání a vyhrožování velitele v přítomnosti dětí. 2 ze starších spolupracovnic se pod krupobitím urážek a pomluv zhroutily a již nikdy se z toho neprobrali. Mladší hrdě snášeli sprostoty, jejich věrnost se jen utužila. Byly pak rozmístěny po jiných družinách. Když jsem se v noci vloudil do Milíčova domu, abych z důležitých spisů zachránil, co se dá, našel jsem na podlaze kupy listin, jak je ze zásuvek a regálů prostě vyházeli. Reakce dětí na změny v Milíčově domě byla výmluvná. Víc než polovina přestala docházet. Starší se neobjevili vůbec. Dostal jsem obsílku k výslechu na policii. Byl jsem obviněn ze špionáže a z popuzování proti lidově demokratickému režimu. Zpočátku byli oba vyšetřující úředníci strozí, ale při mém líčení naší činnosti stávaly se jejich otázky vlídnějšími, až nakonec mne oslovovali pane řediteli, ačkoliv jsem jim už nebyl. Přijdu před soud, ptám se. Z rozpačité odpovědi jsem vyrozuměl, že můj případ se nehodí před veřejnost a že budu asi poslán přímo do tábora nucených prací v uranových dolech Jáchymovských. Bylo mi jasné, co mne čeká. V domě, kam mne přestěhovali, jsem byl pod bedlivou kontrolou. Dík lékařskému potvrzení mohl jsem ujít na několik neděl do klidu přírody. Také ozdravovnu v Mýtě jsme museli odevzdat. K zbudování útěchova domova pro svobodné matky a zotavovny pro unavené maminky, pro nějž jsem měl už koupený pozemek, nedošlo. V srpnu 1951 jsem byl předvolán k prokurátorovi. Věděl jsem, že se od něho už nevrátím. Stále ještě jsem se bránil myšlence na útěk. Vždyť i tam v dolech budou lidé, kteří budou potřebovat duševní opory. To byla ovšem iluze, ze které mne později vyvedla svědectví uprchlých vězňů. Podmínky v táboře byly tak hrozné a vězni tak střeženi, že na nějakou pastoraci nebylo pomyšlení. Nakonec se rozhodl můj zdravotní stav. Cesta na nucené práce by se rovnala cestě na smrt. Tak jsem volil útěk v naději, že i v zahraničí budu moci pracovat pro svůj národ.
2: Útěky. Další vlna emigrace. Musel to být neskutečný pocit dívat se v oněch třech letech svobody na to, jak ta svoboda postupně mizí, jako když protéká písek přesýpacími hodinami. Přemysl Peter se naštěstí nestal mučedníkem komunistických lágrů. O tom, jak se mu podařilo utéci a že tím jeho činnost zdaleka nekončila, si povíme v jednom z příštích dokumentů. Na tom dnešním spolupracovali David Schneider, Irena Hýsková, Ivana Braunerová, Jiří Hána, Robert Jaškov. Režii měla Hana Vohrysková, za technické spolupráce Ivany Braunerové. Autorský dokument připravil a pro tentokrát vám za pozornost děkuje Jan Sedmidovský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
1: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
2: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
3: Vistas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
4: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
0: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Tady je Jindra Sobíšková.
6: Tady je Karel Kincl.
5: Písničky s telefonem.
7: V redakci Mezinárodního života pracovali hlavně zahraniční zpravodajové. Jejich šéf Milan Weiner prosadil v době pražského jara vznik do té doby nevídaného pořadu Písničky s telefonem.
8: Ta redakce a její šéf Milan Weiner předběhli dobu.
7: Říká tehdy pracovník zpravodajské směny Karel Tejkal.
8: Protože to, co uskutečňovali tenkrát, bylo v té době něco nebývalého.
7: Poprvé se ve vysílání používá telefon jako nástroj přímé komunikace a redaktoři ho využívali i k dotazům ryze politickým, jako třeba Jindra Sobíšková v červnu 1968.
9: Haló, to je Bicou druhá Štefka?
10: Ano, Štefek u telefonu.
9: Lidi se nás dotazují, zda už skutečně byla cenzura zrušena.
10: No tak v podstatě je to
7: písničky
10: pravda,
7: s telefonem se vysílaly výhradně živě, na což v uplynulých 20 letech nebyli posluchači ani rozhlasoví pracovníci zvyklí. Do té doby muselo být všechno schválené a teď najednou bez sebe menší kontroly jde mluvit přímo do éteru.
8: Oni chtěli prosadit pravdu. Ta redakce nelhala mimo jiné proto, že měla kvalifikovaný tým lidí. Milan Weiner a ta jeho parta něco uměli. Znali svět, znali jazyky a měli touhu se něco dozvědět a to, co se dozvědí, sdělit posluchačům.
7: Co dál přineslo uvolnění v roce 1968 do rozhlasového vysílání? A co přesně pro rozhlasové techniky znamenalo zapojit telefon přímo do mixážního pultu?
11: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Dálniční známky v Česku příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. V New Yorku jednali zástupci Spojených států a Iránu o podmínkách pro otevření Hormuzského průlivu. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Mladou Boleslaví 3-5 a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec starostů Jan Papajanovský.
13: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
12: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne jen do půlnoci daného dne. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN. Dnes odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění s národním projevem český prezident Petr Pavel. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Ostravští zastupitelé posoudí změnu územního plánu. Má vyřešit problémy s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
14: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
12: Začal astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Hokejisté Sparty poprvé po 5 letech prohráli úvodní domácí duel nové sezóny Tipsport Extraligy. Ve 3. kole nejvyšší soutěže podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Debit v pražské O2 aréně zažila posila Sparty Matěj Bliml. Útočník, který se v létě do Česka vrátil po několika letech v zámoří, byl po zápase alespoň rád za atmosféru, kterou vytvořili domácí fanoušci.
15: Je to prostě podobné jak na NHL a s tím rozdílem, že tady se prostě fandí a řve celý zápas, což je daleko ještě lepší. A my lidem hrozně děkujeme za to, jak nás hnali, a věříme, že prostě příště jim dodáme tu výhru.
12: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Extraligy Liberci 4-5. Úřadující šampion Dynamo si tak připsal 2. porážku ze 4 utkání.
16: Překážky v omezení na Pražském okruhu a omezení na D11 za Sadskou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte silnější provoz kolem Jesenice. Od 79. kilometru je provoz svedený do 1 pruhu. Jede se pomaleji, provozu překážejí převrácené značky.
17: Je to stažený do 1 pruhu a chvílemi se nárazově zastavuje. Plus jsou na některých místech rozházený kužely.
16: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždíte opatrně. A u náměště na Hané je zavřená silnice 449 k dálnici D35. Na přejezdu se srazilo auto s vlakem. Uzavřené to bude zřejmě déle, vlak je mimo koleje, už je tam i policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě jen výjimečně přehánky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 16 až 20 na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Vláda zvýšila výdaje plánované na příští rok o 6 miliard korun. Peníze navíc mají směřovat hlavně do penzí a školství. Dostane se na soukromé a církevní školy, kterým premiér Andrej Babiš ještě nedávno hrozil ztrátou státních příspěvků? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
18: Naším hostem je dnes výkonný ředitel Asociace malých inovativních škol Jan Sýkora. Dobrý den.
19: Dobrý den vám i posluchačům.
18: Zhruba před týdnem vaše asociace zveřejnila petici, kterou se bráníte před zrušením státní podpory škol vašeho typu. Hned v první větě té petice píšete, že soukromé a církevní školy jsou stále v nejistotě. Po včerejším schvalování státního rozpočtu je ta nejistota už pryč? Už víte, s jakou částkou budete moct školství v příštím roce počítat?
19: Tak ta nervozita se trochu zmenšila výroky pana premiéra a zároveň rozpočtem, který byl představen. Zároveň ty projevy prostě ukazují nějaké směřování a to nás pořád znejišťuje.
18: No, znamená to, že ty 3 miliardy, které ministr Robert Plaga v původním návrhu postrádal právě na soukromé a církevní školy, tedy nakonec ale chybět nebudou?
19: Vypadá to tak, že nebudou a zároveň ty vlastně normativní příspěvky pro školy jsou garantovány zákonem, takže to zrušení je velice těžké a myslím, že to byl spíš takový retorický boj trošku pana premiéra.
18: No, to znamená, že podle vás nebylo nutné přesvědčovat ministryni financí Alenu Schillerovou, aby nakonec ty peníze na školství zvýšila? Že bylo jasné, že oni nepřijdete.
19: Samozřejmě, my ano, jako soukromé školy v tomhle roce, ale samozřejmě celkový rozpočet ministerstva školství je poddimenzovaný a je v nějakém příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády.
18: K tomu se určitě dostaneme. Poslanec a předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora za motoristy uvedl včera v našem vysílání, že školství je právě tou oblastí, kde by se mohlo ušetřit. Označil školství za černou díru. Máte představu, kde by motoristé v tomto rezortu chtěli škrtat?
19: Tak to asi by měli říct spíš motoristé. Obecně my vidíme, že rozpočet je dlouhodobě podfinancovaný oproti zemím OECD a zároveň je lákavý, protože to je prostě rezort s velkým rozpočtem, kde to vnějškově vypadá, pokud nejste specialista a odborník na to, že ty úspory se tam generují velice snadno, on opak většinou pravdou.
18: No ale jak si vysvětlujete, že motoristé ukazují právě na školství, kvůli tomu, že máte pocit, že je to moc široký rezort? Kde je spoustu peněz?
19: Tak motoristé retoricky se dlouhodobě opírají do inkluze a do dalších věcí ve školství. Bohužel ty transakční náklady úplně mechanicky, i kdybychom přijali to, že to je jako nějaká oblast, kde se dá ušetřit, tak znova, když se do toho podíváte jako do hloubky toho problematiky, tak zjistíte, že vlastně ty úspory to nevygeneruje, ač to na plný pohled vypadá, že ano.
18: A přesto tyto deklarace znepokojují vás, nebo máte důvěru v to, že ministr Plaga těmto tlakům ani do budoucna neuhne?
19: Obě dvě věci. Samozřejmě to jako člověka, který má rád školství, který se celoživotně pohybuje ve školství, tak tahle retorika mě zneklidňuje a zároveň věřím ministrovi Plagovi, že to ustojí a že velice schopně a dobře řídí tento rezort.
18: No, premiér tedy zřejmě ustoupil od svého záměru krátit nebo úplně rušit dotace soukromým a církevním školám. Neobáváte se toho, že tento požadavek může ze strany premiéra zaznít znovu při schvalování dalšího rozpočtu?
19: Tak obáváme se toho a zároveň jsme nabízeli nějaké jednání a hledání jako vnitřních úspor. Nicméně ta základní logika je zase stejná, jak jsem říkal předtím. Soukromé školy přináší kvalitu, inovativnost a jsou systémově daleko levnější než státní školy. Takže jako znova, když se do toho podíváte dopodrobna, tak zjistíte, že vlastně stát na soukromých školách ve finále šetří.
18: No, ono, soukromé církevní školy od státu dostávají nižší příspěvek než školy veřejné. Co všechno se z těch peněz platí?
19: Tak ve většině škol se z toho dají uhradit zejména mzdy pedagogů. Náklady na provoz, na investice hradí rodiče ze školného.
18: A dají nebo musí hradit pouze platy pedagogů?
19: Je to preferovaná oblast, kam mají směřovat peníze. Ten zákon je širší. On říká, že vlastně se z toho normativního příspěvku mají hradit všechny výdaje, které souvisí s tou hlavní činností, s výchovou a vzděláváním. Ale ta zkušenost z desítek našich členských škol je, že opravdu to zhruba lícuje na mzdové výdaje.
18: A dle čeho se určuje ta výše příspěvku?
19: Tak ten zákon, je to zákon 306, který říká, že ty náklady by měly být srovnatelné se stejným typem vzdělávání v tom veřejném školství. Takže ministerstvo školství každý rok napočítá vlastně, kolik byly výdaje za předchozí rok a podle toho nastaví výši toho normativního příspěvku.
18: Mění se to potom třeba ta výše v průběhu vzhledem třeba ke kontrole České školní inspekce?
19: Je to jedna z oblastí, kde samozřejmě stát, když vydává na něco peníze, tak chce garantovat kvalitu. A ta kvalita je kontrolovaná Českou školní inspekcí. Pokud by ta škola byla nekvalitní, tak se ten příspěvek dá zkrátit na 60% výdajů.
18: Pane Sikro, je pravda, že pedagogové na soukromých školách mají vyšší, ale mnohdy také nižší platy než na těch veřejných. Čím to je?
19: Je to tak. Hodně často od roku 2016 v České republice vznikalo veliké množství soukromých škol. Opravdu je to nějakých 250 škol, které vznikly za poslední 10 let. A často ty školy, řekl bych takřka ze 100%, jsou zakládány ne kvůli nějakému ekonomickému výdělku, ale kvůli tomu, aby se realizovala vynikající pedagogická činnost. Takže to zakládají většinou bývalí učitelé, kteří chtěli dělat inovace. Ty inovace v tom veřejném sektoru se jim nedařilo prosazovat, proto se založili soukromou školu. A to nadšenectví v tom je pořád, takže mnohé soukromé školy mají opravdu jako vlastně náklady na mzdy nižší a tím pádem i příjmy pedagogů nižší, než je v tom veřejném sektoru.
18: No když říkáte, že se jich založilo v předešlých letech poměrně hodně, tak mají problémy s nenaplněnou kapacitou?
19: Ne, to je naopak ten druhý příběh. Většinou ty zápisy jsou s obrovským přetlakem. Třeba na mé škole, kterou jsem se založil, 10 let jsem v ní působil, tak jsme měli většinou na jedno volné kapacitní místo zhruba 12 zájemců a bylo to velice těžké vlastně losovat ty děti, vybírat je. Takže naopak je tam velký přetlak dětí.
18: Jakým způsobem je losujete? To není tak, že kdo se přihlásí, složí přijímací zkoušky a...
19: Ne, tam žádné přijímací zkoušky nejsou, ta škola je prostě otevřená komukoliv a protože nemáme spádovost, není tam nějaký jako klíček ty děti vybírat, tak záleží na té škole, jaké se nastaví parametry přijetí. A třeba na mé škole jsme opravdu měli tu náhodu vlastně, protože jsme nevymysleli lepší způsob na selekci, koho přijmeme.
18: Co si má vlastně člověk představit pod tím, když říkáte inovativní školy?
19: Většinou to jsou školy, které vlastně už teďka stát říká ve své strategii 2030+, co je cílem vzdělávání, jak by se mělo změnit. A inovativní školy často tuhle strategii už naplňují vlastně o 10 let dřív, takže nehodnotí se tam známkama, hodnotí se formativně, rozvíjí se velice dobře znalosti, což komentuje Česká školní inspekce ve svých šetření, ale zároveň se tam rozvíjí klíčové kompetence. A to je taková oblast, která je vlastně v České republice zhruba od roku 2004 hlavní cíl vzdělávání, ale vlastně jsme se to nenaučili realizovat. A ty klíčové kompetence jsou takový jako... Až bych řekl klíček dobré budoucnosti dítěte i společnosti. Takže ten člověk umí komunikovat, umí řešit problémy, umí se učit, zná sám sebe. A tohle jsou ty velké cíle, kterým se věnujeme v rámci našich malých inovativních škol.
18: A jak je rozvíjíte konkrétně tyto schopnosti?
19: Je to přesně tím, že dítě vlastně od vstupu do školy přebírá spolu zodpovědnost za své vzdělávání. Takže není to tak, že učitel třeba učí 30 dětí najednou, ale každé dítě má své cíle, které dosahuje. A vlastně to není tak, že to nějako děje. Ale třeba ta kompetence k učení, k tomu přebírat zodpovědnost, učit se nějaké metakognice, takové to, jak se učím, jaká je moje vzdělávací cesta, tak to jsou opravdu také malé postupné kroky, kterými to dítě prochází, tak aby optimálně v té 9. třídě rozumělo samo sobě, bylo schopné fungovat v kolektivu a bylo schopné se velice dobře a autonomně učit po celý svůj život.
18: A co když se nechce učit?
19: Tak i to se může stát, nicméně nám se to ve škole moc nestávalo. Může se to stát třeba u dětí, které mají nějaký specifický vzdělávací potřeby. Jinak přirozená touha, zvídavost je v každém z nás a to prostředí ve škole, když to podporuje, tak je to vlastně něco přirozeného a v tom prostředí celé školy se to stane jako normální úzus, že normálně je se učit, normálně je objevovat. To je prostě lidská přirozenost.
18: Ale z toho vyplývá, že těch pedagogů nebo asistentů je potřeba mnohem více než na veřejných školách. Kde je tedy třída o 30 dětech?
19: Já si myslím, že tohle není úplná pravda. Ta moje zkušenost, a opravdu jsem projel třeba 14 zemí v Evropské unii, které jsou mnohem dále v určité jako pedocentrické, humanistické, na kompetence zaměřené výuce. A ve chvíli, kdy to dítě zkompetentní, tak kdy ho naučíte se učit, kdy ho naučíte si řešit problémy, tak v tu chvíli těch pedagogů naopak je tam potřeba méně. Takže na začátku, když to dítě začíná, ty první 2-3 roky, tam opravdu zaměření na kompetence, sebere nějaký čas, třeba to dítě se nemusí rozvinout v matematice, v češtině, tak rychle, jak v té běžné škole. Ale je to vykompenzováno tím, že pak má jako kompetence se učit autonomně a nepotřebuje tolik lidí kolem sebe.
18: Ale znamená to, že v té 9. třídě, tedy na konci tohoto základního vzdělávacího systému, má stejnou škálu vědomostí a schopností, které potřebuje třeba při přijímacích zkouškách na státní střední školu.
19: Je to přesně tak. Ty data z přijímacích zkoušek nám potvrzují, že naši studenti se dostávají na školy, které jsou většinou jejich preferovaná volba, a zároveň dle dat a šetření České školní inspekce se naše děti v té znalostní bázi umisťují na špičkách toho žebříčku a k tomu ještě mají vlastně ty kvalitativní, jako ty klíčové kompetence, které jim otvírají nějakou autonomii životní.
18: A vyplývá z vašich dat i to, jestli ty preferované školy těmito žáky jsou nadále soukromé nebo veřejné?
19: Tam nemám nějaké hloubkové šetření, mám zkušenost jako ředitele, který má třeba 60 absolventů, a v tuhle chvíli naši děti chodí různorodě na soukromé i státní školy. Většinou ta zpětná vazba ze státních středních škol je, že vlastně naše děti jsou schopné dobře komunikovat s učitelem, dobře se vzdělávat, jsou schopní pojmenovat, co třeba neumí, a jsou schopné si to velice rychle doučit.
18: Neplatí tedy to, co si možná mnozí představují, že když už dítě začne na soukromé, možná mateřské nebo základní škole, tak vlastně v celém tom průběhu svého vzdělávání je pouze v privátním sektoru. Tak to není.
19: Tam moje zkušenost a naše, můžu tohle zobecňovat, rozhodně taková není. Dochází i k přesunům třeba v rámci přestupu na druhý stupeň, že některé třeba soukromé malé nebo i veřejné malé školy vesnické, které jsou hodně inovativní. Není to jenom, že soukromé školy jsou inovativní, i církevní, i veřejné. A to dítě pak přechází na druhý stupeň do jiné školy, tak ta zkušenost je podobná. Většinou tam zažívá jako něco, že je schopné pojmenovávat, moc tam se mnou nediskutují, moc nerozumím tomu, proč jako vlastně tohle po mně chtějí, ale je schopné s tím systém se vyrovnat a už má nějakou vnitřní stabilitu, na které může stavět.
18: Hostem Interview Plus je výkonný ředitel Asociace malých inovativních škol Jan Sýkora.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Co by pro soukromé školy znamenalo, kdyby o státní podporu přišli?
19: V tom segmentu těch soukromých škol, které my hodně zastupujeme, což jsou opravdu soukromé školy, které byly založené na zelené louce a nemají za sebou žádného silného mecenáše, tak tam, když jsme se
18: dělali... Ale i takové jsou ve výběru soukromých škol. To musíme...
19: Teďka myslíte, jaké?
18: No i ty, které za sebou mají bohatého mecenáše.
19: Je to tak, ale je jich opravdu v řádu jednotek procent oproti tomu zbytku toho segmentu, který je opravdu spíš založen na podpoře ze strany rodičů. Tak pro nás pokles i o 15% by znamenalo u mnohých škol zánik. Prostě ta kupní síla těch rodičů, celých rodin, protože často školné tomu dítěti platí třeba prarodiče, tak je extrémně citlivá na zdražení.
18: To znamená, že tou cestou prostě zvýšíme školné, tou byste se vydat nemohli?
19: Opravdu by to vedlo zejména v těch menších obcích do, já nevím, 10 000 obyvatel, kde ty soukromé školy často plní velice jako specifickou i třeba pro inkluzivní integrační roli, tak tam to školné je často do výše třeba 2 000 až 2 500 a tam vlastně ve chvíli, kdyby přišli třeba od 10 000 z toho normativního příspěvku a převedli to na rodiče, tak už to bude jako veliký problém.
18: Premiér Andrej Babiš řekl serveru Novinky, cituji, my ty peníze nebereme, děláme analýzu, chceme pochopit, jak se to rozděluje, proč některé školy, které mají nízké školné, ledva vyjdou z dotací a druhé vydělávají velké peníze a ještě z toho dobře žijí. Konec citace. Máte informace o tom, zda už vláda začala s nějakou analýzou soukromých škol?
19: Já myslím, že ty data jsou veřejně dostupná a já budu jenom rád, když to vláda zanalyzuje, protože dojde ke stejným závěrům, ke kterým docházíme my v našich analýzách, že opravdu je to nereálné ten příspěvek snížit bez toho, aniž by ten dopad byl na veřejný sektor a tím pádem zdražení.
18: No, on neříká, že ty peníze sníží, on říká, uděláme si analýzu. Mě by zajímalo, jak byste premiérovi na ty jeho otázky odpověděl, proč některé školy, které mají nízké školné, sotva vyjdou z dotací, druhé vydělávají velké peníze, ještě z toho dobře žijí.
19: Já nevím, odkud pan premiér bere informace, že některé školy vydělávají velké peníze. Moje zkušenost je, že ty školy, které vypadají velice dobře, tak opravdu nainvestovaly do svých třeba velkých areálů, do svých jako kampusů, komplexů a prostě mají jiný vnitřní rozpočet. Já bych pana premiéra podporoval v tom, ať to zanalyzuje, a myslím, že dojde k těm datům, že opravdu soukromé školy přináší inovace, integrují skvěle děti se specifickými vzdělávacími potřebami a celému systému šetří peníze.
18: Andrej Babiš kritizoval konkrétně třeba PORK, tedy první obnovené reálné gymnázium. Proč myslíte, že se zaměřuje právě na tuto instituci?
19: Já myslím, že to jsou takové ty mediálně jako vděčné segmenty a z nějakého důvodu pro pana premiéra je dobré se vyhraňovat proti nějakému segmentu škol, systému.
18: No, on říká také to, to jsou jeho slova. PORK si zařídil dotaci 148 milionů korun, nehledě na to, jak velké školné platí rodiče studentů. Má pravdu v tomto ohledu?
19: Já myslím, že ty podmínky podle zákona 306 jsou jako nastavené jako fixně. Vy, když vytváříte školu, tak to trvá mnoho let, než vytvoříte sociální vazby, než vytvoříte celý vzdělávací systém a pracujete prostě s nějakýma podmínkama, které jsou. A jak to vnitřně se rozpočtuje každá škola, na jaký segment cílí, je na ní. Není možné, aby byť jedinou korunu ze státních prostředků ta škola využila na cokoliv jiného, než je opravdu prospěch každého dítěte.
18: Premiér po škále těchto výroků toto téma konzultoval s pedagogickým influencerem Robertem Čapkem z projektu

0: konzultace i jemu a vlastně poprosili jsme naše rodiče a naše školy, aby mu poslali nějaké příběhy té reality, kterou oni žijí, takže jsme se snažili vytvořit rychlou komunikaci s
1: pana premiérovi. A stalo se tak? Vyslyšeli vás rodiče?
0: Pan premiér na tiskové konferenci sám říkal, že dostal 2500 e-mailů od škol a rodičů, takže evidentně to mělo nějaký jako zásah a evidentně z toho odnes nějaké příběhy, které mluví přesně o tom, že inovativní školy přináší kvalitu do českého vzdělávání.
1: Ale k určité přímé komunikaci mezi vámi jako asociací a úřadem vlády nedošlo. Neodpověděl nějak na tu vaši petici, výzvu?
0: Na petici ani výzvu ne. Měli jsme 2 telefony s panem premiérem, členové našeho výkonného výboru se s ním telefonovali 2x asi půl hodiny a vysvětlovali mu přesně jako tu realitu většiny soukromých škol v České republice.
1: A pochopili ji tedy, vzhledem k těm výsledkům?
0: Já věřím, že ano. Tak ten výsledek k tomu směřuje, že opravdu jako ten prvotní jako pohled na to soukromé, tak to seřežeme, tak to omezíme, tak to vypadá, že tam došlo k nějakému posunu a já věřím, že to souladu s nějakou jako realitou a dlouhodobou udržitelností.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je dnes výkonný ředitel Asociace malých inovativních škol Jan Sýkora. Odborníci na školství jsou většinově proti rušení dotací pro soukromé školy. Přiznávají ale, že by se současný systém mohl změnit. Vy si nějaké úpravy dokážete představit?
0: Tak já mám bujnou fantazii a úpravy se rozhodně dokážu představit a zároveň jako pojďme vytvořit platformu na odbornou diskuzi k tomuto tématu. Jo, vytváří se nějaký systém svazkových škol, pojďme hledat tu cestu, jak reintegrovat soukromé školy do systému svazkových škol. Jo, pojďme hledat nejdřív, co je cílem té reformy, jestli to je opravdu jenom ušetřit, nebo jestli to je přenést inovace ze soukromých škol do veřejného sektoru a pak pojďme hledat tu cestu.
1: No, vy k tomu teď vyzýváte, možná skrze vysílání pojďme, a bylo to i mimo vysílání, jste v tomto ohledu v kontaktu s ministrem školství?
0: Určitě, jako v našich dopisech a otevřených dopisech vždycky končíme výzvou k jednání a to je nějaký náš standard.
1: Očekáváte tedy, že taková platforma vznikne?
0: Očekávám a těším se na tohle jednání.
1: Já ještě se vrátím k té kritice. Ona směřuje třeba i k tomu, že soukromé školy nejsou spádové, co jste sám říkal, že si můžou vybírat žáky a přesto pobírají dotace. Tak neměla by se zavést určitá spádovost u soukromých škol právě třeba v regionech, kde je nedostatek?
0: Já myslím, že spádovost není tou cestou. Pojďme se bavit třeba o nějaké jako sociální úloze soukromých škol v inkluzi. Pojďme jako se koukat na to, jak soukromé školy integrují a inkludují děti. A to mně přijde, že může být nějaká cesta. A zas z nějakého našeho interního šetření mezi našimi členskými organizacemi jsme zjistili, že většina našich členů je opravdu bytostně pro inkluzivní a integruje nadstandardní počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
1: Nemají soukromé školy podíl i na tom, že v českém vzdělávání nejsou rovné příležitosti pro všechny, na což upozornilo poslední testování PISA?
0: S tím naprosto souhlasíme, ale soukromé školy nejsou příčinou, ale důsledkem. Jo? Ve chvíli, kdy prostě Česká republika z nějakého důvodu nezavádí inovace, rodiče jsou nespokojeni a vlastně i pedagogové jsou nespokojeni a zakládají soukromé školy, tak jsou spíš jako diagnózou toho, co se tam má změnit. Takže pojďme změnit ten základní důvod a to je pojďme zlepšovat kvalitu vzdělávání pro každé dítě v České republice.
1: Vy když jste skrze vaši asociaci vyzývali vládu k tomu, aby ustoupila od krácení dotací pro soukromé a církevní školy, jako jeden z důvodů ve vaší petici jste uvedli, soukromé a církevní školy přinášejí do výuky inovativní přístupy, které Česká školní inspekce dlouhodobě oceňuje a označuje za příklady dobré praxe. Jejich přítomnost navíc motivuje okolní spádové školy zatraktivňovat vlastní programy. Máte k tomu nějaká data, že se díky soukromým školám zlepšují ty veřejné?
0: Máme spíš jako lokální příběhy, že máme kazuistiky z těch lokálních prostředí, kde prostě začala fungovat soukromá škola a ty okolní školy na to musí reagovat, protože najednou ta poptávka rodičů se trochu mění. Najednou jako po 3 letech zjistí, že možná nemí známky, není tak špatný, jak to ze začátku vypadalo, nebo není to tak nesrozumitelný.
1: A můžete uvést jeden konkrétní příklad, kde se nějak tedy veřejná škola inspirovala?
0: Máme vlastně jako příklady z toho, že třeba veřejná škola se stane součástí naší asociace, protože její okolní škola se vlastně mění. Takže já nevím, třeba v Jaroměři máme základní školu Křišťál,

0: A vedle ve vesnici je základní škola Rasošky, která je normálně veřejná spádová škola. A ta škola se stala součástí naší asociace právě podle příkladu jako základní školy Křišťář, kterou začala spolupracovat, aby tu změnu realizovala v prostředí svých dětí.
1: No ale narážíte také na to někdy, že třeba rodiče nechtějí úplně ten inovativní přístup, že třeba nesouhlasí se slovním hodnocením, že chtějí, aby děti dostávaly známky a v podstatě jdou proti těmto vašim záměrům?
0: Jako myslíte u nás ve školách?
1: Myslím i v těchto konkrétních příkladech, kdy se třeba veřejná škola se chce inspirovat, jestli jo. Znáte tyto případy.
0: Určitě ten design té změny je odlišný, zároveň ti odborníci jsou v těch školách. Jo? Jsou to učitelé, každý učitel v každé škole veřejné, soukromé, je velký odborník na vzdělávání. Rodič je často příjemcem nějaké služby. A ten odborník ve škole, každý učitel by měl být schopný jako vysvětlit tomu rodiči, proč ta změna je kvalitní a přinese prospěch pro jeho konkrétní dítě. Ale rodiče samozřejmě se bojí změn, tak jako se bojíme všichni změn. Nemáme rádi nikdo moc změny.
1: Jak jste v úvodu rozhovoru mluvil o té nejistotě, kterou ve vás teda vyvolávají tyto výroky vládních představitelů. Je to něco, s čím se potýkáte dlouhodobě? Je stále ta představa, že prostě soukromé školy jsou příliš bohaté a že jsou pro lepší žáky než ty běžné?
0: Já myslím, že to je takový jako folklor a vlastně často každá nová vláda vidí rozpočet školství a vidí tam rozpočet v kapitole soukromých škol a je to hrozně lákavý si říct, já tady je 40 miliard, to se dá snadno ušetřit jedním škrtnutím. Ale pak ta odbornější diskuze prostě vede k tomu, že ty transakční náklady na přesun těch dětí do státní škol, kde se musí vytvořit kapacity, kde se musí sehnat pedagogové, kde vlastně ty rodiče nechtí být přesunuti, se ukáže, že vlastně ty náklady by byly extrémně vyšší. U toho jednoho dítěte v soukromé škole ty náklady jsou zhruba 90 tisíc, ve státní škole zhruba 150 tisíc. Takže na jednom dítěti v soukromé škole stát šetří zhruba 60 tisíc.
1: Učitelé si příští rok platově polepší v průměru o 3600 korun měsíčně. Věříte tomu, že vláda začne zlepšovat podmínky ve školství a zajistí větší podporu učitelům i v dalších letech?
0: Byl bych za to hrozně rád a hrozně bych to přál všem učitelům v České republice. Zároveň pohled na schválený rozpočet tuhle predikci úplně nepodporuje.
1: Hostem Interview Plus byl dnes výkonný ředitel Asociace malých inovativních škol Jan Sýkora. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání a hezký den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zaostřeno. Jak letošní extrémní léto osobně prožívali záchranářka, zahrádkářka a expertka České zemědělské univerzity, klimatolog nebo hydrolog? A jaké rady mají pro nás ostatní, kteří také chceme co nejlépe zvládat silnější a častější vlny veder a sucho v Česku? Jan Kaliba vás zve na výpravu za těmi, kdo tyto problémy vyvolané postupující změnou klimatu zažívají v praxi a snaží se hledat řešení.
3: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: O návrhu státního rozpočtu na příští rok, o výrocích českého premiéra směrem k justici, o vývoji války na Ukrajině. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
4: Vláda v pondělí jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit by měl proti původní verzi, vypracované ministerstvem financí, klesnout o 3 miliardy korun. Přesto schodek ve výši 386 miliard korun je druhý nejvyšší v historii České republiky. Nakolik podoba rozpočtu odpovídá předvolebním slibům vládních stran? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Jak si lze tedy vysvětlit tak vysoký schodek rozpočtu na příští rok a nakolik to odpovídá předvolebním slibům těch jednotlivých vládních stran, nejenom motoristů, ale i SPD, ale také hnutí ANO?
5: Tak co se týče hnutí ANO, tak tam to jistě odpovídá předvolebním slibům, alespoň v mnoha ohledech. Na druhou stranu některé z těch klíčových slibů v tomto rozpočtu hnutí ANO stále ještě neplní, to by ten schodek rozpočtu musel být ještě výrazně vyšší. větší. Myslím například opětovné zvýšení slev pro studenty a důchodce na dopravu. Na to zatím čas není. Úplně asi není to, co očekávali důchodci, stále na stole, ale přesto to zvýšení tady je a myslím si, že tato skupina spokojena bude. Co se týče SPD a motoristů, tam samozřejmě je situace trošku jiná, zvláště u motoristů, kteří slibovali, že budou Babiše hlídat, že dohlédnou na to, aby tedy ty schodky nebyly tak vysoké. To se ovšem vůbec neděje, jak vidíme. Jak si říkal, schodek je druhý nejvyšší vůbec v historii České republiky. Ovšem, jedna věc jsou předvolební sliby a řekněme si upřímně, asi málo kdo čekal, že by byly splněny zcela. To konec konců při koaliční vládě ani možné není. Byť nutno říci, že samozřejmě mnohé z těch slibů byly dopředu zcela nereálné. A to je zase už jiná kapitola a je otázka samozřejmě, nakolik si toto voliči budou pamatovat a budou si třeba říkat, není těmto stranám možné věřit natolik, ale co se týče předvolebních slibů, samozřejmě to se dá říct prakticky o všech stranách. Já bych jenom ještě ocitoval ale z programového prohlášení vlády, protože to je samozřejmě důležitější než předvolební sliby. A tam současná vládní koalice říká, zdravé veřejné finance jsou základem silného, stabilního a suverénního státu. Naší prioritou je odpovědné hospodaření s penězi daňových poplatníků, návrat k vyrovnaným rozpočtům a důraz na efektivitu a transparentnost každé koruny vynaložené ze státní pokladny. Takže sice později v programovém prohlášení píšou o tom, že je potřeba napřed investovat a pak se vracet k vyrovnaným rozpočtům, ale vidíme, že k vyrovnaným rozpočtům opravdu návrat nejen, že není na pořadu dne, ale není na pořadu ani ve výhledu a ani vzdáleně. A co se týče transparentnosti každé koruny vynaložené ze státní pokladny, ano, už minulý ministr financí Stanjura s přípravou rozpočtu dělal poměrně velké tajnosti do poslední chvíle. Ovšem takové tajnosti, jaké máme nyní, vlastně jsme tolik nezažili a je zvláštní, že opravdu vlastně doteď nevíme přesně, co v tom rozpočtu je.
4: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda, když schvalovala rozpočet, tak hlasovala jednomyslně, že ho podpořili všichni členové vlády. Zároveň dodal, že předpokládá, že všichni koaliční poslanci, když podepsali koaliční smlouvu, že budou postupovat podobně, že tedy všichni podpoří návrh státního rozpočtu, ale z výroku některých z nich se zdá, že by tomu tak být nemuselo.
5: Ano, po koaliční radě sice předsedové menších koaličních stran SPD a motoristů říkali, že jsou velice spokojeni, ovšem hovořili také o úsporách a třeba právě konkrétně SPD předtím, nebo někteří poslanci SPD říkali, že pokud nedojde k úsporám, oni tento schod k rozpočtu nepodpoří. Ta situace je taková, že schodek se sice snížil o 3 miliardy, což je opravdu velice kosmetické, ale úspory tam vůbec žádné nenajdeme. Naopak výdaje se zvýšily o 6 miliard a vlastně to, jak schodek vypadá, je dáno tím, že byl zvýšen odhad příjmů o 9 miliard.
4: Tolik Petr Schwarz.
5: Díky, naslyšenou.
4: Zemské volby v Německu potvrdily vzestup popularity AfD. Její posílení pozic vyvolalo řadu reakcí, včetně těch z úst českých politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
6: Když už se stahují mračna i nad Německem, které se v minulosti pyšnilo okázalým mezistranickým konsenzem ohledně demokratického právního a sociálního státu i pečlivým občanským vzděláváním, měli bychom zpozornět. A ne vše jako premiér Andrej Babiš bagatelizovat tím, že nebezpečná smršť se prohnala jenom tamními zemskými parlamenty. Zatímco ambice německé extrémní pravice se vztahují zejména k chudším východním regionům, krajní levice boduje především v hlavním městě, jehož mladé obyvatele trápí nedostupné či drahé bydlení. Jedni radikálové se navážejí do uprchlíků či progresivistů, druzí viní tržní ekonomiku či obecně kapitalistické zřízení. Takoví ale byli vždycky. Rozdíl je v tom, že dnes na ně spoléhají lidé, kteří v minulosti volili strany širokého politického středu. Dnes se místo toho mohou křesťanští a sociální demokraté sázet, koho nelítostná doba semele dřív. Česko je v jiné situaci. Tradiční strany jsou rovněž podlomeny, sociální demokraté dokonce druhé volební období dlí mimo sněmovnu. Jejich místo přesto nezabrali extremisté. My totiž máme hnutí ANO. Je to paradox. Prudkému vzestupu radikálů brání nevyzpytatelný Babiš, jenž se sám označuje za hrdého populistu. Díky tomu jdou zástupy nespokojené s politikou, ekonomikou i vlastními životy za ním. Protože jiné partnery nemá, pozval do vlády dvě malé krajně pravicové strany, ale vyrůst je za svými zády nenechává, spíš hrají roli komparzu. To ale neznamená, že se není čeho bát. Babiš už jen tím, že učinil z SPD a motoristů vládní strany, legitimizoval jejich programové směřování. Od Tomia Okamury se navíc často půjčuje vyhrocenou rétoriku. Tím mu možná pár voličů ubere, ti ale budou očekávat, že jim vyjde vstříc nejenom řečmi. Že podobné koketování vede k radikalizaci velkých partají, vidíme na Slovensku, kde už se Robert Fico domlouvá i se stranou Republika, u níž lze najít neofašistickou stopu. Dalším naším problémem je neochota politiků navzájem si naslouchat. V Německu se demokraté aspoň pokoušejí společně vládnout, i když odezva voličů je chabá. V Česku proti sobě stojí koalice a opozice tak nabroušeně, že zákony, které si momentální většina prosadí, jiná většina po volbách předělává nebo rovnou ruší. Z průzkumu veřejného mínění pak vychází, že občané touží hlavně po stabilitě. Nepřejí si ani spory premiéra s prezidentem, ani nekončící stranické žabomyší války. Kdyby přesto nebyla konfrontačnímu stylu učiněna přítrž, hrozí, že začne klesat i hnutí ANO. Odtud patrně také korektnější chování Andreje Babiše k Petru Pavlovi, které nepochybně souvisí s ambicemi ANO v komunálních a senátních volbách. Raketový vzestup SPD či mimoparlamentních komunistů není u nás na pořadu dne. Na obzoru nejsou ani ostřeji tesaní extremisté. Přesto společnost prochází podobným vývojem jako společnosti jiných zemí demokratického západu. Stačí, aby se objevil neokoukaný charismatický radikál a události mohou nabrat rychlý spád. Nemluvě o tom, že ústavní brzdy a pojistky již dnes oslabuje sama Babišova koalice, toužící mít všechno pod palcem, nemuset s nikým o ničem diskutovat a nikomu se zpovídat. Varovné jsou i útoky zástupců moci výkonné proti moci soudní. Kdyby se zde jednou, nedej Bůh, ryzí extremisté k moci dostali, už by toho tolik ani bourat nemuseli. V tom jsme naopak před Němci.
4: Tvrdí Lukáš Jelínek. V německých zemských volbách výrazně neuspěla pouze AfD. V Berlíně zvítězila totiž Die Linke. Obě uskupení jsou u našich sousedů považována za krajní. V prvním případě s přívlastkem pravicová a ve druhém levicová. Na první pohled jsou tak na politickém spektru vzdálená. Ve skutečnosti mohou mít mnoho společného. Zde je analýza komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
7: Němci nám dělají starosti, volí strany, kulantně řečeno, nepříliš konstruktivní, zejména AfD a Die Linke. Optimisté věří, že se tato pseudopravice a pseudolevice vzájemně vyruší, jenže je to možná jinak. Někteří voliči snad věří, že radikálně hovořící strany budou radikálně jednat a radikálně vyřeší vleklé problémy. Jiní možná jen chtějí vyslat signál zlenivělým tradičním stranám, jenže obojí se může vymstít. Dělení na pravici a levici možná není překonané, jak se někdy říká. V tomto případě je možná důležitější jiný rozdíl, ten mezi stranami extremistickými a umírněnými. Odlišnost není v energii, v jaké prosazují své cíle, ale v cílech samotných i v jejich přístupu k politice. V tom, že nejsou ochotny fungovat uvnitř pravidel a institucí. Chtějí je zrušit nebo na nich parazitovat a fungovat mimo ně. Extrémní levice a extrémní pravice se vzájemně neblokují, ale společně ničí podmínky pro dialog a politickou soutěž. Shodou okolností právě v Německu před 100 lety proti sobě bojovali komunisté a nacisté, dokonce se fyzicky napadali. Jenže jejich voliči si byli mentálně podobní, někdy dokonce přecházeli od jednoho extrému k druhému. Shodou okolností se právě v Berlíně mluvilo o biftekových nacistech, navrch hnědých, uvnitř rudých. Umírněnost tehdy zcela ztratila půdu pod nohama, nejen vinou politiků, ale i pošetilých voličů. Je tu ještě jeden rys. Politika sice vždy tak trochu spočívala na boji s nepřáteli, ale extremistické strany jsou nenávisti přímo zbudované, potřebují neustále mobilizovat. I dnes se alternativa pro Německo i Die Linke až podivuhodně shodnou na proruských a protiukrajinských postojích a pro své názory mají svérázný výklad německé a evropské historie. Stejně tak jsou obviňovány z antisemitismu, i když každá jej používá trošku jinak. AfD nehledí jen s nostalgií na období NDR, ale také chce méně kritický postoj k éře nacismu. A pro popis dnešní situace používá kódový jazyk, jako jsou globalisté nebo kosmopolitní elity, přičemž zainteresovaní dobře vědí, o čem je řeč. Totéž platí i pro Die Linke, která má zase své kódy, jako je antisionismus, antikolonialismus nebo volání po intifádě proti Izraeli, ale výsledkem je napadání Židů v samotném Německu. Podobná situace je jinde, například v zářijových volbách ve Švédsku uspěla antiimigrační strana Švédští demokraté, stejně jako postkomunistická strana levice. První z nich se snaží smít své neonacistické kořeny tím, že systematicky vyřazuje všechny, kdo si zapomenou dávat pozor a řeknou nebo napíšou něco rasistického. Strana levice musela v období před volbami vyřadit desítky kandidátů. Stalo se tak poté, co deník Expressen upozornil na to, že šířili antisemitské konspirační teorie, oslavovali útoky ze 7. října, případně popírali nebo bagatelizovali holokaust. Švédská společnost, žijící v dlouhodobé kontinuitě vývoje, nepoznamenaná nacismem ani komunismem, projevuje vyšší politickou kulturu a vytváří silnější tlak proti pronikání extremismu do hlavního proudu. Ovšem i tam dvě zmíněné strany dostaly společně asi čtvrtinu hlasů. Problém se znormálněním extremismu je celoevropský. Ve Francii hrozí, že se v nadcházejících prezidentských volbách střetnou Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon. Když José Ortega y Gasset ve 30. letech pozoroval radikalizaci na obou pólech španělského politického života, pamětihodně napsal, že být levičákem nebo pravičákem, rozumně extrémním, je jedním ze způsobů, jak být idiotem. Nemyslel si, že jeden extrém zastaví ten druhý, ale že všechno ostatní stáhnou dolů. A ukázalo se, že měl pravdu, nejen v případě Španělska.
4: Hovořil Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby doložil svá tvrzení o soudcích rozhodujících bez důkazů a o mafii, která vás zavře na objednávku, nebo aby se podobných výroků zdržel. Zde je názor komentátora časopisu Euro Petra Fischera.
8: Demokratický systém stojí a padá s dělbou a vyvažováním moci. Vláda neleze do zelí justici a naopak. Existuje dostatek nezávislých kontrolních institucí, které výkonná moc nemůže úkolovat. Stát, tedy celé politické společenství a jeho zájmy, jsou v tomto smyslu nad užšími politickými zájmy momentálně vládnoucí garnitury. Stát zkrátka není totéž co vláda, která si nemůže brát více moci, než kolik jí náleží. Současná česká vláda premiéra Andreje Babiše se ale v poslední době velmi často chová jako někdo, komu stát patří, takže si s ním může dělat, co chce. Nejde jen o to, že skrze narychlo sepsané poslanecké návrhy zákonů mění důležitou strukturální podobu státní správy, která má být profesionální, nikoli politicky zaujatá. Má sloužit státu, ne té, které vládě, ale všem stejně dobře a kvalitně. Úředníci by neměli být konkrétními zaměstnanci vlády, která se právě chopila moci. Podobně zvláštně neboť majetnicky přistupují ministři k rezortům, které jim byly svěřeny, tedy nikoli darovány či navždy předány. Státní kulturní politika se tak sepisuje jako překlopení programového prohlášení vlády, přičemž se šmahem přehlédnou všichni, kterých se strategický materiál týká. To nejhorší je však neúcta k dělbě moci v justičním aparátu, který by měl ctít všeobecné principy státu a neměl by kopírovat či dokonce naplňovat požadavky toho, kterého kabinetu. Když ministr spravedlnosti zcela vážně řekne, že by státní zástupci měli naplňovat trestní politiku vlády, není to jen napováženou, je to přímo demokratický skandál. Jakkoliv se ministr Tejc i další mnozí právníci v koalici tváří, že na tom nic není, protože státní zastupitelství je přece součástí výkonné moci. Neznamená to prý zasahování do konkrétních případů, nýbrž do celkového přístupu k nastavování požadovaných trestů a posuzování činů, tedy něco jako metodické pokyny, které třeba znají učitelé ze škol. Politické zadání má být nad všeobecnými principy. Otočit to je v demokracii nepřípustný faul. Premiér Andrej Babiš na tom nic špatného nevidí. Přitom si on sám stěžuje, že v jeho soudních případech se žaluje a soudí podle předem připraveného scénáře. To by mu, zdá se, zase tak nevadilo, pokud by se stíhalo a soudilo dle not současné vládní garnitury. Babiš tak překračuje hned dvě demokratická tabu najednou. Jeho vláda chce po svém naprogramovat státní zástupce v jejich práci a udělat z nich vládní justiční stroje a premiér bez důkazů označuje soudce za mafiány, kteří soudí podle politické objednávky. Dodržování tabu, včetně těch demokratických, jako je oddělení justičního aparátu od přímé proměnné stranické politiky, je základem udržení určité kultury. Kdo tato tabu vědomě a dokonce s vypočítavým argumentem překračuje, ničí kulturní vazby, politickou rovnováhu a důvěru ve společenský systém. Moc získaná ve volbách je v tomto pojetí něco jako univerzální právo na cokoliv, co mě napadne, na odstranění všeho, co mi brání v hladkém vládnutí. Dokonce, jak vidno, i na přetvoření celého systému. Druhá Babišova vláda, která se stále jen rozjíždí, tak není jednou vládou z mnoha. Je totiž první vládou, která svými rozhodnutími předělává celý systém, neboť nectí základní demokratická tabu. To, co se teď více či méně nápadně láme, odpovídá něčemu takovému, jako je překročení zákazu incestu ve společnosti. Rozkládá to zdravé vazby mezi mocí a občany. Stále ještě demokraticky zvolená moc provádí incest sama na sobě, aby se mohla stát ještě mocnější a překročila tak rámec demokratické seberegulace. I proto je třeba v takových chvílích křičet, protože by to byl začátek konce. Není vyloučeno, že o tento konec nakonec jde. Přeprogramovat systém tak, aby sloužil vládě, ne státu a jeho občanům. Ve volbách ale nikdo k takovému kroku nedostal mandát. Na to by se musel zeptat lidu, zda takovou změnu opravdu chce. Než se tak stane, nechť vláda dodržuje demokratická tabu, která zajišťují kontrolu moci před jejím bezbřehým zdivočením a privatizací státu.
4: Myslí si Petr Fischer. Válka na Ukrajině od napadení této země Ruskem až po současnost měnila postupně svůj charakter. Týká se to například významu jednotlivých zbraní a také cílů, na které byly a jsou jednotlivé útoky zaměřeny. Více už komentátor Lidových novin Marek Hudema.
9: Válka na Ukrajině začíná v něčem připomínat druhou světovou válku. Za druhé světové války totiž také postupně docházelo k masivnímu posunu. Od útoků na čistě vojenské cíle, útokům na výrobní závody, energetiku a komunikace. Podobně postupuje i vývoj na Ukrajině a v Rusku. Ničení firem, vlaků a elektráren má samozřejmě svoji logiku. Slouží i k vojenským účelům. Ovšem je otázkou, kde to skončí. Za druhé světové války se válčící strany dostaly až k bombardování celých civilních čtvrtí. Důvodem bylo, že tam bydleli dělníci ze zbrojovek, továren důležitých pro vyzbrojování armády. Takový postup používali i západní demokracie. Bylo to usnadněno tím, že agresor, nacistické Německo, začal s útoky na civilisty jako první. Navíc, podle tehdejších teorií vzdušné války, mělo bombardování civilních cílů ochromit vůli Němců pokračovat ve válce, či dokonce vést ke svržení nacistického režimu. K tomu nedošlo. Nacistický režim přesunul část výroby do podzemí, provedl úspěšnou mobilizaci zázemí a vyhlásil takzvanou totální válku. Obyvatelé se semkli kolem nacistického vedení, kolem Adolfa Hitlera, a ten ukončení války odmítal. Odpor se zhroutil až po Hitlerově smrti. Podobně může dopadnout snaha Kyjeva vynutit si mír ekonomickým poškozením Ruska a zničením ruské iluze mírového života. Nic jiného ale momentálně Ukrajině asi nezbývá. Nemá dost antiraket na zabrání úderu na svá města, dost vojáků na velký průlom na frontě, ani silné diplomatické páky. Jenže ukrajinské útoky mohou nakonec do určité míry vést k semknutí obyvatel Ruska kolem prezidenta Vladimira Putina, který rychlé zastavení bojů odmítá. Rusko zároveň čím dál tím více bombarduje civilní cíl na Ukrajině. Co bude dál? Z analogie s druhou světovou válkou, byť každá analogie je nepřesná, plyne, že obě strany se nejspíš budou radikalizovat a utrpení civilistů bude růst. A na obzoru zatím není žádný realistický plán, jak to zastavit.
4: Hovořil Marek Hudema. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
10: Město Lewis, ležící v hrabství East Sussex, nedaleko od Brightonu a poblíž proslulého úseku křídového pobřeží, známého jako Sedm sester, se letos v září rozhodlo dát stromům lidská práva. Tohle rozhodnutí jednohlasně schválili lewiští radní. Extrémně horké a suché letošní léto je přesvědčilo, že stromy nutně potřebujeme za spojence v boji proti klimatickým změnám. Teď mají všechny stromy, živé ploty a veškerá lesní květena v katastru 18-tisícového města Lewis práva podobná těm lidským, ukotvená v městské stromové chartě. Mají právo na život a dokončení svého přirozeného životního cyklu. Právo vzkvétat, dýchat a zachovávat si své ekologické funkce. A právo být chráněny před zbytečným porážením. Stromová charta není právně závazná, není to zákon. Ale město Lewis se hodlá vynasnažit práva stromů a vegetace dodržovat, jak jen to půjde. K chartě bude nutné přihlédnout při územním plánování či developerských akcích. Pokud bude hrozit, že se z nějakého stromu budou odlemovat mohutné větve nebo bude dokonce hrozit jeho pád, bude třeba důkladně projednat, jestli je skutečně pro své okolí nebezpečný a jestli není možné ho zachránit, než bude povoleno ho porazit. Doktorka Joanna Miller-Smallwood, vedoucí kliniky environmentální justice při Sussexské univerzitě, vytvořila soubor nástrojů a postupů pro komunity, kterým na právech stromů záleží. Město Lewis jejich doporučení využilo k přiznání práv stromům. Město Maidstone sepsalo a odsouhlasilo rámec práv přírody. Řada dalších měst a městeček podobná opatření chystá. Doktorka Smallwood je nadšená. Spousta lidí s tím souzní. Na stromech a přírodě jim doopravdy záleží. Anglie, tak jako řada jiných zemí, už léta ochraňovala jednotlivé stromy, ať už protože byly krásné, prastaré, něčím významné, anebo se k nim poutala historie. Lewiská charta ale mluví o všech stromech i keřích. Nahlíží na ně z pohledu ekologa, chápe, že žádný strom, tak jako žádný člověk, není ostrov, je organicky provázaný se svým okolím. Jak říká mluvčí rady města Lewis, stromy nemohou mluvit, činit informovaná rozhodnutí, ani nám dávat instrukce. Ve stromové chartě se zavazujeme, že o ně budeme pečovat a rozhodovat za ně o věcech, o kterých nemohou rozhodovat sami. Stromy už pro nás nesmějí být jen zdroje surovin, dodává. Už dlouho jsou naši partneři v boji za zdravější životní prostředí. Teď to konečně přiznáváme.
4: To byla glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Aktuální dění v Rusku a na Ukrajině, politická situace v postsovětských zemích nebo svéráz východní kultury. To vše přinášejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Na východ. V novém čase ve středu po 11. hodině dopoledne. V plné verzi ho najdete také na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Profesor Zdeněk Kopal je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých astronomů a astrofyziků 20. století. Většinu své vědecké kariéry prožil v zahraničí, přesto zůstal vlastencem.
12: Narodil se v roce 1914 v Litomyšli. K zájmu o přírodní vědy ho přivedl dědeček. Už v 15 letech se stal členem České astronomické společnosti a ještě jako student gymnázia napsal svou první vědeckou knihu o proměnných hvězdách. Zároveň publikoval odborné články v zahraničních časopisech.
11: Po vystudování přírodovědecké fakulty v Praze se chystal na postgraduální studium ve Spojených státech. Cestou na lodi z Neapole do New Yorku ho ale zastihla zpráva o podpisu Mnichovské dohody. To ještě netušil, že si svou americkou stáž prodlouží natrvalo.
12: Jeho působištěm se stala Harvardova univerzita, kde později jako mimořádný profesor přednášel o dvojhvězdách. Během války ale významně pomáhal i americkému námořnictvu s balistickými výpočty a aerodynamikou. V roce 1944 dostal dokonce pozvání do Bílého domu. Prezident Franklin Delano Roosevelt ho přivítal slovy nazdar cizinče. Prý se bavili o všem možném, jenom ne o válce.
11: Zdeněk Kopal se také podílel na projektu Apollo. V 60. letech prováděl se svým týmem mapování povrchu měsíce, které posloužilo pro výběr vhodného místa k přistání astronautů, když v červenci roku 1969 vystoupili Neil Armstrong a Buzz Aldrin na povrch měsíce, patřil Kopal mezi ty vědce, kteří tuto událost komentovali v americké televizi.
12: Jako dar za svůj klíčový podíl na přípravě mise Apollo získal měsíční prach, který vysypal na hrob Žila Verna ve francouzském městě Amiens. Chtěl tím vzdát hold spisovateli, který ho v chlapeckých letech okouzlil svým románem Cesta na měsíc.
11: Zdeněk Kopal zemřel v roce 1993 v Manchesteru. Pohřbený je na pražském Slavíně. Proslavil se výzkumem těsných dvojhvězd a prací v oblastech numerické matematiky, balistiky a aerodynamiky. Přestože vývoj techniky značně rozšířil poznatky o dvojhvězdách, základní myšlenky formulované právě Zdeňkem Kopalem platí dodnes.
13: O 6. hodině a ve středu 23. září vás u živého vysílání Ranního plusu vítají Martina Mašková
14: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
14: A tady je cestovní mapa první půl hodiny, co naznačil projev Donalda Trumpa v OSN o možnostech urovnání konfliktu na Blízkém východě a na Ukrajině.
13: Jak upravuje bezpečnostní otázky dohoda mezi Spojenými státy, Grónskem a Dánskem?
14: Začíná další očkování proti covidu, jaký je o něj zájem?
13: Po celé ráno a dopoledne vás bude provázet zprávami Monika Vrchotová.
15: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
16: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
17: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
16: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
15: Dnes na valném shromáždění OSN předstoupí s národním projevem prezident Petr Pavel. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví i výstavu s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. Prezidentovy kroky v New Yorku sleduje naše zpravodajka, se kterou se v Ranním plusu spojíme hned po zprávách. Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
18: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
15: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny budou podle nich chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 0,5 miliardy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte. Detailně smlouvu rozebereme v našem následujícím vysílání. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
19: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
15: Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Zvolí všech 395 členů sněmovny reprezentantů. Výsledek určí složení příštího marockého parlamentu a vlády. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI, který si v zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám v Maroku posilnilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuty. Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
20: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
15: V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby Seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice, doplňuje dramaturgyně Táňa Zabloudilová.
21: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
15: Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttelwascher, nejúspěšnější český pilot v britském královském letectvu. Za druhé světové války v barvách RAF sestřelil 18 nepřátelských letadel. Další 2 zneškodnil ještě předtím pod francouzskou vlajkou. Nejvíc úspěchů měl v roce 1942 při nočních přepadech německých letadel u jejich letišť. Při své nejúspěšnější misi sestřelil 3 bombardéry. Více o něm uslyšíte i ve vysílání Ranního plusu. Máme informace pro řidiče na dálnici D10 z Prahy do Turnova opatrně ve sjezdu na Českou Lípu. Na 46. kilometru se před kruhovým objezdem srazila dvě osobní auta a začíná se tvořit kolona už od dálnice. Silnice 36 mezi Česticemi a Holicemi je neprůjezdná. Za Česticemi zasahují u nehody dvou osobních aut a nedá se projet. V Praze v křižovatce Prosecké a Letňanské se srazila dvě osobní auta, blokují křižovatku, zatím se ale kolony netvoří a v Nové Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu dvou osobních aut za sjezdem z mostu Barikádníků. Přejeme klidnou jízdu. Máme před sebou poměrně slunečný den, teď se místy sice drží mlhy, převládat má ale polojasno až jasno. Místy může být přechodně oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami. Teploty dnes 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
14: A teď si můžeme srovnat čas, je 6 hodin a 8 minut, přejeme vám klidné vstávání. Českého prezidenta Petra Pavla dnes čeká velký den, přednese národní projev na valném shromáždění OSN. První den všeobecné debaty ale patřil Donaldu Trumpovi. Americký prezident zastínil ostatní diskutující, když opět pohrozil zničením Íránu. O čem chce mluvit český prezident a co dalšího ho dneska čeká, to už probereme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou, která prezidentovi kroky sleduje v New Yorku. Dobrý den, Jano.
0: Dobré ráno.
14: Tak českého prezidenta dnes bude v budově Organizace spojených národů v New Yorku poslouchat na 130 hlav státu. Víme, o čem chce ve svém národním projevu na valném shromáždění mluvit?
0: Víme a musím říct, že prezident Pavel je tady v New Yorku mezinárodně dost obletovaná osobnost. Jen za jeden den se stihl setkat hned s několika prezidenty, stýká se i s premiéry, premiérkami, poskytuje rozhovory zahraničním médiím, skoro se my čeští novináři k němu nestíháme dostat, ale tím lze předpokládat, proč to říkám, že ten jeho projev bude sledovaný. On se ve svém projevu vrátí k tématu reformy OSN a Rady bezpečnosti, o kterou Česko dlouhodobě usiluje. Připomene, že se jako země ucházíme o nestálé členství v Radě bezpečnosti pro roky 2032 až 2033. Pak, když by se nám to povedlo, tak by to bylo poprvé skoro po 40 letech. To, co očekáváme z jeho projevu, je, že se vymezí vůči Rusku kvůli jeho agresi na Ukrajině a také vznese apel vůči Číně. Určitý prostor ve své řeči bude bez pochyby věnovat umělé inteligenci, protože je hrozba toho, že by se nad ní lidé ztratili kontrolu, je pro něj stále silnějším tématem. Mluvil tu o tom několikrát. On se i angažuje v její regulaci, zejména vůči dětem. A jak známe jeho postoje, tak lze očekávat, že zmíní i klimatické změny, případně nutnost nějakého společného globálního postupu.
14: No včera vystoupil Donald Trump, na jehož projev se soustředila všechna mezinárodní pozornost. O čem mluvil on?
0: Donald Trump řekl, že stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu nebo íránský režim vojensky zničí. Ačkoliv on podobné výhrušky už pronesl dříve, jak na sociálních sítích, tak v různých vystoupeních, tak přesto to vyvolalo velkou odezvu, protože íránská delegace ani nepřišla na protest, na jeho projev, jen tam nechala jednoho svého člena, ani ho neposlouchala, ale není to zvykem úplně takto ostře se opřít jednak do této země, ale také například i do kubánského režimu, kvůli čemuž zase kubánská delegace opustila sál. Jinak si Donald Trump, spíš to bylo takové pro domácí publikum, protože si připsal zásluhy za ukončení konfliktu v Gaze, které ale stále trvá, i za vojenský zásah ve Venezuele, která se stále nedobrala k těm svobodným volbám. Vyzval také členy Mezinárodního trestního soudu k rezignaci, navrhl přejmenovat umělou inteligenci na superinteligenci. Hlavní událostí dne podle deníku Politico ale nebyl ten jeho projev, jako spíš podepsání bezpečnostní dohody o Grónsku s Dánskem, kterou pak dánská premiérka Frederiksenová možná s mírnou ironií označila za ještě lepší a ještě lepší dohodu, než která byla v roce 51.
14: Ano, tak to říkal i sám Trump k téhle dohodě. My se k ní dostaneme už za chviličku, ale jak projev Donalda Trumpa zhodnotil Petr Pavel?
0: Prezident Pavel řekl, že mnoho z toho bylo očekávané, že vlastně nebyl úplně překvapený, včetně tónu. Ostatně poslechněme si ho.
1: Musím říct, že mnoho z toho bylo očekávatelné, včetně tónu. Já jsem měl takový dojem, aniž bych měl možnost si ten projekt nějak analyzovat, protože k tomu se ještě dostanu, že ten projekt byl více než na globální publikum zaměřen na americké publikum před volbami v polovině termínu. Byl tam silný apel na rázné akce proti Iránu, ale zazněly tam vlastně všechna ta témata, o kterých se budeme bavit.
2: Jenom jak už jsme naznačili, tak prezident Petr Pavel vyzval k regulaci AI, připojil se k Evianské dohodě, o co jde?
0: To je iniciativa zemí G7 na ochranu dětí v digitálním prostoru, kterou prezident dojednal společně s francouzským prezidentem Macronem. On tím reaguje na rizika spojená s umělou inteligencí a sexuálním zneužíváním dětí online. Český prezident říká, že si všiml, že i když americký prezident je k regulaci umělé inteligence spíše skeptický, jak řekl v tom svém projevu, tak v otázce ochrany dětí vnímá společnou vůli k regulaci výrazně silněji než jinde. Podle něj, protože drtivá většina světových lídrů a lídryň má vlastní děti nebo vnoučata a tak cítí zodpovědnost za to, co se s mladými lidmi na sítích díky umělé inteligenci děje.
2: No a ještě na závěr, jak ten včerejší Trumpův projev hodnotí americká média, se kterými je prezident v otevřeném sporu? Víme, že se dokonce některá z nich soudí o přístup na tiskovky v Bílém domě.
0: Ano, a každým dnem bychom měli znát výsledek tohoto soudu. Americká média si všimla, že Donald Trump tentokrát nebyl tak ostrý a tak kritický, jako byl v loni, ale že ani neměl takovou energii, jako měl v loni, že mu ubývá možná s věkem, možná s únavou. Nicméně například americký server Politico se za oficiálními projevy loyalty spojenců říká, skrývá i tichá nespokojenost. Podle něj spojenci chodí kolem prezidenta po špičkách a jen málo kdo je ochotný se mu veřejně postavit. Což ale podle něj neznamená respekt. Upozornil, že řada zemí v Latinské Americe, Asii i Africe naopak prohlubuje vztahy s Čínou, zatímco se Spojenými státy nevznikají žádné nové významné dohody.
2: Tak to byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, moc děkuji, měj se moc hezky.
0: Hezké ráno.
2: A jenom bych chtěl podotknout, že my budeme o projevu Petra Pavla mluvit po 8. hodině s Tomášem Petříčkem, jeho poradcem a také bývalým ministrem zahraničních věcí.
22: Posloucháte Ranní plus. Milník pro bezpečnost Spojených států Arktidy a také Evropy tak označil Donald Trump novou dohodu o Grónsku, kterou podepsal s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a premiérem Grónska Jensem Frederikem Nielsenem. Smlouva má ukončit spor mezi Spojenými státy a Dánskem, který se týká kontroly právě nad největším ostrovem světa.
17: Spojené státy, Dánsko a Grónsko dohodu podepsali na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle prezidenta Donalda Trumpa zcela vyřešila americké obavy a dává USA stálou kontrolu nad bezpečností v Grónsku.
23: Žádnému z protivníků Spojených států už nebude dovolena vojenská přítomnost v Grónsku a neprodleně zahájíme budování dvou rozsáhlých vojenských základen na ostrově.
17: Dohoda taky obsahuje podmínku, že Grónsko musí zůstat v NATO a plnit podepsaný dokument i v případě, že by vyhlásilo nezávislost na Dánsku. A Spojené státy získávají právo umístit na tento arktický ostrov části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. Smlouva rozšiřuje dosud platný pakt z roku 1951, popisuje amerikanista David Mareček z Pražské metropolitní univerzity.
24: Ta dohoda první poloviny 50. let už dávala poměrně široké možnosti Spojeným státům. Ostatně měli skutečně možnost působit na té jedné základně, té Pitufik základně, ale nyní se zdá, že američtí zástupci upozorňují na to, že jsou nové potřeby bezpečnostní, které už neodpovídají těm 50. letům.
17: Trump totiž od loňského návratu do Bílého domu označoval stávající dohodu za nedostatečnou a tvrdil, že USA by měly arktický ostrov získat. Nevyloučil přitom ani použití síly. Argumentoval tím, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopné čelit Číně a Rusku. A právě tomu odpovídá i otevření amerických základen, říká politický geograf z Ostravské univerzity Adam Kočí.
25: Ty základny právě se budou otvírat, jedna z nich na jihu Grónska v Narsarsuagu a druhá z nich na východě Grónska. A to jsou vlastně základny, které jsou blízko těch strategických vod směrem na Island a směrem k Velké Británii. To jsou právě místa, kudy by se potenciálně ty ruské a čínské lodě mohly dostat na dosah k Spojeným státům americkým.
17: Trumpovy výhrušky anexí ostrova v minulosti zneklidnily evropské země a Dánsko kvůli tomu v lednu spolu s dalšími státy spustilo vojenské cvičení Arktická odolnost. Na Grónsko se teď víc zaměřuje i Evropská unie, dodává Adam Kočí.
25: Náš eurokomisař Sikela a Ursula von der Leyen ty dva týdny zpátky navštívili Nuuk. Z pověření Evropské komise slíbili, že právě do těchto věcí kritické infrastruktury, satelitů, vzdělání, projektu udržitelnosti chtějí a hodlají investovat.
17: Dánská premiérka Frederiksenová uvedla, že dohoda může platit věčně a díky ní američtí nepřátelé arktický ostrov neovládnou. Podle grónského premiéra jde o třístranné vítězství a dohodu uvítal i český prezident Petr Pavel, který se v New Yorku účastní shromáždění OSN.
1: Já jsem rád, že můžeme říct, že zvítězil rozum, který nakonec potvrdil to, že principy suverenity a nenotknutelnosti území platí, že došlo k dohodě, která respektuje Grónsko jako území, které patří pod správu Dánska.
17: Grónsko, které bývalo do 50. let 20. století dánskou kolonii, získalo v roce 1979 částečnou autonomii. Kodaň má ale stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu nebo měnovou politiku ostrova. Od roku 2009 má Grónsko pravomoc vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda. David Šalek, Český rozhlas.
2: 6 hodin a téměř 19 minut si poslechněte zprávy ve třech bodech. Stručně, americký prezident Donald Trump jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří a že on sám je ochoten se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským vůdcem Vladimírem Putinem. Český prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. A členské státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Po dlouhých jednání bylo dosaženo kompromisní dohody, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři Michael Friedman a Ališer Usmanov.
22: 10 minut před půl sedmou posloucháte ranní vysílání na Plusu. Znovu se rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci otevřela třeba Jihlavská nemocnice, i když hlavní sezona šíření respiračních nemocí ještě nezačala. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne.
5: Na očkování na COVID, jo?
6: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
7: Jsou diabetik, kardiák, já mám hodně nemocí, takže pro mě a věk, že 69, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo a očkují.
6: Pro vakcínu proti covidu si jdou po 8. Dopředu se objednali.
7: Říká manželovi, pojď, půjdeme hned první den, než to začne působit, pak půjdeme na chřipku za 14 dní.
6: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
7: Hrozný zájem tady byl, tady plno, fronta tady a to bylo několika řadama.
8: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
6: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
9: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka 5. dávku, takže chodím se očkovat na všechno, dá se říct.
6: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
10: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
6: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
10: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
6: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.
2: 8 minut před 6:30 vám v Ranním plusu řekneme, co se dnes píše v zahraničních denicích. Je tu pravidelný výběr, který začíná na valném shromáždění OSN. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval na této půdě k respektování mezinárodního práva namísto chování se podle zákonů džungle. Píše o tom francouzský list Le Monde. V projevu Macron varoval před zneužíváním moci velmocemi, které ohrožují suverenitu některých států, a nazval porušování lidských práv barbarstvím.
22: Mluvil o tom v souvislosti s válkou na Ukrajině. Moskva i Kyjev by podle Emmanuela Macrona měly přistoupit na

0: Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle se vrací k víkendovým volbám Berlíně. Mladí voliči silně tíhli k vítězné straně, levice. V letošních zemských volbách mohli v hlavním městě Německa poprvé hlasovat také 16-letí a 17-letí. Snížení věkové hranice přidalo zhruba 55 tisíc voličů, k celkovému počtu 2,5 milionu.
1: Vítězná levice dostala od lidí ve věku do 24 let celkem 43% hlasů. To je proti roku 2023 nárůst o 25%, konstatuje Deutsche Welle. Mladí voliči řešili především dostupnost bydlení a stav školství. Nájemné v Berlíně za poslední dva roky vzrostlo přibližně o 7%. Právě levice byla podle průzkumu stranou, které voliči nejvíce věřili v otázce dostupného bydlení. Mladí lidé zároveň kritizovali plány konzervativní berlínské vlády na škrty ve vzdělávání, což se jich přímo dotýká.
0: Výsledky voleb ale podle Deutsche Welle zároveň zpochybňují představu, že by mladí voliči automaticky tíhli k radikálnějším stranám. Statistika ukázala, že nejsilnější věkovou skupinou pro levici byli voliči mezi 25 a 34 lety. U krajně pravicové AfD šlo o lidi ve věku 60 až 69 let. Mladší voliči podle průzkumu častěji volí podle konkrétních témat, než podle pevné vazby k některé straně. V minulosti tak podporovali zelené kvůli ochraně klimatu. Letos pro ně bylo klíčové právě bydlení, uzavírá Deutsche Welle.
1: A jenom krátce na závěr přehledu tisku se podíváme do amerického listu New York Times. Tam se uvádí, že americký federální soudce nařídil státu Texas, aby do konce roku 2029 plně klimatizoval své věznice. Podmínky ve většině věznic podle soudce porušují ústavní zákaz krutého a neobvyklého trestání. V Texasu totiž v letních měsících překračuje pocitová teplota venku 54 stupňů a uvnitř věznic tak teploty v posledních letech pravidelně přesahovaly 40 stupňů.
0: Dvě třetiny vězňů v Texasu žijí v prostorách bez klimatizace. Za poslední tři roky podali téměř 15 000 stížností souvisejících s horkem. Tolik deník New York Times a výběr ze zahraničních médií.
1: Dozněl 4,5 minuty před 6:30. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavu a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
2: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak vyvinul takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
3: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
2: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže. A jestliže člověk by byl exponován mnoha rentgenovým vyšetřením, tak roste riziko nějakého maligního procesu, jinými slovy vznik nádorů. Nicméně, klasický jeden snímek, to riziko je úplně zanedbatelné.
3: A naproti tomu magnetická rezonance nemá na lidské buňky prokazatelný vliv. Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
2: A když my jsme vyvinuli fluorovanou látku, která zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
3: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
2: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven. Je tam vidět, jak se postupně ten signál přesouvá mezi střevními kličkami a poté se dostává ven.
3: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde. Jako nejvhodnější se podle Kristýny Kolouchové z Univerzity v belgickém Chentu ukázal fluorovaný polymer.
4: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby zůstávaly v tom trávicím traktu, aby vlastně nevcházely do celkového oběhu. Zároveň jsme je také navrhli tak, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučili. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin, což znamená, že vlastně ta látka se poté neakumuluje někde a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
3: Zhruba už před 40 lety vědci zkoumali možnosti využití těchto látek pro diagnostiku, ale nenašli cestu, jak je navázat na potravu. Českým odborníkům se to teď podařilo.
4: A ten důvod je vlastně to, že jsme zjistili, že můžeme použít mnohem méně fluoru a vytvořit látky, které jsou více voděrozpustné a díky tomu my paradoxně získáme lepší signál na té magnetické rezonanci a zároveň

0: získame polymery, ktoré sa lépe mísí s potravou a sú také lépe vylúčiteľné z toho trávicího traktu.
1: Výhoda magnetické rezonance je i v tom, že pri jednom vyšetření môže sledovať více vecí najednou a získané informácie sa pak spojí dohromady.
2: Vždycky získame ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány, a ten fluorový signál, na ktorých vidíme jenom ten polymer, a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
1: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
2: Při tom průchodu my můžeme sledovat dokonce několik parametrů. V první řadě sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Tohle už samo o sobě může ukazovat nějaké problémy. Další věc, kterou tímto můžeme sledovat, je, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny, jestli tam není nějaká deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
1: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Máme pro vás stručný výběr témat, která zazní po půl sedmé v Ranním plusu. Drahý benzín a nízké náhrady za něj letos komplikovaly život firmám i zaměstnancům. Rozdíly mohly být i ve stovkách korun.
4: Karel Kuttelwascher se narodil před 110 lety v britském královském letectvu, proslul jako noční stíhač, sestřelil 18 nepřátelských letadel. I o něm budeme v dalším vysílání mluvit, ovšem až po zprávách.
3: A zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
5: Český rozhlas Plus.
6: Přeji hezké ráno. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání Valného shromáždění OSN. Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzinu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. V Petrohradě bude veřejné jednání soudu v případu ruského blogera Ilji Remes. Informuje o tom ruská agentura TAS. Remeslo dlouhodobě útočil na oponenty Kremlu. V březnu ale nečekaně skritizoval prezidenta Vladimira Putina společně s válkou na Ukrajině. Zveřejnil tehdy pětibodový manifest, ve kterém vysvětloval, proč Putina přestal podporovat. 42-letý Remeslo čelí obvinění ze šíření falešných zpráv o ruské armádě, za což mu hrozí až 10 let vězení. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnu stavět malé modulární reaktory v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimi na Chomutovsku. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2. hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Na řadě je doprava na D35 se z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na 135. kilometru havarovalo nákladní auto, skončilo mimo dálnici. Na místě už jsou záchranáři a projíždí se pouze levým pruhem. Na příjezdu do Prahy z Brna dejte pozor na 4. kilometru Brněnské ulice. U čerpací stanice leží odpadky na vozovce a musí se vybočovat. V Praze v Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínovecké od sjezdu na Kbelskou až do Nové Povltavské před Blanku. Zdržíte se asi 20 minut. Dobře dojeďte. Na východě republiky se dnes můžou ojediněle objevit přehánky, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno a teď po ránu místy i mlhavo. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupněm. Na severu a severovýchodě bude kolem 15, na horách většinou kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
4: A teď máme 3 minuty, téměř 4 minuty po 6:30. I se začínajícím podzimem zůstává tradiční položkou v tuhle dobu v Ranním Plusu autorský výběr z domácích deníků a online serverů. Dnes si přivstal a prošel je šéfredaktor naší stanice Josef Pazderka. Josefe, dobré ráno.
7: Dobré ráno, Tomáš.
4: Tak česká média včera referovala o poměrně poklidné spolupráci prezidenta Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky, který, jak víme, ještě nedávno nenechal na českém prezidentovi nic suchou. Deník N má ve svém dnešním vydání nicméně článek o dosud utajeném důležitém poradci ministra Macinky. O koho jde?
7: Jejím diplomat Jan Kohout, spojený s érou prezidenta Miloše Zemana, který se velmi aktivně angažoval ve zbližování Česka s Čínou, například v minulosti vedl smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, která propojovala podnikatele a politiky obou zemí. Jak Enko zjistilo, nyní nově pracuje pro ministra zahraničí Petra Macinku jako seniorní poradce od začátku letošního srpna. Na dotazy, co přesně pro ministra dělá, odpověděl úřad, že jde o údajně standardní poradenskou činnost, zahrnující přípravu podkladů, analýzy příslušného doporučení, ale kterým tématům se věnuje, úřad už neupřesnil.
4: No ale Černínský palác se v jeho angažmá příliš nechlubil, je to pravda?
7: Vypadá to tak, alespoň deník N uvádí, že na rozdíl od dalších poradců, kterými jsou třeba bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo ředitel institutu Václava Klauze Jiří Weigl, není Kohout uveden oficiálně na webu ministerstva, ani on nechce své ministerské angažmá jakkoliv komentovat, což budí určité otazníky. Deník N taky v závěru připomíná, že v bezprostředním okolí ministra Macinky přibývá lidí s někdejšími těsnými vazbami na Čínu. Jde o Miroslava Sklenáře, který vede jeden z odborů MZV a měl jim být i někdejší europoslanec ODS Jan Zahradil. Jeho dohoda o externím poradenství pro ministerstvo nakonec údajně kvůli výhradám americké strany týkajících se právě vazeb na Čínu padla, ale zůstává zahraničně politickým poradcem motoristů. Tolik deník N.
4: Tak teď otevřeme Hospodářské noviny. Ty uvádí, že firmy z České republiky by si mohly v brzké době sáhnout na lukrativní zakázky na Ukrajině. Na pomoci tomu má chystaná listopadová cesta ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka právě do téhle země. Co o téhle cestě víme?
7: Nevíme moc, jenom základní obrysy. Mě to zaujalo zejména proto, že oficiálně se současná vládní koalice staví k Ukrajině velmi rezervovaně, jako kdyby o tyto obchody nebo poválečnou rekonstrukci příliš nestála. Tohle, co píšou Hospodářské noviny, dokazuje částečně opak. Podle Karla Havlíčka je cílem té listopadové podnikatelské mise finalizování některých zajímavých obchodů. Blíže je nespecifikovat, už trochu napovídá, z jaké oblasti vybírají firmy pro tuto cestu. Jde o stavebnictví, energetiku nebo těžbu. Deník Hospodářské noviny zjistil, že by měly být tam také zdravotnické technologie, ale třeba firmy, které provádějí sanace poškozeného životního prostředí. Celkově mají to obchody v objemu několika miliard korun, které budou pocházet jak z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, tak taky z evropských fondů.
4: Tak Česko patří mezi země, které jsou při podpoře Ukrajiny nejaktivnější, zvlášť to bylo vidět úplně na začátku toho konfliktu, ale přesto to nebudou mít české firmy snadné, je to tak?
7: Ano, to potvrzuje Hospodářkám právě ministr Karel Havlíček. Podle něj je iluzí si myslet, že dosavadní podpora Ukrajiny hned otevře českým firmám dveře na tamní trh. Doslova ho citují, oni jsou tvrdí obchodníci a rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že něco bude automaticky, popsal Hospodářským novinám Havlíček, dodává, že zakázku podle něj získá jenom ten, kdo nabídne kvalitní produkt, perfektní cenu a dostatečné záruční nástroje. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu pro Hospodářské noviny, nicméně pořád vidí v Ukrajině obrovské možnosti a zmiňuje konkrétně infrastrukturu, energetiku, vodohospodářství nebo zdravotnictví.
4: Tak a my jsme na začátku slibovali kromě tištěných médií také něco ze serveru, takže se podíváme na server Page Not Found. Tam se uvádí, že počty dětí s depresemi a úzkostmi v Česku strmě rostou, sebevražd přibývá, ale odborná péče je pro mnohé z nich nedostupná. Na dětského psychiatra se čeká až rok a stát dlouhodobě selhává v péči o duševní zdraví nejmladší generace. Zoufalí rodiče nevědí, kam se mohou obrátit, tak co k tomu server přináší?
7: Je to opravdu smutné a depresivní čtení, ale myslím si, že je důležité to připomínat. Deník popisuje konkrétní příběhy několika rodičů, které spojuje jediné. Jejich děti se pokusily o sebevraždu a některé ji bohužel dovedly až do tragického konce. Co je ale důležité, a to Page Not Found připomíná, každý z těch rodičů se snažil najít pro svoji dceru nebo syna pomoc, ale bez úspěchu. Důvod odborníků je málo, lůžka plná, pomoc daleko nebo mimo jejich finanční možnosti.
4: No, pokud je mi známo, tak ta dostupnost psychiatrické péče pro nezletilé patří opravdu k nejpalčivějším problémům českého zdravotnictví a stát žádné řešení nenabízí. Potvrzují to statistiky?
7: Bohužel ano, a ty také cituje článek serveru Page Not Found, například konkrétní diagnózy depresivních poruch, to je od roku 2010 do loňska o 262% víc v číslech 577 v 2010 a najednou loni 2090, to jsou obrovská čísla. To samé 2,5násobný nárůst neurotických a úzkostných poruch a další statistiky. Bohužel roste i počet sebevražd po hospitalizaci nebo kolem hospitalizace, úmyslné sebepoškozování a to trojnásobně. Takže jsou to hrozivé věci. Bohužel ta odezva ze strany státu je zatím nedostatečná. Existují podle Page Not Found strategie a věci a doporučení, ale zatím příliš v tom terénu to cítit není.
4: No, člověk by si nejradši povzdychl, ale tolik v každém případě přehled domácích médií v podání šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky. Děkuji za to, hezký den.
7: Hezký den.
3: A Ranní Plus posloucháte 10 minut po půl sedmé. Ukrajina je připravena na jakoukoliv formu energetického příměří s Ruskem, to oznámil prezident Volodymyr Zelenský po jednání s Donaldem Trumpem. Trump včera uvedl, že chce ruskou válku proti Ukrajině ukončit a že se to stane dřív, než lidé čekají. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se ještě dnes v New Yorku sejde se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jak setkání na okraji Volného shromáždění OSN posunula jednání o míru na Ukrajině, teď shrne Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
3: Prezident Zelenský v New Yorku jednal s Donaldem Trumpem přímo, řekněme, mezi čtyřma očima. Jaké jsou závěry setkání?
8: To hlavní už si vlastně řekla. Zelenský po schůzce oznámil, že je připraven zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, pokud Rusko tedy bude ochotné o tom jednat a udělá to samé. Navíc oznámil, že chce zahájit přímá třístranná jednání s Putinem a Trumpem u jednoho stolu. Zelenský doslova řekl, že jakákoliv forma vyjednávání bude dobrá, protože ukáže, že Rusko je skutečně připravené něco dělat a případně se i dohodnout. Zatím ale podle Zelenského takovou vůli Moskva neprojevila. Jinak bylo docela zřetelné, že Zelenský se snaží mluvit velmi diplomaticky, řekl, že je připravený ukončit válku, je připravený uzavřít mír. Opakovaně také Trumpovi poděkoval za jeho úsilí. Viditelně se, řekněme, poučil z té loňské velmi nepříjemné schůzky, kterou měli v Bílém domě, kde tehdy lidé kolem Trumpa na Zelenského poměrně ostře útočili. Pro Trumpa je dost důležité to téma ukončení ukrajinských náletů na ruskou infrastrukturu a není asi náhoda, že Zelenský právě tady to téma akcentoval a vyjádřil velmi jasně ochotu z ukrajinské strany tyhle ty nálety ukončit, protože americký prezident v poslední době bojuje s vysokými cenami benzínu na amerických čerpacích stanicích a vinu za to klade právě na ty ukrajinské útoky na ruskou energetickou a ropnou infrastrukturu. Je ovšem pravda, že i když tady to téma v tom předvolebním dění ve Spojených státech je poměrně výrazné, tak daleko větší podíl na těch rostoucích cenách paliv ve Spojených státech má Trumpova válka proti Iránu a nikoli ty ukrajinské nálety na ruské rafinerie.
3: Řeč byla také o dodávkách raket pro protiletecké systémy Patriot. Je v téhle věci něco nového?
8: Zelenský potvrdil, že o tom s Trumpem mluvili, že ho požádal o nové dodávky, které by hlavně teď během té nadcházející zimy pomohly chránit ukrajinská města a ukrajinskou energetickou infrastrukturu, ale o žádné konkrétní dohodě novináře neinformoval.
9: We will work also with other countries.
8: Zároveň řekl, že o dodávkách střel pro systém Patriot jedná i s dalšími zeměmi, jako jsou třeba země Blízkého východu. A také řekl, že dlouhodobým cílem Ukrajiny je, aby se stala sama velkým výrobcem raket Patriot díky tomu, že by od Spojených států dostala potřebné licence, o tom už se jedná několik měsíců. Trump ale minimálně veřejně ani tentokrát udělení těchto licencí vysloveně neslíbil. Ukrajinu ovšem označil za velmi schopnou zemi s velmi dobrou výrobou, velmi dobrým průmyslem a také velmi schopným vedením, jak doslova řekl, takže i z jeho strany byla minimálně navenek a minimálně před novináři retorika vůči Zelenskému poměrně vstřícná.
3: A jak vidí Trump vyhlídky na případné trojstranné jednání mezi ním, Zelenským a Putinem?
8: Přímo k tomuhle se Trump vysloveně nevyjádřil, stejně jako se trošku vyhnul otázce, jestli stále věří, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území, což je věc, kterou prohlásil na zasedání valného shromáždění OSN loni. Jak ale jsme slyšeli, Trump je přesvědčený, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný a bude připravený jednat a že také stojí o ukončení války. Víc o tom by mohla napovědět dnešní schůzka mezi americkým a ruským ministrem zahraničí. Marco Rubio a Sergej Lavrov budou jednat odpoledne našeho času v New Yorku.
3: K tématu se vrátíme mimo jiné po 8 hodině s Martinem Jiruškem, odborníkem na mezinárodní vztahy. Teď byl ve studiu a shrnul vše důležité Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Děkujeme.
8: Naschranou.
4: Je 6:45 a my tady na Plusu sledujeme nejenom vrcholnou světovou politiku, ale také dění v českých regionech. Cestující v Jihočeském kraji si stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už 3x měnilo jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly.
10: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teď, jak se změnily ty jízdní řády.
11: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku. Donedávna jí na cestu do krajského města stačil jeden přestup.
10: Přestupovala jsem v Přivětině, teď to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc. Je to takový blbější.
11: Komplikovanou se pro pasažery stává i odpolední zpáteční cesta, potvrzuje Petra Fischerová z Lomnice nad Lužnicí.
12: Když jedu potom zpátky domů z toho Lišova, potom na Lomnici, potažmo na Hradec, jezdí třeba jednou za hodinu, jednou za dvě. Když se spozdí autobus v Budějovicích, třeba o 20 minut, což není výjimkou, člověk potom musí tu hodinu čekat zaseknutej a nedostane se dál.
11: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
13: Veškeré naše spoje, které jsou ať do krajského města, anebo někam dále, tak jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, protože spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
11: Podle něho se 25-kilometrová cesta do Českých Budějovic protáhla na 1 hodinu. I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
13: Ta petice má velmi silnou podporu. My tenhle ten týden budeme ji ukončovat. Úplně přesný počet, ten budeme znát v polovině týdne, ale zastavují mě lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
11: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením e-desky často projížděly přímé spoje do krajského města.
14: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která jede z Týna nad Vltavou, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut. Není to úplně, že by to navazovalo na minutu přesně.
11: Právě při přestupu z vlaku na autobus mívají cestující podle ní nejvíc komplikací.
14: Problém je, že nefunguje systém, který dává pokyn tomu řidiči, že může odjet. Dostane řidič pokyn, že může odjet, ale ve skutečnosti vlak ještě nepřijel.
11: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora JEKORT Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
15: Pokud jde o změny jízdních řádů, tak ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
11: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Do té doby byl posledním českým regionem bez systému integrované dopravy. Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Máme 6:48. My se teď budeme věnovat detailněji ekonomice. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje seznam firem, které v listopadu pojedou na Ukrajinu. Podnikatelská mise má za cíl dohodnout miliardové projekty na obnovu Ukrajiny v oblasti energetiky, dopravy anebo zdravotnictví.
16: Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Ty mají být podle dřívejších vyjádření ministerstva průmyslu jedním z pilířů dlouhodobé energetické strategie Česka.
3: A skupina největších ekonomik světa G20 chce příští rok navrhnout bezpečnostní standardy pro umělou inteligenci. Oznámil to britský premiér Andy Burnham, jehož země bude G20 příští rok předsedat.
16: A ještě jedno ekonomické téma v detailu. Od října by se měly zvýšit náhrady za benzín zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem. Rozdíl mezi tím, kolik jim firmy proplácely a skutečnou cenou u čerpacích stanic, byl v srpnu i 10 korun za litr. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď připravilo příslušnou vyhlášku a nově to má být skoro 42 korun za litr, což je nárůst o víc než 7 korun. Více o tom řekneme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
16: Ten rozdíl mezi cenou benzínu a náhradami je opravdu velký, tak proč se vyhlášková náhrada mění až teď?
17: Zjednodušeně řečeno, protože teprve v srpnu podle dat Českého statistického úřadu stal benzín v průměru už o 20% víc, než byla vyhlášková cena z ledna. A teprve to je ze zákona signál, aby se náhrada zvýšila, vysvětluje mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
18: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
17: U nafty, která zdražovala ještě rychleji než benzín, ministerstvo náhrady upravilo už v červnu na 44 korun a 50 haléřů za litr.
16: Na jaké potíže dělal ten rozdíl mezi cenou benzínu a výší náhrad pro firmy a jejich zaměstnance?
17: Naštěstí ne plošné, tedy alespoň podle podnikatelských svazů, jako jsou Asociace malých a středních podniků nebo Hospodářská komora. Většinu služebních cest totiž zaměstnanci absolvují ve firemních autech a nebo mají diesely. A hlavně ve většině případů zaměstnanec firmě předloží účtenku za tankování, říká mluvčí Slavík.
18: Zaměstnanec standardně prokazuje skutečnou cenu pohonných hmot dokladem o nákupu. Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
17: Ovšem bývá to i složitější, jak upozorňuje Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel společnosti Bradford Consulting.
19: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
17: Komplikované je to podle Bonaventury pro účetní a zaměstnance ve firmách, které mají přísnější interní předpisy pro vyúčtování jízd.
16: No, ale mě napadá, jestli nemůže firma dát zaměstnanci vyšší náhradu, když ví, že reálně musel tankovat za mnohem víc?
17: Zní to logicky, ale účetní si tím může zadělat na problémy, vysvětluje Bonaventura.
19: Tam je problém s tím, že nadlimitní cestovní náhrady se zdaňují. Takže to výrazně zvýší náklady zaměstnavateli a zaměstnanec vlastně přijde ještě o daně a pojistné z té nadlimitní náhrady.
17: A kdyby odpovědný pracovník, tedy nejčastěji právě účetní, vyšší náhradu přiznal, mohly by mu hrozit sankce za porušení povinností. A Bonaventura upozorňuje ještě na jeden bod. Nová náhrada za benzín s oktanovým číslem 95, tedy ten, co tankuje většina řidičů, bude od října skoro o 3 koruny vyšší než za benzín 98, tedy ten, řekněme, prémiový. U něj zůstává náhrada od ledna nezměněná na 39 korunách za litr. A podle zákona by se měla měnit, až když bude podle statistiků stát v průměru skoro 47 korun.
16: A celé to shrnula Josefína Báčová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
17: Díky, naslyšenou.
3: Ale u cen pohonných hmot zůstaneme i v následujícím ranním komentáři, který připravil publicista Petr Holub. Podle něj vládní opatření na zlevnění pohonných hmot ve finále stejně zaplatíme u čerpacích stanic.
20: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se z hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Zároveň ani spotřebitelé nepropadnou panice, která by mohla vést třeba k tomu, že úplně přestanou jezdit autem a omezí spotřebu. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by se měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži, automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
3: Tolik ranní komentář a publicista Petr Holub.
16: Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva, přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutlvašr má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu podařilo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
21: Vyletěl jsem, patřil jsem, sestřelil jsem.
22: Tak shrnulo činy Karla Kutlvašra vysílání BBC v roce 1942.
0: Karel Kuttelwascher patřil ke skupině letců, kteří po německé okupaci odešli do Polska a následně do Francie. Po jejím pádu se dostal přes Afriku do Británie k první stíhací peruti. Zúčastnil se závěrečné fáze bitvy o Británii. Největší úspěchy ale zaznamenal až v roce 1942, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
2: Podnikal noční ofenzivní solové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat z těch nočních náletů na Velkou Británii, a tam slavil tu největší svoji válečnou žeň.
0: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kuttelwascher zvaný Kut v BBC v roce 1944.
22: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
0: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce tři německé bombardéry Heinkel 111. Celkem se mu podařilo v britských službách sestřelit 18 letounů protivníka a stal se oslavovaným a dekorovaným hrdinou.
23: Jeho fotografie přinesly stovky listů, od největších deníků až po nejmenší provinciální noviny. Novináři se předhánějí ve vymýšlení otázek pro interview s Kuttelwascherem. Kuttl, jak mu tady zkráceně říkají, je filmován, mluví do rozhlasu a kluci se perou o jeho autograf.
0: Začátkem října 1942 Kuttelwascher opustil aktivní operační činnost. Inspektorát československého letectva ho vyslal na půlroční cestu po Spojených státech a Kanadě.
2: Jednak měl tou svojí osobností podpořit nábor mezi krajany do československého letectva, protože bojovali pořád jenom ti, kterým se podařilo uprchnout ze zahraničí. A také předával své zkušenosti Američanům. Kurz tam vedl toho záškodnického leteckého boje, který provozoval.
0: Po návratu do konce války působil Kuttelwascher jako zalétávací pilot.
22: Zkušenosti, kterými jsem si v Americe doplnil, svoje dřívější bojové znalosti užívám teď v nové práci. Jsem zkušebním pilotem test pilot. Letám s nejrůznějšími typy strojů a odezdávám je do provozu teprve, jsou-li dokonale vyzkoušeny za nejrůznějších podmínek.
0: V roce 2016 dostal Karel Kuttelwascher nejvyšší české vyznamenání.
24: Řád Bílého lva vojenské skupiny brigádnímu generálu Karlu Kuttelwascherovi in memoriam, nejúspěšnějšímu československému stíhacímu pilotovi za druhé světové války, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.
0: Po druhé světové válce se Karel Kuttelwascher jen nakrátko vrátil do Československa, než zamířil zpátky do Velké Británie. Tam zemřel v pouhých 42 letech na infarkt. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Bylo 7 hodin ve středu 23. září, vám společnost dělá Ranní plus, jmenovitě také Martina Mašková
16: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas plus.
16: Kterými náměty tuhle hodinu naplníme. Evropská unie se shodla na protiruských sankcích. Jaký stín na to vrhá vyřazení dvou ruských miliardářů ze seznamu?
3: Co přinesla schůzka Trumpa se Zelenským mezi čtyřma očima?
16: A jak ovlivní volby v Maroku, nedávné masové přechody hranic v Seutě a protesty generace Z?
3: Nejnovější dění ve zprávách shrne Monika Vrchotová.
6: Pěkné ráno. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Země Evropské unie se včera shodli na prodloužení sankcí uvalených na zhruba 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména dvou ruských miliardářů. Detaily přidá v Ranním plusu hned po zprávách naše bruselská zpravodajka. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
1: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
4: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
1: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
7: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
1: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: A poslanci mají na programu také novelu, která ruší pravidelnou valorizaci cen dálničních známek. Věnovat se tomu budeme v našem dalším vysílání.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Částku může zvýšit Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
18: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
6: Za benzin se teď vyplácí jen 34 korun a 70 haléřů. U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několika měsíční trest si odpikal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
8: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Vedl je architekt a restaurátor Radek Ryšánek.
9: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
6: Jak to vypadá v 7 hodin a téměř 7 minut na silnicích na dálnici D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta opatrně za sjezdem na Opatavice nad Labem na 135. kilometru havarovalo nákladní auto, skončilo mimo dálnici. Projíždí se pouze levým pruhem, větší zdržení ale nenaberete. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou v omezení stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu, tvoří se kolona, zdržíte se asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na okruh, tam se projíždí pouze pravým pruhem. A na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Šťastnou cestu! Dnes bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami. Teď po ránu ještě může být místy i mlhavo. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 15, na horách dnes bude kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
3: A něm jsou dnes s vámi Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Rusové a Bělorusové zařazení na sankční seznam Evropské unie nebudou mít ani v příštích 3 letech přístup ke svým penězům a nemovitostem ve státech 27. Členské země v úterý večer po dlouhém a obtížném vyjednávání prodloužily platnost sankcí až do září 2029. Ze seznamu ale také vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Náročná vyjednávání sledovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré ráno.
10: Dobré ráno.
3: Proč Evropská unie zrušila sankce proti 2 ruským miliardářům a o koho se konkrétně jedná?
10: Toto byl jediný způsob, jak dosáhnout dohody a sankce proti 3 000 ruských a běloruských občanů a firem konečně prodloužit. Protože Francie a posléze i Slovensko a Lucembursko trvali na vyřazení těchto oligarchů a podmiňovali tím svůj souhlas s prodloužením celého sankčního režimu, který, jak víme, se schvaluje vždy jednomyslně. Konkrétně tedy Francie bojovala za ukončení sankcí proti ruskému miliardáři uzbeckého původu Ališeru Usmanovi. Paříž argumentovala národní bezpečností, konkrétní nebyla, nicméně podle diplomatů zatím stálo vyjednávání Francie s Azerbajdžánem, kde jsou zadržovaní 2 francouzští občané. Francie usiluje samozřejmě o jejich propuštění a Usmanov má být právě součástí této dohody. No a Slovensko se posléze přidalo s požadavkem na vyškrtnutí rusko-izraelského oligarchy Michaela Friedmana, což prosazuje dlouhodobě také Lucembursko, protože Friedman žaluje zemi kvůli přístupu k aktivům zmrazeným právě v Lucembursku.
3: A co z tohoto rozhodnutí evropských států pro Usmanova Friedmana plyne?
10: Tak oba dva nyní budou moct opět volně cestovat do Evropské unie, ale především Evropa uvolní jejich peníze, nemovitosti a další majetky, které měly od začátku ruské války té plnohodnotné invaze v roce 2022 zmrazené a neměli k ním tedy přístup dosud.
3: V rámci toho zmíněného obtížného kompromisu státy 27, které prodloužily platnost sankcí proti dalším Rusům a Bělorusům rovnou o 3 roky, co to v praxi znamená?
10: Znamená to, že se tím příští 3 roky už nebudou muset zabývat. Ty sankce jsou zkrátka prodloužené a budou platit až do září roku 2029, pokud samozřejmě Evropská unie aktivně do té doby je nezruší. Dosud to bylo tak, že státy 27 musely ty individuální sankce prodlužovat každých 6 měsíců. Jen upřesním, že teď mluvíme tedy o sankcích proti jednotlivcům a firmám, nikoli o sektorových sankcích proti ruskému průmyslu, energetice a tak dále. Ty aktuálně platí do července příštího roku.
3: Jak ostatní členské státy, ještě o kterých jsme se zmínili, vnímali, že museli kvůli kompromisu přistoupit na zrušení těch sankcí proti 2 ruským oligarchům?
10: Po tomto vyjednávání zůstala mezi členskými státy určitě minimálně taková pachuť, zejména ten požadavek Francie mnohé diplomaty překvapil a rozčílil. Oni obviňovali Paříž z toho, že využívá sankční seznam, sankční režim Evropské unie k vlastním zahraničním cílům a vytváří tím dojem, že je možné ze seznamu někoho dostat vydíráním. Zejména Lotyšsko tím bylo velmi pobouřené a také do poslední chvíle blokovalo ten požadavek Francie a odmítalo s tím souhlasit, nicméně nakonec v rámci toho kompromisu na to přistoupilo.
3: Tolik naše zpravodajka Bruselu Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme.
10: Naslyšenou.
3: A ve vysílání je s námi Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Viktor, i tobě dobré jitro.
11: Hezké ráno.
3: O čem vypovídá to složité hledání podpory pro prodloužení sankcí? Jaká je reálná ochota Evropy tlačit na Rusko ekonomicky?
11: Já pevně věřím, že ochota je stále silná a nezměněná, nicméně umělecký dojem opravdu dobrý není. Řada zemí, zejména státy Pobaltí, ale i další, to myslím právem vidí jako signál, který Kreml může interpretovat tak, že tady existuje jakási cesta, jak prostřednictvím tlaku nutit a úspěšně nutit Evropskou unii, aby tu či jinde uvolňovala ze svých sankcí, byť v tomto případě šlo tedy o ústupek relativně minimální, šlo o dvě osoby, ale nicméně přesto ten signál je v tomto směru jasný. Rozhodně to tedy nevyslalo dojem toho, že Evropa je silná a odhodlaná v tom pokračovat v tlaku na Rusko, tak jak by si asi většina evropských států přála takový signál vysílat.
3: Sankce ale tentokrát budou platit 3 roky. S čím to souvisí? Protože pokud jim tak diskutovalo se dokonce i o sankcích bez časového omezení.
11: Ano, tady bohužel platí, že v právní forma, v jaké byly sankce přijaty na počátku, doposud vyžadovala to půlroční prodlužování, takže tímto cvičením Evropa procházela pravidelně, a to nikoli od roku 2022, ale dokonce od roku 2014, od anexe ukrajinského Krymu Ruskem. Nicméně právě to, že ten velice pravidelný, častý odklad je tady na místě, tak to zároveň otevírá příležitost pro různé státy využívat a někdy dokonce zneužívat tohoto k prosazování si svých nějakých partikulárních zájmů. Proto je tady dlouhodobá snaha ten odklad, pokud možno co nejvíce prodloužit, v tomto případě o 3 roky, ale tam, kde to jde, tak tam Evropská unie už jde cestou právě toho časově neomezeného uvalování sankcí, což zároveň znamená, že pokud by se objevil nějaký stát, který by chtěl takový typ sankce zrušit nebo nějak omezit, tak už nestačí to jedno příslušné veto, ale naopak, protože tam platí obrácený princip, musí na svou stranu takový stát získat podporu všech ostatních členských států.
3: Jak vlivné jsou tedy v Evropě vlády, strany nebo hnutí, které zdůrazňují ekonomické nevýhody sankcí nebo jsou dokonce nakloněny Rusku?
11: No tak takových stran a někdy dokonce vládních stran je po Evropě vícero. V minulosti tady tuto snahu, řekněme, vedlo především Maďarsko pod vedením Viktora Orbána, ten už je tedy v opozici, respektive strana Fidesz je v opozici, nicméně teď se asi upírají zraky směrem do jiných států, jednak do Francie, kde nás čekají v příštím roce prezidentské volby a kde Marine Le Penová, její národní sdružení v minulosti mělo poměrně vstřícný vztah k Rusku, také dokonce mluvil o tom, že je potřeba obnovit vztahy s Ruskem. Teď se zdá, že možná pod tíhou bezpečnostní situace národní sdružení otočilo, což by byla dobrá zpráva, ale nervozita možná ještě o to větší teď míří směrem do Německa, kde AfD se úplně vymyká jakémukoliv nejen evropskému mainstreamu, ale dokonce i stranám na krajních stranách spektra v tom, jak vstřícné by dokonce AfD byla ochotná vůči Rusku být a jak naopak ta by byla vůči Ukrajině, ale zatím jsme tady relativně daleko od toho, aby AfD získala skutečnou moc nad podobou sankcí.
3: Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti, děkujeme ti.
11: Díky, hezký den.
3: A ještě doplním, že po 8:30 se budeme věnovat reálným ekonomickým dopadům těch sankcí na Rusko, a to tentokrát s ekonomem, který se tímto tématem zabývá, Petrem Bartoněm z investiční skupiny Natland.
16: No a teď ve čtvrt na 8:01 si řekneme, co se právě děje. Americký prezident Donald Trump se v noci na dnešek středoevropského času na okraji zasedání valného shromáždění OSN sešel s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Setkali se poprvé od lednové vojenské razie, při níž americké síly unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Madura. Na valném shromáždění OSN vystoupí dnes odpoledne českého času prezident Petr Pavel s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale také potřebě reformovat OSN. A energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energii většinou v řádech stovek korun se týká nových zákazníků.
3: Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží, s tím počítá novela, kterou by měli schvalovat poslanci. Řidiči tak od ledna za jízdu na dálnici platili stejně jako teď. Podle opozice by tak ale o peníze přišel Státní fond dopravní infrastruktury. Podrobněji toto téma probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Přejeme ještě jednou dobrý den.
12: Dobré ráno.
3: Proč chce koalice tu pravidelnou valorizaci zrušit?
12: K tomu zrušení se kabinet zavázal už ve svém programovém prohlášení, jak zdůraznil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
13: Že zrušíme ten valorizační mechanismus, neboli zdražující mechanismus, který zavedla bývalá Fialova vláda. A mám tedy dobrou zprávu, od ledna nebudeme zvyšovat dálniční známky a opět lidé tedy ušetří a budou mít více peněz.
12: Podle koalice je totiž tempo zdražování neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších dálničních známek v Evropě. O důvodech rušení pak mluvil taky ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
14: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
12: Koalice má ve sněmovně většinu 108 hlasů, takže tuto novelu dnes pravděpodobně poslanci schválí. Řidiči by v takovém případě i v příštím roce platili za jízdu na dálnicích letošních 2570 korun za roční známku, za měsíční 480 korun, za desetidenní 300 korun a za jednodenní 230 korun.
3: Dá se přesto kolem návrhu čekat velká debata mezi koaličními a opozičními poslanci?
12: To určitě dá. Opozice totiž ten návrh velmi kritizuje. Označuje to za populistický krok, na který třeba podle předsedy ODS Martina Kupky doplatí všichni, kdo platí daně v Česku.
15: Místo toho, aby ti, kteří dálnici skutečně používají, včetně zahraničních turistů, zaplatili o něco víc, v návaznosti na inflaci a na počet kilometrů dálnic, tak místo toho ty náklady navíc rozloží mezi všechny daňové poplatníky a musíte k tomu pak připočíst ale ještě úrok, takže ve výsledku to pro všechny bude dražší.
12: Opozice upozorňuje taky na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Hlasovat budou poslanci i o pozměňovacích návrzích, které se k novele sešly. O jednom z nich mluvil poslanec Starostů Jan Papajanovský.
19: Navrhujeme pevně zavést, že část peněz, které stát vybere na spotřební dani, to znamená, které vybere na naftě a benzínu zejména, půjde do oprav silnic druhých a třetích tříd v regionech, protože hrozí, že silnice v krajích na venkově, které denně používají 100 000 lidí, budou chátrat, že se jejich stav bude zhoršovat.
12: S pozměňovacím návrhem přišel taky sněmovní hospodářský výbor. Ten chce změnit platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin a nejenom do půlnoci, jak je tomu teď.
3: Co dalšího by dnes ještě chtěli poslanci projednat?
12: Kromě třetích čtení by se mohly vrátit taky ke koaliční novele trestního zákoníku. Ta kromě zpřísnění trestů pro neplatiče výživného počítá taky s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Debatu mezi poslanci vyvolává navrhovaný nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné zabití kočky nebo psa. Někteří poslanci ale chtějí, aby se tento čin vztahoval na všechna zvířata. A třeba poslanec starostů Karel Dvořák proto nahrál přes 100 pozměňovacích návrhů a každý z nich zastupuje jedno zvíře. Mezi nimi je tak třeba pozměňovací návrh na ochranu mrože, narvala, žirafy nebo ptakopiska. Ale objevují se tam třeba i taková zvířata, jako je lirochvost, což je pták, kulohlavec, tedy savec z čeledi delfínovitých, nebo dugong, mořský savec z řádu sirén.
3: Tak to je dobře, že se poslanci věnují zoologii. Josefina Báčová z domácí redakce nám shrnula náplň sněmovny. Děkujeme.
12: Díky, naslyšenou.
16: A teď máme 7 hodin, 21,5 minuty, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Tomáš Čermák, jeden z nejvýraznějších dezinformátorů z období pandemie covidu, usiluje o podmínečné propuštění. Jak zjistil náš zpravodajský server iRozhlas.cz, požádal o něj okresní soud Liberci. Čermák si v tamnější věznici odpikává trest za podporu a propagaci terorismu. S podrobnostmi je teď s námi ve vysílání redaktor serveru iRozhlas.cz Jan Horák. Tak, dobrý den.
2: Dobrý den.
16: Připomeňme si prosím, kdo je Tomáš Čermák a proč sedí ve vězení.
2: Tomáš Čermák byl jedním z nejhlasitějších popíračů nemoci COVID-19. V době nejpřísnějších restrikcí odmítal nosit roušku, natáčel se u toho a zpochybnilo význam očkování. Během pandemie také pronásledoval odborné autority, například šéfa České lékařské komory Milana Kupka a biologa Jaroslava Flégra, kteří očkování doporučovali. Za mřížemi skončil kvůli tomu, že v únoru 2022, krátce před schválením pandemického zákona, otevřeně vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu a převzetí moci ve státě. Dostal za to 5,5 roku vězení.
16: No a kdy o to propuštění požádal a jakou má šanci na úspěch?
2: Okresní soud v Liberci zaevidoval jeho žádost na konci srpna. Rozhodovat o ní začne zítra. Tomáš Čermák si ale zkomplikoval situaci už na samotném počátku, protože před nástupem do vězení utekl a více než 2 měsíce se skrýval v Polsku. Tamnější policie ho zadržela v listopadu 2023. Dobrovolný a včasný nástup do výkonu trestu je přitom jedna z hlavních proměnných, k nímž soud přihlíží. Rozhodující však bude, jak se Čermák choval ve vězení, jestli se aktivně zapojil do pracovního programu, či jak zpětně nahlíží na svou trestnou činnost. Z trestu si odseděl necelé

0: není prvním v jeho životě. Na přelomu let 2022 až 2023 strávil za mřížemi více než 5 měsíců. Tehdy musel do vězení za to, že se svým společníkem Patrikem Tušlem podněcoval nenávist vůči ukrajinským uprchlíkům. Kvůli zmíněnému útěku do Polska a nyní navíc policie stíhá za maření výkonu úředního rozhodnutí. Opět ho navíc obvinil z podpory a propagace terorismu, protože během svého skrývání před trestem zveřejnil video, které vyzývalo k útoku na politickou reprezentaci.
1: Shrnuje redaktor serveru iRozhlas.cz Jan Horák. Děkujeme, naslyšenou.
0: Já díky.
2: Posloucháte ranní vysílání na Plusu. Je 23. září, podzimní rovnodennost, čili dneškem skončilo astronomické léto. Do historie se zapsalo nejvyšší naměřenou teplotou v Česku. Bylo to skoro 42 stupňů. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. O 200 až 300 víc než obvykle tuto dobu. Více práce měli tady záchranáři kvůli suchu, ale také třeba odborníci na zadržování vody ve studních.
3: 381. Ano.
4: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
5: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska. Laicky řečeno, jsme teď v místnosti, kam asi všichni voláme, když se nám něco přihodí a potřebujeme záchranku.
4: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
5: Vy jste si tady teď spustila databázy asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
4: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost. Těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
5: Měli jste opravdu taky dojem, že to je náročné léto, když se za ním ohlédnete?
4: Je to vlastně zvláštní, protože v Praze, v hlavním městě, dlouhodobě pozorujeme v těch letních měsících spíše pokles výjezdů o nějakých 10%. Pražané opouští hlavní město, jedou na chaty, na chalupy. A je potřeba říct, že v tento rok, v toto léto, tam pozorujeme skutečně několika procentní nárůst oproti mnoha uplynulým letům. To znamená, skutečně i pro nás bylo co do počtu výjezdů, počtu volání náročnější, než obvykle bývá.
6: Abyste u sebe měla telefon, že vám budou volat.
7: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
8: To je tichý zabiják, který právě nikdo nevidí, jsou to většinou kardiovaskulární nemoci, takže se hrozně těžko odlišuje, co je horká vlna a co není, ale pokud na to použijete statistické metody, tak vám to jasně vychází ty nadúmrtí, které té době jsou a jsou tak významné. A ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za té horké vlny 2015 to bylo 330 obyvatel a ty teploty nebyly rozhodně kolem 40 stupňů Celsia jako letošním roce. Takže uvidíme, co ukáží letošní statistiky. Za povodní je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší. Není na to nastavený ani zdravotní systém, nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
8: 40 stupňů Celsia, to už bylo jako extrém, na který my jsme se tím nedokázali adaptovat, ani nedokážeme adaptovat. A prostě ty budovy celkově na to nejsou vůbec připravené. A vlastně nikdo to ani nečekal, že by mohli tak brzo přijít tak množství dnů s horkou vlnou, která se bude tak často opakovat s takovými extrémními teplotami a ta infrastruktura na to není chystaná.
9: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jsem vedoucí skupiny, která projektuje a realizuje adaptační opatření.
7: A letos v létě Tereza Hnátková a její tým pocítili od jednotlivců i obcí zvýšený zájem o to, aby jim pomohli upravit dům, ulici či zahradu tak, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu.
9: Zároveň ruku v ruce s tím jsou to pasporty studní, prohlubování studní anebo kontrola kvality vody ve studních, protože současné změny úhrnu srážek vedou nejenom ke změně kvantity té vody v těch studních, ale i její kvalitě. Jakožto malý zahrádkář mám rovněž vlastní zahrádku a i ta ukázala, že pokud by toto léto mělo být nějakým si standardem pro roky příští, budu muset jednoznačně změnit skladbu zeleniny a ovoce. Takže ten adaptační krok tam.

0: bude změna toho, co produkuji.
1: Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno. V premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: No ale teď zaostřujeme na to, co vás čeká a nemine, když nás budete poslouchat i po 7:30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po schůzce se svým americkým protěžkem Donaldem Trumpem podpořil jakékoliv energetické příměří ve válce s Ruskem i setkání s tamním vůdcem Vladimirem Putinem. Přistoupí na to Moskva.
3: Maroku se volí do nového parlamentu po dramatické migrační vlně ze Ceuty a ostrých střetech kolem protestu Generace Z. Může se příštím premiérem stát šéf tamní fotbalové asociace, anebo poprvé marocké historii žena?
2: No a připomeneme také dnešní 90. předního českého cinemanologa Miloně Čepelky.
3: Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová, bylo 7:30.
4: Český rozhlas Plus.
5: Přeji hezké ráno. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Výsledkům schůzky Trumpa se Zelenským se budeme věnovat v ranním Plusu hned po zprávách. Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky kvůli dalšímu zdražování jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. Dánská premiérka Mette Frederiksenová, její grónský protějšek Jens Frederik Nielsen a americký prezident Donald Trump na valném shromáždění OSN v New Yorku podepsali dohodu o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku. Trump nové ujednání označil za milník pro americkou, evropskou i arktickou bezpečnost. Američané budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Grónsko se zároveň zavázalo, že neopustí NATO v případě, kdyby na Dánsku získalo nezávislost. Zastupitelé v krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu. Ještě pohled na silnice na D1 z Brna směrem do Ostravy. Velmi opatrně za sjezdem na hranice na 310. kilometru havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh, na místě už jsou hasiči. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, která pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to asi na 50 minut, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu směrem na letiště pak počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Postojíte už od sjezdu na Jesenici. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Celé je to asi na 30 minut. Dobře dojeďte. Po rozpuštění možné mlhy bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, na severu a severovýchodě bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
3: U mikrofonu jsou Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Americký ministr zahraničí Marco Rubio televizi Fox News potvrdil, že schůzka Trump-Zelenský v sídle OSN v New Yorku se zaměřila na energetické příměří především. Bílý dům si ho představuje tak, že by Rusové neútočili na ukrajinskou infrastrukturu a Ukrajinci na ruské energetické cíle. Další detail ke schůzce Trump-Zelenský shrnul v našem vysílání Ondřej Himer ze zahraniční redakce.
6: Zelenský po schůzce oznámil, že je připraven zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, pokud Rusko tedy bude ochotné o tom jednat a udělá to samé. Navíc oznámil, že chce zahájit přímá třístranná jednání s Putinem a Trumpem u jednoho stolu. Zelenský doslova řekl, že jakákoliv forma vyjednávání bude dobrá, protože ukáže, že Rusko je skutečně připravené něco dělat a případně se i dohodnout. Zatím ale podle Zelenského takovou vůli Moskva neprojevila. Jinak bylo docela zřetelné, že Zelenský se snaží mluvit velmi diplomaticky, řekl, že je připravený ukončit válku, je připravený uzavřít mír. Opakovaně také Trumpovi poděkoval za jeho úsilí. Viditelně se, řekněme, poučil z té loňské velmi nepříjemné schůzky, kterou měli v Bílém domě, kde tehdy lidé kolem Trumpa na Zelenského poměrně ostře útočili. Pro Trumpa je dost důležité to téma ukončení ukrajinských náletů na ruskou infrastrukturu a není asi náhoda, že Zelenský právě tady to téma akcentoval a vyjádřil velmi jasně ochotu z ukrajinské strany tyhle ty nálety ukončit, protože americký prezident v poslední době bojuje s vysokými cenami benzínu na amerických čerpacích stanicích a vinu za to klade právě na ty ukrajinské útoky na ruskou energetickou a ropnou infrastrukturu. Je ovšem pravda, že i když tady to téma v tom předvolebním dění ve Spojených státech je poměrně výrazné, tak daleko větší podíl na těch rostoucích cenách paliv ve Spojených státech má Trumpova válka proti Iránu a nikoli ty ukrajinské nálety na ruské rafinerie.
3: Řekl nám Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Světová média řeší i předchozí schůzku Zelenského s ředitelem americké CIA Johnem Ratcliffem. Sešli se na letišti, prý proto, že museli čekat, až jim doplní palivo do letadel. Víme ale také, že 25. srpna Ratcliffe byl na neveřejné misi v Moskvě, kde měl mimo jiné varovat Kreml před eskalací konfliktu nebo případnými útoky na země Severoatlantické aliance. Ve vysílání je teď s námi expert na mezinárodní vztahy Martin Jirušek z Masarykovy univerzity Brně z Fakulty sociálních studií. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
3: Spíš než o polivo do letadel šlo o možný impuls dalším mírovým jednáním, takhle to interpretují světová média, která se měla možnost projít. Mohl by do těch rusko-ukrajinských jednání šéf CIA vnést nějakou novou dynamiku?
7: Tak jednání velice často probíhají na různých úrovních, to znamená to, že vidíme v médiích tu jednu vrstvu, kdy vlastně ta jednání v Moskvě vedli vlastně Jared Kushner a Steve Witkoff, tak velice často probíhají i nějaká třeba technická jednání mimo to. Na druhou stranu je pravda, že vlastně šéf CIA, jak už zaznělo v tom předchozím příspěvku, předtím vlastně na konci srpna byl v Moskvě a hovoří se o tom, že právě on by měl zastávat větší roli v tom vyjednávání právě na úkor těch dvou jmenovaných vyslanců, kteří tedy zatím nedokázali přinést nějaký výsledek a panují vůbec pochyby o tom, o jejich kompetenci v tomto ohledu. Velice často se skloňuje to, že mají velice měkký přístup a že možná mají i nějaké vlastní zájmy v tom vyjednávání. To znamená, je možné, že v Bílém domě trochu dochází trpělivost s tím, že vlastně nepřináší žádné výsledky tito dva oficiální vyslanci a je možné tedy, že ta vyjednávání se přesunula, řekněme, trochu méně viditelnou úroveň a že vlastně třeba ředitel CIA John Ratcliffe může hrát nějakou roli nějakého emisera pro informace, které jsou teprve třeba předjednávány.
3: Je, myslíte, reálné to energetické příměří? Kyjev často připomíná, že Rusko válčí dál a dál hlavně kvůli výnosům z ropy.
7: Energetické příměří je něco, co určitě, jak se bude blížit zima, nebo jak se blíží zima, tak určitě bude na stole. Vzpomeňme si na minulou zimu, kdy vlastně Rusko bezskrupulózně útočilo právě na tu energetickou infrastrukturu, aby vlastně zasadilo civilnímu obyvatelstvu, aby vytvořilo na něj tlak. A Ukrajina vlastně teď útočí několik měsíců zase na ruskou energetickou infrastrukturu, to znamená, je to jedno z těch klíčových témat, protože pro obě strany je to důležité a je pochopitelné tedy, že je to opět na stole. Do jaké míry je to reálné nebo není, je to podobná otázka, do jaké míry je nebo není reálné nějaké obecnější příměří. Závisí to na spoustě proměnných a na ochotě Ruska, především ochotě Ruska, protože to je agresor, nějakým způsobem ustoupit. A je, jak říkám, je pochopitelné, že Ukrajina vytváří tlak na Rusko právě v této oblasti, protože export energetických surovin a produktů z ní je pro Rusko samozřejmě klíčový.
3: A jak se vyvíjí představa vyjednavačů o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu?
7: Tak ty bezpečnostní garance, to je také jedno z témat, které je dlouhodobé. Mluví se o tom, že vlastně by měly být nějak zajištěny bezpečnost vzdušného prostoru a tady ty garance spíš se tedy přetransformovávají do té otázky pro dostatečné kapacity, které Ukrajina potřebuje na brání se vlastně balistickým střelám. To jsou vlastně ty systémy Patriot, o které Ukrajina žádala, respektive o interceptory do ní, kterých je ale nedostatek právě i kvůli vlastně situaci na Blízkém východě. To znamená, je to součást nějakého širšího jednání, která jsou, řekněme, hůře přehledná právě proto, že není úplně jasné, do jaké míry Rusko je ochotné udělat nějaký vstřícný krok, který jsme zatím od nich vlastně ještě neviděli.
3: Čili vidíte nebo nevidíte jako reálnou možnost uzavření nějakého příměří, protože to byl citlivý bod i třeba během předchozích jednání amerických vyjednavačů o míru?
7: Je možné, že nějaké příměří bude uzavřeno, ale je otázka, jak to příměří bude dodržováno. My jsme v minulosti už viděli několikrát, že bylo takzvané uzavřeno příměří, ale Rusko pokračovalo dál v útocích, dál pokračovalo v bojích. To znamená, jedna věc je uzavření nějakého příměří a druhá věc je skutečně, jestli to bude mít nějaký dopad. Neupínal bych se příliš k tomu, že takové příměří je na dosah a že by právě něco mohlo vyřešit, protože je potřeba to vnímat v tomto kontextu, že ten konflikt stále pokračuje. A ta různá témata se proměňují s tím, jak se mění třeba právě roční období, protože se blíží zima a tak dále. To znamená, se akcentují se jiná témata, ale pořád se vlastně pohybujeme ve stejném rámci, kdy je ten konflikt vlastně pořád velice živý.
3: Martin Jirušek z Masarykovy univerzity Brně, Fakulty sociálních studií, katedry mezinárodních vztahů evropských studií. Děkujeme za rozhovor.
7: Díky za pozvání, hezký den.
2: Hodiny nám ukazují 3 minuty a pár vteřin do 7:45. Jste na vlnách Ranního plusu. Britský premiér Andy Burnham se na pozadí valného shromáždění OSN v New Yorku poprvé setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vztahy obou politiků byly dosud docela napjaté a tak nejenom britské deníky čekaly, jak to setkání dopadne. I to je jedno z témat britských novin, které pročetl Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
8: Krásné ráno.
2: Co tedy noviny o setkání píší? Zafungovala ta vzájemná chemie nebo ne?
8: Vypadá to, že ano. Deník Guardian si všímá třeba toho, že Donald Trump se během velmi krátké tiskové konference s Andy Burnhamem choval, jak píše, zdvořile a uctivě, ale nakonec si přece jen neodpustil rýpnutí ale do předchozího premiéra Keira Starmera, když se Trumpa jeden z novinářů zeptal na vztahy mezi Británií a Spojenými státy, přičemž poznamenal, že tyto vztahy zažívaly vzestupy a pády, tak Trump odpověděl, že si myslí, že jsou na vzestupu, řekl, teď jsou na tom lépe, než tomu bylo za vašeho předchozího premiéra. A jak připomíná deník Guardian, vztahy mezi Trumpem a Starmerem se zhoršily poté, co začal britský premiér tehdejší amerického prezidenta kritizovat, například kvůli jeho návrhu na anexi Grónska, nebo když tvrdil, že se britští vojáci v Afghánistánu vyhýbali bojům v první linii, a k úplné roztržce potom došlo, když Starmer odmítl odmítl povolit Spojeným státům využívat britské letecké základny v okamžiku, když spustili útoky proti Iránu, píše Guardian, a zmiňuje se o tomto tématu i list Telegraph, který si všímá Trumpova výroku, že Burnham působí sympaticky, je sebevědomý, dá se říci, že je to typ vítěze. Ve městě zvaném Manchester se těší velké oblibě, řekl Trump, a Trump, jak píše deník Telegraph, má rád vítěze.
2: No, obraťme list, podpora konzervativců se poprvé po roce a půl vyrovnala straně Reform UK, to ukazuje nový průzkum, o kterém píše deník Times. Až dosud strana Nigela Farage v průzkumech mínění vedla, tak co je za tou změnou?
8: Podle deníku Times by zatím mohlo být to, že Nigelu Farageovi a jeho straně škodí spory ohledně nekalého jednání a především ohledně problematických darů. Zdá se také, že voliči, kteří od konzervativní strany zběhli k Reform UK, se kterým zase vrací. Aktuálně má tato strana i konzervativci, tedy Reform, i konzervativci zhodně podporu 21%. Labouristé si udržují lehký náskok z 23%, který získali poté, co se premiérem stal už zmíněný Andy Burnham, píše deník Times.
2: No a pozornost britských médií stále poutá kniha mladšího bratra zesnulé princezny Diany, Charlesa Spencera, který popisuje některé kontroverze uvnitř královské rodiny. A deník Sun shrnul 7 nejvíce sporných tvrzení knihy, tak jaká to jsou?
8: No, například to, že Diana chtěla prý svatbu s tehdy princem Charlesem zrušit, otci měla říci, že nemůže vstoupit do manželství s mužem, který zjevně nemiluje, jak píše její mladší bratr a píše o tom deník Sun, ale jak my víme, bylo už pozdě v tu chvíli. Charles Spencer také tvrdí, že královna ještě předtím, než poznala prince Filipa, měla mít románek s jeho otcem a píše také, že otec Dianina milence Dodiho Al-Fayed měl princeznu sexuálně obtěžovat a především píše, nebo tvrdí, jak uvádí deník The Sun, že smrt Diany, tehdejšího prince Charlese, řekněme, potěšilo, nebo že to uvítal, a proti tomuto tvrzení se Buckinghamský palác ohradil. Ty paměti vyšly včera, takže to vypadá, že ještě chvíli se jimi budou britská média zabývat.
2: Možná je to inspirace pro další díl seriálu Koruna, anebo možná taky ne. Tolik Jaromír Marek ze zahraniční redakce, dívali jsme se spolu s ním do britského tisku. Díky za to, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
3: A v Ranním plusu máme 7 hodin 640 minut příležitost shrnout hlavní události. Prezident Petr Pavel se chce v dnešním projevu na valném shromáždění OSN věnovat hlavně rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale bude také mluvit o potřebě reformy OSN i Rady bezpečnosti. Členské státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Ze sankčního seznamu, ale na přání Francie, Slovenska a Lucemburska, vyškrtli jména 2 ruských oligarchů. Jsou jimi Michal Friedman a Ališer Usmanov. A americký prezident Donald Trump řekl, že stojí před rozhodnutím, zda s iránským režimem uzavře dohodu, anebo Irán zničí.
2: Mezi mladými Maročany je přibližně třetinová nezaměstnanost a zhruba jen každý 6. mladý Maročan se zaregistroval k dnešním parlamentním volbám. Někteří z nich byli před 2 měsíci mezi několika desítkami tisíc lidí, které pronikly do španělské exklávy Ceuta. Evropa a hlavně Španělsko tak marocké volby sledují s obavami, že by se během nich mohla situace opakovat. Probereme to teď s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
2: Tak jak se na dnešní marocké volby dívají v sousední Ceutě?
9: No, bedlivě a poměrně nejistě. Na sociálních sítích se totiž objevily výzvy právě k migraci do Ceuty právě v den marockých voleb, tedy dneska. Španělská vláda se pokusila v těch předchozích týdnech o jakousi informační protiakci v marockých novinách a taky na sociálních sítích. Lidi varovala, ať neriskují život ani peníze při případném pokusu o znovu vniknutí do Ceuty. V terénu jsou ale zároveň taky španělští pohraničníci i maročtí naši policisté a už v srpnu Španělsko prodloužilo plot na plážích, které vytvořily takovou plovoucí bariéru v moři, přes které se tedy mnoho těch lidí snažilo v červenci do Seuty proniknout a taky úspěšně proniklo, ale 140 z nich taky zahynulo.
2: Podívejme se na situaci uvnitř Maroka, tamní ekonomika roste, přitahuje zahraniční investice, země je taky, jak jsem se dočetl, nejnavštěvovanější destinací v Africe. Přesto mezi mladými roste nespokojenost. Okolo jakých témat se tedy točí ty letošní volby?
9: Tak mladé opravdu trápí vysoká nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí. Ten hospodářský růst v Maroku nevytváří dostatek pracovních míst a taky víc než desetina Maročanů žije v relativní chudobě. Navíc jsou stále velké rozdíly mezi velkými městy a dalšími oblastmi a to se odráží i na tom, co zaznívalo na těch volebních mítincích. Od těch dvou největších stran to byl třeba slib o vytvoření milionů nových pracovních míst a pak se taky hodně mluvilo o zlepšení bydlení, školství a zdravotnictví. Mnoho mladých Maročanů má ale pocit, že ty podobné sliby už od politiků slyšeli. Před rokem kvůli tomu taky generace Z vyšla do ulic při těch protestech, ale bylo zadrženo asi 2400 protestujících a následně potom utichli. A mladí Maročané tak pravděpodobně teď to své rozčarování projeví tím, že prostě k volbám nedorazí. A na některých volebních mítincích, především těch stran, které jsou spojené s islamismem, i třeba umírněným, tak tématem byly i vztahy Maroka a Izraele. Pouhý týden před volbami Maroko a Izrael oznámili, že posílí své vztahy a otevřou ambasády v Rabatu a v Tel Avivu. Maroko má ale zároveň taky docela početné jakési propalestinské hnutí, a které dlouhodobě naopak odmítá právě diplomatické vazby s Izraelem.
2: No, Maroko je konstituční monarchie, král Mohamed VI si v ní ale pořád drží poměrně velkou moc a nového premiéra, možná i premiérku, má vybrat ze strany, která ve volbách získá nejvíc hlasů. Kdo by tedy mohl usednout do premiérského křesla? Já jsem se dočetl, že dokonce snad i šéf fotbalového svazu by to mohl být.
9: Je to přesně tak. Mluví se o tom, že by to mohl být prezident Marocké fotbalové asociace Fawzi Lagdja. On je oblíbený samozřejmě mezi fanoušky za to, že pomohl marocké fotbalové reprezentaci, která se tedy říká Lvi Atlasu, na tu světovou fotbalovou scénu. Jenomže je tam ještě jeden aspekt. Ta nová vláda bude dohlížet na závěrečné fáze těch několika miliardových příprav mistrovství světa ve fotbale 2030, které teda bude hostit Maroko společně se Španělskem a Portugalskem. K vedení té strany, které teď patří právě prezident Marocké fotbalové asociace, a to strany Authenticity a Modernity, která je zároveň součástí aktuální vládní koalice a má tedy šanci na úspěch ve volbách, se teda Lagdja připojil jenom několik týdnů před volbami. Na volebních mítincích této strany ale právě zaznívalo třeba i jméno současné ministryně pro územní plánování a také starostky Marrakéše Fatime Zahre Mansurové, která by případně byla první ženou ve funkci předsedy, respektive předsedkyně marocké vlády. Ten, kdo už pravděpodobně nebude novým premiérem, je současný premiér a taky podnikatel Aziz Achanouš. On už totiž nekandiduje. Jeho strana Národní shromáždění nezávislých se ale bude pokoušet obhájit volební vítězství. O těch 395 křesel v dolní komoře parlamentu a taky případně o křeslo premiéra na to následující pětileté období se pokusí ucházet i nacionalistická konzervativní strana, nejstarší strana Maroka Nezávislost, která je tedy třetí koaliční stranou současné vlády. A o návrat se pokusí i umírněná islamistická strana Spravedlnosti a rozvoje, která se do vlády dostala po arabském jaru, ale v těch posledních volbách 2021 utrpěla drtivou porážku.
2: Tak výkop informací k marockým parlamentním volbám obstarala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkuji, naslyšenou.
9: Pěkný den, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Místa pro výstavbu nových větrných elektráren se hledají obtížně, ale existuje i jiná možnost, jak zvýšit výrobu elektřiny z větrníku, modernizovat ty stávající. Na takzvaný repowering, jak se říká, nahrazení starších turbín novějšími a výrazně výkonnějšími stroji, upozornila Česká společnost pro větrnou energii spolu s komorou OZE. Efektivita by se podle nich zvedla i 30-násobně. Předseda komory OZE Štěpán Chalupa je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
10: Dobré ráno.
3: Větrné elektrárny v Česku jsou dost zastaralé, některé stojí už 30 let. U kolika by se taková modernizace vyplatila, byla by vhodná?
10: To jsou spíš výjimky, ale vidíme vlastně z jiných států Evropy, tam, kde začali s větrnou energetikou o něco dříve, tedy opravdu před těmi 30 lety začali stavět ty moderní větrné elektrárny ve velkém, tak tam ten repowering probíhá když možná právě 10 let. A vidíme, že dneska my v České republice máme zhruba 250 větrných elektráren a jejich průměrný instalovaný výkon je něco 1,3 nebo 1,5 MW. A dnešní technologie, ty nejmodernější, dosahují jednotkového výkonu 6-7 MW. A navíc nejenom jsou efektivnější nejenom s tím instalovaným výkonem, ale i efektivitou své výroby.
3: Vyplatí se ta modernizace starších turbín finančně jak nákladné ve srovnání s likvidací starého větrníku?
10: Vyplatí se jak finančně, tak energeticky. Nákladnost té reinstalace toho stávajícího větrníku není nějak zásadní. Většina toho materiálu se recykluje a to dokonce výkupem. Většina toho je vlastně železo nebo drahé kovy.
3: Zaznamenal jsem, že modernější turbíny obvykle znamenají vyšší větrníky. O jak velkém výškovém rozdílu mluvíme?
10: No, opravdu se bavíme o rozdílu třeba stovky metrů. Když vezmeme dnešní větrnou elektrárnu někde kolem těch 2 MW, které se tady stavily před těmi 15-20 lety, tak se bavíme o více někde 120 až 150 metrů. A dnešní ty nejefektivnější větrné elektrárny těch evropských výrobců dosahují výšky někdy 250 až 280 metrů. Ale bavíme se zde o vlastně daleko efektivnějším využití toho místa. My získáme z toho jednoho místa až 3x až 4x více energie.
3: Takže otázka je, jestli stavět víc větrných elektráren nebo míň, ale vyšších, co má větší šanci na úspěch u města, obcí, případně u veřejnosti?
10: No je to otázka, vlastně i častý argument, nebo z mého pohledu ten jediný vlastně relevantní je to, že se to lidem prostě nemusí každému líbit, to naprosto respektuji, ale zkrátka elektřinu potřebujeme a toto je elektřina, kterou nemusíme odnikat dovážet nějaké primární palivo, jako plyn, nebo třeba palivo do jaderné elektrárny, je to naše energie, kterou si tady vyrábíme sami a je otázka, jestli je lépe mít více větrných elektráren někde třeba o výšce 200 metrů, které jsou ale stejně vidět, anebo méně větrných elektráren o výšce nějakých 270 metrů, které ale zároveň vyrobí i více elektřiny.
3: Předseda komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa. Děkujeme za rozhovor.
10: Moc vám děkuji a pěkný den přeji.
2: Za 3,5 minuty bude 8 hodin, jste na vlnách Ranního plusu. Přestože se na jevišti Ostýchal už téměř 60 let, je oblíbencem publika divadla Járy Cimrmana. Miron Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru, není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
11: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
12: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
13: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
14: Skleničky skleněné, skleničky skleněné. čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
13: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
12: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
13: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel. Začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
12: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
13: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: Východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Zaostřeno.
2: Jak letošní extrémní léto osobně prožívali záchranářka, zahrádkářka a expertka České zemědělské univerzity, klimatolog nebo hydrolog? A jaké rady mají pro nás ostatní, kteří také chceme co nejlépe zvládat silnější a častější vlny veder a sucho v Česku? Jan Kaliba vás zve na výpravu za těmi, kdo tyto problémy vyvolané postupující změnou klimatu zažívají v praxi a snaží se hledat řešení.
1: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
3: Teď je 8. hodina raní, v čase podzimní rovnodennosti se vám hlásí Raní Plus s Martinou Maškovou
4: a Tomášem Pavlíčkem.
1: Český rozhlas Plus.
4: A tady je výběr semat následující hodiny. Jaké možnosti reformy OSN navrhne český prezident v projevu k valnému shromáždění?
3: Proč ve Francii stávkují filmoví producenti a režiséři?
4: Jaký účinek mají ekonomické sankce vůči Rusku?
3: Aktuální informace z domova i ze světa přináší Monika Vrchotová.
5: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným se rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
6: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje Washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
5: Dnešnímu vystoupení prezidenta Pavla na valném shromáždění OSN se budeme v Raním Plusu více věnovat hned po zprávách. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky, až do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů.
7: Ke kompromisu dospěli velvyslanci státu 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
8: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
5: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne jen do půlnoci, jako je to teď. Poslanci dnes znovu projednají také takzvaný dětský certifikát. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepsali na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. To by Američané mohli rozšířit, i když jim budování vojenských základen na ostrově umožňuje už smlouva z 50. let. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají další dvě.
9: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksonová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksonová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí dánského království Jens Frederik Nielsen, označil dohodu za vítězství pro všechny tři zúčastněné strany. Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
10: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
11: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
10: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
11: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
12: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
5: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 56. a 5. kilometru stojí v omezení osobní auto v pravém pruhu a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mýto. Na 41. a 5. kilometru zasahují uhromadné nehody před omezením. Projíždí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 se zastavíte za sjezdem na Loděni. Na 7. kilometru kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Celé je to zhruba na hodinu pro osobní auta. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se zastavuje u sjezdu na Vestec a v Brněnské směrem do centra počítejte se silným provozem už z D1 od sjezdu na Čestlice ze 7. kilometru až ke křížení s jižní spojkou. Šťastnou cestu! Středa bude poměrně slunečná, teď se ještě místy drží mlhy, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Na východě se ojediněle objeví přehánky a odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to přesně v 8 hodin a 8 minut. Přejeme vám dobré ráno. Českého prezidenta Petra Pavla dnes čeká vrchol jeho cesty do Spojených států, projev před valným shromážděním OSN. Podle svých slov se chce soustředit na globální témata, od ruské agrese proti Ukrajině, dopadů technologického rozvoje až po reformu fungování OSN samotné. Což v našem vysílání potvrdila i naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglerová, která upozornila, že má velkou pozornost.
11: Prezident Pavel je tady v New Yorku mezinárodně dost obletovaná osobnost. Jen za jeden den se stihl setkat hned s několika prezidenty. Stýká se i s premiéry, premiérkami. Poskytuje rozhovory zahraničním médiím. Skoro se my čeští novináři k němu nestíháme dostat. Ale tím lze předpokládat, proč to říkám, že ten jeho projev bude sledovaný. On se ve svém projevu vrátí k tématu reformy OSN a Rady bezpečnosti, o kterou Česko dlouhodobě usiluje. Připomene, že se jako země ucházíme o nestálé členství v Radě bezpečnosti pro roky 2032 až 2033. Pak, když by se nám to povedlo, tak by to bylo poprvé skoro po 40 letech. To, co očekáváme z jeho projevu, je, že se vymezí vůči Rusku kvůli jeho agresi na Ukrajině a také vznese apel vůči Číně. Určitý prostor ve své řeči bude bez pochyby věnovat umělé inteligenci, protože je hrozba toho, že by se nad ní lidé ztratili kontrolu, je pro něj stále silnějším tématem. Mluvil tu o tom několikrát. On se i angažuje v její regulaci, zejména vůči dětem, a jak známe jeho postoje, tak lze očekávat, že zmíní i klimatické změny, případně nutnost nějakého společného globálního postupu.
3: A pro Český rozhlas také prezident Petr Pavel okomentoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prý nepřekvapil.
13: Musím říct, že mnoho z toho bylo očekávatelné, včetně tónu. Já jsem měl takový dojem, aniž bych měl možnost si ten projev nějak analyzovat, protože k tomu se ještě dostanu, že ten projev byl více než na globální publikum zaměřen na americké publikum před volbami v polovině termínu. Byl tam silný apel na rázné akce proti Iránu, ale zazněly tam vlastně všechna ta témata, o kterých se budeme bavit.
3: Americký prezident Trump v projevu varoval, že by mohl Irán zničit a zdůraznil, že nepřipustí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump se věnoval i tématu umělé inteligence, která má podle ní větší potenciál než průmyslová revoluce. Varování před AI označil za mystifikaci a k možným obavám uvedl, že vše pečlivě sleduje americké ministerstvo spravedlnosti. My zveme do vysílání prezidentova poradce, bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Dobrý den.
14: Hezké ráno.
3: Tak do jednání na Valném shromáždění se tak trochu vkládali naděje, že přispěje k řešení nebo aspoň ke zmírnění krize na Blízkém východě. Co v tomhle směru naznačil Trumpův projev i to jednání iránských a amerických zástupců?
14: Myslím, že tento vrcholný vlastně týden nabízí poměrně velký prostor nejenom k tomu, jak nastavit reakci OSN na ty krize a téma válek a míru bylo jedno z těch hlavních témat, bylo z těch čtyř hlavních témat, které vidím, že vlastně se diskutuje. To, co zároveň ale nabízí vlastně ten prostor to mezinárodního setkání tohoto rozměru, je právě ta zákulisní diplomacie a možnost, kdy lidé se potkávají nebo strany, které spolu přímo nejednají třeba, tak můžou tu neformalitu toho té atmosféry využít právě k otevření nějakých rozhovorů.
3: No ale
14: to částečně teď u Blízkého východu, ale je třeba to, že třeba Marco Rubio, americký ministr zahraničních věcí, bude jednat se Sergejem Lavrovem o možné deeskalaci, že se prezident Trump potkává se Zelenským a řeší se vlastně nějaký výhled před zimou, jak zajistit třeba obranu vzdušného prostoru Ukrajiny. To jsou prostě ty typy jednání, které výrazně pomáhají třeba některé krize řešit.
3: No ale když přímo od pultu, přímo na půdě OSN prezident Trump vyhrožuje zničením jedné z členských zemí, tedy Iránu v tomhle případě, a potom, když nějak spolu jednají ta iránská, americká delegace, tak z toho vyplyne, že Irán jenom řekne svoje podmínky a jsou dost nekompromisní, tak myslíte si, že to přibližuje nějakému uklidnění na Blízkém východě?
14: Samozřejmě Donald Trump vyvolává kontroverze a ten jeho projev a zejména to, že vlastně přímo na půdě Valného shromáždění hrozí jiné členské státy OSN zničením, to je skutečně unikátní. Na druhou stranu ten projev také lze vnímat, pan prezident říkal, že byl pro americké publikum, ale on také mohl být vlastně součástí nějaké nátlakové taktiky Spojených států či Iránu, zvyšit ten tlak, aby prostě i ta iránská delegace při těch rozhovorech byla ochotnější hledat nějaké kompromisy a ústupky. Je to můžeme samozřejmě máme to potvrzené, ale může to být i snaha vlastně americké strany vytvořit tlak, aby se odblokovala ta debata o řešení blízkovýchodního konfliktu.
15: A teď pojďme k tomu, co chystá český prezident. Petr Pavel řekl už při setkání s dosluhujícím generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem, že tahle organizace musí zabránit tomu nebo bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní. Jak by se podle prezidenta měla tahle organizace reformovat, aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout?
14: Já bych se možná ještě vrátil i k tomu, co říkal samotný generální tajemník Guterres ve svém vlastně posledním projevu před Valném shromážděním. Myslím, že to je i pozice, která je zvažována, kterou myslím prezident Petr Pavel také zastává, tak to, že zaprvé je potřeba reforma Rady bezpečnosti. Vlastně dneska Rada bezpečnosti OSN je ten orgán, který je paralyzován tou velmocenskou soutěží, těmi geopolitickými otřesy a tím, že aktéři, kteří jsou zapojení přímo do konfliktu, jako například Rusko na Ukrajině, tak mohou používat své právo veta. Další vlastně téma, které je nutně na stole, a ono to je třeba propojeno s českou kandidaturou na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN, tak je vůbec celý ten mezinárodní systém, který dnes neodpovídá realitě současného světa, a zejména proto, že vlastně třeba v těch klíčových orgánech nejsou zastoupeny ty rostoucí významné mocnosti globálního jihu. Guterres zmiňoval například, že by potřeba, aby Afrika získala zastoupení. Můžeme ale třeba doplnit, že dnes nejlidnatější země na světě, Indie, vlastně nemá ten vliv na organizaci typu OSN, který by si možná zasloužil, nebo státy jako Brazílie z Latinské Ameriky. To je vlastně vytváří dneska paradox. Ať už to právo veta, paralýza Rady bezpečnosti, tak ta podreprezentace, že v době, kdy potřebujeme mezinárodní spolupráci více než možná před 10-15 lety, tak právě schopnost těchto institucí tuto spolupráci zajistit je mnohem slabší. A to pro menší státy jako Česko není dobře.
15: No a Česko, jak jste zmínil, tak usiluje o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti, aby podle slov prezidenta přispělo k řešení některých problémů dnešního světa i toho, o čem mluvíte vy, ale co tedy čeští politici dělají pro to, aby Praha tenhle prestižní post získala?
14: Tento týden v New Yorku, myslím, že se vidíme také jako zahájení vlastně naší kampaně před tou kandidaturou a volbou, která, pokud se nemýlím, tak by měla proběhnout v roce 2031, již za nějakých 5 let, ale už nyní vlastně ta kampaň začala, ať už prezident Pavel, tak i ministr zahraničních věcí Macinka vlastně využili té cesty do New Yorku k setkávání se s členskými státy, k prezentaci těch hlavních bodů, k naší vlastně kandidatury, témat, kterým se chceme do budoucna věnovat. Samozřejmě za 5 let ta situace může se ještě proměnit s ohledem na mezinárodní kontext, ale už dnes se hovoří o tématech, jako jsou dopady klimatické změny, o čemž mimo jiné prezident Pavel také chce hovořit. Je to vlastně potřeba adaptace na klimatickou změnu, nejenom vlastně předcházení klimatické změny. Je to otázka právě reformy OSN, kde Česká republika dlouhodobě zastává pozici, že OSN musí být funkčnější. A pak jsou to i témata, které souvisí s tou technologickou transformací, což je jedno z těch 4 hlavních témat vlastně tohoto týdne v New Yorku.
15: No a jaké šance má Česko, aby se dostalo do této pozice, tedy nestálého člena Rady bezpečnosti? Třeba jak silným soupeřem je pro Česko Arménie, která o něj má také zájem?
14: Myslím, že Česko má velmi dobrou pozici, musíme si ale také vyhodnotit některé možná postoje České republiky, ty diplomatické zahraniční politické postoje České republiky, které můžou být například kontroverzní vůči některým partnerům, zejména té početné skupiny rozvojových států globálního jihu. Jsou to například postoje k situaci na Blízkém východě, což pro některé země v minulosti bylo problematické při podpoře některých států, třeba Afriky, Západní Asie nebo Latinské Ameriky. Myslím, že je možná jisté zranitelné místo. Na druhou stranu Česká republika, myslím, má dobré jméno a ta naše kandidatura má velkou šanci na úspěch, už jenom proto, že naposledy vlastně Česká republika tuto pozici získala v 90. letech. A to ještě, co bych chtěl zdůraznit, je přijde, a myslím, že to je pozitivní signál, i to, že vlastně prezident Pavel s ministrem Macinkou se v New Yorku měli možnost potkat po dlouhé době. Myslím, že tato kandidatura by mohla pomoct k nějaké lepší koordinaci naší zahraniční politiky, jak společné prezentaci a podpoře té kandidatury, která je v zájmu České republiky, aby Česko prostě mělo slovo ve světě.
15: A poslední věc, už jsme tady zmínili, že prezident chce upozornit také třeba na rizika spojená s rozvojem nových technologií, ale současně jsme slyšeli v projevu Donalda Trumpa, který v tom projevu označil varování před AI za mystifikaci, dodal, že Spojené státy chtějí té příležitosti, kterou nabízí, jak on říká, superinteligence naplno využít, tak to asi těm snahám o regulaci moc nepomáhá, ne?
14: Určitě tady na sebe naráží dva naprosto odlišné pohledy na nové technologie a zejména na umělou inteligenci. Na jedné straně je to ten pohled prezidenta Trumpa a řady amerických představitelů, že AI je obrovská příležitost, je to prostě transformační technologie, nemá se jí bránit v rozvoji a také tam je vlastně i ten silný vlastně postoj, že toto je to hlavní téma té soutěže, nebo to je ten hlavní bod té globální geopolitické soutěže s Čínou a prostě Spojené státy chtějí dominovat v oblasti AI a udržet si tím pádem své vůdčí postavení ve světě. A potom jsou zde další mocnosti nebo další bloky, mezi ně patří i například evropské státy, které vlastně tu debatu o mezinárodní regulaci nebo nějaké koordinaci té společné reakce na rozvoj této technologie vlastně podporují a možná se plně neshodují s tím například, co zmiňoval generální tajemník Guterres, a to je vlastně vytvoření nějakého multilaterálního rámce pro řízení rizik, tady je ta předběžná opatrnost před tím, jaké negativní dopady může právě tato technologie mít, ať už je to na mladou generaci, ať už je to v oblasti třeba bezpečnosti, anebo nakonec, ať už to je také třeba ten dopad AI na fungování vůbec třeba západní evropské demokracie.
15: Děkuji vám za rozhovor, tolik prezidentův poradce, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
15: A jinak se budeme bavit také o tom, jakým způsobem by se mohla řešit krize na Blízkém východě, co vyplynulo z valného shromáždění OSN také po 9. hodině, a to s odborníkem na bezpečnost Vlastislavem Břízou.
4: Ještě jednou v souhrnu hlavních událostí dnešního dne o valném shromáždění britský premiér Andy Burnham ohlásil, že chce během britského předsednictví G20 se příští rok začít pracovat na bezpečnostních standardech pro umělou inteligenci. Členské státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Ze sankčního seznamu ale vyškrtli 2 oligarchy, Michaela Friedmana a Lišara Usmanova. A americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v New Yorku sejde se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin přeruší vysílání a část z nich bude protestovat před ministerstvem kultury. Zaměstnancům vadí plánované škrty a výpadky z příjmů z reklamy. Kvůli nim by televize příštím roce měla přijít o 90 milionů eur, to je v přepočtu přes 2 miliardy korun. Odbory varují před propouštěním nebo před omezováním původní televizní tvorby. Detaily zjišťoval Marcel Faltis, náš zpravodaj v Paříži. Marceli, dobré ráno.
16: Dobré ráno.
4: O kolik peněz by měla francouzská veřejnoprávní televize přijít a jak to vláda zdůvodňuje?
16: Abychom si to vysvětlili, tak budeme muset posluchače nejdřív trochu zahltit čísly. Co se týče příjmů ze státního rozpočtu na příští rok, který schválili poslanci, tak televize přijde o 47 milionů eur, tedy něco přes miliardu korun. Jenže k tomu musíme ještě připočíst 20 milionů eur, o které by měla televize přijít kvůli menším výnosům z reklamy, a dalších 20 milionů eur, které letos měla z prodeje nemovitostí a se kterými příští rok už počítat televize nemůže. Celkem to tak dělá už těch zmíněných 90 milionů eur, tedy přes 2 miliardy korun, což jsou skoro 3% rozpočtu francouzské televize. Odbory to považují za katastrofální, protože už letos televize hospodaří s rozpočtem, který je o 150 milionů eur nižší než loni. Vláda argumentuje, že kvůli vysokému deficitu musí televize šetřit, stejně jako zbytek veřejného sektoru.
4: Co podle zaměstnanců hrozí, kdyby musela veřejnoprávní televize hospodařit s uvedeným rozpočtem?
16: Další škrty, a to ať už se týkají pracovních míst, tak výroby nebo zpravodajství. Už letos televize zrušila 250 pracovních pozic a pokud by výpadek v rozpočtu byl příští rok skutečně ve výši 90 milionů eur, tak bude muset podle vedení přistoupit k rušení pořadů, reprízám, bude se muset

0: kumpels?
1: Francouzská televize je médium veřejné služby a jako takové je největším producentem třeba francouzských dokumentů, ale taky televizní animace nebo živých kulturních představení, třeba koncertů nebo divadelních představení. Naopak globální streamovací platformy, které působí ve Francii, třeba Netflix nebo Disney, naopak podle francouzského národního centra kinematografie a animovaného obrazu loni třeba nevytvořili ani jeden dokument.
0: Tak tolik Marcel Faltis, náš zpravodaj ve Francii. Děkujeme za rozhovor.
1: Díky, hezký den.
2: České firmy si podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO sáhnou na Ukrajině na zakázky v miliardách korun. Píší o tom dnešní Hospodářské noviny. Obnova země po válce může přinést příležitost zejména pro oblast stavebnictví, energetiky nebo těžby. Píše se v Hospodářských novinách. Deník N se ve svém dnešním vydání věnuje dosud utajenému důležitému poradci ministra Macinky, o koho jde, vyčetl pro dnešní přehled domácího tisku šéfredaktor Plusu Josef Pazderka.
3: Jejím diplomat Jan Kohout, spojený s érou prezidenta Miloše Zemana, který se velmi aktivně angažoval ve zbližování Česka s Čínou, například v minulosti vedl smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, která propojovala podnikatele a politiky obou zemí. Jak Jenko zjistilo, nyní nově pracuje pro ministra zahraničí Petra Macinku jako seniorní poradce od začátku letošního srpna. Na dotazy, co přesně pro ministra dělá, odpověděl úřad, že jde o údajně standardní poradenskou činnost, zahrnující přípravu podkladů, analýzy příslušného doporučení, ale kterým tématům se věnuje, úřad už neupřesnil.
2: No ale Černínský palác se v jeho angažmá příliš nechlubil, je to pravda?
3: Vypadá to tak, alespoň deník N uvádí, že na rozdíl od dalších poradců, kterými jsou třeba bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi nebo ředitel institutu Václava Klauze Jiří Weigl, není Kohout uveden oficiálně na webu ministerstva, ani nechce své ministerské angažmá jakkoliv komentovat, což budí určité otazníky. Deník N taky v závěru připomíná, že v bezprostředním okolí ministra Macinky přibývá lidí s někdejšími těsnými vazbami na Čínu. Jde o Miroslava Sklenáře, který vede jeden z odborů MZV a měl jim být i někdejší europoslanec ODS Jan Zahradil. Jeho dohoda o externím poradenství pro ministerstvo nakonec údajně kvůli výhradám americké strany týkající se právě vazeb na Čínu padla, ale zůstává zahraničně politickým poradcem motoristů. Tolik Dingen.
2: Tak teď otevřeme server Page Not Found. Tam se uvádí, že počty dětí s depresemi a úzkostmi v Česku strmě rostou, sebevražd přibývá, ale odborná péče je pro mnohé z nich nedostupná. Na dětského psychiatra se čeká až rok a stát dlouhodobě selhává v péči o duševní zdraví nejmladší generace. Zoufalí rodiče nevědí, kam se mohou obrátit. Tak co k tomu server přináší?
3: Je to opravdu smutné a depresivní čtení, ale myslím si, že je důležité to připomínat. Deník popisuje konkrétní příběhy několika rodičů, které spojuje jediné. Jejich děti se pokusily o sebevraždu a některé ji bohužel dovedly až do tragického konce. Co je ale důležité, a to Page Not Found připomíná, každý z těch rodičů se snažil najít pro svoji dceru nebo syna pomoc, ale bez úspěchu. Důvod odborníků je málo, lůžka plná, pomoc daleko nebo mimo jejich finanční možnosti.
2: No, pokud je mi známo, tak ta dostupnost psychiatrické péče pro nezletilé patří opravdu k nejpalčivějším problémům českého zdravotnictví a stát žádné řešení nenabízí. Potvrzují to statistiky?
3: Bohužel ano, a ty také cituje článek serveru Page Not Found, například konkrétní diagnózy depresivních poruch, to je od roku 2010 do loňska o 262% víc v číslech 577 v 2010 a najednou loni 2090, to jsou obrovská čísla. To samé 2,5násobný nárůst neurotických a úzkostných poruch a další statistiky. Bohužel roste i počet sebevražd po hospitalizaci nebo kolem hospitalizace, úmyslné sebepoškozování a to trojnásobně. Takže jsou to hrozivé věci. Bohužel ta odezva ze strany státu je zatím nedostatečná. Existují podle Page Not Found strategie a věci a doporučení, ale zatím příliš v tom terénu to cítit není.
4: Interview Plus. Přežije německý kancléř Friedrich Merz katastrofální výsledek mateřské CDU ve volbách v Mecklenburgsku?

0: Ústředním Pomořansku a nevalný zisk v Berlíně? Pavlína Nečásková zhodnotí vyhlídky tradičních politických stran v Německu s vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Zuzanou Liscovou.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: A o 8:30 se ujímá slova Monika Vrchotová. Jsou tu zprávy.
1: Český rozhlas Plus.
3: Dobré ráno. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Dnes odpoledne na něm vystoupí s národním projevem prezident Petr Pavel. Ministerstvo práce by od října mělo zvýšit náhradu za benzin při služebních cestách. Za litr benzinu by zaměstnanci mohli dostat 41 korun a 80 haléřů místo současných 34 korun a 70 haléřů. Ke zvýšení dochází kvůli růstu cen, který podle údajů statistického úřadu překročil hranici pro mimořádnou úpravu sazby. Náhrada se používá třeba v případě, kdy zaměstnanec nemá doklad o ceně natankovaného paliva. Podrobnosti přidáme v dalším vysílání ranního Plusu. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavená. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí, 3 z nich museli záchranáři převést do nemocnice. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Astronomické léto skončilo. Dnes začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2 hodině ráno. Odteď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Meteorologové ale za začátek podzimu považují už 1. září a jeho konec stanovují na 30. listopad. Teď míříme na silnice na D5 z Plzně do Prahy. Pozor za sjezdem na mýto. Na 44. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 41. a půltý kilometr. Tam zasahují uhromadné nehody před omezením a projíždí se pouze jedním pruhem. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje až na konec dálnice, kde se projíždí pouze pravým pruhem. Zdržíte se asi 40 minut a na V Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tam je to asi na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes se můžeme těšit na slunečný den. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně na východě republiky, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A tím vás dnes provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Velvyslanci členských zemí Evropské unie se po dlouhém vyjednávání nakonec dohodli na 3letém prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské firmy či občany. Ze sankčního seznamu asi 3000 subjektů ale vypadly dva ruští miliardáři. Michal Vridman a Ališer Usmanov. O vyškrtnutí Usmanova stálo Slovensko, nápad kvůli svému zájmu v dohodě s Azerbajdžánem podpořila Francie. O vyškrtnutí Vridmana zase stálo Lucembursko. Rozhodnutí vyškrtnutova oligarchy z toho seznamu označil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha za ostudu a rozčarované byly i státy, které aktivně podporují Kyjev. My se teď zaměříme na dopady sankcí proti Rusku z ekonomického hlediska. Ve vysílání je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Dobrý den.
4: Krásné ráno.
2: Podle čeho se hodnotí nebo měří dopad sankcí na Rusko? Kde jsou například znát?
4: Hlavně ty sankce mají působit na zdroj peněz pro ruskou ekonomiku, to znamená zejména na tu energii. To ale bylo implementováno už dávno a v podstatě to nesouvisí teď s těmi novými sankcemi nebo prodlouženými sankcemi, o kterých jste hovořila, protože tam se jedná o vliv na konkrétní osoby a tam nikdo nepředpokládá, že by to mělo nějaký zásadní celoekonomický vliv. To je spíše o politice a o politickém tlaku uvnitř Ruska. To znamená, hodnotí se to podle toho, nakolik ta ruská ekonomika je schopna nadále si získávat zahraniční zdroje, jak se říkalo za komunismu, devizy a valuty, aby si za ně mohla kupovat dál ty technologie, která sama není schopna uvyrobit. Historicky těch technologií bylo hodně, protože Rusko fungovalo tak, že vyváželo energie a téměř všechno si kupovalo ty chytřejší věci. Teď už vzhledem k té délce sankcí a s tím museli ty sankce počítat, už je schopno si nahradit tu západní výrobu nějakou domácí výrobou, sice méně kvalitních, ale něco, co se dá. To znamená, bylo jasné, že ty sankce postupně budou snižovat svoji účinnost tím, že se Rusko naučí a obcházet.
2: Například americký prezident mluvil o tom, a teď cituji, že Rusko na neštěstí ztratil kontrolu nad svým ropným průmyslem. V jakém stavu tedy je aktuálně ta ruská ekonomika, v jaké situaci zastihlo tohle prodloužení těch sankcí konkrétně, o kterých jsme mluvili?
4: Co se týče konkrétně toho ropného průmyslu, tak tam částečně aspoň uvnitř Ruska naopak ruská ekonomika získala větší kontrolu, protože dřív používala právě v tom ropném průmyslu na tu těžbu spíše západní technologie. Teď si je nahrazuje těmi místními, čili paradoxně jakoby je více soběstačná v tom technologickém zabezpečení těch ropných vrtů. A co se týče té všeobecné situace v ruské ekonomice, tak ta je letos výrazně horší, než byla loni. Loni ještě docela dokázala růst nějaká 2 až 4% ročně. Teď je v podstatě na nule, to znamená stagnuje. A nejnovější čísla z letoška ukazují spíše, že se ta ekonomika začíná smrskávat. To znamená, ten nejzásadnější pohled na tu ekonomiku, jestli roste nebo zmenšuje, je teď výrazně horší než v minulosti. Jenom částečně to samozřejmě bylo následkem sankcí, ale na druhou stranu my teď ani nemáme dobrý pohled na to, co skutečně ta ekonomika dělá, jestli roste nebo klesá, protože Rusko naprosto přešaltrovalo na válečnou ekonomiku a tím pádem ten ukazatel HDP, jestli ta ekonomika roste nebo ne, není zase tak zásadní, protože ona může dát růst, ale tím, že nebude péct rohlíky a chleba, ale že bude dělat tanky. To znamená, to, že ta ekonomika rostla, nemuselo znamenat, že se lidem dařilo lépe, spíše, že produkovala více a více dronů, tanků a podobně. A teď už ani to neplatí. To znamená, teď si můžeme být jistí, že ty životní standardy nebo úroveň života běžných Rusů začaly klesat ještě víc než v minulosti.
2: Jaký ekonomický tlak nebo jaký typ sankcí by tedy z vašeho pohledu co by ekonoma mohl Rusko přitlačit, přimět ústupkům?
4: Ono to není tak moc o zvyšování toho tlaku, jako spíše o to více dohlížet na to, že už ty stávající sankce budou více dodržovány. Tam je problém, že sice západní země v podstatě již nenakupují téměř žádné energie, v vozovkách téměř žádné, ale problém je, že místo toho Rusko dál prodává ty svoje energetické výdobytky, ať už v surové podobě ropy, nebo nějak zpracované, na Čínu a Indii, které se nikdy nijak zásadně neřídily těmito sankcemi. Byly to sankce západních zemí. No a Čína a Indie si spíše zamnuli rukama, tak výborně, o to více pro nás bude těch ruských energií a o to větší slevu na ty ruské energie můžeme získat, protože Rusko nebude mít tak moc alternativ. To znamená, takhle nepřímo trochu ty sankce fungují na snížení té ceny, ceny, že Rusko, pardon, Indie a Čína jsou schopny vyjednat větší slevu, ale pořád od nich odebírají. To, co skutečně trochu zafungovalo teď v posledních měsících, je, že Indie pod tlakem, zejména ze Spojených států, v rámci vyjednávání nových obchodních dohod, spolovičnila svoje odběry té ruské ropy, o to více jí musela nakupovat té takzvaně západní ropy, to znamená, že se tam zvýšil tlak na tu cenu ropy, ale to je jedna z věcí, co funguje, a nejvíc, co funguje teď v posledních měsících a přes léto, nebyly sankce, ale ukrajinské bombardování ruských rafinerií a podobně, kdy dnes už vlastně Rusko téměř není schopno se uzásobit těmi výrobky z ropy a o to více je musí nakupovat venku a o to méně potom má peněz na výrobu dronů a ostatních věcí.
2: Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkujeme za rozhovor.
4: Díky, hezký den.
5: Za necelých 5 minut bude 9:15. Posloucháte Český rozhlas Plus. Britský premiér Andy Burnham se na pozadí valného shromáždění OSN v New Yorku poprvé setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vztahy obou politiků byly dosud docela napjaté, a tak nejenom britské deníky čekaly, jak setkání dopadne. A podle toho, co noviny píší, vzájemná chemie zafungovala, jak vyčetl Jaromír Marek ze zahraniční redakce.
6: Deník Guardian si všímá třeba toho, že Donald Trump se během velmi krátké tiskové konference s Andy Burnhamem choval, jak píše, zdvořile a uctivě, ale nakonec si přece jen neodpustil rýpnutí ale do předchozího premiéra Keira Starmera, když se Trumpa jeden z novinářů zeptal na vztahy mezi Británií a Spojenými státy, přičemž poznamenal, že tyto vztahy zažívaly vzestupy a pády, tak Trump odpověděl, že si myslí, že jsou na vzestupu, řekl, teď jsou na tom lépe, než tomu bylo za vašeho předchozího premiéra. A jak připomíná deník Guardian, vztahy mezi Trumpem a Starmerem se zhoršily poté, co začal britský premiér tehdejší amerického prezidenta kritizovat, například kvůli jeho návrhu na anexi Grónska, nebo když tvrdil, že se britští vojáci v Afghánistánu vyhýbali bojům v první linii, a k úplné roztržce potom došlo, když Starmer odmítl povolit Spojeným státům využívat britské letecké základny v okamžiku, když spustili útoky proti Iránu, píše Guardian, a zmiňuje se o tomto tématu i list Telegraph, který si všímá Trumpova výroku, že Burnham působí sympaticky, je sebevědomý, dá se říci, že je to typ vítěze. Ve městě zvaném Manchester se těší velké oblibě, řekl Trump, a Trump, jak píše deník Telegraph, má rád vítěze.
5: Tak to byl Jaromír Marek ze zahraniční redakce.
2: Dění v OSN se pochopitelně věnují i další zahraniční média. Třeba francouzský les Le Monde cituje z projevu prezidenta Emmanuela Macrona. Macron vyzval k respektování mezinárodního práva oproti chování se podle zákonu džungle. Varoval před zneužívání moci velmocemi, které ohrožují suverenitu některých států.
5: Macron to zmiňoval v souvislosti s válkou na Ukrajině. Moskva i Kyjev by podle něj měli přistoupit na příměří týkající se útoku na civilní a energetickou infrastrukturu. Jak připomíná Le Monde, francouzský prezident je oddaným stoupencem Ukrajiny. V projevu na valném shromáždění OSN tak vyzval Kyjev a jeho lidi, aby vydrželi a nepodléhali tomu, jak se situace vyvíjí zdánlivě v jejich neprospěch. A s tímhle konstatováním odkládáme zahraniční noviny.
2: A to v raním vysílání Českého rozhlasu Plus. Do Česka na několik dní přijal speciální výukový kamion, vybavený jako špičkový operační sál. Lékaři se v něm učí nejmodernější operační postupy. Trénují se na takzvaných karáverech, na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. Výhodou je, že vozidlo přijede na dané místo. Lékaři nikam nemusí cestovat. V Náchodě byl kamion celý den.
7: Teďka vytáhneme tu trubičku, jo?
8: Jsem v operačním kamionu, to je taková úzká místnost a jsou tady dva operační prostory, nebudeme tomu říkat sály, a já to tady projdu s lékařkou Barborou Cankářovou. Dělá se artroskopie kolene.
9: Ano, artroskopie kolene, momentálně se řeší rutléze menisku, což je už v této době velmi častá léze, která může poskytnout právě ty menisky v koleni, a momentálně teďka už mají provrtaný transtibiální kanál a budou prošívat ten meniskus, aby ho vlastně připevnili k tomu tibiálnímu platu.
10: Proč je potřeba, aby se lékaři učili, a to právě na kusech lidských těl?
9: Operace menisku může být dvojí. Může být menisektomie, což znamená, že vlastně ten meniskus je vystřižen a dejme tomu zlikvidován. A nebo samozřejmě může proběhnout jakoby oprava menisku pomocí šití, různých variant šití, a ty jednotlivé operační techniky z hlediska opravy menisku je potřeba se určitě nastudovat a zkoušet si ještě dřív než na pacientech.
10: Takže tady se zkouší ta druhá varianta, ano. Ta obtížnější.
9: Ano, samozřejmě. Je takový trend záchovy menisku, aby se oddálila co nejdále artróza kolenního kloubu, takže proto jsme tu dneska.
10: Nejde o neskušené operatéry, když se rozhlížím po věku. Co je pro ně nejtěžší?
9: Samozřejmě už jenom ta změna myšlení, že ten menisku zachovat, tak to je to první gro, že aby se vlastně hnedka nevystřihnul pryč, ale aby se snažil zachovat co nejvíc.
10: Ono by to mělo být. Ortoped Jan Řihák před sebou má koleno, obrazovku. V jaké fázi teď jste?
7: Teď jsme ve fázi, že se rozhlížíme po tom koleni, našli jsme tam takovou neobvyklou lézi vnitřního menisku a snažíme se pomocí speciálních implantátů ji sešít v podstatě, aby to zase do budoucna mohlo fungovat. To nás tady právě učej nebo školej, abychom tyhle implantáty dokázali co nejlépe použít. No.
10: Jak důležitá je tahle šance pro chirurgy Náchodské nemocnice, mi řekne primář oddělení David Peller.
11: Pro nás je to významná událost, protože tato pojízdná laboratoř je vlastně jediná pro region střední a východní Evropy a umožňuje lékařům se vzdělávat v moderních metodách. Je daleko lepší se to učit na těchto preparátech, než na živém pacientovi, a tím se vzdělávat.
10: Kromě artroskopie si lékaři vyzkoušeli také endoprotézy, a to třeba ramenního kloubu. V příštích dnech se kamion přesune do Hradce Králové a Litomyšle a v dalších odjede do polské Varšavy. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: A teď si řekněme, které události očekáváme, nebo co se právě děje. Americký minister zahraničí Marco Rubio se dnes odpoledne středoevropského času setká na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Informovali o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Na valném shromáždění OSN dnes odpoledne vystoupí s národním projevem prezident Petr Pavel. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. A společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory.
2: Nestrať úsměv, tak se jmenuje týdenní akce, do které se zapojily nemocnice napříč Českem, a jejím cílem je upozornit na nádorová onemocnění hlavy a krku, podpořit jejich včasný záchyt. Na bezplatná preventivní vyšetření ústní dutiny můžou lidé přijít do fakultní nemocnice například v Olomouci, Brně, Plzni, Zlíně, Ústí nebo Ostravě. Do fakultní nemocnice Ostrava teď zdravím Dominiku Gedeonovou z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Jak takové vyšetření vypadá?
12: Vyšetření je zcela jednoduché a nebolestivé. Vlastně prohledneme si celou dutinu ústní, sliznice, to znamená sliznice tváří, dásně, patro, spodinu a takisto jazyk, a palpačně, to znamená prohmatem, si taky ověříme, jestli je všechno v pořádku. Na tohle vyšetření není nutné si nějak speciálně připravovat.
2: Jakých změn v ústní dutině bychom si měli všímat? Kdy je vhodné vyhledat lékaře?
12: Asi není třeba sledovat něco konkrétního v dutině ústní, ale určitě bychom neměli ignorovat nehojící se vřed nebo ránku, případně bulku, zatvrdnutí, ale také červenou nebo bílou skvrnu na sliznici. Varovným příznakem může být i nevysvětlitelné krvácení, omezená pohyblivost jazyka nebo potíže s polikání. Ale jednoduché pravidlo, které bych chtěla, aby si posluchači zapamatovali, je, že pokud změna v ústech přetrvává déle než 3 týdny, měla by být vyšetřena lékařem nebo zubním lékařem.
2: Pokud jim tak některé nádory právě v ústech jsou spojovány s HPV viry, které, jak víme, způsobují třeba i rakovinu děložního hrdla, je takových nádorů v oblasti úst více než těch, které způsobí kouření?
12: Tady je důležité rozlišit dutinu ústní a orofaring, teda dutinu ústní a oblast krčních mandlí a kořene jazyka. Právě u nádoru orofaringu má HPV významnou roli a u nádoru vlastní dutiny ústní, ale zůstávají zásadními rizikovými faktory, především tabák a alkohol. Takže není úplně přesné, že HPV způsobuje většinu nádoru dutiny ústní.
2: Kolik případů nádoru v oblasti hlavy a krku asi tak ročně řešíte u vás nemocnici, abychom si udělali konkrétní představu?
12: Nejde o jeden typ nádoru, ale o celou skupinu nádorových onemocnění, zahrnující dutinu ústní, hltán, hrtán a další oblasti. Proto se čísla liší podle toho, které diagnózy do této skupiny zahrneme, ale podle českých statistik je těch případů nádoru dutiny ústní asi tak 800-900 ročně.
2: Ale to mluvíte tedy o celkové statistice pro Českou republiku?
12: Ano, ano.
2: Jsou některé skupiny lidí s nádory hlavy nebo krku ohroženy více než jiné, třeba nějaké věkové kategorie nebo lidé se specifickými onemocněními?
12: Ano, mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří především kouření a nadměrná konzumace alkoholu, přičemž jejich kombinace riziko ještě výrazně zvyšuje, riziko obecně stoupá také s věkem. To ale neznamená, že se nádor nemůže objevit u mladšího člověka nebo nekuřáka. Proto bychom podezřelou změnu neměli bagatelizovat jen proto, že člověk nepatří do typické rizikové skupiny.
2: Můžete nám prosím už opravdu jenom jednou větou říct, kolik asi tak lidí se k vám registrovalo na tu zmíněnou preventivní akci?
12: Ano, je ještě ráno, hodně lidí přijde jako neregistrovaných, ale lidi v čekárně jsou, zájem nás určitě potěšil. A naším cílem ale není jen vyšetřit lidi, kteří přijdou přímo na tuto akci, ale chceme hlavně upozornit veřejnost na to, že dutina ústní je místo, které si do určité míry můžeme kontrolovat sami.
2: Ano, jak jsme o tom konec konců už společně mluvili. Děkuji vám. Dominika Gedeonová z Fakultní nemocnice Ostrava. Naschledanou.
12: Naschledanou.
5: Teď máme za 8 minut 9 hodin od října, by se měly zvýšit náhrady za benzín zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem. Rozdíl mezi tím, kolik jim firmy proplácely a skutečnou cenou u čerpacích stanic bylo v srpnu i 10 korun na litr. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď upravilo příslušnou vyhlášku a nově to má být skoro 42 korun za litr, což je nárůst o víc než 7 korun. Víc si o tom řekneme s Dominikem Hrnem z domácí redakce. Dobré ráno.
13: Pěkné ráno.
5: Tak ten rozdíl mezi cenou benzínu a náhradami je opravdu velký, tak proč se ta vyhlášková náhrada mění až teď, když ty ceny opravdu stoupají kontinuálně už několik týdnů až měsíců?
13: Tak je to zjednodušeně řečeno proto, protože teprve v srpnu podle dat Českého statistického úřadu stál benzín v průměru už o 20% víc, než byla vyhlášková cena z ledna. A teprve to je ze zákona signál, aby se náhrada zvýšila. Vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
14: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
13: U nafty, která zdražovala ještě rychleji než benzín, ministerstvo náhrady upravilo už v červnu na 44,50 za litr.
5: No a jaké potíže dělal ten rozdíl mezi cenou benzínu a výší náhrad firmám a jejich zaměstnancům?
13: Tak naštěstí nebyl plošný, tedy alespoň podle podnikatelských svazů, jako jsou Asociace malých a středních podniků nebo Hospodářská komora. Většinu služebních cest totiž zaměstnanci absolvují ve firmních autech anebo mají diesely. A hlavně ve většině případů zaměstnanec firmě předloží účtenku za natankování, říká mluvčí Slavík.
14: Zaměstnanec standardně prokazuje skutečnou cenu pohonných hmot dokladem o nákupu. Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
13: Ovšem bývá to i složitější, jak upozorňuje Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel společnosti Bradford Consulting.
15: například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
13: Komplikované je to podle Bonaventury pro účetní a zaměstnance ve firmách, které mají přísnější interní předpisy pro vyúčtování jízd.
5: Ale může se to udělat úplně jednoduše, že by třeba firma dala zaměstnanci vyšší náhradu, když ví, že reálně opravdu musel tankovat za mnohem víc.
13: Tak ono to zní logicky, ale účetní si tím může zadělat na problémy, vysvětluje Bonaventura.
15: Tam je problém s tím, že nadlimitní cestovní náhrady se zdaňují, takže to výrazně zvýší náklady zaměstnavateli a zaměstnanec vlastně přijde ještě o daně a pojistné z té nadlimitní náhrady.
13: A kdyby odpovědný pracovník, tedy nejčastěji právě účetní, tu vyšší náhradu přiznal, tak by mu mohly hrozit sankce za porušení povinností.
5: Takže za dobrotu na žebrotu, dá se říct.
13: Je to tak. A Bonaventura upozorňuje ještě na jeden bod. Nová náhrada za benzín s oktanovým číslem 95, to je ten, který tankuje většina řidičů, bude od října skoro o 3 koruny vyšší než za benzín 98, tedy ten, řekněme, prémiový. U něj zůstává od ledna cena nezměněná na 39 korunách za litr a podle zákona by se měla měnit, až bude podle statistiku stát v průměru skoro 47 korun.
5: A to všechno nám objasnil Dominik Hron z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
13: Hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus. Možná si pamatujete, že loni na podzim jedno z nejnavštěvovanějších muzeí světa, pařížský Louvre, během pár minut a za bílého dne dokázali vykrást zloději, odnesli si šperky nevyčíslitelné hodnoty a většinu ukradených věcí se zatím nepodařilo najít. Teď o víkendu se ale stalo něco, co by se dalo s nadsázkou nazvat loupeží na ruby. Tuhle událost přiblíží Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Vítej.
16: Dobrý den.
2: Ondro, loupež na ruby, to zní téměř pozitivně, že by dostalo slavné muzeum nějaký dar?
16: Dalo by se to tak říct, ovšem byl to takový, řekněme, nechtěný dar. Byli to dva návštěvníci muzea, kteří přijeli z Německa a v Louvru prostě vystavili své vlastní obrazy. Na rozdíl od těch loupečů z loňského října, kteří měli velké nákladní auto a výcovnou pošinu, tak tihleti vtipálci měli jen lepící pásku, ale i takto pro Louvre byla, řekněme, neúplně pozitivní událost, i když proti té loňské krádeži vlastně úplně nevinná.
2: Co to bylo za obrazy?
16: Byly dva a nebyly velké, údajně nějakých 30 až 40 cm, aspoň tak informuje o tom deník Le Figaro a televizní stanice TF1. Jeden z těch obrazů prý zachycoval jednoho z těch dvou mužů v brnění a na druhém měli být namalovaní oba muži společně s nějakou neznámou ženou.
2: Měla případně tajemný úsměv jako Mona Lisa?
16: O tom se zdroje nezmiňují a nevíme, kdo ta žena byla, ale je dobře, že Mona Lisu zmiňuješ, protože tenhle ten asi nejslavnější obraz historie, který do Louvru přitahuje skutečně velké zástupy lidí. Přitahuje samozřejmě i různé vtipálky a tihleti dva Němci ty svatbové obrazy vystavili právě v sále, kde visí i Mona Lisa. No a podle německé agentury DPA to nebyl první případ. V blízkosti tohohle slavného obrazu od Leonarda da Vinciho v Louvru vyvěsili jiní vtipálci svoje obrazy i loni.
2: No, když jsi řekl, že tentokrát to byl nechtěný dar, předpokládám, že Louvre si obrazy těch dvou Němců neponechal.
16: Neponechal. Obrazy na zdi vydržely dokonce jen malou chvilku. Ostraha muzea dvojici spozorovala, zadržela ji, přivolala policii a té je poté předala. Pachatelé vysvětlují, že to celé byla z jejich strany jen legrace a policisté je údajně ani nevzali do vazby, ale může to mít ještě nějakou právní dohru, protože Louvre podle své mluvčí nemůže podal trestní oznámení, protože při tom svém vtípku taky poškodili stěnu galerie zřejmě tu lepicí páskou.
2: Ovšem závažnější bylo to loňské vloupání, jak pokročilo vyšetřování.
16: Nemáme zatím žádné úplně aktuální zprávy. Ta loupež se stala 19. října, čili skoro přesně před rokem. Čtyři lupiči tehdy předstírali, že jsou nějakcí dělníci, kteří mají na starosti rekonstrukci Louvru. Dovnitř se dostali z plošiny na nákladňáku a zřejmě velmi přesně věděli, kam a pro co si jdou. Vitríny rozřízli bruskou a během několika minut byli pryč i z velmi cennými šperky z napoleonské éry. Patřili císařům a císařovnám, byly to diadémy, náhrdelníky nebo i korunky. Čtyři údajné pachatele ve věku 30 let s kriminální minulostí policie nakonec zadržela a jsou ve vazbě a stále čekají na soud, ale z těch 9 ukradených šperků se podařilo nalézt jen 2 a vyšetřovatelé se domnívají, že těch 7 zbývajících mohlo skončit možná v nějaké tajné sbírce bohatého sběratele, který si krádež dokonce mohl přímo objednat a vybrat si ty šperky, které chce získat.
2: Tak příběh pokračuje. Ondřej Hymes, zahraniční redakce, nám přiblížil události v Louvru. Děkujeme.
16: Naschledanou.
17: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Devátá hodina je tu, s ní závěrečná část Ranního plusu s datem 24. září s Martinou Maškovou
1: a s Tomášem Pavličkem za mikrofony.
2: Český rozhlas Plus.
1: A o čem bude řeč v příštích minutách, jak se sněmovna postaví k věkové valorizaci penzí?
0: Nakolik ovlivňují válku na Ukrajině sankce vůči Rusku?
1: Na příkladu Ostravy a Harachova si přiblížíme obvyklé důvody ke změně územního plánu.
0: Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
3: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
4: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
5: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
4: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
3: Dodám, že dnes v New Yorku vystoupí s národním projevem prezident Petr Pavel. Chce se v něm věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Iránu. Americký ministr financí Scott Bessent v pondělí informoval, že ode dneška Spojené státy zablokují všechny iránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby iránským dopravcům. Varování je zaměřené taky na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
6: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
7: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
6: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
8: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
6: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Poslanci by dnes měli schvalovat mimo jiné také zmrazení cen dálničních známek. Dění ve sněmovně se budeme v Ranním plusu věnovat už po zprávách. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Maroko dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI, který si v zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli marockým volbám posilnilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta.
9: Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka na španělské území. Kromě migrantů ze subsaharské Afriky do Ceuty před 2 měsíci vniklo i několik desítek tisíc mladých Maročanů. Právě jejich hlasy se snažili získat strany ve volební kampani. Mezi mladou generací je i přes růst marocké ekonomiky vysoká míra nezaměstnanosti. Strany voličům slibovaly 1 000 000 nových pracovních míst a taky lepší bydlení, školy a zdravotnictví. I přesto se k volbám zaregistrovali zaregistroval jen zlomek voličů z nejmladší generace. Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další dvě předtím získal ve Francii.
10: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
11: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
10: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 24. a 5. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, je to před omezením a náhle se vybočuje. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy, opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 11. kilometru se srazila 2 osobní auta. Jedno zůstalo stát u středových svodidel a musí se vybočovat. Na D5 z Plzně do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na konci dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Celé je to na 20 minut. A na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, zdržíte se asi půl hodiny. Šťastnou cestu. 23. září slibuje většinou slunečnou oblohu, teď se sice ještě místy drží mlhy, převládat má ale polojasno až jasno, přechodně může být až oblačno na východě s ojedinělými přeháňkami, teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, jen na severu a severovýchodě bude chladněji kolem 15, na horách se dnes teploty budou pohybovat v okolí 9 stupňů, na Šumavě bude až 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Řidiči by tak od ledna za jízdu na dálnici platili stejně jako teď. Opozice ale upozorňuje, že by o peníze tak přišel Státní fond dopravní infrastruktury. Další podrobnosti má pro nás reportérka Jana Čermáková přímo z poslanecké sněmovny. Jano, dobré jitro.
12: Dobré ráno.
0: Už se poslanci k projednávání novely dostali?
12: Zatím ještě ne. Teď přečetl předsedající omluvy poslanců z dnešního dne. Ale první bod dnešního programu je právě už zmíněná dálniční známka. Teď ovšem zatím začínají mluvit poslanci s přednostním právem. A koaliční poslanci už si i dnes prosadili možnost jednat i do noci.
0: Proč chce koalice pravidelnou valorizaci dálniční známky zrušit?
12: K tomu zrušení se kabinet zavázal už ve svém programovém prohlášení, jak zdůraznil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
13: Takže zrušíme ten valorizační mechanismus, neboli zdražující mechanismus, který zavedla bývalá Fialova vláda. A mám tedy dobrou zprávu, od ledna nebudeme zvyšovat dálniční známky a opět lidé tedy ušetří a budou mít více peněz.
12: Podle koalice je totiž tempo zdražování neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších dálničních známek v Evropě. O důvodech rušení pak mluvil taky ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
14: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové za vzorřeček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně, zatěžovat dál obyvatele Česka.
12: Koalice má ve sněmovně většinu 108 hlasů, takže tuto novelu dnes pravděpodobně poslanci schválí. Řidiči by v takovém případě i v příštím roce platili za jízdu na dálnicích letošních 2570 korun za roční známku, za měsíční 480 korun, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun.
15: Dá se kolem návrhu čekat velká debata mezi koaličními a opozičními poslanci?
12: To pravděpodobně určitě dá. Opozice totiž ten návrh velmi kritizuje. Označuje ho za populistický krok, na který podle předsedy ODS Martina Kupky doplatí všichni, kdo platí daně v Česku.
7: Místo toho, aby ti, kteří dálnici skutečně používají, včetně zahraničních turistů, zaplatili o něco víc v návaznosti na inflaci a na počet kilometrů dálnic, tak místo toho ty náklady navíc rozloží mezi všechny daňové poplatníky a musíte k tomu pak připočíst ale ještě úrok, takže ve výsledku to pro všechny bude dražší.
12: Opozice upozorňuje taky na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů korun. Hlasovat budou poslanci i o pozměňovacích návrzích, které se k novele sešly. O jednom z nich mluvil poslanec starostů Jan Papajanovský.
16: Navrhujeme pevně zavést, že část peněz, které stát vybere na spotřební dani, to znamená, které vybere na naftě a benzínu zejména, půjde do oprav silnic druhých a třetích tříd v regionech, protože hrozí, že silnice v krajích na venkově, které denně používají 100 000 lidí, budou chátrat, že se jejich stav bude zhoršovat.
12: S pozměňovacím návrhem přišel taky sněmovní hospodářský výbor. Ten chce změnit platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin a nejen do půlnoci, jak je tomu teď.
15: Co ještě by dnes chtěli poslanci projednat?
12: Kromě třetích čtení by se mohli vrátit taky ke koaliční novele trestního zákoníku. Ta kromě zpřísnění trestů pro neplatiče výživného počítá taky s přísnějšími tresty zatýrání zvířat. Debatu mezi poslanci vyvolává navrhovaný nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné zabití kočky nebo psa. Ovšem někteří poslanci chtějí, aby se tento čin vztahoval na všechna zvířata.
15: Tolik z poslanecké sněmovny naše reportérka Jana Čermáková. Jano, děkujeme, naslyšenou.
12: Naslyšenou, hezký den.
1: Teď máme za 2,5 minuty 8:45. Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením. V projevu na zasedání valného shromáždění OSN řekl, že Írán má před sebou zářivou budoucnost, pokud se bude chtít dohodnout. Když ale Teherán nabídku odmítne, slíbil americký prezident Írán zničit. Poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý český ministr zahraničí Tomáš Petříček to okomentoval takto.
17: Samozřejmě Donald Trump vyvolává kontroverze a ten jeho projev a zejména to, že vlastně přímo na půdě valného shromáždění hrozí jiné členské státy OSN zničením, to je skutečně unikátní. Na druhou stranu ten projev také lze vnímat, pan prezident říkal, že byl pro americké publikum, ale on také mohl být vlastně součástí nějaké nátlakové taktiky Spojených států či Iránu, zvyšit ten tlak, aby prostě i ta iránská delegace při těch rozhovorech byla ochotnější hledat nějaké kompromisy a ústupky. Je to, můžeme samozřejmě, máme to potvrzené, ale může to být i snaha vlastně americké strany vytvořit tlak, aby se odblokovala ta debata o řešení blízkovýchodního konfliktu.
1: Na okraj tohoto zasedání se iránský minister zahraničí Abbas Araghchi setkal se zvláštním americkým zmocněncem Stevem Witkoffem. Jednali podle iránských médií o podmínkách pro znovu otevření Hormuzského průlivu. My jsme ve spojení s bezpečnostním expertem Univerzity Karlovy Vlastislavem Břízou. Dobrý den.
18: Dobrý den i vám.
1: Jak máme ty výroky amerického prezidenta Trumpa chápat? On na jedné straně mluví o skvělém jednání, na straně druhé hrozí Íránu zničením. Tak rozumíte tomu také jako Tomáš Petříček, možná jako vyjednávací taktice?
18: De facto ano, já bych to četl jako dvě části jedné strategie. Trump vlastně říká, dohoda je stále možná, ale alternativa musí pro Teherán vypadat výrazně hůř. On, když si to rozeberete, tak v projevu zdůraznil, že nedovolí Iránu získat jadernou zbraň, což je velmi dobrá zpráva pro západní svět. A veřejně postavil Teherán před volbu mezi dohodou a další vojenskou eskalací. Takže zároveň večer následně ještě označil jednání svých zmocněnců za velmi produktivní. Takže já bych úplně neřekl, že Washington opouští diplomacii, naopak vojenskou hrozbu používá jako její nástroj. Samozřejmě, může to mít své problémy, jak to Irán bude chápat na druhé straně, ale de facto ta situace je opravdu taková. Bere to ten nátlak jako součást diplomacie a velkými hrozbami se snaží docílit dohody.
1: No, mezi tím jsme se dozvěděli, čím, aspoň podle iránských médií, podmiňuje Teherán znovu otevření Hormuzského průlivu. Konkrétně se jedná o okamžitě té zrušení americké blokády iránských přístavů, okamžité uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Tak to všechno zní jako maximalistické, téměř ultimativní požadavky. Je to něco, co se reálně může naplnit?
18: Nemyslím si, rozhodně ne v těch intencích, které jste v tuto chvíli zmínil nebo akcentoval, respektive které požaduje jako celek iránská diplomacie, respektive iránská teokratická diktatura. Co z toho ale musíme vypíchnout a považuji za velmi podstatné, je to splnění účelu oné ekonomické blokády. Všimněte si, že přesně, co vždycky Irán říká jako první, musíte okamžitě uvolnit ekonomickou blokádu. To je vlastně první racionální nátlakový faktor Spojených států, který má efekt. Protože předtím to byl plán A, ano, drtivou vojenskou silou dostat iránskou teokracii na kolena. To se očividně nepodařilo pouze ze vzduchu a následně Spojené státy lavírovaly, jakou taktiku zvolit. No, nakonec se ukázalo, že nejúčinnější opravdu bude ona blokáda, protože ta fyzicky, ekonomicky Irán opravdu bolí. Proto ten Irán akcentuje jako první zrušení blokády. A když Spojené státy vydrží, tak si myslím, že to by mohla být cesta alespoň k nějakému částečnému úspěchu.
1: No ale je otázka, kdo má tady víc času, jestli Teherán nebo Washington. Třeba Donald Trump řekl ve svém projevu, že očekává dohodu až po volbách do kongresu ve Spojených státech. Tak může tak dlouho čekat?
18: No, určitě může, když se vám, že ten konflikt, když nebudeme brát ty střídavé fáze trvající přes 50 let, tak nebo přes 40 let, tak vememe tu horkou fázi od 28. února, tak zdali se ten konflikt protáhne ještě o měsíc nebo ne, měsíc a půl, tak to není nic fatálního, co by mělo nějak ohrozit tu situaci a tu pozici Spojených států. Samozřejmě je to nepříjemné, jak pro spotřebitele ve Spojených státech, tak samozřejmě pro spotřebitele v Evropě. O tom není sebemenších pochyb. Ale má to svoji logiku, protože Donald Trump nechce v tuto chvíli přesouvat pozornost amerických voličů mimo Spojené státy na kampaň, která se mu ne tak úplně daří a která jeho voliče tolik nezajímá. On vlastně už moc dobře pochopil, že v tuto chvíli nemůže dalším tlakem v tuto chvíli před volbami získat víc, než když to odloží po volbách.
1: No a jak moc se ten tlak na obnovení plavby Hormuzem zesílili útoky Husiů? Já připomenu, že ti jemenští povstalci podporovaní Íránem v posledních týdnech bleskově ovládli celou jemenskou část pobřeží Rudého moře i ostrovy v něm a plánují útok v provincii Marib.
18: Je to tak. Tam je potřeba říct, že to zkomplikovali významně, nikoli neřešitelně a především ekonomicky. Irán, jak jste sám zmínil, drží páku na Hormuzu, zatímco Houthijové se dostali k Bab al-Mandábu, obsadili Moku, ostrovy Rudé moři a významnou část jemenského pobřeží. Tím vlastně získali možnost ohrožovat druhou hlavní cestu, kterou Saudská Arábie, to je ten podstatný stát, používá, respektive používala jako alternativu k Hormuzu. To je strategicky opravdu mimořádně důležité, protože Hormuz na východě arabského poloostrova, Bab al-Mandáb na západě. Pokud jsou oba tyto problematické checkpointy, není to už iránsko-americká krize. Je to opravdu problém světového trhu s energií a stává se to i samozřejmě velkým problémem pro Evropu.
1: No ale my víme, že třeba Donald Trump několikrát odmítl zvednout telefon saudsko-arabskému korunnímu princi. Proč vlastně Spojené státy odmítají Saudské Arábii s údery proti Husium pomoct, když se to týká jednoznačně i jich?
18: No, já bych byl opatrný, že odmítají pomoct. Tam jde o to, že Spojené státy si vydedukují, vykalkulují, co vlastně by v tuto chvíli bylo nejlepší. Ve chvíli, kdyby se aktivně přidali k náletům a fyzickým bojům proti Hutijům, tak by to znamenalo, že to křehké příměří, které panuje mezi Hutií a Spojenými státy, respektive i flotilou obchodních lodí západních států, tak by se porušilo. Spojené státy vycházejí z toho, že by tím, že by se přidali k útokům, nezískali víc, než by ztratili, protože velmi dobře ví, že ani Saúdská Arábie, ani nikdo jiný v regionu v tuto chvíli nemá ochotu poslat tam fyzickou armádu a tím pádem Hutie eliminovat. To znamená, Hutiové by tak jako tak přežili, ale rozšířili by své útoky mimo jenom Saúdskou Arábii i na další státy, což by znamenalo další ekonomický šok. Takže je to podle mého názoru čistý pragmatický kalkul. Mm-hmm. Samozřejmě ta podpora Saúdské Arábie trvá nadále, ochrana saúdsko-arabského území rovněž, ale to přidání se k aktivní účasti proti Hutijům má důvody, které jsem zmínil. Prostě
1: děkuji.
18: Ten efekt by nebyl takový jako negativa.
1: Tolik bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Děkuji za váš rozbor. Naslyšenou.
18: Moc díky, krásný den všem posluchačům. Naschle.
15: Máme 9 hodin 20 minut na plusu, jsou tu hlavní události, úplně nejčerstější aktuality. Rusko v noci na dnešek v Černém moři zaútočilo na nákladní loď, která plula pod vlajkou Antiquia Barbudy. Byl zabit kapitán plavidla, uvedla ukrajinská přístavní zpráva. Rusko tvrdí, že zasáhli loď, která přepravuje vojenský materiál do Oděsy. Členské státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Ze sankčního seznamu ale vypadla jména 2 ruských oligarchů, což Ukrajina označila za ostudu. A Škoda JS uzavřela smlouvu s britskou Rolls-Royce SMN na dodávky pohonu pro modulární reaktory. Plzeňská firma bude výhradním dodavatelem pohonu.
1: Zastupitelé v Ostravě a v Harachově dnes budou hlasovat o důležitých změnách v územních plánech. Na poslední chvíli příště se totiž sejdou až v novém složení po komunálních volbách. V Ostravě jde o likvidaci průmyslového odpadu na haldě v Heřmanicích. Podrobnosti má reportérka Marta Pilařová. Dobré dopoledne.
19: Dobré dopoledne. O změnu územního plánu požádal státní podnik Deamo, aby mohl dostavět oddělovací vzdušné stěny. Ty mají odslonit prohořívající části haldy od sousední skládky chemického odpadu. V odůvodnění změny město uvádí, že tak chce předejít vzniku závažné havárie s dopady na zdraví obyvatel. Plocha, která doteď byla definovaná jako skládka určená k rekultivaci, se tak má nově stát plochou určenou k asanaci v režimu veřejně prospěšné stavby. Město se na tom dohodlo s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je to nástroj, který v rámci českých zákonů otevírá cestu až k vyvlastnění pozemků. Ty teď patří ostravským koksovnám a stát s nimi opakovaně jednal o odkupu. Nedohodli se ale na ceně. Podle Diama může proces vyvlastnění trvat měsíce, ale je to varianta, na kterou teď sází nejvíce. Zastupitelé jsou přesvědčeni, že změna projde, ale počkáme si, zda to tak bude a budeme o tom informovat.
1: A bude o tom informovat i reportérka Marta Pilařová, která pro tuhle chvíli děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: A odpoledne se nad důležitou změnou územního plánu sejdou zastupitelé v krkonošském Harachově. Víc řekne reportérka Johana Tománková. Dobrý den.
20: Dobrý den, tato navrhovaná změna územního plánu v Harachově povoluje stavbu velkého hotelového komplexu, který může mít až 7 pater. Má tam být přes 200 pokojů, wellness, ordinace a jiné prostory na rekonvalescenci. Hotel má vzniknout v lokalitě Nový svět, kde už v současnosti 2 hotely jsou. Změna územního plánu výrazně zvětšuje možnosti zastavitelnosti pozemku. Investor, který chce hotel postavit, má zaplatit veškeré náklady za změnu územního plánu a také vybudovat novou silnici do lokality, která bude zároveň sloužit jako obchvat centra. Dalšími výhodami pro město je smluvně zakotvená povinnost investora postavit v Harachově nové zdravotní středisko zaměřené na rehabilitace. O tom a i jiných důležitých bodech budou dnes jednat zastupitelé od 17 hodin v kulturním centru. Jednat budou ještě například o spolupráci s majitelem bývalé celnice na česko-polské hranici na provozu hotelu a kasína.
1: Tak tolik reportérka Johana Tománková. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
15: Posloucháte Plus, téměř 5 minut před 9:30. Americký prezident Donald Trump se během valného shromáždění OSN sešel mezi čtyřma očima s ukrajinským kolegou Volodymyrem Zelenským. Řešili hlavně možnost

0: znamená, se akcentují se jiná témata, ale pořád se vlastně pohybujeme ve stejném rámci, kdy je ten konflikt vlastně pořád velice živý.
1: Řekl nám Martin Jurušek z Masarykovy univerzity. Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně by Rusko mohlo dotlačit k ústupkům omezení obchodu a spolupráce od dalších mocností. Rusko, jak připomněl, prodává své energetické výdobytky Indii nebo Číně.
2: Indie pod tlakem, zejména ze Spojených států, v rámci vyjednávání nových obchodních dohod spolovičnila svoje odběry té ruské ropy, o to více jí musela nakupovat té takzvaně západní ropy, to znamená, zase tam zvýšil tlak na tu cenu ropy, ale to je jedna z věcí, co funguje, a nejvíc, co funguje teď v posledních měsících a přes léto, nebyly sankce, ale ukrajinské bombardování ruských rafinerií a podobně, kdy dnes už vlastně Rusko téměř není schopno se uzásobit těmi výrobky z ropy a o to více je musí nakupovat venku. A o to méně potom má peněz na výrobu dronů a ostatních věcí.
1: O sankcích proti firmám a jednotlivcům z Ruska a Běloruska v noci jednali opět ve vyslanci zemí Evropské unie. Bylo to velmi náročné jednání, podle toho, jaké informace odtamtud přicházely. Nakonec se dohodli, že restrikce se prodlouží na další 3 roky. Ze sankčního seznamu asi 3000 subjektů, ale vypadli 2 ruští miliardáři. Michael Vridman a Ališer Usmanov, což Ukrajina označila za ostudu. Petr Bartoň, zmíněný hlavní ekonom investiční skupiny Natland, nám řekl, že Rusko se učí sankce obcházet. Například v ropném sektoru už je samostatnější. Ruská ekonomika, jak dodal, je na tom ale hůř než loni.
2: Rusko naprosto přešaltrovalo na válečnou ekonomiku a tím pádem ten ukazatel HDP, jestli ta ekonomika roste nebo ne, není zase tak zásadní, protože ona může dát růst, ale tím, že nebude péct rohlíky a chleba, ale že bude dělat tanky. To znamená, to, že ta ekonomika rostla, nemuselo znamenat, že se lidem dařilo lépe, spíše, že produkovala více a více dronů, tanků a podobně. A teď už ani to neplatí. To znamená, teď si můžeme být jistí, že ty životní standardy nebo úroveň života běžných Rusů začaly klesat ještě víc než v minulosti.
1: Vysvětluje ekonom Petr Bartoň.
3: Obyvatele Bohumína znepokojil plán místní chemičky Bochemie vyrábět látku, která se používá i pro vojenské účely jako součást raketového pohonu. Firma tvrdí, že výroba bude bezpečná. Desítky místních lidí včera dorazily na radnici na veřejné jednání s manažery podniku.
4: Je to fakt kousíček, já bydlím tady, syn bydlí tam, to prostě kousek. Já si myslím, že v obydle nečastěji vůbec takového nic nemá co dělat.
5: Tak mám jistý den. Ne, ano, dneska je.
6: Jana Pavlíková pracuje na takové malé benzínce opravdu na dohled od Bochemie. A z toho, že by se tam tato chemikálie měla nově vyrábět, opravdu velkou radost nemá.
4: Nejsem vůbec ráda, že toto bude ta výroba. No bojím se. Bojím se možného konfliktu, možného nějakého útoku teroristického nebo něčeho. Bojím se toho, opravdu.
6: Na veřejné jednání dorazila i seniorka Šárka, která je zásadně proti rozšíření výroby.
7: Přišla jsem protestovat, protože nás se to přímo dotýká a jelikož je taková nebezpečná doba, která je, tak chceme vědět, co to všechno obnáší a jestli teda od toho neustoupí.
6: Při příchodu do sálu reagoval předseda představenstva Bochemie Miloslav Vodička na žádost o rozhovor takto.
8: Prosím, přepadla jste mě tu úplně zbytečně, nevím, proč to děláte.
6: Já vás nepřepadávám, já vás slušně. Ne, je to veřejné setkání. Nesáhněte mi normálně, tak Českého rozhlasu. Jaký je váš vzkaz veřejnosti? Prosím, mluvte.
8: Ten teďka předem.
6: No tak mi ho řekněte.
8: Ten teď předám v zhruba hodinovém proslovu.
6: No a nemůžete to zestručnit, lidé mají obavy. Velká zasedací místnost na radnici byla prakticky plná. Šéfové Bochemie ujišťovali, že výroba chloristanu amonného bude bezpečná a že obavy nejsou na místě.
9: Místo chemické výroby, která nikdy neměla nějaký vojenský charakter, aby se tady najednou jenom tak by the way přidalo, jo, až tam budeme mít 2000 tun okysličovadla. Já to považuji za neskutečný podraz vaší strany.
6: Po 2 hodinách jednání pak šéf chemičky Miloslav Vodička novinářům potvrdil, že se stavbou hal pro výrobu chce začít v dubnu příštího roku.
8: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý.
6: A jak to bude strategická surovina pro celou Českou republiku?
8: Otázkou je, kdo je spotřebitel. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů zmíněna, ale je to samozřejmě military business, jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují. Předpokládáme, že to bude exportovat hodně.
6: Lidé i radnice můžou své připomínky k záměru chemičky posílat krajskému úřadu do 8. října. Z Bohumína Andrá.

0: Hrdinková, Český rozhlas.
1: Děkujeme, že jste poslouchali Ranní plus. U mikrofonu byli Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.
3: Bylo 9:30.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit, počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
5: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
3: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to pojednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Společnost Škoda jaderné strojírenství ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle zkušených advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte. Ostravští zastupitelé dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohli vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
6: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Teď máme informace pro řidiče na D5 z Plzně do Prahy. Pozor za sjezdem na Mýto. Na 44. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 41.5. kilometr. Tam se v omezení projíždí pouze pravým pruhem, navíc tam došetřují hromadnou nehodu. Počítejte se zdržením kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se sune fronta od 5. kilometru až na konec dálnice na 0. kilometr. Tam se v omezení projíždí pouze pravým pruhem, zdržení pro osobní auta je asi na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem nebo se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune kolona od sjezdu z Novopatské dál přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno, na východě ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. To byly zprávy. Teď už má slovo Lukáš Matoška. Začíná Pro a proti.
0: Opozice chce ještě před říjnovými volbami svolat sněmovní schůzi k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Odůvodňuje to mimo jiné tím, že vláda porušuje svoje programové prohlášení, když předkládá návrh rozpočtu, který počítá s vysokým schodkem. Vládní koalice takovou kritiku odmítá a především si je jistá svou podporou v poslanecké sněmovně. Má v ní pohodlnou většinu. Má smysl, aby se teď opozice pokoušela o vyslovení nedůvěry vládě?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty k tomuto tématu jsou po linkách komentátorka deníku Forum 24 Johana Šafrová. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A tady ve studiu komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. Dobrý
8: Hezký
0: den.
8: Hezký den.
0: Johano, začněme od vás. Má podle vás opozice teď dobré důvody k tomu, aby se pokoušela vyslovit nedůvěru vládě?
7: No víte, ono to má několik rovin. Za mě ten argument, že je to před volbami, ano, samozřejmě, ale na druhou stranu v naší zemi máme volby každý rok, takže je poměrně dost složité říct, kdy před volbami není. Ale pak je tu ten zásadnější důvod.
0: Ten zásadnější důvod, promiňte, že vám do toho vstupuju, my jsme ztratili spojení s vámi, jakmile jste řekla ten zásadnější důvod, tak pokud byste se k tomu mohla vrátit, uvítali bychom to.
7: Omlouvám se, ano.
0: Za to nemůžete.
7: Ten zásadní důvod je, že vláda Andreje Babiše zásadním způsobem zadlužuje tuto zemi a kromě toho, jak vyplývá i z vyjádření opozice, že se nebude tedy řešit jenom ten schodek, ale i například pokračující střed zájmu Andreje Babiše a fakt, že každý Čech bude vlastně financovat dotace holdingu Agrofert. To jsou prostě věci, o kterých se nemůže mlčet. Já mám pocit, že by vlastně každý den měli být lidé na náměstí a protestovat proti tomu, co se děje.
0: Martine, váš pohled, má opozice podle vás dobré důvody k tomu, aby se teď pokusila vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše?
9: Pokud má opozice nějakou představu, že jí to třeba pomůže v těch volbách třeba mobilizovat voliče nebo něco takového, tak to asi smysl má, ale pokud se na to podíváme z toho pohledu, že by mohli jaksi vládě vyslovit nedůvěru, je to velmi nepravděpodobné a hlavně, kdyby se jim to nakrásně teoreticky podařilo, tak vteřinu poté, co se to stane, nebudou vědět, co dál, protože ty poměry ve sněmovně se nezmění. Ty volby, ten poměr sil jasně řekli, jasně ho dali politikům, aby se s tím vypořádali. A nerýsuje se tady žádný přesun typu, některá ze stran říká, ano, já bych udělal vládu s Babišem za těchto a těchto podmínek, muselo by se to nějakým způsobem specifikovat, ne. A vyvolat předčasné volby je v téhle zemi velice těžké. Takže a další věc je teda samozřejmě to, že od listopadu jsme zažili 20 pokusů o vyslovení nedůvěry a úspěšný byl jenom jeden. A letos to bude už druhý pokus. Vlastně, když se posluchači zamyslí, tak se ani nespomenou, kvůli čemu byl ten první pokus letošní únorový.
0: Tak nám to možná připomeňte v rychlosti.
9: To bylo kvůli údajnému vydírání Petra Macinky vůči prezidentu republiky, které nakonec policie odložila, protože to žádné vydírání nebylo.
0: Johano, tak co říkáte na tyto argumenty? Na prvním místě asi byste uznala, že je málo pravděpodobné, že se opozici podaří ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami vyslovit vládě nedůvěru.
7: Ano, tak já mám za to, že ta opozice si vlastně ani nemyslí, že by se to mohlo podařit. Ono samozřejmě z hlediska toho, co například slibovali motoristé, jak budou hlídat Babiše a teď vlastně svítí u toho, co se děje, by třeba se našel nějaký poslanec, který by se, řekněme, zastyděl, ale to se pravděpodobně nestane.
0: A promiňte, že vás přerušu, opozice, jaký to tedy potom má smysl?
7: No, to právě k tomu se chci dostat, ono je vlastně ta opozice.
0: Tak opět nám bohužel, omlouvám se moc, teď jste nám opět vypadla a bylo to opět ve chvíli, kdy jste začala říkat ten váš argument. Slyšíme se, paní Šafrová? Zdá se, že spojení s Johanou Šafrovou, komentátorkou deníku Forum 24, nám bohužel selhalo, ale máme tady ve studia Martina Zvěřinu, tak počkáme, než se nám podaří, jak věřím, s paní Šafrovou to spojení obnovit. Když jste to tady připomínal, že v historii samostatné České republiky uspěl jediný opoziční pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nesvědčí to o tom, že to je instrument, který zkrátka opozice v naší demokracii užívá běžně, aniž by si myslela, že může uspět a aniž by měla jasný plán, co v případě, že uspěje?
9: To máte určitě pravdu. Je to vlastně instrument, je to politický nástroj, sloužící asi patrně k mobilizaci voličů, ale když už, a to se v několika letech už stalo, že jsme měli hlasování u nedůvěře dvakrát v jednom kalendářním roce. Jo, takže otázka, a třeba minulá vláda Petra Fialy čelila 4 pokusům. Ale otázka je, jestli s tím počtem těch pokusů ten dopad toho hlasování neklesá. Vlastně, že pozornost voličů je úplně utlumena, protože už se zase hlasuje o nedůvěře vládě, to zase dopadne stejně. Jo?
0: My jsme mezi tím, děkuju vám, Martine, za vyplnění tohoto prostoru, kdy jsme navazovali spojení s Johanou Šafrovou. Já jsem se tady Martinu Zvěřinovi, Johano, pokoušel oponovat a připomínal mu, že opozice běžně sahala i v minulosti k tomu prostředku vyslovení nedůvěry vládě. A vám jsem zase, než se nám přerušilo spojení, oponoval, jaký to má smysl, když i tato opozice ví, že neuspěje.
7: No, já jsem to právě se bohužel přerušilo to spojení. Já jsem chtěla říct, že ona ta opozice vlastně je to taky způsob nějakého nastolování agendy a toho, že ona pojmenovává problémy, které se dějí.
0: Tak, to už musím z pozice moderátora konstatovat, že dnes tedy nám štěstí, co se týče spojení s našimi hosty, vyloženě nepřeje, protože po třetí se nám přerušil hovor s Johanou Šafrovou. Uvidíme, co s tím ještě budeme moct udělat, ale z toho, co jsem zachytil a přehraju to na vás, Martine, tak Johana připomínalo ten důležitý smysl vyslovování nedůvěry vládě, že pro opozici je to příležitost připomenout, co na vládě kritizuje.
9: To je pravda, to je vynikající příležitost připomenout ty problémy. Pro věrohodnost celého toho procesu by bylo dobré, aby ta opozice měla za sebou nějakou historii, kde třeba jako podívejte se, my jsme bojovali proti zadlužování země a tahle vláda zadlužuje brutálním tempem. Jenže ta minulá vláda také zadlužovala. Ta minulá vláda velice chválihodně, ale pouze brzdila to tempo zadlužování. V tom minulém volebním období to byl 1 200 000 000, myslím, kumulovaný dluh. Takže když nebude věrohodná ta opozice, tak si myslím, že to nebude fungovat.
0: Tak Johano, zdá se, že jsme opět ve spojení. Já jsem mezi tím nechal Martina Zvěřinu reagovat na to, co jste stihla říct, než se to spojení zase přerušilo. Nevím, zda jste ho slyšela, ale nechám vás samozřejmě dokončit ten argument, proč má pro opozici smysl pokoušet se vyslovovat vládě nedůvěru, byť ví, že asi neuspěje.
7: Tak ona, ta opozice taky potřebuje být viditelná, určitě všichni slyšíme takové ty argumenty, opozice nic nedělá a podobně, tak ona tedy něco dělat musí a tohle je jeden ze způsobů, co udělat a taky je to pro ní způsob, jak být více vidět, což je samozřejmě z hlediska politiky nutnost a nikdo z opozice, jak si nevlastní žádná média, která by mu pomáhala a to, že se hlasuje o nedůvěře vládě, hovoří se o tom, mají prostor například právě ve veřejnoprávních médiích, tak to nasvěcuje ty problémy, které jsou a mezi které samozřejmě to zadlužování, ale z mého hlediska daleko víc ten střed zájmu patří.
0: Tak je to naprosto legitimní prostředek opozice, jak se zviditelnit na politickém kolbišti, Martine. Není to tak?
9: Je, samozřejmě, to nikdo nespochybňuje, to právo opozice tohle dělat. Jenom je otázka, do jaké míry je to účinné při té frekvenci.
0: Co na to říkáte, Johano, že už po druhé v tomto roce se opozice pokouší vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru?
7: Tak ona, ta vláda, jak si nastavuje ty problémy, proti kterým je potřeba se ozvat. Ono, sice můžeme říct, že v únoru to bylo údajné vydírání pana prezidenta Petrem Macinkou, ale chování Petra Macinky jako ministra zahraničí vůči prezidentovi byla naprostá nehoráznost. Viděli jsme taky reakci občanů, kteří se scházeli na náměstích v opravdu.
0: Tak, já už nemám pro dnešek slov. Skutečně zdá se, že po čtvrté jsme ztratili spojení s jedním z našich dnešních hostů, s Johanou Šafrovou. Uvidíme, co se s tím dá ještě dělat. Každopádně máme tady ve studiu naštěstí Martina Zvěřinu, se kterým spojení pochopitelně ztratit nemůžeme, protože se tady vidíme a jsme tady spolu fyzicky. Já bych se pokusil vytáhnout z té argumentace Johany Šafrové hnedka z úvodu poukazování na rozpočet, protože to je skutečně něco, čím teď opozice odůvodňuje tu svoji snahu vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru. Opozice argumentuje, že tím vysokým schodkem vláda porušuje svoje vlastní programové prohlášení. Co vy na to?
9: To je nesporně pravda a vlastně vláda si uvolnila ruce z likvidací toho zákona o rozpočtové odpovědnosti, ale rozhodující v téhleté přeje volič. To znamená, pokud vláda má tu svou většinu, kterou bude mít předpokládám po celé volební období, tak bychom museli sledovat nějaké třeba propady popularity nebo něco takového. Museli by dostat nějakou zpětnou vazbu ta vláda na to, aby změnila ten kurz. Oni nám slibují, že v tomto roce ten deficit bude vysoký a pak ho budou snižovat. Což je samozřejmě sporné, nevíme, jak to dopadne, vždycky se najde nějaký důvod, nějaká výmluva pro politiky je velice kreativní tvor, takže vždycky nám vysvětlí, proč něco nejde. Takže tam panuje veliká nejistota ohledně tohohle. Na druhé straně ta vláda třeba se neplní ani ty utrácecí sliby, které měla před volbami. Takže jako já nevím, jako, jak se na to dívají voliči, ale popularita vlády neklesá, přestože utrácí v míře, kterou sama nepřipouštěla, a jak to sečtou voliči lidem, jako jsou motoristé, kteří slibovali, že vládu ohlídají, to netuším. Opravdu to netuším, jako nevidím do nich.
0: Tak Martin Zvěřina to tady teď sám připomněl, že vláda ve svém programovém prohlášení sice hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům, na druhé straně ovšem dodává, že dosáhne postupného snižování schodku veřejných financí v těch dalších letech. A teď tedy vláda tvrdí, že s tou konsolidací začne nejpozději na přes rok. Pro vás to vůbec není uvěřitelná argumentace, Johano Šafrová, pokud jsme opět ve spojení?
7: Jsme, doufejme, že to tak zůstane. Ne, musím říct, že není, rozhodně se nestane, že by vláda Andreje Babiše dělala jakékoliv nepopulární kroky vůči svým voličům. To se prostě nestane, protože Andrej Babiš si chce ten elektorát udržet.
0: A co říkáte na ten Martinův argument, že vlastně je ještě předčasné hodnotit, zda to koaličním stranám jejich voliči spočítají, protože sama vláda je v plnění některých těch slibů, které předpokládají vyšší výdaje, zatím opatrnější podle Martina?
7: Taky je nutno říct, že spousta voličů nesleduje například výdaje tak do detailu, aby to změnilo jejich pohled na vládu, kterou volili. Na druhou stranu je možné, že právě u těch zmiňovaných motoristů se to stát může, ale například vidíme, že s preferencemi příliš nedělá to, že SPD v podstatě není v té vládě vůbec zastoupena a jsou to tedy jenom navržení ministři. A
0: odborničtí, jak říká Tomio Okamura.
7: Ano, to říká Tomio Okamura. A jak si nesedí tam žádný představitel SPD, ani viditelný, ani jiný, a voličům to také nevadí. Takže to, že by to změnilo voličské preference, si já osobně nemyslím, ale mám za to, že i přesto se nemůže mlčet o tom, co se děje špatně.
0: Než budeme pokračovat, a já věřím, že už budeme pokračovat za dobrého spojení, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají komentátorka deníku Forum 24 Johana Šafrová a komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina.
8: posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Další důvod, proč chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, a už jsme se to taky dotkli, je to nedávné konstatování Evropské komise, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Premiér Babiš sám to tedy popírá, ale není toto pro opozici, Martine, jasný důvod, proč by měla usilovat o vyslovení nedůvěry vládě?
9: Určitě to důvod je, protože Evropská komise se vyjádřila jasně, že nebere ten způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil, ten jeho současný aktuální svěřenský fond, za dostatečný.
0: Na druhé tvrdí, že není jeho.
9: Tvrdí, že není jeho, ano, ano. Ale na druhé straně ten spor musí rozsoudit soud. Já předpokládám, že tam ty firmy, kterých se to dotkne, se budou soudit, a žijeme v právní státě, Evropa celá je založena na právu, takže ten problém bude řešit soud. Já si myslím, že daleko důležitější je teď ohlídat to, aby úřady, především ministerstva a ty příslušné fondy, které ty dotace vyplácejí, aby se chovaly korektně, s péčí řádného hospodáře, nevypláceli nic Agrofertu, případně počkali do nějakého rozhodnutí. Takže a to si myslím, že snad pomocí médií se dá ohlídat, protože tohle je pod drobnohledem, všichni se na to táží.
0: Johano, když tady Martin říkal, že v této věci pravděpodobně nakonec to poslední slovo bude mít soud, tak v této souvislosti musíme připomenout, že dochází ještě k nějaké další korespondenci mezi Evropskou komisí na jedné straně a českými úřady na straně druhé. Připustila byste, že to nakonec třeba k soudu ani nedojde a ta věc mezi Českou republikou ve věci střetu zájmu a Evropskou komisí bude urovnána?
7: Tak bude samozřejmě urovnána, pokud přestanou být vypláceny dotace holdingu Agrofert, což ale já osobně neočekávám. A mám za to, že dojde k dalším průtahům ze strany českého státu, stejně jako k tomu docházelo v těch předchozích volebních obdobích, v tom období, kdy byl Andrej Babiš už dříve premiérem. On samozřejmě ten střet zájmu nevyřešil, jak co se týká holdingu Agrofert, ale nevyřešil ho ani co se týče Synbiolu a fondu Hartenberg, který se ani na oko nevzdal. A tady nejde jenom o vyplácení dotací, ale o konkrétní zákony, které nahrávají tomu biznesu, jako je třeba připravovaný zákon o předkupním právu. To jsou prostě věci, které je nutné za každou cenu zastavit, protože jsou velmi nebezpečné pro další vývoj v České republice.
0: Ale jste si určitě vědoma toho, co říká Andrej Babiš sám, že pro svoje řešení střetu zájmu udělal podle svého nejlepšího svědomí maximum.
7: Ano, toho já jsem si vědoma, ale mám velké pochybnosti jak o svědomí Andreje Babiše, tak o tom, že by ještě něco udělal navíc.
0: Martine, když se podíváte třeba právě na ten chystaný zákon o předkupním právu, kdy jeho kritici namítají, že toto by pomohlo především velkým zemědělským podnikům, jako je Agrofert. Nevzniká tady podezření, že toto se může dít v něčím zájmu?
9: Já si to nemyslím, já mám v příbuzenstvu vlastně zemědělce, kteří částečně hospodaří na pronajaté půdě, a těm by se třeba tohle hodilo, ale jako tím neříkám, že ten navrhovaný zákon je nejlepší z možných. Jo, jenom říkám, že tohle je situace mnoha zemědělců, a samozřejmě Agrofert hospodaří částečně na jaksi pronajaté půdě a částečně, a to je velké dědictví toho minulého režimu, na půdě, která nemá vyjasněného vlastníka. Jo, to se taky ve veřejnoprávním rozhlase, to bylo jako velké téma svého času. A já jako opravdu nejsem expert, ten zákon jsem nestudoval, nemůžu říct jako tady na místě, že ano, to si nechal Babiš udělat na míru.
0: My jsme ho v tomto pořadu taky řešili, tak si myslím, že ho můžeme nechat stranou a určitě se k tomuto zákonu ještě budeme vracet, až bude jeho konkrétní znění, ale teď, pokud dovolíte, bych ještě použil ten předchozí argument Martina Zvěřiny, že důležitější v souvislosti s potenciálním střetem zájmu premiéra Babiše je, aby se ohlídalo, že české úřady budou postupovat podle práva. Máte pocit, že se tak neděje v této situaci, Johano?
7: Tak vidíme postup toho intervenčního fondu, vidíme, jak se některé ty úřady k tomu staví laxně a ještě navíc ministrem zemědělství je Martin Šebestián, člověk, který již dříve hájil vyplácení dotací, které bylo v rozporu s nařízeními Evropské unie, protože vlastně v tom roce 2018 musela Evropská unie přistoupit ke zpřísnění pravidel právě kvůli tomu, že neustále docházelo ke střetu zájmu českého tehdy ministra financí, později premiéra. A ten ministr zemědělství samozřejmě na to má zásadní vliv. Tady se budou pořád dělat posudky, jako to dělal svého času Karel Havlíček.
0: Tak, zdá se, že Johana Šafrová opět bohužel nedokončila tu svoji myšlenku z důvodu nekvalitního spojení. Martine, vaše reakce na to, co ještě stačila říct?
9: Je to samozřejmě otázka a vlastně se vracíme k tomu, co tady zaznělo, že ministři za SPD jsou vlastně ministry Andreje Babiše, protože jsou to odborníci, které vlastně, když nepřímo vybíral, tak schvaloval Andrej Babiš. Já to opakovaně musím říct, nedokážu posoudit, nedokážu říct, že to je prostě levota nebo to není levota. Nestudoval jsem to, tenhle problém, jako, ale věřím tomu, že snad veřejná kontrola funguje a že si prostě nemohou dovolit vyplácet peníze, na které nemá ta firma nárok.
0: Ještě bych se rád dotknul, dáma a pane, jedné aktuality. Prezident Petr Pavel před pár dny vetoval nový zákon o státních zaměstnancích. Kritici tohoto zákona, včetně části opozice, argumentují, že Babišova vláda si tímto zákonem chce podřídit celou státní správu. Na druhé straně uveďme, že vláda zase tento zákon hájí jako cestu k zefektivnění státní správy. Jak se na to díváte vy, Johano?
7: Ano, myslím si, že zejména zájmem Andreje Babiše je, aby ta státní správa sloužila zejména jeho zájmu.
0: Váš pohled, Martine?
9: Já si myslím, že ta vláda pokračuje v tom, co dělala ta předchozí vláda, která tenhle ten samý zákon opět změkčila. My jsme zákon o státních úřednicích přijali na nátlak z Evropské unie a od té doby ho každá z garnitur trochu změkčila. A otázka je samozřejmě dopadu na tu byrokracii, která dneska je nezbytná pro fungování státu. A takže jako pro mě je to velmi sporný krok a myslím, že to prezidentovo veto bylo na místě, protože ještě vlastně jako přílepek k tomuhle zákonu bylo vlastně odejmutí jeho vlastních pravomocí.
0: Johano, připustila byste, že Babišova vláda tímto navazuje na vlády předchozí, které podle Martina taky změkčovali ten předchozí zákon o státních zaměstnancích?
7: Změkčovali tady, ale dochází, nebo dojde pravděpodobně, protože pokud to veto bude přehlasováno, tak ta vláda ten zákon de facto zruší a ta situace se vlastně úplně změní a bude možné tu státní správu nastavit tak, abychom například mohli zpochybňovat, že věci typu vyplácení dotací se řeší férově.
0: Martine, nedopadne to tak a skutečností je, že ona to není novela v tomto případě, ale je to celý nový zákon, který nahrazuje ten předchozí úřednický, jež Česká republika v minulosti, jak jste připomínal, přijala, protože je členem Evropské unie.
9: Ano. No, já si nemyslím, že by to byl spor jaksi Babiš versus stát. Já si spíš myslím, že to je takový tady velice dlouho od listopadu 89 sdílený pohled na byrokracii jako na škůdce a na úřady jako vlastně na nějaké divné přílepky a divné instituce. Jaksi ideologie protibyrokratická v téhle chvíli vítězí. Já si nemyslím, že by to bylo šťastné, protože říkám, moderní stát bez té funkční byrokracie nemůže existovat a nemyslím si, že by demontáž současných úřadů k něčemu prospěla.
0: Ještě teda na závěr se vás zeptám, co říkáte na to, že takhle klíčové legislativy, jako je třeba ten nový zákon o státních zaměstnancích, prosadila vládní koalice jakožto poslanecký návrh, což jí dovolovalo zrychlený postup, poněvadž se vyhnula připomínkovému řízení. Vláda to odůvodňovala tím, že chce zefektivnit státní správu co nejdřív. Co vy na to, Johano?
7: Ono je to taky vidět na tom, jak jsou ty zákony připraveny. Ony jsou vlastně velmi nekvalitní. To bylo vidět i u toho, kdy se vlastně vláda už pokusila změnit financování veřejnoprávních médií. Tohle jsou všechno zákony, které nepíší odborníci. On to občas připomíná, jako by jim to napsala AI. takže no, ta vláda chce prostě prosadit úplně všechno a za každou cenu a i za cenu toho, že ty zákony ještě navíc budou nekvalitní.
0: Je to dobře, že velké změny se prosazují jakožto poslanecké návrhy, Martine, prosím, jednou větou končíme?
9: Není to dobře, ale bohužel se to děje, už se to dělo za minulé vlády a tenhle ten strašlivý nemrav kritizoval ústavní soud, soudci a kritizuje to opravdu kdekdo, ale zdá se, že to pokračuje v nestenčené míře.
0: Tolik Martin Zvěřina, komentátor Lidovek, a Johana Šafrová, komentátorka deníku Forum 24. Díky oběma.
7: Já taky, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Hezké dopoledne, bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Škoda JS bude dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory pod britskou značkou Rolls-Royce. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzin o více než 7 korun. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
10: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
11: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Petrohradě bude veřejné jednání soudu v případu ruského blogera Ilji Remesla, informuje o tom ruská agentura TAS. Remeslo dlouhodobě útočil na oponenty Kremlu v březnu, ale nečekaně skritizoval prezidenta Vladimíra Putina společně s válkou na Ukrajině. Zveřejnil tehdy 5-bodový manifest, ve kterém vysvětloval, proč Putina přestal podporovat. 42-letý Remeslo čelí obvinění ze šíření falešných zpráv o ruské armádě, za což mu hrozí až 10 let vězení. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzin do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo vyhlášku a za benzin s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
12: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
3: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu a to na 44,50 za litr. Pohled na silnice na D5 z Plzně do Prahy. Pozor za sjezdem na Mýto. Na 44. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 41. kilometr. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Dál potom směrem do Prahy po D5 opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Ta pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta popojíždí od 3. kilometru. Zdržení asi 20 minut. V Praze v Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek kolem Bulovky až do Nové Povltavské a v Novopatské směrem na okruh stále řeší nehodu v pravém pruhu za sjezdem na Satalice. Kolona se táhne ze Kbelské. Šťastnou cestu. Na východě republiky se dnes můžou ojediněle objevit přehánky, jinak bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno s teplotami od 16 do 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. To byly zprávy a teď už začíná nový díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Vláda od 1. října obnoví regulaci cen pohonných hmot.
15: Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu.
16: Za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
17: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
18: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
19: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
13: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
20: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
21: Dobrý den, dámy a pánové.
13: Strop je zpátky.
21: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
13: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2,50 Kč na litr.
21: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
13: Proč zrovna 2,50 Kč?
20: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 korun, často pod 2 koruny, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu. A zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které vidíme třeba kolem dálnic. Přesně tak.
13: Sníží se taky spotřební daň na naftu a to o více než 2 koruny, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr, nebo cca, to tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
20: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
13: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní Orlen, nebo ne?
20: Ano,
1: V podstatě.
20: Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
1: Litvínov, Kralupy, společnost, prostě vlastně
20: Orlen Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží. Ano. Protože
1: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
2: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
1: To tvrdí Orlen.
2: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
1: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
20: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. Hmm. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
1: No a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
22: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
1: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
22: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách. Tohle je
1: Alena Schillerová to odmítá.
21: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
20: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná. Cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel, ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
1: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
20: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
1: Oni si na sebe vydělají.
20: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože že to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládáme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
1: Takže je to nadsazené možná?
20: V zásadě, já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla, ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo v tom nebude hrát vůbec žádnou roli, takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tu optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně, když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se stát na regulace dívat neměl.
1: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 22, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
20: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent. Jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu. A vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby, těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil, postupně, pozvolna a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
1: Takže je dobře, že v časech nejistoty, toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
20: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
1: ale
20: se
1: ale v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ano, ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
20: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv, a zase jako je to pochopitelný a racionálně, ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
1: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od Valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East-West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudého moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
20: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. Slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East-West, takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
1: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mis Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. Teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
20: No a skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našli ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá. Lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně. Pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
1: Ano. Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
20: Přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lodí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jet nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopní tam jet a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
1: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku, protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
20: Tak směrově určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu a méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří.

0: Východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat, nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo, ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
1: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní.
0: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barak, ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych si na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
1: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ.
2: Ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy by se tomu vyhnul obloukem.
3: Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila na americké půdě v rodině sovětských diplomatů.
2: Když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, Ježišmarja, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
4: Pěkné dopoledne, je 10:30.
5: Český rozhlas Plus.
4: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat i změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavena.

0: Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí, 3 z nich převezli záchranáři do nemocnice. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Čeští akademici chtějí látky patentovat a teď hledají partnery pro klinickou studii. Při útoku na dům v jihoafrickém městě Durban přišlo v úterý večer o život nejméně 11 lidí. Neznámí ozbrojenci podle místních médií vtrhli do budovy okolo 11. hodiny večer a začali střílet po lidech uvnitř. Mezi oběťmi je i těhotná žena. Nejméně 3 další lidé jsou zranění. Policie zatím žádné podrobnosti o útoku nezveřejnila. Motiv činu policie vyšetřuje. Zastupitelé v krkonošském Harachově budou dnes projednávat změnu územního plánu, která má umožnit stavbu hotelu v lokalitě Nový svět. Komplex může mít až 7 pater. Společnost Harachov Five Star, která chce hotel stavět, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu, vybudovat do lokality novou silnici a postavit ve městě zdravotnické středisko. A v brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby Seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice. Na Plusu teď máme čerstvé dopravní informace. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru se před omezením srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh a tvoří se kolona. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na okruh na 19. kilometr. Zdržení asi půl hodiny pro osobní auta. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice počítejte se silnějším provozem od hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na magistrále je plná Vilznova od Florence k muzeu, také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Středa slibuje slunečnou oblohu, bude polojasno až jasno. Pouze na východě a večer místy i na severozápadě Čech může být až oblačno a jen výjimečně se objeví přeháňky. Odpolední teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. To byly zprávy. Teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
1: Představa, že ve světě, jaký skutečně je, tvoří mezinárodní právo pevný a neměnný řád, patří k iluzím. Bez světového řádu se ale ani silní dlouhodobě neobejdou. Řešit všechny konflikty silou je příliš nejisté a nákladné, říká muž, který celý život zpochybňuje to, co ostatní považují za samozřejmé. Filozof a sociolog Václav Bělohradský v Osobnosti Plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
1: Tak pane Bělohradský, jestliže mezinárodní právo není pevný a neměnný řád, co od těch změn, které nutně teď přijdou, co od nich čekáte?
4: Já bych trošku upřesnil. Ta věta ve světě, jaký je, platí spravedlnost jen mezi stejně silným, aby... tak to je věta z dějin peloponeských válek Tukidida, kde popisuje, jak Atéňané během války přijeli za obyvateli ostrova Mélos, snažili se přesvědčit, aby se stali jich spojenci a Mélos chtěl zůstat neutrální a oni je vyhladili. Vyhladili je. A tato epizoda citovaný Mark Carney, premiér Kennedy, Kanady, když se dostal do sporu s Trumpem. A ona chce říct, že máme různé typy statků, soukromé, veřejné, sdílené a taky klubové. A to, co nazýváme mezinárodní řád, je klubový statek. A ten řád, kterým já jsem žil, a vy, i vy část svýho života, krátkej, tak to byl, to vzniklo po druhé světové válce, kdy vítězové nad nacismem vytvořili klub a spravovali všechny konflikty oni mezi sebou.
1: Jasně, a ten klub se rozpadal všem, je
4: a
1: to
4: ten
1: tak?
4: Klub, ano, ten klub, a ten, aby ten klub fungoval, tak je třeba, aby všichni ty členové považovali za výhodnější být uvnitř toho klubu, než řešit konflikty silou. No a tady došlo k situaci, že z části už Spojené státy začaly trošku měnit. Trump řekl otevřeně, že světový řád, liberální světový řád, on tomu říká, je proti Americe, což ne. No ale Rusové se začali cítit jako první, že vlastně jakoby najednou v tom klubu oni nemají žádné místo. Je, a tak začal se rozpadat a začalo se všechno řešit silou a teď žijeme v té době, kdy se už mluví jenom o válce a světový řád se zřítil. Ovšem, v české kultuře politické hraje tu významnou roli Mnichov. A obyčejně se interpretuje tak, že oni nás zradili a kdyby býval a tak dále. Ale ve skutečnosti to ukazuje, ten Mnichov v té klasické interpretaci politologické ukazuje, jak je nutný světový řád. Ty mocnosti, jako byla Británie, Francie, oni byli ochotní jim postoupit kus Rumunska, kus Československa, nabídnout jim kdeco, dokonce jim chtěli vrátit kolonie. Potom se mluvilo toho. Jen aby vstoupili zpátky do toho světového řádu. A výsledek Mnichova, to nebylo, že jsme ztratili kolonie, že jsme ztratili Sudety, ale výsledek bylo, že výsledkem bylo, že všechny kroky, teď bude Německo dojednávat s klubem, který se tam vytvořil.
1: Jasně, ale teď mi řekněte jenom ta pravidla, která, vy říkáte, že teď se mezinárodní právo rozpadá, výsledkem je, že jsou války a stále o nich mluvíme, ale já se ptám, co vlastně, když i vy připouštíte, že ten mezinárodní řád nějaký musí existovat, tak co od něj vlastně čekáte?
4: Mezinárodní řád je dohoda mezi členy klubu. Tak jistě vznikne nějaký světový řád, který bude, budou Spojené státy, Čína, Indie, možná i Brazílie, ty BRICS, ty země BRICS, bude tam i Rusko samozřejmě. Vznikne nějaký řád, já se to už nedožiju, vy určitě ano, a zase to bude dohoda mezi těmi největšími hráči, kteří chtějí respektovat pravidla, protože oni, je to příliš nákladný, muset si všechno vybojovat ve válce.
1: Ale vy říkáte, že ty největší budou chtít dodržovat pravidla, budou chtít ta pravidla, ale vypadá to, že to, po čem volají ty největší státy, je posilování moci právě už těch silných, jinými slovy. Rozumíte, takže jestli bude ten mezinárodní řád spočívat v tom, že my mocní všechno rozhodujeme, tak nevím, jestli se posuneme dopředu.
4: Samozřejmě, ty mocní musí nakonec dohodnout nějakou podobu světa, kdy není možný jen všechno jednostranně řídit. Není, ve skutečnosti žádnému hráči se nevyplatí, aby všechno řídil. Musí se něco svěřit. Aby svět byl rozumný, musíme se vzdát kontroly nad světem včas. Takže nějaké formy trhu, abych tak řekl, trh je malý příklad, tak ten Trump představuje, tím používá ty cla způsobem, který ničí světový trh a nerespektuje pravidla ani světové obchodní organizace a tak dále. Ale to musí přestat. To musí přestat. Není možné, aby Čína měla 100% cla nebo něco takového, aby on uvalil najednou na Kanadu cla jen proto, že nebo aby Grónsko řekl a proto dá na vědosa. To musí skončit. A jak? Já nevím. To, já se to nedožil.
1: No nejspíš tím, že už nebude prezident.
4: Nebude, ale bude jiný a ty zájmy Spojených států budou mít velkou setrvačnost, jako mají vždycky.
1: Jinými slovy si myslíte, že třeba ty věčné celní války, které Donald Trump vede, tak že jsou i pro Spojené státy i hudbou budoucnosti?
4: Ne. Ne. Cla jsou toto využívání celního biče, to je naprosto komický. A to nikdy to nefungovalo, fungovat to nebude a obrátilo se to už několikrát proti Spojeným státům. Všimla jste si, když musel odvolat to, co uvalil na Čínu a takový.
1: Ano, někdy na nátlak soudu taky.
4: No tak to není nátlak, to je překročil pravidla, to je zákon.
1: Jak podle vašeho názoru přežije demokracie? A přežije na zhruba stejném dílu planety, na kterém je dnes?
4: Je otázka, co z té demokracie zbylo po té technologické revoluci a všem. Takže to otázka by měla znít, jestli přežije veřejný prostor, protože demokracie je především veřejný prostor a formování většin ve veřejném prostoru a ty většiny pak legitimně vládnou a prosazují zákony, které platí pro všechny lidi. Otázka pro všechny občany. Otázka je, jestli přežije veřejný prostor jako prostor, v něm se formují nebo agregují názory. Názory se musí agregovat. Z těch názorů existují vlastně ještě vůbec názory, nebo jsou to jenom pokřiky, pocity. Ta otázka je strašně složitá. To třeštění kolem dezinformací je samozřejmě jenom určitý symptom té krize, kterou všichni cítíme. To veřejný prostor měl svoji vážnost, důležitost a ta se vytratila. A to, co se formuje, jsou to ještě většiny. Takže krize demokracie spočívá v prudkém poklesu autority většin. Dneska vyhrajou velby a zítra už všichni říkají, pozor a takový. No, když Macron vyhrál velby, tak netrvalo to týden, už se proti němu stávkovalo a tak dále. A to je tak teď všude. Že? To je, ta demokracie je jakoby převrácená. Převrácená v tom smyslu, že fungují menšiny. Je snadné být součást nějaké menšiny, kterou zákon respektuje, která má garantovaný svý práva. Ale stát se součástí většiny, která dokáže změnit legislativu té společnosti a má k tomu dostatečnou legitimnost, to je otázka. Takže otázka byla, přežije tato demokracie takto, jaký vnímám za veřejný prostor, agregace názorů, legitimní většiny. A k tomu ještě maličkost. Ten největší problém demokracie, nebo to s tím už se souvisí, je deficit legitimnosti její vertikální dimenze. No, když se mluví o demokracii, tak horizontální rovnost, to všichni víme. Ale aby ta demokracie fungovala, tak ním taky musí být vertikální dimenze, hierarchie. A ta musí být nějakým způsobem legitimizována. Takový specializace, to víme všichni, každý chce mě operoval. Specializovaný chirurg a jeho kompetence byla garantována nějakým konkurenčním systémem. Ale dnes jsme v takové situaci, vzpomínáte si antivax, hnutí antivax a takový, a lékaři jsou ve službách, já nevím koho, a je to všechno v nadnárodní farmaceutický průmysl, který nás zatím pichuje do nás, co nás pichuje, nějaký čipy. To začalo šířit. Takže ta vertikální dimenze se nedá snadno legitimizovat. Jakýsi resentiment proti autoritám a tak. A demokracie nepřežije bez autority. Demokracie velmi důležitá. Autorita v demokracii je důležitější než tyranie.
1: Když budu tu demokracii, na kterou jsem se ptala, definovat úplně primitivně, ve stylu, budeme tady všichni stále stejně relativně svobodní, budeme si moci zvolit ve stanovaná data prostě svoje vládní představitelé, budeme moc nahlas říkat to, co si myslíme, tak tahle forma demokracie s tím jakoby výraznou stopou prostě naší vnitřní svobody, tak ta přežije nebo ne?
4: Musíme to slovo svoboda zařadit do jiného repertoáru naše demokracie. To je liberální hodnota. Liberální demokracie. Ale demokracie sama může být velmi tyranská. Demokraticky nastolené tyranie, ostatně Alexis de Tocqueville v zakládajícím spisu americká demokracie, tak tam varuje před tím, jak právě ta rovnost a to všechno, jak to vlastně drtí do člověka a zbavuje těch svobod. Takže otázka vaše by měla být, přežije liberální demokracie? Vlastně. Ty dvě slova se na sebe dívají dost nepřátelsky. Ten liberalismus se bojí té většiny, že bude zavádět příliš mnoho a regulací a tak. A zase demokracie se dívá, to demos v tom slově se dívá na to liberálně. V podstatě oni by chtěli zachovat svý předchozí. Jo? A toto napětí, se mě ptáte, jestli se toto napětí, tak jak jsme ho vyřešili za posledních, řekněme, 200 let, velmi nešťastně a do toho a války a všechno, ale přece jen, že jestli ty dvě dimenze demokracie, liberalismus a většiny, agregovaných názorů, většin, to je třeba, aby to byly názory, jestli to přežije. Tady mám, nevím, skutečně nevím. A řekl bych, že když nepřežije veřejný prostor v té funkci, kterou měl v našich západních dějinách, tak nepřežije demokracie.
1: Jakou chybu dělá opakovaně Západ, která se mu teď sčítá a stěžuje mu život?
4: Tak na to bych opravdu odpovědět neuměl, že za prvé Západ není jeden subjekt. Vezměme si BRICS, což je alternativa. Je Brazílie Západ? Já bych řekl, že ano. Jo? Je Jižní Afrika Západ? Ano. Nebo je Západ jenom Evropa? Kanada je Západ, hlásí se k tomu, ale Spojené státy už do významné míry Západ nejsou, alespoň ne v tom našem slova smyslu. Proto se taky orientovali spíš na Pacifik. A tak dále. Čína je z mnoha hledisek západní, třeba věda, technologie, no, ale i politický systém je tak jako singapurský kapitalismus.
1: Ale já chápu, že těch pohledů na to, co je to Západ, jako samo o sobě bychom se mohli věnovat hodinu, ale mně jde o to, jestli uvedu vám příklad. Dlouho se tady mluvilo o tom, že jak Západ, myšleno západní Evropa a Amerika, jak vnímali Rusko celá dlouhá dekády. Takže to bylo všechno chybně. Že jsme si mysleli, že s Ruskem půjde něco a netušili jsme, že to s ním nepůjde rozhodně. Takže to se ptám, jestli tam vidíte něco takového, co by vlastně, nebo jestli je to neodvaha politiků třeba Západu, jo? Nebo cokoliv, co prostě zbrzdilo tuhle vlastně...
4: My máme takové Rusko, jako jsme si ho vytvořili, protože během té transformace bylo Rusko velmi flexibilní. A to, co se dělo za Jelcina, to byla vrcholná nezodpovědnost těch západních transformátorů. To bylo vrcholně zodpovědný způsob těch půjček a celá. Ten odmluví o tom Jeffrey Sachs, který byl jeden z protagonistů. Pak jsme komunikovali dlouho s tím Ruskem až do roku 10. Já si ještě vzpomínám, jak Putin klečí před pomníkem obětí Katyně a objímá se s Tuskem, nebo si podávají ruku, to už nevím. A v Rusku v prime timeu běžel film Vajdy o Katyni. Hmm. A to bylo, tuším, rok 10. Rusové vydali Polákům všechny dokumenty o Katyni. A Medvěděv, tuším, řekl v polském sejmu, řekl, že jen doufám, že tu vinu strašnou nepřipíšou ruskému lidu. Ale tím zatím, tak tohle bylo Rusko do roku 10. Dokonce podpořilo bombardování Jugoslávie, což já jsem teda bych nepodpořil. A spousty dokonce poskytlo svý základny v Afganistánu. Nebo přibližně základny. Takže bylo, a pak najednou se ta spolupráce začala řídit. Do dneška je taková móda považovat 90. za gangsterský léta. Tak ke gangsterce to mělo ale opravdu daleko. Víš, jak to byly v podstatě spořádaný. Ani inflace nebyla nějaká veliká, nezaměstnanost nebyla. Dokonce nájmy Klaus nedovolil je uvolnit, takže spořádaný přechod ke kapitalismu. Mnohem spořádanější, než byl přechod ke komunismu. U nás v roce 48 a později. Ale to, co se dělo v Rusku, to byly, jak vznikala ta oligarchie, jak brzo pak skrvavěla a stala se man. To bylo něco, co jsme mohli v jisté době, tomu jsme mohli zablokovat. Podobně jako válka v Jugoslavii.
1: Ale počkejte, myslíte Západ. My jako Česko?
4: A Spojený státy, a mohli jsme k tomu přispět.
1: Tak jasně, jenom
4: že inteligenci, ale Spojený státy to mohli zabránit.
1: Ale nezapomeňme, že i to by šlo velmi těžko, protože to, co se americkým korporacím klade za vinu, že tam vlastně vybrakovali tu společnost, že tam neuvěřitelně, dokonce pan Kellin, myslím, že tady říkal, že vedli, oni chtěli vést Rusko k bankrotu. A tím pádem tam kapitalismus a demokracie úplně ztratili v těch 90. letech tu image přitažlivou, jak měli pro nás ostatní. Takže a to, ale co jsem chtěla říct, že to dělali soukromé americké firmy, nejen americké, ale taky americké. A těm vlastně jako honba za ziskem je jejich způsob žití. To je, na tom to stojí. Takže si nedovedu představit, jak kdokoliv by mohl zamezit tomu, že americké korporace by tam prostě nechtěly vydělávat.
4: To mě musí odpustit, ale tohle, na to nemám dostatečnou dokumentaci. Myslím, že tam se stalo skutečně to, co někteří fanatiční kritici 90. našich českých připisují Česku. Tam skutečně se ta země rozpadla, tam vznikaly soukromí armády. V podstatě vznikaly soukromí armády, obrovský oligarchický bohatství. A ti naši oligarchové jsou srandovní figury ve srovnání s těma šílenýma obrovskýma majetkama těch oligarchů, ještě navíc tý strašní moci. Co pak se týče role Ruska, tak když se podíváte na dějiny, tak musíte uznat, že ve všech rozhodujících konfliktech stály Rusové po našem boku. Napoleon. Pomohli nám ho zvítězit. První světová válka. Proč vznikl komunismus v Rusku? Protože Kerenský, a Bůh to pospust, protože Kerenský dál bojoval věrně se Západem první světové válce. Kdyby býval předběh Lenina a udělal separátní mír, tak se udržel a komunismus nebyl na stole. Takže ten komunismus je jakási daň, kterou zaplatili Rusové za to, že stáli věd Západu. No a nebudeme mluvit o vítězství nad Hitlerem, což dávalo tak obrovskou roli a vznik ten klub a nový světový řád.
1: Já vím, ale možná bychom měli připomenout, pane Bělohradský, když jste mluvil o těch Rusech, kteří stáli vždycky jako na naší straně.
4: Naší kauzy ve smyslu.
1: Ano, ano. A to, že koncem druhé světové války to skončilo, že? Pak už ty postup Rusů šel jenom proti nám.
4: Dobře, ale myslím, vy jste se odvážila říct, že ten světový řád, který byl nastolen, ten bipolarismus, že to bylo skutečně válečný stav mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, anebo to byla jistá forma spolupráce světový. Hm? Tak víte, kdo vymyslel slovo normalizace?
1: Ne.
4: Nixon. Nixon už byl zvolen prezidentem, takže měl právo na doklady tajných služeb. A ty mu to referovali každý ráno a on měl velký zájem na tom, aby se nějak uklidnilo, potřeboval Ruskou někde, nějak, nevím kde přesně. A ty tajné služby tady referujou, to mám z knihovny Lyndona Johnsona, tam je takový, a on říká, no tak vidím, že se to normalizuje v tom, že no tak mě sjednejte schůzku s ukrajinským velvyslancem nebo něco takového. A pak se rychle dohodli Izrael, teď nevím přesně, o co tenkrát šlo. Takže to byla přece forma spolupráce a ta spolupráce byla někdy strašně v krizi, třeba Kuba. No, tam to bylo na atomovou válku a pak byla ještě. Ale v podstatě ten světový řád spočíval v tom, že tyhle ty dvě mocnosti držely zkrátka ty lokální konflikty a dovolili jen ty, který Vietnam je klasický příklad. Že tam. Takže ono to byla forma, tak to je vždycky, u těch velkých rozhodujících hráčů je to tak vždycky. Ale vy jste se ptali na to chybu toho Západu. Já bych řekl takhle, vy jste mi dovolila to zjednodušit a říct evropského Západu.
1: Tak zkusme tak.
4: Našich mocností. No tak jednoznačně, ne? To byla válka o hegemonii. To bylo to, že oni spadli do té Tukididovy pasti, že vynořující se velmoc Francie, Británie nedokázali dostatečně spolupracovat, že ta idea Wilsonova, to je sjednocené Evropy a to, v co my jsme věřili, ta Organizace spojených národů, v kterou tak věřil Beneš, že to se nikdo to nevzal vážně. No a pak ještě taky bych řekl, že chyba toho Evropského západu bylo, že když porazili ty mocnosti, ty porazy, tak se k té poražené mocnosti chovali příliš kořistnicky, což je příklad právě Německa po první světové válce. Není pravda, že Německo zavinilo první světovou válku. A není jediné, že byl jediným viníkem. A není ani pravda, že se Německo chovalo v první světové válce tak, jako se chovalo v druhé. Nebylo tak jednoznačným viníkem. Mohli jsme, byli velcí britští ekonomové, John Maynard Keynes, kteří protestovali proti takovému způsobu. Jo, ta Versailleská smlouva byla příliš krutá vůči Německu.
1: Řekněte, už je to poslední otázka dneska. Když pozorujete ten dnešní napjatý svět kolem, tak na jakém místě vám svítí nejvíc červená? Jinými slovy, kde je ten konflikt, problém, jev, který vám dělá největší vrásky na čele?
4: Protože jsem věrný žák Hany Arendtové, tak největší se osmi skutečně dělá veřejný prostor a jeho degenerace rychlá. Bez níž je demokracie nesmysl. A to souvisí jaký s tou otázkou veřejnoprávních médií. Co jsou to veřejnoprávní média? To neoznačuje nějaký názor. On má veřejnoprávní názor. Ale je to určitý způsob, jak se formuje názor. To znamená, tady se předpokládá, že je to nějaké prostředí, který garantuje způsob financování a v tom prostředí se svobodně formují názory nebo formují se bez nátlaku, ne bez autoritativního. A já se domnívám, že tento veřejný prostor, který potřebuje, aby se sformovala názorová většina, která bude mít dostatečnou autoritu, že ten se strašně rychle rozpadá. Rozpadá se zoufale, strašně a příšerně.
1: A jak k tomu rozpadu podle vašeho názoru přispívá politika?
4: Málo. Řekl bych, že málo.
1: Tak co je hlavním faktorem rozpadu?
4: To je ta technologie, informační revoluce. To je ta hyperhistorická společnost, jak ji nazval Luciano Floridi. To je ta společnost, která ve své sebeorganizaci závisí na informaci, na informační revoluci, na technologiích, na digitalizaci. S tím neumíme zacházet. Já nevím, jak to vidíte vy, jste zkušená novinářka na rozdíl ode mě, já mám, ale já se domnívám, že ty podcasty, které se teďka všude šíří a hrajou velkou roli a někteří jsou významní, jestli nejsou takovou nevyhnutelnou cestou rekonstrukce toho veřejného prostoru. Protože o nich je hodně těch podcastů. No ale přece hned vidíte, co já vím, Česmistra Katý, vynikající podcast, ne na rozdíl od méně významných banání, nebo dokonce agresivních podcastů. A teď pro i Václav Moravec má nějaký podcast. Ale na tom případu toho Václava Moravce to můžeme trošku ještě ujasnit. Tak on odešel z té televize, což je veřejnoprávní médium, odešel, protože musel pozvat Okamuru. A on nechtěl. Jestli tomu tak už rozumím, já jsem obyčejný čtenář. A teď všem zázka, jestli jsi ve veřejnoprávním médiu a jestli v tom veřejném prostoru Okamura hraje nějakou roli, tak já jako posluchač, který si tu televizi platí, mám právo taky ho slyšet. Jo? Takže jakoby odejít z veřejnoprávní televize kvůli tomu, že chci tam někoho moci nepozvat, i když ten člověk patří, že? Tak to je otázka. Tady vidíte tu nekonečnou složitost vlastně toho veřejného prostoru, kdy stačí malá jeho... Vidíte, třeba Trump třeba začal bojovat s televizí. A nedopadne to dobře. Takže ta otázka, moje největší starost je veřejný prostor a patřím k němu jistým způsobem a proto jsem tak zoufalej nad jeho stavem.
1: Filozof, sociolog Václav Bělohradský byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus a jsem za to vděčná. Děkuju moc.
4: Děkuju za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetý.
3: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
0: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Iránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Poslanci znovu projednají dětský certifikát. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Iránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána iránská letadla nepřijímají letiště v iránském Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být také iránské spoje do Azerbajdžánu. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s iránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Podle ministra financí Spojených států Scotta Bessenta nesmějí iránským letec společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby nebo prodávat letenky. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Americký prezident Donald Trump v úterý na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině, a to dřív, než mnozí očekávají. Dnes odpoledne českého času vystoupí na valném shromáždění OSN s národním projevem také prezident Petr Pavel. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od ledna plně funkční technický systém, k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny příštího roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
5: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
0: Posloucháte Zprávy Plusu. Středočeští kriminalisté zasahovali ve vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se součástkami, které mají v nábojích zažehnout střelný prach, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
6: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny 2 osoby, ty byly při vědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
0: Hasiči, policisté a záchranáři nacvičují ve Veselí nad Moravou spolupráci pro případ aktivního útočníka ve vlaku. Cvičení se účastní i drážní hasiči. Akce potrvá zhruba do 13 hodin. Provoz na nádraží je kvůli tomu částečně omezený. Vlaky ale jezdí podle jízdního řádu. Policie na sociálních sítích ubezpečila, že lidem nehrozí žádné nebezpečí. V okolí nádraží se ale bude pohybovat větší množství jednotek integrovaného záchranného systému. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
7: Solistou bude miláček pražského publika, miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Sham, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
8: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
7: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
8: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Ještě pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až do omezení na 166. kilometru, zdržení asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 zpomalte za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje nesouvisle až na okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to asi na půl hodiny. Šťastnou cestu. Dnes se můžeme těšit na slunečný den, přehánky se objeví jen výjimečně, jinak bude polojasno až jasno na východě a večer místy na severozápadě Čech bude až oblačno a teploty 16 až 20 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 15. No a po zprávách míříme na východ.
9: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát budeme trochu vzpomínat. Už před 20 lety ukončili výstřely nájemného vraha život naší někdejší kolegyně, ruské novinářky Anny Politkovské. Objednavatelé vraždy nikdy nebyli veřejně odhaleni.
9: Anna Politkovská, jak jí říkali kolegové, byla jednou z nejznámějších ruských novinářek počátku nového tisíciletí. Během druhé čečenské války se s odvahou hraničící s bláznostvím dostávala na nejnebezpečnější místa konfliktu a podávala svědectví o brutálním porušování lidských práv.
10: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
11: Anna Politkovská se narodila v roce 1958 v New Yorku, kde její rodiče pracovali v OSN jako sovětští diplomaté. Po návratu domů vystudovala žurnalistiku na Moskevské státní univerzitě. Vychovávala dvě děti a v roce 1999 nastoupila do redakce legendárního listu Novaja Gazeta, kde se brzy díky reportážím ze Severního Kavkazu stala novinářskou hvězdou. Její články kombinovaly syrové osobní svědectví s dokumentací nespravedlnosti, násilí a vražd. Stávala se čím dál častěji terčem výhružek a 7. října roku 2006 jí nájemný vrah zastřelil v jejím moskevském domě. Přesně ten den slavil Vladimír Putin 54. narozeniny.
10: Tak Ondro, my jsme slyšeli stručný životopis Anny Politkovské. Co se ti vybaví, kdy se to jméno řekne, kdy jsi potkal poprvé a co máš s ní nejvíc spojené?
9: Já jsem se s ním potkal vlastně jednou jenom, nebo respektive jako na nějakých akcích samozřejmě, kde bylo víc lidí, ale chystal jsem se na cestu do Gruzie, do Pankiského údolí, to byl nějaký rok 2002 a tehdy vlastně v tom Pankiském údolí se měli ukrývat podle informací amerických tajných služeb nějaký teroristé z Al-Kaidy a já nevím co. A Aňa tam vlastně byla měsíc předtím, tak já jsem si říkal, tak bezva, tak já se u ní stavím a zkusím z ní vytáhnout nějaké tipy, třeba mi dá nějaké rady a podobně. No a po hodině a půl jsem z té redakce tam u Čistých prudů legendární budově odcházel a měl jsem prostě vymluvenou díru do hlavy, protože tý hodina a půl, asi hodinu 20, ona mi vysvětlovala, že tam je prostě příšerný případ nějaké paní, která má 8 dětí, manžel zemřel ve válce v Čečensku a teďka jestli bychom jí nemohli pomoct a jestli by česká třeba ambasáda jí nemohla dát nějaké vízum a já nevím co. Jo. Takže informačně jsem se toho moc nedozvěděl, dozvěděl jsem se ale hodně o Anně Politkovské jako takové.
10: Což teda se kryje i s mojí první zkušeností z ní. Jsem byl tehdy humanitární pracovník na Severním Kavkaze, kde ona tedy začala svoji jako známější novinářskou kariéru po té, co 99 nastoupila do Nové Gazety. Přezdívala se jí matka Tereza. Ona byla jako skutečně jako naprosto úporná v tom, jaký tlak vyvíjela na nás humanitární pracovníky, abychom ještě tomu pomohli a tam na toho nezapomněli a tak dále. Ty hovory s ní byly přesně v tom tónu, který popisuješ, nicméně už v té době, a to potvrzuji, byla takovým jménem, takovým jako andělem, spasitelem lidí, na které se úplně zapomnělo. Co je pro mě osobně nesmírně podstatné, je to, že vlastně ten závěr jejího života se kryje s tím, kdy já jsem přilítal do Moskvy, to byl podzim 2006, přistál jsem tam tam někdy začátkem září a začal jsem se zabydlovat v Českém domě relativně v centru Moskvy. Jak jsem zjistil, tak Politkovská bydla nedaleko na Lesné ulici, to je opravdu u Českého domu asi kolik kilometr, možná
9: míň.
10: A když jsem tam byl asi 3 týdny nebo ten necelý měsíc, tak najednou slyším zprávu o tom, že byla zastřelená za rohem od Českého domu, tak to mnou hluboce otřáslo a musím říct, že ten její příběh, který jsem si poté vlastně začal sám pro sebe trošku jako mapovat, tak pro mě jako opravdu nabyl takových osobních rysů. Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila v New Yorku na americké půdě v rodině sovětských diplomatů. Jinak řečeno, rodiče Anny Politkovské rozhodně nebyli disidenti, to byli velmi prověření sovětští diplomaté, kteří ale odkazovali tedy na své ukrajinské kořeny. Ona měla dívčí jméno Mazepa, což odkazuje na ukrajinštinu velmi zřetelně. Vrací se do Moskvy, kde studuje žurnalistickou fakultu na MGU, Moskevské státní univerzitě. A tam taky potkává svého muže a tím je...
9: Alexandr Politkovský, on byl o něco starší, myslím, než ona, ale on hlavně se stal totální hvězdou, protože bavíme se o prostě konci 80. let, kdy prostě zmizí cenzura, objevují se nové pořady a jeden takový úplně kultovní se jmenoval Vzgliad. Z toho vzešlo vlastně jako celá řada pozdějších velkých ruské novinářů, v Latlistě, v další a mimo jiné tam vlastně z té, já nevím, první trojky byl právě i Alexandr Politkovský.
12: Pytal se rozobrat se korespondent naší redakci Alexandr Politkovský. Tak počemu?
13: Pokud ještě já nemohu odpovědět, já popróbuji to zdělat při pomoci dokumentů.
9: Opravdu to byly jako totální hvězdy, jako to už se nikdy potom nemohlo opakovat, protože prostě byl jenom jeden ten státní kanál a koukali na toho úplně všichni, takže ona byla jako hodně v jeho stínu.
10: Ano, narodili se jim 2 děti a Politkovská de facto byla na konci 80. na začátku 90. let předurčena být ta žena v domácnosti slavného novináře. To, že měla vystudovanou taky žurnalistiku, nehrálo moc roli. Narodila se jim dcera Věra a syn Ilja. Ona se o ně dlouho starala a potom začala postupně se vracet do té novinařiny. Psala pro listy Obša, Gazeta, ale byl to jako dost nárazové věci. Řekl bych, že ten zlom nastal v roce 1999, kdy nastupuje do už tehdy slavné redakce Nové Gazety, za kterou se později proslavila, dostala řadu novinářských ocenění.
14: Я счастлива, что являюсь первым журналистом из России, который вообще удостоен такой награды. Это очень большая честь, тем более что за свою работу по освещению второй чеченской войны.
10: Nutné pro tuhle část jejího života taky jako podotknout, že sám ten její manžel Alexandr tou její novinařinou, jak to říct,
9: no on říkal, že to vlastně není novinařina. Že on jako byl sám, že zkušený reportér a on absolutně odmítal, on byl vlastně takový ten, spíš takový ten jako BBC typ jako novináře, jo, že prostě všechno musí být dvakrát ověřené a tak dále a rozhodně, že prostě novinář nesmí nějak příliš se upínat k těm lidem, o kterých píše nebo točí, takže on říká, tohle je prostě, to je nějaká literární činnost, to není prostě novinářina.
10: No a zároveň taková i přezíravost, kterou teda Politkovská vzala jako fakt a dokázala svojí prací, že to tak není. Ten vstup do Nové Gazety 99 se kryje opravdu vlastně s nástupem jako Vladimira Putina. Když se na to člověk dívá zpětně, tak vlastně fakt vidí, že jako aktivní Politkovská, jako opravdu naplno novinářka, která už má jako ty děti větší, to znamená, se může do toho vrhat jako téměř po hlavě, se kryje s tím, že se stává Vladimir Putin nejprve premiérem a od roku 2000 prezidentem.
15: Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
16: Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi.
17: Vladimir Putin has been elected president of the Russian Federation.
18: Vladimír Putin zvítězil v ruských prezidentských volbách. Oficiální výsledky budou známy až počátkem dubna. Už dnes je ale jisté, že získá více než 50% a vyhraje tedy už první kolo.
10: Je to na pozadí té druhé rusko-čečenské války a tedy zásahu ruské armády v Čečensku. A to Čečensko se stává vlastně takovým bolavým místem, kde najednou jako na jedné jedné straně jsou teda islamisté, čečenští povstalci, rebelové, prezident Maschadov, který se snaží jako vytvářet dojem toho, že velí těm Čečencům, ale ve skutečnosti už jsou tam ty islamistické bojůvky a Šamil Basájev a na něj napojení islamisté z Blízkého východu. A do toho vtrhává ruská armáda. To je ta malá vítězná válka, kterou rozpoutává premiér a pozdější prezident Vladimír Putin. No a mezi tím se vlastně jako potácí civilisté, běženci, statisíce lidí, kteří utíkají před tím konfliktem do Inguska, bují tam únosy a další věci. A do toho se najednou jako vrhá ta Politkovská a píše neuvěřitelně silné příběhy o lidech, jimž unesli nejbližší a oni je za drahé peníze jako kupují zpátky, o vojácích, kteří jsou součástí taky různých korupcí svých velitelů, kteří končí někde v nemocnicích, zbití, šikanovaní, ponížení, matky hledající své syny. Takže jako dělá si na to jméno, ano, má to jako mix toho aktivismu a těch jednotlivých příběhů, ale má to obrovskou rezonanci, což potvrzují i její někdejší kolegové.
9: No, ono taky to bylo v době, kdy ruská armáda, na rozdíl od té první čečenské války, kdy novináři skutečně mohli psát, točit vlastně poměrně jako neomezeně, tak tentokrát je vlastně jako dost drsná cenzura, novináři se vlastně tam nemůžou dostat pořádně. No a prostě Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou prostě uprchlici a prošla přes ty tři checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď, jo? Protože to byly jako okamžiky, kdyby se ztratila, no tak by se ztratila. Tam by už ji nikdo jako nenašel. Jo? Takže v tomhle ona taky vlastně byla unikátní, že ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy, tak by se tomu vyhnulo prostě obrovským obloukem.
10: Pokud vím, tak ty se ptal na Aňu Politkovskou také její někdejší kolegyně, naší kolegyně Petry Procházkové, která v té době taky na Severní Kavkaz hodně jezdila. Co ti vlastně o Politkovské Petra řekla?
9: Oni byli vlastně dobré známé a měli společné tyhle ty přístupy, že to byl ten ženský pohled, jo? Že prostě oni, když se tam dostávali, tak vlastně do toho vnášeli něco jiného. No a já jsem se jí vlastně ptal, protože když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, no a Ježíš Maria, no tak, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl. Teď co by jsme získali, kdyby jsme ji nechali prostě zabít, že? To jí znáte akorát vy na západě. No. Takže ona mi vlastně vysvětlila, že to bylo trošku jinak.
19: Třeba v Čečně, ona byla neuvěřitelně populární. To byly dvě jména, který Čečenci jako fakt, když se ty lidi objevili někde v nějaký obci, tak se seběhli a tleskali a to byla Anička Politkovská a Andrej Babický. Oba už jsou dneska mrtví, oba skončili strašně. Nevím, jak na Sachalinu jí znali, to fakt nevím. Ale pro lidi, kteří sledovali čečenskou válku a čečenská válka byla fenomén, který zajímal celý Rusko, tak nemohlo být, aby neznali jméno Anička Politkovská.
10: Já to teda můžu potvrdit, protože jméno Politkovská tam skutečně z toho, co já jsem zažil jako humanitární pracovník v Čečensku v letech 2000, 2001, 2002, tak ona byla jako opravdový pojem, už jsem říkal, taková trošku novinářská matka Tereza, která vlastně jako pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém. Tam začal taky ten její rostoucí konflikt s novým vládcem Čečenska, Kremlem dosazeným mezi Ramzanem Kadyrovem a Anou Politkovskou, která s ním nabírala několik rozhovorů, se vytvořilo otevřeně jako nevraživé vztahy. Dokonce někdy v roce 2004, pokud vím, tak při tom rozhovoru zaznívaly od těch Kadyrovových spolupracovníků fakt otevřené výhrušky. Tato žena by měla zemřít. A poté, co byla Politkovská zastřelena, tak ta linka vedoucí k Ramzanu Kadyrovovi, mimochodem, stejně jako třeba později k Borisi Němcovovi a tak dále, jak to všechno pak tím dalším děním nabírá na intenzitě a na jasnosti, tak byla téměř nepochybná. Blízký spolupracovník Politkovské Oleg Orlov říká jednoznačně, že ta stopa, která nikdy nebyla úplně potvrzena, takže podle něj vede jednoznačně k Ramzanu Kadyrovovi. To je období, ve kterém se dějí v Čečensku hrozné věci. Politkovská o tom píše. Píše opravdu jako ztracených lidech, zapomínaných lidech. Bylo zajímavé, že v té době už to jako reflektují tohle riziko i ty její děti, Ilja i Věra. Snažili se maximálně tu mámu jako chránit, varovat, odrazovat od dalších cest, ale ona si téměř jako nemohla pomoct. Bylo strašně zajímavé, jak o tom zpětně třeba ten její syn Ilja Politkovský vlastně mluvil.
20: Mámo v определенный момент времени стало видеть очень много несправедливости и
21: začalo se na ní obracet strašně moc lidí a ona nedokázala odmítnout. Ty problémy byly často neřešitelné, ale ona dělala, co mohla.
20: Очень часто неразрешимые. Это без привлечения неразрешимые проблемы. Мне кажется, что мама не могла иначе жить. Мне сложно понять почему. Не могла.
10: Z téhle pozice ženy, která byla jako natolik ponořená do toho čečenského dění, se ona stává jako nechtěnou součástí i těch různých obrovských kauz, které potom na ten Severní Kavkaz jsou navázaný. Jo. Teroristický útok 2002 v Moskvě, v divadle na Dubrovce.
22: On October 23, 2002, around 50 Chechen fighters, heavily armed and carrying explosives, stormed the Dubrovka Theater in Moscow.
23: Secondo atto dello spettacolo teatrale Nord-Ost. Un komando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro.
24: Čečenské komando tu zajalo 900 herců a diváků muzikálu Nord-Ost. Třídenní drama skončilo smrtí 170 lidí.
25: Never seen before. Female suicide bombers. The so-called black widows. Women who've lost their loved ones.
10: Už tehdy je zvláštní, jak je možné, že tahle pozuby ozbrojená skupina víc než 40 lidí projela téměř až do centra Moskvy nebo jako do širšího centra Moskvy. Je to jako podezřelé. Politkovská podle mých informací tehdy byla ve Spojených státech, to mi vykládal její syn Ilja. A oni jako dokonce ty děti jako volají, jsou s ní v kontaktu a říkají, mami, ať tě ani nenapadne se vracet a do tohohle se zapojovat, protože už tuší, co ona udělá, no tak samozřejmě ona udělá přesný opak. Přiletí, jde do toho divadla, snaží se vyjednávat, jsou ty záběry, kde ona vstupuje do té budovy a snaží se najít nějaký kompromis, aby nepřišlo o život spousta lidí.
26: No neužel nelze podnět sečas půl город, aby lidi vyšli, aby prosili, aby my nepadli. To считают за ложь.
10: Končí to obrovskou tragédií, kdy tam ruské speciální síly, tajné služby napumpují nějaký plyn s velkou pravděpodobností, nějaký derivát analgetika fentanyl, který má ty teroristy uspat. No ale protože na to není antidotum a protože se toho nadýchají také ty oběti, tak
9: samozřejmě no, kolem 170 lidí. Antidotum na to je, akorát, že nikdo z těch prostě strategů v FSB to neřekl těm doktorům. To byl jako vlastně největší problém.
10: A to je přesně ta linka, kterou po té době vlastně Politkovská čím dál hlasitěji jako razí. Ona třeba o tom Nord-Ostu říká, byl to kontrolovaný teroristický čin, ve kterém mají prsty tajné služby. O tehdy to zní jako konspirační teorie, jak by to takhle jako mohl být. Nicméně, jako už tehdy vlastně jsou takové jako náznaky toho, tohle je nějaké divné a ta Politkovská o tom mluví velmi otevřeně. Já si vzpomínám teda mimochodem mezi těmi kolegy. Jo. Když jako kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak oni jako by říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech. Ona mluví tak otevřeně, že to se v tom postsovětském prostoru prostě nedělá. Ona na sebe přitahuje pozornost příliš, což teda se později ukazuje jako opravdu fatální, ale ona v tom byla přímočará, nesmířitelná, ona opravdu mluvila o těch věcech a dostává se do dalších a dalších věcí, vrací se třeba k těm teroristickým útokům z roku 99, ty výbuchy domů, třeba k tomu incidentu v Ryazani, kde se odhalí, že tam ty nálože, které měly vybuchnout podobně jako v řadě dalších míst, zjevně nastražili pracovníci FSB, zadrží je místní policie a ty místní úřady jednoznačně říkají, tady nějaký FSBšnici tam něco dali. Potvrdí to dokonce v té době ministr vnitra a úřady, už jsme tam zajistili, preventivně jsme zabránili dalšímu výbuchu, zatímco v jiných místech zemřeli stovky lidí a do toho vystoupí šéf FSB Patrušev a říká, to bylo cvičení, to nechte být a ty lidé zmizí.
9: V těch pytlech byl cukr, že jo,
10: ano.
9: A tak dále.
10: A valí se to dopředu, Politkovská v té době v září 2004 letí do Beslanu, kde dochází k další tragédii, to čečenské komando bere jako rukojmí stovky jak dospělých lidí, tak malých dětí, ona opět chce být nějakou prostřednicí a v letadle, které letí ne přímo do Beslanu, ale na Severní Kavkaz je otrávená, to už je předzvěst opravdu věcí, které se týkají Skripala, Navalného a dalších. V té době to působí ještě bizarně, doví, co si vymýšlí, jako vlastně vlastně to, že jsme to už tehdy neviděli úplně jasně, mě zpětně viděno úplně z toho mrazí, ale vede to až tedy k té tragédii z toho října 2006.
1: Vražda ruské novinářky Anny Politkovské psala kriticky o působení ruských vojáků v Čečensku.
2: Známá kritička Kremlu zemřela kousek od svého bytu.
3: She was shot dead as she returned home to her apartment Saturday.
4: Эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. И я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают.
10: Ty jsi byl, Ondra, v té době už taky v Moskvě?
9: Ne, já jsem ještě nebyl. Pamatuju se, že právě jsem se to dozvěděl v Praze a říkal jsem si, Hergot, teď to je kousek od toho českého domu, kde jsem prostě ještě nedávno bydlel a vzpomínal jsem si na ní, jako docela mě to jako zasáhlo, protože i když vlastně člověk chápal, že se jako už jde do tuhého, jo, už prostě ta otrava na cestě do Beslanu, tak už si člověk říká, pořád to bylo takový jako v rovině, že si říkáš dobře, ale tak jít prostě chtěli jenom vyřadit z toho, aby nemohla jít do té školy, no tak jí trošku otrávili, ale asi jako jí nechtěli zabít, jo, ale pak se ukázalo, že teda takhle ta logika úplně nebyla.
10: Mnou to teda otřáslo velmi, opravdu, když potom člověk mluvil s těmi dětmi a kolegy, tak to bylo teda úplně mrazivé. Strašně zajímavé na tom je, že v tom říjnu nebo na podzim 2006 ona opravdu byla trošku jako na ústupu i v té Nové gazetě,

0: Do toho otěhotněla její dcera Věra, takže ona se jako hodně věnovala i jí a bylo to takový jako zvláštní zátiší, kdy ona odstoupila od té práce a vypadalo to, jako kdyby z ní trošku jako si dávala pauzu. No a do toho vstupuje teda jako to, že už v té době jsou různé náznaky, že ji někdo sleduje, že ji sleduje opakovaně, co se později ukázalo, že ji v té době už monitorují ti teroristé nájemní vrazy, zároveň napojení teda na některé lidi v policii, že ji monitorují. No a potom ten den, kdy ji tedy jako zavraždili, tak to je prostě neuvěřitelné. Ona jede jako z nákupu, přijíždí k tomu svému domu na Lesné ulici, volá synovi Iliovi, který byl nedaleko, aby jí pomohl ten nákup vyníst. On nemůže, říká, že přijede trošku později, zbydlí tam nedaleko. Ona vezme ty tašky, vejde do toho domu, vyjede výtahem, vynese první tašky, sjíždí zpátky dolů a tam v tom přízemí už na ní čeká ten vrah. Otevřou se ty dveře a jeden druhý výstřel do srdce, třetí jí trošku škrtne. On jí později čtvrtým výstřelem ještě kontrolně tedy jako opravdu zabije. Nechá jí v tom výtahu, hodí tam ještě tu pistoli, zmizí. No a tu Politkovskou si přivolá sousedka, která chce jet tím výtahem, najde jí tam, alarmuje policii, jako je to úplně mrazivé, teda jako šílené. Vyvolá to obrovskou pozornost, samozřejmě proběhne vyšetřování, najdou se poté tedy celá ta skupina, bohužel v tomhle kontextu až trošku jako je šílené to, že jí tedy zavraždili čečenští bratři, jak se později ukáže, najatí vrazi, lidé z kriminálního posvětí ze Severního Kavkazu, které ale řídí a koordinuje jejich boss, jejich i příbuzný a zároveň jsou do toho zapojeni taky policisté, kteří jim předávají informace. Objednatel té vraždy, přestože se podařilo teda ty vrahy odsoudit, tak vlastně nikdy nebyl nalezen.
1: Což je podobné jako v případě vraždy Borise Němcova. Ta ruská policie je schopná odhalit ty konkrétní vykonovatele, najdou i třeba organizátora, ale v okamžiku, kdy by měli říct, kdo si je tedy objednal, tak najednou je ticho.
0: Já musím říct, že jako osobně cítím vůči Politkovské určitý dluh. My jsme se tehdy některým těm věcem, které dělala, trošku jako smáli, posmívali, dělala chyby, dělala i jako příliš emocionální věci a tak dále, ale ta podstata toho jejího snažení opravdu byla, my jsme občani, my jsme jako opravdu lidi, kteří se mají ozývat k těm nespravedlnostem, kteří mají kritizovat ty úřady, ne protože je nenávidí, ale že je chtějí změnit a chtějí změnit jejich fungování, musí to fungovat jinak. A myslím si, že na tom jejím případě se jako definitivně ukazuje, jak rychle tahle zdravější část té ruské společnosti se nechala zatlačit do kouta, takže tolik naše soukromá poklona Aně Politkovské a jejímu příběhu. To je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
2: Pěkné dopoledne, je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví i výstavu s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Smlouvu podepsali dnes. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než 1 miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii. V Česku

0: pak v Temelíně v polovině 30. let. Maročané dnes v parlamentních volbách zvolí všech 395 členů sněmovny reprezentantů. Výsledek určí složení příštího marockého parlamentu a vlády. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI., který si v zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám v Maroku posilnilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Seuty. Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka. A dělníci právě teď osazují druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun a dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Lesy České republiky je budou zaplavovat v jarních měsících. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Vlašim na 49. kilometru se zastavuje. Kolona se sune až na 52. a půltý kilometr, kde mají silničáři zabraný pravý pruh. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně zpomalíte za sjezdem na Rudnou. Na 3. a 5. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. Kolona se táhne už od 6. kilometru. A omezení brzdí provoz na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem. Tam se zastavuje u sjezdu na Zdiby. Kolona pokračuje až na 4. kilometr, zdržení zhruba 15 minut. Dobře, dojeďte. Po zbytek dne bude polojasno až oblačno na východě a večer místy i na severozápadě Čech až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami a s teplotami do 20 stupňů. Zítra už bude zataženo s občasným deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už začíná Interview Plus.
1: Německý kancléř Friedrich Merz chce navzdory historické volební porážce v zemských volbách udržet svou pozici a prosazovat slibované ekonomické reformy. Má k tomu podporu špiček CDU nebo strana nemá jiného kandidáta, který by mohl kancléře vystřídat. A platí stále, že krajně pravicová Alternativa pro Německo sice sbírá volební úspěchy, ale nemá koaliční partnery. To nás bude zajímat v dnešním Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A vítám také vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzanu Liscovou, která je dnes naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Víte, jak dopadlo setkání Friedricha Merze s poslanci z Křesťansko-demokratické unie? Jestli mu potvrdili jeho podporu?
3: Ano, poslanci Friedricha Merze také podpořili, stejně jako to předtím udělali mocní zemští premiéři, takže se zdá, že pozice Friedricha Merze bezprostředně ohrožená není.
1: No, oni to sice zemští premiéři této strany udělali, ale ještě před volbami. Připomenu, o víkendu strana nedosáhla ani potřebné 5% hranice ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Velkou ztrátu utrpěla také při volbách v Berlíně. Myslíte si, že se teď něco změní na té případné podpoře?
3: Myslím, že se na té případné podpoře nic zásadního nezmění z toho důvodu, že CDU zkrátka v současné době nemá lepší alternativu, než ponechat Friedricha Merze v úřadě.
1: To znamená, že je tolerováno?
3: Tak určitě ta kritika proti němu je silná. Strana není spokojená s tím, jakým způsobem vystupuje. Ostatně on občas své spolustraníky i takovými různými výroky, možná spontánními, překvapuje, takže to jim také nedělá dobře. Ale na druhou stranu vlastně nemají možnost, jak snadno vystřídat kancléře a také se trochu hovoří o tom, že vlastně pokud by, teda bychom tu myšlenkovou hru dovedli do konce a pokud by ji vystřídali, tak by se také možná mohlo ukázat, že problémy té strany jsou hlubší než jeden politik.
1: No, má tedy spolupředseda AfD Tino Krupala pravdu, když říká, že Friedrich Merz do roka skončí?
3: Tohle jsou velmi silné výroky AfD, podobně jako třeba spolupředsedkyně Alice Weidlová se už vidí ve funkci německé kancléřky. Já bych tomu velkou váhu nepřikládala.
1: No ale Alice Weidlová také říká, že sledujeme zánik CDU. Tak v tom možná trošičku pravdu má?
3: Nevím, jestli sledujeme zánik CDU, každopádně právě strana AfD může být pro CDU velmi značným rizikovým faktorem, a to v tom slova smyslu, že část CDU už možná dnes přemýšlí o tom, že by mohla s AfD spolupracovat, a pokud by k něčemu takovému ve větším měřítku došlo třeba na zemské úrovni, tak to může pro tu stranu být velký test soudržnosti a může to ve svém důsledku třeba CDU i rozštěpit, takže to riziko určitě je.
1: A to jsou veřejné projevy, to znamená, že ta protipožární stěna, která se staví kolem Alternativy pro Německo, už přestává platit.
3: Ta protipožární stěna je takový trochu zprofanovaný a velmi často používaný pojem, který se ale pojí hodně teda s tou spolkovou nebo zemskou úrovní. Dá se říci, že ta zeď de facto neexistuje už v současné době, protože na lokální místní úrovni už ta spolupráce mezi AfD a CDU probíhá. To už vidíme dnes. AfD proniká se svým vlivem do zemských parlamentů, ovlivňuje celostátní politiku, mimo jiné třeba v oblasti migrace, takže se nedá říct, že by neměla už dnes vliv na spolkovou politiku. A o té spolupráci na té vyšší úrovni se samozřejmě dlouhodobě spekuluje, protože i CDU má své konzervativní politiky, pro které by bylo smysluplnější spolupracovat s AfD, kterou považuji v některých věcech za programově bližší než třeba jiné strany typu SPD nebo Zelených.
1: Ale SPD je teď jejím koaličním partnerem.
3: Ano, přesně tak.
1: A přesto tedy AfD možná by v tuto chvíli byla atraktivnější, co by na to říkali ale její voliči?
3: Myslíte CDU?
1: Ano.
3: Velmi záleží. Také by to byla určitě velká zkouška pro voliče CDU. My jsme měli takový malý test loni před spolkovými volbami, kdy kancléř Merz vlastně nechal projít jednu normu vlastně s hlasy AfD. Tehdy tvrdil, že to nebylo zamýšlené, že to takhle neplánoval. Nakonec se tedy omluvil za tento postup, ale už jenom to, že k tomu společnému hlasování s AfD došlo, vyvolalo vlastně velkou veřejnou pozornost a pravděpodobně to stálo tedy CDU, CSU hlasy ve volbách.
1: A týká se to pouze tedy té unie CDU-CSU nebo i jiné politické strany vlastně už začínají být více nakloněny spolupráci s AfD?
3: Tak další stranou, která teoreticky by mohla s AfD spolupracovat, je liberální FDP. Ostatně jsme to také viděli v náznacích minulých letech, ale to je strana, která momentálně vlastně se pohybuje pod tou hranicí volitelnosti do parlamentu a vypadává z jednoho zemského sněmu po druhém, takže to už velkou relevanci na té celostátní úrovni nemá. A když se podíváme na ty strany, které v parlamentu v současné době na spolkové úrovni zastoupeny jsou, tak jsou to strany středolevé nebo levicové.
1: Já bych se ještě vrátila k té interní situaci v CDU, kdy jste říkala, že ona vlastně teďko nemá na výběr, než podporovat Friedricha Merze. Tak mezi její klíčové tváře a možné potenciální lídry, jak se o nich mluví, se řadí třeba bavorský premiér Markus Söder nebo premiér spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Hendrik Wirst. Proč se právě jeden z těchto mužů nechopí příležitosti a nejde do čela strany?
3: Tak zaprvé v situaci, kdy je CDU-CSU historicky neoblíbená, by rozhodně nepomohlo vést nějaké dlouhodobé personální debaty. Žádný z těchto kandidátů nemá převažující podporu ve straně, takže by to určitě vedlo k velkým sporům, už kdyby se začalo jednat o tom, že by někdo Merze mohl nahradit. A další věcí samozřejmě je to, že Friedrich Merz stojí v čele koaliční vlády, to znamená, pokud by jeho potenciální nástupce se chtěl stát kancléřem, musel by získat většinovou podporu ve spolkovém sněmu. Dá se očekávat, že by to ten koaliční partner, kterým je sociální demokracie, jak jsme zmínili, vlastně nebral automaticky, že by se s tím pojily nějaké další diskuze nebo požadavky. Takže všechny ty ostatní varianty, kromě toho tedy nechat Merze v úřadě, jsou ještě mnohem složitější.
1: Jak se to vlastně CDU-CSU stalo, že je tak nepopulární? Je to věc pouze této unie a nebo jde o to, že prostě tradiční strany v tuto chvíli nemají voličům co nabídnout?
3: Tak bezpochyby ten úpadek těch tradičních velkých všelidových stran je součástí širšího trendu, který pozorujeme napříč celou západní Evropou, takže v tomhle Německo není unikát, možná jenom je tam ten vývoj trochu opožděný. A vlastně to vzbuzuje i třeba takové znepokojené reakce, například v sousední Francii, která vlastně to tam komentují místní novináři a analytici tím způsobem, jako my jsme si mysleli, že Německo bude vždycky stabilní, a podívejte se, už tam nastávají skoro stejné poměry jako u nás. Takže určitě ten širší trend je jedna záležitost. Druhou věcí samozřejmě je politika předchozích spolkových vlád, včetně tedy dlouholetých kabinetů Angely Merklové. Angela Merklová vlastně dovedla obsadit ten politický střed do značné míry, vlastně oslabit svoji politickou konkurenci, ale svojí politikou posunula tu stranu hodně do politického středu. To znamená, že právě na tom pravém křídle mohla vzniknout ta relativně silná AfD, která nyní tedy CDU-CSU výrazně konkuruje.
1: Hostem Interview Plus je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Friedrich Merz chce prý efektivněji komunikovat a lépe vysvětlovat plánované reformy. Tak může mu to pomoct? Bude to stačit?
3: Stačit to nebude, ale je to určitě velmi důležitý krok k tomu, jak ty reformy v uvozovkách prodat voličům, protože reformy, ať už jakékoliv, nebývají příliš populární a tyto jsou ještě navíc kvůli tomu, že zaznívá to jejich oznámení z úst Friedricha Merze, vnímány jako sociálně nespravedlivé části veřejnosti a jako takové chladné vůči tady té situaci, ve které se řada lidí nachází.
1: Takže je to tím podáním, že on neumí vysvětlit, v jaké situaci ekonomické se Německo nachází?
3: Tak on určitě umí vysvětlit, v jaké situaci se země nachází. Na druhou stranu je vnímaný jako muž, který vlastně strávil celou řadu let v soukromém sektoru, který sám je vlastně díky tomu relativně zámožný, který je takovým typickým představitelem vlastně těch západoněmeckých elitních kruhů a nedokáže moc v řadě vlastně těch společenských vrstev vzbudit dojem, že zná jejich životní situace, že s nimi nějakým způsobem soucítí.
1: On během té volební noci, kdy velmi záhy tedy přiznal porážku, slíbil, že se jeho vláda pustí do reform, kterými chce posílit Německo a čelit fascinaci autoritářstvím. Jaké konkrétní reformy měl na mysli?
3: Těch reform jeho vláda chystá se přijmout celou řadu, zejména se jedná tady o reformu důchodového systému, která má tedy reagovat na to, že v Německu je výrazně stárnoucí společnost a že ten současný důchodový systém je dlouhodobě neufinancovatelný, ale pochopitelně je to tedy zase zásah jakoby do těch sociálních výdobytků státu a řadě lidí to nevyhovuje. Další třeba oblasti, o které se hodně diskutuje, je oblast zdravotnictví, kde v Německu funguje takový zvláštní smíšený model mezi soukromým a veřejným zdravotním pojištěním. Tam dlouhou dobu prosazuje sociální demokracie, že by tento systém se zrušil. CDU-CSU byla dlouhodobě proti. Nyní kancléř, jak jsem zmínila, že občas má takové ty překvapivé výroky, naznačil něco v tom smyslu, že by se to mohlo změnit. Takže to jsou třeba dvě důležité oblasti.
1: Můžete být konkrétní v nějakých těch překvapivých výrocích, ať si to představíme?
3: Tak třeba konkrétně teď, co se týče toho zdravotnictví, tak CDU-CSU prostě dlouhá léta odmítá to, že by mělo být jednotné zdravotní pojištění pro všechny a je za to zachování toho stávajícího systému. A SPD vždy prosazovala, aby se ten někým vnímaný jako dvojtřídní systém změnil. A nyní vlastně kancléř Merz v takové jako spíše vedlejší větě na konci tiskového konference vlastně prohlásil něco v tom smyslu, že by se tenhle systém měl změnit. A nebylo to nějak konzultované ze spolustraníky, ani to nemá jakou širší podporu.
1: No, už jste zmínila, že CDU vládne se sociálními demokraty, kteří také ale dávají už od volební noci najevo, že budou teď ve svém přístupu vůči CDU tvrdší. Co to bude znamenat?
3: Tak sociální demokraté, a to je trochu výjimka, v posledních letech se neocitli pod nějakým úplně zásadně velkým tlakem po těch dvojích víkendových volbách, protože sice se jim nepodařilo zvítězit Mecklenburgsku před ním Pomořansku, ale podařilo se jim výrazně dohnat Alternativu pro Německo a zaznamenat tam výsledek, který je momentálně velmi vysoko nad tím celonárodním trendem. Takže vlastně tam mohou být sociální demokraté spokojení. V Berlíně to také nebyla úplná katastrofa, takže celkem si teď, myslím, užívají tu pozici, že jsou v závětří a ty zraky jsou vlastně soustředěné na CDU, CSU.
1: A čím to je, že tedy SPD jakožto tradiční straně, která byla součástí vždy té velké koalice s CDU, se vlastně daří?
3: Tak ono se jí, pokud se podíváme na celostátní čísla, příliš nedaří, ale v konkrétních regionech dokáže obhájit své pozice. V Mecklenburgsko-předním Pomořansku to bylo dané hodně osobností dosavadní premiérky Manuely Švézich, která ale, to je důležité zdůraznit, dělala tu kampaň do značné míry jako proti Berlínu, že argumentovala tím, že ona je zastánkyní zájmu svého regionu a že se bude prosazovat vlastně proti té spolkové vládě, kde ale její strana je členem.
1: No ale tím, že tedy SPD mají, řekněme, větší sebevědomí po těch předešlých dvou zemských volbách, tak znamená to, že vlastně Friedrichu Merzovi velmi pravděpodobně ty plánované reformy neprojdou, protože se na nich neshodne ani v rámci koalice?
3: Teď je otázka, jaká bude další, vlastně jaké budou další návazné kroky, jaký bude další osud toho reformního balíku, protože obě strany zdůrazňují, že trvalo dlouho jej vyjednat. My víme, že takové vlády, které mají čtyřleté volební období, potřebují reformy prosadit co nejdříve, aby potom se mohly teda soustředit zase na získávání voličských hlasů, takže ten čas utíká a řada těch vládních politiků už dnes varuje, že by nebylo moudré ten balík nějakým způsobem se snažit znovu otevřít a vyjednávat o těch jednotlivých bodech, ale pokusit se i pokud možno jako celek protlačit parlamentem.
1: No, dle prognóz se očekává zrychlení ekonomického růstu v Německu, především tedy kvůli rozvolnění té dlouholeté dluhové brzdy. Může to Friedrichu Merzovi pomoct?
3: Určitě, pokud dojde k hospodářskému vzestupu země a máme zde náznaky, že skutečně v některých odvětvích, která jsou právě třeba navázaná na ty zvýšené státní investice, dochází k růstu, tak to může pozici Friedricha Merze výrazně podpořit a může mu to pomoci, protože on od začátku byl kancléřem, který nastupoval zejména ze slibem, že Německu zlepší ekonomickou situaci.
1: No, naopak AfD velmi často nebo jeho dominantním tématem je migrace a statistiky ukazují, že počet migrantů přicházejících do Evropské unie se snižuje, že to v podstatě teďko není aktuální problém. Může toto naopak nějakým způsobem ublížit nebo oslabit alternativu pro Německo, když přijde o své hlavní téma?
3: Alternativa pro Německo dokázala velmi úspěšně v minulých letech adoptovat i další témata, která do té doby pro ní nebyla tak stěžejní. Část své popularity těží z toho, že se vyslovuje vlastně pro ukončení války na Ukrajině a pro zastavení pomoci této napadené zemi.
1: Ale tím, že bude komunikovat s Ruskem, pokud se
3: ano, mluví. Samozřejmě, oni se třeba vyslovují i pro obnovení energetických dodávek z Ruska, což samozřejmě v Německu, které je citlivé na ceny energií, zejména třeba právě v těch venkovských regionech, kde jsou lidi odkázáni na automobilovou dopravu nebo třeba v sektoru zemědělství i částečně v průmyslu, tak vlastně se hodně tohleto téma probírá, rezonuje a je to další vlastně oblast, ve které může AfD sbírat body. A dále, a to je velmi důležitá věc, AfD vlastně v posledních letech, a to vidíme v těch konkrétních zemských volbách, hodně sbírá hlasy voličů, kteří jsou nespokojení z různých důvodů, třeba z důvodu úpadku svého města nebo ztráty pracovního místa. A ona se stala vlastně tou novou stranou, která lidem zprostředkovává pocit, že o jejich starostech ví a že jim dokáže naslouchat.
1: A nabízí jim řešení? Třeba právě v těch ekonomických oblastech?
3: To je velký paradox, protože to ostatně ukázaly ty proběhlé volby, nejenom teda v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, Sasko-Anhaltsku, ale i v Berlíně, že vlastně ti voliči těch extrémních stran se k ním kloní bez toho, aniž by řešili, jestli ty jejich recepty, které nabízejí, jsou proveditelné v praxi či nikoli.
1: Hostem Interview Plus je dnes Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd. Volilo se také v Berlíně, který tvoří samostatnou spolkovou zemi. Jak velké šance má výrazně levicová strana Die Linke, že po vítězných volbách povede berlínskou radnici?
3: Má relativně slušné šance, protože ty volby vyhrála a může sestavit tříčlennou levicovou koalici se sociální demokracií a zelenými, ale je tam hned několik témat, na kterých se tyto strany neshodnou a uvidíme, jak budou probíhat ta povolební vyjednávání.
1: Tak začneme hned s jedním, protože stranická buňka Die Linke v berlínské čtvrti Neukölln je kritizována za antisemitské názory. Jak závažná jsou ta obvinění?
3: Těch obvinění nebo těch různých incidentů, které jsme v minulých týdnech zaznamenali, bylo hned několik. Jednak vystoupil tady na jednom z těch předvolebních mítinků berlínské Linke hudebník, který vlastně jednoznačně vyzýval ke smrti izraelské armády a pronášel další izraelské, antiizraelské výroky. A tento člověk tam tedy jako mohl v pohodě vystoupit, nebyl nějak jako na tom mítingu zastaven a část strany se k tomu jeho vystoupení jako nějak odmítavým způsobem nepostavil ani poté. V posledních dnech se hodně diskutuje o tom, že někteří politici Die Linke mají dokonce vazby i na některé osoby z blízkovýchodních klanů. To je jenom, abych vysvětlila, to je v Berlíně taková velmi ožehavá otázka, protože tam skutečně působí takové rozsáhlé rodiny, které jsou skutečně jako v tom kriminálním podsvětí a vyvíjejí různou problematickou činnost. A jako to, že se prokáže, že třeba politici Linke, kteří jsou zastoupeni ve spolkovém sněmu, jsou s nimi v kontaktu a v přátelských poměrech, je opravdu velký problém.
1: Co na to říká vedení Die Linke?
3: Vedení Die Linke, konkrétně v Berlíně, tedy ta kandidátka na starostku a lídrině Elif Eralp, která je teda sama z tureckého původu, se staví k těmto záležitostem jako velmi rozhodně, odmítá toto jako záležitost, která v její straně nemá co dělat, ale zatím jsme neviděli nějaký velký postup proti těmto lidem, třeba vyloučení někoho ze členů nebo nějaké úplně zásadní odmítnutí třeba ve větší míře.
1: A zároveň to přece není poprvé, kdy je to Die Linke, nebo za to je ta strana kritizována, tak jak chápat to, že si doposud to vedení v tom nedokázalo udělat pořádek?
3: No, důležité je to z hlediska struktury Die Linke. Já připomenu, že je to strana, která částečně vznikla z těch komunistických kádrů a hodně byla ještě ovlivňována v 90. a 0. letech právě tou generací těch jakoby bývalých funkcionářů NDR. Tihle lidé vlastně do dnešní doby z té strany ve velké míře zmizeli, téměř už se tam nevyskytují a nahradili je mladí radikálové, kteří právě pocházejí z aktivistické scény, kteří jsou zvyklí veřejně komunikovat, agitovat a kteří mají v řadě ohledu dost radikální názory, ale jsou zároveň i důvodem toho, proč ta strana momentálně, zejména teda v Berlíně, je tak úspěšná.
1: A zároveň nebyla by poprvé v berlínské vládě, pokud se nemýlím. Už s ní mají Berlíňané zkušenost.
3: Přesně tak, ano. Die Linke ostatně se účastnila i v jiných spolkových zemích na vládě. Tam samozřejmě velmi záleží na tom, jak moc bude ochotná právě krotit ty radikální proudy a jak moc bude trvat třeba na svém ekonomickém programu.
1: A myslíte si, že to právě, ty radikální proudy, jak říkáte, to může být hlavním problémem pro Zelené a SPD v tom rozhodování, zda s ní uzavřít koalici?
3: Je to téma, které se velmi diskutuje a druhým důležitým tématem, kde se tyto strany neshodnou, je způsob, jakým řešit v Berlíně velmi závažnou bytovou krizi.
1: Tak to je samozřejmě velkým tématem této strany, konkrétně zestátnění bytových fondů soukromých společností. Tento krok ale už Berlíňané posvětili v referendu v roce 2021. Proč se k němu doposud nepřistoupilo?
3: Tak po tom referendu v roce 2021, které tedy není závazné, tak se rozhodl berlínský senát nechat tuto okolnost zkoumat, jestli vlastně vůbec je možné nějakým způsobem k tomu vyvlastnění přistoupit. Dá se říci, že v současné době k tomu existuje celá řada velmi protichůdných právních názorů, takže někteří právníci říkají, že to vyvlastnění je možné na základě německé ústavy. Je tam ale velká otázka ve výkladu, protože tohle se ještě nikdy nestalo vlastně v takhle velkém měřítku a bude důležité, jakým způsobem, pokud tedy skutečně teda se Berlín rozhodne tímto směrem pokračovat, jakým způsobem se dále jakoby povedou i ty argumentace a bez pochyby se to bude řešit před soudem.
1: Jasné, jak přesně si to strana představuje? Jak by to mělo vypadat?
3: Tak strana levice si to představuje tak, že by vlastně vyvlastnila ty velké společnosti, které vlastně dohromady v Berlíně pronajímají statisíce bytů. Mimochodem Berlín je město, kde naprostá většina lidí žije v nájmu, asi 85%. A ty velké společnosti nemůžou být vyvlastněny bez náhrady. To znamená, že vlastně je potřeba jim nějakou částku zaplatit a zde se opět ty názory liší. Někdo tvrdí, že by bylo nutné jim zaplatit vlastně komerční částku za to, kolik by se ty byty prodaly. Levice je toho názoru, že by jim bylo možné zaplatit výrazně méně. A představuje si to tak, že vlastně ty byty by byly vyvlastněny a oni by postupně financovali vlastně z těch nájmů, které budou vybírat posléze vlastně splácení těchto bytů těm velkým společnostem.
1: Jak se staví k bytové krizi právě třeba potenciální koaliční partner sociální demokraté nebo zelení?
3: Tak sociální demokraté a zelení toto řešení považují vlastně za příliš radikální. Obecně ty argumenty proti té cestě vyvlastnění jsou, že by to bylo mimořádně nákladné a že by to zároveň velmi znejistilo možné potenciální investory do budoucna, kteří by mohli mít zájem v Berlíně stavět byty. Takže je tam taková dvojí jako záležitost toho, že vlastně tyto strany nejsou přesvědčené o tom, že ten model je ekonomicky proveditelný.
1: Jak vlastně rozumět tomu, že sledujeme už třetí výrazné vítězství strany Alternativa pro Německo, napříč tedy Spolkovou republikou, která skutečně si postavila tak jako svou image na boji proti migraci. A zároveň sledujeme to, že v německé metropoli vyhraje strana Die Linke, která je velmi promigrační. Tak jak tomu rozumět?
3: Berlín sám o sobě je prostě velmi specifické místo a možná, že právě ten silný výsledek levice v těchto volbách je i určitým jako znamením těm ostatním zemím. Podívejte se, tak vy volíte AfD, tak my najust zvolíme někoho, kdo je přesně na opačné straně. Takže tohleto už taky zaznělo v těch povolebních komentářích. AfD, a to je zajímavé, vlastně dokázala se postavit do pozice, kterou dřív právě držela levice, to znamená do pozice strany, která se zastává těch specificky východoněmeckých zájmů, do pozice strany, která vlastně sází na takovou tu nostalgii, na vzpomínání na dobu NDR, poukazuje na ty křivdy, které se odehrály průběhu postkomunistické transformace a jednoznačně tedy je jakoby v této pozici, kterou dříve měla ta levice.
1: A ještě jedno téma, tedy přinejmenším mají společné, a to tedy přístup k válce na Ukrajině, kdy AfD tedy slibuje vytvoření jakéhosi komunikačního kanálu s Ruskem. Die Linke jasně označuje agresora, ale zároveň je proti zbrojní pomoci Ukrajině, kterou teď vede tuto politiku vláda Friedricha Merce. Tak byla pro Německo voliče nějak důležitá ta otázka přístupu k Ukrajině?
3: Možná bych to rozdělila, protože například v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, tam podle alespoň interpretace těch výsledků tato otázka určitou roli hrála. Jedná se právě o ten venkovský region, který hodně řeší ceny energií. Tradičně to byl region, který měl na Rusko úzké vazby, mimo jiné kvůli tomu plynovodu Nord Stream. A v Berlíně to je trošku možná jiné, protože pokud se teda dostanu k té levice i politice, tak ona vlastně dlouhodobě byla velmi silně pacifistická, byla kritická i vůči třeba německému členství v NATO a to vlastně bylo takovým základním charakterem té strany a důvodem, proč třeba byl problém jí přijmout do vlády na spolkové úrovni.
1: Zuzana Lečcová byla hostem Interview Plus, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd. Děkujeme.
3: Já také děkuji. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vládní koalice se snaží ve sněmovně přes odpor opozice prosadit zmrazení ceny dálniční známky.
4: Takže i tento hezký návrh tady prohlasujeme a vážení občané, máme pro vás připraveno ještě mnoho dalších a dalších záležitostí.
5: Super, tomu říkám populismus non plus ultra. Děkuju.
1: Rusko při útocích na ukrajinský Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum. Nástupce basketbalového mistra Slavia se poprvé v nové sezóně představí doma. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se u Modřic kvůli nehodě projíždí levým pruhem. A bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů. Je středa 23. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím vládní novela, kterou právě teď projednávají poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
6: Podle koalice je tempo zdražování dálniční známky neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších známek v Evropě. Pokračuje předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
7: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
6: Podle opozice je návrh populistický. Řidiči by měli s rozšiřující se sítí dálnic platit postupně víc, říká poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
8: Je to něco, co je běžné v zahraničí, zkrátka čím více máte dálnic, tím více ta dálniční známka stojí.
6: Změnit by se mohla i platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Teď jsou totiž výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr.
9: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
10: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
9: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Bradford Ford Consulting Jan Bonaventura.
10: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
9: Podle hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Po ruských útocích na Kyjev zemřel nejméně jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ruských ranních úderech vypukly požáry.
11: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnosti, jak zakázat vývoz nafty. Včera to řekl ministr financí Scott Bessent. Vláda se snaží zjistit, jestli by zákaz přispěl ke zlevnění suroviny na americkém trhu. Ceny nafty se v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily po celém světě.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Popírač covidu, který vyzýval k násilí, Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas. Čermák si odpikává trest 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu může při žádosti o propuštění uškodit. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Vyznamenal se i v bojích ve francouzském letectvu.
12: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kutlvašr popisoval v roce 1944.
13: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
12: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Téměř polovina řidičů by si za jízdy přečetla zprávu v telefonu. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven, která dnes spustila kampaň Normální řízení zabíjí. Upozorňuje v ní na chování, které řidiči považují za běžné, přestože je nebezpečné. Další informace má reportérka Františka Rohlíčková.
14: 346 lidí. Tolik jich loni zemřelo podle České asociace pojišťoven kvůli řízení, které je obecně přijímané za běžné. Ať je to třeba nepozornost, nepřiměřená rychlost, používání mobilního telefonu za jízdy nebo třeba nedostatečný odstup. Řidiči navíc často své chování při silniční kontrole bagatelizují, upozorňuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
15: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
14: Součástí kampaně jsou vraky aut vystavené na několika místech v Praze a dokumentární film Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
16: Basketbalisté Slávie se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na Pražské Královce přivítají Opavu. Slávisté na startu NBL zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi, který chce zlepšit výkon Slávie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
17: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
16: Utkání Slavia Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy druhého kola Národní basketbalové ligy. Olomoucko-Pardubice, Ostrava-Brno, Děčín USK Praha, Písek, Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
18: Opět průjezdná D2 u Modřice na D8 omezení u Klíčan. Lepší zprávu na úvod neseme z D2. Ta byla na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před Modřicemi chvíli uzavřená. Na 3. kilometru stále řeší kolizi 3 nákladních vozidel.
19: Už jste kolem té nehody projíždí levým pruhem.
18: A kolona z 5. kilometru se sune 15 až 20 minut. Jedete-li po D1 z Prahy do Brna, čekejte zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k omezení za odpočívkou Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem zůstává kvůli pracím silničářů uzavřený pravý pruh. Na D1 za Velkou Bíteší dál směr Brno na 67. kilometru se v omezení jede pouze levým pruhem, v koloně ztratíte 10 minut. A D1 do Třetice, teď se podíváme na situaci před Brnem směrem od Prahy. Nákladní soupravy jedou pomalej v pravém pruhu za Popůvkami, jejich kolona začíná zhruba na 188. kilometru. A ještě dálnice D8 za Prahou směrem na Ústí, fronta se sune k omezení u Klíčan. Mezi 4. a 5. kilometrem se jede pouze levým pruhem. Od zdip naberete 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dál odpoledne bude polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, na východě ještě ojediněle taky přehánky. Odpolední teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15 a podobné počasí nás čeká taky zítra, kdy bude polojasno až skoro jasno s teplotami většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
20: Jako vlivní zmrazení cen dálničních známek budoucí opravy dálnic a silnic. Je reálné, že by Ukrajina a Rusko uzavřely takzvané energetické příměří? A měli by čeští zákonodárci ještě upravit parametry dětského certifikátu? O tom všem budeme mluvit. Pravidelná valorizace ceny dálniční známky má skončit. Zastavení pravidelného zdražování známky o inflaci a podle délky dálniční sítě dnes schvalují poslanci. Za základní roční známku tak motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Ve vysílání teď vítám Roberta Šťastného, dopravního experta, právníka, bývalého ředitele oddělení BESIP. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Když se podíváme na okolní státy, které mají dálniční známku, třeba Rakousko, Slovensko, Maďarsko, a na délku jejich dálniční sítě, jak vysoká je ta cena 2570 korun za rok, kterou platíme v Česku?
0: Hlavně, když jsem se díval, mě nejbližší je Rakousko, to skutečně má taky automatický způsob valorizace o inflaci, oni už nemají započtenou tu rozvoj sítě, protože už Rakousko je celý pokrytý, takže už to nemají moc kam rozšiřovat. Takže ta česká úprava je vlastně úplně stejná. Z hlediska výše ceny, ono vždycky záleží ta parita kupní síly, takže z hlediska našich platů můžeme říct, že máme relativně možná vyšší, ale z hlediska reální ceny sami víme, že ne, že si často naši občané objíždějí dálnice jiných států, aby ušetřili. Takže ta cena je úplně v pořádku a to navýšení, který by se navýšilo příští rok, o ten mechanismus by dělal asi 120 korun. To znamená, pokud ten člověk si dá na benzince jedno kafe, tak utratí úplně stejný peníze, nebo nechci říkat nějaké jiné zboží drobné. A má to dopad, ale makroekonomicky relativně velký, protože v tom objemu na ty opravy bude chybět 600 milionů a jasně pro výstavbu dálnic to není tak velká částka, ale pro tu opravu skutečně velmi.
20: My o tom, o těch opravách budeme mluvit, ale ještě bych zůstala u toho příměru s Rakouskem, když jste o tom mluvil, tak když se ale podíváme na počet kilometrů dálnic v Rakousku a počet kilometrů dálnic v Česku, tak zatímco cena je poměrně stejná, tak v Rakousku je těch dálnic mnohem víc.
0: Ano, no, říkám, je to hlavně jako makroekonomická otázka. Ono se dá dálnice platit jako různým způsobem. Takové Německo po občanech osobních aut nechce vůbec nic a mají taky obrovskou dálniční síť a moderní. Jde jenom o to, pokud máme státní rozpočet v dluzích a spíš hledáme škrty, tak vlastně hledat další způsob, jak tam dostat méně peněz, je vlastně o navýšení dluhu. Takže to spíš jako makroekonomická otázka. Říkám, hlediska dopravního, třeba mě jako dopravní experta, to má hlavně vliv na to, kolik lidí tu dálnici používá, případně nepoužívá, takže ano, klidně další argument, proč třeba zase naopak nenavyšovat, je, že to bude používat třeba více lidí, stáhneme na dálnice, nebudou někde v jiném prostoru.
20: No a to jsem se chtěla zeptat.
0: Méně používat veřejnou dopravu, takže všechno má svoje kombinace. Mně přijde ta postupná valorizace hlavně dobrá v tom, že to brání těm skokovým nárůstům, který potom ty pozice mají největší obavu. To znamená, když to každý stoupne o 100 korunu, přitom víme, že benzín nám dneska vstoupá o jiné částky a upřímně lidi nepřestali méně jezdit a hlavně lidi ani nejezdí pomalej, aby měli menší spotřebu paliva.
20: Znamená, ten počet lidí na dálnicích, ta cena známky vzrostla od roku 2023 zhruba o 1000 korun. Měl tenhle nárůst ceny dálniční známky nějaký podstatný dopad na množství těch koupených dálniční známek? Jinými slovy, odvedl některé řidiče z dálnic? Dá se to porovnat?
0: No, ukazuje se, že ne. Ono samozřejmě za tu dobu se obrovsky změnil i způsob jako dopravy lidí. Mně se líbí to, že ten stát umožňuje neplacený úseky okolo těch velkých měst, to znamená, aby ti, co dojíždějí jenom kousek do práce a mohli by klidně ve stejné rychlosti používat třeba nedálniční silnice, tak je radši použijí, protože to nemusí platit. Ta motivace tak nastavená je. A já, který se snažím být hospodárný, tak prostě si tu dálniční známku koupím, protože vím, že ten komfort a ten čas, který tam trávím, je dobrý. To znamená, pokud se státu bude dařit, že dálnice hlavně nebudou ucpané, nebudou tam nějaké velké kolony, což je hlavně vymáhání nějakých pravidel, tak říkám, já jsem zastáncem toho postupného zdražování. To mně přijde jak hospodářsky, tak dopravně pořádku, protože potřebujeme, aby co nejvíc lidí dálnici používalo, ale zároveň, aby jsme zase netrestali ti, co třeba nepoužívají auta. Mně hlavně přijde to, že pokud zastavíme nárůst dálničních známek, tak vlastně na ty silnice budou platit i ti, co vůbec autem nejezdí. A to třeba nepřijde úplně spravedlivý. Ten, kdo se prostě rozhodl, že používá veřejnou dopravu, tak to platí v tom jízdním, i to dálniční mýtný, A takhle vlastně ještě bude ze svých daní místo něčeho jiného podporovat jako dálnice, byť po nich vůbec nejezdí vlastním autem. No, takže pokud... mě přijde jaký spravedlnosti přijde, že ano, my, co používáme dálnice, na to máme přispívat.
20: Pokud tedy bude zrušen ten valorizační mechanismus, tak víme, že do Státního fondu dopravní infrastruktury nepřiteče v roce 2027 zhruba 500 milionů korun. Je to výpadek, který nějak ovlivní stavbu a udržbu dálniční sítě, nebo stačí v tuhle chvíli ten současný balík peněz dálničních známek na udržbu dálniční infrastruktury?
0: Tak víte, že vláda zvyšuje investice do výstavby, to znamená výstavbu, ona se financuje hlavně státním rozpočtem a ten příspěvek dálničních známek měl hlavně sloužit pro tu údržbu. A sami po silnicích jezdíme, víme, že prostě dneska už obrovský peníze chybí. On je hlavně stát přestává dávat peníze krajům a kraje prostě budou muset někde škrtat a projeví se to právě na těch silnicích, kde nám umírá nejvíce lidí. Takže je to vlastně nějaký domino efekt a rozhodně, jak si říkáte, 500 nebo 600 milionů, prostě už je to půl miliardy a ta rozhodně chybět bude, když vláda těžce licituje o každý miliardě případně nějakého snižování dluhu. Takže dát si ten luxus, že nepotřebuju půl miliardy, mě ekonomicky nedává smysl.
20: Znamená to, že říkáte mi teda vlastně to, že ty peníze možná budou na opravu dálnic, ale budou potom chybět třeba na opravy silnic druhé a třetí třídy?
0: No on ten mechanismus vždycky si ten stát nějak nastavuje. Někde to chybět prostě bude. To znamená, my úplně nezjistíme, kde, protože to je nějaký velký ranec. Vláda počítá s tím, že to nevybere a počítá nějaký státní rozpočet a má nějaké rozpočtové určení daní. Ten kraj nedostane konkrétní příspěvek na to konkrétní věc, ale prostě těch peněz bude v ekonomice, v těch veřejných peněz méně. A hlavně mě šlo, že to, co se vybírá z těch dálničních známek, má skutečně končit ve fondu, který je určený silnicím. Ono, stejná diskuze je třeba o výběru peněz z pokut za rychlost. Máte státy, které skutečně ty peníze potom investují do ty
20: dálniční. A končí u nás ty peníze z výběru splacení dálniční známky opravdu tedy jen v tom fondu, který slouží na údržbu dálnic a silnic?
0: Tak to, co se vybere ze známek, končí, protože to je přes ten státní fond. Ale jasně, že to nestačí, to znamená, musí se potom hodně dalších peněz generovat z nějakých jiných rozpočtů, buď z rozpočtů měst, krajů nebo toho státu. A na konci nám vzniká ten dluh, který teď je velkým společenským tématem.
20: Robert Šťastný, dopravní expert a právník. Děkuji, naslyšenou.
0: Taky, šťastnou cestu.
20: Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří s Ruskem, řekl po schůzce s americkým prezidentem Trumpem ukrajinský prezident Zelenský. On sám je prý také připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským vůdcem Putinem. Americký prezident ještě před jednáním se Zelenským na zasedání valného shromáždění OSN včera znovu řekl, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině. Ve vysílání teď vítám Michala Smetanu, bezpečnostního experta z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
20: Z toho, co zatím o jednání Trump-Zelenský víme, jak na vás ten výsledek působí?
3: Já se obávám, že asi nevidíme nějaký zásadní pokrok, tož nám zazněla ta témata, která jsou klíčová pro ten současný konflikt, je samozřejmě v principu dobře. Na druhou stranu nevidíme ze strany Spojených států nějaké kroky, které by naznačovaly, že se nějak výrazně změní ta realita ohledně toho, jak k tomu Spojené státy přistupují a jak se ten konflikt také může měnit potenciálně.
20: Prezident Zelenský už několikrát navrhl společné jednání s Trumpem a Putinem. Jen tak se dá podle něj vyřešit ta územní otázka. Tak proč podle vás Zelenský zaujal takový postoj a stojí přímo o setkání s prezidentem Putinem? Na začátku války jsme slyšeli, že s ním nikdy jednat nebude.
3: Takhle je to určitě dobrá strategie v tom smyslu, že ta alternativa bohužel je jednání mezi Ruskem a Spojenými státy, což je něco, co si velmi přeje Moskva, aby se vlastně celá tato situace řešila po ose Moskva-Washington, což Ukrajina samozřejmě nechce. Chce mít své místo u stolu a chce, aby se to řešilo v trilaterálním formátu. Stejně tak musí prezident Zelenský dávat velmi silně najevo Spojeným státům ochotu jednat, to znamená nedávat si žádné podmínky a vlastně ubezpečovat americké partnery, že Ukrajina skutečně stojí o mír, že je ochotná k tomu přistoupit seriózně a že ta jednání pro ní dávají smysl.
20: Jak reálné je podle vás to energetické příměří, o kterém mluvil prezident Trump a teď také prezident Zelenský? Pro koho by v tuhle chvíli bylo výhodnější?
3: Já jsem k tomu bohužel velmi skeptický, jakkoliv by to samozřejmě bylo dobře. Obecně se to nedá říct takhle jednoduše. Obě dvě strany nějakým způsobem čerpají strategicky z těchto útočných útoků. Rusko dlouhodobě útočí na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a vlastně velmi komplikují život běžným ukrajinským občanům. A stejně tak Ukrajina vlastně zvláště v letošním roce byla schopna navýšit své kapacity útoků do hlouby ruského území, útoky na logistická centra, rafinérie, obecně ruská energetika, schopnost vyvážet jak ropu, tak vlastně zpracovanou ropu, naftu, benzín a podobně. To všechno je součástí ukrajinské strategie, vlastně tak součástí ruské strategie. Asi bych řekl, že jak se blíží zima, kde pro Ukrajinu to bude mnohem palčivější otázka, kde samozřejmě v zimě, kde je potřeba topit, a to pro ní bude velmi citlivé, veškeré útoky na už tak poničenou infrastrukturu. V tomhle ohledu by Ukrajina určitě stála o to příměří. Jsem velmi skeptický k tomu, že Rusko na to přistoupí takto bilaterálně a pokud na to přistoupí, že to příměří vlastně vydrží déle než hodiny nebo jednotky dní.
20: A pokud teď Zelenský říká, že je připravený na jakýkoliv formát energetického příměří, znamená to tedy podle vás, že by Ukrajina souhlasila i s tím, že nebude útočit právě na ty rafinerie v Rusku, když právě ropa z nich je hlavním prostředkem pro financování války?
3: A Ukrajina by s tím pravděpodobně souhlasila za té podmínky, že Rusko by prokazatelně přestalo s útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a na ukrajinské civilní cíle, to znamená ukrajinská města. V tomto ohledu věřím tomu, že Ukrajina by vlastně na takovou tu nabídku kývla nebo na takovou tu možnost kývla, částečně protože pro něj to skutečně důležité vzhledem k blížící se zimě a částečně také proto, aby ukázala vlastně vůli jednat směrem ke Spojeným státům, ale opět jsem skeptický k tomu, že Rusko na něco takového přistoupí.
20: Zelenský žádal prezidenta Trumpa také o zimní balík střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Jakou naději na úspěch má ta jeho žádost a mají Spojené státy stále dostatečné zásoby těchto střel?
3: Bohužel ta šance je velmi nízká. Americké zásoby střel do systému Patriot se výrazně snížily, především v kontextu války proti Iránu. Přibližně pro posluchače, aby si představili, tak před zahájením války proti Iránu měly Spojené státy něco kolem 2400 interceptorů, nyní je to něco kolem 800, jsou ty odhady, co bavíme se o přibližně 2/3 vyčerpaných. Je to velký problém, Spojené státy se snaží vlastně navýšit své kapacity, ale ta výroba trvá velmi dlouho, to znamená, není možné toho dosáhnout velmi rychle a obecně se těchto svých kapacit nechce zbavovat ani vůči jiným dalším spojencům, tím méně vůči Ukrajině. Takže pro Ukrajinu jakkoliv je to samozřejmě velká mezera v těch ukrajinských obranných schopnostech a nutně potřebuje tyto systémy pro obranu proti balistickým raketám, tak se obávám, že ze strany Washingtonu tam ta ochota velká nebude.
20: Zelenský také v OSN poznamenal, že Putin je v Rusku pod značným tlakem, neboť ruské síly na Ukrajině nevítězí. Zmenšili podle vás tento tlak výsledky těch ruských voleb do státní dumy, kde tedy Putinovo jednotné Rusko získalo nejvíc křesel v historii?
3: Tyto volby nějakým způsobem a jejich teda výsledek samozřejmě musíme potrhnout, že se nejedná o klasické svobodné volby, ale volby v autoritarském režimu, tak vlastně pořád dávají prezidentu Putin nějakou určitou legitimaci do budoucích měsíců, kde celá řada expertů odhaduje, že možná se to pokusí právě Vladimír Putin a Kreml obecně tohoto využít jako nějakého okna příležitosti pro nějaké, dejme tomu, drastičtější kroky, ať už to týká vlastně nějakého dalšího kola částečné mobilizace, která může mít různý průběh, může mít různý rozsah, ale je to, dejme tomu, nějaký krok, který by po té strategické stránce Rusku pomohl. Alternativně se velmi diskutuje vlastně nějaká něco, čemu bychom mohli říkat horizontální eskalace, to znamená rozšíření toho konfliktu skrze nějaký typ nižších útoků směrem k evropským zemím. Zda se to skutečně stane, velmi těžko říci. Je řada důvodů, proč Rusko by se obává vlastně dalšího kola větší mobilizace vzhledem k domácí stabilitě, k ekonomickým důvodům a podobně. Nicméně ano, dává to možná nějaké potenciální okno příležitosti pro Vladimíra Putina zkusit nějakou změnu v tom dosavadním přístupu, který v mnoha ohledech nenese to ovoce takovým způsobem, jak by se asi představoval.
20: Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
20: Jak bude nakonec vypadat dětský certifikát, stále není jasné. Poslanecká sněmovna večer druhé čtení koaliční novely trestního zákoníku, které obsahují jeho úpravy, přerušila. Certifikát má potvrzovat bezúhonnost těch, kdo pracují s dětmi a mládeží, a dokládat, že od roku 2005 se nedopustili vážných trestných činů, zejména vůči dětem, činů sexuálního charakteru nebo násilných trestných činů. Tento nástroj byl schválen už loni, platit má od ledna, ale vzhledem k technickým úpravám bude zřejmě plně funkční až od poloviny příštího roku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc upozorňuje na technické lhuty spojené se zavedením certifikátu.
4: Pokud by nedošlo ke změně zákona, musel by každý, kdo se zúčastňuje zotavovací akce, skautu a podobně, každé 3 měsíce dokládat znovu dětský certifikát. Ta povinnost vznikne až od 1.7. s tím ale, že už budou vydávány digitální certifikáty a následně ten, který provádí kontrolu, už nebude muset vyžadovat nový certifikát po uplynutí doby, pouze si zkontroluje, zda certifikát platí nebo neplatí.
20: Parametry dětského certifikátu provází ve sněmovně i diskuze o rozsahu trestných činů, na které by se měl vztahovat, a o otázce, jestli by měl platit doživotně, nebo by po určité době umožňoval i přezkum v případě osob, na které by se vztahoval zákaz práce s dětmi. Naše pozvání do vysílání přijal dětský ombudsman Martin Beneš. Dobrý den.
21: Dobré poledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
20: Je podle vás také nutné tedy zavádět ten certifikát postupně, jak říká ministr spravedlnosti, právě kvůli těm technickým problémům nebo technickým věcem?
21: Nutné. To je složitá otázka. Je potřeba implementovat ty technické procesy, to znamená, pokud se to nestihne do konce roku, tak pak zřejmě bude nutné počkat. Já bych byl rád, aby to čekání bylo co nejkratší.
20: Debata se vede i o výčtu trestných činů, na které by se měl ten dětský certifikát vztahovat. Padají tam podněty na jeho rozšíření, ale třeba Helena Válková z Hnutí ANO navrhuje naopak vyjmout z toho výpisu prosté ublížení na zdraví nebo těžkou újmu na zdraví v případech, kdyby nebyla spáchaná na dítěti. Stojí z vašeho pohledu podobné úpravy ještě za úvahu?
21: Já bych byl rád, aby ta debata, která se otevře, nebyla široká, ať je široká, jak budou poslanci chtít, ale byl bych rád, aby neodkládala příliš.

0: To znamená, dělat ten dětský certifikát nebo ten zápis v tom rejstříku se logicky netýká jenom trestných činů, kde byly děti přímými oběťmi.
1: Vím, že jste mi říkal, že chcete hlavně, aby byl schválen co nejdříve, ale ještě k těm možnostem rozšíření těch trestných činů. Vám samotnému tam nějaký trestný čin schází, který by tam měl být v tom dětském certifikátu?
0: Je potřeba zdůraznit, že oni tam jsou vlastně jakoby dvě kategorie trestných činů. Některé, které jsou zahrnuty automaticky, a pak vlastně všechny ostatní, o kterých soud může rozhodnout, že ten zápis bude proveden, pokud to považuje za důležité z hlediska ochrany dětí. To znamená to, že některý trestný čin není uveden v té první kategorii těch automaticky zapisovaných, zas až tolik nevadí. Zase se vracím k té předchozí odpovědi. Byl bych rád, aby ty debaty o různém rozšiřování nebo zužování okruhu trestných činů nevedli k tomu, že se účinnost dětského certifikátu nebo toho zákona ještě více oddálí.
1: Sám jste teď popsal, že o některých těch záležitostech, jestli bude ten pachatel nebo nebude zapsán do toho dětského certifikátu, rozhodují soudci. Jak to udělat, aby soudce opravdu bral v úvahu a možná při každém tom posuzování nezapomínal na to rozhodovat o tom, jestli je to případ, kdy ten pachatel by měl být uveden v tom seznamu nebo neměl?
0: Jako dětský ombudsman bych se neměl příliš vyjadřovat k otázkám justice, která je nezávislá, ale takto obecně samozřejmě cesta vede nějaké školení a nějakou odbornou přípravu soudců prostřednictvím Justiční akademie, kde by tato otázka měla být také probírána.
1: Měla by se podle vás ještě znovu otevřít otázka toho možného přezkumu po nějaké době, po tom, co ta osoba je v tom dětském certifikátu, nebo tak, jak to je vám, to připadá relevantní?
0: Já se nebráním tomu, aby po nějaké době fungování toho systému jsme se k těm otázkám znovu vrátili, nebo aby se k ním vrátili poslanci ve svých debatách a abychom o nich vedli nějakou odbornou debatu, nakolik to funguje, jaké problémy nebo chyby tam jsou, protože jsem přesvědčen o tom, že takhle předem se vlastně nedá odhalit spousta věcí
1: chyby.
0: A spousta věcí přinese až praxe.
1: Martin Beneš, dětský ombudsman, děkuju, naslyšenou.
0: Díky za pozvání.
2: Dobré odpoledne, 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat třeba zastavení valorizace dálničních známek. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než 1 miliardu korun. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk. 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár. Íránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána íránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být taky íránské spoje do Ázerbajdžánu, tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s íránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problému s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.

0: taky čerstvou dopravu v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim ze 49. kilometru popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se 10 minut. Navíc v koloně na 51. kilometru se srazila dvě auta. Tak opatrně. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš zpomalíte na kilometru 163. Na 167. kilometru pracují silničáři. Je to na necelých 10 minut. D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice lehce neprůjezdná. Zastavují se tam kamiony na 6. kilometru. Na 3. kilometru se po srážce dvou kamionů projíždí jenom levým pruhem. Fronta je teď na 10 minut, kamiony postojí déle. Na východní části Pražského okruhu směrem na Bychovice čekejte silný hlavně transitní provoz od sjezdu na Černý most přes Štěrbohlovskou spojku až k Europarku. A v Praze, přímo v Praze v centru, v Legerově je za Nuselským mostem vyfrézovaný pravý pruh. Stojí se na Nuselském mostě, zdržení teď 10 minut. Dobře dojďte. Bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer pak v severozápadní polovině Čech místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty dnes 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 15, v tisíci metrech na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu pro vás teď máme názory a argumenty.
1: Vláda před volbami musí zasáhnout proti drahotě na čerpacích stanicích. Motoristé a SPD sice vůči premiérovi využívají svůj vyděračský potenciál, jenže nikoli, když jde o horentně deficitní rozpočet. Jednání Zelenský-Trump, anebo co všechno může vzejít z volebního debaklu vládní CDU ve třech německých regionech. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, nebo respektive už to se tak děje, Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
1: Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová, grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku při zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump pak v projevu v OSN označil ujednání za milník pro bezpečnost USA, Arktidy, ale i Evropy. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
1: My už jsme zažili situaci, že na začátku tohoto roku hovořil Donald Trump o anexi prakticky Grónska. To přece jenom bylo odvráceno. A dohoda podle agentury Reuters mimo jiné říká, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit podmínky tohoto ujednání. Co to znamená?
3: No, znamená to, co to říká. Ano, že Grónsko, které uvažuje již delší dobu o své samostatnosti, v současné době má částečnou autonomii, ale má vlastně přislíbeno, a jsou na to už příslušné zákony, že v případě, kdy bude chtít, může uspořádat referendum a pokud občané vyjádří svou vůli k nezávislosti, může onu nezávislost na Dánsku získat. Každopádně té nezávislosti v současné době brání i to, že Grónsko není ekonomicky soběstačné, byť se jeho situace postupně trochu zlepšuje, ale stále vlastně žije do značné míry, no ale především z dánských příspěvků, z dánských příspěvků do rozpočtu. Ovšem zároveň má Grónsko velké nerostné bohatství. V současnosti ovšem ukryté pod silnou vrstvou ledu a teprve se očekává, že s globální změnou klimatickou by vlastně k těmto zásobám mohl být lepší přístup, protože nyní nejsou ekonomicky využivatelné, byť tam jsou opravdu pro Evropskou unii i pro Spojené státy velice klíčová naleziště vzácné zeminy a tak dále, o které je samozřejmě velký zájem. A velký zájem o ně právě vyjadřoval i Donald Trump, který mluvil o tom, že by je chtěl získat pro Spojené státy.
4: Získat celé Grónsko.
3: Celé Grónsko, ano. Proto mluvil o koupi nebo o anexi. Ovšem, tato dohoda nic takového, a to je důležité říct, nezakotvuje. Proto v Dánsku také je vlastně to přijímáno jako velké diplomatické vítězství premiérky Frederiksenové. Dohodu přivítal i grónský premiér Nielsen jako dohodu, která vlastně je vítězstvím pro všechny tři strany. A to opravdu je. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je to především jistý prvek před listopadovými midterms ve Spojenými státy, kdy konečně může po dlouhé době ukázat, že něco dokázal na mezinárodním poli. Také Bílý dům ve svém biletenu, který rozesílá odběratelům, píše o splněném snu, že prezident Trump zajišťuje trvalou bezpečnostní kontrolu USA nad Grónskem bez jakýchkoliv nákladů pro americké občany, že prezidenti si již více než 100 let uvědomovali strategický význam Grónska, avšak žádnému z nich se nepodařilo v této věci jednat. To není tak úplně pravda, protože o Grónsku existovala dohoda již z roku 1951 obraná mezi Dánskem a Spojenými státy.
4: Která se hodně připomínala právě v tom konfliktu na začátku
3: ano,
4: roku.
3: Ano, a tato dohoda nyní přijatá jí poněkud rozšiřuje, ale asi zdaleka ne tolik, jak by američtí občané čekali a jak panovali obavy třeba v Evropské unii.
4: To byl Petr Švárc, díky mnohokrát.
3: Díky, naslyšenou.
5: Vláda už po druhé v tomto roce dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzin prodávat. Téma komentáře o publicisty Petra Holuba s titulkem, který zní jako citát ze Snáře, premiéra u pumpy viděti.
6: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už po druhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se z hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Zároveň ani spotřebitelé nepropadnou panice, která by mohla vést třeba k tomu, že úplně přestanou jezdit autem a omezí spotřebu. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by si měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnily. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži. Automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z Hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
5: U mikrofonu byl Petr Holub. Oba menší koaliční partneři mohli využít, že se bez nich hlavní vládní subjekt, tedy hnutí ANO, neobejde a trvat na viditelném snížení velikého deficitu v návrhu státního rozpočtu na příští rok. A ačkoliv o tom mluvili, neudělali to. Především motoristé sobě, kteří se před volbami dušovali, že budou ve vládě tlačit na ozdravení veřejných financí. A komentuje kolega Petr Hartmann.
7: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. Týká se to rovněž působení Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. V uvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Jejich výsledek mu to neumožňuje. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
5: Hovořil Petr Hartmann. A ještě jednou už dnes zmiňovaný Donald Trump, ten se v úterý setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku, kde pochválil ukrajinské bojovníky a vedení země. Hlavními tématy jednání byly ovšem dodávky raket do systému protivzdušné obrany Patriot, energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a ukončení vzájemných útoků na infrastrukturu. A slovo má Libor Dvořák.
8: Volodymyr Zelenský hned po uzavřené 40-minutové schůzce s americkým prezidentem vyjádřil naději, že šéf Bílého domu by rád ještě před vypuknutím zimy vleklou válku ukončil. Celou debatu s Trumpem pak označil slovy, jež slýcháme spíš od amerického prezidenta. Byla prý pozitivní a produktivní. Jak Spojené státy, tak Ukrajina si přejí, aby tato nesmyslná ruská válka skončila ještě před zimou. Probrali jsme spolu možné deeskalační kroky, které by dokázaly otevřít cestu k diplomacii, uvedl později ukrajinský lídr na svém Telegram kanálu. Při setkání s novináři hned po skončení schůzky Zelenský prohlásil, že Kyjev je připraven zastavit své údery po ruské energetické infrastruktuře, ovšem jen za předpokladu, že takovýto krok bude druhou stranou opětován. Pokud jde o amerického prezidenta, je zřejmě nakloněn myšlence postoupit Ukrajině licenci na výrobu střel do systému Patriot, jichž má bránící se země trvalý nedostatek a pracně je schání, kde se dá. Problém je jistě i v tom, že kdyby Ukrajinci začali toto vysoce účinné střelivo vyrábět už dnes, hmatatelné výsledky se dají očekávat nejdřív za rok, a to je opravdu dlouho. Těsně před začátkem schůzky Trump-Zelenský se novináři amerického prezidenta ptali, zda si umí představit třístranné jednání USA, Ukrajina, Rusko na summitu skupiny G20 a zda by byl ochoten přizvat na něj i Putina, na což Trump odpověděl. Už jsme se setkali na Aljašce. Pokud jde o Miami, zatím nic konkrétního nevím. Chystáme tam velký podnik, ale myslím, že by dorazil. K jednání je rozhodně připraven. Taky bych chtěl, aby válka už skončila. Je ovšem velmi těžké soudit, k čemu přesně je Putin připraven. Jak víme, ochotu jednat sice projevil, ale zatím Zelenského neustále vyzýval, aby přijel do Moskvy a jak se zdá, nejraději by se obešel bez Trumpovy asistence. Cesta do Moskvy by se však pro ukrajinského prezidenta rovnala dobrovolnému lezení do jámy Lvové, navíc na pozvání muže, pro nějž je lež a faleš v politice běžnou, ba hojně využívanou pracovní metodu.
5: To byl komentátor Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Po volbách ve třech regionech, které skončily pro křesťanské demokraty kancléře Friedricha Merce fiaskem, je na místě stále naléhavější otázka, jak dlouho Merz ještě vydrží v čele vlády. Ale specialista na německy mluvící země a editor deníku Právo Robert Schuster upozorňuje také, že by se nemělo přehlížet, jak erodující postavení kancléře prospívá extrému.
9: Hlavně skutečnost, že ve východoněmeckém Mecklenburgsku předním Pomořansku se kancléřova strana už ani nedostala do parlamentu, není možné přejít jen tak. Jen pro připomenutí. Křesťansko-demokratická unie CDU tam začátkem 90. let vyhrávala volby s 38%. O pár desítek let později tam se 4,9% ztroskotala na 5% hranici. Merz měl asi tušení, že to tak může dopadnout. Proto se zjevně snažil rychle převzít iniciativu a už krátce po prvních odhadech volebního výsledku promluvil k veřejnosti. To je v rámci zavedené dramaturgie volebních večerů, jak probíhají u německých politických stran, velmi neobvyklé. Špatné zprávy totiž jako první komunikují nižší funkcionáři, třeba generální tajemníci nebo šéfové poslaneckých klubů, nikoli ale předsedové. Kancléř ale podnikl úprk vpřed, když konstatoval, že volby nedopadly dobře. Zároveň ale také dodal, že teď už je po nich, takže bude možné pokračovat v reformách. Své poselství adresoval směrem k široké veřejnosti, zejména však k té stranické. Právě tam musí být obzvlášť velká nespokojenost s tím, jak aktuálně křesťanští demokraté i kvůli Merzovi navenek působí. Přitom právě s jeho osobou mnozí členové strany spojovali velké naděje, když ho v roce 2021 v historicky ojedinělém hlasování celé členské základny zvolili za předsedu. Stalo se tak s výraznou většinou a v očekávání, že Merz otočí kormidlo znovu konzervativnějším směrem a k pozicím, které dlouholetá šéfka strany, kancléřka Angela Merkelová, postupně opouštěla. Tušili, že to nebude jednoduché a že přitom Merz narazí na značný odpor. Ale že nakonec jako šéf vlády bude v mnohem pokračovat tam, kde skončila Merkelová, to asi málo kdo z nich považoval za možné. Přesně to se ale stalo. Pokud kancléř v minulých týdnech nežil v úplně jiné realitě, musel si nejpozději během nedávných volebních kampaní uvědomit, jak moc klesla jeho popularita, a to nejenom na východě Německa. Z toho plyne, že pro příští volby, ať už se budou konat v řádném termínu, čili 2029 nebo dříve, by tak byl spíš hypotékou než přínosem. V těchto mantinelech se nyní bude odvíjet jeho další působení v politice. V jeho prospěch může hrát, že situace, v níž se nachází, je natolik bezvýchodná, že se na jeho místo nikdo moc nepohrne. To se ale může změnit na jaře příštího roku, zejména po volbách v co do počtu obyvatel největší spolkové zemi v severním Porýní Vestfálsku. Pozornost, která je nyní přirozeně věnována dalšímu osudu kancléře, by ovšem neměla zastřít skutečnost, že série německých regionálních voleb přinesla kromě vzestupu protimigrační Alternativy pro Německo AFD ještě další dramatický výsledek – vítězství postkomunistické levice v německé metropoli. Což o to, že tato strana svým voličům slibovala radikální řešení permanentní bytové nouze ve městě v podobě znárodnění velkých hráčů na trhu s byty. Vlídná tvář její hlavní kandidátky zakrývala, že levice je zároveň především stranou, jež má ve svých řadách extremisty, kteří mimo jiné otevřeně upírají Izraeli právo na existenci. Do celkového obrazu vskutku zvláštních lidí v jejím okruhu také zapadají snímky zachycující hlavu jednoho z kriminálních arabských klanů, jak v Berlíně na volební párty levice slaví její úspěch metropoli. Členové tohoto kriminálního uskupení mají mimo jiné na svědomí loupež vzácných šperků v Drážďanech a jiné trestné činy a zřejmě také kontrolují část berlínského podsvětí. Vedení levice se od klanu v zápěti distancovalo, ale pochybnosti zůstávají. Vedle epizody o klesající autoritě kancléře zapadá i tato událost do příběhu o zemi, která se přímo před očima všech mění k nepoznání.
4: Říká Robert Schuster. No a úplně na závěr ještě spisovatel Karel Hvížděla připomíná, že 23. září před 125 lety se narodil jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Jaroslav Seifert, o kterém mimochodem právě do kin míří film Pavla Štingla nazvaný Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí.
10: Jaroslav Seifert patřil spolu s Jiřím Wolkrem, Konstantinem Bíblem, Vítězlavem Nezvalem k české meziválečné avantgardě. Podílel se na vzniku Devětsilu, ale taky patřil k těm, kteří měli odvahu se v roce 1929 postavit proti radikálnímu křídlu komunistické strany. Spolu podepsal manifest sedmi spolu s Tajgem, Nezvalem a Halasem a z Devětsilu byli vyloučeni. Zřejmě kvůli tomu se již dalších avantgardních experimentů nezúčastnil a hledal sám sebe v poezii. To lze vyčíst již i z jeho tehdejších básní. na rozdíl třeba od Volkera, neviděl nikdy básníka na barikádách nebo jako revolučního vojáka, ale spíše jako proroka padlého symbolicky, viz báseň Nejpokornější. Cituji, jsem ten, jenž v revoluci střílí první, jsem ale také ten, jenž první padne, zázračný jako Bůh a mocný jako Bůh. Válečná léta prožil jako redaktor v Národní práci, po válce se z něj stal sociální demokrat. Připojil se k nekomunistickému kulturnímu svazu. Po únoru 1948 ale převzetí moci přivítal. Na jaře 1949 si uvědomil, že se mýlil a odmítl členství v novém svazu československých spisovatelů. Autoritu mezi lidmi získal v roce 1956 na druhém sjezdu československých spisovatelů, kde vystoupil spolu s Františkem Hrubínem. Velmi tvrdě kritizovali cenzuru a ideologizaci tvorby. 1968 až 1970 byl předsedou svazu spisovatelů. Po okupaci v roce 1968 vystoupil v televizi a prohlásil, jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak si vystavíme poslední, který opustí naši vlast. Kvůli svým pookupačním aktivitám upadl opět v nemilost. Novou tvorbu mohl publikovat až od konce 70. let. Dokonce za ním přišli s návrhem, když nebudete veřejně vystupovat a podepisovat žádné petice, budeme vydávat vaše knihy. Jaroslav Seifert na dohodu nepřistoupil. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Vydávání jeho knih se ujal v samizdatu Jiří Gruntora. V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. V té době již byl nemocen, cenu za něj převzala jeho dcera. Jaroslav Seifert zemřel v lednu 1986. Pohřeb se konal v Rudolfínu a církevní rozloučení v břevnovském klášteře svaté Markéty.
5: Karel Hvízděla byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
11: Zaostřeno. Jak letošní extrémní léto osobně prožívali záchranářka, zahrádkářka a expertka České zemědělské univerzity, klimatolog nebo hydrolog a jaké rady mají pro nás ostatní, kteří také chceme co nejlépe zvládat silnější a častější vlny veder a sucho v Česku. Jan Kaliba vás zve na výpravu za těmi, kdo tyto problémy vyvolané postupující změnou klimatu zažívají v praxi a snaží se hledat řešení.
2: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
0: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory britské firmy Rolls-Royce SMR. Prezident Pavel vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Rusko při útocích na Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum, zemřel nejméně jeden člověk. Ve středu 23. září jste si naladili zprávy Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
12: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
0: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v Tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident i vystoupení na summitu Krymské platformy.
13: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitali Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár.
14: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu anebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
15: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
16: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
15: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Bakterie potvrdily testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy nechalo budovu kompletně vydezinfikovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166 malují značení, jede se jedním pruhem, kolona z kilometru 164 je na 10 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je teď silný provoz. Od D11 k Průmyslové naberete 15 minut. A ve Vlznově ulici se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. Dobře dojeďte. Je a bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer pak v severozápadní polovině Čech místy až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
17: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy. Buďte vítán. Dobrý den. Sladili jsme se. S pedagogem katedry ruských a východoevropských studií se budeme věnovat zejména výsledkům voleb do Ruské státní dumy. Co se po nich v Rusku změní, zda a v čem ovlivní ruskou agresi na Ukrajině a jak by měla Evropa reagovat na zesilující hybridní útoky Moskvy. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
17: Rusko, které je úzce spjaté s Vladimírem Putinem, prezidentem Ruské federace, podle očekávání ovládlo volby do státní dumy, získalo 58%. Je to, pane Svobodo, výsledek, který si Kreml přál?
18: Tak je to výsledek, který si Kreml přál, protože kdyby si ho nepřál, tak to tak nedopadne. Ty výsledky jsou zpochybňované už nyní. Máme, ono je tam poměrně jednoduše vidět, že čím víc roste účast, tím víc roste i výsledek pro jednotné Rusko, což prakticky možné není. Jsou velká podezření na to, hraničící s jistotou, že ty výsledky jsou výrazně nafukované, ale pokud už je budu takhle brát, Kreml, pro Kreml je to vlastně velmi dobrý výsledek, protože oni říkají, že vlastně je to výsledek, který je výrazně lepší, než byl v těch mírových dobách, že je i vyšší účast. Oni tvrdí, že je to tím, že vlastně ty ukrajinské útoky podnítily to vlastenectví Rusů a ti šli odevzdat hlasy jednotnému Rusku. Tady samozřejmě můžeme o tom dosti pochybovat. Já bych jenom uvedl ten výsledek z Čečenska, kde Ramzan Kadyrov získal 99,85% hlasů, což ať si každý udělá obrázek, jestli je nebo není možné.
17: Šlo, jak už jste naznačil, pane Svobodo, o první volby do dolní komory parlamentu od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. O těch volbách, těch aktuálních, se psalo také jako o jistém referendu Vladimíra Putina. Přinesli vůbec teda nějaké překvapení?
18: Tak překvapení, ono zajímavé bylo třeba to, že vlastně ta strana Spravedlivé Rusko, to je taková obskurní stranička, která se čím dál více profiluje jako hodně proválečná. Ona vlastně z těch všech stran vystupovala jako nejvíc proválečná, tak získala 5,1% hlasů údajně tedy. A ještě dlouhou dobu, nebo těsně před koncem vlastně měli těsně pod těch 5%, čili byla tendence vlastně tuhletu stranu jakoby do té státní dumy dostat i prostřednictvím té percentuální části, protože polovina se volí poměrně, druhá polovina většinově. Překvapením asi ani nebylo to, že jednotné Rusko získalo 209 většinových mandátů z 225. V těch zbylých okrscích, co vím, tak většinou to bylo tak, že ono ani nekandidovalo, přepustilo ta místa vlastně někomu jinému, čili ona ta, řekněme, ty výsledky nejsou až zas tak překvapivé, možná se čekalo o něco méně, jako že bude přisouzeno jednotnému Rusku. Co se týče komunistů, tam je ten výsledek asi očekávatelný.
17: To je druhé místo?
18: Jasně, oni sice vystoupili předevčírem, tuším, že, nebo včera, s tím, že výsledky jsou sfalšované a že se musí ukončit válka, ale tím to taky skončí. Gennadij Zjuganov takhle mluvil, jejich předseda, ale upřímně tím to také skončí. Oni jsou taková jako plyšová opozice v tomhletom směru, že vlastně vždycky jako řeknou, tohle je špatně, ale vlastně neudělají nic jiného. Jinak další ty strany, ti pseudoliberálové, Noví lidé, to je taková lehce jako protestní strana po té, co bylo vyřazeno Jabloko, ale zase velká část lidí vlastně říká, proč máme volit nějakou, nebo proč máme jakoby dávat hlas nějaké pseudoliberální straně, když stejně ty hlasy si zmanipulují, jak chtějí, takže velká část těch protestů se odehrála i tak, že lidi nešli volit.
17: Když jste se zmínil nyní o Nových lidech, která o té, řekněme, středopravé straně, ta získala bezmála 8%, jenom připomenu, že to konečné výsledky hlasování se dozvíme pozítří, 25. září. U té strany Noví lidé, která se umístila na čtvrtém místě, tak se profiluje jako modernější, liberálnější alternativa. Co lze čekat od strany na místě třetím, nacionalistická, liberálně demokratická strana Ruska, necelých 9% podle dosavadních údajů.
18: Tak ona, ta strana, je taková hodně zmatená po té, co vlastně zemřel jejich dlouholetý vůdce Vladimír Žirinovský. To byla, jako můžeme si o něm myslet, co chceme, ale charismatická postava. On těmi skandály na sebe strhával pozornost, vykřikoval ta hesla typu těším se, až si ruský voják omije holinky v Indickém oceánu a podobné věci. ale byl vždycky jako loajální, ale co bylo důležité, on prostě dokázal přitahovat část obyvatelstva, která měla sklon, řekněme, k těm extrémním proudům. Jo, to byla i jeho role vlastně, aby ti extremisté nezískávali to svoje vyjádření někde prostě na ulici, někde, kde si to Kreml až tak příliš nepřeje. A poté, co on zemřel, tak vlastně ztratila tohoto charismatického vůdce. Leonid Slutsky je všechno jenom ne charismatický. On se sice pokouší o skandály, ale je to takové prostě rozpačité. Ta strana je, řekněme, lehce protestní stranou, zvláště v těch regionech dálně východních, tam získávají o něco více. My ještě uvidíme jakoby ty přesnější výsledky podle toho, co se vyhlásí 25. Ale LDPR získává jako v těchto regionech, Chabarovském kraji a v podobných oblastech jako určitá forma protestu taky. A ono je výrazné i to, že tam mají třeba zajímavější osobnosti, ale ta strana je prakticky bez toho vůdce ničím.
17: Jak mimochodem hlasovala Moskva?
18: To se přiznám, že jsem ještě úplně do detailů nestudoval. Vím, že třeba zajímavé výsledky byly v okrsku, kde je takzvaná Moscow City. To jsou takové ty moderní mrakodrapy, kde ti noví lidé získali výrazně více a vyhráli dokonce jednotné Rusko. Tam bylo poraženo teď poslední zprávy, já jsem ještě projížděl Telegram, tak jsem koukal, že vlastně ty výsledky nakonec byly nějakým způsobem přepsané, ale to bych musel úplně jít do detailu a ty detaily uvidíme opravdu toho 25.
17: Přesně tak. Už tady zaznělo, opoziční strana Jabloko, ta byla z toho volebního klání už před ním vyřazena, nicméně uspěla v Novgorodské oblasti. Tak proč směl kandidovat právě tam?
18: Tak pravděpodobně proto, aby se vytvořilo zdání, že existuje jakási demokracie, že Jabloku přeci nikdo nebránil, kdyby neporušovali zákon, tak mohli kandidovat. Oni vystupovali s takovým s mírovým programem, je třeba ukončit válku a takhle, ale zase v mezích toho zákona, v mezích toho ruského koloritu, čili oni v tomhle tom byli nebezpeční na té celostátní úrovni a ne snad proto, že by hrozilo, že Jabloko vlastně získá nějak supermoc hlasů. To se dalo ošetřit a ošetřilo by se to pravděpodobně, ale to, že by vůbec tato otázka vešla jakoby do toho obecného povědomí, že by najednou lidé jako si říkali a oni si říkají, ale že by někdo zvedl ty hlasy a vlastně najednou by lidi vystupovali ve prospěch Jabloka, tohle bylo nebezpečné, kdežto v nějaké novgorodské oblasti, jedna oblast, OK, řekne se, tam žijou liberálové, takže jako není problém, ale nehrozilo to na té centrální úrovni.
17: Jak volby probíhaly na okupovaných územích Ukrajiny, pane Svobodo?
18: Báječně, přijde k vám ozbrojenec se samopalem a řekne hlasujte a hlasujte svobodně. Jo, tak jako to není těžké uhodnout. Kreml tam samozřejmě potřeboval zaznamenat vysokou volební účast. Jo, protože oni sami vědí, že vlastně ta referenda nebo pseudoreferenda, která uspořádali na podzim 22, takže příliš velkou důvěru nevzbudila. To nevzbudilo důvěru opravdu ani v Rusku, jako i tam to berou s rezervou. Sergej Lavrov sice čas od času říká, jaké to bylo jako vyjádření vůle těch Ukrajinců nebo těch lidí, kteří tam žijí, patřit k Rusku, ale nemyslím si, nebo on tomu určitě nevěří, on je na to příliš inteligentní a nemyslím si, že tomu věří vůbec někdo. Jo, čili pro Kreml je to důležité z toho důvodu, aby oni vlastně dokazovali, že ti lidé už se cítí Rusy, že vlastně ta území patří Rusku, že vlastně to bylo vyjádření téhle vůle a ty volby, jestli chceme tomu takhle říkat, tak podle toho dopadly. Nezapomínejme, že tam volili taky vojáci, kteří tam jsou.
17: Udrží si tedy Kreml nadále pevnou pozici?
18: Kreml by si udržel pevnou pozici, ať by vyhrál, kdo by vyhrál. Samozřejmě tady jste neměli příliš volbu. On, Vladimir Putin, už ta předvolební kampaň, když si to odtočíme jakoby zpátky, tak ta předvolební kampaň, Vladimir Putin říkal, je to, jak už jste zmiňovala, referendum o té speciální vojenské operaci. Hlasujte pro jednotné Rusko, tím vyjádříte podporu vlastně tomu, co dělají, vyjádříte podporu těm našim hrdinům speciální vojenské operace. Mimochodem těch oni říkají, že dostali do státní dumy 86, pak to redukovali na nějaký 49, tuším, že on ten důvod byl, že ti zbylí, prostě to byli reální politici, kteří prostě oznámili, že jdou do té speciální vojenské operace nebo válce proti Ukrajině a vlastně seděli někde, nechci říct asi úplně v bezpečí, ale řekněme, nešli rozhodně do těch útoků, čili Kreml by si udržel pozici tak jako tak, ale tím, že vlastně jednotné Rusko bude mít tu ústavní většinu, mluví se o 355 mandátech ze 450, tak vlastně nebude muset vůbec nic řešit a bude argumentovat, my máme tu podporu, my máme tu celonárodní podporu a cokoliv se bude dít, tak vlastně oni budou říkat, vy, když protestujete proti tomuhle, jste proti národu.
17: Karel Svoboda, rusista, komentuje volby do státní dumy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Pane Svobodo, ruské volby ovlivní agresi proti Ukrajině. Už několik měsíců se spekuluje například o vyhlášení dalšího kola mobilizace.
18: Já samozřejmě nemůžu vylučovat to, že vyhlásí mobilizaci, že ji vyhlásí opravdu natvrdo, ale já osobně, můj tip byl, a v tom nějak i pokračuju, že ona ta mobilizace bude taková skrytá. Ono v Rusku mobilizovat je docela jednoduché, protože vy prostě zmáčknete tlačítko a těm lidem se rozešlou SMSky, nastupte toho tolikátého a tolikátého na svůj vojenský útvar a oni s tím nic nenadělají.
17: A nastoupí?
18: Musíte, protože pokud nenastoupíte, tak vás odříznou od všech služeb, od všeho. Vy vlastně v Rusko, zní to paradoxně, prostě pro lidi, kteří mají představu, že Rusko jsou zemlianky a opelci, ale Rusko je v tomhletom směru extrémně digitalizované. No jasně, Moskva je jedna věc, ale celkově Rusko je opravdu velmi digitalizované. Vy přes ten ruský portál, přes ten oficiální portál můžete a dokonce musíte vlastně vyřizovat téměř všechno, čili nedostanete, pokud nenastoupíte, nedostanete se k doktorovi, máte problémy s pojištěním, s výplatami čehokoliv, nemůžete si nic zařídit prakticky, takže můžete odejít do lesů a tam někde lovit medvědy nebo být loven medvědy, ale to je asi tak to jediné, co můžete dělat, pokud nenastoupíte.
17: Pociťují běžní občané Ruska čím dál víc náklady agrese Moskvy vůči Ukrajině?
18: Samozřejmě, to je jeden z důvodů, proč ty výsledky těch voleb opět, pokud chceme mluvit o volbách, zbuzují velké pochyby, protože se sešlo hned několik faktorů, které vlastně zbuzují nevoli a tu nevoli my vidíme i na číslech, oficiálně daných číslech od VCIOMu, což je jedna ze sociologických společností, hodně jako provládní, Levada centra a těch, že vlastně je znatelný pokles podpory Vladimira Putina, podpory vlastně i takových těch věcí typu všechno jde správným směrem, Rusové to pociťují. Jo. Zase to není tak, že by všichni nenáviděli Vladimira Putina, aspoň ne podle těch čísel, to si nemalujeme. Ale vidíme tam určitou nespokojenost s rostoucími cenami, zvláště i s tím, že ceny vám rostou a vlastně Rostat vám říká, všechno je v pořádku, všechno je v klidu, vlastně inflace je minimální, ale vy to vidíte v obchodech. Jo. Ono, ekonomové proto mají vysvětlení, ale tady je to znatelné, prostě útoky dronů, které vlastně Rusové vidí a ten stát proto nic nedělá. Teď na ně uvaluje novou daň, mimochodem po volbách. Jo, čili tohle všechno vlastně oni vidí, cítí a nejsou s tím spokojení a proti tomu vám Kreml oznámí, že ty výsledky dopadly rekordně. Ela Pamfilová, šéfka Centrální volební komise, oznámí, že byly zaznamenány všeho všudy dva případy nějakých porušení zákona při volbách. Takže on ten pocit jako rozčarování a určité bezmoci v Rusku panuje a Rusové to cítí.
19: A mohou s tím něco udělat? Je šance změnit něco nebo přispět k té změně právě ve volbách?
18: Ne, ve volbách.
19: Nebo jak jinak?
18: Ve volbách rozhodně ne. Ty volby nejsou nastavené na to, abyste si zvolila, koho jste chtěla. Tam jako,
19: jaké mají možnosti? Jiné možnosti?
18: Prakticky žádné, protože vy, když vylezete teď zrovna včera nebo dneska ráno, teď nevím, vyšel ten případ Čecha, který dostal pokutu za to, že uspořádal veřejnou akci poblíž Kremlu, kdy prostě vzal jenom kus papíru, tam nevím, co přesně bylo napsané, ale schytal diskreditaci armády, pořádání veřejných akcí na zakázaném místě. A to podotýkám, že byl jeden člověk, který otevřel list papíru. Jo, a Rusko, jak je digitalizované, tak samozřejmě jsou instalované i systémy rozpoznávání obličejů. Vás třeba nezbalí okamžitě za účast na nějaké demonstraci, ale přijdou si pro vás později, to jsme viděli už dříve, čili ty možnosti jsou velmi, velmi omezené tím, jak postoupila vlastně ta technika sledování lidí. A reálně Rusové s tím mají problémy a jedna věc je, kterou vám jsou schopni říct, nebo dneska už bohužel ty moje kontakty jako nemohou moc mluvit, protože prostě i ty fígle typu napíšu, smažu, aby nebylo jako nic dohledatelnou, tak ani to už nefunguje. Čili oni vám vlastně jako na jednu stranu řeknou, jsme unavení z Vladimira Putina, možná kdyby přišel někdo jiný, tak se ty věci pohnou vlastně lepším směrem a kdyby přišel někdo jiný, tak možná řekne, OK, ukončíme tu válku tam, kde jsme a už nebudeme pokračovat a vlastně zruší se sankce a všechno bude v pohodě. Tak tenhle ten názor, já aspoň co jsem zaznamenával, prostě tak je poměrně častý, ale nechtějí to Rusové říkat úplně nahlas a je to spíše takové hodně zaobalené.
19: Vysvětluje Karel Svoboda, pedagog katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
19: Americký prezident Donald Trump včera na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že Spojené státy ruskou válku na Ukrajině ukončí a to dříve, než mnozí očekávají. Tak co si o tom myslíte, pane Svobodo?
18: Samozřejmě s postupem času jsem se naučil brát Donalda Trumpa ještě méně vážně, nebo s větší rezervou, ne méně vážně, s větší rezervou, než jsem ho bral předtím. Donald Trump si libuje v těch velkohubých vyjádřeních, pardon za ten výraz, že vlastně všechno zvládne, všechno ukončí jedním telefonátem a já nevím čím vším. Výsledkem samozřejmě není to ukončení, ten mír, ale on potřebuje nějaký výsledek, nějaký úspěch a zatím ta jeho vláda není příliš úspěšná. Naráží tohle všechno samozřejmě na to, že Rusové mu řeknou, my to chceme ukončit a pak dodají to ale a tam ten seznam podmínek a to jsou podmínky znovu opakuji, typu denacifikace a podobné, které prakticky nějak neovlivníte.
19: Faktem ale je, že Donald Trump v pátek podepsal rozsáhlé sankce vůči Rusku, umožňují uvalit až 100% cla na odběratele ruské ropy. Ten nový americký sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Tak vidíte tady třeba nějaký nástroj, zda by mohly tyto nové americké sankce dostat režim v Rusku pod větší tlak?
18: Nástroj samozřejmě to je, akorát je otázka, jestli bude použit. Jo. To je vždycky ta základní věc a jak bude použit. Prostě sekera sama o sobě vám nic nezmůže. Když je v rukou nešiky, tak spíš hrozí zranění. a teprve člověk, který s ní umí pracovat, tak s ní dokáže neskutečné věci, takže záleží na tom, jak je to ten nástroj vždycky použit, a tady mám obavy, že vzhledem k tomu, že Donald Trump zároveň s těmi svými úsporami, chceme-li to opět takhle nazývat, tak vykuchal vlastně ty americké státní orgány, které dohlížely na dodržování sankcí, tak se vlastně jako jeden nástroj si vyrobil, aby se té ruky, která vlastně ten nástroj, tu sekiru držela, tak aby se jí zbavil. Čili ono je to takové dvojsečné.
19: Ano, to se povedlo. Jinak dnes se v New Yorku sejdou ministři zahraničí Ruska a Spojených států Sergej Lavrov a Marco Rubio. Možná je zajímavé, že i ve stejný den, tedy dnes, promluví před Valným shromážděním ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tak je to další, řekněme, budeme-li optimisté, pane Svobodo, kamínek vlastně v těch jednáních, která jednoho dne ukončí tu

0: Na druhou stranu Sergej Lavrov to je prostě extrémně zkušený mistrnět a ten jako nenechá žádný prostor Rubiovi, čili já si o toho zas tak moc neslibuju, ale nějaký posun to asi je.
1: Co si myslíte o tom, že nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší přiznal, že jeho opulentní několikadenní svatební oslavy, část z nich zaplatil ruský oligarcha spjatý s Kremlem, prezident Trump, otec novomanžela, podle agentury Reuters prohlásil, že Umara Kremleva neznal a že tyto kontroverze nejsou nic velkého. Trump junior měl tu částku poslat zpět.
0: Tak mně to přijde hodně velké, jestliže prostě vám nějaký chlápek, o kterém vy neznáte, utvrdíte, že nic nevíte, zaplatí část svatby, tak to asi problém je a málo kdo platí $100,000, aniž by za to něco chtěl. A jenom tady je otázka, proč to má vlastně Donald Trump a jeho syn zapotřebí, protože oni tak chudí nejsou, aby si tohle nemohli dovolit. Čili je to celé takové obskurní, ale docela mi to sedí k Donaldu Trumpovi a jeho rodině.
1: Už jen velice krátce poprosím, pane Svobodo, jak by podle vás měla Evropa odpovědět Rusku na jeho hybridní útoky? Předsedkyně Evropské komise von der Leyen volá po společném evropském postupu.
0: To zní strašně krásně, ale já mám obavy, že se spíš rozpadá ta jednota, když vidím slovenskou pozici, čili ano, ta jednotná evropská pozice by byla ideální, ale reálně prostě si nejsem jistý, že to takhle dopadne.
1: To si myslí Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji vám za váš čas vysvětlení a přeji vše dobré.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Dobré odpoledne, teď je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle ní jde o populismus. Ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády. Podle něj mají politici příští týden jednat třeba o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Důležitým tématem má být taky bezpečnost. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. Odbory varují před propouštěním anebo omezením regionálního zpravodajství. Maroko dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI, který si v zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli marockým volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta. Zaměstnancům v Česku, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr. Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci, vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě kogenerační jednotky pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří energii. Tady je taky čerstvá doprava na Plusu. Začneme na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166 teď malují značení. Jede se tam jenom jedním pruhem. Kolona z kilometru 164 je na 10 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna u sjezdu na Modřice na 3. kilometru odklízejí následky srážky dvou kamionů. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení asi 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby mezi 4. a 5. kilometrem Bostonem opravují vozovku v pravém pruhu, kolona z 0. kilometru je taky asi na 15 minut.

0: Praze na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. V Legerově ulici je za Nuselským mostem uzavřený pravý pruh. Kvůli opravě z Nuselského mostu stojí kolona, ta je asi na 10 minut. Ve Vileznově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. V Bělohorské ulici směrem z centra Prahy se pak stojí před Vypichem kolem 10 minut. A v Průmyslové se popojíždí na příjezdu do Hloubětína před křižovatkou s Poděbradskou ulicí je fronta na necelých 10 minut. Dobře, dojeďte. Dál je polojasno až jasno, ve východní polovině území, večer pak v severozápadní polovině Čech místy oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Pěkný den přeji. Na vlnách Plusu už jsou připraveny novinky z oblasti výzkumu, inovací a rozličného bádání, tedy Věda Plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská a tady je v bodech naše dnešní, tedy středeční nabídka.
2: Věda Plus.
1: Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a tak musí podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky. Organizace Consent slaví 10 let. Budeme se bavit o tom, jak se za tu dobu povedlo proměnit vztahovou osvětu a sexuální výchovu. Skončilo kalendářně letošní léto. Ohlédneme se za ním z pohledu výjezdů záchranné služby a zvýšeného zájmu o projekty na ochlazování ulic či domů. No a také vám řekneme, jak přesně se budete moci zapojit do mapování skleněných ploch, které jsou rizikové pro ptáky. Přeji příjemný poslech a jdeme tedy rovnou k prvnímu tématu. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty teď jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není zapotřebí rentgenové záření, které se používá dnes.
3: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
4: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
3: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
4: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
3: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
4: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
3: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
4: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
5: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
4: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
3: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
4: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávicí soustava.
3: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
4: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Trávicí problémy řeší podle odborníků stále více lidí. Reflux, žaludeční vředy, žlučníkové kameny nebo třeba hemoroidy. To jsou některá z mnoha onemocnění trávicí soustavy, která v tom nejhorším případě mohou skončit i rakovinou. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus je teď s námi odborník na problémy zažívacího traktu, gastroenterolog dr. Jiří Beneš z České gastroenterologické společnosti. Vítejte ve vysílání, hezký den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pane Beneši, jsou problémy s trávicí soustavou opravdu stále častější, anebo má jen dnešní medicína a věda lepší nástroje, jak ty problémy odhalit?
6: Já myslím, že blízké onemocnění zažívacího traktu je teda prokazatelně častější. Ten růst potvrzuje nejenom čeští gastroenterologové, ale i globální teda epidemiologické studie, zatímco u některých diagnóz ku podivu žaludeční vředy a podobně to mírně klesá, tak chronické střevní záněty, nealkoholické steatofibrozy jater jsou na vzestupu ohromném. Co je smutný, je růst karcinomu pankreatu a jedno z nejsmutnějších nárůstů je u kolorektálního karcinomu mladých pacientů, protože tam vidíme najednou, že se ten karcinom přesouvá do mladších věkových skupin. No a pak je to celá skupina funkčních poruch, kde je to syndrom dráždivého trašníku, to je velké omezení takové kvality života, tolerance, intolerance. No a to, co jste říkala, to znamená kameny ve žlučníku, milion lidí v republice není málo a každý pátý člověk má refluxní chorobu jícnu. Já myslím, že hlavní příčiny toho jsou životní styl, stres, jistě změny v nadbytku používání antibiotik. No ale taky to, co jste se vlastně v té začátku otázky ptala. Ta lepší diagnostika je jistě faktor, který mnohé ty choroby nebo nemoci včas odhalí.
1: Pane doktore, vy jste tedy potvrdil ten nárůst u celé řady těchto vlastně onemocnění zažívacího traktu. Není to vůbec žádný veselý výčet, zvlášť když jste zmiňoval třeba kolorektální karcinom u mladých lidí. Zmínil jste jako příčiny životní styl a stres, ale jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? Protože životní styl a stres, to se dá přičíst celému našemu civilizačnímu okruhu a možná i jiným civilizacím. Jak jsme na tom? Opravdu se to zhoršuje i jinde nebo u nás nějak víc?
6: Já myslím, že to je úplně, v Evropě je to naprosto stejný trend a nevymykáme se v tomto směru žádným směrem. To je úplně jednoznačné.
1: My jsme před chvílí slyšeli, že vědci z Akademie věd vymysleli novou látku, díky které je možné sledovat průchod potravy trávícím traktem, a to bez použití rentgenu. Jaká by to byla výhoda pro lékaře, ale hlavně také pro pacienty? Co by to znamenalo v praxi?
6: Já myslím, že to je velice zajímavá myšlenka, protože se to týká především asi horní části zažívacího traktu a tam většina těch vyšetření rentgenových sleduje funkční poruchy. Ty funkční poruchy jsou asi často dost jako zanedbávaný laickou veřejností, protože oni ty lidi trápí, snižují kvalitu života, neohrožují je, ale je to velké trápení. A lékařům se nechce dělat vyšetření rentgenové, protože to rentgenové vyšetření je svým způsobem vynikající, ale má tam tu radiační zátěž.
1: A co je to vyšetření? A co CT vyšetření?
6: CT vyšetření je, to nemá tu schopnost dívat se na to tak, jak teče ta kontrastní látka. To, co říkal kolega u té rezonance, že vlastně vidíte tekoucí látku v tom zažívacím traktu živým přenosem rentgenu. A to je výhoda. A samozřejmě CTčko má kolem těch 8 milisievertů. Tyhle ty vyšetření mají kolem 1-2 milisievertů, ale pořád to jsou vysoké dávky, které to trošku znevýžují, nebo řeknete si u nádoru, že to je malá dávka, ale u funkčních vyšetření, kde ta závažnost tam není, tak se začne jako ten lékař bránit, ozařovat si lidi a samozřejmě ty vyšetření toho tekoucího traktu vám řeknou, kudy to teče, jaká je motilita, kde jsou výchlepky, hernie, kýly, proděravění, perforace, abych mluvil česky. To znamená, je to velice důležité vyšetření. Na druhé straně se opravdu právě kvůli té radiační zátěži nedá používat často, což by u těch magnetických vyšetření bylo fantastickou možností a zlepšením. Proto to vidím dobře. Oni ty funkční vyšetření mají jednu strašnou nevýhodu, že je vlastně diagnostikujeme tak, že musíte vyloučit všechny ostatní nemoci. To znamená, je někde hranice, kde ten pacient si řekne, no tak já musím být strašně nemocný, když mi ten doktor takhle vyšetřuje. ne. Ten doktor vyšetřuje tak proto, že chce jakoby vyloučit všechno a teprve pak mu řekne, je to porucha motility nebo porucha funkce. A samozřejmě je tam určitý riziko, že některé lidi se můžou stigmatizovat a vlastně mají pocit, no tak když mi ten lékař takhle vyšetřuje, tak jsem asi hodně nemocen. To je právě výhoda té rezonance, že já v tom vidím velký přínos, to kdyby se podařilo, co jsem teď slyšel, tak bych to strašně podpořil.
1: Dodává doktor Jiří Beneš z České gastroenterologické společnosti. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání. Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak se podařilo za 10 let proměnit vztahovou a sexuální výchovu? I o tom bude v sobotu řeč při oslavě fungování nezávislé organizace Consent, která boří mýty o sexualitě a pomáhá měnit společenský pohled na sexuální násilí a sexuální zdraví. V sobotu nabídne program pro veřejnost, kde se chce zaměřit na vztahovou výchovu a metodiku v českých školách. No a ve vysílání je teď s námi metodička a lektorka této organizace Dagmar Krišová. Vítejte, hezký den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké mají z vašeho pohledu dnešní děti informace o vztazích a o sexuálním zdraví? Nakolik se to oproti minulým letům či i dekádám zlepšilo?
7: Asi nejde úplně plošně mluvit o všech dětech, ale určitě je část dětí, které jsou informovanější, než byly dříve, protože i díky té naší činnosti pozorujeme vlastně nárůst zájmu o tohleto téma. Jsou rodiče, ale i vyučující školy, které vlastně sexuální výchovu chtějí dělat dobře a vzdělávají se v tomhle ohledu a potom vlastně ty informace předávají dál dětem. Ale zároveň je i spousta dětí, jejichž rodiče třeba na tohle téma nemají kapacitu nebo to nepovažují za tolik důležité a k něm se potom ty informace nedostávají. A co víme z výzkumu, tak taky jakoby častým zdrojem informací o sexualitě, tělesnosti i vztazích je pro děti internet, což ale může být dost diskutabilní.
1: Rozumím vám, no. No děti jsou dnes jistě vystaveny mnoha tlakům z digitálního prostředí. Uh-huh. Tam přibyla témata jako kyberšikana, zneužívání přes internet, sexuální predátoři a podobně. Já jsem z vašich slov pochopila, že informace tu jsou, akorát záleží na těch příjemcích informací, jestli si je vyberou nebo nevyberou a který typ informací. Určitě je toho teď na rodiče, děti i učitele podstatně víc, než bylo dříve. Jak je to se sexuální výchovou na školách?
7: Zase je to hodně rozdílné, protože ta sexuální výchova je nějakým způsobem obsažená v rámcových vzdělávacích programech, ale ty jsou jakoby popsané tak, že kdo ji chce dělat komplexněji, tak může, kdo ji chce dělat velice úzce a spíš se tomu tématu tak jakoby vyhnout, tak je to taky možnost. Takže ty reality na těch školách jsou různé. Jo? Někde prostě mají jednu přednášku o menstruaci, kde rozdělí kluky, holky a nebo jim řeknou něco o sexuálně přenosných infekcích a to je všechno.
1: Takhle to bylo před 40 lety.
7: No a takhle to je pořád na některých školách. Ale zase my v Consentu tak se setkáváme s tím výsekem vyučujících, kteří vlastně to téma považují za důležité, chtějí se v něm vzdělávat a chtějí vlastně dětem předávat nejen biologické informace ohledně reprodukce nebo je varovat jenom před sexuálně přenosnými infekcemi a těhotenstvím, ale chtějí vlastně k té sexualitě přistupovat komplexně. Vzdělávat je o respektu, o souhlasu, o vztazích, bořit i nějaké mýty, které pořád kolem sexuality panují. Takže s těmi se setkáváme my. To je takový jako ten pozitivní a příjemný výsek. Takže víme, že na jako řadě škol ta sexuální výchova probíhá už v dnešní době velice kvalitně.
1: No, vy jste spoluautorkou úspěšné knihy s názvem Děti to chtějí vědět taky. Ta vyšla už před 3 lety. A když mluvíte o dobré praxi na některých školách, tak povězte, Na čem záleží, jestli ta která škola se opravdu posune v povědomí o respektu, souhlasu a hranicích ve vztazích, protože vztahy jsou ten základ a to samozřejmě řeší děti na všech školách základních nebo středních a tam právě potom může docházet k mnohým nedorozuměním, sexuálním útokům a podobně a pak už je to zase lidem líto, že k tomu došlo třeba.
7: No, jako hodně záleží na nějakém individuálním přesvědčení a nadšení jednotlivých učitelů a učitelek. A myslím, že od nich jakoby vzniká vlastně ta iniciativa pojímat to sexuální výchovu nějakým způsobem komplexně. Ale zároveň jakoby víme i třeba ze zahraničních výzkumů nebo i z té naší praxe, že pro ty vyučující je strašně důležité, když je ve vedení školy někdo, kdo je vlastně podpoří, o koho se můžou opřít a kdo případně jako se jich třeba zastane i ve chvíli, kdyby někteří rodiče třeba nesouhlasili s tím pojetím sexuální výchovy nebo sexuální a vztahové výchovy, které ti vyučující přinesou do třídy. Takže jako hodně to záleží na těch jednotlivých lidech a na tom, kdo je ve vedení.
1: Rozumím. A vy jste v Consentu vydali doporučení pro výuku a komunikaci, intimity a vztahů. Řekněte, z jaké metodiky vlastně vycházíte?
7: Takhle, my v naší práci vycházíme ze standardu pro sexuální výchovu v Evropě, kterou vydala Světová zdravotnická organizace už před x lety a před několika lety to bylo také přeložené do češtiny společností pro plánování rodiny a sexualitu, ale vlastně to není to závazný dokument, který by musela Česká republika nějakým způsobem implementovat, ale je to velice kvalitně zpracovaný materiál, o který se vlastně i vyučující mohou opřít a o to se opíráme my vlastně v té naší praxi.
1: Tak tolik metodička a lektorka organizace Consent, která teď v sobotu oslaví 10 let existence, pardon. Ano, Dagmar Krišová byla s námi ve vysílání Vědy Plus. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
7: Vy taky, naschledanou.
1: Stále posloucháte náš magazín o vědě, nových výzkumech či inovacích. Je 23. září, podzimní rovnodennost, takže právě dneškem skončilo astronomické léto a zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku. Bylo skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku tuto teplotu ukázal teploměr už během posledního červnového týdne, kdy v Česku mimochodem zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než obvykle v tuto dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba také odborníci na zadržování vody ve studních.
8: 381. Ano.
9: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
10: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
9: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
10: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
9: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
11: Telefon, že vám budou volat.
12: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder. V Evropské unii jsou to 10 000.
13: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
12: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Univerzit hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
13: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
14: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
12: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahubilo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: A stále máte naladěn Český rozhlas Plus. Až milion ptáků po celém Česku připraví ročně o život skleněné plochy. Ornitologové teď proto vyzývají veřejnost, aby se zapojila do akce Týden skleněného zabijáka a riziková místa pomohla zmapovat. Může jít například o skleněné zastávky, ploty anebo budovy. Jak přesně pomoci, tak na to se teď budu ptát Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
15: Dobrý den.
1: Tak na úvod se zeptám jednoduše, jak se zapojit a čeho si vůbec máme všímat a kam a co přesně hlásit?
15: Tak určitě je dobré všímat si míst, kde se něco zrcadlí. Ideálně, kde se zrcadlí zeleň, nebo když je nějaký průhled skrz budovu, protože ptáci nechápou zrcadlení a vlastně sklo nevidí a mohou do něj snadno narazit. V okamžiku, kdy potom najdeme nějakého mrtvého ptáka, tak jeho nález zadat do programu ptačích pastí na webu čso.cz/pasti, a kde najdete takový jednoduchý formulář a ideálně můžete vložit po své pozorování i s fotkou, na které je patrné místo nálezu.
1: K čemu vám takové údaje přesně budou? Vám, co by České společnosti ornitologické?
15: Jednak zjistíme více, budeme mít větší přehled o tom, kde se ptáci zabíjejí, ale hlavně nám to pomůže doložit existenci opakovaných kolizí, protože na jakémkoliv okně se někdy pták může zabít, ale v současné době vzniká spoustu moderních budov, které toho skla mají opravdu hodně, lety v letových koridorech ptáků a dochází tam na takové k těm kolizím opakovaně. A to jsou právě ta místa, která potřebujeme odhalit a mít doloženo, že tam k těm kolizím dochází.
1: No ale co potom děláte vlastně s těmi místy, která takto identifikujete? Pokud zjistíte rizikové místo, jednáte nejspíš s majitelem o nějakém zabezpečení, jak se to daří?
15: Daří se to samozřejmě různě, hodně záleží na přístupu majitelů těch budov. V loňském roce jsme měli třeba radost, že se to podařilo třeba na nádraží Bubny v Praze, které bylo nově postavené a mělo tam skleněná zábradlí, nebo teďka nedávno je zabezpečená knihovna na Petřinách, také vlastně v Praze. Nemůžeme samozřejmě garantovat to, že se podaří jednat se všema majiteli, se všemi majiteli, ale i kdokoliv jiný by se chtěl z řad dobrovolníků pokusit o nějaké jednání, tak mu samozřejmě rádi i ta data těchto kolizích poskytneme.
1: No a jaké jsou cesty k zajištění těch skleněných ploch, aby ke kolizím s ptáky nedošlo? Jsou to samolepky, které asi většina z našich posluchačů bude znát?
15: Určitě, ale byla bych ráda, aby posluchači zapomněli na siluetu jednoho dravce. To je naprosto nefunkční, zastaralé řešení, který problém nevyřeší. Potřeba je danou plochu zviditelnit celou a na motivu vůbec nezáleží. Důležité je, aby plocha byla zabezpečena jednotlivými motivy přibližně ve vzdálenosti 10 cm od sebe. Můžou to být klidně malé tečky nebo lístečky, úplně cokoliv.
1: A ještě povězte, když už k takové kolizi dojde a člověk najde zraněného ptáka, který po nárazu do skla nemůže odletět, co máme dělat, co byste doporučila?
15: Doporučila bych dát ho nejdříve do nějaké krabice, aby byl v klidu, nebyl stresovaný, a obrátit se na nějakou záchrannou stanici ve svém okolí. Jejich přehled najde na webu záchranných stanic zvířevnouzi.cz, psáno dohromady.
1: No a řekněte, co je pro ptáky v realitě české krajiny, respektive českých měst, hlavně především, nejvíce rizikové? Jsou to nějaké menší skleněné plochy, anebo hlavně vidíte riziko ve vysokých, velkých prosklených budovách?
15: To se takhle nedá úplně říct, protože dost záleží na tom, jaké prvky ta budova má a hlavně kde je postavená. Obecně jsou nejrizikovější ta místa, kde se hodně zrcadlí zeleň. Jak jsem říkala, ptáci nechápou zrcadlení, takže letí vlastně do toho zrcadlového obrazu. A nebo kde je nějaký průhled. Ať už je to průhled třeba skrz budovu samotnou, kudy si ptáci snaží zkracovat cestu, nebo jsou to třeba různá rohová okna, která vlastně taky potenciálně tu cestu mohou pro ptáky zkrátit. Nebezpečná jsou i různá zábradlí, teras a podobně, kdekoliv, kde vlastně za čirým sklem vidí nějakou zeleň, do které by mohly mít tendenci se letět schovat. Takže to jsou takové prvky nebezpečné a je vlastně jedno, jestli jsou na velké nebo na malé budově, ale spíš, jestli je kolem nich zeleň a jestli se tam ty ptáci často pohybují.
16: Vy jste mě zarazila opakovaným výrokem, že ptáci nechápou zrcadlení. Jak jste na to přišla? Nebo odkud to víte? Protože existují průzkumy, tuším z Havrany, nebo s těmi nejinteligentnějšími krkavci,
15: ano,
16: vlastně si dokážou i sundat barvu z čela, když se vidí v zrcadle.
15: Určitě vím i, že to bylo doložené u strak, že víceméně krkavci ptáci jsou schopni sami sebe poznat v zrcadle, ale rozeznat reálný strom od stromu, který se jenom věrně zrcadlí, má lezdy problém i člověk. A tohle ten způsob zrcadlení nebyl zatím doložený, že by ptáci uměli rozeznat.
16: Dodává Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Tak děkujeme za osvětu a za informace. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naschledanou.
16: A taková byla dnešní Věda Plus. Za všechny, kdo ji pro vás připravili, děkuji za pozornost. Lucie Vopálenská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
16: Začíná středeční odpolední plus. Dnes s Lucií Vopálenskou přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v New Yorku více než 40 minut se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Po skončení prohlásil, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva učiní to též. Jak a proč lobují silné východoasijské ekonomiky u amerického prezidenta v předvečer americko-čínského summitu? A česká společnost Škoda JS bude jako jediná dodávat pohony do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce z SMR. Jde o jednu z prvních uzavřených smluv, která může výrazně propojit český průmysl s rozvojem této technologie. Tyto náměty na vás čekají, ale až po zprávách Ondřeje Látala.
0: A přeju hezký den. Ceny dálničních známek v příštím roce pravděpodobně neporostou. Poslanci Hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě. Vysvětluje to ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
17: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
0: Opozice zrušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
18: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
19: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
20: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
19: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
0: Další detaily chystáme v odpoledním plusu po zprávách. V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit 2 nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný nikdo nebyl. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
21: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Při útoku na dům v jeho africkém městě Durban přišlo v úterý večer o život nejméně 11 lidí. Neznámí ozbrojenci podle místních médií vtrhli do budovy okolo 11. hodiny večer a začali střílet po lidech uvnitř. Mezi oběťmi je i těhotná žena. Nejméně 3 další lidé jsou zranění. Policie zatím žádné podrobnosti o útoku nezveřejnila. Motiv činu policie vyšetřuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nákaza, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, je podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
22: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
0: V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby Serial Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice. Doplňuje dramaturgině Tatiana Zabloudilová.
23: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým, jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
0: V odpoledním plusu dopravní informace. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166 malují silničáři značení. Jede se levým pruhem, kolona z kilometru 164 je asi na 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 56. kilometru pojedete v koloně na 53. kilometr. Tam je kvůli prohlídce mostu uzavřený pravý pruh. Zpoždění přes 10 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna u sjezdu na Modřice na 3. kilometru odklízejí následky srážky 2 kamionů, projíždí se pouze levým pruhem. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se jde pomalu za Barandovským mostem před sjezdem na Brněnskou. D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, zdržení 10 minut. A ve Veleznově se jede krokem od Bulhara. Kolona pokračuje do Sokolské na IP Pavlova. Ječná ulice je plná v celé délce. Dobře, dojeďte. Zítra má být oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. Teploty 13 až 17 stupňů, v tisíce metrech na horách zítra většinou kolem 8. Zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
16: A s publicistikou začínáme 8 minut po 14. hodině. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v New Yorku během zasedání valného shromáždění OSN setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po skončení Zelenský prohlásil, že Ukrajina je připravena okamžitě zastavit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinské elektrárny. A oba prezidenti jednali také o licenční výrobě střel do systému Patriot na Ukrajině. Situaci sleduje komentátor a znalec ruskojazyčného prostoru Ondřej Soukup. Vítej, Ondro.
3: Dobrý den.
16: Donald Trump, jak víme, nedávno obviňoval Ukrajinu z vysokých cen ropy na světových trzích, žádal Kyjev, aby přestal bombardovat ruské rafinárie. Jednali i o tomto oba prezidenti?
3: Zdá se, že ano, protože již v předchozím telefonickém rozhovoru Trump asi 8krát použil slovo diesel, potřebujeme více tedy benzínu a tak dále. A je teda možné, že se někomu podařilo americkému prezidentovi vysvětlit, že ukrajinské údery míří primárně na ruské rafinérie, nikoli na export ropy, takže na cenu prostě toho benzínu nebo nafty na světových trzích, to jako se nemá žádný vliv. Nicméně asi v tomhle kontextu se dá číst i to tvrzení Volodymyra Zelenského, že oni jsou připraveni v kterýkoliv okamžik zastavit útoky po ruským rafinériím v případě, že tedy Rusko také zastaví svoje útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
16: No a to se dá, Ondro, čekat, že by Rusové přestali útočit teď před zimou na ukrajinské elektrárny a vedení a podobně?
3: No zatím tedy tomu nic nenasvědčuje a upřímně řečeno i celá ta taktika nebo strategie Kremlu na tuto zimu, kdy oni se opravdu snaží zlikvidovat maximální množství té civilní infrastruktury tak, aby Ukrajina byla neobyvatelná v zimě a sami o tom zcela otevřeně hovoří, tak jako nenapovídá, že by chtěli přistoupit k nějakému příměří.
16: Tak jak pokročila jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot na Ukrajině? Mluvíme stále, abychom se k tomu vrátili, o rozhovoru Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem.
3: Tak nic konkrétního tedy nevíme. Donald Trump před schůzkou říkal, že o tom budou hovořit. Zelenský zase po schůzce potvrdil, že o tom jednali, že prostě je potřeba vyřešit několik zásadních jako problémů. Ono to asi také nebude tak jako jednoduché, že by někde byly všude po světě prostě velké množství prostě náhradních dílů nebo respektive těch komponentů a pak by se to jako na Ukrajině jen smontovalo, takhle jednoduché to nejspíše není. Nicméně pravda je, že se o tom tedy dost intenzivně jedná.
16: Možná, že Ukrajina vymyslí jiné řešení, než se to dojedná. V každém případě americký prezident Donald Trump opět hovořil o možné schůzce Zelenského s Putinem. A Zelenský to zřejmě nevylučuje. Nakolik je tady takováhle schůzka pravděpodobná?
3: Zelenský dokonce řekl, že je připraven klidně zítra. Pokud bude prostě nějaká vůle, protože říká, jako ano, jako zastavit válku se dá pouze jednáním, jako já jsem připraven jednat. Vladimír Putin a ústy tedy svého mluvčího Dmitrije Peskova jako říká ano, jednou ta schůzka Trump-Zelenský-Putin bude, nicméně to bude schůzka, při které se podepíše finální verze mírové dohody a ta dohoda je momentálně ještě daleko.
1: Tak tolik Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu. Zřejmě to vypadá tedy, že si ještě dlouho budeme muset počkat na takové finální setkání a finální podpis. Díky za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A u zahraniční politiky ještě v dnešním odpoledním plusu zůstaneme. Silné ekonomiky východní Asie s napětím očekávají summit amerického a čínského prezidenta, tedy Donalda Trumpa a Xi Jinpinga. Jižní Korea a Japonsko se kvůli tomu už na vysoké diplomatické úrovni sešly s americkou stranou. A Tchaj-wan zatím vyčkává, co pro něj bude výsledek summitu znamenat. Ve spojení jsme teď s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
4: Přeji hezké odpoledne.
1: Tak pověz, k jakým schůzkám už konkrétně došlo a co z nich vzešlo?
4: Tak vezměme to postupně. V pondělí na začátku tohoto týdne se sešli v New Yorku ministři zahraničí Spojených států, Japonska a Jižní Koreji. Tokio i Seoul by rádi slyšeli, že jejich ekonomická pozice se na americkém trhu nezmění, ať už summit dopadne jakkoliv. A mluvili také o společné strategii vůči KLDR. No a včera spolu půl hodiny jednali ve Spojených státech Donald Trump a japonská premiérka Takaichiová. Vzájemně se velmi chválili. Takaichiová řekla, že Tokio chce zůstat největším zahraničním investorem ve Spojených státech. Také padlo téma, nebo zmiňovalo se téma Severní Koreji, dále bezpečnostní hrozba ze strany Číny. Ale třeba otázku případné obrany Tchaj-wanu nechtěla ani jedna strana upřesnit. No a Tokio i Seoul se společně obávají, že Trump s ohledem na listopadové americké volby do kongresu by mohl zmírnit postoj Washingtonu k čínským nárokům na Tchaj-wan nebo na Čínské moře, třeba výměnou za větší dovoz amerických produktů do Číny.
1: Takže se pojďme teď zaměřit na postavení Tchaj-wanu, jak je tento ostrov teď aktivní a o co hraje v podstatě?
4: Tchaj-wan dlouhodobě považuje Donalda Trumpa za vysoce nevyzpytatelného, nepředvídatelného politika, ale Tajpej nezbývá vlastně nic jiného, než ho takhle brát, respektovat, hrát tu hru dál, protože z hlediska národní bezpečnosti jsou dobré vztahy se Spojenými státy pro Tchaj-wan tou nejdůležitější věcí na světě. A to, jestli má Trump na stole nějaké čínské návrhy výměnou za volnou ruku Pekingu nad Tchaj-wanem, to jsou už pořád jenom spekulace. A podobné obavy už vyjadřoval Tchaj-wan třeba před květnovou schůzkou Trumpa a Xi Jinpinga. A vlastně od té doby se nic převratného nestalo. Tchaj-wan tedy dál mohutně zbrojí, rok od roku navyšuje rozpočet na obranu, prohlubuje vojenskou spolupráci třeba s Japonskem nebo s Jižní Koreou, čili z tohoto úhledu nebo z tohoto úhlu pohledu vlastně Tchaj-wan hraje stále o to samé, o vlastní národní bezpečnost.
1: A je tam mimochodem, to je jen taková moje doplňující otázka, je na Tchaj-wanu znát obava, že by Trump mohl vyměnit ostrov za dobré vztahy s Pekingem?
4: Ano, je samozřejmě. Tchaj-wanská média o tom informují, ale lidé na Tchaj-wanu tohleto podezření nebo ty obavy vlastně mají permanentně. Na druhou stranu Tchaj-wan se ta historie naučila, že se musí postarat sami o sebe, že je sice dobré a důležité spoléhat na silné spojence, ale takovou tu nejtěžší černou práci musí odvést oni sami.
1: Donald Trump a Xi Jinping, to jsou dva nejmocnější muži světa a už letos v květnu se setkali osobně v Pekingu. Co se od té doby změnilo ve vztazích těchto velmocí?
4: No tak Peking i Washington kvitují, že za tu dobu se například rozšířil počet komunikačních kanálů, po kterých spolu konzultují obě strany důležitá témata, hlavně ekonomiku a bezpečnost. Vyzvihováno je třeba 8-hodinové setkání v New Yorku mezi americkým ministrem financí Scottem Bessentem a čínským viceprezidentem Li Fengem, které vlastně položilo základ pro ten summit, o kterém teď mluvíme a který dnes začíná. Hodně spolu obě strany mluví o tématech, jakými jsou umělá inteligence, strategické nerostné roviny, také obchodní cla. No a úplně na závěr bych ještě dodal, že jeden z čínských politologů, velmi významných politologů, také připomíná, že teď to sice bude druhé letošní setkání obou prezidentů, ale do konce roku se zřejmě sejdou ještě dvakrát, a to na summitu APEC v Číně a na G20 v Miami, což je podle něj obdivuhodná roční frekvence. A podle tohoto čínského akademika americko-čínské vztahy momentálně běží na politického autopilota. Doslova používá obrat politický autopilot a to prý je pro stabilitu a mír ve světě jenom dobře.
1: Uzavírá náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, díky moc za informace a naslyšenou, hezký den.
4: Děkuji, naslyšenou.
16: Teď vám v odpoledním plusu nabídneme jedno výročí. Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva, přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutlwasser má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu podařilo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
5: Přiletěl jsem...
6: Tak shrnulo činy Karla Kutlwassera vysílání BBC v roce 1942. Karel Kutlwasser patřil ke skupině letců, kteří po německé okupaci odešli do Polska a následně do Francie. Po jejím pádu se dostal přes Afriku do Británie k první stíhací peruti. Zúčastnil se závěrečné fáze bitvy o Británii. Největší úspěchy ale zaznamenal až v roce 1942, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
7: Podnikal noční ofenzivní sólové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
6: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutlwasser zvaný Kut v BBC v roce 1944.
8: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
6: Celkem se mu podařilo v britských službách sestřelit 18 letounů protivníka a stal se oslavovaným a dekorovaným hrdinou.
5: Jeho fotografie přinesly stovky listů, Kutl, jak mu tady zkráceně říkají, je filmován, mluví do rozhlasu a kluci se perou o jeho autograf.
6: Začátkem října 1942 Kutlwasser opustil aktivní operační činnost. Inspektorát československého letectva ho vyslal na půlroční cestu po Spojených státech a Kanadě.
7: Měl tou svojí osobností podpořit nábor mezi krajany do československého letectva a také předával své zkušenosti Američanům.
6: Po návratu do konce války působil Kutlwasser jako zalétávací pilot.
8: Jsem zkušebním pilotem test pilot. Letám s nejrůznějšími typy strojů a odezdávám je do provozu teprve, jsou-li dokonale vyzkoušeny za nejrůznějších podmínek.
6: Po druhé světové válce se Karel Kutlwasser jen nakrátko vrátil do Československa, než zamířil zpátky do Velké Británie. Tam zemřel v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vejk, Český rozhlas.
16: Je 14 hodin a 20 minut. Na plusu vám teď nabízíme zprávy z ekonomiky. Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 9,9% z loňského tempa 3,4. Ve svém výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Čínská technologická společnost Alibaba Group Holding plánuje rozšířit datová centra v Německu, Francii, Spojených arabských emirátech, Malajzii a Hongkongu. Zároveň v příštím roce otevře první cloudové regiony v Turecku, Finsku a Nizozemsku, uvedl Bloomberg. Členské státy Unie se dnes shodly na změně dubnového návrhu komise, který se týká systému ETS 1. Rušení přebytečných povolenek chtějí do roku 2030 zastavit. Aktivita podniků v eurozóně tento měsíc roste nejrychleji za více než 3 roky, což překvapilo analytiky, ti čekali naopak zpomalení tempa. Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper, píše o tom Handelsblatt. A soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavu obřího datového centra AI. Liberecký kraj i město Ralsko požadují zpracování velké AI. Česko se bude významně podílet na rozvoji malých modulárních jaderných reaktorů. Společnost Škoda JS dnes podepsala smlouvu o dodávkách pohonů pro britskou firmu Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma spadající pod skupinu ČES tak bude výhradním projektantem a dodavatelem, a to do modulárních reaktorů v Česku i v zahraničí. A detaily teď probereme s redaktorem Vítkem Andrlem. Vítej.
24: Dobrý den.
16: Vítku, můžeme tedy nejdřív krátce přiblížit ty malé modulární jaderní reaktory? O jakou technologii jde?
9: Technologií a provozem jsou podobné velkým reaktorům v jaderných elektrárnách. Modulární reaktory je ale možné vyrábět sériově v továrnách a také umístit na víc míst než velké jaderné bloky. Zároveň ale mají menší výkon. Podle odhadů Ministerstva průmyslu a obchodu zvládne každá elektrárna britské společnosti vyrábět množství elektřiny, které pokryje spotřebu zhruba 1 milionu domácností, a to nejméně po dobu 60 let. V Česku má první takový reaktor vzniknout zhruba v roce 2035 v Temelíně, zároveň ale ČES zvažuje jejich výstavbu v areálu současných uhelných elektráren v severočeských Tušimicích a Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji.
16: Zní to pěkně, uvidíme, jaká bude realita, ale co přesně tady bude Škoda JS do těch modulárních reaktorů dodávat?
9: Jde o takzvaný krokový motor, ten ovládá řídící tyče v reaktoru, které slouží ke kontrole a usměrňování štěpné reakce. Zjednodušeně jde tedy o pohon celého reaktoru, vysvětluje generální ředitel společnosti Škoda JS Karel Bednář.
10: Je to řídící systém, který je přímo spojený s reaktorem, dlouhý elektromagnetický pohon, který vlastně dokáže velmi přesně a velmi rychle polohu regulační kazety v reaktoru. Budeme jediný dodavatel těchto regulačních orgánů pro všechny globální projekty Rolls-Royce.
9: Hodnota zakázky pro jeden reaktor je podle Bednáře přes 1 miliardu korun. Projektů na malé modulární reaktory má britská společnost podle Bednáře naplánovaných zhruba 20. První takový, na kterém budou česká a britská společnost spolupracovat, má být ve Velké Británii. A kromě zmíněných českých projektů jsou plánované například i ve Švédsku.
16: A bude možné, Vítku, do těchto projektů výroby malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy?
9: Ano, samotná Škoda JS dostává už teď dodávky součástek do svých pohonů od řady společností z Plzeňského kraje. Podle opozičního poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka by měl stát taky usilovat o to, aby se na vývoji malých modulárních reaktorů podílely třeba i firmy zapojené do dostavby bloků v Dukovanech.
11: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
9: ČES má v britské společnosti zhruba pětinový podíl a podle generálního ředitele ČESu Daniela Beneše tak bude možné české firmy zapojovat do dodávek pro malé modulární reaktory. S tím má pomoci i nový portál, který spustila Hospodářská komora se Svazem energetiky. Podle výkonného ředitele svazu Josefa Kotrby v něm firmy najdou konkrétní výběrová řízení, do kterých se můžou zapojit.
13: Rolls-Royce nám dává k dispozici informace o těch konkrétních dodávkách a my střádáme ty české firmy, které by potenciálně z toho mohly zúčastnit, a to pak sdílíme s Rolls-Roycem a snažíme se pomáhat tomu, aby měli šanci.
9: Přes portál se už podle Kotrby přihlásily desítky firem. Kromě těch z oblasti jaderné energetiky by se přímo na českých reaktorech mohly podle Kotrby podílet taky stavební firmy a další dodavatelé.
16: Tak tolik Vít Andrle z domácí redakce. Moc děkujeme za informace a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
16: A přínos malých modulárních reaktorů teď ještě rozebereme s ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřím Gavorem. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
24: Zdravím vás i vaše posluchače.
16: Tak v čem mohou být, pane Gavore, ty malé modulární reaktory výhodné, když sice mohou vzniknout prakticky kdekoliv, ale mají menší výkon? Jaký je vlastně, jaká vlastně je nebo bude jejich role?
24: Tak především, on ten název malé není úplně zcela přesný, možná trochu matoucí. Zrovna typ, který nabízí Rolls-Royce, na který máme zájem, protože je to společný podnik vlastně s ČESem, tak výkon tohoto zdroje se nebude příliš lišit od těch našich starších dukovanských bloků. Takže se jedná opravdu spíše o středně velký blok, ten přibližně polovičním výkonem, jako jsou ty nové velké jaderné bloky, které nyní připravují Korejci. Ale přesto ten jejich přínos by mohl spočívat v tom, že daleko větší část produkce bude vyráběna tak prefabrikovaně, tak trošinku už jako předpřipraveně ve větších sériích. A to, jak doufáme, by mohlo snižovat náklady a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Mm-hmm. Takže od toho si slibujeme lepší konkurenceschopnost, lepší cenu.
16: Lepší cenu. Ale už jste někdy takový nějaký v uvozovkách malý modulární reaktor viděl, anebo stále mluvíme spíš hypoteticky?
24: Tak já jsem to osobně neviděl a myslím, že
12: a někdo už viděl.
24: Málo lidí mělo už opravdu viděl, ale víceméně je to pro velice speciální použití. Rusko má značnou zkušenost v oblasti jaderné energetiky a také docela odlehlé polární regiony a tam už vlastně nějakou dobu působí velice specifický malý modulární reaktor, který je vlastně zakotven, je to vlastně plovoucí loď, která je napojena na pevninu. Je to ale přístup, který určitě ve střední Evropě nepůjde replikovat. Právě proto je zajímavé prototyp Rolls-Royce, který nejen, že by se měl uplatnit v České republice a rovnou už na třech lokalitách, ale Rolls-Royce uspěl jednak ve Velké Británii, což je velice podstatné v domovské zemi, a také vyhrál výběrové řízení ve Švédsku.

0: z toho celého českého spektra. Pochopitelně bylo by škoda, určitě se to nestane, kdyby to byl záviselo pouze na Škodovce. Půjde podle mého názoru o desítky dodavatelů. Konec konců nyní se rozbíhají tender na ten velký reaktor v Dukovanech a tam už se předkvalifikovalo 60 českých dodavatelů. Jedná se o celou škálu dodávek, elektroinstalace, potrubí, armatury. V tom všude má česká jaderná energetika, energetické strojírenství poměrně rozsáhlé zkušenosti a já si myslím, že i dobré šance uspět.
1: Mohlo by to třeba i v podobě přenesení know-how do Česka, i když samozřejmě je to mezinárodní projekt, mohlo by to mít nějaký efekt na naše jaksi budoucí, na náš budoucí hospodářský růst, na rozvoj ekonomiky?
0: Každá zakázka, speciálně když to je zakázka s exportním potenciálem, se počítá. Já si myslím, že malé modulární reaktory asi nebudou v nejbližších letech tvořit nějaký páteř z energetického strojírenství nebo našeho vývozu, ale je to progresivní směr, který má velkou budoucnost a Česká republika taky není jedinou zemí, která tyto projekty připravuje. Takže já to hodnotím velice pozitivně.
1: Tak tolik Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Děkujeme.
0: Také děkuji a naslyšenou.
1: Je přesně 14:30 a s dalšími zprávami už je připraven Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc chce, aby návrh byl předložen nejdřív v létě příštího roku. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Česká společnost Škoda JS se bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než 1 miliardu korun. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 vážně. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár.
4: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Na tuzemím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problému s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech. Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se také na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady.
5: V
3: Odpolední vysílání Plusu přidáme taky dopravní informace na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166 malují značení. Jede se tam levým pruhem, kolona z kilometru 160 je asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 56. kilometru pojedete v koloně na 53. kilometr. Tam je kvůli prohlídce mostu uzavřený pravý pruh, zpoždění 20 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Židlochov

0: Ulice srazilo nákladní a osobní auto. Na 11. kilometru se projíždí jenom jedním pruhem a tvoří se kolona. Začíná už na 5. kilometru. Zdržení stouplo teď asi už na 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby. Z prvního kilometru počítejte s kolonou. Na 7. kilometru jsou silničáři, uzavřeli pravý pruh. Fronta je už na téměř půl hodiny. Na výjezdu ze Strahovského tunelu v Praze směrem na Troju se srazila dvě auta, blokují teď levý pruh, začala kvůli tomu regulace provozu, zaplnila se tak i Dobřížská ulice před Mrázovkou. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu za Barandovským mostem, před sjezdem na Brněnskou D1 stojí porouchané auto a blokuje pravý pruh, zdržení do 10 minut. A na východní části okruhu směrem na Ladový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete asi čtvrt hodiny. Dobře dojeďte. V noci bude zpočátku polojasno a skoro jasno, hlavně v severozápadní polovině území místy až oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti, k ránu se v severozápadní polovině Čech místy vyskytnou déšť anebo přehánky. Teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v 1000 metrech na horách bude kolem 5 a vát má slabý proměnlivý, postupně místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra pak čekáme oblačno a zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. Teploty 13 až 17, v 1000 metrech na horách zítra kolem 8 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Pro a proti.
1: Opozice chce ještě před říjnovými volbami svolat sněmovní schůzi k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Odůvodňuje to mimo jiné tím, že vláda porušuje svoje programové prohlášení, když předkládá návrh rozpočtu, který počítá s vysokým schodkem. Vládní koalice takovou kritiku odmítá a především si je jistá svou podporou v poslanecké sněmovně. Má v ní pohodlnou většinu. Má smysl, aby se teď opozice pokoušela o vyslovení nedůvěry vládě?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty k tomuto tématu jsou po linkách komentátorka deníku Forum 24 Johana Šafrová. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A tady ve studiu komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. Dobrý
4: den.
1: Hezký den. Johano, začněme od vás. Má podle vás opozice teď dobré důvody k tomu, aby se pokoušela vyslovit nedůvěru vládě?
3: Víte, ono to má několik rovin. Za mě ten argument, že je to před volbami, ano, samozřejmě, ale na druhou stranu v naší zemi máme volby každý rok, takže je poměrně dost složité říct, kdy před volbami není. Ale pak je tu ten zásadnější důvod.
1: Ten zásadnější důvod, promiňte, že vám do toho vstupuju, my jsme... Ano. Ztratili spojení s vámi, jakmile jste řekla ten zásadnější důvod, tak pokud byste se k tomu mohla vrátit, uvítali bychom to.
3: Omlouvám se, ano.
1: Za to nemůžete.
3: Ten zásadní důvod je, že vláda Andreje Babiše zásadním způsobem zadlužuje tuto zemi a kromě toho, jak vyplývá i z vyjádření opozice, že se nebude tedy řešit jenom ten schodek, ale i například pokračující střet zájmu Andreje Babiše a fakt, že každý Čech bude vlastně financovat dotace holdingu Agrofert, to jsou prostě věci, o kterých se nemůže mlčet. Já mám pocit, že by vlastně každý den měli být lidé na náměstí a protestovat proti tomu, co se děje.
1: Martine, váš pohled, má opozice podle vás dobré důvody k tomu, aby se teď pokusila vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše?
5: Pokud má opozice nějakou představu, že jí to třeba pomůže v těch volbách třeba mobilizovat voliče nebo něco takového, tak to asi smysl má, ale pokud se na to podíváme z toho pohledu, že by mohli jaksi vládě vyslovit nedůvěru, je to velmi nepravděpodobné a hlavně, kdyby se jim to nakrásně teoreticky podařilo, tak vteřinu poté, co se to stane, nebudou vědět, co dál, protože ty poměry ve sněmovně se nezmění. Ty volby, ten poměr sil jasně řekli, jasně ho dali politikům, aby se s tím vypořádali a nerýsuje se tady žádný přesun typu, některá ze stran říká, ano, já bych udělal vládu s Babišem za těchto a těchto podmínek, muselo by se to nějakým způsobem specifikovat, ne. A vyvolat předčasné volby je v téhle zemi velice těžké. Takže a další věc je teda samozřejmě to, že od listopadu jsme zažili 20 pokusů o vyslovení nedůvěry a úspěšný byl jenom jeden. A letos to bude už druhý pokus, vlastně, když se posluchači zamyslí, tak se ani nespomenou, kvůli čemu byl ten první pokus letošní únorový.
4: Tak nám to možná připomeňte v rychlosti.
5: To bylo kvůli údajnému vydírání Petra Macinky vůči prezidentu republiky, které nakonec policie odložila, protože to žádné vydírání nebylo.
4: Johano, tak co říkáte na tyto argumenty? Na prvním místě asi byste uznala, že je málo pravděpodobné, že se opozici podaří ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami vyslovit vládě nedůvěru.
3: Ano, tak já mám za to, že ta opozice si vlastně ani nemyslí, že by se to mohlo podařit. Ono samozřejmě z hlediska toho, co například slibovali motoristé, jak budou hlídat Babiše a teď vlastně svítí u toho, co se děje, by třeba se našel nějaký poslanec, který by se, řekněme, zastyděl, ale to se pravděpodobně nestane.
4: A promiňte, že vás přerušu, jaký to tedy potom má smysl?
3: No, to právě k tomu se chci dostat, ono je vlastně ta opozice.
4: Opět nám bohužel, omlouvám se moc, teď jste nám opět vypadla a bylo to opět ve chvíli, kdy jste začala říkat ten váš argument. Slyšíme se, paní Šafrová? Zdá se, že spojení s Johanou Šafrovou, komentátorkou deníku Forum 24, nám bohužel selhalo, ale máme tady ve studia Martina Zvěřinu, tak počkáme, než se nám podaří, jak věřím, s paní Šafrovou to spojení obnovit. Když jste to tady připomínal, že v historii samostatné České republiky uspěl jediný opoziční pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nesvědčí to o tom, že to je instrument, který zkrátka opozice v naší demokracii užívá běžně, aniž by si myslela, že může uspět a aniž by měla jasný plán, co v případě, že uspěje?
5: To máte určitě pravdu. Je to vlastně instrument, je to politický nástroj, sloužící asi patrně k mobilizaci voličů, nebo ale když už, a to se v několika letech už stalo, že jsme měli hlasování o nedůvěře dvakrát v jednom kalendářním roce. Jo, takže otázka, a třeba minulá vláda Petra Fialy čelila 4 pokusům. Ale otázka je, jestli s tím počtem těch pokusů ten dopad toho hlasování neklesá. Vlastně, že pozornost voličů je úplně utlumena, protože už se zase hlasuje o nedůvěře vládě, to zase dopadne stejně. Jo?
4: My jsme mezi tím, děkuju vám, Martine, za vyplnění tohoto prostoru, kdy jsme navazovali spojení s Johanou Šafrovou. Já jsem se tady Martinu Zvěřinovi, Johano, pokoušel oponovat a připomínal mu, že opozice běžně sahala i v minulosti k tomu prostředku vyslovení nedůvěry vládě. A vám jsem zase, než se nám přerušilo spojení, oponoval, jaký to má smysl, když i tato opozice ví, že neuspěje.
3: No, já jsem to právě se bohužel přerušilo to spojení. Já jsem chtěla říct, že ona ta opozice vlastně je to taky způsob nějakého nastavování agendy a toho, že ona pojmenovává problémy, které se dějí.
4: To už musím z pozice moderátora konstatovat, že dnes tedy nám štěstí, co se týče spojení s našimi hosty, vyloženě nepřeje, protože po třetí se nám přerušil hovor s Johanou Šafrovou. Z toho, co jsem zachytil, a přehraju to na vás, Martine, tak Johana připomínalo ten důležitý smysl vyslovování nedůvěry vládě, že pro opozici je to příležitost připomenout, co na vládě kritizuje.
5: To je pravda, to je vynikající příležitost připomenout ty problémy. Pro věrohodnost celého toho procesu by bylo dobré, aby ta opozice měla za sebou nějakou historii, kde třeba jako podívejte se, my jsme bojovali proti zadlužování země a tahle vláda zadlužuje brutálním tempem. Jenže ta minulá vláda také zadlužovala. Ta minulá vláda velice chválihodně, ale pouze brzdila to tempo zadlužování. V tom minulém volebním období to byl 1 200 000 000, myslím, kumulovaný dluh. Takže když nebude věrohodná ta opozice, tak si myslím, že to nebude fungovat.
4: Tak Johano, zdá se, že jsme opět ve spojení. Já jsem mezi tím nechal Martina Zvěřinu reagovat na to, co jste stihla říct, než se to spojení zase přerušilo. Nevím, zda jste ho slyšela, ale nechám vás samozřejmě dokončit ten argument, proč má pro opozici smysl pokoušet se vyslovovat vládě nedůvěru, byť ví, že asi neuspěje.
3: Tak ona, ta opozice taky potřebuje být viditelná, určitě všichni slyšíme takové ty argumenty, opozice nic nedělá a podobně, tak ona tedy něco dělat musí a tohle je jeden ze způsobů, co udělat a taky je to pro ní způsob, jak být více vidět, což je samozřejmě z hlediska politiky nutnost a nikdo z opozice jak si nevlastní žádná média, která by mu pomáhala. A to, že se hlasuje o nedůvěře vládě, hovoří se o tom, mají prostor například právě ve veřejnoprávních médiích, tak to nasvěcuje ty problémy, které jsou a mezi které samozřejmě je to zadlužování, ale z mého hlediska daleko víc ten střed zájmu patří.
4: Tak je to naprosto legitimní prostředek opozice, jak se zviditelnit na politickém kolbišti, Martine. Není to tak?
5: Je, samozřejmě, to nikdo nespochybňuje, to právo opozice tohle dělat. Jenom je otázka, do jaké míry je to účinné při té frekvenci.
4: Co na to říkáte, Johano, že už po druhé v tomto roce se opozice pokouší vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru?
3: Tak ona, ta vláda, jak si nastavuje ty problémy, proti kterým je potřeba se ozvat. Ono, sice můžeme říct, že v únoru to bylo údajné vydírání pana prezidenta Petrem Macinkou, ale chování Petra Macinky jako ministra zahraničí vůči prezidentovi byla naprostá nehoráznost. Viděli jsme taky reakci občanů, kteří se scházeli na náměstích opravdu.
4: Já už nemám pro dnešek slov. Skutečně zdá se, že po čtvrté jsme ztratili spojení s jedním z našich dnešních hostů, s Johanou Šafrovou. Každopádně máme tady ve studiu naštěstí Martina Zvěřinu, se kterým spojení pochopitelně ztratit nemůžeme, protože se tady vidíme a jsme tady spolu fyzicky. Já bych se pokusil vytáhnout z té argumentace Johany Šafrové hnedka z úvodu poukazování na rozpočet, protože to je skutečně něco, čím teď opozice odůvodňuje tu svoji snahu vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru. Opozice argumentuje, že tím vysokým schodkem vláda porušuje svoje vlastní programové prohlášení. Co vy na to?
5: To je nesporně pravda a vlastně vláda si uvolnila ruce z likvidací toho zákona o rozpočtové odpovědnosti, ale rozhodující v téhleté přeje volič. To znamená, pokud vláda má tu svou většinu, kterou bude mít předpokládám po celé volební období, tak bychom museli sledovat nějaké třeba propady popularity nebo něco takového. Museli by dostat nějakou zpětnou vazbu ta vláda na to, aby změnila ten kurz. Oni nám slibují, že v tomto roce ten deficit bude vysoký a pak ho budou snižovat. Což je samozřejmě sporné, nevíme, jak to dopadne, vždycky se najde nějaký důvod, nějaká výmluva pro politiky je velice kreativní tvor, takže vždycky nám vysvětlí, proč něco nejde. Takže tam panuje veliká nejistota ohledně tohohle. Na druhé straně ta vláda třeba se neplní ani ty utrácecí sliby, které měla před volbami. Takže jako já nevím, jako, jak se na to dívají voliči, ale popularita vlády neklesá, přestože utrácí v míře, kterou sama nepřipouštěla, a jak to sečtou voliči lidem, jako jsou motoristé, kteří slibovali, že vládu ohlídají, to netuším. Opravdu to netuším, jako nevidím do nich.
4: Tak Martin Zvěřina to tady teď sám připomněl, že vláda ve svém programovém prohlášení sice hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům, na druhé straně ovšem dodává, že dosáhne postupného snižování schodku veřejných financí v těch dalších letech. A teď tedy vláda tvrdí, že s tou konsolidací začne nejpozději na přes rok. Pro vás to vůbec není uvěřitelná argumentace, Johano Šafrová, pokud jsme opět ve spojení?
3: Jsme, doufejme, že to tak zůstane. Ne, musím říct, že není, rozhodně se nestane, že by vláda Andreje Babiše dělala jakékoliv nepopulární kroky vůči svým voličům. To se prostě nestane, protože Andrej Babiš si chce ten elektorát udržet.
4: A co říkáte na ten Martinův argument, že vlastně je ještě předčasné hodnotit, zda to koaličním stranám jejich voliči spočítají, protože sama vláda je v plnění některých těch slibů, které předpokládají vyšší výdaje, zatím opatrnější podle Martina?
3: Tak já taky je nutno říct, že spousta voličů nesleduje například výdaje tak do detailu, aby to změnilo jejich pohled na vládu, kterou volili. Na druhou stranu je možné, že právě u těch zmiňovaných motoristů se to stát může, ale například vidíme, že s preferencemi příliš nedělá to, že SPD v podstatě není v té vládě vůbec zastoupena a jsou to tady jenom navržení ministři a
4: odborníčtí, jak říká Tomio Okamura.
3: Ano, to říká Tomio Okamura. A jak si nesedí tam žádný představitel SPD, ani viditelný, ani jiný, a voličům to také nevadí. Takže to, že by to změnilo voličské preference, si já osobně nemyslím, ale mám za to, že i přesto se nemůže mlčet o tom, co se děje špatně.
4: Než budeme pokračovat, a já věřím, že už budeme pokračovat za dobrého spojení, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají komentátorka deníku Forum 24 Johana Šafrová a komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Další důvod, proč chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, a už jsme se to taky dotkli, je to nedávné konstatování Evropské komise, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Premiér Babiš sám to tedy popírá, ale není toto pro opozici, Martine, jasný důvod, proč by měla usilovat o vyslovení nedůvěry vládě?
5: Určitě to důvod je, protože Evropská komise se vyjádřila jasně, že nebere ten způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil, ten jeho současný aktuální seřenský fond, za dostatečný.
4: Na druhé tvrdí, že není jeho.
5: Tvrdí, že není jeho, ano, ano. Ale na druhé straně ten spor musí rozsoudit soud. Já předpokládám, že tam ty firmy, kterých se to dotkne, se budou soudit, a žijeme v právní státě, Evropa celá je založena na právu, takže ten problém bude řešit soud. Já si myslím, že daleko důležitější je teď ohlídat to, aby úřady, především ministerstva a ty příslušné fondy, které ty dotace vyplácejí, aby se chovaly korektně, s péčí řádného hospodáře, nevypláceli nic Agrofertu, případně počkali do nějakého rozhodnutí. Takže a to si myslím, že snad pomocí médií se dá ohlídat, protože tohle je pod drobnohledem, všichni se na to táží.
4: Johano, když tady Martin říkal, že v této věci pravděpodobně nakonec to poslední slovo bude mít soud, tak v této souvislosti musíme připomenout, že dochází ještě k nějaké další korespondenci mezi Evropskou komisí na jedné straně a českými úřady na straně druhé. Připustila byste, že to nakonec třeba k soudu ani nedojde a ta věc mezi Českou republikou ve věci střetu zájmu a Evropskou komisí bude urovnána?
3: Tak bude samozřejmě urovnána, pokud přestanou být vypláceny dotace holdingu Agrofert, což ale já osobně neočekávám. A mám za to, že dojde k dalším průtahům ze strany českého státu, stejně jako k tomu docházelo v těch předchozích volebních obdobích, v tom období, kdy byl Andrej Babiš už dříve premiérem. On samozřejmě ten střet zájmu nevyřešil, co se týká holdingu Agrofert, ale nevyřešil ho ani, co se týče Symbiolu a fondu Hartenberg, který se ani na oko nevzdal. A tady nejde jenom o vyplácení dotací, ale o konkrétní zákony, které nahrávají tomu biznesu, jako je třeba připravovaný zákon o předkupním právu. To jsou prostě věci, které je nutné za každou cenu zastavit, protože jsou velmi nebezpečné pro další vývoj v České republice.
4: Ale jste si určitě vědoma toho, co říká Andrej Babiš sám, že pro svoje řešení střetu zájmu udělal podle svého nejlepšího svědomí maximum.
3: Ano, toho já jsem si vědoma, ale mám velké pochybnosti jak o svědomí Andreje Babiše, tak o tom, že by ještě něco udělal navíc.
4: Martine, když se podíváte třeba právě na ten chystaný zákon o předkupním právu, kdy jeho kritici namítají, že toto by pomohlo především velkým zemědělským podnikům, jako je Agrofert, nevzniká tady podezření, že toto se může dít v něčím zájmu?
5: Já si to nemyslím, já mám v příbuzenstvu vlastně zemědělce, kteří částečně hospodaří na pronajaté půdě, a těm by se třeba tohle hodilo, ale jako tím neříkám, že ten navrhovaný zákon je nejlepší z možných. Jo, jenom říkám, že tohle je situace mnoha zemědělců, a samozřejmě Agrofert hospodaří částečně na jaksi pronajaté půdě a částečně, a to je velké dědictví toho minulého režimu, na půdě, která nemá vyjasněného vlastníka. Jo, to se taky ve veřejnoprávním rozhlase, to bylo jako velké téma svého času. A já jako opravdu nejsem expert, ten zákon jsem nestudoval, nemůžu říct jako tady na místě, že ano, to si nechal Babiš udělat na míru.
4: My jsme ho v tomto pořadu taky řešili, tak si myslím, že ho můžeme nechat stranu a určitě se k tomuto zákonu ještě budeme vracet, až bude jeho konkrétní znění, ale teď, pokud dovolíte, bych ještě použil ten předchozí argument Martina Zvěřiny, že důležitější v souvislosti s potenciálním střetem zájmu premiéra Babiše je, aby se ohlídalo, že české úřady budou postupovat podle práva. Máte pocit, že se tak neděje v této situaci, Johano?
3: Tak vidíme postup toho intervenčního fondu, vidíme, jak se některé ty úřady k tomu staví laxně. A ještě navíc, ministrem zemědělství je Martin Šebestián, člověk, který již dříve hájil vyplácení dotací, které bylo v rozporu s nařízeními Evropské unie, protože vlastně v tom roce 2018 musela Evropská unie přistoupit ke zpřísnění pravidel právě kvůli tomu, že neustále docházelo ke střetu zájmu českého tehdy ministra financí, později premiéra. A ten ministr zemědělství samozřejmě na to má zásadní vliv, tady se budou pořád dělat posudky, jako to dělal svého času Karel Havlíček.
4: Tak, zdá se, že Johana Šafrová opět bohužel nedokončila tu svoji myšlenku z důvodu nekvalitního spojení. Martine, vaše reakce na to, co ještě stačila říct?
5: Je to samozřejmě otázka a vlastně se vracíme k tomu, co tady zaznělo, že ministři za SPD jsou vlastně ministry Andreje Babiše, protože jsou to odborníci, které vlastně, když nepřímo vybíral, tak schvaloval Andrej Babiš. Já to opakovaně musím říct, nedokážu posoudit, nedokážu říct, že to je prostě levota nebo to není levota. Nestudoval jsem to, tenhle problém, jako, ale věřím tomu, že snad veřejná kontrola funguje a že si prostě nemohou dovolit vyplácet peníze, na které nemá ta firma nárok.
4: Ještě bych se rád dotknul, dámo a pane, jedné aktuality. Prezident Petr Pavel před pár dny vetoval nový zákon o státních zaměstnancích. Kritici tohoto zákona, včetně části opozice, argumentují, že Babišova vláda si tímto zákonem chce podřídit celou státní správu. Na druhé straně uveďme, že vláda zase tento zákon hájí jako cestu k zefektivnění státní správy. Jak se na to díváte vy, Johano?
3: Ano, myslím si, že zejména zájmem Andreje Babiše je, aby ta státní správa sloužila zejména jeho zájmu.
4: Váš pohled, Martine?
5: Já si myslím, že ta vláda pokračuje v tom, co dělala ta předchozí vláda, která tenhle ten samý zákon opět změkčila. My jsme zákon o státních úřednicích přijali na nátlak z Evropské unie a od té doby ho každá z garnitur trochu změkčila. A otázka je samozřejmě dopadu na tu byrokracii, která dneska je nezbytná pro fungování státu. A takže jako pro mě je to velmi sporný krok a myslím, že to prezidentovo veto bylo na místě, protože ještě vlastně jako přílepek k tomuhle zákonu bylo vlastně odejmutí jeho vlastních pravomocí.
4: Johano, připustila byste, že Babišova vláda tímto navazuje na vlády předchozí, které podle Martina taky změkčovali ten předchozí zákon o státních zaměstnancích?
3: Změkčovali tady, ale dochází, nebo dojde pravděpodobně, protože pokud to veto bude přehlasováno, tak ta vláda ten zákon de facto zruší a ta situace se vlastně úplně změní a bude možné tu státní správu nastavit tak, abychom například mohli zpochybňovat, že věci typu vyplácení dotací se řeší férově.
4: Martine, nedopadne to tak a skutečností je, že ona to není novela v tomto případě, ale je to celý nový zákon, který nahrazuje ten předchozí úřednický, jež Česká republika v minulosti, jak jste připomínal, přijala, protože je členem Evropské unie.
5: Ano. No, já si nemyslím, že by to byl spor jaksi Babiš versus stát. Já si spíš myslím, že to je takový tady velice dlouho od listopadu 89 sdílený pohled na byrokracii jako na škůdce a na úřady jako vlastně na nějaké divné přílepky a divné instituce. Jaksi ideologie protibyrokratická v téhle chvíli vítězí. Já si nemyslím, že by to bylo šťastné, protože říkám, moderní stát bez té funkční byrokracie nemůže existovat a nemyslím si, že by demontáž současných úřadů k něčemu prospěla.
4: Ještě teda na závěr se vás zeptám, co říkáte na to, že takhle klíčové legislativy, jako je třeba ten nový zákon o státních zaměstnancích, prosadila vládní koalice jakožto poslanecký návrh, což jí dovolovalo zrychlený postup, poněvadž se vyhnula připomínkovému řízení. Vláda to odůvodňovala tím, že chce zefektivnit státní správu co nejdřív. Co vy na to, Johano?
3: Ono je to taky vidět na tom, jak jsou ty zákony připraveny. Ony jsou vlastně velmi nekvalitní. To bylo vidět i u toho, kdy se vlastně vláda už pokusila změnit financování veřejnoprávních médií. Tohle jsou všechno zákony, které nepíší odborníci. On to občas připomíná, jako by jim to napsala AI. Takže ta vláda chce prostě prosadit úplně všechno. a za každou cenu a i za cenu toho, že ty zákony ještě navíc budou nekvalitní.
4: Je to dobře, že velké změny se prosazují jakožto poslanecké návrhy. Martine, prosím, jednou větou končíme.
5: Není to dobře, ale bohužel se to děje. Už se to dělo za minulé vlády a tenhle ten strašlivý nemrav kritizoval ústavní soud, soudci a kritizuje to opravdu kdekdo, ale zdá se, že to pokračuje v nestenčené míře.
4: Tolik Martin Zvěřina, komentátor Lidovek, a Johana Šafrová, komentátorka deníku Forum 24. Díky oběma.
3: Já taky, nashledanou.
4: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty.
6: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
7: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Je 15 hodin, pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
8: Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku přes 4 miliardy eur z kohezních fondů. Maďarským studentům chce také obnovit přístup k programu zahraničních pobytů Erasmus Plus i financování výzkumu z programu Horizon Europe. Spěcháte a projedete ještě na žlutou, ale už to úplně žlutá nebyla. Nebo si nenecháte dostatek místa mezi sebou a autem před vámi. Právě takové běžné návyky mohou způsobit i smrtelné nehody. A na spožděné autobusy či špatně navazující spoje v poslední době upozorňují cestující na jihu Čech. Zhoršení dopravní dostupnosti souvisí se spuštěním systému integrované dopravy. Nejen o těchto tématech budeme mluvit po zprávách Ondřeje Látala.
0: Přeju dobrý den. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
9: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
0: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ceny dálničních známek v Česku v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna, stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
10: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
0: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu anebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
11: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
12: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eurů, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
11: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize začali stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním anebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
13: Zaměstnanci France Télévision přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
0: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problému s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
14: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
15: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problému v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
14: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
15: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších dívčích kapel vrací po 17 letech. Koncertem oslaví 20. výročí vydání svého debutového alba PCD.
16: Popová skupina The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzingerovou zaspívá v O2 aréně své největší hity, například skladby Buttons nebo Don't Cha. Představí také novinku Club Song, která je první nahrávkou kapely od singlu React z roku 2019. Kapelu založila v roce 1995 choreografka Robin Antinová. V první dekádě nového tisíciletí patřili Pussycat Dolls mezi nejúspěšnější dívčí skupiny na světové popové scéně. V roce 2010 se po neschodách kapela rozpadla, o 9 let později ale oznámila comeback. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Přidáme dopravní informace na Plusu. Na D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Židlochovice srazilo nákladní a osobní auto. Na 11. kilometru se projíždí jedním pruhem, tvoří se kolona. Začíná už na 5. kilometru, zdržíte se půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou. Na 7. kilometru jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh, fronta je už na téměř 30 minut. V Praze v Holešovičkách směrem z centra se za mostem barikádníků srazily dvě dodávky a nákladní auto. Blokují dva prostřední pruhy, tvoří se kolony do Argentinské a na výjezdu z tunelu Blanka. A na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu za Barandovským mostem, před sjezdem na Brněnskou D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, místy občasný déšť anebo přehánky, teploty 13 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: Pokračujeme 8 minut po 15. hodině, přeji pěkné odpoledne. Maďarsko za nové vlády Pétera Maďara podle Evropské komise posílilo principy právního státu a lépe chrání finanční zájmy Evropské unie. Unijní exekutiva proto navrhla uvolnit zemi více než 4 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 100 miliard korun z kohezních fondů. Peníze Maďarsku zablokovala v roce 2022 za tamní vlády předchozího premiéra Viktora Orbána, a to kvůli ohrožování nezávislosti justice, akademických svobod či ochrany menšin. A téma teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobrý den.
17: Hezký den.
8: Tak jak Evropská komise zdůvodnila svůj dnešní krok? Proč chce peníze Maďarsku uvolnit?
17: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že Maďarsko podniklo důležité kroky k posílení právního státu a k ochraně finančních zájmů Evropské unie. Tím pádem mu tedy komise uvolní ony 4,2 miliardy eur. Zároveň znovu otevře přístup maďarským studentům a výzkumníkům do programu Erasmus+ a Horizon Europe. Von der Leyenová uvedla, že to ukazuje, že reformy přinášejí výsledek. Konkrétně tedy Budapešť podle Evropské komise řešila nedostatky, které jí Brusel vyčítal. Na Maďarsko například pod vedením nového premiéra Petra Maďara posílilo pravomoci úřadu pro integritu, řeší rizika střetu zájmu související právě s veřejnými fondy, včetně kontroly financí, které mají plynout z Evropské unie. Budapešť také zapracovala na transparentnosti veřejných zakázek a posiluje boj proti korupci. Toto vše tedy Evropská komise vyjmenovala v tom svém dnešním prohlášení.
8: No a co teď bude, Zdeňko, následovat? A kdy vlastně Maďarsko reálně ty unijní peníze může dostat?
17: Zatím jde o návrh Evropské komise, který ještě musí schválit státy Evropské unie. Rada na to má ode dneška jeden měsíc. Poté by ty peníze měly tedy být pro Maďarsko znovu přístupné a do programu Erasmus by se mohli znovu hlásit i maďarští studenti, kterých se dosud týkalo to pozastavení programu Erasmus, což nebyli úplně všichni maďarští studenti. Týkalo se to studentů maďarských veřejných univerzit, které bývalá vláda převedla pod správu veřejně prospěšných nadačních fondů. Připomínám, že to uvolnění unijních fondů bylo v předvolební kampani na jaře jedním z hlavních slibů dnes již premiéra Petra Maďara, který do úřadu tedy zasedl po 16-leté vládě Viktora Orbána.
8: Ovšem, ani když to Evropská rada schválí, tak ani tak Maďarsko zřejmě nezíská přístup ke všem unijním fondům. Je to tak. Jaké prostředky zatím zůstávají zablokované?
17: Je to tak, ještě jde o 10 miliard eur, to ale nejsou kohezní fondy, je to fond obnovy, to jsou peníze z fondu obnovy po pandemii. Maďarsko mělo do konce srpna čas na to splnit veškeré podmínky pro jeho čerpání. Budapešť v srpnu prohlásila, že se jí to podařilo a že ty podmínky splnila, nicméně Evropská komise to v tuto chvíli ještě posuzuje, kontroluje a teprve v příštích týdnech by měla rozhodnout, jestli tedy Maďarsko má nárok i na tyto peníze a jestli dostane celou tuto částku. Stejně jako u dalších členských států, kterým ještě zbývá dočerpání části peněz z fondu obnovy, včetně Česka. To se tedy netýká pouze Maďarska. Ovšem u dalších zemí jde většinou jen o nějaký doplatek zbývajících nevyčerpaných peněz, ne o tak zásadní částku jako u Maďarska. No a kromě těchto peněz z fondu obnovy pak zbývají ještě uzamčené 3,5 miliardy eur z kohezních fondů kvůli obavám ohledně azylového systému, zákona o ochraně dětí, o akademické svobody a tak dále. Petr Maďar se zavázal, že i tyto problémy vyřeší do konce roku.
8: Dodává z Bruselu naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za informace a pěkný den, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
8: No a další podrobnosti k tématu teď probereme ještě s Anetou Zachovou, šéfredaktorkou serveru updateeu.cz. Dobrý den.
18: Dobrý den.
8: Paní Zachová,
18: Jaké důležité kroky, které zatím Budapešť v oblasti právního státu udělala, myslíte, Brusel oceňuje především? Už jsme letos slyšeli od naší zpravodajky, ale na čem podle vás nejvíc záleželo, že vlastně to odblokování přichází právě v této době?
19: Já si myslím, že to leželo především v tom, že Petr Maďar nejenže slíbil evropským institucím, že provede nějaké reformy v Maďarsku, že posune nějaké věci dopředu, že nastaví větší transparentnost, že vyvede maďarské univerzity vlastně z těch struktur, ve kterých byly předtím, a že skutečně prosadil zákony, návrhy zákonů, které ty předvolební sliby vlastně provádí v realitu. To si myslím, že je skutečně to zásadní, protože řada z těch věcí má jakýsi technický charakter, jsou to úpravy zákonů, nastavování právě té transparentnosti, různé kontrolní mechanismy a tak podobně, které samozřejmě prosadit není nic jednoduchého, a to, že Petr Maďar tedy vlastně se mu to podařilo navrhnout, nebo i v celé řadě oblasti už právě přijmout a zakotvit v tom právu a změnit to, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. Jinak politicky si myslím, že je velice důležité i to, že Maďarsko se připojilo k tomu úřadu evropského veřejného žalobce, protože to je velmi důležité i symbolicky, že nyní tady Maďarsko nechá vlastně ty evropské žalobce, aby sledovali to, zda nejsou v zemi, tedy, nebo šetřit to, pokud jsou v zemi třeba nějakým způsobem ohroženy finanční zájmy Evropské unie. To si myslím, že byl určitě také důležitý moment.
18: Takže zdá se, že Budapešť skutečně plní podmínky a jak zaznělo v předchozím příspěvku, podle von der Leyen reformy v Maďarsku přinášejí výsledek. Je třeba něco konkrétního, co vyloženě jako ten Brusel ocenil, jako ten výsledek reform? Už se dá o něčem takovém konkrétním mluvit?
19: Já si myslím, že určitě tam budou, že bych sem zařadila ty univerzity, to už také bylo vlastně zmíněno v tom předchozím příspěvku. A myslím, že i to, že to je vidět už nyní, je právě to, že Maďarsko, pokud tady to bude schváleno, což by mohlo proběhnout zhruba do měsíce, že skutečně opět ty maďarské subjekty budou moci žádat o finanční prostředky z evropských institucí nebo z těch kohezních fondů. To je obrovsky důležité vůbec i pro ekonomiku Maďarska, vlastně pokud bychom si představili něco podobného v České republice, kde 40% veřejných investic právě pochází z evropských prostředků, tak to je skutečně jako masivní část vůbec toho, jak se v té zemi investuje a jak se zlepšuje kvalita života tamních občanů.
18: Také jsme ale slyšeli, že to nejsou ještě všechny peníze, že ještě na část i těch konec konců kohezních fondů a dalších si bude muset Budapešť počkat. Co všechno bude muset Petr Maďar ještě změnit, aby Maďarsko dosáhlo na celou tu částku? Protože po 16-leté éře vlády premiéra Viktora Orbána bude asi mnohé součástí přestavby státu, že?
19: Ano, přesně tak, vlastně tato suma, která byla tedy jaksi uvolněna nyní, tak ta se týká toho mechanismu ochrany vlastně finančních zájmů Evropské unie, kde tedy skutečně jde především o tu transparentnost, ale samozřejmě, že tam je ještě řada dalších věcí k odpracování, například v oblasti justice, tam ještě samozřejmě Maďarsko musí to své odpracovat. Týká se to také i oblasti třeba ochrany menšin a azylu, tak tam stále Maďarsko vlastně musí pokračovat v těch reformách a Evropská komise lze tedy očekávat, že to bude vlastně uvolňovat postupně až k celé té zmrazené částce.
18: No, vy byste pochválila sama Petra Maďara, který je u moci teprve půl roku, za to, že už zemi hodně posunul v tom smyslu, když slyšíme tu chválu z Bruselu na jeho vládnutí?
19: Já si myslím, že si pochvalu určitě zaslouží, protože skutečně to, co on zatím sliboval v té kampani, že tedy odblokuje ty fondy, tak to se mu skutečně podařilo, což je velice dobře. Zároveň vystupuje vlastně na té evropské úrovni velice konstruktivně. Zároveň ale vlastně neplní to, před čím varoval třeba Viktor Orbán v kampani, že Petr Maďar bude přikyvovat všemu, co přichází z Bruselu, že bude, řekněme, nebude hájit maďarské zájmy, tak to vidíme, že k tomu nedochází, protože Petr Maďar vlastně nadále zastává některé ty silné maďarské pozice, které jsou třeba i v rozporu s tím evropským hlavním proudem, tak na tom si on stále stojí a to si myslím, že je dobře, že si našel nějakou tu pozici mezi, že je to konstruktivní hráč, ale ne někdo, kdo schválí Evropské komisi cokoliv, na co si vzpomene jenom třeba výměnou za to, aby měl potom přístup k těm evropským fondům.
18: Je po půl roce zřejmé tedy, že vztahy Evropské komise a Maďarska se jednoznačně zlepšily a napravily a také mě zajímá, zda se podobným směrem vyvíjejí i maďarské vztahy s Ukrajinou, proti které se ex-premiér Orbán nestavil nijak vstřícně.
19: Co se týče vztahu Maďarska a Evropské unie, tak tam stoprocentně, to je stoprocentní zlepšení, protože když se podíváme na tu předchozí vládu, tak tam to bylo skutečně velice vyhrocené, ty vztahy s Evropskou komisí neustále ostřelování, kdy tady předchozí maďarská vláda útočila na Evropskou komisi za to, že podle tedy vyjádření Viktora Orbána Evropská komise například zasahuje do maďarských záležitostí, snaží se třeba ovlivnit maďarskou politiku a naopak tedy komise kritizovala Maďarsko za to, že nerespektuje demokratické hodnoty Evropské unie, což je velice výrazné. A teď se to vlastně naprosto změnilo a toto ostřelování už tam vůbec není, takže tam ten posun je velice, velice razantní. A co se týče Ukrajiny, tak vlastně to navazuje na to, co jsem zmiňovala předtím, že řada maďarských záležitostí, národních zájmů, tak je třeba i v rozporu s tím, co dělá Ukrajina v některých záležitostech, jako je třeba otázka maďarských menšin nebo maďarsky hovořící menšiny žijící na Ukrajině. A určitě Petr Maďar to akcentuje, hovoří o těch problémech, které třeba Maďarsko s Ukrajinou má, ale už to je ta konstruktivní řeč. Je to o tom, že už se dokáže s Volodymyrem Zelenským sejít a zkrátka se to vyříkat a najít nějaké to řešení, nějakou tu cestu ven z té krize nebo z toho problému.
18: Dodává Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru update.eu.cz. Moc děkujeme za váš čas a za vysvětlení. Naslyšenou.
19: Já děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
18: Je 15 hodin a 20 minut, vracíme se na domácí půdu. Přečíst si zprávu, která přece nepočká, a to zrovna ve chvíli, když řídíte. To by podle průzkumu České asociace pojišťoven udělala téměř polovina řidičů, i když vědí, že je to špatně. Věří totiž, že právě oni to zvládnou. Přesně před takovými situacemi, které mohou nakonec způsobit i vážné nehody, varuje asociace v nové kampani. A na jejím představení byla kolegyně reportérka Františka Rohlíčková. Vítej, dobrý den.
20: Dobrý den. Kvůli způsobu řízení, který je obecně považovaný za běžný, loni podle České asociace pojišťoven zemřelo 346 lidí. Z průzkumu asociace vyplývá, že lidé vědí, jaké chování na silnici je nebezpečné, věří ale, že právě oni tím problémem nejsou a kritizují ho jen u ostatních, říká výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.
21: Je prostě tak nějak normální jet trochu rychleji, na té stopce nezastavit, přeci to tam znám, na oranžovou, ona to možná byla trochu červená, ale to už nikoho nezajímá.
20: Právě na takový způsob řízení má upozornit nová kampaň Normální řízení zabíjí. Její součástí jsou taky vraky aut vystavené na několika místech v Praze.
18: Jak na takové situace reaguje policie? Potvrzuje, že si řidiči své chování omlouvají?
20: Naprosto s tím souhlasí, řekl šéf dopravní policie Michal Hodboť.
22: Denodenně jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte, proč radši někde nechytáte zloděje. No a pak jsme v té druhé pozici, kdy vyšetřujeme ty dopravní nehody, ty tragické dopravní nehody, a ty případy jsou stejné. Ten člověk porušil to samé, akorát v tom prvním případě dostal ještě šanci, a v tom druhém už ne.
20: Typicky řidiči používají telefon za jízdy, drobně překročují rychlost, nenechávají si dostatečný prostor mezi svým autem a autem před nimi, nebo prostě usedají za volant velmi unavení. Jen kvůli nepřiměřené rychlosti v loňském roce policisté řešili 11 422 dopravních nehod, kvůli kterým zemřelo 124 lidí. Nehod, které způsobil řidič, když se nevěnoval dostatečně řízení, policisté evidovali 17 473. Zemřelo kvůli nim 62 lidí.
18: A to jsou také také situace, na které upozorňuje námi zmiňovaná nová kampaň a její součástí má být dokonce nějaký film?
20: Ano, snímek režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina představuje čtyři nehody, které se opravdu staly a skončily tragicky. Jedním z příběhů je nehoda, kterou před 6 lety způsobil Tomáš. Po dlouhé službě jel domů, když ho přepadl mikrospánek.
1: Byť si myslí, že je mladý, tak že prostě zvládne víc. To v mém případě bylo to fatální, co vlastně se stalo.
20: Srazil sloup, který spadl na skupinu mladých studentů a zabil 21-letou Evu z Polska. Tomáš za nehodu dostal 5-letou podmínku a zákaz řízení. Další příběh o Julii, která jela po dálnici se svou dcerou na sedadle spolujezdce.
3: Tam jsem narazila do kamionu a dcera přišla o pravou ruku. Teď to byly 2 roky. Od policie tam je uvedeno, že nedodržení vzdálenosti plus pozornost.
20: Další 2 příběhy se týkají manipulace s telefonem a příliš rychlé jízdy.
18: Dodává reportérka Františka Rohlíčková, takže pozor na únavu a hleďme si řízení. Děkujeme za příspěvek, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
18: Posloucháte Odpolední plus, je středa 23. září, 15 hodin a 23 minuty. Už druhá anglická vesnice chce na svém území uspořádat referendum o odtržení od Velké Británie. Poté, co před týdnem odhlasovali symbolický odchod ze Spojeného království v Piddingtonu, o plebiscitu mluví další vesnice, Barnham. A ve studiu už je kolega Jaromír Marek ze zahraniční redakce, náš bývalý zpravodaj ve Velké Británii. Vítej.
5: Pěkné odpoledne.
18: Tak co se to děje, proč Piddington a možná i Barnham odcházejí ze Spojeného království, odcházejí tedy ve velkých uvozovkách?
5: Samozřejmě v uvozovkách, protože nic takového není možné, to referendum je symbolické, ale tím důvodem je v případě vlastně obou vesnic to, že vláda v jejich blízkosti nebo v jejich katastrálním území hodlá v areálech bývalých vojenských základen umístit žadatele o azyl. Ten Piddington, kde už to referendum mají za sebou a kde většina obyvatel hlasovalo pro to tedy symbolické odtržení od Spojeného království, tam žije nějakých 350-360 lidí a na té nedaleké vojenské základně má být ubytováno asi 1200 žadatelů o
18: ten
5: azyl.
18: Ten nepoměr je tak strašný, že se člověk nemůže divit těm obyvatelům Piddingtonu, že?
5: Já nevím. Prostě to referendum dopadlo takto. Oni samozřejmě mají nejrůznější obavy od bezpečnosti po právě ten nepoměr toho počtu obyvatel starých a nových, řekněme, byť asi dočasných. No a podobná situace je i v té druhé vesnici, kde tedy ještě se nerozhodli, ale je to asi velmi pravděpodobné, že k tomu dojde. No a jak jsme řekli úplně na začátku, ono jsou to samozřejmě symbolické akty, nic takového jako odtržení od Spojeného království, samozřejmě navíc od vesnice, která leží uprostřed Anglie, možné není, ale takto se snaží na ten svůj problém upozornit.
18: No a s jakými reakcemi se vlastně obyvatelé těchto vesnic potom setkali?
5: No tak třeba z konzervativní strana nebo opoziční strana Reform UK, tak ty je v tom jejich, řekněme, boji podpořili. Na druhé straně laboristická vládní strana a úřady stále tedy počítají s tím, že minimálně v tom jednom případě ti uprchlíci nebo ilegální přistěhovalci budou ubytováni v tom vojenském prostoru. Ono o tom se už mluví pár roků, už se o tom začalo mluvit během vlády konzervativní strany před x lety. Mám pocit, že i my jsme o tom mluvili několikrát ve vysílání. Tady ten trend prostě přestěhovat ty žadatele o azyl, kteří jsou aktuálně ubytováni třeba v hotelech nebo v nejrůznějších penzionech, což stojí hodně peněz, ubytovat je do nějakých tady těch vojenských základen a tak dále. Vždycky tomu všichni velmi tleskají, jenom do okamžiku, než se to má odehrát u nich za humny. No, tak to je.
18: Přesně tak. A jenom ve stručnosti můžeš shrnout protože v Británii je ilegální migrace už dlouho velmi třaskavým tématem. Jaká je vlastně teď aktuální situace?
5: No tak je to pořád veliký problém. V tuto chvíli žádá o azyl nějakých 80-90 tisíc lidí, což je hodně, ale oproti třeba roku 2023 je to o 56% méně, takže ten trend je takový, že těch přistěhovalců přichází méně než dříve, ale stále je to dost na to, aby se odehrávala třeba takováto referenda.
18: Jaromír Marek ze Zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
18: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. Není to obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na Zlatou kapličku, ale přesně tak to vypadá pět pater pod jevištěm. V technologickém tunelu dnes vedení Národního divadla v Praze slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si divadlo zvládne samo vyrábět teplo i elektriku.
4: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
6: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze

0: vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je, nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
1: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
0: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
1: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
2: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
1: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Je 15:30 a s dalšími zprávami už je tu Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
5: Dálniční známky v Česku pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle ní jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády. Podle něj mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Důležitým tématem má být taky bezpečnost. V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejet dva nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný ale nikdo nebyl. Maroko dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI, který se zemi drží významnou moc, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli marockým volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tady jsou čerstvé dopravní informace. Dálnice D35 je směrem z Hradce Králové do Vysokého Mýta uzavřená za sjezdem na Dašice. Na kilometru 153 překládají náklad z havarovaného kamionu. Dopravu odklánějí na exitu 148. Dál se pak jede přes Dolní Roveň a napojíte se na silnici 35. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Zruč nad Sázavou zpomalíte na 57. kilometru. Provoz brzdí práce silničářů, zpoždění přes 20 minut. Na D2 u Brna do Bratislavy u sjezdu na Židlochovice vyšetřují nehodu. Na 11. kilometru stále projedete jenom jedním pruhem, kolona z 5. kilometru je teď asi na půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpomalíte hned za Prahou za sjezdem na Zdiby na 0. kilometru. Na 7. kilometru silničáři teď odklízejí dopravní omezení, zdržení zatím stále kolem půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu hned za Barandovským mostem. Před sjezdem na Brněnskou D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh. Ovšem kolona za sjezdem na Pankrác, tam ještě řeší novou nehodu v pravém pruhu, celkové zdržení asi čtvrt hodiny. Z Jiráskova mostu se teď v Praze popojíždí Reslovou ulicí a taky Ječnou až na IP Pavlova. A na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno a zataženo, v Čechách, postupně pak i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. A teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou naměří kolem 8. To byly zprávy a teď už pro vás máme reprízu Interview Plus.
4: Německý kancléř Friedrich Merz chce navzdory historické volební porážce v zemských volbách udržet svou pozici a prosazovat slibované ekonomické reformy. Má k tomu podporu špiček CDU, nebo strana nemá jiného kandidáta, který by mohl kancléře vystřídat. A platí stále, že krajně pravicová Alternativa pro Německo sice sbírá volební úspěchy, ale nemá koaliční partnery. To nás bude zajímat v dnešním Interview Plus.

0: Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
0: A vítám také vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzanu Liscovou, která je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Víte, jak dopadlo setkání Friedricha Merce s poslanci z Křesťansko-demokratické unie? Jestli mu potvrdili jeho podporu?
2: Ano, poslanci Friedricha Merce také podpořili, stejně jako to předtím udělali mocní zemští premiéři, takže se zdá, že pozice Friedricha Merce bezprostředně ohrožená není.
0: No, oni to sice zemští premiéři této strany udělali, ale ještě před volbami. Připomenu, o víkendu strana nedosáhla ani potřebné 5% hranice ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Velkou ztrátu utrpěla také při volbách v Berlíně. Myslíte si, že se teď něco změní na té případné podpoře?
2: Myslím, že se na té případné podpoře nic zásadního nezmění z toho důvodu, že CDU zkrátka v současné době nemá lepší alternativu, než ponechat Friedricha Merce v úřadě.
0: To znamená, že je tolerováno?
2: Tak určitě ta kritika proti němu je silná. Strana není spokojená s tím, jakým způsobem vystupuje. Ostatně on občas své spolustraníky i takovými různými výroky, možná spontánními, překvapuje, takže to jim také nedělá dobře. Ale na druhou stranu vlastně nemají možnost, jak snadno vystřídat kancléře, a také se trochu hovoří o tom, že vlastně pokud by, teda bychom tu myšlenkovou hru dovedli do konce, a pokud by ji vystřídali, tak by se také možná mohlo ukázat, že problémy té strany jsou hlubší než jeden politik.
0: No, má tedy spolupředseda AfD Tino Krupala pravdu, když říká, že Friedrich Merz do roka skončí?
2: Tohle jsou velmi silné výroky AfD, podobně jako třeba spolupředsedkyně Alice Weidlová se už vidí ve funkci německé kancléřky. Já bych tomu velkou váhu nepřikládala.
0: No ale Alice Weidlová také říká, že sledujeme zánik CDU. Tak v tom možná trošičku pravdu má?
2: Nevím, jestli sledujeme zánik CDU, každopádně právě strana AfD může být pro CDU velmi značným rizikovým faktorem, a to v tom slova smyslu, že část CDU už možná dnes přemýšlí o tom, že by mohla s AfD spolupracovat, a pokud by k něčemu takovému ve větším měřítku došlo třeba na zemské úrovni, tak to může pro tu stranu být velký test soudržnosti a může to ve svém důsledku třeba CDU i rozštěpit, takže to riziko určitě je.
0: A to jsou veřejné projevy, to znamená, že ta protipožární stěna, která se staví kolem alternativy pro Německo, už přestává platit.
2: Ta protipožární stěna je takový trochu zprofanovaný a velmi často používaný pojem, který se ale pojí hodně teda s tou spolkovou nebo zemskou úrovní. Dá se říci, že ta zeď de facto neexistuje už v současné době, protože na lokální místní úrovni už ta spolupráce mezi AfD a CDU probíhá. To už vidíme dnes. AfD proniká se svým vlivem do zemských parlamentů, ovlivňuje celostátní politiku, mimo jiné třeba v oblasti migrace, takže se nedá říct, že by neměla už dnes vliv na spolkovou politiku. A o té spolupráci na té vyšší úrovni se samozřejmě dlouhodobě spekuluje, protože i CDU má své konzervativní politiky, pro které by bylo smysluplnější spolupracovat s AfD, kterou považuji v některých věcech za programově blížší než třeba jiné strany typu SPD nebo Zelených.
0: Ale SPD je teď jejím koaličním partnerem.
2: Ano, přesně tak.
0: A přesto tedy AfD možná by v tuto chvíli byla atraktivnější, co by na to říkali ale její voliči?
2: Myslíte CDU?
0: Ano.
2: Velmi záleží. Také by to byla určitě velká zkouška pro voliče CDU. My jsme měli takový malý test loni před spolkovými volbami, kdy kancléř Merz vlastně nechal projít jednu normu vlastně s hlasy AfD. Tehdy tvrdil, že to nebylo zamýšlené, že to takhle neplánoval. Nakonec se tedy omluvil za tento postup, ale už jenom to, že k tomu společnému hlasování s AfD došlo, vyvolalo vlastně velkou veřejnou pozornost a pravděpodobně to stálo tedy CDU, CSU hlasování ve volbách.
0: Já bych se ještě vrátila k té interní situaci v CDU, kdy jste říkala, že ona vlastně teďko nemá na výběr, než podporovat Friedricha Merce. Tak mezi její klíčové tváře a možné potenciální lídry, jak se o nich mluví, se řadí třeba bavorský premiér Markus Söder nebo premiér spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Hendrik Wirst. Proč se právě jeden z těchto mužů nechopí příležitosti a nejde do čela strany?
2: Tak zaprvé v situaci, kdy je CD u CSU historicky neoblíbená, by rozhodně nepomohlo vést nějaké dlouhodobé personální debaty. Žádný z těchto kandidátů nemá převažující podporu ve straně, takže by to určitě vedlo k velkým sporům, už kdyby se začalo jednat o tom, že by někdo Merce mohl nahradit. A další věcí samozřejmě je to, že Friedrich Merz stojí v čele koaliční vlády, to znamená, pokud by jeho potenciální nástupce se chtěl stát kancléřem, musel by získat většinovou podporu ve spolkovém sněmu. Dá se očekávat, že by to ten koaliční partner, který je sociální demokracie, jak jsme zmínili, vlastně nebral automaticky, že by se s tím pojily nějaké další diskuze nebo požadavky. Takže všechny ty ostatní varianty, kromě toho tedy nechat Merce v úřadě, jsou ještě mnohem složitější.
0: Jak se to vlastně CDU-CSU stalo, že je tak nepopulární? Je to věc pouze toho, této unie, a nebo jde o to, že prostě tradiční strany v tuto chvíli nemají voličům co nabídnout?
2: Tak bezpochyby ten úpadek těch tradičních velkých všelidových stran je součástí širšího trendu, který pozorujeme napříč celou západní Evropou, takže v tomhle Německo není unikát. Možná jenom je tam ten vývoj trochu opožděný. A vlastně to vzbuzuje i třeba takové znepokojené reakce, například v sousední Francii, která vlastně to tam komentují místní novináři a analytici tím způsobem, jako my jsme si mysleli, že Německo bude vždycky stabilní, a podívejte se, už tam nastávají skoro stejné poměry jako u nás. Takže určitě ten širší trend je jedna záležitost. Druhou věcí samozřejmě je politika předchozích spolkových vlád, včetně tedy dlouholetých kabinetů Angely Merklové. Angela Merklová vlastně dovedla obsadit ten politický střed do značné míry, vlastně oslabit svoji politickou konkurenci, ale svojí politikou posunula tu stranu hodně do politického středu, to znamená, že právě na tom pravém křídle mohla vzniknout ta relativně silná AfD, která nyní tedy CDU-CSU výrazně konkuruje.
0: Hostem Interview Plus je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Friedrich Merz chce prý efektivněji komunikovat a lépe vysvětlovat plánované reformy. Tak může mu to pomoct? Bude to stačit?
2: Stačit to nebude, ale je to určitě velmi důležitý krok k tomu, jak ty reformy v uvozovkách prodat voličům, protože reformy, ať už jakékoliv, nebývají příliš populární, a tyto jsou ještě navíc kvůli tomu, že zaznívá to jejich oznámení z úst Friedricha Merce, vnímány jako sociálně nespravedlivé části veřejnosti a jako takové chladné vůči tady té situaci, ve které se řada lidí nachází.
0: Takže je to tím podáním, že on neumí vysvětlit, v jaké situaci ekonomické se Německo nachází?
2: Tak on určitě umí vysvětlit, v jaké situaci se země nachází. Na druhou stranu je vnímaný jako muž, který vlastně strávil celou řadu let v soukromém sektoru, který sám je vlastně díky tomu relativně zámožný, který je takovým typickým představitelem vlastně těch západoněmeckých elitních kruhů a nedokáže moc v řadě vlastně těch společenských vrstev vzbudit dojem, že zná jejich životní situace, že s nimi nějakým způsobem soucítí.
0: On během té volební noci, kdy velmi záhy tedy přiznal porážku, slíbil, že se jeho vláda pustí do reform, kterými chce posílit Německo a čelit fascinaci autoritářstvím. Jaké konkrétní reformy měl na mysli?
2: Těch reform jeho vláda chystá se přijmout celou řadu, zejména se jedná tedy o reformu důchodového systému, která má tedy reagovat na to, že v Německu je výrazně stárnoucí společnost a že ten současný důchodový systém je dlouhodobě neufinancovatelný, ale pochopitelně je to tedy zase zásah jakoby do těch sociálních výdobytků státu a řadě lidí to nevyhovuje. Další třeba oblastí, o které se hodně diskutuje, je oblast zdravotnictví, kde v Německu funguje takový zvláštní smíšený model mezi soukromým a veřejným zdravotním pojištěním. Tam dlouhou dobu prosazuje sociální demokracie, že by tento systém se zrušil. CDU-CSU byla dlouhodobě proti. Nyní kancléř, jak jsem zmínila, že občas má takové ty překvapivé výroky, naznačil něco v tom smyslu, že by se to mohlo změnit. Takže to jsou třeba dvě důležité oblasti.
0: Můžete být konkrétní v nějakých těch překvapivých výrocích, ať si to představíme?
2: Tak třeba konkrétně teď, co se týče toho zdravotnictví, tak CDU-CSU prostě dlouhá léta odmítá to, že by mělo být jednotné zdravotní pojištění pro všechny a je za to zachování toho stávajícího systému. A SPD vždy prosazovala, aby se ten někým vnímaný jako dvojtřídní systém změnil. A nyní vlastně kancléř Merz v takové jako spíše vedlejší větě na konci tiskového konference vlastně prohlásil něco v tom smyslu, že by se tenhle systém měl změnit. A nebylo to nějak konzultované ze spolustraníky, ani to nemá jako širší podporu.
0: No, už jste zmínila, že CDU vládne se sociálními demokraty, kteří také ale dávají už od volební noci najevo, že budou teď ve svém přístupu vůči CDU tvrdší. Co to bude znamenat?
2: Tak sociální demokraté, a to je trochu výjimka, v posledních letech se neocitli pod nějakým úplně zásadně velkým tlakem po těch dvojích víkendových volbách, protože sice se jim nepodařilo zvítězit Mecklenburgsku předním Pomořansku, ale podařilo se jim výrazně dohnat alternativu pro Německo a zaznamenat tam výsledek, který je momentálně velmi vysoko nad tím celonárodním trendem. Takže vlastně tam mohou být sociální demokraté spokojení. V Berlíně to také nebyla úplná katastrofa, takže celkem si teď, myslím, užívají tu pozici, že jsou v závětří a ty zraky jsou vlastně soustředěné na CDU-CSU.
0: A čím to je, že tedy SPD jakožto tradiční straně, která byla součástí vždy té velké koalice s CDU, se vlastně daří?
2: Tak ono se jí, pokud se podíváme na celostátní čísla, příliš nedaří, ale v konkrétních regionech dokáže obhájit své pozice. V Mecklenburgsku předním Pomořansku to bylo dané hodně osobností dosavadní premiérky Manuely Švézich, která ale, to je důležité zdůraznit, dělala tu kampaň do značné míry jako proti Berlínu, že argumentovala tím, že ona je zastánkyní zájmu svého regionu a že se bude prosazovat vlastně proti té spolkové vládě, kde ale její strana je členem.
0: No ale tím, že tedy SPD mají, řekněme, větší sebevědomí po těch předešlých dvou zemských volbách, tak znamená to, že vlastně Friedrichu Merzovi velmi pravděpodobně ty plánované reformy neprojdou, protože se na nich neshodne ani v rámci koalice?
2: Teď je otázka, jaká bude další, vlastně jaké budou další návazné kroky, jaký bude další osud toho reformního balíku, protože obě strany zdůrazňují, že trvalo dlouho jej vyjednat. My víme, že takové vlády, které mají čtyřleté volební období, potřebují reformy prosadit co nejdříve, aby potom se mohly teda soustředit zase na získávání voličských hlasů, takže ten čas utíká a řada těch vládních politiků už dnes varuje, že by nebylo moudré ten balík nějakým způsobem se snažit znovu otevřít a vyjednávat o těch jednotlivých bodech, ale pokusit se pokud možno jako celek protlačit parlamentem.
0: No, dle prognóz se očekává zrychlení ekonomického růstu v Německu, především tedy kvůli rozvolnění té dlouholeté dluhové brzdy. Může to Friedrichu Merzovi pomoct?
2: Určitě, pokud dojde k hospodářskému vzestupu země a máme zde náznaky, že skutečně v některých odvětvích, která jsou právě třeba navázaná na ty zvýšené státní investice, dochází k růstu, tak to může pozici Friedricha Merze výrazně podpořit a může mu to pomoci, protože on od začátku byl kancléřem, který nastupoval zejména ze slibem, že v Německu zlepší ekonomickou situaci.
0: No, naopak AfD velmi často nebo jeho dominantním tématem je migrace a statistiky ukazují, že počet migrantů přicházejících do Evropské unie se snižuje, že to v podstatě teďko není aktuální problém. Může toto naopak nějakým způsobem ublížit nebo oslabit alternativu pro Německo, když přijde o své hlavní téma?
2: Alternativa pro Německo dokázala velmi úspěšně v minulých letech adoptovat i další témata, která do té doby pro ní nebyla tak stěžejní. Část své popularity těží z toho, že se vyslovuje vlastně pro ukončení války na Ukrajině a pro zastavení pomoci této napadené zemi.
0: Ale s tím, že bude komunikovat s Ruskem, pokud se
2: ano, mluví. Samozřejmě, oni se třeba vyslovují i pro obnovení energetických dodávek z Ruska, což samozřejmě v Německu, které je citlivé na ceny energií, zejména třeba právě v těch venkovských regionech, kde jsou lidi odkázáni na automobilovou dopravu nebo třeba v sektoru zemědělství i částečně v průmyslu, tak vlastně se hodně tohleto téma probírá, rezonuje a je to další vlastně oblast, ve které může AFD sbírat body. A dále, a to je velmi důležitá věc, AFD vlastně v posledních letech, a to vidíme v těch konkrétních zemských volbách, hodně sbírá hlasy voličů, kteří jsou nespokojení z různých důvodů, třeba z důvodu úpadku svého města nebo ztráty pracovního místa. A ona se stala vlastně tou novou stranou, která lidem zprostředkovává pocit, že o jejich starostech ví a že jim dokáže naslouchat.
0: A nabízí jim řešení? Třeba právě v těch ekonomických oblastech?
2: To je velký paradox, protože to ostatně ukázaly ty proběhlé volby, nejenom teda v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, Sasko-Anhaltsku, ale i v Berlíně, že vlastně ti voliči těch extrémních stran se k ním kloní bez toho, aniž by řešili, jestli ty jejich recepty, které nabízejí, jsou proveditelné v praxi či nikoli.
0: Hostem Interview Plus je dnes Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd. Volilo se také v Berlíně, který tvoří samostatnou spolkovou zemi. Jak velké šance má výrazně levicová strana Die Linke, že po vítězných volbách povede berlínskou radnici?
2: Má relativně slušné šance, protože ty volby vyhrála a může sestavit tříčlennou levicovou koalici se sociální demokracií a zelenými, ale je tam hned několik témat, na kterých se tyto strany neshodnou. Uvidíme, jak budou probíhat ta povolební vyjednávání.
0: Tak začneme hned s jedním, protože stranická buňka Die Linke v berlínské čtvrti Neukölln je kritizována za antisemitské názory. Jak závažná jsou ta obvinění?
2: Těch obvinění nebo těch různých incidentů, které jsme minulých týdnech zaznamenali, bylo hned několik. Jednak vystoupil tady na jednom z těch předvolebních mítinků berlínské Linke hudebník, který vlastně jednoznačně vyzýval ke smrti izraelské armády a pronášel další izraelské, antiizraelské výroky. A tento člověk tam tedy jako mohl v pohodě vystoupit, nebyl nějak jako na tom mítingu zastaven a část strany se k tomu jeho vystoupení jako nějak odmítavým způsobem nepostavila ani poté. V posledních dnech se hodně diskutuje o tom, že někteří politici Die Linke mají dokonce vazby i na některé osoby z blízkovýchodních klanů. To je jenom, abych vysvětlila, to je v Berlíně taková velmi ožehavá otázka, protože tam skutečně působí takové rozsáhlé rodiny, které jsou skutečně jako v tom kriminálním podsvětí a vyvíjejí různou problematickou činnost. A jako to, že se prokáže, že třeba politici Linke, kteří jsou zastoupeni ve spolkovém sněmu, jsou s nimi v kontaktu a v přátelských poměrech, je opravdu velký problém.
0: Co na to říká vedení Die Linke?
2: Vedení Die Linke, konkrétně v Berlíně, tedy ta kandidátka na starostku a lídrině Elif Eralp, která je teda sama tureckého původu, se staví k těmto záležitostem jako velmi rozhodně, odmítá toto jako záležitost, která v její straně nemá co dělat, ale zatím jsme neviděli nějaký velký postup proti těmto lidem, třeba vyloučení někoho ze členů nebo nějaké úplně zásadní odmítnutí třeba ve větší míře.
0: A zároveň to přece není poprvé, kdy je to Die Linke, nebo za to je ta strana kritizována, tak jak chápat to, že si doposud to vedení v tom nedokázalo udělat pořádek?
2: No, důležité je to z hlediska struktury Die Linke. Já připomenu, že je to strana, která částečně vznikla z těch komunistických kádrů a hodně byla ještě ovlivňována v 90. a 0. letech právě tou generací těch jakoby bývalých funkcionářů NDR. Tihle lidé vlastně do dnešní doby z té strany ve velké míře zmizeli, téměř už se tam nevyskytují a nahradili je mladí radikálové, kteří právě pocházejí z aktivistické scény, kteří jsou zvyklí veřejně komunikovat, agitovat a kteří mají v řadě ohledu dost radikální názory, ale jsou zároveň i důvodem toho, proč ta strana momentálně, zejména teda v Berlíně, je tak úspěšná.
0: A zároveň nebyla by poprvé v berlínské vládě, pokud se nemýlím. Už s ní mají Berlíňané zkušenost.
2: Přesně tak, ano. Die Linke ostatně se účastnila i v jiných spolkových zemích na vládě. Tam samozřejmě velmi záleží na tom, jak moc bude ochotná právě krotit ty radikální proudy a jak moc bude trvat třeba na svém ekonomickém programu.
0: A myslíte si, že to právě, ty radikální proudy, jak říkáte, to může být hlavním problémem pro Zelené a SPD v tom rozhodování, zda s ní uzavřít koalici?
2: Je to téma, které se velmi diskutuje a druhým důležitým tématem, kde se tyto strany neshodnou, je způsob, jakým řešit v Berlíně velmi závažnou bytovou krizi.
0: Tak to je samozřejmě velkým tématem této strany, konkrétně zestátnění bytových fondů soukromých společností. Tento krok ale už Berlíňané posvětili v referendu v roce 2021. Proč se k němu doposud nepřistoupilo?
2: Tak po tom referendu v roce 2021, které tedy není závazné, tak se rozhodl berlínský senát nechat tuto okolnost zkoumat, jestli vlastně vůbec je možné nějakým způsobem k tomu vyvlastnění přistoupit. Dá se říci, že v současné době k tomu existuje celá řada velmi protichůdných právních názorů, takže někteří právníci říkají, že to vyvlastnění je možné na základě německé ústavy. Je tam ale velká otázka ve výkladu, protože tohle se ještě nikdy nestalo vlastně v takhle velkém měřítku a bude důležité, jakým způsobem, pokud tedy skutečně teda se Berlín rozhodne tímto směrem pokračovat, jakým způsobem se dále jakoby povedou i ty argumentace a bez pochyby se to bude řešit před soudem.
0: Jasné, jak přesně si to strana představuje? Jak by to mělo vypadat?
2: Tak strana levice si to představuje tak, že by vlastně vyvlastnila ty velké společnosti, které vlastně dohromady v Berlíně pronajímají statisíce bytů. Mimochodem Berlín je město, kde naprostá většina lidí žije v nájmu, asi 85%. A ty velké společnosti nemůžou být vyvlastněny bez náhrady. To znamená, že vlastně je potřeba jim nějakou částku zaplatit a zde se opět ty názory liší. Někdo tvrdí, že by bylo nutné jim zaplatit vlastně komerční částku za to, kolik by se ty byty prodaly. Levice je toho názoru, že by jim bylo možné zaplatit výrazně méně a představuje si to tak, že vlastně ty byty by byly vyvlastněny a oni by postupně financovali vlastně z těch nájmů, které budou vybírat posléze vlastně splácení těchto bytů těm velkým společnostem.
0: Jak se staví k bytové krizi právě třeba potenciální koaliční partner sociální demokraté nebo Zelení?
2: Tak sociální demokraté a Zelení toto řešení považují vlastně za příliš radikální. Obecně ty argumenty proti té cestě vyvlastnění jsou, že by to bylo mimořádně nákladné a že by to zároveň velmi znejistilo možné potenciální investory do budoucna, kteří by mohli mít zájem v Berlíně stavět byty. Takže je tam taková dvojí jako záležitost toho, že vlastně tyto strany nejsou přesvědčené o tom, že ten model je ekonomicky proveditelný.
0: Jak vlastně rozumět tomu, že sledujeme už třetí výrazné vítězství strany Alternativa pro Německo, napříč tedy Spolkovou republikou, která skutečně si postavila tak jako svou imidž na boji proti migraci. A zároveň sledujeme to, že v německé metropoli vyhraje strana Die Linke, která je velmi promigrační. Tak jak tomu rozumět?
2: Berlín sám o sobě je prostě velmi specifické místo a možná, že právě ten silný výsledek levice v těchto volbách je i určitým jako znamením těm ostatním zemím. Podívejte se, tak vy volíte AfD, tak my najust zvolíme někoho, kdo je přesně na opačné straně. Takže tohleto už taky zaznělo v těch povolebních komentářích. AfD, a to je zajímavé, vlastně dokázala se postavit do pozice, kterou dřív právě držela levice, to znamená do pozice strany, která se zastává těch specificky východoněmeckých zájmů, do pozice strany, která vlastně sází na takovou tu nostalgii, na vzpomínání na dobu NDR, poukazuje na ty křivdy, které se odehrály průběhu postkomunistické transformace a jednoznačně tedy je jakoby v této pozici, kterou dříve měla ta levice.
0: A ještě jedno téma, tedy přinejmenším mají společné, a to tedy přístup k válce na Ukrajině, kdy AfD tedy slibuje vytvoření jakéhosi komunikačního kanálu s Ruskem. Die Linke jasně označuje agresora, ale zároveň je proti zbrojní pomoci Ukrajině, kterou teď vede tuto politiku vláda Friedricha Merce. Tak byla pro Německo voliče nějak důležitá ta otázka přístupu k Ukrajině?
2: Možná bych to rozdělila, protože například v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, tam podle alespoň interpretace těch výsledků tato otázka určitou roli hrála. Jedná se právě o ten venkovský region, který hodně řeší ceny energií. Tradičně to byl region, který měl na Rusko úzké vazby, mimo jiné kvůli tomu plynovodu Nord Stream. A v Berlíně to je trošku možná jiné, protože pokud se teda dostanu k té levice i politice, tak ona vlastně dlouhodobě byla velmi silně pacifistická, byla kritická i vůči třeba německému členství v NATO, a to vlastně bylo takovým základním charakterem té strany a důvodem, proč třeba byl problém jí přijmout do vlády na spolkové úrovni.
0: Zuzana Lečcová byla hostem Interview Plus, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd. Děkujeme.
2: Já také děkuji. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
1: Zaostřeno. Jak letošní extrémní léto osobně prožívali záchranářka, zahrádkářka a expertka České zemědělské univerzity, klimatolog nebo hydrolog? A jaké rady mají pro nás ostatní, kteří také chceme co nejlépe zvládat silnější a častější vlny veder a sucho v Česku? Jan Kaliba vás zve na výpravu za těmi, kdo tyto problémy vyvolané postupující změnou klimatu zažívají v praxi a snaží se hledat řešení. Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
3: Před námi je další hodina odpoledního vysílání. Lucie Vopálenská přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plus.
3: Řidiči by od příštího roku mohli za dálnice platit stejně jako teď, ne víc. Poslanci schválili návrh vládní koalice zrušit pravidelnou valorizaci dálničních známek, kterou zavedl předchozí kabinet. Rány od Petry Dvořákové je psychologický román a přímé pokračování úspěšné knihy Vrány. Autorka nám svůj nový titul představí osobně v knize Dne plus v 16.20. Zdá se, že mezi Washingtonem a Teheránem se po několika týdnech diplomatické ticha znovu rozběhla přímá jednání. Zástupci obou zemí si na půdě OSN přes své zprostředkovatele vyměnili aktuální postoje k válce, kterou na konci února začaly Spojené státy. A kvůli plánovaným škrtům by francouzská veřejnoprávní televize měla v příštím roce přijít o desítky milionů eur. A není to jediná mediální scéna, které se budeme věnovat, kam se vyvíjí boj Donalda Trumpa s médií. I o tom budeme mluvit do páté. Teď jsou tu ale zprávy a Ondřej Látal.
4: Přeju hezkou středu z Plusu. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci Hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě. Vysvětluje to ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
5: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
4: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Chystáme k tomu další podrobnosti, nabídneme je v odpoledním Plusu hned po zprávách. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku, plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
6: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je raněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár.
7: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly dvě čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
4: A teď ještě podrobněji. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
8: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
9: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
8: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
10: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
11: Říká paní Alena, matka žačky první třídy v Montessori škole.
10: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
11: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
12: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
11: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
13: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
11: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex za více než 7 miliard korun je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
14: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmlouváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
4: Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178 čekejte kolonu. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Zruč nad Sázavou zpomalíte na 57. kilometru. Provoz brzdí práce silničářů, zpoždění přes 20 minut. V Praze regulují provoz v tunelech, stojí se v Dobřížské ulici před Mrázovkou, v Patočkově nebo taky v Nové Povltavské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává tradiční kolona od D11. K Průmyslové je to na téměř 20 minut. A přímo v Průmyslové je fronta od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. A v Radlické směrem do Butovic je silný provoz od Dobřížské k Valtrovce, zpoždění přes 10 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno a zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. A teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Jak jste slyšeli ve zprávách, dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes přijala sněmovna. Řidiči by tak od ledna za jízdu na dálnici platili stejně jako nyní. Opozice návrh kritizuje a podrobnosti teď přidá naše reportérka Jana Čermáková přímo z poslanecké sněmovny. Dobré odpoledne.
15: Hezké odpoledne.
3: Jano, proč chce tedy koalice pravidelnou valorizaci dálničních známek zrušit?
15: K jejímu zrušení se kabinet zavázal už ve svém programovém prohlášení. Důvody vysvětlil ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
16: Dobře víme, jakým způsobem rostou lidem náklady s dopravou. Roste nám cena pohonných hmot do astronomických výšin a my si myslíme, že ta stávající cena dálniční známky je dostatečná. Samozřejmě stavíme dálniční síť a já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
15: Podle koalice je totiž tempo zdražování známky neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších dálničních známek v Evropě. Řidiči tak nejspíš příští rok zaplatí za jízdu na dálnicích letošních 2570 korun za roční známku.
3: Je jasné, že novela prošla koaličními hlasy, ale proč ji nepodpořila opozice?
15: Podle opozice jde o populistický krok. Upozorňuje taky na to, že část peněz z dálničních známek by chyběla Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Podle poslance hnutí STAN Jana Papajanovského by řidiči měli s rozšiřující se sítí dálnic platit víc. Cena dálničních známek by proto podle něj měla dál postupně růst.
17: Je to něco, co je běžné v zahraničí. Zkrátka, čím více máte dálnic, tím více ta dálniční známka stojí a je to automatický mechanismus, který není potřeba nějak politicky ovlivňovat.
15: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát.
3: Jano, poslanci dnes také schválili vládní novelu, podle které by města a obce mohly vyhláškou požadovat po řidičích taxi služeb zkoušku z češtiny anebo z místopisu jako podmínku pro poskytování služeb na svém území. Původně to v novele nebylo. Kdo to vlastně navrhl?
15: S pozměňovacím návrhem přišli dva poslanci hnutí ANO, Patrik Nacher a Robert Králíček. Na plénu to kritizoval například poslanec opoziční KDU ČSL Benjamin Činčila.
18: V konečném důsledku, to když to shrnu úplně jednoduše, tak tohle bude znamenat zdražení taxislužby ve velkých městech, takže vládní koalice, možná i s podporou některých opozičních stran, tak chystá pod zdražení taxíku. A mně se to opravdu nelíbí, já to vidím jako něco, co omezí ten trh.
15: Schválená novela zákona o silničním provozu má hlavně umožnit veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě, například o dopravních uzavírkách. I tuto normu teď posoudí senátoři.
3: Sněmovna už ráno koaličními hlasy rozhodla o tom, že poslanci budou moci jednat dnes opět až do noci. Tak co je ještě čeká?
15: Tak právě teď pokračují ve včera přerušeném jednání o trestním zákoníku a rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je i novela, která počítá se zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce, tedy například za děti a seniory. Obě zmíněné normy jsou ve druhém čtení, takže to znamená, že poslanci můžou předkládat pozměňovací návrhy, ale hlasovat o nich dnes nebudou.
3: Ze sněmovny se do odpoledního plusu připojila reportérka Jana Čermáková. Děkujeme za to a hezký den.
15: Pěkný den a naslyšenou.
3: Posloucháte Plus, a to v 16 hodin a 12 minut, přesouváme se za Atlantik. Prezident Petr Pavel už za pár minut vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Vyzve v něm Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Krátce předtím se prezident zúčastnil i summitu Krymské platformy, pořádaném jeho protějškem Volodymyrem Zelenským. Více už z budovy valného shromáždění v New Yorku teď přidá naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, pěkný den.
19: Dobrý den.
3: Tak můžeš říci detailněji, o čem bude prezident ve svém národním projevu na valném shromáždění mluvit?
0: Pro prezidenta toto je zlatý hřeb celé jeho návštěvy. On s námi předběžně o svém projevu mluvil, řekl nám zhruba, k čemu se chce věnovat, takže víme, že vyzve Čínu, aby využila svého vlivu, moci a zodpovědnosti k ukončení ruské agrese proti Ukrajině. A například u Ruska, které jakožto stálý člen Rady bezpečnosti vede agresi vůči zemi, která je členem Organizace spojených národů, tak vlastně popisuje paralýzu Rady bezpečnosti. Říká, že tato země má právo veta a zablokuje vlastně jakékoliv rozhodnutí, které by rada vynesla. Prezident Pavel proto žádá, aby se systém fungování rady změnil. Chce ještě v projevu pak zmínit, že ruská válka způsobuje Ukrajincům obrovské utrpení a že civilisté i infrastruktura jsou terčem útoku.
19: No a velké téma prezidenta Petra Pavla je také umělá inteligence. V čem vidí její nebezpečí?
0: Petr Pavel říká, že schopnost lidstva regulovat umělou inteligenci vlastně nedrží krok s tím tempem, jakým se umělá inteligence vyvíjí, že jsme jakoby pozadu, že se na tom shoduje nejen nezávislý vědecký panel OSN pro umělou inteligenci, ale i experti a i vlastně ti nejvyšší představitelé těch společností z umělých inteligencí. A podle něj je to, umělá inteligence je skvělá jako nástroj, ale nepřijatelná jako pán, takže může přinést obrovský prospěch, ale bez účinných pojistek také může způsobit obrovské škody lidstvu. Takže prezident říká, že člověk musí zůstat pánem té technologie, ale ne jí podlehnout. Umělá inteligence by se proto měla vyvíjet v rámci mezinárodních pravidel, na kterých se český prezident chce podílet a vlastně v rámci té Evianské iniciativy, o kterých jsme hovořili v minulých dnech pro ochranu dětí online, už se i podílí.
19: Jano, jak jsem zmínila v úvodu, prezident se dnes zúčastnil také summitu Krymské platformy. Pověz, o co jde a co tam řekl.
0: Krymská platforma to je mezinárodní diplomatická iniciativa, kterou v roce 2021 založila Ukrajina jako takový koordinační mechanismus na podporu deokupace Krymu a jeho návratu pod ukrajinskou kontrolu. Ale v praxi od té doby funguje jako taková pravidelná platforma summitů. Je to důležitý nástroj k udržení mezinárodní pozornosti, solidarity, koordinovaného postupu na podporu Ukrajiny a český prezident Pavel se této iniciativy zúčastnil i tady. Krym podle něj není jen otázkou ukrajinské suverenity, ale je to zkouškou, zda mezinárodní společenství je připravené hájit principy, na kterých ten mezinárodní mír stojí.
19: Rozumím. A sešel se Petr Pavel i s nějakými dalšími státníky, případně co bylo obsahem těchto jeho jednání?
0: Tak mluvili jsme už o tom, že pořádá takovou společnou iniciativu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, setkal se také s kanadským premiérem Markem Carneym, s estonským prezidentem, ale včera večer byl na takové slavnostní události, recepci pořádané Donaldem Trumpem. Tam nám řekl, že neplánuje vlastně, že by na něj vyšla pozornost Donalda Trumpa, že by se s ním chvíli mohl prohodit slova, ale dnes, když jsme se ho ptali, jak reflektuje tu událost, tak řekl, že velmi produktivně, protože se tam bavil asi s 20 světovými státníky a že to byla vynikající akce. Ono, hold, když něco pořádá americký prezident, tak všichni, kdo tam mohou být, tak tam samozřejmě jsou a prezident český toho využil.
19: Petr Pavel dnes svou návštěvu v New Yorku končí. Co ho čeká dál?
0: Dneska večer se ještě odtud přesune, nebo v noci se přesune do Nebrasky, kde se má sejít jednak s českými krajany. Říká, že tam je vlastně, že je 40% lidí, kteří žijou ve městě Wilbur, to je jedno takové město s největší koncentrací lidí z českého původu, takže jich je tam asi 40% lidí, kteří mají buď český nebo slovenský původ, takže opravdu skoro každý druhý. Takže samozřejmě tam míří jeho cesta, vyrazí tam, ale má také na plánu setkání s republikánským guvernérem státu Jimem Pillenem nebo přednášku v Univerzitě Nebrasky. A potom na večer už nasedne do letadla, přespí v letadle a v Praze už ho máte zpátky v pátek dopoledne.
19: Tak za informace děkuji do newyorského sídla OSN naší americké zpravodajce Janě Cíglerové. Jano, hezký den přeji. Díky.
0: Hezký den i vám.
19: Posloucháte Odpolední plus a v dalších minutách budeme mluvit o reformě Organizace spojených národů, aby její složení a fungování odpovídalo dnešnímu rozložení sil. Ve vysílání teď srdečně vítám profesora Pavla Šturmu z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pěkné odpoledne.
20: Dobrý den.
19: Tak pane Šturmo, není to žádná novinka, pochybnosti o efektivitě Organizace spojených národů zaznívají velice často a dlouhá léta. Kde jsou z vašeho pohledu největší limity fungování celého toho systému? Je to Rada bezpečnosti, anebo byste zdůraznil i nějaké jiné aspekty?
20: Tak asi nejčastěji, když se hovoří, a hovoří se už často po desetiletí o efektivitě nebo nutnosti reform OSN, tak se zdůrazňuje jako hlavní problém Rady bezpečnosti OSN, její složení a fungování. Je nutné si uvědomit, že vlastně to je něco, co bylo založeno chartou OSN v roce 1935, odráží to vlastně složení tehdejších vítězných mocností druhé světové války. To znamená, proto vlastně bylo zafixováno to postavení těch pěti stálých členů Rady bezpečnosti. A samozřejmě to je největší problém, pokud se hovoří o reformách, měnit to, co by vyžadovalo změnu charty, protože to není nějaký flexibilní instrument. Každá změna je mimořádně obtížná a zejména tam, kde by se to týkalo právě postavení těch stálých členů, co nechtějí vzdát. To znamená, byly různé návrhy na rozšíření Rady bezpečnosti o nějaké další stále nebo polostálé členy, aby to odráželo to složení dnešního mezinárodního společenství, aby tam byly i nějaké státy třeba Afriky, Jižní Ameriky a tak dále, nebo Indie a podobně, ale všechny tady ty velké reformní návrhy jsou prostě obtížně prosaditelné, protože to vyžaduje změnu charty a to je to, co je jako opravdu těžko průchodné.
19: Říkáte těžko průchodné, no ta kritika je skutečně silná, například i podle Hinka Kmonička, nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN, se musí organizace reformovat, jinak se stane irelevantní. S tím byste souhlasil a zajímá mě, jak moc vlastně zásadní a důležité je nějak znovu obnovit důvěru v OSN, protože my zatím nic lepšího jiného nemáme, i když se Donald Trump tady pokoušel o cosi jako alternativu.
20: Přesně tak, je to vlastně jediná celosvětová organizace s univerzální působností, nic lepšího nemáme a těžko by se podařilo dneska něco i vytvořit. Ta rada pro mír Trumpova může možná sehrát nějakou dílčí úlohu pro řešení obnovy v Gaze, ale není to rozhodně alternativa k OSN. Tam se schází vlastně všechny státy světa, i ty, které normálně by třeba spolu kvůli nepřátelství nejednali. Teďka při zasedání Valného shromáždění se tam často schází. Ji vyjednávají, takže jako platforma pro setkávání, vyjednávání to určitě jako funguje i v současné době. A reformy určitě je potřeba i proto, že vlastně OSN má i finanční krizi v posledních letech, protože někteří velcí členové, velcí plátci přestali nebo omezili ty platby, takže musí, ať chce nebo nechce, určité změny reformy dělat. Možná takové méně viditelné, které se týkají ne těch hlavních, ale těch pomocných orgánů, které nejsou přímo napsané v chartě OSN. Takže jejich změny, slučování nebo to jsou daleko jednodušší.
19: A k tomu vůle je, ano, k takovým těm menším změnám, o kterých se příliš nemluví, k nějaké větší efektivitě.
20: Jako určitě jako se ukazuje spíš nutnost a nic takového dělat už jenom proto, že ten rozpočet prostě jako nevychází. A některé ty činnosti třeba, kde by mohlo být překrývání, dublování, tak tam si myslím, že může být nějaká racionalizace těch činností i vlastně prospěšná. Jde o to, aby se přitom nezrušilo něco z toho, co vlastně není nahraditelné, kde jako organizace není zastupitelná.
19: Chápu. A teď mi povězte, ale protože se skutečně mluví o tom, že vlastně problém je zakopán v Radě bezpečnosti, jaká je šance na reformě tohoto orgánu, kde mezi pěticí stálých členů zůstává Rusko, a to i po napadení Ukrajiny. Jaká je šance, že by se počet členů Rady bezpečnosti OSN mohl rozšířit, případně, že by se nějak mohlo změnit právo veta?
20: Tak tak to rozšíření počtu členů, to jako je něco, co si lze představit, ani to není úplně jaksi jednoduchá záležitost, ale i to by samozřejmě znamenalo udělat vlastně změnu té charty OSN. Ale rozšíření je něco, co je obtížné, ale spíš představitelné. To, že by ti stáli členové, kteří právo veta mají, se ho vzdali, je asi těžko představitelné. Takže tam samozřejmě jsou různé návrhy, které se už objevily v minulosti, aby třeba ten stálý člen se asi dobrovolně zavázal, že situace, která se ho týká, nebude používat tady to svoje právo a podobně. To jsou samozřejmě možné cesty, které nevyžadují právě tu reformu, změnu smlouvy, ale samozřejmě u některých států je to představitelnější, a Francie, Británie, ale pochybuju, že třeba Rusko nebo Spojené státy, že by k tomu se zavázali.
19: Poslední je ale podstatná otázka. Česko za 5 let bude kandidovat na nestálé členství do Rady bezpečnosti. Jaká je to z vašeho pohledu šance a asi i otázka prestiže, ale budeme moci něco v tom směru, v kontextu, o kterém mluvíme, ovlivnit?
20: Tak záleží samozřejmě na to, v jaké konkrétní situaci, pokud tedy se podaří a se republika bude zvolena na 2 roky za to nestálého člena, v jaké situaci zrovna bude působit. A samozřejmě důležité také je, pokud bude mít nějaký, řekněme, plán pro tam půjde a do jaké míry tam tedy bude jak si slyšet. Je to už je příležitost, aby ten stát byl více viděn a slyšen. A samozřejmě jsou situace, kdy i stát může sehrát svoji roli, třeba v 90. letech situaci, když byla ten občanská válka v Ruandě, genocida, tak třeba tehdy také Česká byla vlastně tím nestálým členem a tehdejší představitel při OSN tam jako docela výrazně jak si pomenoval ten problém dříve než ty ostatní mocnosti odvadali, jak tomu jít. To znamená, i menší stát může sehrát svoji roli, ale záleží vždycky na konkrétních okolnostech.
19: Děkuji. Tak to byl profesor Pavel Šturma z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a bývalý člen Komise OSN pro mezinárodní právo. Mějte se moc pěkně a poslouchejte nás. Naslyšenou.
20: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
19: Po úspěšném románu Vrány přichází teď Petra Dvořáková s pokračováním. Právě v těchto dnech nakladatelství Host představuje její knižní novinku s názvem Rány. I tentokrát jde o dílo, ve kterém autorka otevírá téma hlubokých psychických zranění, manipulace a obtížného hledání cesty k vlastní vnitřní svobodě. Jak se postavy proměnily, kdo je hlavní hrdinkou či hrdinou knihy, i na to se teď budu Petry Dvořákové ptát osobně. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
19: Tak o čem je to vaše knížka, když byste mohla ještě rozvést to, co jsem zmínila v úvodu a do jaké míry navazuje na román Vrány?
2: Takže vlastně v románu Rány navazujeme na předchozí díl, kdy opět se díváme do rodiny, které vládne narcistní matka a na ní závislý otec. A tak jako v prvním dílu jsme viděli vlastně holčičku Báru, která je vlastně takovou černou ovcí rodiny, tak tentokrát se díváme na život její sestry Katky, která je v té rodině zlatým dítětem, je zdánlivě milovaná, ale vlastně trošičku se tam díváme na to, jak velmi těžké to mají děti, které musí být vždycky dokonalé pro to, aby si zasloužili lásku rodičů.
19: No a jak se právě tady ta Katka vyrovnává s tím, že po zmizení Báry náhle stojí v centru matčiny pozornosti a nesmí selhat?
2: Je to pro ní obrovská zátěž. Navíc matka ještě tím, jak tu pozornost soustředí přímo na ní, tak si z Katky začíná dělat vlastně takovou kamarádku a nemyslím to teď ve smyslu, že si máma kterou v pubertě udělají holčičí den a jdou si spolu do kavárny a něco zanakupovat, ale opravdu ta máma na ní přenáší svoje starosti, zatěžuje ji věcmi, s kterými se neumí vyrovnat a pro tu Katku nastává velmi těžké životní období.
19: Vaše knihy jsou známé právě tím, že se věnujete, nebo věnují se i ty vaše tituly rodinným dysfunkcím a nějakým skrývaným vnitřním zraněním. Čím to je, že vás přitahují i pro literaturu, pro vaše díla právě tyto temnější stránky rodinného života? Můžete se svěřit?
2: Já mám vlastně takové nějaké přesvědčení, že vlastně zlo se jako vždycky rodí jako v těch nejmenších jako společenských jako buňkách, a to třeba, že my se jako díváme na nějaké společenské jevy, tak pro mě je vždycky jako strašně důležitý vracet se úplně po těch maličkých jako stopách, které vedly k tomu, že prostě třeba dospělý člověk se nějak zachová, takže mě to tak jako přirozeně nějak táhne do toho mikrosvěta té rodiny a vlastně trošku mám jako, nebo i s přibývajícím věkem mám jako potřebu hodně vlastně burcovat a ukazovat na ty problémy, které prostě jsou a které jako je potřeba řešit, protože jinak se propíšou do toho do stavu celé společnosti.
19: Já vám rozumím i s ohledem na věk a na nějaký prožitý čas v životě, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo si to třeba představit úplně neumí, tak o jakých ranách nebo traumatech, nebo jak to nazvat, o jakých problémech vlastně mluvíte a co v této knize rány rozehráváte?
2: Tak my tady vlastně vidíme to, jak vlastně dítě poškozuje život s narcistním rodičem.

0: vztah na prostě jako ekonomickou situaci společnosti. Má to veliké důsledky, ale začíná to tím, že když v dětství dítě zažívá manipulaci, zažívá emoční zneužívání, zažívá třeba i fyzické tresty, tak ty důsledky jsou jako pro dospělý život obrovské.
1: Dodává Petra Dvořáková, autorka knihy s názvem Rány, vychází v nakladatelství Host. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se knize i vám daří, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Bylo 16:30 a s dalšími zprávami už je ve studiu připraven kolega Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Na tuzemím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá. Informace ze silnic a dálnic na plusu. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178 čekejte kolonu. Pokračuje až do omezení na kilometr 196. Tam teď řeší srážku auta s karavanem, blokují pravý pruh. Fronta je celkově na 50 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 58. kilometru počítejte s kolonou. Na 53. kilometru je dopravní omezení, zpoždění přes čtvrt hodiny. Dálnice D35 je směrem z Hradce Králové do Vysokého Mýta uzavřená za sjezdem na Dašice. Na kilometru 153 překládají náklad z havarovaného kamionu. Dopravu odklánějí na exitu 148, ovšem vyplatí se sjíždět už na exitu 144. Na silnici 35 se napojíte u Holic. Na Pražském okruhu jsou tradiční fronty před Ořechem, delší je fronta směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5, zdržení téměř 20 minut. Na jižní spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Pankrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, tam se zdržíte do 10 minut. V Radlické směrem do Butovic se jede krokem před omezením u Valtrovky, zpoždění přes 20 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech. Plná je mimo jiné Dobřížská ulice před Mrázovkou. Dobře, dojeďte. A zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. A teploty 13 až 17 v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Pokračujeme 4 minuty po 16:30 a od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. Zničení nebo dohoda? Takto americký prezident Donald Trump na půdě Organizace spojených národů znovu zarámoval pokračování americké války s íránským režimem. Íránské ozbrojené síly odpověděly, že jsou připravené na tvrdou odvetu proti agresorům. Výhrůžky pak ale následovala americká prohlášení o dobrých jednáních mezi Washingtonem a Teheránem z úst Donalda Trumpa. To je dění včerejšího večera. Ovšem dnes už na valném shromáždění v New Yorku vystoupil také íránský prezident Masoud Pezeškian. A sleduje to naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, vítej ve vysílání, dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
1: Tak projev iránského prezidenta Pezeškiana je jedním z nejsledovanějších v celém dnešním programu.

0: Můžeš říci, co už zaznělo, co zaznělo v jeho projevu?
1: Tak ten projev skončil opravdu před malou chvílí a Pezeškian hned na začátek připomněl i ten projev amerického prezidenta Donalda Trumpa ze včerejška. A Pezeškian ten projev interpretoval tak, že podle něj americký prezident Irán popsal jako teroristy. Podle Pezeškiana ale Irán je obětí terorismu. Připomněl zabití nejvyššího duchovního vůdce, toho Aláha Alího Chameneího, které tedy zabili americko-izraelské údery hned na začátku toho konfliktu, na konci tedy února. A pak Pezeškian mluvil i o americkém útoku na dívčí školu ve městě Minab, při kterém zemřelo podle Iránu 160 civilistů, převážně právě studentek. A Pezeškian tedy tvrdil, že Irán se brání a brání se agrese jak ze strany USA, tak ze strany Izraele, které podle něj porušují mezinárodní právo. A taky zmínil, že podle něj existuje jakýsi dvojí standard mezi tím, jak se k Tehránu přistupuje. Pezeškian taky tvrdí, že Irán podle něj neusiluje o jaderné zbraně, ale má právo na mírové jaderné technologie a řekl, že Hormuzský průliv by neměl být používaný k přepravě zbraní, které budou používané proti Iránu. Během toho projevu tedy americká delegace opustila sál toho shromáždění.
0: No, z některých vyjádření Donalda Trumpa by to mohlo i působit, že se zástupci Tehránu a Iránu a američtí zástupci setkali přímo, ale ona to nakonec nebyla asi schůzka v jedné místnosti. Můžeš přeci jen připomenout, jak to bylo se zprostředkovateli a jaký byl vůbec formát toho poměrně dlouhého tříhodinového jednání?
1: Tak to jednání bylo dlouhé, možná i právě kvůli tomu formátu ten vypadal tak, že se zástupci obou států jaksi mezi sebou v podstatě posílali vzkazy přes prostředkovatele. Těmi zprostředkovateli neúplně nečekaně byli Katařané, jak to tedy potvrdil taky mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Bagáji. A na jedné straně tady téhle, jak to některé agentury nazývají, kivadlové diplomacie, byl teda iránský minister zahraničí Abbas Araghchi a na druhé američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Tehrán měl tedy Spojeným státům sdělit své podmínky pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Ty nejsou úplně nové, je to okamžité zrušení americké námořní blokády, rychlé uvolnění všech zmrazených iránských aktiv a taky ukončení války na všech frontách. Ale některé agentury poznamenávají, že to zprostředkované jednání zřejmě vyvolalo v radikálnějších kruzích iránského režimu nevoli. Iránské zdroje, například agentuře Reuters, řekly, že té iránské delegaci bylo přímo od nejvyšší rady národní bezpečnosti přímo nařízeno, aby se s Američany setkala osobně.
0: No a potom to posílání vzkazů a pozic mezi Iránem a Spojenými státy se už prezident Trump i přímo osobně setkal s představiteli některých arabských zemí. Můžeš říct něco bližšího, o čem nakonec jednali?
1: Ta schůzka byla nakonec poměrně široká, kromě tedy především ministrů zahraničí států Rady pro spolupráci arabských států v zálivu. Tam byly i zástupci Turecka, Jordánska, Syrie a Iráku. A na stole měl být jakýsi katarský návrh na společný bezpečnostní rámec, který by měl zahrnovat Irán i právě státy zálivu. Katar ten návrh nezveřejnil, ale tu schůzku okomentoval s tím, že se na ní jednalo právě o té nejnovější bezpečnostní situaci na Blízkém východě. I o dopadu té situace na dodávky energií a ekonomiku a taky o jakési navrhované strategii pro poválečnou fázi. A v tom katarském vyjádření znovu je takový motiv toho, co od státu zálivu teď zaznívá poměrně často, a to, že chtějí podpořit a preferují upřednostnění dialogu a diplomatických řešení před obnovením toho konfliktu.
0: Tak tolik Jana Karasová, blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu. Děkujeme moc za informace a pěkný den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus a na informace od naší zpravodajky teď navážeme ještě s politologem Markem Čejkou, autorem blízkovýchodního podcastu. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pane Čejko, zeptám se vás nejprve na úplně nejaktuálnější zprávy. Jak čtete projev iránského prezidenta Pezeškiana, o kterém se zmiňovala naše blízkovýchodní zpravodajka? On se Irán, to je asi to nejpodstatnější, označil za oběť terorismu. Může být a jaký vzkaz tím vlastně vysílá Spojeným státům a obecně do mezinárodní komunity?
2: Tak ten projev asi byl takový, jak se předpokládal, a vlastně ten Masoud Pezeškian je v podstatě od začátku považován spíš za takovou tu umírněnější tvář toho režimu, a v podstatě taky kolegyně vlastně zmiňovala i ty jiné jako kdyby podoby toho režimu, vlastně ten nátlak, aby třeba ti iránští diplomaté se nesetkávali osobně. Jo, takže on je taky jako pod velkým tlakem, samozřejmě ten režim reprezentuje, ale na druhou stranu je taky, on je právě tím politikem, který nějakým způsobem je schopný, má určitou pověst jako na západě jako upravit té umírněné postavy, a je schopný právě nabídnout nějaké jako kdyby kompromisy. Ale k tomu samozřejmě musí mít zase podporu i těch jako hardliners přímo v Iránu.
0: Takže to jeho postavení je samozřejmě krajně komplikované, ale také vlastně jde o to, aby ty dvě strany nějak jako spolu mohly mluvit dříve či později. Ano. A jaký vzkaz tedy naopak podle vás zase vyslali Spojené státy, když jejich představitel během Pezeškianova projevu odešel?
2: Tak to jsou zase taková jako kdyby diplomaticko-retorická cvičení a ono to trošku odkazuje i na zase na ten Trumpův projev, ale zase, že jo, když se posloucháme Trumpovy projevy o Iránu, tak ty jsou hodně nekonzistentní. A taky už zase, vzpomeňme si, před pár měsíci Trump mluvil taky o nějaké v podstatě anihilaci nebo konci jedné civilizace a za pár dní v podstatě se Američané setkali s Iránci v Islamabadu. Takže ono se to může úplně klidně opakovat a rozhodně si nemyslím, že by bylo v zájmu dlouhodobém Spojených států a Trumpa samotného v té válce nějakým způsobem tu válku prodlužovat za každou cenu, protože mu to spíš samozřejmě jednak Americe a Západu to ekonomicky škodí a škodí to i jemu a jeho volebním preferencím. Jo? Takže je to prostě potřeba trošku sledovat i v podstatě jako kdyby optikou na koho je ten, na koho jsou ty slova adresována, že to je třeba právě pro voliče, aby prostě Trump prodal i v podstatě tu nepříliš úspěšnou válku proti Iránu jako nějaký úspěch.
0: Ano,
2: ale to
0: stejně se
2: dělá taky ten iránský režim.
0: Přesně tak. Samozřejmě ve Spojených státech se blíží midterms. Prezident Trump už včera právě v OSN znovu mluvil o možnosti zničit Irán. Samozřejmě, že mluvil částečně i ke svým voličům, ale zároveň potvrdil několika hodinová jednání amerických a iránských představitelů. Takže jsme svědky takové kombinace tvrdé retoriky, jasných hrozeb a i činů tedy. A z druhé strany jaksi slov o krásných jako rozhovorech. A mě zajímá, jestli funguje tento Trumpův přístup, protože Teherán sice trošku změnil tón, už teď nabízí otevření Hormuzu do týdne, pokud Washington přestane útočit na všech frontách, ale zároveň vlastně už jsme slyšeli, jak ten vojenský režim prostě odpovídá úplně jinou, ostřejší retorikou. Takže funguje ten Trumpův přístup podle vás?
2: No, zase je potřeba se podívat pár měsíců zpátky a k čemu to v podstatě došlo. Ta situace toho Hormuzu je pořád velmi nejasná, je tam jako kdyby plno jako kdyby násilí, ty lodě jsou jako kdyby ohrožovány, Američané zase blokují Irán a ani jedna ze stran vlastně není spokojená. Takže to asi nevypadá jako úplně úspěch té války. Ještě taky, když to srovnáme s tou rétorikou, změna režimu, pád režimu a tedy, k ničemu takovému tam nedošlo. Dokonce ten současný Irán je daleko méně čitelný a daleko víc v podstatě nebezpečný, protože, jak už jsme tady naznačovali, tak tam v podstatě jsou jednak ti jako kdyby reformisté typu toho Pezeškiana, což jsou opravdu jako kdyby dost pragmatičtí politici, a pak jsou tam jako kdyby hardline ideologové, nemusí to být vůbec nějací islamisté, ale můžou být jako skutečně tvrdé postavy spojený s těmi revolučními gardami a s armádou.
0: Jasné, tohle je jasné.
2: Podobně.
0: A teď mi pověste, jestli vás něco takového napadne tedy, co by mohlo eventuálně sehrát klíčovou roli a přitlačit Teherán k ústupkům? Samozřejmě můžeme stejně tak požadovat ústupky od Spojených států, ale je to třeba i aktuální zrušení iránských letů v regionu, kdy ani Bagdád, ani omanský Maskat už nepřijímají iránská letadla, zrušené mají být i lety do Azerbajdžánu a vypadá to podle slov amerického ministra financí Scotta Bessenta, že těch zemí bude přibývat. Takže třeba takováhle izolace vzdušná může přitlačit Teherán k nějakým ústupkům?
2: No a kdo těmi letadly cestuje? To jsou právě ti prostí Iránci, většinou spíš jako bohatší střední třídy, kteří si můžou dovolit leteckou přepravu, kteří nějakým způsobem většinou jsou proti tomu režimu. Takže zase to nedopadne jako kdyby přímo na ten režim, ale ještě víc to v podstatě popudí nebo nějakým způsobem oslabí právě ty jako kdyby běžné Iránce, kteří třeba doteď byli daleko, že Irán má velkou diasporu ve Spojených státech, ve Francii, v Německu a podobně. A teď to samozřejmě bude daleko komplikovanější pro ty lidi vlastně nějakým způsobem komunikovat, setkávat se, cestovat a podobně. Takže je to ještě daleko víc v podstatě vystaví tomu režimu, který v podstatě, že on nedávno si velmi tvrdě došlápl na jakoukoliv opozici a určitě tady tato jako kdyby situace tam, ten režim to bude ještě velmi dlouhou dobu schopný jako kdyby aplikovat.
0: Závěrem se vás poprosím o stručnější odpověď, ale musím se ještě přeptat na Hormuzský průliv. Iránský velvyslanec Kazem Jalali uvedl, že Spojené státy budou muset přijmout to, co nazval novým právním statusem Hormuzského průlivu, který rozhodnou Irán a Omán, to zní poměrně sebevědomě. Takže kdo má teď ohledně Hormuzu silnější karty a jak klíčový je třeba i postoj Číny?
2: No, takže zase je to takový trošku retorický cvičení ze strany Iránu. Určitě Američané skrz vlastně vojenskou sílu mají jako kdyby řadu dobrých karet v rukou, ale je otázka, jestli je jako kdyby umějí hrát. Jo. A teď se podívejme zase na všechny ty americké vyjednavače. To v podstatě nejsou diplomaté, to jsou většinou biznismeni. A co se jim zatím podařilo dosáhnout? A to není jenom iránský konflikt, ale Rusko-Ukrajina a podobně. Není tady žádný jako kdyby velký průlom. Jo. Takže skutečně taky třeba. Pokud ta administrativa tam fakt nedosadí nějaké profesionály, tak to opravdu dlouhou dobu bude vypadat tady takto.
0: Jo,
2: a Čína samozřejmě tam má jako kdyby, a Čína tam má jako kdyby obrovský ekonomický zájmy, protože přes Hormuzský průliv odebírá vlastně obrovské množství surovin a je samozřejmě Čína taky nějakým způsobem se hodně staví do role nějakého jako kdyby nového moderátora, zprostředkovatele právě vyjednávání a podobně.
0: Budeme
2: někdy
0: to sledovat.
2: Se to daří více, někdy méně.
0: Ano. Tolik politolog a autor blízkovýchodního podcastu Marek Čejka. Díky za váš čas a naslyšenou.
2: Díky moc za pozvání, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Francouzská veřejnoprávní televize od 14 hodin přerušila vysílání a její zaměstnanci stávkují. Nesouhlasí se škrty a upozorňují na výpadky příjmů z reklamy. Kvůli tomu by měla televize v příštím roce přijít v přepočtu asi o 2 miliardy korun. To jsou skoro 3% jejího ročního rozpočtu. Část zaměstnanců teď také stávkuje před ministerstvem kultury v Paříži, kde máme zpravodaje Marcela Faltise. Marceli, pěkné odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
0: Jak se stávka dotkla vysílání a co zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize vlastně chtějí?
4: Od 14 hodin je omezené vysílání televize. Není to tak, že by televize vůbec nevysílala, ale když se na to člověk zaměří, tak je to vidět. Já když jsem si zapnul zprávy přesně ve 2 hodiny, tak moderátorka byla oblečená černě, zprávy četla z papíru a web francouzské televize France Info má na domovské stránce upozornění, že může být dnes zpravodajský servis omezený. Televize France 3, která taky spadá do toho konglomerátu a která třeba se zaměřuje spíše na regionální vysílání napříč Francií, tak oznámila omezení vysílání a to včetně zpráv. Zajímavé bude sledovat, jestli se to omezení dotkne i hlavní zpravodajské relace v 8 hodin večer, která patří mezi ty nejsledovanější ve Francii. Zatím není jasné, kolik lidí se přesně do stávky zapojilo, odbory ale vyzvaly ke stávce všechny zaměstnance. Už letos televize musela hospodařit totiž s rozpočtem nižším o 150 milionů eur a televize proto zrušila 250 pracovních pozic. Pokud by příští rok byl ten výpadek v rozpočtu opět, a to ve výši 90 milionů eur, tak bude muset vedení přistoupit k rušení pořadů, budou častější reprízy, bude se třeba rozmýšlet, jaká práva na jaké sportovní přenosy zakoupí, protože tato práva jsou velmi drahá. A nebo bude muset snížit produkci dramatické tvorby, třeba seriálů, filmů anebo dokumentů.
0: Ty peníze mě zaujaly. V úvodu jsem zmínila, že televize má přijít o 2 miliardy korun v přepočtu na koruny, což jsou 3% rozpočtu. U nás je to trošku jinak. Ale jak argumentuje vláda, Marceli? To je podstatné.
4: Já ještě k těm číslům, ono je to trochu složitější. Ono, co se týče příjmů ze státního rozpočtu na příští rok, který schválili poslanci, tak by měla televize přijít o 47 milionů eur, tedy něco přes miliardu korun. Jenže problém je to, že podle televize by měla přijít taky o dalších 20 milionů eur kvůli nižšímu zájmu o inzerci a dalších 20 milionů eur přičte kvůli tomu, že nebude mít takový výnos z prodeje nemovitosti jako letos. A to už je celkem tedy těch zmíněných 90 milionů eur, tedy přes 2 miliardy korun. Vláda argumentuje tím, že francouzská televize musí stejně jako další části veřejného sektoru šetřit, že francouzský deficit je příliš vysoký. Francie mimochodem patří mezi top 3 nejzadluženější země Evropské unie a vláda hledá úspory tam, kde se dá. Musíme ale ještě zmínit, že francouzskou televizi hradí vláda ze státního rozpočtu od roku 2022. Předtím ve Francii fungoval systém televizních a rozhlasových poplatků, kdy lidé platili nějakých 138 euro ročně. To tedy tehdejší vláda zrušila a odbory teď upozorňují, že po televizi je to velmi nepředvídatelné, protože neví, s jakými částkami bude hospodařit a jedním z těch dnešních požadavků je i to, aby právě televize měla nějaký víceletý finanční rámec, aby věděla, s čím může počítat, aby mohla plánovat to vysílání na další roky dopředu.
0: Tak bohužel se nám velmi zhoršilo spojení, vypadává nám už, takže tolik náš francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Někdy v budoucnu si povíme na téma více. Naslyšenou a děkujeme moc.
4: Díky, naslyšenou.
0: Tak ale v odpoledním plusu u médií ještě zůstaneme i v dalších minutách. Soudce ve Washingtonu dnes začne rozhodovat o žalobě 3 amerických mediálních domů proti zrušení jejich akreditací do Bílého domu, do sídla prezidenta. Donald Trump minulý týden totiž oznámil, že přístup do sídla hlavy státu nebudou mít novináři televizí CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico. Jejich reportérům už pracovníci Bílého domu zabavili vstupní karty. No a s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce teď připomeneme mimo jiné argumenty, které v tomto případě padly. Vítej, Pavle.
5: Dobré odpoledne.
0: Tak já si vzpomínám včera, myslím, prezident Donald Trump se ptal CNN, jako co tady děláte? Vy už byste tady vůbec neměli být, že? Tak pověz prosím, proč vůbec stanice CNN a MS Now a server Politico přišli o akreditace do Bílého domu? Čím to Donald Trump udůvodnil?
5: On neřekl žádný konkrétní důvod, neuvedl žádný konkrétní článek nebo nějakou reportáž nebo reportáže, kterými by ta média porušila novinářskou etiku nebo pravidla práce v Bílém domě. Řekl jenže publikují lživé informace, zprávy o něm a o politice jeho vlády. Výsledkem tedy je, že ta kabina CNN v tiskovém středisku Bílého domu a také pozice na trávníku před sídlem amerických prezidentů teď byly prázdné. Všechna ta 3 média podala proti rozhodnutí prezidenta žalobu, protože předem nedostali žádné výtky ke svému zpravodajství a odvolávají se na první dodatek americké ústavy, který hovoří o svobodě projevu tisku a také shromažďování. Podle nich není možné vyloučit z Bílého domu některý sdělovací prostředek proto, že zkrátka jak mluví o té celé vládě, kvůli obsahu je toho zpravodajství a žádají tedy okamžité navrácení akreditací.
0: No a už se k tomu nějak vyjádřil Bílý dům a jak se postavil k samotné žalobě, co jsou tedy argumenty pro postup prezidenta Trumpa?
5: Té žalobě se muselo vyjádřit ministerstvo spravedlnosti a to tedy napsalo, že zpravodajství dotčených médií o válce proti Iránu nebo o stavbě tanečního sálu na místě zbouraného křídla Bílého domu může být rizikem pro národní bezpečnost. Teprve vlastně včera poslalo těm třem médiím jakési vytýkací dopisy k jejich práci s výčtem těch reportáží nebo zpráv, které podle ministerstva spravedlnosti měly tedy ohrožovat národní bezpečnost. Proto zakázalo, ten zákaz měl být podle nich oprávněný pro ty dvě televize a ten server Politico argumentovali tím, že vstup do Bílého domu je privilegium, že to není jasně dané právo. Ten případ dostal na stůl soudce Timothy Kelly, který byl jmenovaný prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2017, ještě za jeho prvního funkčního období.
0: Pavla, jsou už nějaké příklady, kdy se soud zastal svobody médií proti vládě? Jakou zkušenost s tím má třeba i tento konkrétní soudce?
5: Přímo tento konkrétní soudce, Tim Kelly, už rozhodoval jeden takový případ a tam šlo o odebrání akreditace ve Bílém domě také zpravodaj CNN Jimu Acostovi, bylo to v roce 2018. Den po podání žaloby televizí CNN tento soudce rozhodl, že Bílý dům musí vrátit Jimu Acostovi tu akreditaci. Soudce Kelly je také známý tím, že předsedal soudnímu senátu, který posuzoval případ skupiny lídrů nacionalistické militantní organizace Proud Boys, kteří byli obžalovaní z přípravy státního převratu 6. ledna 2021. Oni byli jedním z těch iniciátorů útoku na Kapitol, na sídlo amerického kongresu. Čtyři z nich odsoudil do vězení šéfa té skupiny na 22 let.
0: Jasně, Pavle, ty mluvíš o minulosti soudce Tima Kellyho, ale otázkou je, jestli by v případě žaloby tří médií teď rozhodoval podobně, jako v kauze reportera CNN Jima Acosty.
5: Asi by měl a také se toho obává prezident Donald Trump, který ve příspěvku na síti True Social napsal, že asi bude nutné odvolání proti tomu rozsudku. On napsal, že ten soudce je člověk, který už jednou rozhodl proti němu ve prospěch reportera CNN, že to je smutné, že tohoto jmenoval právě on, ale uvědomme si, že Trump je přece je vlastně představitelem moci výkonné a tady vlastně ingeruje do moci soudní a nejenom, že by se snažil o nějaký nátlak, ale očividně už tímto příspěvkem také znevažoval toho soudce.
0: Tak tolik Pavel Novák, kolega ze zahraniční redakce. Děkujeme moc.
5: Naslyšenou.
0: No a závěrem dnešního odpoledne na Plusu tu máme jednu pozvánku. Veronice a Tobiášovi je 23 a chtějí si najít první společné bydlení. Jenže v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Pětidílná dokumentární série Nájemníci sesterské stanice Radio Wave sleduje jejich příběh a spolu s ním i problémy, kterým dnešní dvacátníci čelí, když se chtějí osamostatnit. Co všechno musí generace Z při hledání bydlení přijmout? Tady je ukázka.
6: Bydlení s babičkou je super. Je hrozně fajn, když se vrátím ze školy domů, takže na mě někdo čeká a často si spolu dáme večeři nebo odpoledne, když jsem doma, tak uvaříme kafe a jen si povídáme. Ale zároveň tím, jak trávíme hodně času s Tobiášem, tak nám občas chybí nějaký soukromí, protože vlastně v babičině bytě mám svůj pokoj, ale zároveň občas cítím i to, že já jí ten její osobní prostor narušuju.
0: Tak tolik krátká ukázka ze série Nájemníci a já už ve studiu Plusu vítám šéfredaktorku Radia Wave Báru Šichanovou.
7: Hezké odpoledne.
0: Báro, ve stručnosti, abys nalákala posluchače i na Wave, tak co vlastně všechno musí překonat Veronika s Tobiášem při hledání bydlení?
7: Tak Veronika s Tobiášem hledají první bydlení, takže snaží se procházet facebookové skupiny, snaží se přes realitní kanceláře najít to svoje vysněné hnízdačko lásky, což není samo o sobě úplně jednoduché, protože zjišťují, že třeba realitní kanceláře, které je nakontaktovali, preferují třeba páry před jednotlivci a tak dál. Když už potom to bydlení najdou, tak samozřejmě se seznamují s tím, co, jaké povinnosti a jaká práva naopak oni jakožto nájemníci mají. S tím, že většinou jim je nabízena smlouva na rok, co z toho třeba pro nájemníky vyplývá a tak podobně. Takže je to vlastně, myslím, i v tomhle duchu a v dobrém slova smyslu taková servisnější série, která lidem říká, co tak mohou, nemohou dělat.
0: No a z jakých různých úhlů tedy pohlížíte vlastně na ten problém, který Veronika s Tobiášem řeší a snad nakonec vyřeší dobře?
7: Tak my se vlastně na to bydlení a na krizi bydlení snažíme dívat komplexněji, to znamená, že třeba jeden z úhlů, jedna ta epizoda se věnuje tomu, jak třeba vypadala krize bydlení, respektive ta šance sehnat bydlení za života té zmiňované Veroničiny babičky, která v tom dokumentu taky promlouvá. Díváme se na různé jiné formy bydlení, jako třeba komunitní bydlení. Taky tam je perspektiva možná trošku nevšední, a sice taková psychologická, to jest a vztahová, to jest co společné bydlení, když do něj vstoupíme, vlastně dělá s tou dvojicí, s tím párem, když spolu začnou bydlet a tak dále. Takže ta časová linie, kde vlastně sledujeme Veroniku s Tobiášem, jak si to bydlení hledají a potom najdou, tak má vlastně několik různých rovin a několik úhlů pohledu, které tam jsou zastoupeny.
0: A nakonec to můžeme říct, že tam to skončí happy endem.
7: Má to happy end a oni to bydlení najdou ho přes kamaráda, což je docela takový typický způsob, hodně třeba pro mladé lidi, ale má to šťastný konec. No.
0: Já bych ještě měla dodat, že série Nájemníci, což je tedy nová série na Radio Wave, je součástí řady nazvané Normy a stejně se jmenuje i kanál v podcastových aplikacích, kde je série k poslechu. Přišla vás k nájemníkům pozvat šéfredaktorka rádia Wave, kolegyně Barbora Šichanová. Díky.
7: Moc děkuju.
0: No a to je ode mne, od Lucie Vopálenské, která vás provázela dnešním odpoledním plusem. Vše za všechny, kdo vysílání připravovali, vám děkuji za pozornost.
3: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Basketbalový klub Slavia NBK čeká v nové sezóně první zápas na domácí palubovce. Na dálnici D1 v Brně i v Praze brzdí provoz nehody. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu a taky místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
9: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
8: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu tak podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Novelu teď posoudí Senát. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
10: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Složitou evoluční historii těchto jediných létajících savců pomohla rozplést rozsáhlá mezinárodní genetická a paleontologická studie. Snaží se vysvětlit taky jejich dlouhověkost a výjimečnou odolnost vůči infekcím. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci. Dnes ho publikoval časopis Nature.
11: Už první společný předek všech netopírů byl schopen letu a echolokace. Vědci analyzovali 103 genomů a porovnali je s více než 40 fosilními nálezy. Nově vytvořená genetická mapa může pomoci objasnit, proč jsou netopíři mimořádně odolní vůči infekcím a proč se navzdory malé hmotnosti dožívají vysokého věku, říká jeden z autorů, zoolog Marek Uvizl z Univerzity Karlovy.
12: Se dá zjišťovat vlastně všechny markery, které u některých druhů pomáhají, aby ty netopíři zůstali zdraví při tom stárnutí, což je to nejdůležitější.
11: Výsledky by v budoucnu mohly přispět také k výzkumu lidského stárnutí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
13: Basketbalisté Slavie NBK se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na Pražské Královce přivítají Opavu. Slavisté na startu nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi. Ten chce zlepšit výkon Slavie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
14: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
13: Utkání Slavia NBK Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy Národní basketbalové ligy. Olomoucko Pardubice, Ostrava Brno, Děčín USK Praha, Písek Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
15: Nehody na D1 v Brně a taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem na Ostravu. Na 195,5 kilometru na začátku omezení u D2 překážela nehoda. Auto zezadu najelo do karavanu. Před malou chvílí je hasiči dali na stranu. Volné jsou opět dva jízdní pruhy a kolona se začíná hýbat o něco rychleji. Je hodně dlouhá, kamiony popojíždějí už od 176. kilometru. Osobním autem se zdržíte v Brně směr Ostrava stále přes půl hodiny. A taky v Praze velké kolony na výjezdu z Prahy směr Brno na D1. V Brněnské u Chodova na 2. kilometru se srazilo několik aut v levém pruhu a kolony se táhnou už z jižní spojky. Dost ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z letiště na D1 už od plzeňské dálnice a pojedete to zhruba 25 minut. Dlouhá fronta se vytvořila taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. V Praze je stále silný provoz, regulují taky vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
16: Opoziční ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok a také navýšení důchodů, které v pondělí schválila vláda. Jaké výdaje státu se dají škrtnout a omezit? Stačilo by důchodcům navýšení penzí v minimální úrovni, kterou stanovuje zákon? A jak vysoké by u nás měly být důchody v poměru k průměrnému platu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, člen sněmovního rozpočtového a také sociálního výboru a také stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
17: Krásné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu a Pluska.
16: Začněme státním rozpočtem na příští rok. Vláda v pondělí schválila jeho návrh. Oproti původní verzi klesl deficit o 3 miliardy na 386 miliard, což znamená, že by to byl druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vy i vaši straničtí kolegové to kritizujete, říkáte, že snížení o 3 miliardy je málo. O kolik si myslíte, že by se deficit v téhle fázi, tedy bez možnosti takhle rychle změnit zákony, dal snížit?
17: A to je právě ta zajímavá diskuze, protože opravdu, pokud se podíváme na to, jak v posledním roce od těch posledních sněmovních voleb hlasovali kolegové z Hnutí ANO, ale taky z motoristů SPD, kteří křičeli o tom, jak ten rozpočet chtějí změnit a navyšovali jednotlivé mandatorní výdaje, tak je ta situace poměrně složitá. Opravdu tam v tu chvíli si musíte říci úplně na rovinu, že můžete snížit o těch zhruba 9 miliard, které vzrostly příjmy na základě nové predikce, ale bez legislativních změn ve chvíli, kdy rozdává máte jak na běžícím páse, hlasujete pro jednotlivé zákony, tak se dnes nemůžete, kolegové z motoristů a ze SPD, divit, jak vysoký schodek přinesla Alena Schillerová.
16: To ale jinými slovy, to, co říkáte, znamená, že když předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný ve včerejších 20 minutách vysvětloval to, k čemu dospěla vyjednávání posledních týdnů a říkal, teď ho budu citovat, že motoristé trvali a trvají na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální péče, že nechtěli škrtat v rozběhnutých investicích, tak pokud tedy tohle mělo platit, tak opravdu nebyl prostor pro nějaké zásadnější snížení schodku v těch posledních týdnech?
17: Ale tohle je přece složitá teze, protože na jedné straně, pokud ještě před, já nevím, 14 dny jsme poslouchali od Adama Vojtěcha, že právě u tisku, který nás čeká projednávat, navýšení plateb za státní pojištěnce je třeba navýšit o 21 miliard, jinak opravdu to bude katastrofa. No a Boris Šťastný tam předkládá návrh, který to snižuje na pouhých 13 miliard. Já se ptám, proč to má být i těch 13 miliard, ale už tam je 8 miliard jako prostoru. Tak jak se to propsalo do návrhu státního rozpočtu? Propsalo se to vůbec? Spíše ne.
16: Pardon, může se to propsat, když to ještě není schválené? Když se pořád počítá tedy s tou vyšší částkou, nebo bylo to připravováno ten státní rozpočet ještě podle té vyšší částky?
17: To je velmi dobrá otázka, protože už jsme se dozvěděli dnes, že ve státním rozpočtu není počítáno se změněným financováním veřejnoprávních médií. V tu chvíli ale, pokud se podívám na rezervu, která je jednou z kapitol státního rozpočtu, tak očekávám, že právě tam je těch 21 miliard pro státní pojištěnce. To znamená, není to ještě součástí pravděpodobně kapitole ministerstva zdravotnictví, ale je s tím počítáno právě ve vládní rozpočtové rezervě, protože je na nejvýš pravděpodobné tím, že nás čeká dnes již druhé čtení, že do prvého první dojde ke schválení tohoto zákona.
16: Ale dá se tedy předpokládat, že pokud projde ten návrh Borise Šťastného, tak rovnou je to úspora dalších 8 miliard.
17: Přesně tak. Takhle bych s tím já počítal, s čím se dá pracovat, ale teď je samozřejmě otázkou, bude to reálná úspora, jak se na to bude tvářit Adam Vojtěch, nebude chtít opravdu do svého rozpočtu slíbených 21 miliard. No a tohle je třeba to, co mě vlastně trápí, protože za vlády Petra Fialy opravdu probíhala jednání o rozpočtu tak, že vláda je jako kolektivní orgán, nejenom že schvalovala jako kolektivní orgán, ale řešili ty jednotlivé priority všichni ministři u jednoho stolu. Dnes Alena Schillerová se vrátila ke svému modelu, kdy opravdu všichni chodili v uvozovkách s čepicí a se svými požadavky. No a pak najednou chodili jednotliví koaliční poslanci, ministři s tím, jak byli hrozně překvapení o výši toho schodku.
16: My mluvíme o aktuálním snížení schodku o 3 miliardy, pokud tedy projde pozměňovací návrh Borise Šťastného ohledně státních plateb, tak možná to bude dalších 8, ale koalice se minulý týden dohodla, že připraví legislativní změny, které budou znamenat úspory dalších 20 miliard. Tušíte, dozvěděl jste se od kolegů, co tam bude?
17: Ne, já jsem pouze slyšel, že Vladimír Pikora něco takového připravuje. Na jedné straně on mluvil nejprve, že to je 20 miliard ještě do letošního, respektive do rozpočtu na 27. Není. Mluvil poté, že má až 80 miliard, tak pak už je těch 20 poměrně málo. Já nevím, těch návrhů se objevilo v poslední době jako celá řada, nic nedošlo realizace, ať už to je spor o, a tam bych to já považoval za chybu, o podporu v nezaměstnanosti, ať už to je diskuze o karenční době a tak dále. Ale mám pocit, že pořád se střílí jako nápady, ale nějaký ucelený soubor v úvozovkách, konsolidační balíček. Já to vlastně ani jako Alen Schillerové nečekám.
16: Z toho, co se objevuje v těch debatách, jsou tam věci, které by ODS podpořila, kde už teď víte, že byste proto zvedli ruku?
17: Určitě jsme připraveni na debatu o karenční době, protože v době, kdy docházelo k nastavení současného stavu, my jsme to kritizovali, ať už s podporou zaměstnavatelských svazů. Nicméně tam ta diskuze ani nezačala, protože opravdu motoristé stahli v uvozovkách ocas před SPD a hnutím ANO. Uvidíme, jestli my s tímto návrhem přijdeme sami. Zrovna v tuhle chvíli řešíme legislativní možnosti. Co se týče ale ještě toho, co bych chtěl říci, mě vlastně na tom rozpočtu trápí jedna věc. Nemůžete totiž přicházet s vizí, kterou překládáte Evropské unii v tom fiskálním plánu, slibovat úspory, které budou v řádu 150 miliard, ale najednou mluvit o 20, 60 v těch následujících letech. To znamená, že ani ty dva základní dokumenty, které předkládá vláda, prostě nesedí.
16: Když jste mluvil o karenční době, připomenu našim posluchačům, jde o to, že by se
9: pokud tedy ten návrh přijde a projde, takže první tři dny nemoci, tak by zaměstnavatelé nemuseli zaměstnancům platit, respektive zaměstnanci by nedostávali ty první tři dny plat. A vy jste říkal, že uvažujete, jestli to předložit. Když jsem v sobotu sledoval vašeho pana předsedu, tak ten jasně říkal, že to předložíte.
17: Jasně, ale my jsme neslyšeli parametry od motoristů, kteří...
9: Ale můžete přijít se svými parametry.
17: My s nimi z největší pravděpodobností přijdeme, ale přesně je otázkou. A to B, to, co od těch motoristů nezaznívalo. Jestli si vzpomenete, tak u konsolidačního balíčku se naopak znovu zavádělo nemocenské pojištění. V tu chvíli se ale musíme vrátit k té debatě, zda opravdu to břímě, které jsme před dvěma lety v rámci kompromisu, kdy koaliční partneři nebyli pro zavedení původního systému karenční doby, jsme zavedli tedy nemocenské pojištění a teď bude otázkou, zda se máme, a já za mě to taky správně, vrátit opravdu před ten model, tuším roku 2019 a návrh Jana Hamáčka, tedy opravdu k tomu plnému zrušení, to znamená i se snížení těch odvodů na nemocenském. To by dávalo smysl, ale tam myslím, motoristé nešli, protože nechtěli přijít o další prostředky ve státním rozpočtu.
9: Když uvažujete o tomto návrhu, uvažujete o dalších návrzích, že byste v téhleté situaci, v které jsme sami jako ODS přicházeli s konkrétními návrhy, jak šetřit výdaje státu?
17: Jo, děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že to je klíčové. Nemůžete říkat pouze A, že protistrany zvýší mandatorní výdaje, je správně při sněmovní debatě na to upozorňovat. Byť kolegové očivně stejně ty důvodové zprávy nečtou a pak se diví, jaký tedy ten schodek rozpočtu, ale jsme připraveni opravdu v následujícím roce a půl přijít s návrhy, které přinesou daňové změny, to je zejména v gesci Jana Skopečka. Já pracuji spolu s kolegy ve svém programovém týmu na úpravách zákoníku práce pro jeho nějaké větší spružnění a budeme tohle předkládat a myslím si, že to je naprosto, jsou to spojené nádoby s tím, aby to nebyla pouhá kritika v úvozovkách antibabiš, ale zároveň i to, že přicházíme s vlastními návrhy. První už vidíme vlastně na půdě poslanecké sněmovny a ve veřejném prostoru, ať už to jsou návrhy u školství, reforma Renaty Zajíčkové 8+2. Vracíme se zpátky ve zdravotnictví k debatě o volbě pacienta, což samozřejmě by také přineslo úspory do systému a není to už konečně jenom o tom, že nalíváme další a další finance, ale jsou to reformní kroky. Tak to si myslím, že od ODS její voliči čekají.
9: Když jste se zmínil o školství 8+2, zkrácení základní školy na 8 let, s tím ODS přijde jako s návrhem?
17: Určitě, ale musí to být v souvislosti právě s tím prodloužením té doby i do těch prvních dvou let na střední škole a s dalšími navazujícími programy. Není to jenom o tom, kdy například SPD vypálilo, pojďme zrušit devítku, je zbytečná, ale ono to má samozřejmě do výchovy toho člověka, mladého člověka dopady a proč by tam měl být i to ochranné období v úvozovkách i v těch dvou letech střední školy.
9: Na druhé straně ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga vypočítával, že kdyby se zrušila devátá třída, tak v prvních letech to nic neušetří, naopak, že náklady vzrostou, s tím jste smířeni?
17: Bezesporu, to máte ale u drtivé většiny reformních kroků, které mají přinést dlouhodobé úspory.
9: To znamená, s tím počítáte?
17: Ano.
9: Vy ostře kritizujete ten návrh rozpočtu. Na druhé straně bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek začátkem září v tomto pořadu řekl, že tomu přístupu současné koalice načechrala půdu vaše vláda v minulém volebním období, když přestala brát vážně některá pravidla a nedělala si s nimi starosti. To je citace Miroslava Kalouska. Uznáváte to?
17: No, zajímalo by mě trošku podrobnější vysvětlení, protože jeden velmi výrazný rozdíl tam je, kromě toho posledního rozpočtu, kdy opravdu je ale otázkou, kolik financí se opravdu nepodařilo převést z Evropské unie, myšleno tím na kofinancování projektů, kde tam chybělo 40 miliard, tak jak by dopadl ten poslední stanjurovský rozpočet je otázkou, ale vždy docházelo k dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco teď v případě Aleny Schillerové, a to je ta základní kritika, letošní rozpočet je předložen v rozporu s tímto zákonem a proto.
9: Ale mezi tím se změnil ten zákon.
17: Což nic nemění na tom, že je předložen v rozporu se zákonem. A mezi tím došlo ke schválení zákona o rozpočtové neodpovědnosti, díky čemuž jsme teď svědky těch schodků. A zase je to jenom potvrzení toho, že já nechápu vlastně tu kritiku ze strany kolegů z SPD a z motoristů, když rozvolnili veškerá stavidla.
9: Já se vrátím přece jenom k té kritice Miroslava Kalouska na adresu minulé vlády. On mluvil konkrétně třeba o tom, že se všichni dozvědí výši deficitu až na konci srpna, že to je z jeho pohledu škodlivá praxe. To je právě něco, s čím přišel Zbyněk Stanjura, tedy váš stranický kolega. Nebyla to chyba?
16: teď, kdybychom ten, nebo kdyby i koaliční poslanci ten deficit znali dříve, než na přelomu srpna a září, nebyl by tam prostor pro větší snížení?
17: S ohledem na to, že máte vlastně tu srpnovou predikci, na základě které vy můžete zaktualizovat příjmy státního rozpočtu, to je pravděpodobné příjmy státního rozpočtu, tak já to pořád považuji za správný krok a naprosto vysvětlitelný krok. To, že potom pro všechny poslance, nejenom ty koaliční, ale i opoziční, složitější situace, například ve chvíli, kdy čekáte na kapitolní sešity, to znamená rozpočet jednotlivých ministerstev, proto abyste je mohli projednávat na výborech, připravovat pozměňující návrhy. Ano, v tom je ta složitost, ale pokud se nepletu, stejně v drtivé většině ty rozpočty do sněmovny byly předkládány až po prázdninách. Takže tady je to opravdu o tom, že vycházíte z nejaktuálnějších dat a to bych považoval za správné.
16: Místopředseda poslaneckého klubu ODS, stínový ministr práce a sociálních věcí této strany Jiří Havránek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda v pondělí rozhodla také o navýšení důchodů. Ty nakonec valorizuje víc, než jí ukládá zákon, v průměru o 304 koruny měsíčně. Navíc ministři odsouhlasili návrh na jednorázovou platbu 2000 korun pro každého důchodce. Vy jste to kritizovali už několikrát od pondělka. Znamená to, že kdyby to bylo na vás, tak zůstanete jenom u zákonné valorizace, to znamená navýšení o 270 korun měsíčně?
17: Pokud si vezmu i slova Aleši Juchelky, který říkal, že chce udržet uvozovkách koupěschopnost seniorů, no tak to naplňuje právě zákonná valorizace. A s tím já bych souhlasil, jakýkoliv výdaj navíc, a zejména 2000 dluženka, to je pro mě nejenom nekoncepční, ale v době, 400 miliardových schodků přidat další 4 miliardy předvolebního dárečku nedává žádný smysl. Za ty 4 miliardy, i kdyby je chtěl udržet Aleš Juchelka ve svém rozpočtu, ve své kapitole, může postavit celou řadu domovů pro seniory, které reálně můžou pomoci těm našim.
16: Pardon, když říkáte celou řadu, kolik máte to spočítané?
17: Pokud si vezmu, že standardní domov pro seniory, původní investice města obcí může být u těch velkých zhruba kolem 200 milionů korun, tak si to dokážeme spočítat poměrně jednoduše. Můžete podpořit terénní služby, můžete podpořit, a to bych byl vlastně vůbec nejradši, protože o tom se hrozně málo mluví, například i odlehčovací a pobytovou péči pro lidi s poruchou autistického spektra a dalšími problémy.
16: Pardon, kdyby s tímhle koalice a vláda přišla, tak tam by vám nevadilo, že se navyšuje schodek státního rozpočtu?
17: Kdyby přišel Aleš Juchelka a řekl, chci 4 miliardy na podporu terénní péče a výstavby jednotlivých odlehčovacích a dalších služeb, tak ano, v tu chvíli budu chápat. Akorát to tam jako nenacházím. Opravdu, když se budeme bavit třeba zrovna o těch poruchách autistického spektra, tak tam jsou programy, které jsou na několik let a vyšší zhruba 100 milionů korun. Pán Bůh za to zaplatí, že se to konečně mluví a pracuje se na tom. Ale to je strašně málo. A když vidím demografickou křivku a jak to vypadá se seniory, bohužel, je to smutný příběh, ale 2000, kterou dostanou jednorázově, versus to, kdyby opravdu byly vystaveny a provozovány služby, které jim reálně pomůžou, to by mělo daleko pozitivnější dopad do kvality jejich života.
16: Máte pocit, že se seniori v Česku mají tak dobře, že opravdu nepotřebují navýšení víc než 270 Kč měsíčně?
17: Tohle je otázka, která hrozně generalizuje a popírá to, že jsou tu příběhy lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Pro ně je nastaven sociální systém a záchytná síť, ať už to je, co se týče superdávky, případně dalších dávek. Tohle já nechci říkat. Co se týče průměrného důchodu, umím si představit to, že opravdu bude i nadále růst v porovnání s průměrnou mzdou, ale my si taky musíme říct B, na co v tuhle chvíli Česká republika má. A tím, že opravdu jsme v období 400 miliardových deficitů, tak nám to očividně implikuje to, že v tuhle chvíli se to Česká republika nemůže dovolit, protože je to na dluh. Ten dluh budou platit budoucí generace a vlastně mám pocit, že tím jako podněcujete i jakýsi sociální a mezigenerační spor. Já, co se týče seniorů...
16: Nepodněcujete ten spor, naopak vy, když na to tímhle způsobem upozorňujete?
17: Já myslím, že pokud se podívám na to, co dělá vláda Andreje Babiše a že opravdu háže mladou generaci přes palubu, tak to jsou jejich kroky. My pouze komentujeme to, co se děje. Pro mě osobně, znovu opakuju, je nepříjemné a štve mě to, že neinvestujeme směrem do infrastruktury, ať už pro seniory, anebo celkově další lidi, kteří potřebují péči, a ten 2000 dáreček předvolební je jako čistý nesystémový krok. A co bude dělat Aleš Juchelka jako příští rok? To tu řádnou valorizaci jako navýší o těch, já nevím, průměru, kolik to vychází, 160 korun měsíčně, což dělá ta 2000, nebo jak bude postupovat? Je to čistě nesystémový krok.
16: Vy říkáte, že to je nesystémový krok. Na druhé straně nebyl stejně nesystémový krok to, co udělala minulá vláda, když dala 5000 rodinám s dětmi na každé dítě, těm rodinám, které měly příjmy do 1 milionů, což byla opravdu velká část rodin. Není to stejně nesystémový krok?
17: Myslíte v dubnu 2020, kdy...
16: 22,
17: kdy opravdu jsme tu stále měli dozvuky energetické krize, kdy to bylo součástí celého tehdy balíčku, který se jmenoval Deštník proti drahotě, který souvisel s růstem inflace v České republice. Tam si myslím, že to bylo naprosto obhajitelné.
16: To znamená, že tam plošné opatření bylo v pořádku a teď je plošné opatření nesystémové?
17: No ve chvíli, kdy máte přeci inflaci na úrovni sledovaného cíle České národní banky, kdy vám neklesá ta koupěschopnost seniorů, jako v té chráněné třídy, tak já považuji za to, že opravdu ano. Protože v tom roce 22 byla prostě jiná situace s ohledem na to, co se dělo nejenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale s celkově vyvolanou energetickou krizí. Tohle v tuhle chvíli díky bohu nezažíváme.
16: Vy říkáte, že neklesá koupěschopnost seniorů. Na druhé straně, když se podíváme na data, tak to zákonné navíc zvýšení penzí by znamenalo, že by důchody v průměru příští rok vzrostly o 1,23%. Ten návrh vlády bez těch 2000 počítá s nárůstem o 1,38%. Přitom inflaci aktuálně máme 1,9%. Analytici očekávají, že ke konci roku poroste, že přesáhne 2%, možná se bude blížit ke 3%. Tak není tohle argument pro větší navýšení důchodu? Není právě tohle ukázka, že ta koupěschopnost může klesat?
17: No a To jsou bohužel nedostatky ekonomie, protože a zákonů, protože vy vždycky vycházíte z nějaké datové základny, největší v časech je to zhruba 2 roky naspátek a v tu chvíli samozřejmě vám tam může docházet k nějakým drobným diskrepancím. Nicméně nemůžete zapomenout na to, že přijde zase třeba za rok, kdy budeme počítat s inflací v dob, kdy byla vyšší a v tu chvíli, respektive pro navýšení, budete počítat s inflací, která byla vyšší a v tu chvíli budete mít valorizaci paradoxně vyšší, než je samotná ta inflace. Tohle je bohužel něco, co nejsme schopni vymyslet lépe, protože nejsme schopni dopředu predikovat inflace toho roku následujícího.
16: To ale toho seniora, který bude mít méně příští rok, úplně nezajímá.
17: A to já vám velmi rozumím, proto jsem také říkal, že nebudu generalizovat v tom, že tu nejsou seniori, kteří opravdu prožívají těžkou životní situaci a proto je tady nastaven zbylý další systém sociální podpory. Jen chci říct i to B, že si myslím, že pro celou řadu seniorů v tuhle chvíli 4 miliardy, které vyjde dluženkovné 2000 korun Aleny Schillerové a Aleše Juchelky Andreje Babiše, by při případě zkvalitnění služeb přineslo pro kvalitu jejich života daleko více. O tom jsem přesvědčen.
16: Ještě dva údaje. Když se podíváme na současnou výši průměrného důchodu k poměru k průměrné mzdě, tak jsme na necelých 42%. I s tím navýšením, které vláda navrhuje, tak příští rok by se ten poměr měl dostat na 40,2%. To vám také nevadí? To je v pořádku?
17: Já nebudu říkat, že to je v pořádku nebo v pořádku, ale musíte si uvědomit několik skutečností. V České republice nás čeká v příštím roce poměrně výrazný nárůst minimální mzdy s ohledem právě na pravidla, která je správně dodržovat a se to propíše samozřejmě do mest ve veřejném sektoru. V tu chvíli velmi výrazně porostou příjmy. Díky tomu, že je hospodářský růst, tak rostou vlastně příjmy i jednotlivých pracovníků v soukromém sektoru a proto vám vzniká ten rozdíl. To vám ale nevypovídá nic o tom, že by klesala v uvozovkách koupěschopnost toho obyvatelstva, které je v důchodovém věku. To jsou dva různé ukazatele a prosím, nezaměňujme je společně. Že by bylo samozřejmě do budoucna dobré připravit takový systém penzí, který, a třeba k tomu budeme mít jeden z prvních kroků, to je lepší penzíko, byť máme tam taky některé výtky, kdy opravdu budou mít budoucí penzisté, třeba moje generace, naspořeno na důchod tolik, že opravdu nebude zajímat ten poměr mezi průměrnou mzdou, nebude zajímat ten státní důchod, protože budou dostávat ze svých úspor každý měsíc další penzi, to bych si moc přál. Akorát k tomu jsme za posledních 30 let a jedno, kdo byl u vlády, udělali pramálo dobrých kroků.
16: A rozhodně se k tomu nedostaneme v nejbližších letech. Z vašeho pohledu, jaký je optimální, to znamená spravedlivý, nebo tak, aby se důchodci uživili a zároveň, aby to bylo udržitelné z hlediska státních financí, jaký v těchto parametrech je optimální poměr důchod versus průměrná mzda?
17: Já si myslím, že ve chvíli, kdy opravdu musíte splňovat zákonné valorizace jako něco, co zajišťuje udržení té úrovně seniorů, tak to musíte plnit a bez ohledu na to, jaký je schodek státního rozpočtu. V tu chvíli bychom si opravdu zahrávali s těmi základními prvky, které český stát má a v důvěru občanů v něj. To bych v tuhle chvíli vytkl před závorku. Ten poměr, jestli to má být 45%, po případě 40 rovných procent, opravdu to souvisí velmi výrazně s tím, jak se daří české ekonomice, jak rostou mzdy. Pamatujeme si, bohužel, já nevím, 3-4 roky naspátek, právě v té době krizové, kdy mzdy ve srovnání s inflací nerostly. U seniorů tenhle ten výpadek ale nebyl tak silný, což je správně. Na straně druhé nemůžeme vše posuzovat podle stavu jednoho roku a dívat se na jednotlivé souvislosti v dlouhých časových řadách. Co je ale samozřejmě zase to B, které je nutné podat. Pokud chcete nastavit spravedlivý penzijní systém, kdy opravdu je to o mezigenerační solidaritě, kdy současní penzisté jsou vypláceni v úvozovkách z toho, co vydělají současní lidé na trhu práce, musíte si tak vždy uvědomit i demografickou křivku a musíte se připravovat, ať už jako stát, nebo jako jednotlivci, na to, co nás čeká za zhruba 20 let. My jsme proto přišli s důchodovou reformou, a Aleš Juchelka přichází pokaždé pouze z návrhy, které ji destruují. Já bych chtěl slyšet i to B, kde jsme tedy připraveni na to, jak udržet s ohledem na demografii ten systém tak, aby nebyl schodkový.
16: Ten návrh, aby každý důchodce dostal 2000 korun jednorázově, musí projít parlamentem. Až se dostane do sněmovny, budete obstruovat?
17: Já se budu chtít opravdu ptát, zda si je Aleš Juchelka vědom toho, že se, protože to vyhlásili 14 dní před volbami, jedná o předvolební dáreček. Budu se ptát na to, zda si nemyslí, že by ty peníze bylo správné investovat v rámci jeho kapitoly jinak.
16: A budete se ptát tak dlouho, že to dostane parametry obstrukcí?
17: Já si nemyslím. Já si myslím, že ale celkově debata, že největší zákon, který si teď po té, co byl schválená rozpočtu,

0: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu. Řidiči v Česku v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu anebo nafty. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a taky na Rychnovsku. Města a obce v Česku by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď soudí Senát. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 čekejte dál silný provoz v omezení v Brně. Po nehodě už nic nepřekáží, fronta je zatím ale stále na 35 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov na 2. kilometru stále řeší nehodu v levém pruhu. Popojíždí se z jižní spojky od Kačerova a taky z konce Spořilovské ulice. Zpoždění téměř půl hodiny, zaplnily se i okolní trasy. Rostylská u Konradice lesa, následně ulice na Jelenách. Na Pražském okruhu jsou tradiční fronty před Ořechem. Delší fronta je směrem na D1. Pomalu pojedete od D5, zdržení 20 minut. Podobné zdržení vás čeká i v ulici k Barandovu. Tam je před okruhem kolona od akvaparku. Provoz zpomalila nehoda v připojovacím pruhu na okruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, zpoždění 10 minut. V Radlické jsou obousměrné kolony od obratiště tramvají k Dobřížské ulici, v opačném směru na Valtrovku je to kvůli omezení. A před Tančícím domem jsou kolony ze všech směrů a pokračuje regulace provozu v tunelech. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude i polojasno. Teploty 13 až 17, na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už si poslechněte reprízu Dopolední osobnosti plus.
1: Představa, že ve světě, jaký skutečně je, tvoří mezinárodní právo pevný a neměnný řád, patří k iluzím. Bez světového řádu se ale ani silní dlouhodobě neobejdou. Řešit všechny konflikty silou je příliš nejisté a nákladné, říká muž, který celý život zpochybňuje to, co ostatní považují za samozřejmé. Filozof a sociolog Václav Bělohradský v Osobnosti plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora.

0: Tak pane Bělohradský, jestliže mezinárodní právo není pevný a neměnný řád, co od těch změn, které nutně teď přijdou, co od nich čekáte?
1: Já bych trošku upřesnil. Ta věta ve světě, jaký je, platí spravedlnost jen mezi stejně silným, tak to je věta z dějin peloponeských válek Tukidida, kde popisuje, jak Atéňané během války přijeli za obyvateli ostrova Mélos, snažili se přesvědčit, aby se stali jich spojenci a Mélos chtěl zůstat neutrální a oni je vyhladili. Vyhladili je. A to

0: tento epizod citovali Mark Carney, premiér Kennedy, Kanady, když se dostal do sporu s Trumpem. A ona chce říct, že máme různé typy statků, že soukromé, veřejné, sdílené a taky klubové. A to, co nazýváme mezinárodní řád, je klubový statek. A ten řád, kterým já jsem žil, a vy, i vy část svýho života, krátkej, tak to vzniklo po druhé světové válce, kdy vítězové nad nacismem vytvořili klub a spravovali všechny konflikty oni mezi sebou.
1: Jasně, a ten klub se rozpadá všem, je
0: a
1: to
0: ten
1: tak?
0: Klub, ano, ten klub, a ten, aby ten klub fungoval, tak je třeba, aby všichni ty členové považovali za výhodnější být uvnitř toho klubu, než řešit konflikty silou. No a tady došlo k situaci, že z části už Spojené státy začaly trošku měnit. Trump řekl otevřeně, že světový řád, liberální světový řád, on tomu říká, je proti Americe, což ne. No ale Rusové se začali cítit jako první, že vlastně jakoby najednou v tom klubu oni nemají žádné místo. A tak začal se rozpadat a začalo se všechno řešit silou a teď žijeme v té době, kdy se už mluví jenom o válce a světový řád se zřítil. Ovšem, v české kultuře politické hraje tu významnou roli Mnichov. A obyčejně se interpretuje tak, že oni nás zradili a kdyby býval a tak dále. Ale ve skutečnosti to ukazuje, ten Mnichov v té klasické interpretaci politologické ukazuje, jak je nutný světový řád. Ty mocnosti, jako byla Británie, Francie, oni byli ochotní jim postoupit kus Rumunska, kus Československa, nabídnout jim kdeco, dokonce jim chtěli vrátit kolonie. Potom se mluvilo toho. Jen aby vstoupili zpátky do toho světového řádu. A výsledek Mnichova, to nebylo, že jsme ztratili kolonie, že jsme ztratili Sudety, ale výsledek bylo, že výsledkem bylo, že všechny kroky, teď bude Německo dojednávat s klubem, který se tam vytvořil.
1: Jasně, ale teď mi řekněte jenom ta pravidla, která vy říkáte, že teď se mezinárodní právo rozpadá. Výsledkem je, že jsou války a stále o nich mluvíme. Ale já se ptám, co vlastně, když i vy připouštíte, že ten mezinárodní řád nějaký musí existovat, tak co od něj vlastně čekáte?
0: Mezinárodní řád je dohoda mezi členy klubu. Tak jistě vznikne nějaký světový řád, který bude, budou Spojené státy, Čína, Indie, možná i Brazílie, ty BRICS, ty země BRICS, bude tam i Rusko samozřejmě. Vznikne nějaký řád, já se to už nedožiju, vy určitě ano, a zase to bude dohoda mezi těmi největšími hráči, kteří chtějí respektovat pravidla, protože oni, je to příliš nákladný, muset si všechno vybojovat ve válce.
1: Ale vy říkáte, že ty největší budou chtít dodržovat pravidla, budou chtít ta pravidla, ale vypadá to, že to, po čem volají ty největší státy, je posilování moci právě už těch silných, jinými slovy. Rozumíte, takže jestli bude ten mezinárodní řád spočívat v tom, že my mocní všechno rozhodujeme, tak nevím, jestli se posuneme dopředu.
0: Samozřejmě, že ty mocní musí nakonec dohodnout nějakou podobu světa, kdy není možný jen všechno jednostranně řídit. Ve skutečnosti žádnému hráči se nevyplatí, aby všechno řídil. Musí se něco svěřit. Aby svět byl rozumný, musíme se vzát kontroly nad světem včas. Takže nějaké formy trhu, abych tak řekl, trh je malý příklad, tak ten Trump představuje, tím používá ty cla způsobem, který ničí světový trh a nerespektuje pravidla ani světové obchodní organizace a tak dále. Ale to musí přestat. To musí přestat. Není možné, aby Čína měla 100% cla nebo něco takového, aby on uvalil najednou na Kanadu cla jen proto, že nebo aby Grónsko řekl a proto dá na Vedosa. To musí skončit. A jak? Já nevím. To, já se to nedožil.
1: No nejspíš tím, že už nebude prezident.
0: Nebude, ale bude jiný a ty zájmy Spojených států budou mít velkou setrvačnost, jako mají vždycky.
1: Jinými slovy si myslíte, že třeba ty věčné celní války, které Donald Trump vede, tak že jsou i pro Spojené státy i hudbou budoucnosti?
0: Ne. Cla jsou toto využívání celního biče, To je naprosto komický a to nikdy to nefungovalo, fungovat to nebude a obrátilo se to už několikrát proti Spojeným státům. Všimla jste si, že vždycky musel odvolat to, co uvalil na Čínu a takový.
1: Ano, někdy na nátlak soudu taky.
0: No tak to není nátlak, to je překročil pravidla, to je zákon.
1: Jak podle vašeho názoru přežije demokracie? A přežije na zhruba stejném dílu planety, na kterém je dnes?
0: Je otázka, co z té demokracie zbylo po té technologické revoluci a všem. Takže to otázka by měla znít, jestli přežije veřejný prostor, protože demokracie je především veřejný prostor a formování většin ve veřejném prostoru a ty většiny pak legitimně vládnou a prosazují zákony, které platí pro všechny lidi. Otázka pro všechny občany. Otázka je, jestli přežije veřejný prostor jako prostor, v něm se formují nebo agregují názory. Názory se musí agregovat. Z těch názorů existují vlastně ještě vůbec názory, nebo jsou to jenom pokřiky, pocity. Ta otázka je strašně složitá. To třeštění kolem dezinformací je samozřejmě jenom určitý symptom té krize, kterou všichni cítíme. To veřejný prostor měl svoji vážnost, důležitost a ta se vytratila. A to, co se formuje, jsou to ještě většiny. Takže krize demokracie spočívá v prudkém poklesu autority většin. Dneska vyhrajou velby a zítra už všichni říkají, jo, pozor a takový. No, když Macron vyhrál volby, tak netrvalo to týden, už se proti němu stávkovalo a tak dále. A to je tak teď všude. Že? To je, ta demokracie je jakoby převrácená. Převrácená v tom smyslu, že fungují menšiny. Je snadné být součást nějaké menšiny, kterou zákon respektuje, která má garantovaný svý práva. Ale stát se součástí většiny, která dokáže změnit legislativu té společnosti a má k tomu dostatečnou legitimnost, to je otázka. Takže otázka by byla, přežije tato demokracie takto, jak ji vnímám za veřejný prostor, agregace názorů, legitimní většiny. A k tomu ještě maličkost. Ten největší problém demokracie, nebo to s tím už se souvisí, je deficit legitimnosti její vertikální dimenze. No, když se mluví o demokracii, tak horizontální rovnost, to všichni víme. Ale aby ta demokracie fungovala, tak ní taky musí být vertikální dimenze, hierarchie. A ta musí být nějakým způsobem legitimizována. Takový specializace, to víme všichni. Každý chce mě operoval. Specializovaný chirurg a jeho kompetence byla garantovaná nějakým konkurenčním systémem. Ale dnes jsme v takové situaci, vzpomínáte si antivax, hnutí antivax a takový, a lékaři jsou ve službách, já nevím koho, a je to všechno v nadnárodní farmaceutický průmysl, který nás zatím pichuje do nás, co nás pichuje, nějaký čipy. Toto začalo šířit. Takže ta vertikální dimenze se nedá snadno legitimizovat. Jakýsi resentiment proti autoritám a tak. A to, demokracie nepřežije bez autority. Demokracie je velmi důležitá. Autorita v demokracii je důležitější než tyranie.
1: Když budu tu demokracii, na kterou jsem se ptala, definovat úplně primitivně, ve stylu, budeme tady všichni stále stejně relativně svobodní, budeme si moci zvolit ve stanovaná data prostě svoje vládní představitelé, budeme moc nahlas říkat to, co si myslíme, tak tahle forma demokracie s tím jakoby výraznou stopou prostě naší vnitřní svobody, tak ta přežije nebo ne?
0: Musíme to slovo svoboda zařadit do jiného repertoáru naše demokracie. To je liberální hodnota. Liberální demokracie. Ale demokracie sama může být velmi tyranská. Demokraticky nastolené tyranie, ostatně Alexis de Tocqueville v zakládajícím spisu americká demokracie, tak tam varuje před tím, jak právě ta rovnost a to všechno, jak to vlastně drtí do člověka a zbavuje těch svobod. Takže otázka vaše měla být, přežije liberální demokracie? Vlastně. Protože ty dvě slova se na sebe dívají dost nepřátelsky. Ten liberalismus se bojí té většiny, že bude zavádět příliš mnoho a regulací a tak. A zase demokracie se dívá, to demos v tom slově se dívá na to liberálně. V podstatě oni by chtěli zachovat svý předchozí. Jo? A toto napětí, se mě ptáte, jestli se toto napětí, tak jak jsme ho vyřešili za posledních, řekněme, 200 let, velmi nešťastně a do toho a války a všechno, ale přece jen, že jestli ty dvě dimenze demokracie, liberalismus a většiny, agregovaných názorů, většin, to je třeba, aby to byly názory, jestli to přežije. Tady mám, nevím, skutečně nevím. A řekl bych, že když nepřežije veřejný prostor v té funkci, kterou měl v našich západních dějinách, tak nepřežije demokracie.
1: Jakou chybu dělá opakovaně Západ, která se mu teď sčítá a stěžuje mu život?
0: Tak na to bych opravdu odpovědět neuměl, že za prvé Západ není jeden subjekt. Vezměme si BRICS, což je alternativa. Je Brazílie Západ? Já bych řekl, že ano. Jo? Je Jižní Afrika Západ? Ano. Nebo je Západ jenom Evropa? Kanada je Západ, hlásí se k tomu, ale Spojené státy už do významné míry Západ nejsou, alespoň ne v tom našem slova smyslu. Proto se taky orientovali spíš na Pacifik. A tak dále. Čína je z mnoha hledisek západní, třeba věda, technologie, no, ale i politický systém je tak jako singapurský kapitalismus.
1: Ale já chápu, neuměl, že těch pohledů na to, co je to Západ, jako samo o sobě bychom se mohli věnovat hodinu, ale mně jde o to, jestli uvedu vám příklad. Dlouho se tady mluvilo o tom, že jak Západ, myšleno západní Evropa a Amerika, jak vnímali Rusko celá dlouhá dekády, dlouhé dekády. Takže to bylo všechno chybně. Že jsme si mysleli, že s Ruskem půjde něco a netušili jsme, že to s ním nepůjde rozhodně. Takže to se ptám, jestli tam vidíte něco takového, co by vlastně, nebo jestli je to neodvaha politiků třeba Západu, jo? Nebo cokoliv, co prostě zbrzdilo tuhle vlastně...
0: My máme takové Rusko, jako jsme si ho vytvořili, protože během té transformace bylo Rusko velmi flexibilní. A to, co se dělo za Jelcina, to byla vrcholná nezodpovědnost těch západních transformátorů. To byl vrcholně zodpovědný způsob těch půjček a celá. On mluví o tom Jeffrey Sachs, který byl jeden z protagonistů. Pak jsme komunikovali dlouho s tím Ruskem až do roku 10. Já si ještě vzpomínám, jak Putin klečí před pomníkem obětí Katyně a objímá se s Tuskem, nebo si podávají ruku, to už nevím. A v Rusku v prime timeu běžel film Vajdy o Katyni. Hmm. A to bylo, tuším, rok 10. Rusové vydali Polákům všechny dokumenty o Katyni. A Medvěděv, tuším, řekl v polském sejmu, řekl, že jen doufám, že tu vinu strašnou nepřipíšou ruskému lidu. Ale tím zazněl. Tak tohle bylo Rusko do roku 10. Dokonce podpořilo bombardování Jugoslávie, což já jsem teda bych nepodpořil. A spousty dokonce poskytlo svý základny v Afganistánu. Nebo přibližně základny. Takže bylo, a pak najednou se ta spolupráce začala řídit. Do dneška je taková móda považovat 90. za gangsterský léta. Tak ke gangsterce to mělo ale opravdu daleko. Víš, jak to byly v podstatě spořádaný. Ani inflace nebyla nějaká veliká, nezaměstnanost nebyla. Dokonce nájmy Klaus nedovolil je uvolnit, takže spořádaný přechod ke kapitalismu. Mnohem spořádanější, než byl přechod ke komunismu. U nás v roce 48 a později. Ale to, co se dělo v Rusku, to byly, jak vznikala ta oligarchie, jak brzo pak skrvavěla a stala se man. To bylo něco, co jsme mohli v jisté době, tomu jsme mohli zablokovat. Podobně jako válka v Jugoslavii.
1: Ale počkejte, myslíte Západ. My jako Česko?
0: No spojené, Spojené státy a mohli jsme k tomu přispět.
1: Tak jasně, jenom,
0: nějakou inteligencí, ale Spojené státy to mohli zabránit.
1: Ale nezapomeňme, že i to by šlo velmi těžko, protože to, co se americkým korporacím klade za vinu, že tam vlastně vybrakovali tu společnost, že tam neuvěřitelně, dokonce pan Kellin, myslím, že tady říkal, že vedli, oni chtěli vést Rusko k bankrotu. A tím pádem tam kapitalismus a demokracie úplně ztratili v těch 90. letech tu image přitažlivou, jak měli pro nás ostatní. Takže a to, ale co jsem chtěla říct, že to dělali soukromé americké firmy, nejen americké, ale taky americké. A těm vlastně jako honba za ziskem je jejich způsob žití. To je, na tom to stojí. Takže si nedovedu představit, jak kdokoliv by mohl zamezit tomu, že americké korporace by tam prostě nechtěly vyděláno.
0: To mě musí odpustit, ale tohle, na to nemám dostatečnou dokumentaci. Myslím, že tam se stalo skutečně to, co někteří fanatiční kritici 90. našich českých připisují Česku. Tam skutečně se ta země rozpadla, tam vznikaly soukromí armády. V podstatě vznikaly soukromí armády, obrovský oligarchický bohatství. A ti naši oligarchové jsou srandovní figury ve srovnání s těma šílenýma obrovskýma majetkama těch oligarchů, ještě navíc tý strašný moci. Co pak se týče role Ruska, tak když se podíváte na dějiny, tak musíte uznat, že ve všech rozhodujících konfliktech stály Rusové po našem boku. Napoleon. Pomohli nám ho zvítězit. První světová válka. Proč vznikl komunismus v Rusku? Protože Kerenský, a Bůh to pospust, protože Kerenský dál bojoval věrně se Západem první světové válce. Kdyby býval předběh Lenina a udělal separátní mír, tak se udržel a komunismus nebyl na stole. Takže i ten komunismus je jakási daň, kterou zaplatili Rusové za to, že stáli od Západu. No a nebudeme mluvit o vítězství nad Hitlerem, což dalo tak obrovskou roli a vznik ten klub a nový světový řád.
1: Já vím, ale možná bychom měli připomenout, pane Bělohradský, když jste mluvil o těch Rusech, kteří stáli vždycky jako na naší straně.
0: Na straně naší kauzy ve smyslu.
1: Ano, ano. A to, že koncem druhé světové války to skončilo, že? Pak už ty postup Rusů šel jenom proti nám.
0: Dobře, ale vy jste se odvážila říct, že ten světový řád, který byl nastolen, ten bipolarismus, že to bylo skutečně válečný stav mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, anebo to byla jistá forma spolupráce světový. Hm? Tak víte, kdo vymyslel slovo normalizace?
1: Ne.
0: Nixon. Nixon už byl zvolen prezidentem, takže měl právo na doklady tajných služeb. A ty mu to referovali každý ráno a on měl velký zájem na tom, aby se nějak uklidnilo, potřeboval Ruskou někde, nevím kde přesně. A ty tajné služby tady referují, to mám z knihovny Lyndona Johnsona, tam je takový, a on říká, no tak vidím, že se to normalizuje v tom, že no tak mě zjednejte schůzku s ukrajinským velvyslancem nebo něco takového. A pak se rychle dohodli Izrael, teď nevím přesně, o co tenkrát šlo. Takže to byla přece forma spolupráce a ta spolupráce byla někdy strašně v krizi, třeba Kuba. No, tak to bylo na atomovou válku a pak byla ještě. Ale v podstatě ten světový řád spočíval v tom, že tyhle ty dvě mocnosti držely zkrátka ty lokální konflikty a dovolili jen ty, který Vietnam je klasický příklad. Že tam. Takže ono to byla forma, tak to je vždycky, u těch velkých rozhodujících hráčů je to tak vždycky, ale vy jste se ptali na to chybu toho Západu. Já bych řekl takhle, vy jste mi dovolila to zjednodušit a říct evropského Západu.
1: Tak zkusme tak.
0: Našich mocností. No tak jednoznačně, ne? To byla válka o hegemonii. To bylo to, že oni spadli do té Tukididovy pasti, že vynořující se velmoc Francie, Británie nedokázali dostatečně spolupracovat, že ta idea Wilsonova, to je sjednocené Evropy a to, v co my jsme věřili, ta Organizace spojených národů, v kterou tak věřil Beneš, že to se nikdo to nevzal vážně. No a pak ještě taky bych řekl, že chyba toho Evropského západu bylo, že když porazili ty mocnosti, tak se k té poražené mocnosti chovali příliš kořistnicky, což je příklad právě Německa po první světové válce. Není pravda, že Německo zavinilo první světovou válku. A není jediné, že byl jediným viníkem. A není ani pravda, že se Německo chovalo v první světové válce tak, jako se chovalo v druhé. Nebylo tak jednoznačným viníkem. Mohli jsme, byli velcí britští ekonomové, John Maynard Keynes, který protestovali proti takovému způsobu. Jo, ta Versailleská smlouva byla příliš krutá vůči Německu.
1: Řekněte, už je to poslední otázka dneska. Když pozorujete ten dnešní napjatý svět kolem, tak na jakém místě vám svítí nejvíc červená? Jinými slovy, kde je ten konflikt, problém, jev, který vám dělá největší vrásky na čele?
0: Protože jsem věrný žák Hany Arendtové, tak největší se osmi skutečně dělá veřejný prostor a jeho degenerace rychlá. Bez níž je demokracie nesmysl. A to souvisí taky s tou otázkou veřejnoprávních médií. Co jsou to veřejnoprávní média? To neoznačuje nějaký názor. On má veřejnoprávní názor. Ale je to určitý způsob, jak se formuje názor. No. To znamená, on tady se předpokládá, že je to nějaké prostředí, který garantuje způsob financování a v tom prostředí se svobodně formují názory nebo formují se bez nátlaku, ne bez autoritativního. A já se domnívám, že tento veřejný prostor, který potřebuje, aby se sformovala názorová většina, která bude mít dostatečnou autoritu, že ten se strašně rychle rozpadá. Rozpadá se zoufale, strašně a příšerně.
1: A jak k tomu rozpadu podle vašeho názoru přispívá politika?
0: Málo. Řekl bych, že málo.
1: Tak co je hlavním faktorem rozpadu?
0: To je ta technologie, to je informační revoluce. To je ta hyperhistorická společnost, jak ji nazval Luciano Floridi. To je ta společnost, která ve své sebeorganizaci závisí na informaci, na informační revoluci, na technologiích, na digitalizaci. S tím neumíme zacházet. Já nevím, jak to vidíte vy, jste zkušená novinářka na rozdíl ode mě, já mám, ale já se domnívám, že ty podcasty, které se teďka všude šíří a hrajou velkou roli, a někteří jsou významní, jestli nejsou takovou nevyhnutelnou cestou rekonstrukce toho veřejného prostoru. Protože o nich je hodně, těch podcastů. No ale přece hned vidíte, třeba vím, přes mistra Katý, vynikající podcast, ne na rozdíl od méně významných banánů, nebo dokonce agresivních podcastů. A už teď prý i Václav Moravec má nějaký podcast. Ale na tom případu toho Václava Moravce s tom můžeme trošku ještě ujasnit. Tak on odešel z té televize, což je veřejnoprávní médium, odešel, protože musel pozvat Okamuru. A on nechtěl. Jestli tomu tak už rozumím, já jsem obyčejný čtenář. A teď všem zázka, jestli jsi ve veřejnoprávním médiu, a jestli v tom veřejném prostoru Okamura hraje nějakou roli, tak já jako posluchač, který si tu televizi platí, mám právo taky ho slyšet. Jo? Takže jakoby odejít z veřejnoprávní televize kvůli tomu, že chci tam někoho moci nepozvat, i když ten člověk patří, že? Tak to je otázka. Tady vidíte tu nekonečnou složitost vlastně toho veřejného prostoru, kdy stačí malá jeho... Vidíte, třeba Trump třeba začal bojovat s televizí. A nedopadne to dobře. Takže ta otázka, moje největší starost je veřejný prostor a patřím k němu jistým způsobem a proto jsem tak zoufalý na jeho stavem.
1: Filozof, sociolog Václav Bělohradský byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus a jsem za to vděčná. Děkuju moc.
0: Děkuju za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetý.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
3: Jaká média označuje americký prezident Donald Trump za špinavá a zkorumpovaná, případně za šašky okresního formátu a proč? Proč jim zakázal přístup do Bílého domu? Petr Vizina bude diskutovat o protestu předních televizních stanic v USA s americko-českým novinářem Julianem Nagelem.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
6: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
5: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
6: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
5: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz. Thank you.
7: 18 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině.
10: Čína má moc, vliv i odpovědnost za to, aby pomáhala předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek.
9: Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek.
11: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
9: Soupeřkami českých tenistek v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové budou Španělky. V Praze brzdí provoz nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Je středa, 23. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
12: China has the power, influence and responsibility.
13: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit.
12: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering.
13: Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Halle v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
14: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
9: Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
15: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 000 000 korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
16: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
15: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
17: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
15: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
18: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
19: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
18: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
7: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
20: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
7: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
21: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte.
7: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
22: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
23: Říká paní Alena, matka žačky první třídy.
22: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
23: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
24: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
23: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 20. Jedna Michal Hazdra z ODS.
25: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
23: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.
9: Národní hřebčín otevřel ve Slatiňanech na Chrudimsku nové stáje pro chov starokladrubských vraníků. Jsou určené hlavně pro chovné klisny.
26: Cíle zajistit v té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
27: Říká ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávali přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
28: Ta silnice byl trošku problém, autům vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
27: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Radiožurnál.
10: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
29: Hodně jich přeletělo, což jako je neuvěřitelný, že jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
10: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Kladna bojují s prvoligovým Baníkem Ostrava o postup do osmifinále domácího poháru. Po 90 minutách platilo nerozhodné skóre 1-1, teď se hraje 106. minuta prodloužení a nerozhodný stav 1-1 platí i dál.
3: Nehoda na D5 se za Prahou, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Zhruba na 7. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a brzdí se dojíždí do zatím kratší kolony za sjezdem na Rudnou. V Praze nehoda taky na okruhu na Černém mostě ve směru na Mladou Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem z Hradecké dálnice. Klíčkuje se mezi nimi a kolona od Běchovic jede pomalu. Nehoda v Praze ještě v Povltavské ulici brzdí provoz ve směru z tunelu z Blanky do Libně. Kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelu do Blanky ve směru na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Jaká témata vybral pro svůj projev na valném shromáždění OSN český prezident Petr Pavel? Jak budou hygienici dál postupovat v újezdu nad Lesy, kde byla ve škole potvrzená salmonela? A co všechno se děje v Krušných horách během největšího evropského festivalu pěší turistiky? To jsou naše témata. Prezident Petr Pavel vystoupil zhruba před hodinou na valném shromáždění OSN. V projevu připomněl oběti, které přináší ruská agrese vůči Ukrajině, a zdůraznil:
1: Russia's aggressive posture poses a direct threat to European security as a whole.
0: Ruská agresivní pozice znamená přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a naléhavost této hrozby jasně ilustruje i nedávný ruský pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, uvedl Petr Pavel. V další části projevu pak podpořil reformu OSN a taky upozornil i na rizika, která přináší vývoj umělé inteligence. Podle prezidenta nesmí světová komunita připustit nekontrolovatelné závody, je třeba nastavit společné standardy a jasné kontrolní mechanismy AI.
1: If AI is to serve humanity, it must develop within a framework of international rules.
0: Pokud má umělá inteligence sloužit lidstvu, musí se rozvíjet v rámci mezinárodních pravidel, uvedl prezident, podle něhož zásadní výzvu představuje pro svět i klimatická změna. Naším hostem je teď zahraničně politický analytik Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co z toho projevu prezidenta Petra Pavla by mohlo nejvíc rezonovat na půdě OSN?
2: Ono vlastně z toho, co bylo řečeno předtím, tak je vidět, a asi bych měl říct si úplně obecně, že tyto projevy státníků v rámci valného shromáždění OSN toho podzimního zasedání vlastně vždy mají logiku toho, že jsou to projevy, které jsou určeny jak pro globální publikum, tak ale i pro domácí publikum. A samozřejmě oni vlastně nějakým způsobem tu diskuzi v rámci, řekněme si, prostředí ve světě, vývoje, ať jsou to války, krize, ať jsou to nové výzvy, ať je to právě i otázka třeba z reformy na půdě OSN, tak vlastně s vědomím toho, komu jsou určeny, tak ta témata zaznívají. A samozřejmě v podstatě já bych dokonce neřekl, že ty prezidenti nebo státníci nastavují ty témata, oni v podstatě jenom zdůrazňují většinou vždy to, co právě pro ně je důležité, případně tedy pro ty státy, které zastupují, ale vlastně ta vlastní témata rezonují a diskutují se na půdě OSN poměrně kontinuálně a dlouhodobě logicky, včetně třeba zprávě agrese Ruska na Ukrajině, chování Ruska. Takže bych řekl, že těžko lze tady přímo udělat nějakou dvojtečku a vyjmenovat. Každopádně, jestli mě něco překvapilo na tom projevu, tak kromě těchto témat, to bylo rámováno zároveň, ale ještě vědomím, když tam objevovaly poměrně silná slova o nutnosti vlastně vytvořit mezinárodní řád funkční, vést dialog i s těmi, se kterými tedy vlastně nepovažujeme za přátelé a nepřátelé, na nutnost reforem a nutnost reakce na vlastně ty některé staronové nebo nové výzvy.
0: No, prezident výslovně zmínil Čínu, řekl, že má moc i vliv i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům, snižovat napětí a přispívat k ukončení válek. A to zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině. Lze to brát jako jakousi výzvu Číně k jejímu postoji nebo možná vůči její pasivitě?
2: Je to určitě výzva, je to určitě výtka. Tady zase bych asi chtěl zdůraznit, že to neslyšíme poprvé toto. To vědomí, jak v českém prostředí mimochodem, tak u evropských států nebo dokonce ze strany USA, a vybývá to vlastně z vědomí toho, že vazba Rusko-Čína je vnímána jako základní i s ohledem na skutečnost, že tedy Rusko dokáže dlouhodobě vlastně vést takto intenzivní konflikt nebo intenzivní válku, a vlastně Čína formálně podporuje mírové řešení, dodržování mezinárodního práva, ale já pokud bych tady měl k tomu něco říci, přestože ten tlak na tu Čínu probíhá opravdu od de facto začátku, a kde se Ruska na Ukrajině od roku 2022, tak tady Čína nějak vlastně nemění svoji pozici. Já bych tady zmínil asi výrok čínského ministra zahraničí Wang Yi z začátku července 25, tedy z minulého roku, který když byl vlastně v Bruselu, tak konstatoval, že není zájmem Číny, aby Rusko prohrálo.
0: Uvidíme, co k tomu řekne zítra Xi Jinping, který se setká s prezidentem Trumpem. Nicméně český prezident také řekl, že Česká republika usiluje o nestálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN na období let 2032 až 33. Já předpokládám, že něco takového mohlo zaznít jen po koordinaci s vládou České republiky, takže je na tom shoda.
2: Samozřejmě to opravdu vyplývá nikoli z pozice prezidenta nebo z nějakého tématu tohoto projevu, ale je to vlastně opravdu už teď plně oficiálně vlastně deklarovaná snaha o to získat tuto pozici. Shoda je tady, myslím, opravdu celopolitická, nebo není problém ani z hlediska exekutivy, vláda, ministerstvo zahraničí hrát, ale ona ta plná schoda je také důležitá, protože vlastně tuto pozici jsme měli už poměrně dávno, naposledy v roce 1994, takže v podstatě skutečně si myslím, že je to oprávněné a je to dobře, že se to z té agendy dostalo. Ono vlastně ve skutečnosti ta příprava už byla trošku delší. Jo. Není to úplně nové téma.
0: No, prezident k tomu případnému angažmá Česka v Radě bezpečnosti ale dodal, že budeme samozřejmě pomáhat předcházet konfliktům a řešit je prostřednictvím politického angažmá a humanitární pomoci. Nemůžete kandidatuře Česka uškodit, že pro rok 2026 poklesly finance na zahraniční humanitární pomoc o 70%?
2: No, podívejme se na tu volbu vlastně, takže asi to neuškodí z hlediska toho potenciálního výběru, protože v podstatě je vždy vybírán geografické oblasti, tedy kandidát na tuto pozici, a my patříme vlastně do bývalého východního bloku v tomhle ohledu, takže soupeříme ze státy, řekněme si, střední východní Evropy a bývalého sovětského svazu. Tam asi toto nemusí tak vyznít, ale potom ten kandidát samozřejmě musí být schválen hlavním shromážděním OSN, ale já asi těžko dokážu tady přímo odpovědět, do jaké míry by to mohlo ovlivnit v podstatě pozici těch 193 členských států, které potom hlasují vlastně o tom členovi. Samozřejmě je tam velká část takzvaného bývalého třetího světa, rozvojové státy, a to téma by mohlo být v té komunikaci využito z hlediska kritiky a nátlaku, ale do jaké míry by to skutečně zafungovalo, tak jak se ptáte, že by to mohlo třeba znemožnit kandidaturu nebo naopak pomoci, kdybychom se věnovali, tak to asi těžko můžeme přímo odpovědět.
0: Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Základní škole v Újezdu nad Lesy má 240 dětí a 10 dospělých zažívací potíže. U několika z nich byla potvrzená salmonelóza. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíc, kvůli tomu mají dnes ředitelské volno. Ve čtvrtek a v pátek bude volno platit pro všechny třídy. Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje. My jsme do vysílání pozvali ředitelku protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy Martinu Marešovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Pokud se paní Marešová u několika dětí potvrdila salmonela, znamená to tedy, že zřejmě i ti ostatní mají právě salmonelu?
4: Z největší pravděpodobnosti ano, protože vlastně ten průběh onemocnění u těch dětí je hodně podobný. Čekali jsme vlastně na ty výsledky bakteriologického vyšetření stolice, kdy teď toho času můžu říct, že ta salmonela se potvrdila u 13 dětí. Většinou se jedná o ty děti, které byly hospitalizované, protože měly vlastně těžký průběh onemocnění, takže skončily v nemocnici.
0: Je potřeba, aby se otestovali všechny ty děti a dospělí, kteří trpí nějakými zažívacími problémy?
4: Myslím si, že to potřeba není, protože důležitá je samozřejmě léčba těch nemocných. Pokud lékař otestuje a vyjde salmonela, tak pro nás jako pro hygieniky je to pozitivní, protože máme další potvrzený případ. Nicméně tím, že je tam ta souvislost jasná, mají ty děti kliniku, schodí všichni do stejné základní školy, tak vlastně i ty ostatní případy, i když ta salmonela vyšetřená nebudeme, budeme brát jako případy, které jsou v souvislosti epidemiologické.
0: Onemocnila zatím zhruba čtvrtina dětí ze školy, tak dají se předpokládat ještě nějak masivněji další případy, protože těch dětí je tam dohromady 1100.
4: Já spíš si myslím, že my teďka budeme dohledávat vlastně ty nemocné, kteří onemocněli v průběhu toho pondělí a úterý a víceméně se nám teďka dohlašují, protože my provádíme epidemiologické šetření, samozřejmě v takovém množství nemocných nejsme schopni obvolat všechny rodiče, takže to šetření probíhá formou dotazníku a ty dotazníky vlastně v toho času teprve přicházejí a kolegyně je vyhodnocují. Takže si myslím, že samozřejmě ještě se ten počet navýší, ale spíš to bude tím, že se budou dohlašovat případy, ne že by byly nově nemocní.
0: Proč je potřeba, abyste dohledali i všechny ty další případy? Je to kvůli tomu možnému dalšímu přenosu třeba v rodině?
4: No tak spíš je to potřeba proto, aby jsme věděli, kolik celkově bylo těch dětí postižených, aby jsme měli představu o tom, jak velký ten epidemický výskyt je. Co se týká přenosu v rodině, tak samozřejmě ten mezilidský přenos u salmonelózy je možný, nicméně není tak častý jako u virových onemocnění. Tam infekční je pouze stolice nemocného nebo zvratky, po případě, pokud to dítě nebo dospělý zvrací, a pokud samozřejmě o nemocné dítě pečuje rodič, může se nakazit, ale když bude dodržovat dostatečně osobní hygienu, bude si mít a dezinfikovat ruce, tak by k tomu přenosu dojít nemělo.
0: A už jste našli nebo máte vytipovaný konkrétní zdroj nákazy?
4: No, tam je to velice těžké, protože my jsme teďka ve fázi testování těch jednotlivých potravin. Vlastně dělali se stěry i v té jídelně, zjišťují se různé souvislosti, takže v tuhle chvíli nemůžeme jednoznačně říct, co bylo vlastně ne zdrojem, ale vehikulem, to znamená vlastně tím, jak se vlastně to onemocnění rozšířilo. Jedno mají ty děti společné, nebo i ty dospělí, že vlastně navštěvují tu základní školu a zatím teda, co vím, tak ve většině případů v těch dotaznících je uvedena konzumace oběda 21.9. ve školní jídelně. Takže to je pro nás zatím stěžení a od toho vlastně se odvíjí další šetření. Ale nemáme výsledky laboratorního vyšetření těch potravin, takže nemůžeme říct 100%.
0: No právě to v pondělí měli děti k obědu uhlířské špagety, takže každého asi napadnou vajíčka, což bývá zdroj salmonely. Tak dokázali jste otestovat právě ta vejce, nebo to nebylo možné?
4: Nebylo to v tomhle případě možné, protože vlastně v té školní jídelně žádné další žádné vejce nezbylo, takže vlastně kolegyně nemohly otestovat, ale budeme se snažit jako se ještě dopídit nějaké podobné šarže těch vajec. Nicméně u těch vajec stejně se dá předpokládat, že by tam teoreticky ta salmonela být mohla. Vždycky tam jde o tu tepelnou úpravu a o to, jak se bude vlastně s tím syrovým vejcem nakládat a zacházet.
0: Když se potvrdilo tedy, že tam ta salmonela je, jak je potřeba teď dál postupovat? Je to nemoc, která vyžaduje nějaká speciální hygienická opatření? Vy už jste říkala, že budete dohledávat tedy ty další nakažené, kromě toho?
4: Určitě pan ředitel přistoupil dobře k tomu, že vlastně zavřel tu školu, protože ten počet nemocných je opravdu veliký. Pozval si i firmu na dezinfekci a vlastně na úklid toho stravovacího provozu, takže to za mě je spíš takový až nadstandard toho, co bychom my požadovali. Takže tohle je první důležitá věc. Budou otestováni všichni, nebo jsou už testováni všichni pracovníci toho stravovacího provozu, což je taky běžný postup. Děláme to vždycky, když se v nějakém stravovacím zařízení vyskytne salmonelóza a vlastně v tuhletu chvíli budeme se snažit akorát dohledávat nemocné a budeme čekat na výsledky vyšetření potravin.
0: Stačí volno do pátku, respektive v podstatě do neděle, k tomu, aby se ta nemoc mezi dětmi nešířila, k potlačení té nemoci?
4: Určitě, jakoby, co se týká té školy a té dezinfekce a sanitace, to stačí. A jak už jsem říkala, ta salmonelóza se přenáší hůř než jakákoliv virová onemocnění. To znamená, ten přenos mezilidský mezi dětmi v rámci kolektivu školního je výjimečný, skoro bych řekla vzácný a až nemožný. Spíš jako k tomu přenosu mezilidskému může dojít třeba v mateřské školce, kde máte malé děti, popřípadě v rodinách, kde ten kontakt je velmi úzký. Takže tam nepředpokládám, že by nemocné děti docházely do školy, protože ty děti, které byly nemocné, tak určitě se do školního kolektivu budou vracet, až jim bude dobře, a myslím si, že to volno do toho úterý je dostatečné.
0: Říká Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.
0: Krušné hory hostí tento týden největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. Koná se od začátku století každých 5 let, ale to poprvé v přeshraničním regionu. Hlavními centry jsou Božídar, Loučná, pod Klínovcem a Saský Obrvízental. Pořadatelé čekají celkem 3 až 5 tisíc návštěvníků. Náklady akce celoevropského hnutí Eurorando kolem 25 milionů korun hradí především prostředky z přeshraničního programu Interreg. Přispěli i Karlovarský a Ústecký kraj. V Česku se tahle akce koná podruhé, před 20 lety hostili jižní Čechy. A já už teď zdravím ambasádorku festivalu Zdeňku Šrédlovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak kolik turistů a turistek už se na ten letošní sraz sjelo?
5: No, my se domníváme, že v tuto chvíli se v Krušných horách prochází zhruba 2000 turistů, ale od zítřka se k Eurorandu přidá ještě Deutscher Wandertag, což je tradiční německý turistický sraz, už 123. ročník, a tam by mohly přibýt ještě zhruba 2-3 tisíce dalších návštěvníků od čtvrtka do neděle.
0: A jsou to hlavně lidé z příhraničních regionů a nebo i z větších dálek?
5: Je to evropský turistický festival, takže jsou zde návštěvníci z celé Evropy a my jsme napočítali 17 různých národností, přičemž největší zastoupení mají domácí, němečtí a čeští návštěvníci, a poté velká delegace ze Španělska a z Francie.
0: Netvoří se vám na těch pěších stezkách fronty nebo zácpy?
5: Netvoří. My jsme pro ně připravili bohatý turistický program. Je tam 30 tras s průvodcem a ty trasy vedou od Kraslic po horu svatého Šebestiána, vlastně podél celého hřebene, a na německé straně ještě více do vnitrozemí. Takže jsme se snažili velmi distribuovat tak, aby právě nezatížili jedno konkrétní místo, ale naopak, aby poznali co největší část těch Krušných hor.
0: Já vím, že na programu jsou i kulturní akce a třeba i splouvání Ohře.
5: Ano.
0: Tak tam se dostane na všechny nebo je potřeba se nějak zapsat?
5: My máme registrační systém, takže každý se může přihlásit na konkrétní, ať už trasu s průvodcem nebo celodenní poznávací výlet, a z Plutí řeky Ohře v tom nazýváme extra dobrodružství a vždycky je tam omezená kapacita, tak aby toto dané místo zvládlo. Na pěší trasy máme většinou 25 až 40 míst a z Plutí řeky jsme limitovali počtem 20 osob, aby i ti doprovázející průvodci zvládali danou výpravu, aby se náhodou nestal nějaký problém.
0: No a jaká idea vůbec stála na počátku toho evropského hnutí Eurorando? Je to zvláštní název, co vlastně znamená?
5: Ona totiž existuje organizace Evropská federace turistických klubů, která spojuje turistické kluby po celé Evropě, tak jako my máme klub českých turistů, tak podobné organizace jsou v ostatních státech celého kontinentu. A myšlenka byla taková vlastně spojit pěší turisty, organizace tak, aby se spřátelili, poznávali jednotlivé kouty Evropy, místní kultury a tradice. A to Eurorando vlastně je jakýmsi vyvrcholením jednou za 5 let, že by se turisté sjeli na jedno místo a společně sdíleli turistické zážitky a poznatky. A třeba vzniknou i nová přátelství, že se pak následně ti turisté budou navštěvovat v těch svých jednotlivých zemích.
0: Jak se na takovéhle množství turistů dívají ty vesnice a lidé v nich, v Božím daru, v Loučné? Podporuje ten festival nějak tu místní infrastrukturu?
5: Infrastrukturu asi příliš ne, ale ekonomiku místní ano, protože turisté přijíždějí zdaleka, takže se potřebují ubytovat, samozřejmě se i někde najíst, takže služby z cestovního ruchu jsou velmi dobře využívané. My jsme oslovili širokou veřejnost v regionu, jestli by nám dělali i průvodce, byl poměrně velký zájem a jsme rádi za průvodce, které máme, protože oni i si v místě těch svých tras domlouvali třeba i speciálně otevření dané restaurace nebo bistra, načasovali si to, kdy zhruba budou daným místem procházet a podnikatelé jim otvírají a vítají je. Takže myslím si, že to mohlo podpořit a trošku prodloužit tu letní turistickou sezónu i do začátku podzimu.
0: No a já už jen dodám, že letošní festival končí v sobotu průvodem účastníků z Božího daru do Obrvízentálu. My jsme mluvili s ambasádorkou turistického festivalu Eurorando Zdeňkou Šrédlovou. Děkuji za to. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: To už je vše z podvečerní publicistiky. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer. Nejen k tomuto pořadu se můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let.

0: Byl teheránský režim za teroristický. Podle Pezeškiana je Irán naopak obětí amerického terorismu. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. A policisti odvolali pátrání po 19-leté dívce z Karlových Varů, je v pořádku. Informoval o tom policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle něj si dívka všimla pátrání na sociálních sítích a sama se přihlásila. Boxerka Stella Blažková do finále mistrovství Evropy ve váze do 80 kg nepostoupila. Prohrála s Ruskou Demurčianovou ze šampionátu v Sofii, si Blažková odveze bronz. Minimálně ten už má jistý taky Lenka Bernardová, pokud by se jí zítra nepovedlo projít do finále váhy do 54 kg.
1: Nebezpečná situace na dálnici před Mohelnicí a nehody v Praze. Na dálnici D35 ve směru Solomouce na Mohelnici dejte pozor za sjezdem na Loštice. Na kilometru 241,5 podle našeho zpravodaje lednice mezi jízdními pruhy.
2: Rozměrově to je taková lednice, no. Asi to je vidět, ale mezi automatem nám to ztratilo, takže to úplně nebylo příjemné.
1: Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174 se dojíždí do kolony, brzdí se do zastavení. U sjezdu na Ostrovačice se pak ta kolona opět rozjede. Opatrně dojíždějte, pouze silný provoz. Na dálnici D5 pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Na 7. kilometru 2 auta po nehodě blokují levý pruh. Jsou označené, kolona je tam krátká, ale brzdí se prudce u sjezdu na Rudnou. V Praze nehoda na okruhu na Černém mostě směr Mladá Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem od Hradecké dálnice. Průjezdný pravý pruh a kolona od Běchovic jede pomalu. Ještě jedna komplikace z Prahy v ulici K Barandovu ve směru z centra na konci před sjezdem na Pražský okruh nepojízdné auto. Blokuje levý pruh a je tam fronta asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déště nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vláda před volbami musí zasáhnout proti drahotě na čerpacích stanicích. Motoristé a SPD sice vůči premiérovi využívají svůj vyděračský potenciál, jenže nikoli, když jde o horentně deficitní rozpočet. Jednání Zelenský-Trump, anebo co všechno může vzejít z volebního debaklu vládní CDU ve 3 německých regionech. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, nebo respektive už to se tak děje, Ondřej Konrád, dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová, grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku při zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump pak v projevu v OSN označil ujednání za milník pro bezpečnost USA, Arktidy, ale i Evropy. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: My jsme zažili situaci, že na začátku tohoto roku hovořil Donald Trump o anexi prakticky Grónska. To přece jenom bylo odvráceno a dohoda podle agentury Reuters mimo jiné říká, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit podmínky tohoto ujednání. Co to znamená?
5: No, znamená to, co to říká. Ano, že Grónsko, které uvažuje již delší dobu o své samostatnosti, v současné době má částečnou autonomii.

0: ale má vlastně přislíbeno, a jsou na to už příslušné zákony, že v případě, kdy bude chtít, může uspořádat referendum a pokud občané vyjádří svou vůli k nezávislosti, může onu nezávislost na Dánsku získat. Každopádně té nezávislosti v současné době brání i to, že Grónsko není ekonomicky soběstačné, byť se jeho situace postupně trochu zlepšuje, ale stále vlastně žije do značné míry, no ale především z dánských příspěvků. Z dánských příspěvků do rozpočtu. Ovšem zároveň má Grónsko velké nerostné bohatství. V současnosti ovšem ukryté pod silnou vrstvou ledu a teprve se očekává, že s globální změnou klimatickou by vlastně k těmto zásobám mohl být lepší přístup, protože nyní nejsou ekonomicky využívatelné, byť tam jsou opravdu pro Evropskou unii i pro Spojené státy velice klíčová naleziště, vzácné zeminy a tak dále, o které je samozřejmě velký zájem. A velký zájem o ně právě vyjadřoval i Donald Trump, který mluvil o tom, že by je chtěl získat pro Spojené státy.
1: Získat celé Grónsko.
0: Celé Grónsko, ano. Proto mluvil o koupi nebo o anexi. Ovšem, tato dohoda nic takového, a to je důležité říct, nezakotvuje. Proto v Dánsku také je vlastně to přijímáno jako velké diplomatické vítězství premiérky Frederiksenové. Dohodu přivítal i grónský premiér Nielsen jako dohodu, která vlastně je vítězstvím pro všechny tři strany. A to opravdu je. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je to především jistý prvek před listopadovými midterms ve Spojenými státy, kdy konečně může po dlouhé době ukázat, že něco dokázal na mezinárodním poli. Také Bílý dům ve svém biletenu, který rozesílá odběratelům, píše o splněném snu, že prezident Trump zajišťuje trvalou bezpečnostní kontrolu USA nad Grónskem bez jakýchkoliv nákladů pro americké občany, že prezidenti si již více než 100 let uvědomovali strategický význam Grónska, avšak žádnému z nich se nepodařilo v této věci jednat. To není tak úplně pravda, protože o Grónsku existovala dohoda již z roku 1951 obraná mezi Dánskem a Spojenými státy.
1: Která se hodně připomínala právě v tom konfliktu na začátku roku.
0: Ano, ano, a tato dohoda nyní přijatá jí poněkud rozšiřuje, ale asi zdaleka ne tolik, jak by američtí občané čekali a jak panovali obavy třeba v Evropské unii.
1: To byl Petr Švác, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Vláda už podruhé v tomto roce dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzin prodávat. Téma komentáře v publicisty Petra Holuba s titulkem, který zní jako citát ze Snáře, premiéra u pumpy viděti.
2: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se z hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Zároveň ani spotřebitelé nepropadnou panice, která by mohla vést třeba k tomu, že úplně přestanou jezdit autem a omezí spotřebu. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by si měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži. Automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra s hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
1: U mikrofonu byl Petr Holub. Oba menší koaliční partneři mohli využít, že se bez nich hlavní vládní subjekt, tedy hnutí ANO, neobejde a trvat na viditelném snížení velikého deficitu v návrhu státního rozpočtu na příští rok. A ačkoliv o tom mluvili, neudělali to. Především motoristé sobě, kteří se před volbami dušovali, že budou ve vládě tlačit na ozdravení veřejných financí, komentuje kolega Petr Hartmann.
3: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. Týká se to rovněž působení Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. V úvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Jejich výsledek mu to neumožňuje. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
1: Hovořil Petr Hartmann. A ještě jedno už dnes zmiňovaný Donald Trump, ten se v úterý setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku, kde pochválil ukrajinské bojovníky a vedení země. Hlavními tématy jednání byly ovšem dodávky raket do systému protivzdušné obrany Patriot, energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a ukončení vzájemných útoků na infrastrukturu. A slovo má Libor Dvořák.
4: Volodymyr Zelenský hned po uzavřené 40-minutové schůzce s americkým prezidentem vyjádřil naději, že šéf Bílého domu by rád ještě před vypuknutím zimy vleklou válku ukončil. Celou debatu s Trumpem pak označil slovy, jež slýcháme spíš od amerického prezidenta. Byla prý pozitivní a produktivní. Jak Spojené státy, tak Ukrajina si přejí, aby tato nesmyslná ruská válka skončila ještě před zimou. Probrali jsme spolu možné deeskalační kroky, které by dokázaly otevřít cestu k diplomacii, uvedl později ukrajinský lídr na svém Telegram kanálu. Při setkání s novináři hned po skončení schůzky Zelenský prohlásil, že Kyjev je připraven zastavit své údery po ruské energetické infrastruktuře, ovšem jen za předpokladu, že takovýto krok bude druhou stranou opětován. Pokud jde o amerického prezidenta, je zřejmě nakloněn myšlence postoupit Ukrajině licenci na výrobu střel do systému Patriot, jichž má bránící se země trvalý nedostatek a pracně je schání, kde se dá. Problém je jistě i v tom, že kdyby Ukrajinci začali toto vysoce účinné střelivo vyrábět už dnes, hmatatelné výsledky se dají očekávat nejdřív za rok, a to je opravdu dlouho. Těsně před začátkem schůzky Trump-Zelenský se novináři amerického prezidenta ptali, zda si umí představit třístranné jednání USA, Ukrajina, Rusko na summitu skupiny G20 a zda by byl ochoten přizvat na něj i Putina, na což Trump odpověděl. Už jsme se setkali na Aljašce. Pokud jde o Miami, zatím nic konkrétního nevím. Chystáme tam velký podnik, ale myslím, že by dorazil. K jednání je rozhodně připraven. Taky bych chtěl, aby válka už skončila. Je ovšem velmi těžké soudit, k čemu přesně je Putin připraven. Jak víme, ochotu jednat sice projevil, ale zatím Zelenského neustále vyzýval, aby přijel do Moskvy a jak se zdá, nejraději by se obešel bez Trumpovy asistence. Cesta do Moskvy by se však pro ukrajinského prezidenta rovnala dobrovolnému lezení do jámy Lvové. Navíc na pozvání muže, pro nějž je lež a faleš v politice běžnou, ba hojně využívanou pracovní metodu.
1: To byl komentátor Libor Dvořák.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Po volbách ve třech regionech, které skončily pro křesťanské demokraty kancléře Friedricha Merce fiaskem, je na místě stále naléhavější otázka, jak dlouho Merz ještě vydrží v čele vlády. Ale specialista na německy mluvící země a editor deníku Právo Robert Schuster upozorňuje také, že by se nemělo přehlížet, jak erodující postavení kancléře prospívá extrému.
6: Hlavně skutečnost, že ve východoněmeckém Mecklenburgsku před ním Pomořansku se kancléřova strana už ani nedostala do parlamentu, není možné přejít jen tak. Jen pro připomenutí. Křesťansko-demokratická unie CDU tam začátkem 90. let vyhrávala volby s 38%. O pár desítek let později tam se 4,9% ztroskotala na 5% hranici. Merz měl asi tušení, že to tak může dopadnout. Proto se zjevně snažil rychle převzít iniciativu a už krátce po prvních odhadech volebního výsledku promluvil k veřejnosti. To je v rámci zavedené dramaturgie volebních večerů, jak probíhají u německých politických stran, velmi neobvyklé. Špatné zprávy totiž jako první komunikují nižší funkcionáři, třeba generální tajemníci nebo šéfové poslaneckých klubů, nikoli ale předsedové. Kancléř ale podnikl úprk vpřed, když konstatoval, že volby nedopadly dobře. Zároveň ale také dodal, že teď už je po nich, takže bude možné pokračovat v reformách. Své poselství adresoval směrem k široké veřejnosti, zejména však k té stranické. Právě tam musí být obzvlášť velká nespokojenost s tím, jak aktuálně křesťanští demokraté i kvůli Merzovi navenek působí. Přitom právě s jeho osobou mnozí členové strany spojovali velké naděje, když ho v roce 2021 v historicky ojedinělém hlasování celé členské základny zvolili za předsedu. Stalo se tak s výraznou většinou a v očekávání, že Merz otočí kormidlo znovu konzervativnějším směrem a k pozicím, které dlouholetá šéfka strany, kancléřka Angela Merkelová, postupně opouštěla. Tušili, že to nebude jednoduché a že přitom Merz narazí na značný odpor. Ale že nakonec jako šéf vlády bude v mnohem pokračovat tam, kde skončila Merkelová, to asi málo kdo z nich považoval za možné. Přesně to se ale stalo. Pokud kancléř v minulých týdnech nežil v úplně jiné realitě, musel si nejpozději během nedávných volebních kampaní uvědomit, jak moc klesla jeho popularita, a to nejenom na východě Německa. Z toho plyne, že pro příští volby, ať už se budou konat v řádném termínu, čili 2029 nebo dříve, by tak byl spíš hypotékou než přínosem. V těchto mantinelech se nyní bude odvíjet jeho další působení v politice. V jeho prospěch může hrát, že situace, v níž se nachází, je natolik bezvýchodná, že se na jeho místo nikdo moc nepohrne. To se ale může změnit na jaře příštího roku, zejména po volbách v co do počtu obyvatel největší spolkové zemi v severním Porýní Vestfálsku. Pozornost, která je nyní přirozeně věnována dalšímu osudu kancléře, by ovšem neměla zastřít skutečnost, že série německých regionálních voleb přinesla kromě vzestupu protimigrační Alternativy pro Německo AFD ještě další dramatický výsledek – vítězství postkomunistické levice v německé metropoli. Což o to, že tato strana svým voličům slibovala radikální řešení permanentní bytové nouze ve městě v podobě znárodnění velkých hráčů na trhu s byty. Vlídná tvář její hlavní kandidátky zakrývala, že levice je zároveň především stranou, jež má ve svých řadách extremisty, kteří mimo jiné otevřeně upírají Izraeli právo na existenci. Do celkového obrazu v skutku zvláštních lidí v jejím okruhu také zapadají snímky zachycující hlavu jednoho z kriminálních arabských klanů, jak v Berlíně na volební párty levice slaví její úspěch metropoli. Členové tohoto kriminálního uskupení mají mimo jiné na svědomí loupež vzácných šperků v Drážďanech a jiné trestné činy a zřejmě také kontrolují část berlínského podsvětí. Vedení levice se od klanu v zápěti distancovalo, ale pochybnosti zůstávají. Vedle epizody o klesající autoritě kancléře zapadá i tato událost do příběhu o zemi, která se přímo před očima všech mění k nepoznání.
1: Říká Robert Schuster. No a úplně na závěr ještě spisovatel Karel Vyžděla připomíná, že 23. září před 125 lety se narodil jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Jaroslav Seifert, o kterém mimochodem právě do kin míří film Pavla Štingla nazvaný Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí.
7: Jaroslav Seifert patřil spolu s Jiřím Wolkrem, Konstantinem Bíblem, Vítězlavem Nezvalem k české meziválečné avantgardě. Podílel se na vzniku Devětsilu, ale taky patřil k těm, kteří měli odvahu se v roce 1929 postavit proti radikálnímu křídlu komunistické strany. Spolu podepsal manifest sedmi spolu s Tajgem, Nezvalem a Halasem a z Devětsilu byli vyloučeni. Zřejmě kvůli tomu se již dalších avantgardních experimentů nezúčastnil a hledal sám sebe v poezii. To lze vyčíst již i z jeho tehdejších básní. Na rozdíl třeba od Wolkera neviděl nikdy básníka na barikádách nebo jako revolučního vojáka, ale spíše jako proroka padlého symbolicky, viz báseň nejpokornější. Cituji, jsem ten, jenž v revoluci střílí první, jsem ale také ten, jenž první padne, zázračný jako Bůh a mocný jako Bůh. Válečná léta prožil jako redaktor v Národní práci, po válce se z něj stal sociální demokrat. Připojil se k nekomunistickému kulturnímu svazu. Po únoru 1948 ale převzetí moci přivítal. Na jaře 1949 si uvědomil, že se mýlil a odmítl členství v novém svazu československých spisovatelů. Autoritu mezi lidmi získal v roce 1956 na druhém sjezdu československých spisovatelů, kde vystoupil spolu s Františkem Hrubínem. Velmi tvrdě kritizovali cenzuru a ideologizaci tvorby. 1968 až 1970 byl předsedou svazu spisovatelů. Po okupaci v roce 1968 vystoupil v televizi a prohlásil, jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak si vystavíme poslední, který opustí naši vlast. Kvůli svým pookupačním aktivitám upadl opět v nemilost. Novou tvorbu mohl publikovat až od konce 70. let. Dokonce za ním přišli s návrhem, když nebudete veřejně vystupovat a podepisovat žádné petice, budeme vydávat vaše knihy. Jaroslav Seifert na dohodu nepřistoupil. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Vydávání jeho knih se ujal v samizdatu Jiří Gruntora. V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. V té době již byl nemocen, cenu za něj převzala jeho dcera. Jaroslav Seifert zemřel v lednu 1986. Pohřeb se konal v Rudolfínu a církevní rozloučení v břevnovském klášteře svaté Markéty.
1: Karel Hvízděla byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
5: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé reaktory firmy Rolls-Royce SMR. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize stávkují proti škrtům. Fotbalisti Baníku Ostrava postoupili do osmifinále domácího poháru, vyhráli nakladně. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí kolona a počasí zítra bude oblačno až zataženo občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Podle něj je ale potřeba do projektů malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
9: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
8: Kancelář ombudsmana vydala knihu Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl. Autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal své zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení a nehumánní zacházení s klienty. Kancelář tak chce podpořit snahu, aby lidi s postižením mohli žít důstojně a nezávisle v přirozeném prostředí mimo velké instituce.
10: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morál dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
11: Řekl Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové při křtu knihy. Pracovníci kanceláře se s ním seznámili na stáži v chráněném bydlení, kde žije teď. Podle ředitelky právní sekce Jany Gregorové je kniha určená hlavně pracovníkům v sociálních službách.
12: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
11: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
8: Část zaměstnanců francouzské veřejnoprávní televize stávkuje. Kritizují škrty a menší výnosy z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít o 90 milionů eur. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odboráři proto svolali protest před ministerstvo kultury, kde ho sledoval i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis.
13: Před ministerstvem kultury je asi 50 lidí, mají odborářské vlajky a nápisy Zachraňme veřejný sektor. Vláda, která televizi financuje, jí chce v příštím roce dát asi o miliardu korun méně. O další miliardu televize přijde kvůli menším výnosům z inzerce. Vedení to kritizuje a tvrdí, že už letos zrušilo 250 míst a bude muset dále propouštět, rušit pořady, reprízovat a varuje taky před tím, že francouzskou tvorbu nahradí obsah zahraničních streamovacích platform. Část zaměstnanců dnes proto na protest omezila vysílání. Na některých kanálech se nevysílají zprávy, moderátoři mají černé oblečení a do půlnoci je omezené fungování zpravodajského webu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Zemřela architektka Hana Pešková, bylo jí 102 let. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Mensa. Ten sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.
14: Baník Ostrava postoupil do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na hřišti druholigového Kladna zvítězil 2-1 po prodloužení. Gólem ve 119. minutě rozhodl o postupu Baníku útočník Václav Jurečka. Čeští vodní slalomáři se chystají na evropský šampionát v italské Ivreji, který uzavře letošní sezonu. O medaile pojedou i letošní mistři světa, Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím. Motivaci uspět má taky Jiří Prskavec, který nezažívá povedený ročník. V červenci mu nevyšlo mistrovství světa a ve světovém poháru mu mezi kajakáři patří až 22. pozice. Prskavec mluvil i o tom, že na severu Itálie zvládl skoro dvoutýdenní soustředění.
15: Mám o motivaci víc tady něco předvíst. Samozřejmě bych si chtěl zazávodit ve finále, ale týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
16: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 50 u Bučovic. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 179 se dojíždí do kratší kolony, brzdí se prudce. Ta kolona se pak záhy opět rozjede u Kývalky. Na dálnici D5 čekejte kolony za Prahou směrem do Plzně. Na 8. kilometru odstraňují následky nehody. I tam se dojíždí do kratší kolony u sjezdu na Rudnou a brzdí se z plné rychlosti do zastavení. Na Na Plzeňsku je zavřená silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Před křižovatkou na Čeminy u Nevřeně se srazila dvě osobní auta a zasahují záchranáři. Objížďka po úzké malé silnici přes Nevřeně pouze pro osobní auta. No a zavřená je teď taky silnice 50 z Brna na Uherské Hradiště. Kousek za Bučovicemi, vážná nehoda.
17: Nehoda osobního vozu s autobusem. Je to se zraněním, záchranné jednotky už jsou na místě.
16: A na místě přistává i vrtulník záchranné služby. Objížďka je delší přes Bohdalice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Vláda od 1. října obnoví regulaci cen pohonných hmot.
20: Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu.
21: Za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
22: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
23: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
24: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
18: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
25: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
26: Dobrý den, dámy a pánové.
18: Strop je zpátky.
26: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
18: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2,50 Kč na litr.
26: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
18: Proč zrovna 2,50 Kč?
25: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 korun, často pod 2 koruny, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu a zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které vidíme třeba kolem dálnic. Přesně tak.
18: Sníží se taky spotřební daň na naftu a to více než 2 koruny, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr, nebo cca, to tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
25: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
18: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní Orlen, nebo ne?
25: Ano,
0: V podstatě.
25: Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
0: Na Litvínov, Kralupy,
25: společnost,
0: prostě vlastně
25: Orlen Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží.
0: Ano.
25: Protože,
0: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
1: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
0: To tvrdí Orlen.
1: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
0: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
25: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. Hmm. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
0: No a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
2: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
0: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
2: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách. Tohle je na...
0: Ale Schillerová to odmítá.
26: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
25: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná, cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel, ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
0: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
25: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
0: A oni si na sebe vydělají.
25: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládáme jenom jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
0: Takže je to nadsazené možná?
25: V zásadě, já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo v tom nebude hrát vůbec žádnou roli. Rozumím, takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tu optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na ní prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se stát na regulace dívat neměl.
0: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 22, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
25: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent. Jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu. A vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné pojištění, dostupné zásoby, těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil postupně, pozvolna a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
0: Takže je dobře, že v časech nejistoty, toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
25: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
0: ale
25: se
0: ale v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ano, ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
25: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv, a zase jako je to pochopitelný a racionálně, ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
0: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od Valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East-West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudého moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
25: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy, pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. Slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East-West, takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
0: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mis Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. A teď přichází ta zpráva. A teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
25: No a skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá. Lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně. Pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
0: Ano. Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
25: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lodí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jet nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopní tam jet a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
0: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku? Protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
25: Tak směrovně určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu a méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
0: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
26: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
0: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, a pak už ne?
26: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
25: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní.
0: Prostě v Německu regulují do konce roku.
25: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo, ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
0: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní
25: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barák. Ale těch vlivů, které to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych si na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
0: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
25: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Zaostřeno.
4: Jak letošní extrémní léto osobně prožívali záchranářka, zahrádkářka a expertka České zemědělské univerzity, klimatolog nebo hydrolog? A jaké rady mají pro nás ostatní, kteří také chceme

0: procentního cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud ji centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Pěkný den přeji. Na vlnách Plusu už jsou připraveny novinky z oblasti výzkumu, inovací a rozličného bádání, tedy Věda Plus. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská a tady je v bodech naše dnešní, tedy středeční nabídka.
1: Věda Plus.
2: Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a tak musí podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky. Organizace Consent slaví 10 let. Budeme se bavit o tom, jak se za tu dobu povedlo proměnit vztahovou osvětu a sexuální výchovu. Skončilo kalendářně letošní léto. Ohlédneme se za ním z pohledu výjezdů záchranné služby a zvýšeného zájmu o projekty na ochlazování ulic či domů. No a také vám řekneme, jak přesně se budete moci zapojit do mapování skleněných ploch, které jsou rizikové pro ptáky. Přeji příjemný poslech a jdeme tedy rovnou k prvnímu tématu. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty teď jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není zapotřebí rentgenové záření, které se používá dnes.
3: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
4: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
3: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
4: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
3: Zůstává pouze ve střevech? Tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
4: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
3: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
4: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
5: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
4: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
3: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
4: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
3: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
4: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Trávicí problémy řeší podle odborníků stále více lidí. Reflux, žaludeční vředy, žlučníkové kameny nebo třeba hemoroidy. To jsou některá z mnoha onemocnění trávicí soustavy, která v tom nejhorším případě mohou skončit i rakovinou. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus je teď s námi odborník na problémy zažívacího traktu, gastroenterolog dr. Jiří Beneš z České gastroenterologické

0: Lékařské společnosti. Vítejte ve vysílání, hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak pane Beneši, jsou problémy s trávicí soustavou opravdu stále častější, anebo má jen dnešní medicína a věda lepší nástroje, jak ty problémy odhalit?
1: Já myslím, že blízké onemocnění zažívacího traktu je teda prokazatelně častější. Ten růst potvrzuje nejenom čeští gastroenterologové, ale i globální teda epidemiologické studie, zatímco u některých diagnóz ku podivu žaludeční vředy a podobně to mírně klesá, tak chronické střevní záněty, nealkoholické steatofibrozy jater jsou na vzestupu ohromném. Co je smutný, je růst karcinomu pankreatu a jedno z nejsmutnějších nárůstů je u kolorektálního karcinomu mladých pacientů, protože tam vidíme najednou, že se ten karcinom přesouvá do mladších věkových skupin. No a pak je to celá skupina funkčních poruch, kde je to syndrom dráždivého trašníku, to je velké omezení takové kvality života, intolerance. No a to, co jste říkala, to znamená kameny ve žlučníku, milion lidí v republice není málo a každý pátý člověk má refluxní chorobu jícnu. Já myslím, že hlavní příčiny toho jsou životní styl, stres, jistě změny v nadbytku používání antibiotik. No ale taky to, co jste se vlastně v té začátku otázky ptala. Ta lepší diagnostika je jistě faktor, který mnohé ty choroby nebo nemoci včas odhalí.
0: Pane doktore, vy jste tedy potvrdil ten nárůst u celé řady těchto vlastně onemocnění zažívacího traktu. Není to vůbec žádný veselý výčet, zvlášť když jste zmiňoval třeba kolorektální karcinom u mladých lidí. Zmínil jste jako příčiny životní styl a stres, ale jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím? Protože životní styl a stres, to se dá přičíst celému našemu civilizačnímu okruhu a možná i jiným civilizacím. Jak jsme na tom? Opravdu se to zhoršuje i jinde nebo u nás nějak víc?
1: V Evropě je to naprosto stejný trend, jak nevymykáme se v tomto směru žádným směrem. To je úplně jednoznačné.
0: My jsme před chvílí slyšeli, že vědci z Akademie věd vymysleli novou látku, díky které je možné sledovat průchod potravy trávícím traktem, a to bez použití rentgenu. Jaká by to byla výhoda pro lékaře, ale hlavně také pro pacienty? Co by to znamenalo v praxi?
1: Já myslím, že to je velice zajímavá myšlenka, protože se to týká především asi horní části zažívacího traktu a tam většina těch vyšetření rentgenových sleduje funkční poruchy. Ty funkční poruchy jsou asi často dost jako zanedbávaný laickou veřejností, protože oni ty lidi trápí, snižují kvalitu života, neohrožují je, ale je to velké trápení. A lékařům se nechce dělat vyšetření rentgenové, protože to rentgenové vyšetření je svým způsobem vynikající, ale má tam tu radiační zátěž.
0: A co CT vyšetření?
1: CT vyšetření je, to nemá tu schopnost dívat se na to tak, jak teče ta kontrastní látka. To, co říkal kolega u té rezonance, že vlastně vidíte tekoucí látku v tom zažívacím traktu živým přenosem rentgenu. A to je výhoda. A samozřejmě CTčko má kolem těch 8 milisievertů. Tyhle ty vyšetření mají kolem 1-2 milisievertů, ale pořád to jsou vysoké dávky, které to trošku znevýžují. Nebo řeknete si u nádoru, že to je malá dávka, ale u funkčních vyšetření, kde ta závažnost tam není, tak se začne jako ten lékař bránit, ozařovat si lidi a samozřejmě ty vyšetření toho tekoucího traktu vám řeknou, kudy to teče, jaká je motilita, kde jsou výchlepky, hernie, kýly, proděravění, perforace, abych mluvil česky. To znamená, je to velice důležité vyšetření. Na druhé straně se opravdu právě kvůli té radiační zátěži nedá používat často, což by u těch magnetických vyšetření bylo fantastickou možností a zlepšením. Proto to vidím dobře. Oni ty funkční vyšetření mají jednu strašnou nevýhodu, že je vlastně diagnostikujeme tak, že musíte vyloučit všechny ostatní nemoci. To znamená, je někde hranice, kde ten pacient si řekne, no tak já musím být strašně nemocný, když mi ten doktor takhle vyšetřuje. Ne, ten doktor vyšetřuje tak proto, že chce vyloučit všechno a teprve pak mu řekne, je to porucha motility nebo porucha funkce. A samozřejmě je tam určitý riziko, že některé lidi se můžou stigmatizovat a vlastně mají pocit, no tak když mi ten lékař takhle vyšetřuje, tak jsem asi hodně nemocen. To je právě výhoda té rezonance, že já v tom vidím velký přínos, to kdyby se podařilo, co jsem teď slyšel, tak bych to strašně podpořil.
0: Dodává doktor Jiří Beneš z České gastroenterologické společnosti. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak se podařilo za 10 let proměnit vztahovou a sexuální výchovu? I o tom bude v sobotu řeč při oslavě fungování nezávislé organizace Consent, která boří mýty o sexualitě a pomáhá měnit společenský pohled na sexuální násilí a sexuální zdraví. V sobotu nabídne program pro veřejnost, kde se chce zaměřit na vztahovou výchovu a metodiku v českých školách. No a ve vysílání je teď s námi metodička a lektorka této organizace Dagmar Krišová. Vítejte, hezký den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaké mají z vašeho pohledu dnešní děti informace o vztazích a o sexuálním zdraví? Nakolik se to oproti minulým letům či i dekádám zlepšilo?
3: Asi nejde úplně plošně mluvit o všech dětech, ale určitě je část dětí, které jsou informovanější, než byly dříve, protože i díky té naší činnosti pozorujeme vlastně nárůst zájmu o tohleto téma. Jsou rodiče, ale i vyučující školy, které vlastně sexuální výchovu chtějí dělat. Chtějí ji dělat dobře a vzdělávají se v tomhle ohledu a potom vlastně ty informace předávají dál dětem. Ale zároveň je i spousta dětí, jejichž rodiče třeba na tohle téma nemají kapacitu nebo to nepovažují za tolik důležité a k něm se potom ty informace nedostávají. A co víme z výzkumu, tak taky jakoby častým zdrojem informací o sexualitě, tělesnosti i vztazích je pro děti internet. Což ale může být dost diskutabilní.
0: Rozumím vám, no. No děti jsou dnes jistě vystaveny mnoha tlakům z digitálního prostředí. Tam přibyla témata jako kyberšikana, zneužívání přes internet, sexuální predátoři a podobně. Já jsem z vašich slov pochopila, že informace tu jsou, akorát záleží na těch příjemcích informací, jestli si je vyberou nebo nevyberou a který typ informací. Určitě je toho teď na rodiče, děti i učitele podstatně víc, než bylo dříve. Jak je to se sexuální výchovou na školách?
3: Zase je to hodně rozdílné, protože ta sexuální výchova je nějakým způsobem obsažená v rámcových vzdělávacích programech, ale ty jsou jakoby popsané tak, že kdo ji chce dělat komplexněji, tak může, kdo ji chce dělat velice úzce a spíš se tomu tématu tak jakoby vyhnout, tak je to taky možnost. Takže ty reality na těch školách jsou různé. Jo? Někde prostě mají jednu přednášku o menstruaci, kde rozdělí kluky, holky a nebo jim řeknou něco o sexuálně přenosných infekcích a to je všechno.
0: Takhle to bylo před 40 lety.
3: No a takhle to je pořád na některých školách. Ale zase my v Consentu tak se setkáváme s tím výsekem vyučujících, kteří vlastně to téma považují za důležité, chtějí se v něm vzdělávat a chtějí vlastně dětem předávat nejen biologické informace ohledně reprodukce nebo je varovat jenom před sexuálně přenosnými infekcemi a těhotenstvím, ale chtějí vlastně k té sexualitě přistupovat komplexně. Vzdělávat je o respektu, o souhlasu, o vztazích, bořit i nějaké mýty, které pořád kolem sexuality panují. Takže s těmi se setkáváme my. To je takový jako ten pozitivní a příjemný výsek. Takže víme, že na řadě škol ta sexuální výchova probíhá už v dnešní době velice kvalitně.
0: No, vy jste spoluautorkou úspěšné knihy s názvem Děti to chtějí vědět taky. Ta vyšla už před 3 lety. A když mluvíte o dobré praxi na některých školách, tak povězte, na čem záleží, jestli ta která škola se opravdu posune v povědomí o respektu, souhlasu a hranicích ve vztazích, protože vztahy jsou ten základ a to samozřejmě řeší děti na všech školách základních nebo středních a tam právě potom může docházet k mnohým nedorozuměním, sexuálním útokům a podobně.
3: Hodně záleží na nějakém individuálním přesvědčení a nadšení jednotlivých učitelů a učitelek. A myslím, že od nich jakoby vzniká vlastně ta iniciativa pojímat tu sexuální výchovu nějakým způsobem komplexně. Ale zároveň jakoby víme i třeba ze zahraničních výzkumů nebo i z té naší praxe, že pro ty vyučující je strašně důležité, když je ve vedení školy někdo, kdo je vlastně podpoří, o koho se můžou opřít a kdo případně jako se jich třeba zastane i ve chvíli, kdyby někteří rodiče třeba nesouhlasili s tím pojetím sexuální a vztahové výchovy, které ti vyučující přinesou do třídy. Hmm. Takže jako hodně to záleží na těch jednotlivých lidech a na tom, kde je ve vedení.
0: A vy jste v Consentu vydali doporučení pro výuku a komunikaci, intimity a vztahů. Z jaké metodiky vlastně vycházíte?
3: My v naší práci vycházíme ze standardu pro sexuální výchovu v Evropě, kterou vydala Světová zdravotnická organizace už před x lety a před několika lety to bylo také přeložené do češtiny společností pro plánování rodiny a sexualitu, ale není to závazný dokument, který by musela Česká republika nějakým způsobem implementovat, ale je to velice kvalitně zpracovaný materiál, o který se vlastně i vyučující mohou opřít a o to se opíráme my vlastně v té naší praxi.
0: Tak tolik metodička a lektorka organizace Consent, která teď v sobotu oslaví 10 let. Dagmar Krišová byla s námi ve vysílání Vědy Plus. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Stále posloucháte náš magazín o vědě, nových výzkumech či inovacích. Je 23. září, podzimní rovnodennost, takže právě dneškem skončilo astronomické léto a zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku. Bylo skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku tuto teplotu ukázal teploměr už během posledního červnového týdne, kdy v Česku mimochodem zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než obvykle v tuto dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba také odborníci na zadržování vody ve studních.
4: 381. Ano.
5: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
6: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
5: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
6: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
5: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
7: Telefon, že vám budou volat.
8: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
9: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
8: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
9: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
10: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
8: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahublo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: a stále máte naladěn Český rozhlas Plus. Až 1 000 000 ptáků po celém Česku připraví ročně o život skleněné plochy. Ornitologové teď proto vyzývají veřejnost, aby se zapojila do akce Týden skleněného zabijáka a riziková místa pomohla zmapovat. Může jít například o skleněné zastávky, ploty anebo budovy. Jak přesně pomoci, tak na to se teď budu ptát Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Tak na úvod se zeptám jednoduše, jak se zapojit a čeho si vůbec máme všímat a kam a co přesně hlásit?
11: Tak určitě je dobré všímat si míst, kde se něco zrcadlí. Ideálně, kde se zrcadlí zeleň, nebo když je nějaký průhled skrz budovu, protože ptáci nechápou zrcadlení a vlastně sklo nevidí a mohou do něj snadno narazit. V okamžiku, kdy potom najdeme nějakého mrtvého ptáka, tak jeho nález zadat do programu ptačích pastí na webu čso.cz/pasti, kde najdete takový jednoduchý formulář a ideálně můžete vložit po své pozorování i s fotkou, na které je patrné místo nálezu.
0: K čemu vám takové údaje přesně budou? Vám, co by České společnosti ornitologické?
11: Jednak zjistíme více, budeme mít větší přehled o tom, kde se ptáci zabíjejí, ale hlavně nám to pomůže doložit existenci opakovaných kolizí, protože na jakémkoliv okně se někdy pták může zabít, ale v současné době vzniká spoustu moderních budov, které toho skla mají opravdu hodně, lety v letových koridorech ptáků a dochází tam k těm kolizím opakovaně. A to jsou právě ta místa, která potřebujeme odhalit a mít doloženo, že tam k těm kolizím dochází.
0: No ale co potom děláte vlastně s těmi místy, která takto identifikujete? Pokud zjistíte rizikové místo, jednáte nejspíš s majitelem o nějakém zabezpečení, jak se to daří?
11: Daří se to samozřejmě různě, hodně záleží na přístupu majitelů těch budov. V loňském roce jsme měli třeba radost, že se to podařilo třeba na nádraží Bubny v Praze, které bylo nově postavené a mělo tam skleněná zábradlí, nebo teďka nedávno je zabezpečená knihovna na Petřinách, také vlastně v Praze. Nemůžeme samozřejmě garantovat to, že se podaří jednat se všemi majiteli, ale i kdokoliv jiný by se chtěl z řad dobrovolníků pokusit o nějaké jednání, tak mu samozřejmě rádi i ta data o těchto kolizích poskytneme.
0: No a jaké jsou cesty k zajištění těch skleněných ploch, aby ke kolizím s ptáky nedošlo? Jsou to samolepky, které asi většina z našich posluchačů bude znát?
11: Určitě, ale byla bych ráda, aby posluchači zapomněli na siluetu jednoho dravce. To je naprosto nefunkční, zastaralé řešení, který problém nevyřeší. Potřeba je danou plochu zviditelnit celou. Na motivu vůbec nezáleží. Důležité je, aby plocha byla zabezpečena jednotlivými motivy přibližně ve vzdálenosti 10 cm od sebe. Můžou to být klidně malé tečky nebo lístečky, úplně cokoliv.
0: Když už k takové kolizi dojde a člověk najde zraněného ptáka, který po nárazu do skla nemůže odletět, co máme dělat? Co byste doporučila?
11: Doporučila bych dát ho nejdříve do nějaké krabice, aby byl v klidu, nebyl stresovaný, a obrátit se na nějakou záchrannou stanici ve svém okolí. Jejich přehled najde na webu záchranných stanic zvířevnouzi.cz, psáno dohromady.
0: No a řekněte, co je pro ptáky v realitě české krajiny, respektive českých měst, hlavně především, nejvíce rizikové? Jsou to nějaké menší skleněné plochy, anebo hlavně vidíte riziko ve vysokých, velkých prosklených budovách?
11: To se takhle nedá úplně říct, protože dost záleží na tom, jaké prvky ta budova má a hlavně kde je postavená. Obecně jsou nejrizikovější ta místa, kde se hodně zrcadlí zeleň. Jak jsem říkala, ptáci nechápou zrcadlení, takže letí vlastně do toho zrcadlového obrazu. A nebo kde je nějaký průhled. Ať už je to průhled třeba skrz budovu samotnou, kudy si ptáci snaží zkracovat cestu, nebo jsou to třeba různá rohová okna, která vlastně taky potenciálně ideálně tu cestu mohou pro ptáky zkrátit. Nebezpečná jsou i různá zábradlí, teras a podobně, kdekoliv, kde vlastně za čirým sklem vidí nějakou zeleň, do které by mohly mít tendenci se letět schovat. Takže to jsou takové prvky nebezpečné a je vlastně jedno, jestli jsou na velké nebo na malé budově, ale spíš, jestli je kolem nich zeleň a jestli se tam ty ptáci často pohybují.
0: Vy jste mě zarazila opakovaným výrokem, že ptáci nechápou zrcadlení. Jak jste na to přišla? Nebo odkud to víte? Protože existují průzkumy, tuším z Havrany, těmi nejinteligentnějšími krkavci, ano, že ano. Vlastně si dokážou i sundat barvu z čela, když se vidí v zrcadle.
11: Vím i, že to bylo doložené u strak, že víceméně krkavci ptáci jsou schopni sami sebe poznat v zrcadle, ale rozeznat reálný strom od stromu, který se jenom věrně zrcadlí, má leckdy problém i člověk. A tohle ten způsob zrcadlení nebyl zatím doložený, že by ptáci uměli rozeznat.
0: Dodává Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Tak děkujeme za osvětu a za informace. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: A taková byla dnešní Věda Plus. Za všechny, kdo ji pro vás připravili, děkuji za pozornost. Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Alexander Fleming, muž, který dokázal vyrobit penicilín, zachránil tak tisíce lidí před téměř jistou smrtí.
13: Jako syn farmáře ze skotského Darvelu neměl Alexander Fleming v dětství k medicíně nijak blízko. Po skončení studií ve vesnické Malotříce a pak jen o něco větší škole v Darvelu ho naštěstí rodiče nadále nedrželi na rodinné farmě, ale místo toho ho poslali dále studovat přírodní vědy.
12: Po neúspěšném pokusu dostat se do britské armády v době búrské války se mladý Alexander Fleming uchytil na lékařské fakultě při nemocnici St. Mary v Londýně. Tam se mu dařilo výborně, dokonce byl několikrát prohlášen nejlepším studentem ročníku. Právě tehdy se začal věnovat bakteriologii. Jeho známý profesor Freeman totiž Fleminga přesvědčil, aby s ním začal pracovat v bakteriologické laboratoři. Fleming nejenže přijal nabídku, ale také začal s Freemanem působit v jeho ordinaci a do toho ještě psát knihy.
13: Za první světové války byl Alexander Fleming jako lékař poslán do Francie, kde zároveň zkoumal, jak co nejúčinněji předejít infekci. V té době se také oženil se zdravotní sestrou Sarah Marion McElroyovou. Po válce se spolu vrátili do Londýna, kde Fleming pokračoval v práci v laboratoři. Pak ale přišel zásadní rok 1928, kdy Fleming náhodou objevil na zapomenuté Petriho misce plíseň typu Penicillium notatum, která ničila okolní mikroby. Začal ji tedy pěstovat ve velkém na masovém vývaru. Po dalším zkoumání zjistil, že plíseň ničí velkou většinu použitých mikrobů, včetně těch způsobujících tyfus.
12: Fleming tušil, že stojí na prahu velkého objevu. Nikomu se totiž zatím nepodařilo získat čistý penicilin. Úspěšní byli až v roce 1940 chemici Ernst Chain a Howard Florey. Už o rok později byl penicilin podán člověku umírajícímu na septikémii. Pacient sice nepřežil, ale jen kvůli nedostatku léku. Další pokusy byly úspěšné a penicilin se v období druhé světové války začal ve velkém posílat do nemocnic na léčení zraněných vojáků.
13: Jeho objevitel se samozřejmě také dočkal zasloužené odměny. V roce 1945 získal spolu s oběma chemiky Chainem a Florym Nobelovu cenu za medicínu. Alexander Fleming, muž jehož vynález pomohl zachránit tolik životů, zemřel v roce 1955 ve svém domě v Londýně na infarkt myokardu a je pohřben v londýnské katedrále svatého Pavla.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Prezident Pavel označil Rusko za hrozbu pro celou Evropu. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Šipkař Sedláček vyhrál jako první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: A Agresivní postoj Ruska podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy, řekl to během národního projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN vede válku v rozporu s chartou organizace i základními principy mezinárodního práva. Podle něj důsledky ruské agrese sahají i za evropské hranice.
15: Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a zejména ve státech, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin.
14: Bezprostřednost ruské hrozby podle Pavla názorně ukázal i nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně míň, megawatt hodina bude stát o 50 až 160 korun víc. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
16: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmlouváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
14: Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých lokomotivy narazily. Oba stroje jsou poškozené, nikdo se ale nezranil. Úřady to vyšetřují jako výtržnictví.
17: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
18: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championship v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Angličanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenboschi 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku. To je jeho nejlepší postavení v kariéře. Česká jednička má navíc jistou i účast na závěrečném turnaji série, tedy v kategorii Major Players Championship Finals. A fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
19: Nebezpečí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D10 pozorně za Mladou Boleslaví směr Turnov. Na 52. kilometru je na vozovce zvěř. Na D5 z Prahy do Plzně u odpočívky Hrudná stojí několik aut, policie a sanitka. 4. kilometr pozor dejte hlavně na výjezdu z čerpací stanice Orlen, vše je vpravo. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja je hlášená nehoda a taky zavřený levý pruh. Vypadá to, že provoz v tunelu ve směru na Troju houstne. Na silnici 16 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Sobotky se srazilo osobní auto z nákladu. základním. Nehoda je za dálnicí do Turnova u Olympie a blokuje jízdní pruh. Kolona se tam netvoří. A 50 z Brna do Uherského Hradiště za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Oběd se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Skončilo astronomické léto, které znovu přepsalo historii a zároveň nabídlo pohled do budoucnosti. 40-stupňová vedra trvala letos na měřicích stanicích v Česku bezprecedentně dlouhé hodiny. V zemích Evropské unie zemřelo v horkých dnech nejméně o 35 tisíc lidí víc, než je běžné. Pokud jde o ekonomické škody v důsledku horka a sucha, Evropská unie je průběžně odhadla v přepočtu na víc než 4 biliony korun. Jak uplynulé léto prožívali Češi a jak se chystají na to, aby tyto extrémy zvládali v budoucnu. To je téma dnešního Zaostřena, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
2: Zaostřeno.
8: Svůj osobní pohled nabídnou hydrolog i klimatolog, ale nejprve jsem se vypravil za těmi, kdo horko a sucho pociťovali v každodenní praxi.
10: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jakožto malý zahrádkář mám rovněž vlastní zahrádku a i ta ukázala, že pokud by toto léto mělo být nějakým si standardem pro roky příští, budou muset jednoznačně změnit skladbu vegetace a zeleniny a ovoce v rámci své zahrady, takže ten adaptační krok tam bude změna sortimentu toho, co produkuji.
8: Co vám nerostlo?
10: Letos se překvapivě nedařilo jahodám v profesionálně vystavěných vysutých záhoncích. Vzhledem k tomu, že jsem, řekněme, typický pražák dojíždící na chalupu, tak praktický zalejvání na dálku není možné. Dalším adaptačním opatřením by mohla být automatizovaná závlaha, což je investiční krok, který v případě menší zahrádky asi neshledávám teď ten nejnutnější nebo nejaktuálnější, nicméně v rámci větších ploch si myslím, že ty automatizované závlahy jednak z hlediska údržby té zeleně a i z hlediska úspor. Dnešní systémy už jsou schopny nastavit tu závlahu prediktivně podle toho, kdy bude pršet, nebude pršet, jaká je vlhkost té vody, tak tam si myslím, že ten prostor pro to je.
8: Od vlastního zahrádkaření a letošních problémů se suchem Terezu Hnátkovou myšlenky rychle ženou k praktickým řešením. Vyplývá to zřejmě i z toho, čemu se věnuje profesně. Na letošním zářijovém festivalu Pražský klimatický týden měla na starosti takzvaný Národní den adaptace, tedy sérii debat či výstavu názorných ukázek toho, jak se suchu a horku coby projevům změny klimatu v budoucnu přizpůsobovat. Hledání způsobů, jak tuto adaptaci zvládat, se Tereza Hnátková věnuje i na České zemědělské univerzitě a letošní léto prý znamenalo zvýšený zájem o práci jejího týmu.
10: I negativní reklama je reklama a letošní léto bylo opravdu to, kdy lidé pocítili ty následky toho sucha, byť třeba ne v extrému toho, že došla voda ve studních, ale i vizuálně ta krajina se proměnila v krajinu vyschlou, na kterou jsme třeba zvyklí až koncem srpna, už poměrně brzy, už začátkem července bylo vidět, že stromům žloutnou listy, opadávají, vegetace řadné, neroste tolik tráva. To znamená, i na úrovni zahrady nebo údržby zeleně města bylo znát, že není tolik sekání v rámci toho roku. To znamená, i tohle občané vnímají. A pak se začínají ptát, že tím se mění i kvalita toho prostředí. Už prostá ztráta pokryvu té vegetace vede třeba ke zvýšené prašnosti, která pak už je taky vidět a způsobuje diskomfort, který občan má potřebu řešit.
8: A za vámi chodí tedy jednotlivci i instituce nebo obce a ptají se, co s tím mají dělat.
10: Pořádáme workshopy, jak pro starosty, občany, pořádáme letní školu, jak pro děti ze základní škol, středoškoláky, pořádáme školu pro učitele.
8: Které opatření teda bylo letos hitem, na které se lidi ptali nebo ho chtěli?
10: No letos bylo markantní to sucho, to znamená viditelný nárůst opravdu poptávek o zádrž vody a to i v případech, kde to dříve občané nezvažovali, protože se domnívali, že té vody mají dost. Zároveň ruku v ruce s tím jsou to pasporty studní, prohlubování studní anebo kontrola kvality vody ve studních, protože současné změny úhrnu srážek vedou nejenom ke změně kvantity té vody v těch studních, ale i její kvalitě.
20: Orionka.
4: 3-8-1. Ano.
5: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
21: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska. Laicky řečeno, jsme teď v místnosti, kam asi všichni voláme, když se nám něco přihodí a potřebujeme záchranku.
5: Kdo tady může sedět, to určuje přímo zákon. Je to buď zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra, ale se specializovaným kurzem, takovou školou pro dispečery, dá se říct. A skutečně ve velmi malé chvíli se musíme rozhodovat o poměrně zásadních věcech. Volající jsou naše oči, naše ruce a potřebujeme je přesvědčit o tom, aby dělali to, co my víme, že je potřebné v tu danou chvíli.
21: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
5: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro. Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
8: Dopady letošních veder jsou znát i v celorepublikových datech. Na konci června během extrémně horkého týdne zemřelo v Česku skoro 2300 lidí, tedy o 200 až 300 víc, než je pro toto období běžné. Jak upozornili Seznam zprávy, 29. červen s naměřenými teplotami kolem 40 stupňů Celsia byl nejsmrtelnějším letním dnem v Česku za posledních 30 let. Zemřelo 425 lidí, to je o 100 víc i ve srovnání s průměrnými zimními dny, kdy kvůli respiračním nemocem obvykle umírá víc lidí než v létě. Údaje za červenec a srpen Český statistický úřad teprve zveřejní.
9: To je tichý zabiják, který právě nikdo nevidí, jsou to většinou kardiovaskulární nemoci, takže se hrozně těžko odlišuje, co je horká vlna a co není, ale pokud na to použijete statistické metody, tak vám to jasně vychází ty nadumrtí, které té době jsou a jsou tak významné. A ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za té horké vlny 2015 to bylo 330 obyvatel a ty teploty nebyly rozhodně kolem 40 stupňů Celsia jako letošním roce. Takže uvidíme, co ukáží letošní statistiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší. Není na to nastavený ani zdravotní systém, nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
8: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
9: My jsme si hodně zvykli na ty teploty kolem 30-32 stupňů, které nebyly tradiční minulosti. My jsme se na to nebyli zvyklí, ale už jsme si zvykli, už jsme se dokázali na to adaptovat. Ale to však přišly dny nad 35 stupňů, nad 40 stupňů Celsia. A to už byl jako extrém, na který my jsme se tím nedokázali adaptovat, ani si ani možná nedokážeme adaptovat. A prostě ty budovy celkově na to nejsou vůbec připravené a vlastně nikdo to ani nečekal, že by mohli tak brzo přijít tak množství dnů s horkou vlnou, která se bude tak často opakovat s takovými extrémními teplotami a ta infrastruktura na to není chystaná. Něco podobně bylo vlastně s povodněmi v roce 1997, kdy ta infrastruktura, záchranný systém a nic také na to nebyl tak dobře nachystaný a ta situace nyní je výrazně jiná. To stejné přírodní požáry, to, co bylo požár 2012 v Bzenci, hasičská technika byla výrazně horší než je v současné době, kdy ti hasiči naši na ty nové požáry jsou výrazně lépe nachystaní. A tím stejným procesem musíme projít u těch vlnech veder, kdy konečně začneme vnímat jako velký problém a začneme se na to chystat.
5: My máme obrovskou radost, že tady v těch prostorách, kde se nacházíme, jsme už 26 let a po 25 letech, tedy loni, jsme udělali obrovskou rekonstrukci.
8: Jana Poštová, vedoucí dispečinku pražské záchranky se sídlem pod střechou starobylé budovy na Vinohradech.
5: Takže to tady vypadá teďka krásně a moderně, odpovídá to vlastně té těžké práci, co tady lidé dělají a je tady samozřejmě i klimatizace. Ne každý ji využívá. Máme taky velkou výhodu, že jsou okna vlastně na obou stranách protilehlých těch místností, takže se dá docela i dobře větrat. Takže jsme to vydrželi, máme tady i ledovač, takže kolegové to vydrželi, ale skutečně i tady bylo velké vedro. Tady máme i pomůcky k tomu určené, kdyby se někomu udělalo skutečně nevolno i v budově a musíme dbát samozřejmě i na to, aby nám tady bylo dobře.
21: To, co vidíme v těch statistikách, to znamená zvýšený počet výjezdů, zvýšený počet i úmrtí, to vidíme v těch celonárodních statistikách, že to zkrátka v těch horkých dnech opravdu potom se projevuje a naskakuje a že ta souvislost tam bude, tak měli jste opravdu taky dojem, že to je náročná část roku nebo náročný rok, náročné léto jako takové, když se za ním ohlédnete?
5: Je to vlastně zvláštní, protože v Praze, v hlavním městě, dlouhodobě pozorujeme v těch letních měsících spíše pokles výjezdů o nějakých 10%. Pražané opouští hlavní město, jedou na chaty, na chalupy. A je potřeba říct, že v tento rok, v toto léto, tam pozorujeme skutečně několika procentní nárůst oproti mnoha uplynulým letům. To znamená, skutečně i pro nás bylo co do počtu výjezdů, počtu volání náročnější, než obvykle bývá.
1: Proto říkám, abyste u sebe měla telefon, že vám budou volat.
5: I ty letní měsíce jsou náročné, protože spousta lidí chce vybírat dovolenou, spousta lidí má děti, takže je potřeba se nějakým způsobem vystřídat, takže tam může být i skutečně takové to jako oslabení, byť jsme měli a máme z toho velkou radost naplněna vlastně všechna místa, ale je určitě dobré se na to potom podívat zpětně, všechno porovnat a připravit se tak na další roky, protože to, že to tak bude i v budoucnu, je více než jasné.
8: Říká Jana Poštová o tom, jak se postupující změně klimatu a jejím dopadům přizpůsobuje Pražská zdravotní záchranná služba.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Míříme teď do Ostravy zjistit, jak letošní léto prožíval jeden z předních českých klimatologů a co mu řeklo o budoucím vývoji podnebí v Česku.
20: Dobrý den.
22: Zdravím.
20: Vy máte dobrý kamery nebo oči?
22: Já jsem myslel, že půjdeme hned na zahrádku, ale vidím, že máte moc věcí, tak pojďte.
20: Jo, tak já si odložím.
21: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě a mně to připadá trošku jako elektrárna, to, co vidíme před sebou, ale určitě není.
23: Není, je to meteorologická zahrádka, která je nadstandardně vybavená, protože je u pobočky ČHMU a jsou tady nejenom standardní přístroje, které měří, ale je tady i velké množství přístrojů, které se kalibrují, popřípadě testují. Ale samozřejmě je tady standardní meteorologická stanice, to jsou tady ty srážkoměry a to stínítko, které tady vidíme vlevo, tak to je standard, ten je dneska na každé meteorologické zahrádce, který v ČHMU provozujeme, plus teda stožár s větrem, ten tady není, ten máme na střeše.
21: Možná je zajímavé říct, že na vaší meteorologické zahrádce opravdu najdeme i zahrádku, pěstujete rajčata, jsou tady keře, dokonce bývalý, asi nepoužívaný, zarostlý trošku volejbalový kurt a to, co popisuje Radim Tolaš, všechna ta zařízení stojí v rohu a tvoří vlastně menší část celé té zahrady.
23: Tak on ten pozemek musí být větší, aby ta měření byla reprezentativní. My nemůžeme měřit na nějakých malých prostorech v blízkosti, já nevím, parkovišť, budov, velkých stromů.
21: Co bylo důležité a asi nejzajímavější, bohužel během letošního léta, to byl teploměr. Tak kde ho máte?
23: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíl nebo stínítko, který strukturou připomíná starou žaluziovou meteorologickou budku. Tam jsou dneska odporové čidla, které jsou schopné detekovat, jaká je teplota. Měříme ve standardizované výšce, že ty čidla jsou ve 2 metrech nad aktivním povrchem.
21: Čidla po republice zaznamenávala letos rekordy jako divá. 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo ve Strážnici, tuším.
23: V Doksanech.
21: To bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
23: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v Porubě, tak to opravdu nevím. 38, 39 bych si tipnul, ale můžu vám to dodatečně upřesnit, fakt to nevím.
21: Tak to je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
23: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa, protože mě ty, řekněme, výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. To jsem považovala do dneška, teď to považuji za něco hodně nestandardního i z pohledu toho, co jsme jako klimatologové očekávali.
21: Já jsem si všiml, že jste to hodně třeba komentoval na sociálních sítích, samozřejmě v médiích jste vystupoval. Když se zatím ohlednete, co to s vámi profesně dělalo? Je tohleto zažít pro klimatologa něco, co asi vůbec nemyslel, že v těchto končinách někdy zažije, anebo možná o mnoho let později?
3: Určitě o mnoho let později by nás to tak nepřekvapovalo. Jak říkám, já jsem nebyl překvapen tím, že jsme namířili 40, že budeme mít v rámci jednoho roku 4 dny se 40. To mě překvapilo, že to bude třeba 2 dny po sobě, to mě taky překvapilo a bylo to 2 dny po sobě, jak na konci června, tak na začátku srpna. Pak mě překvapil počet stanic, to znamená ten regionální rozsah, na kterých jsme to naměřili, ty 40, protože v té minulosti v roce 2015, 12 a v roce 83 to bylo vždycky na 1, 2, maximálně na 3 stanicích. Teď jsme ty 40 měli v těch jednotlivých situacích i na 12 až 14 stanicích, různě po republice. A musím říct, že co mě nejvíc překvapilo, a myslím si, že nám to bude dělat problém při zpracování letošního roku, když ho uzavřeme, to je délka trvání té samotné situace, kdy jsme ty 40 naměřili. Ono vždycky v té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech 28. června, kdy jsme naměřili těch 41,9, tak tam bylo téměř 4 hodiny nebo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, kdy si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data. A budeme muset nějakým způsobem měnit ty kontrolní algoritmy, aby nám to v těch databázích zůstalo.
21: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů? Měli pravdu ti kolegové, kteří byli v uvozovkách alarmističtější? I vy jste vlastně říkal, že jsme o 5 až 10 let napřed oproti nějakým původním předpokladům.
3: Když si vezmete nějaké extrémně teplé odhady z těch 90. let, tak daleko vůbec nejsme. Nejdůležitější u těch scénářů a klimatických modelů jsou vždycky ty střední, nejpravděpodobnější, tam, kde se nejvíce modelů trefuje do nějakého společného trendu. A tam, když se podíváte, tak zjišťujeme, že aktuální situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely 20-30 let zpátky a ta horší situace v časovém pojetí je zhruba 5 až 10 let. To znamená, my jsme věděli, že ta situace se bude nějak vyvíjet, my jsme věděli, jak se bude vyvíjet, ale to, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
21: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo. Radim Tolaš má přehozenou přes své paže mikinu, tak jste spíš horkokrevný nebo jste zimomřivý?
3: Těžko říct, já vždycky říkám, že když je 25 stupňů a více, tak už nefunguju. Je to samozřejmě nadsázka, já musím fungovat i v těch 40, ale mám radši chlad než teplo a zdůvodňuji si to sám pro sebe zcela neodborně tak, že když je zima, tak se vždycky můžu přioblíknout, ale když je teplo, tak narazím na určitý strop, kdy už se nemůžu více svlíknout. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou, i když samozřejmě to narazí na nějaký fyzikální strop, ve střední Evropě se nedostaneme nad 45 stupňů, to si myslím, že je fyzikálně nemožné. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, s extrémama a s dalšíma věcma. Hlavní problém mají ekosystémy, včetně, řekněme, kulturních ekosystémů, jako jsou pole s obilím, s kukuřicí, s bramborama, tak bychom se nad tím měli zamýšlet i tak, jakým způsobem budeme schopni pěstovat potraviny na polích, nebo budeme všechno dělat v chlazených sklenicích. Už někdo slyšel pojem chlazený skleník, mě to napadlo teď.
21: Říká tady v Ostravě klimatolog Radim Tolaš a i přes svolání Národní koalice proti suchu si nemyslí, že by uplynulé léto přimělo české politiky, aby se kromě
8: důsledků, jako je třeba právě sucho, začali zaobírat i příčinami současné změny klimatu a tlačili doma i ve světě na snižování emisí skleníkových plynů.
23: To ta dnešní politická reprezentace odmítá. Já vždycky říkám, že to jsou spojené nádoby. Pokud budeme jenom adaptovat a nebudou se globálně snižovat emise, tak my najednou narazíme po pár letech, za 10-20 let, na takzvaný adaptační strop, protože ta situace už bude tak špatná, že ta adaptace pro nás bude, když ne jenom příliš drahá, tak i nějak fyzikálně nemožná. Nemůžeme povodňové hráze stavět do nekonečna, nemůžeme závlahy rozprostřít do celé České republiky. Toto by byla adaptační opatření, která by nás za chvíli čekala, pokud nedojde opravdu k tomu, že s tou antropogenní změnou klimatu se začne něco dít, a to jsou ta mitigační opatření.
8: Upozorňuje klimatolog Radim Tolaš.
2: Posloucháte Zaostřeno.
8: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
0: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, co se týče hydrologie, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou, pod Vraným, který vypouští kontinuálně celý léto 40 kubíků. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
8: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
0: Ta Berounka určitě, protože na této člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný.
8: Co tohle vlastně pro tu přírodu, potažmo pak pro člověka znamená?
0: Tak je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové, který se tam prostě pohybují. Vlastně rybáři nebo ty, co to mají na starost, tak vlastně zachraňovali ty místa na poslední chvíli, že třeba je převáželi někam, kde ještě ta voda je, nebo kde je chladnější.
8: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
0: Je to přesně tak.
8: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou. Chodíte sem rád?
0: Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují a prostě musíme s ní pracovat, jak nejlépe dovedeme, no. Jako pro nás je to vlastně nejenom ta práce, ale vlastně vidíme, že pak se to přelejvá i do všech těch osobních životů a do životů vlastně celé populace. To letošní sucho, který v některých oblastech bylo ještě horší než v těch letech 2015 a 2018, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No, ukazuje to, na co bychom se asi měli připravit, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Tak jak dřív se to stalo třeba jednou za 20 let, tak teď musíme se připravit na to, že v těch desetiletích, že to bude třeba 2-3 roky, prostě v zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemní vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období už se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i třetí rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že protože vidíme, že Orlík už je na historicky minimum teďkon.
8: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
0: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
8: Čerpáme vodu taky.
0: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
8: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
0: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek. Ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba. Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo? No a z dlouhodobého teplotního pohledu tak vidíme, že ten trend je jasný. Prostě jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka. Roky jako celkový jsou vždycky nadprůměrný teplotně. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
6: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpar.
0: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve, že jo, prostě jo. Už to průměrné množství srážek nám nezajistí to, že prostě bude dostatek vody v tom letním období, no. Jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka, ten trend je jasný. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
6: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpar.
0: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve, že jo?
6: Když řekneme k tomuto B, to znamená, jak se může každý jednotlivý z nás na tohle připravit a jak vlastně nepřispívat k tomu, abychom to ještě zhoršovali. Pořídit si úspornou sprchu a suchomilné rostliny na zahrádku.
0: Musí si přes tu zimu a na jaře zadržet co nejvíce vody. I po těch jednotlivých srážkových epizodách, pokud možno, že si zadržet co nejvíce vody, aby mohl využít prostě tu přírodní vodu, než to dotovat prostě z těch třeba kohoutků a tak dále. Jako každý jednotlivec, tak tady se šetří dá určitě. Jo? Ale myslím si, že v tomhle už se jako chování lidí dost změnilo, protože jsme koukali i na nějaký spotřeby jako vody u nás na jednoho člověka a za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Myslím, že teď aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90.

0: vody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda plus, Hovory, Leonardo plus, Raní i odpolední plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na plusu. Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát budeme trochu vzpomínat. Už před 20 lety ukončili výstřely nájemného vraha život naší někdejší kolegyně, ruské novinářky Anny Politkovské. Objednavatelé vraždy nikdy nebyli veřejně odhaleni.
1: Anna Politkovská, jak jí říkali kolegové, byla jednou z nejznámějších ruských novinářek počátku nového tisíciletí. Během druhé čečenské války se s odvahou hraničící s bláznostvím dostávala na nejnebezpečnější místa konfliktu a podávala svědectví o brutálním porušování lidských práv.
2: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
3: Anna Politkovská se narodila v roce 1958 v New Yorku, kde její rodiče pracovali v OSN jako sovětští diplomaté. Po návratu domů vystudovala žurnalistiku na Moskevské státní univerzitě. Vychovávala dvě děti a v roce 1999 nastoupila do redakce legendárního listu Novaja Gazeta, kde se brzy díky reportážím ze Severního Kavkazu stala novinářskou hvězdou. Její články kombinovaly syrové osobní svědectví s dokumentací nespravedlnosti, násilí a vražd. Stávala se čím dál častěji terčem výhružek a 7. října roku 2006 jí nájemný vrah zastřelil v jejím moskevském domě. Přesně ten den slavil Vladimír Putin 54. narozeniny.
2: Tak Ondro, my jsme slyšeli stručný životopis Anny Politkovské. Co se ti vybaví, kdy se to jméno řekne, kdy jsi potkal poprvé a co máš s ní nejvíc spojené?
1: Já jsem se s ním potkal vlastně jednou jenom, nebo respektive jako na nějakých akcích samozřejmě, kde bylo víc lidí, ale chystal jsem se na cestu do Gruzie, do Pankiského údolí, to byl nějaký rok 2002 a tehdy vlastně v tom Pankiském údolí se měli ukrývat podle informací amerických tajných služeb nějaký teroristé z Al-Kaidy a já nevím co. A Aňa tam vlastně byla měsíc předtím, tak já jsem si říkal, tak bezva, tak já se u ní stavím a zkusím z ní vytáhnout nějaké tipy, třeba mi dá nějaké rady a podobně. No a po hodině a půl jsem z té redakce tam u Čistých prudů legendární budově odcházel a měl jsem prostě vymluvenou díru do hlavy, protože tý hodina a půl, asi hodinu 20, ona mi vysvětlovala, že tam je prostě příšerný případ nějaké paní, která má 8 dětí, manžel zemřel ve válce v Čečensku a teďka jestli bychom jí nemohli pomoct a jestli by česká třeba ambasáda jí nemohla dát nějaké vízum a já nevím co. Jo. Takže informačně jsem se toho moc nedozvěděl, dozvěděl jsem se ale hodně o Anně Politkovské jako takové.
2: Což teda se kryje i s mojí první zkušeností z ní. Jsem byl tehdy humanitární pracovník na Severním Kavkaze, kde ona tedy začala svoji jako známější novinářskou kariéru po té, co 99 nastoupila do Nové Gazety. Přezdívala se jí matka Tereza. Ona byla jako skutečně jako naprosto úporná v tom, jaký tlak vyvíjela na nás humanitární pracovníky, abychom ještě tomu pomohli a tam na toho nezapomněli a tak dále. Ty hovory s ní byly přesně v tom tónu, který popisuješ, nicméně už v té době, a to potvrzuji, byla takovým jménem, takovým jako andělem, spasitelem lidí, na které se úplně zapomnělo. Co je pro mě osobně nesmírně podstatné, je to, že vlastně ten závěr jejího života se kryje s tím, kdy já jsem přilítal do Moskvy, to byl podzim 2006, přistál jsem tam někdy začátkem září a začal jsem se zabydlovat v Českém domě relativně v centru Moskvy. Jak jsem zjistil, tak Politkovská bydla nedaleko na Lesné.

0: ulici, to je opravdu u Českého domu asi kolik kilometrů, možná no, možná míň. A když jsem tam byl asi 3 týdny nebo ten necelý měsíc, tak najednou slyším zprávu o tom, že byla zastřelena za rohem od Českého domu, tak to mnou hluboce otřáslo a musím říct, že ten její příběh, který jsem si poté vlastně začal sám pro sebe trošku jako mapovat, tak pro mě jako opravdu nabyl takových osobních rysů. Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila v New Yorku na americké půdě v rodině sovětských diplomatů. Jinak řečeno, rodiče Anny Politkovské rozhodně nebyli disidenti, to byli velmi prověření sovětští diplomaté, kteří ale odkazovali tedy na své ukrajinské kořeny. Ona měla dívčí jméno Mazepa, což odkazuje na ukrajinštinu velmi zřetelně. Vrací se do Moskvy, kde studuje žurnalistickou fakultu na MGU, Moskevské státní univerzitě, a tam taky potkává svého muže a tím je...
1: Alexandr Politkovský, on byl o něco starší, myslím, než ona, ale on hlavně se stal totální hvězdou, protože bavíme se o prostě konci 80. let, kdy prostě zmizí cenzura, objevují se nové pořady a jeden takový úplně kultovní se jmenoval Vzhled. Z toho vzešlo vlastně jako celá řada pozdějších velkých ruské novinařiny v Latlistě, v další a mimo jiné tam vlastně z té, já nevím, první trojky byl právě i Alexandr Politkovský.
2: Pytal se rozobrat se korespondent naší redakce Alexandr Politkovský. Tak proč?
3: Pokud ještě já nemohu odpovědět, já popróbuji to zdělat při pomoci dokumentů.
1: Opravdu to byly jako totální hvězdy, jako to už se nikdy potom nemohlo opakovat, protože prostě byl jenom jeden ten státní kanál a koukali na toho úplně všichni, takže ona byla jako hodně v jeho stínu.
0: Ano, narodili se jim 2 děti a Politkovská de facto byla na konci 80. na začátku 90. let předurčena být ta žena v domácnosti slavného novináře. To, že měla vystudovanou taky žurnalistiku, nehrálo moc roli. Narodila se jim dcera Věra a syn Ilja. Ona se o ně dlouho starala a potom začala postupně se vracet do té novinařiny. Psala pro listy Obša, Gazeta, ale byly to jako dost nárazové věci. Řekl bych, že ten zlom nastal v roce 1999, kdy nastupuje do už tehdy slavné redakce Nové Gazety, za kterou se později proslavila, dostala řadu novinářských ocenění.
4: Я счастлива, что являюсь первым журналистом из России, который вообще удостоен такой награды. Это очень большая честь, тем более, что за свою работу по освещению второй чеченской войны.
0: Нутне про тудле часть её живота таки яко подоткнут, же сам ten její manžel Alexandr tou její novinařinou, jak to říct?
1: No, on říkal, že to vlastně není novinařina. Že on jako byl sám, že zkušený reportér a on absolutně odmítal, on byl vlastně takový ten, spíš takový ten jako BBC typ jako novináře, jo, že prostě všechno musí být 2x ověřené a tak dále a rozhodně, že prostě novinář nesmí nějak příliš se upínat k těm lidem, o kterých píše nebo točí, takže on říká, tohle je prostě, to je nějaká literární činnost, to není prostě novinářina.
0: No a zároveň taková i přezíravost, kterou teda Politkovská vzala jako fakt a dokázala svojí prací, že to tak není. Ten vstup do Nové Gazety 99 se kryje opravdu vlastně s nástupem jako Vladimira Putina. Když se na to člověk dívá zpětně, tak vlastně fakt vidí, že jako aktivní Politkovská, jako opravdu naplno novinářka, která už má jako ty děti větší, to znamená, se může do toho vrhat jako téměř po hlavě, se kryje s tím, že se stává Vladimir Putin nejprve premiérem a od roku 2000 prezidentem.
5: Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
6: Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi.
7: Vladimir Putin has been elected president of the Russian Federation.
8: Vladimír Putin zvítězil v ruských prezidentských volbách. Oficiální výsledky budou známy až počátkem dubna. Už dnes je ale jisté, že získá více než 50% a vyhraje tedy už první kolo.
0: Je to na pozadí té druhé rusko-čečenské války a tedy zásahu ruské armády v Čečensku. A to Čečensko se stává vlastně takovým bolavým místem, kde najednou jako Na jedné straně jsou teda islamisté, čečenští povstalci, rebelové, prezident Maschadov, který se snaží jako vytvářet dojem toho, že velí těm Čečencům, ale ve skutečnosti už jsou tam ty islamistické bojůvky a Šamil Basájev a na něj napojení islamisté z Blízkého východu. A do toho vtrhává ruská armáda. To je ta malá vítězná válka, kterou rozpoutává premiér a pozdější prezident Vladimír Putin. No a mezi tím se vlastně jako potácí civilisté, běženci, statisíce lidí, kteří utíkají před tím konfliktem do Inguska, bují tam únosy a další věci. A do toho se najednou jako vrhá ta Politkovská a píše neuvěřitelně silné příběhy o lidech, jimž unesli nejbližší a oni je za drahé peníze jako kupují zpátky, o vojácích, kteří jsou součástí taky různých korupcí svých velitelů, kteří končí někde v nemocnicích, zbití, šikanovaní, ponížení, matky hledající své syny. Takže jako dělá si na to jméno, ano, má to jako mix toho aktivismu a těch jednotlivých příběhů, ale má to obrovskou rezonanci, což potvrzují i její někdejší kolegové.
1: No, ono taky to bylo v době, kdy ruská armáda, na rozdíl od té první čečenské války, kdy novináři skutečně mohli psát, točit vlastně poměrně jako neomezeně, tak tentokrát je vlastně jako dost drsná cenzura, novináři se vlastně tam nemůžou dostat pořádně. No a prostě Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou prostě uprchlici a prošla přes ty tři checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď, jo? Protože to byly jako okamžiky, kdyby se ztratila, no tak by se ztratila. Tam by už ji nikdo jako nenašel. Jo? Takže v tomhle ona taky vlastně byla unikátní, že ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy, tak by se tomu vyhnulo prostě obrovským obloukem.
0: Pokud vím, tak ty se ptal na Áňu Politkovskou také její někdejší kolegyně, naší kolegyně Petry Procházkové, která v té době taky na Severní Kavkaz hodně jezdila, co ti vlastně o Politkovské Petra řekla.
1: Oni byli vlastně dobré známé a měli společné tyhle ty přístupy, že to byl ten ženský pohled, jo? Že prostě oni, když se tam dostávali, tak vlastně do toho vnášeli něco jiného. No. A já jsem se jí vlastně ptal, protože když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, no a Ježíš Maria, no tak, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl. Teď co by jsme získali, kdyby jsme ji nechali prostě zabít, že? To jí znáte akorát vy na západě. No. Takže ona mi vlastně vysvětlila, že to bylo trošku jinak.
9: Třeba v Čečně, ona byla neuvěřitelně populární. To byly dvě jména, který Čečenci jako fakt, když se ty lidi objevili někde v nějaký obci, tak se seběhli a tleskali a to byla Anička Politkovská a Andrej Babický. Oba už jsou dneska mrtví, oba skončili strašně. Nevím, jak na Sachalinu jí znali, to fakt nevím. Ale pro lidi, kteří sledovali čečenskou válku a čečenská válka byla fenomén, který zajímal celý Rusko, tak nemohlo být, aby neznali jméno Anička Politkovská.
0: Já to teda můžu potvrdit, protože jméno Politkovská tam skutečně z toho, co já jsem zažil jako humanitární pracovník v Čečensku v letech 2000, 2001, 2002, tak ona byla jako opravdový pojem, už jsem říkal, taková trošku novinářská matka Tereza, která vlastně jako pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém. Tam začal taky ten její rostoucí konflikt s novým vládcem Čečenska, Kremlem dosazeným mezi Ramzanem Kadyrovem a Anou Politkovskou, která s ním nabírala několik rozhovorů, se vytvořilo otevřeně jako nevraživé vztahy. Dokonce někdy v roce 2004, pokud vím, tak při tom rozhovoru zaznívaly od těch Kadyrovových spolupracovníků fakt otevřené výhrušky. Tato žena by měla zemřít. A poté, co byla Politkovská zastřelena, tak ta linka vedoucí k Ramzanu Kadyrovovi, mimochodem, stejně jako třeba později k Borisi Němcovovi a tak dále, jak to všechno pak tím dalším děním nabírá na intenzitě a na jasnosti, tak byla téměř nepochybná. Blízký spolupracovník Politkovské Oleg Orlov říká jednoznačně, že ta stopa, která nikdy nebyla úplně potvrzena, takže podle něj vede jednoznačně k Ramzanu Kadyrovovi. To je období, ve kterém se dějí v Čečensku hrozné věci. Politkovská o tom píše. Píše opravdu jako ztracených lidech, zapomínaných lidech. Bylo zajímavé, že v té době už to jako reflektují tohle riziko i ty její děti, Ilja i Věra. Snažili se maximálně tu mámu jako chránit, varovat, odrazovat od dalších cest, ale ona si téměř jako nemohla pomoct. Bylo strašně zajímavé, jak o tom zpětně třeba ten její syn Ilja Politkovský vlastně mluvil.
10: Máma v určitý moment времени стала видеть очень много несправедливостей и
11: Začalo se na ní obracet strašně moc lidí a ona nedokázala odmítnout. Ty problémy byly často neřešitelné, ale ona dělala, co mohla.
10: Очень часто неразрешимые. Это без привлечения неразрешимые проблемы. Мне кажется, что мама не могла иначе жить. Мне сложно понять почему. Не могла.
0: Z téhle pozice ženy, která byla jako natolik ponořená do toho čečenského dění, se ona stává jako nechtěnou součástí i těch různých obrovských kauz, které potom na ten Severní Kavkaz jsou navázaný. Jo. Teroristický útok 2002 v Moskvě v divadle na Dubrovce.
12: On October 23, 2002, around 50 Chechen fighters, heavily armed and carrying explosives, stormed the Dubrovka Theater in Moscow.
13: Secondo atto dello spettacolo teatrale Nordost. Un komando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro.
14: Čečenské komando tu zajalo 900 herců a diváků muzikálu Nordost. Třídenní drama skončilo smrtí 170 lidí.
15: Never seen before. Female suicide bombers. The so-called black widows. Women who've lost their loved ones.
0: Už tehdy je zvláštní, jak je možné, že tahle pozuby ozbrojená skupina víc než 40 lidí projela téměř až do centra Moskvy nebo jako do širšího centra Moskvy. Je to jako podezřelé. Politkovská podle mých informací tehdy byla ve Spojených státech, to mi vykládal její syn Ilja. A oni jako dokonce ty děti jako volají, jsou s ní v kontaktu a říkají, mami, ať tě ani nenapadne se vracet a do tohohle se zapojovat, protože už tuší, co ona udělá, no tak samozřejmě ona udělá přesný opak. Přiletí, jde do toho divadla, snaží se vyjednávat, jsou ty záběry, kde ona vstupuje do té budovy a snaží se najít nějaký kompromis, aby nepřišlo o život spousta lidí.
16: No neužili nezá podňat sečas půl город, čtoby lidi vyšli, čtoby prosili, čtoby my nepadili. To считают заложено.
0: Končí to obrovskou tragédií, kdy tam ruské speciální síly, tajné služby napumpují nějaký plyn s velkou pravděpodobností, nějaký derivát analgetika fentanyl, který má ty teroristy uspat. No ale protože na to není antidotum a protože se toho nadýchají také ty oběti, tak
1: zemře no, kolem 170 lidí. Antidotum na to je, akorát, že nikdo z těch prostě strategů v FSB to neřekl těm doktorům. To byl jako vlastně největší problém.
0: A to je přesně ta linka, kterou po té době vlastně Politkovská čím dál hlasitěji jako razí. Ona třeba o tom Nordostu říká, byl to kontrolovaný teroristický čin, ve kterém mají prsty tajné služby. O tehdy to zní jako konspirační teorie, jak by to takhle jako mohl být. Nicméně, jako už tehdy vlastně jsou takové jako náznaky toho, tohle je nějaké divné a ta Politkovská o tom mluví velmi otevřeně. Já si vzpomínám teda mimochodem mezi těmi kolegy. Jo. Když jako kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak oni jako by říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech. Ona mluví tak otevřeně, že to se v tom postsovětském prostoru prostě nedělá. Ona na sebe přitahuje pozornost příliš, což teda se později ukazuje jako opravdu fatální, ale ona v tom byla přímočará, nesmířitelná, ona opravdu mluvila o těch věcech a dostává se do dalších a dalších věcí, vrací se třeba k těm teroristickým útokům z roku 99, ty výbuchy domů, třeba k tomu incidentu v Ryazani, kde se odhalí, že tam ty nálože, které měly vybuchnout podobně jako v řadě dalších míst, zjevně nastražili pracovníci FSB, zadrží je místní policie a ty místní úřady jednoznačně říkají, tady nějaký FSBšnici tam něco dali. Potvrdí to dokonce v té době ministr vnitra a úřady, už jsme tam zajistili, preventivně jsme zabránili dalšímu výbuchu, zatímco v jiných místech zemřely stovky lidí a do toho vystoupí šéf FSB Patrušev a říká, to bylo cvičení, to nechte být a ti lidé zmizí.
1: V těch pytlech byl cukr, že jo,
0: ano.
1: Tak dále.
0: A valí se to dopředu, Politkovská v té době v září 2004 letí do Beslanu, kde dochází k další tragédii, to čečenské komando bere jako rukojmí stovky jak dospělých lidí, tak malých dětí, ona opět chce být nějakou prostřednicí a v letadle, které letí ne přímo do Beslanu, ale na Severní Kavkaz je otrávená, to už je předzvěst opravdu věcí, které se týkají Skripala, Navalného a dalších. V té době to působí ještě bizarně, doví, co si vymýšlí, jako vlastně vlastně to, že jsme to už tehdy neviděli úplně jasně, mě zpětně viděno úplně z toho mrazí, ale vede to až tedy k té tragédii z toho října 2006.
13: Vražda ruské novinářky Anny Politkovské psala kriticky o působení ruských vojáků v Čečensku.
17: Známá kritička Kremlu zemřela kousek od svého bytu.
18: She was shot dead as she returned home to her apartment Saturday.
19: Эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. И я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают.
0: Ty jsi byl, Ondra, v té době už taky v Moskvě?
1: Ne, já jsem ještě nebyl. Pamatuju se, že právě jsem se to dozvěděl v Praze a říkal jsem si, Hergot, teď to je kousek od toho českého domu, kde jsem prostě ještě nedávno bydlel a vzpomínal jsem si na ní, jako docela mě to jako zasáhlo, protože i když vlastně člověk chápal, že se jako už jde do tuhého, jo, už prostě ta otrava na cestě do Beslanu, tak už si člověk říká, pořád to bylo takový jako v rovině, že si říkáš dobře, ale tak jít prostě chtěli jenom vyřadit z toho, aby nemohla jít do té školy, no tak jí trošku otrávili, ale asi jako jí nechtěli zabít, jo, ale pak se ukázalo, že teda takhle ta logika úplně nebyla.
0: Mnou to teda otřáslo velmi, opravdu, když potom člověk mluvil s těmi dětmi a kolegy, tak to bylo teda úplně mrazivé. Strašně zajímavé na tom je, že v tom říjnu nebo na podzim 2006 ona opravdu byla trošku jako na ústupu i v té Nové gazetě. Myslím, že z náznaku bylo cítit, že jí trošku taky mají plný zuby, že už to prostě pro ně i taky bylo moc, přitahovala jako pozornost, ale zároveň tam byla jako spousta výhružek, soudních sporů a dalších věcí, tak se domluvili, že si dá trošku pauzu. Tenkrát na ten Kafka začala jezdit její kolegyně tehdejší Julia Latyninová. A ona taky jako zažívala velmi dramatickou osobní situaci. V té době jí vlastně těžce onemocněla maminka. Když se to dozvěděl její otec, tak asi týden před tím teroristickým činem, kdy vraždili, tak zemřel, ona jezdila za mámou do nemocnice, její stav se opravdu jako zhoršil, do toho otěhotněla její dcera Věra, takže ona se jako hodně věnovala i jí a byl to takový jako zvláštní zátiší, kdy ona odstoupila od té práce a vypadalo to, jako kdyby z ní trošku jako si dávala pauzu. No a do toho vstupuje teda jako to, že už v té době jsou různé náznaky, že ji někdo sleduje, že ji sleduje opakovaně, co se později ukázalo, že ji v té době už monitorují ti teroristé nájemní vrazy, zároveň napojení teda na některé lidi v policii, že ji monitorují. No a potom ten den, kdy ji tedy jako zavraždili, tak to je prostě neuvěřitelné. Ona jede jako z nákupu, přijíždí k tomu svému domu na Lesné ulici, volá synovi Iliovi, který byl nedaleko, aby jí pomohl ten nákup vyníst. On nemůže, říká, že přijede trošku později, zbydlí tam nedaleko. Ona vezme ty tašky, vejde do toho domu, vyjede výtahem, vynese první tašky, sjíždí zpátky dolů a tam v tom přízemí už na ní čeká ten vrah. Odevřou se ty dveře a jeden druhý výstřel do srdce, třetí jí trošku škrtne, on jí později čtvrtým výstřelem ještě kontrolně tedy jako opravdu zabije, nechá jí v tom výtahu, hodí tam ještě tu pistoli, zmizí, no a tu Politkovskou si přivolá sousedka, která chce jet tím výtahem, najde jí tam, alarmuje policii, jako je to úplně mrazivé, teda jako šílené. Vyvolá to obrovskou pozornost, samozřejmě proběhne vyšetřování, najdou se poté tedy celá ta skupina, bohužel v tomhle kontextu až trošku jako je šílené to, že jí tedy zavraždili čečenští bratři, jak se později ukáže, najatí vrazy, lidé z kriminálního posvětí ze Severního Kavkazu, které ale řídí a koordinuje jejich boss, jejich i příbuzný a zároveň jsou do toho zapojeni taky policisté, kteří jim předávají informace. Objednatel té vraždy, přestože se podařilo teda ty vrahy odsoudit, tak vlastně nikdy nebyl nalezen.
1: Což je podobné jako v případě vraždy Borise Němcova. Ta ruská policie je schopná odhalit ty konkrétní vykonovatele, najdou i třeba organizátora, ale v okamžiku, kdy by měli říct, kdo si je tedy objednal, tak najednou je ticho.
0: Já musím říct, že jako osobně cítím vůči Politkovské určitý dluh. My jsme se tehdy některým těm věcem, které dělala, trošku jako smáli, posmívali, dělala chyby, dělala i jako příliš emocionální věci a tak dále, ale ta podstata toho jejího snažení opravdu byla, my jsme občani, my jsme jako opravdu lidi, kteří se mají ozývat k těm nespravedlnostem, kteří mají kritizovat ty úřady, ne protože je nenávidí, ale že je chtějí změnit a chtějí změnit jejich fungování, musí to fungovat jinak a myslím si, že na tom jejím případě se jako definitivně ukazuje, jak rychle tahle zdravější část té ruské společnosti se nechala zatlačit do kouta, takže tolik naše soukromá poklona Aně Politkovské a jejímu příběhu. To je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.
15: Plus. Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
20: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
21: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se chtěl, jak se jim to líbilo, a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
22: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
23: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Zraněného fotbalistu Matěje Ryneše nahradil na srazu národního týmu Ondřej Zmrzlý. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
22: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
23: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Zdůraznil taky, že jde o reciproční opatření.
24: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
23: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě.
2: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
23: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok, novelu teď posoudí Senát. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák se odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal 18 sestřelů nepřátelských letadel, další 2 předtím ve Francii.
3: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
3: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górníku Zabře. Češi se v sobotu utkají s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
6: Teď máme tyto 2 srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
5: Čeští fotbalisté budou příští rok hrát o postup na mistrovství Evropy. Šipkař Karol Sedláček vyhrál jako první Čech v historii hodnocený turnaj mezi profesionály. V organizaci PDC zvítězil na podniku Players Championship 30. Porazil Angličana Scotta Williamse 8-7. Ve světovém žebříčku je Sedláček nově 53. To je jeho kariérní maximum.
25: Omezení na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice a nehoda na silnici 18 na Příbramsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na trase Olomouc-Plzeň jedou 2 nadměrné náklady. Na šířku skoro 6 metrů, teď po D35 z Olomouce do Mohelnice. V Mohelnici pak odbočí na Hradec Králové. Na silnici 18 z Příbramy do Sedlčan zasahují u nehody záchranáři. Je to kousek za D4 do Strakonic u Cihelny. Podle policie z místa obě vozidla na vozovce u zavírku místa nehlásí. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je už více než 2 hodiny neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
27: Vzpomenete si ještě na letní puč v Sovětském svazu v roce 1991, který měl zbavit funkce prezidenta Gorbačova? Připomene ho repríza pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a po něm nás Karolina Koubová a Martin Chadima pozvou na pomyslný výlet do dalšího významného města starověku, do Antiochie.
26: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
7: Michail Gorbačov, sesazen a izolován. Tanky v ulicích Moskvy, ranění a mrtví. Počátek konce Sovětského svazu, tedy srpnový puč v roce 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
8: Archiv Plus.

0: 19. srpna 1991. Délka znělky rozhlasových novin naznačuje, že něco není v pořádku.
1: Dobrý večer, na stanici Praha začínáme vysílat rozhlasové noviny.
0: Původní délku odvysílané rozhlasové znělky jsme museli výrazně zkrátit.
2: Už netradiční úvod rozhlasových novin vás zřejmě upozornil na to, že dnešní jejich vydání bude velice výjimečné. Michail Gorbačov byl v noci na dnešek zbaven funkce. Úřadu se ujal viceprezident Gennadij Janajev a moc v zemi převzala skupina 7 konzervativních komunistických politiků. V Sovětském svazu byl vyhlášen na 6 měsíců výjimečný stav.
0: Následoval telefonát přímo ze středu dění.
3: Rozporuplné pocity mám z tejto tlačovej konferencie. Veď ako ináč si vysvetľovať vyhlásenie Gennadija Janajeva, ktorý dočasne plní funkcie sovietského prezidenta, o tom, že sovietske vedenie bude aj naďalej pokračovať v kurze reforiem, ktoré začal v roku 1985 Michail Gorbačov. Mnoho otázok sa dotýkalo práve Michaila Gorbačova. Gennadij Janajev uviedol, že je na Kryme, kde sa zdravotne zotavuje. Zároveň dodal, že mu nič nehrozí a je v bezpečí. Michail Gorbačov o vytvorení štátneho výboru pre výnimočný stav, ktorý vznikol dnes v noci, nevedel, povedal Gennadij Janajev a za šumu v sále dodal, že to iste pochopí. Na štiplavú otázku, ako sa sám zdravotne cíti, Gennadij Janajev odpovedal, že sa cíti normálne a môže pracovať 16 až 17 hodín denne. Ako je známe, vedúci predstavitelia Ruskej federácie sa dnes obrátili k ruskému národu s výzvou, ktorej označili udalosti uplynulej noci za pravicový, reakčný a protiústavný prevrat a vyzvali obyvateľov ku generálnemu štrajku. Gennadij Janajev to na tlačovej konferencii ostro odmietol a výzvu k štrajku označil za nezodpovedný prístup, ktorý ešte zhorší situáciu. Súčasne odmietol myšlienku, že došlo k štátnemu prevratu a počiarkol, že členovia štátneho výboru pre výnimočný stav dodržali ústavné normy. Podľa členov tohto výboru nie je potrebné vyhlasovať výnimočný stav na celom území Sovietskeho zväzu, ale len v niektorých oblastiach vrátane Moskvy. Na otázku, kedy bude zrušený, znela lakonická odpoveď, že ak to situácia dovolí. V tlačovom stredisku Sovietskeho ministerstva zahraničných vecí, obklúčeného tankami a bojovými vozidlami pechoty, je prešli pred chvíľou aj pod oknami moskovskej odbočky Československej tlačovej kancelárie, odkiaľ vám telefonujem, zneli veľmi nepresvedčivo a frázovite odpovede ministra vnútra Borisa Puga. A ešte jeden fakt z dnešnej tlačovej konferencie, svedčiaci o svojskom ponímaní demokratickosti. Niektoré noviny a časopisy budú preregistrované, čo prakticky znamená, že zajtra dostalo povolenie vydať 9 titulov.
0: Jména hlavních pučistů a jejich funkce jednoznačně deklarovali, o co jde. Prohlášení o pokračování reforem nebral nikdo vážně.
2: Gennadij Janajev, premiér Valentin Pavlov, ministr obrany Dmitrij Jazov, ministr vnitra Boris Pugo, předseda KGB, tedy Výboru státní bezpečnosti Vladimír Kručkov, náměstek předsedy Rady obrany Oleg Baklanov, předseda Rolnického svazu Vasilij Starodubcev a dosud neznámý předseda Sdružení státních podniků pan Tyziakov. Tento výbor už vydal řadu dokumentů a provolání. V provolání adresovaném světu se mimo jiné zdůrazňuje, že Sovětský svaz je připraven i nadále rozvíjet vztahy se všemi státy podle zásad dobrého sousedství, rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Sovětský svaz se nezříká politické linie orientované na hluboké reformy.
0: Prakticky okamžitě proběhla řada tiskových konferencí světových státníků. My si poslechneme vystoupení Václava Havla.
4: Poslední události v Sovětském svazu v nás nemohou nevyvolat vzpomínky na smutné historické události z doby před více než 20 lety, k nimž došlo právě v těchto letních dnech. I z tohoto důvodu nemůžeme brát poslední vývoj v Sovětském svazu na lehkou váhu a propadat nějakým iluzím. Není pochyb o tom, že národy Sovětského svazu čekají těžké chvíle. Kolo dějin však obrátit zpět nelze. Jsme přesvědčeni o tom, že vývoj na cestě k demokracii je i v Sovětském svazu nezvratný a že demokratické síly budou nakonec slavit úspěch. Jsem přesvědčen, že žádné bezprostřední nebezpečí nám nehrozí. Naše mezinárodní postavení je pevné a proces radikální politické a hospodářské transformace nelze zvrátit. Naše země je dnes nedílnou součástí Evropy a s Evropou je spojena i její bezpečnost. V dlouhodobé perspektivě však nemůžeme vyloučit určité komplikace v oblasti mezinárodních vztahů i mezinárodní bezpečnosti. Vláda i já osobně s nimi počítáme a jsme připraveni je řešit ve spolupráci s našimi přáteli v Evropě i ve světě.
0: Ještě 19. srpna proběhla rozhlasová beseda o situaci v Sovětském svazu. Účastnil se jí i novinář, publicista a znalec sovětských poměrů Jan Petránek.
5: Včera jsem byl, tak říkajíc, autor živých slov, kde jsem hovořil o tom velikém napětí a teď už snad bude na místě říct, že prakticky neminul den, aby mi někdo ze známých ze Sovětského svazu nezatelefonoval a nehovořil o tom, jak narůstá to veliké napětí a především napětí, které bylo způsobováno, já bych řekl, takovými občanskými problémy, kdy se začalo hovořit o tom, že opět hrozí strašně špatná úroda, že tedy těch legendárních 230 milionů tun obilí, co se má sklidit, nebo co jednou se jako rekordně sklidilo, že to nebude. Zároveň ty zprávy o tom, že se zcela rozpadává struktura hospodářská, to, co člověk potřebuje k životu, že to tedy znamená, že polovička zelenina a ovoce schnije, než se dostane ke spotřebiteli, že to bude třetina úrody, která bude zničena a zmařena. Je to prostě něco, co se dá charakterizovat, že se hroutí infrastruktura společnosti, navíc v zemi, která by vůbec potřebovala mít nějakou solidnější infrastrukturu, nejen tu, která tam byla. A to samozřejmě vedlo k tomu nárůstu napětí i k tomu, že bylo zřejmé, že tyto týdny budou zřejmě rozhodující pro další dramatický vývoj v zemi, která si dosud říká Sovětský svaz.
0: O pozadí převratu hovořil v diskusi také rozhlasový redaktor Petr Voldán.
6: Já bych k těm ekonomickým otázkám, o kterých oba dva moji předřečníci hovořili, přidal ještě další. Máme i těch prstů víc, takže posluchači můžou s námi přidávat ty různé příčiny, které zřejmě jako vyhrotily situaci až doteď, i když jako se očekávalo, ale přišlo to už teď. To znamená, ta ekonomika, ta je jasná, to je takový dominující faktor, ale pak tam máme další věci, které víceméně někdy z donucení tím ten Gorbačov a jeho přestavba dráždila tu byrokracii plus aparát plus vojáky plus všechno, co k tomu patří. To znamená třeba ten Jelcinův výnos o depolitizaci. Velké diskuse okolo, začalo to vypadat na ztrátu řady židlí, že jo? Pro spoustu lidí. Nová smlouva, zítra se mělo podepisovat s některými z republik už. Gorbačov se měl právě dnes podle všeho vracet do Moskvy, aby zítra tedy se ta nová svazová smlouva už s některými republikami podepsala. To pro mnohé zastánce velkého impéria s velmocenskými zájmy a s velmocenským myšlením taky bylo dost nebezpečné. Už se zdálo, že se v mnoha směrech nedá lečemu zabránit kolem té nové smlouvy, byť se k ní mnohé republiky nechtěly připojit a podobně. No a další čtvrtá věc, třeba si vezměte to, že sice pozvolna, ale pomalu Gorbačov třeba teď přišel, byť ještě v čele komunistické strany, ale přišel s tím novým programem komunistické strany. No to pro ty ortodoxní straníky byla další rána. Teď tu máte, když budeme brát jenom vojsko, tak tu máte, těch ran bylo v poslední době hrozně moc. Začněme u Afghánistánu, přejdeme přes východní Evropu k berlínské zdi a jedno za druhým je to prostě pro ty generály s frčkama. Je to jedna hořká pilulka za druhou, takže když se potom ty síly semknou a v tom výboru pro výjimečný stav, v tom sedmičlenném, který vznikl, no tak tam jsou ty hlavní mocenské síly, KGB, armáda, vnitro, všechno pohromadě, že jo? Tak je jasné, že to jsou síly, kterým ten Gorbačov nemohl nikdy vyhovovat.
0: Následující anketa byla natočena 20. srpna u sochy svatého Václava.
7: Katastrofa, že tady vidíme, co všechno komunisti dovedou. My jsme asi se k ním chovali po té revoluci moc sametovi, aby jsme toho jednou ještě nelitovali, to, co oni provadějí tady, je vidět, že oni jsou schopni, že se nezastaví před ničím.
8: Ale my jsme přeci tenkrát tady právě na tomto náměstí volali, nejsme jako oni.
7: No, nejsme jako oni a vidíte, že se nám to asi vymstí, tady tohle. Já si myslím, že toto nebylo ještě jejich poslední slovo, že nám ještě oni něco předvedou. Štěstí, že jsou ti vojáci sovětští z naší republiky pryč, protože kdo ví, jak by se situace vyvíjela, kdyby tady ještě ta vojska byla. 140 tisíc, kdyby tady bylo, kdo ví, jak by se to vyvíjelo, kdyby tady zůstali.
9: No, mám z toho špatný pocit.
8: Jaký?
9: Špatný.
8: Máte strach?
9: No, tak strach to se ani nedá říct, ale no, je mi to nepříjemný.
8: A čeho se nejvíc bojíte? Čeho se nejvíc obáváte?
9: Těch nepokojů v Moskvě, aby se to nepřineslo dál.
8: Smím se vás zeptat, jak se díváte na nové moskevské události?
10: No, špatně. Je to špatný, no, prostě mám strach, aby to nepřišlo i sem. To jako se mně nelíbí. Nevím, co ještě bych vám...
8: A vy jste panu Gorbačovovi fandila?
10: No tak, že jsem mu fandila, prostě myslím si, že můžeme být rádi, že u nás ta, co se stalo, že se stalo zásluhou pana Gorbačova.
0: Situace v Sovětském svazu se vyvíjela nečekaným směrem. K tomu rozhlasové noviny z 20. srpna 1991.
2: Nejvýznamnější akcí v Moskvě a vlastně i v celém Sovětském svazu bylo dnes statisícové shromáždění před budovou ruského parlamentu. Ruský prezident Boris Jelcin před mohutným davem Moskvanů, kteří se sešli na mítinku před budovou parlamentu, prohlásil, že junta, která se dostala v Sovětském svazu k moci, se nebude štítit žádných prostředků, aby svou moc udržela. Vědí, že pokud prohrají, nestratí jenom křesla, ale zasednou na lavici obžalovaných, konstatoval Boris Jelcin. Zdůraznil také, že vzniklá situace je kontrarevolučním převratem a Rusko zažívá snad nejtěžší chvíle své novodobé historie. Připojím k této informaci ještě další podrobnosti, že na této manifestaci proti převratu v Sovětském svazu vystoupili i další osobnosti. Jmenujme alespoň vdovu po akademiku Sacharovovi Jelenu Bonerovou, dále viceprezidenta Ruské federace pana Rudského. Vystoupil také básník Jevgenij Jevtušenko, který připomněl události v Československu v roce 1968. Podobné demonstrace se podle zpráv agentur, televizních společností a rozhlasových stanic konaly také na dalších místech Sovětského svazu.

0: cyklu Archív Plus posloucháte pořad Dialog s hluchoněmými, věnovaný srpnovému puči z roku 1991. Pučisté nedokázali na svou stranu získat ani celou armádu. A nepomohlo jim ani násilí.
1: Počas celého dňa Moskvou prechádzali kolóny tankov, bojových vozidiel, pechoty i nákladných automobilov. Ale čo je najhlavnejšie, s rozkazom opustiť ulice a námestia hlavného mesta krajiny. Pred chvíľou som sa vrátil do redakcie z moskovských ulic a skutočne som v nej vojenskú techniku nevidel.
0: Tento telefonát pochází z 21. srpna 1991.
1: Možno povedať, že v centre pozornosti je tu ale osmička členov tzv. Štátneho výboru pre výnimočné situácie. Informácie o nich sú však veľmi rozporné. Jedni tvrdia, že odleteli z Moskvy, z letiska Vnukovo, a to buď do hlavného mesta Kirgizska, Biškeku, alebo smerom na Krym, a údajne niektorí už pristáli v Simferopole. Druhé správy hovoria o tom, že cestou na letisko boli zadržaní. Agentúra Interfax potvrdila, že lietadlo na palube s ruským viceprezidentom Alexandrom Rudským, premiérom Ivánom Silajevom, ďalej Evgeniom Primakovom a Vadimom Bagatinom vzlietlo podvečer na Krym. Cieľ je jednoznačný. Stretnutie s Michailom Gorbačovom, ktorý je zadržiavaný príslušníkmi zväzových vojsk ministerstva vnútra, KGB a námorníkmi. Na Krym dnes odletiel aj predseda sovietského parlamentu Anatolij Lukjanov. 10 000 Moskovčanov sa aj dnes zišli pred budovou ruského parlamentu. Nie na mítingu, ale preto, aby mohli v priamom prenose sledovať priebeh mimoriadneho zasadania Najvyššieho sovietu Ruskej federácie. Ak som včera hovoril o zhromaždení ako o ľudovom súde nad pučistami, tak dnes som v budove Najvyššieho sovietu sledoval parlamentný súd nad skupinou samozvancov. Za všetkých to povedal Boris Jelcin, ktorý za búrlivého potlesku uviedol, že dni chunty sú spočítané, tzv. Výbor pre výnimočný stav musí byť rozpustený a jeho členovia postavení pred súd. Stále však platí nevyhnutnosť bdelosti, lebo nebezpečenstvo nie je definitívne zažehnané. V jednom z návrhov sa hovorilo, aby boli nasledujúce dni vyhlásené za dni smútku na počesť hrdinom barikád. Tragédia noci si podľa doteraz známych údajov vyžiadala 3 mŕtvych a 4 ranených. Informácie z nemocníc ale stále hovoria o narastajúcom počte ranených.
0: Situace v Sovětském svazu se měnila doslova hodinu po hodině. Je stále 21. srpna 1991.
2: Zprávu z 6. hodiny, že státní výbor pro výjimečný stav byl rozpuštěn, potvrdil předseda braného výboru sovětského parlamentu Valerij Očirov. Vzhledem k nejasnostem kolem dalšího osudu ministra obrany Jazova, Boris Jelcin převzal velení nad sovětskými ozbrojenými silami. Oznámil to generální tajemník Severoatlantické aliance Manfred Werner. Prezidium sovětského parlamentu schválilo dnes usnesení, v němž označilo postup viceprezidenta Genadie Janajeva za nezákonný a všechny výnosy státního výboru pro výjimečný stav za nelegální. Požadovalo zároveň neprodlené propuštění sovětského prezidenta Michaila Gorbačova a jeho návrat do Moskvy.
0: Puč tedy fakticky vyšuměl již třetí den. I následující zpráva pochází z 21. srpna.
3: Podle nejnovější zprávy, kterou jsme právě dostali, sovětský parlament dnes formálně znovu uvedl Michaila Gorbačova do funkce prezidenta Sovětského svazu.
0: Ačkoliv řada státních funkcionářů vyčkávala, jak vše dopadne, sovětští diplomaté u nás projevili v tomto směru příkladnou odvahu.
4: Požádali jsme telefonicky o rozhovor radu vyslance sovětského velvyslanectví v Československu Alexandra Lebeděva, který se ve chvíli, kdy ještě nic nebylo jasné, rozhodl spolu s velvyslancem Pankinem podpořit zákonně zvolené orgány. Co vás k tomu vedlo? Mohlo to mít pro vás vážné následky?
5: Víte, riziko samozřejmě to bylo a riziko bylo dost velké pro nás, aj pro velvyslance, aj pro mě, jenomže každý, ja bych řekl, v živote má takový, v ruštine my to říkame, moment istiny, nebo moment pravdy, a nevím, jak je to v češtině.
6: Okamžik rozhodnutí.
5: No, okamžik rozhodnutí. A bylo to tak asi, no, ve 2 hodiny ráno, nebo v 2:30. No a jsme rozhodli, že musíme nějaký postoj, nějakou pozici svoje vysvětlit. Не про себе, не єном про себе, самозрійме, але про наших тих лідерів, а таки про того Янаєва.
0: Řekl Boris Pankin rozhlasu 22. srpna. Téhož dne se do Moskvy vrátil Michail Gorbačov a uspořádal velmi netradiční tiskovou konferenci.
7: Michail Gorbačov za naprostého ticha všech přítomných líčil zpočátku první hodiny své internace na Krymu. Všechno to líčení pocitů a dojmů se poslouchá jako detektivka, je to všechno plné napětí. S velkou pozorností sledují i mnozí televizní diváci a rozhlasoví posluchači tuhletu tiskovou konferenci po celém světě. Je to prostě líčení dramatu. Michail Gorbačov si v úvodu připomněl, že za 6 let, co je prezidentem a generálním tajemníkem komunistické strany, co je na čele Sovětského svazu, se setkal už s novináři mnohokrát. A tohleto setkání, že považuje za setkání, které by radši neznal, protože přichází po události, o které by si přál, aby se neopakovala. Chtěl by být přesný, proto líčil mnoho podrobností o začátku své internace. Hovořil o tom, jak za ním poprvé přišli jeho věznitelé, jak mu odpojili veškeré spojení se světem a přinesli mu první požadavky. Požadavky na to, aby podal demisi nebo aby podepsal dokument, ve kterém všechny plné moci, veškerou pravomoc prezidenta předal na viceprezidenta Janájeva. Samozřejmě to rozhodně odmítl. Ještě předtím, než se setkal s touto delegací vyjednavačů, připomněl Michail Gorbačov, že sdělil svým rodinným příslušníkům, dospělým rodinným příslušníkům, kteří s ním byli na Krymu, to znamená manželce Rajze, zeťovi a dceři, že došlo s největší pravděpodobností k převratu, protože mu bylo jasné, když se nikam nedovolal, o co jde, a že ale nemíní ze svých stanovisek ustoupit. Rodina ho podpořila, proto i při vyjednávání s tou skupinou, která za ním na Krym přišla, zachovával tvrdě svoji pozici. Líčil novinářům, že nazval všechny, kteří chtějí jít cestou puče avanturisty. Obvinil je, že zničí všechno, co se podařilo za dobu přestavby v Sovětském svazu dosud vybudovat. A rovnou vzkázal, aby vyřídili do Moskvy, že se tohleto prostě nemůže podařit.
0: Paradoxně bylo toto vystoupení prakticky posledním okamžikem hvězdné Gorbačovovy politické kariéry.
7: Michail Gorbačov prohlásil, že je připraven, pokud jsou pochybnosti o správnosti cesty sovětské země, svolat sjezd lidových poslanců a tam v dohodě a v diskusi řešit další cestu země. Označil své jednání s vyjednavači za rozhovor s hluchoněmými. Potom už všel vývoj po logice boje, jak říkal Michail Gorbačov. Přišla naprostá izolace ze souše, vody i vzduchu. Věrných mu zůstalo 32 pracovníků ochrany, kteří si rozdělili teritoria obrany místa, kde byl internován. Když se dozvěděl, že není schopen vykonávat funkci a vrátit se do života ze zdravotních důvodů, rozhodl se svými spolupracovníky odmítat i potravu. Byl rozhořčen, jak uvedl, politickou slepotou. Celá ta internace, naprostá izolace, trvala podle jeho slov 72 hodin. Byla to zjevná snaha prezidenta psychologicky zlomit. Bylo to, jak sám prohlásil, velice těžké. Jeho líčení bylo přerušováno mnohými odmlkami. Třeba ve chvíli, kdy prohlásil, že bylo složité a o to těžší to pro něj je, že puč uskutečnili lidé, které sám vybral a kterým ve většině velice dobře věřil. Podařilo se mu nakonec navázat v internaci na Krymu spojení se světem, protože se jeho spolupracovníkům povedlo najít v budově starý radiopřijímač, napojit ho provizorními anténami a jak poděkoval i novinářům, mohl sledovat dění ve světě i to, co se děje v Sovětském svazu, především podle stanic BBC, potom podle stanice Svoboda a Hlasu Ameriky. Prohlásil, že důležité bylo pro vývoj událostí to, že republiky zaujaly negativní postoj k puči ve velké většině, zdůraznil roli Ruska, ruského lidu, ruského parlamentu i osobně Borise Jelcina.
0: Puč skončil a Sovětský svaz se začal rozpadat. Je stále 22. srpna.
1: I keď veľmi unavené, ale šťastné tváre ľudí som dnes videl pred i v budove ruského parlamentu. Sú to hrdinovia dneška, ktorí sa nezlakli hlavní tankov a postavili sa proti nim vlastnými telami. Ich jedinou zbraňou, ako povedal Boris Jelcin na mítingu pred budovou najvyššieho sovietu Ruska, bola obrovská vôľa uchrániť ideály slobody, demokracie a dôstojnosti človeka.
0: V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Dialog s hluchoniemými, venovaný puči proti Michailu Gorbačovovi. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
8: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
9: To byl Archiv Plus Pavla Hlavatého a teď už nás Karolína Koubová a Martin Chadima pozvou na pomyslný výlet do dalšího významného města starověku, do Antiochie.
8: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Při jeho poslechu vás vítá Karolína Koubová. Dnes opět pokračujeme v seriálu o starověkých městech. A tak po Jeruzalému, Římu a Alexandrii se vám dnes pokusíme zprostředkovat génia loci města, které nemá tak zvučné jméno, přesto se hrálo ve své době významnou roli. Zamíříme do Antiochie. Ve studiu je se mnou historik a spoluautor pořadu Martin Chadima. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Společně vám přejeme příjemný poslech. Tak na úvod je třeba říct, že Antiochií máme hned několik, a to Antiochii Písickou a Antiochii Syrskou. Z té první jmenované do dnešního dne nezbyly ani rozvaliny. Ta druhá se nachází v Syrském zálivu a svého času to bylo druhé největší město východu Římského impéria, místo, kde poprvé dostali následovníci Ježíše Krista pojmenování křesťané. Přibližme si obě dvě.
1: Tak ta první, ta Antiochie Písická, ležela v římské provincii Galácie ve frygijském kraji a byla založena Antiochem, respektive Seleukovcem, který se jmenoval Seleukos Nikátor. To byl člověk, který velmi rád nově založeným městům dával jméno Antiochie. A byl to člověk, který byl jedním z důstojníků

0: a byla také, řekli bychom dnes, že byla zajímavou turistickou destinací.
1: A ty její prapočátky datujeme do roku zhruba 312.
0: Zhruba opět kolem roku 300, protože v této době Seleukos vlastně má největší moc nebo je na vrcholu své moci.
1: I druhá Antiochie, Antiochie syrská, má své počátky v letech 300 před naším letopočtem a i toto město založil Seleukos Nikátor. A vy jste říkal, že velice rád dával jména městům Antiochie, v tom našel zalíbení nebo neměl fantazii?
0: Ono to bylo logické, protože jeho příbuzným byl Antiochos, to byla vůbec takové oblíbené jméno té seleukovské dynastie. My známe například Antiocha Velikého nebo Antiocha IV. Epifána. A měli bychom ještě říct, že právě Antiochie syrská nakonec měla mnohem větší význam než ta pisická a konkurovala směle dokonce takovým městům, jako byla Alexandrie. Ve své době Antiochie měla dokonce větší počet obyvatel a konkurovala dokonce i Římu. Samozřejmě byla mnohem významnější než Jeruzalém a řadila se mezi stejně úspěšná obchodní města, jako bylo Pergamos nebo jako byly Sardy, Efes, později Edesa a další.
1: My se tedy v našem pořadu budeme především věnovat právě této Antiochii, Antiochii syrské. A do Antiochie se zhruba okolo roku 1173 vydal i rabí Benjamin. Své postřeje zaznamenal v jednom ze dvou středověkých hebrejských cestopisů a my si poslechneme teď část z nich.
2: Odtamtud pak jsou dva dny do Antiochie ležící na řece Piru, to jest Jaboku, která stéká z hor Libanonu ze země Chamat. Je to veliké město, které vystavěl král Antiochos, nad městem se tyčí převysoká hora, tu obklopuje hradba a na vrcholu hory je pramen. Muž, který je k tomu ustanoven, na pramen dohlíží a posílá vodu podzemními cestami či kanály do města, do domů nejváženějších lidí. Z druhé strany obtéká město řeka, takže je chráněno jakoby opevněním a podléhá vládě principa, neboli knížete Bohemunda Pojtevina, přezdívaného Bobe.

0: Antiochii syrskou, kterou, jak jsme říkali, založil Seleukus Nikátor, dále budoval Antiochos III. A v jeho díle potom pokračoval i zmiňovaný Antiochos Epifanes. Můžeme něco říct právě o těchto mužích, kteří byli tedy potomky bývalého vojevůdce, jenž sloužil Alexandru Makedonskému?
1: Oni se zhlédli v největších městech své doby, to byla Alexandrie, která se skutečně stala nejenom vzorem pro antiochské umělce, antiochské architekty, ale stala se velikým konkurentem. Alexandrie s Antiochií vedly několik válek a je třeba říci, že antiochští byli spíše úspěšní v těchto zápasech. Nehledě na to, že Antiochie se sama stala později centrem protiřímského povstání, tak jako Alexandrie, čili tato města v historii se pohybují vedle sebe. Ti dva muži jsou význační tím, že přitáhli do Antiochie řadu umělců, řadu básníků, řadu astronomů. My víme, že se tam pohybovali astronom Aratus, byl tam významný knihovník Euforion z Chalkidy, básník Parthesion. Vůbec v Antiochii se narodil člověk, jako byl třeba Ammianus Marcellinus. To byl vynikající římský historik ze 4. století po Kristu, který například zanechal vynikající život opis významného císaře Juliana Apostaty. Víme, že v Antiochii syrské se pohyboval Publius Syrus, římský rétor, básník a vůbec vynikající myslitel. Víme, že zde vyrůstal Libánios, jedna z největších postav posledního jakéhosi pohanského myslitele ve 4. století, když už Konstantinopol a další města byla zcela christianizovaná, tak ještě v Antiochii je takový poslední vzepětí toho novoplatonsko-pohanského kultu, kdy ten Libánios ještě hájí ty pozice těch politeistických kultů. A konec konců patří sem i Jan Chryzostomos, Bazil Veliký, Řehor z Nazianzu, což byli naopak vynikající křesťanští myslitelé, někteří z nich trošičku si temnými rysy, protože například Jan Zlatoustý Chryzostomos napsal 8 kázání proti židům a v nich je výrazný antisemický, rasistický podtext. Ale každopádně Antiochie syrská skutečně v sobě

0: soustředila řadu géniů po celá ta staletí, kdy existovala.
1: Když mluvíme právě o těchto pozitivech Antiochie Syrské, tak jak významné město pro celý region to bylo, protože v roce 64 před Kristem se stává hlavním městem syrské provincie, a jak i toto třeba změnilo její vztah Antiochie k Římu?
0: Musíme si uvědomit, že Antiochie Syrská ležela na významné obchodní cestě, která vedla do Babylonie, do Perzie a až do Indie. Antiochie Syrská měla dokonce obchodní vztahy až s Čínou, takže v ní se soustředilo veliké bohatství. Navíc ona byla velmi dobře propojena s přístavem Seleukie, respektive měla velmi úzké vztahy. To znamená, Antiochie Syrská byla jakousi pokladnicí toho regionu. Antiochie Syrskou proslavil právě Seleukos, když z ní učinil hlavní město své Seleukoské říše. A jak vy jste správně řekla, Římané z ní učinili vlastně hlavní město syrské provincie, která teda spadala pod Římskou říši. Římané ovšem měli s Antiochií problémy. Zde totiž například Antiochos IV. Epifanes se postavil ostře Římanům, využil toho, že Římané ve své době válčili Sparty, měli obrovské problémy s Spartskou říší, a snažil se posílit svoji moc Seleukovské říše na úkor Říma. To se mu nakonec nepodařilo, musel se podřídit Římu, musel se stáhnout do Egypta. Každopádně v Antiochii usídlili Římané prokurátora Quirinius, to je prokurátor, který se vyskytuje v Lukášově evangeliu, a je to přímý nadřízený Poncia Piláta. A v Antiochii usídlili velmi silnou posádku a takřka ji latinizovali. Ovšem musíme říct, že v Antiochii ve své době je velmi multikulturní město, takže vedle Římanů a Řeků tam nacházíte Libanonce, nacházíte tam Egypťany, nacházíte tam Kopty, nacházíte tam velmi výraznou židovskou menšinu a tak dále.
1: To znamená, že Řím svého času mohl svým způsobem tak v uvozovkách litovat, že Antiochii právě on sám udělil ten status svobodného města?
0: Ono to svobodné město v té době mělo jeden význam, a to relativní samostatnost v politickém rozhodování. Ale protože tam byl přítomen prokurátor, tak to bylo samostatnost velmi relativní. Antiochie mohla razit své mince, Antiochie měla své hlavičky, nebo chcete-li razítko na papírech, které vydávala. Antiochie v omezené míře měla určité vojenské jednotky, které nebyly součástí římských legií. Každopádně Řím byl příliš mocný na to a Antiochie byla příliš závislá. Musíme si uvědomit, že celý region byl v podstatě rozbit, protože Seleukovci, když ztratili především v prvním století před Kristem svoji moc, tak tam už nebyla jiná moc, která by se Římu postavila. Babylonie byla dávno mrtvá, Perzie byla teprve na vzestupu, do budoucna vznikne Novoperská říše. Partové dělali jakési také s problémy, třeba Tigran II., ale Asýrie dávno pryč, řecké státy byly porobeny, byly rozbity vzájemnými konflikty. No a nakonec Seleukovci, kteří spravovali tu bývalou jakoby řeckou říši, tak se pod tíhou římských armád také rozlomí. To znamená, že Antiochie sama nemohla Římu konkurovat, ale stala se významnou baštou římské moci.

0: Dalším významným obdobím pro římskou říši bylo období vlády Konstantina I. Velikého v letech 324 až 337 po Kristu. Ten oslabil moc a vliv Říma především tím, že přenesl hlavní město říše do Konstantinopole. Počet provincií pod svou vládou rozšířil na 117. Jaké postavení za doby vládnutí Konstantina Velikého měla Antiochie?
1: Velice výrazné, a to z jednoho prostého důvodu. Antiochie syrská patřila mezi čtyři veliká křesťanská centra a právě v Antiochii byl velmi brzo usídlen biskup, a to ještě ve druhém století našeho letopočtu. Nutno podotknout, ale že v té době křesťanství bylo velmi tvrdě pronásledováno, takže například biskup Ignácios Antiochejský byl v roce 115 odvlečen do Říma a tam byl popraven. Podle legendy dokonce v Antiochii prvním latinským patriarchou východu byl sám apoštol Petr. Tohle samozřejmě Konstantin věděl, takže s Antiochií počítal. A je třeba ještě říci, že v Antiochii vznikla zajímavá křesťanská škola, s kterou se Konstantin a jemu blízcí museli nějakým způsobem setkat, respektive střetnout. Já se k tomu hned dostanu. Musíme si připomenout osobnost Pavla ze Samosaty. V Antiochii totiž vznikla křesťanská škola, která kladla důraz na to, že Ježíš není plný Bůh. My bychom tady mohli probírat velmi složité teologické spory a velmi jemné teologické nuance, ale to by jsme museli předtím mít velmi výrazný kurz řecké filozofie. Já jenom řeknu to, že tito antiochejští byli přesvědčeni, že Ježíš je dokonalý člověk, ale nikoli Bůh. Střetli se právě s teology, kteří byli z Konstantinopole. Jimž do jisté míry předsedal, což je zajímavé, císař Konstantin Veliký, který ale nakonec stejně sám byl pokřtěn heretickým kacířským biskupem, který zas byl Arián. V Antiochii vzniká to křesťanské křídlo, které bylo nakonec potlačeno, čili byli to jak Ariáni, byli to později Nestoriáni, byli to další heretičtí biskupové, ale už z toho důvodu, že Antiochie měla být baštou tradičního katolického křesťanství, což se nestalo, už protože tam byla antiochejská škola křesťanských heretiků, tak Konstantin musel samozřejmě klást důraz na vymýcení toho kacířstva. Nezapomeňme navíc jednu věc, že v roce 325 proběhl koncil v Nikáji, kdy za pomoci především teologa Atanázia a dalších se podařilo tato kacířstva odsoudit jako hereze. Druhá věc je, že samozřejmě Konstantin potřeboval obchodovat s babylonskými, perskými, indickými oblastmi, to znamená, že Antiochie byla významným obchodním centrem, byl tam senát a další instituce.
0: Byla to právě Antiochie, která se tady stala jednou z kolébek prvních křesťanských obcí, dokonce to bylo právě tady, jak jsme říkali v úvodu, kde byli křesťané poprvé označení tímto jménem a dočteme se v novozákonních skutcích apoštolů.
2: Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili až do Fenicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich původem z Kypru a Kyrény však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. Byl to dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamnější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany.
0: Snahou Barabáše a především biskupa Pavla Starzu, tedy apoštola Pavla, se z Antiochie stává jeden ze čtyř patriarchátů starověké církve. Jak tedy syrská metropole, kde bychom dnes asi stopy křesťanství zase tolik nehledali, je spjatá s křesťanskou naukou? My už jsme něco naznačili, ale jak to můžeme rozvést?
1: První misie do Antiochie syrské, ale pozor, také do Antiochie pisické, protože ve skutcích apoštolských jsou zmínky o tom, že Pavel byl v obou těch Antiochiích. Tak v té Antiochii syrské přicházejí první křesťané zhruba po té, co byl zabit první mučedník křesťanský Štěpán, a poté, co Židé v Jeruzalémě začali pronásledovat své soukmenovce, kteří uvěřili v Krista, protože první křesťané byli převážně ze Židů. Zde křesťané opravdu zahájili okamžitě misii pod vedením Barabáše, který byl průvodcem apoštola Pavla, a misie byla velmi úspěšná, a právě proto byli zde poprvé křesťané nazýváni christianoi, neboli kristovci, nebo jak my dnes říkáme, křesťané. Hned poté přichází ve druhém století již zmiňovaný Ignácios antiochejský biskup, který nakonec byl ale při pronásledování křesťanů zabit. Dá se ale říci, že Antiochie se vedle Edesy, vedle Jeruzaléma, vedle Alexandrie a následně od 4. století vedle Konstantinopole stává baštou křesťanství, samozřejmě korunou křesťanství Řím, už protože tam sídlil římský biskup, ale pozor, antiochejský patriarcha velmi dlouho usiloval o dominanci, dokonce byla do rozkolu v 11. století, kdy se rozložila vlastně veliká církev na východní, byzantskou a řekneme dneska nepříliš přesně pravoslavnou, a na tu západní římskokatolickou, tak do té doby se uznávalo, že Řím je prvním městem, je to papež, je vlastně primus inter pares, je první mezi rovnými. Až od 12. století výrazně dominuje taková ta papežská dominance ve smyslu, kdo se nepodřídí papeži, heretik, kacíř a nepatří mezi správné křesťany. Takže abych to uzavřel, Antiochie byla opravdu ve své době baštou křesťanské nauky.
0: V Antiochii byla ovšem ale i významná židovská komunita, tak jaké byly její osudy?
1: Oni se dokonce, ty komunity, tam nacházely dvě. Ta první byla tradiční, která se hlásí jak k té písemné, tak k té ústní tradici. To znamená, vedle Pentateuchu uznává samozřejmě také výklady, Halachu a tak dále, Talmud. A pak tam byla ještě skupina židovských karaitů. Oni se vyskytovali, tyto židovské skupiny, skoro všude v té době, ale ti karaité uznávali pouze jedině Pentateuch, čili písemnou část starého zákona, a neuznávali ústní tradici. Zajímavé je, že mezi nimi musel být vysoký plot, aby se navzájem tito Židé násilně nenapadali. Každopádně Židé hráli významnou úlohu z jednoho důvodu, prostého důvodu. Křesťané totiž nesměli se zabývat lichvou. A protože Židé stejně zabili Pána Boha, Božího syna, tak jsou stejně zatraceni. A my lichvu potřebujeme. Potřebujeme peníze, potřebujeme kšeft. Tak Židé mohli vykonávat toto povolání, což vedlo k tomu, že se Židé fantasticky naučili počítat, naučili se obchodovat, a i díky tomu se vlastně Židé v dějinách stali jednou z nejbohatších skupin podnikatelů, což bylo pak trnem v oku nejenom křesťanům, ale i dalším, jako jsou třeba nacisté a tak dále.
0: Když se teď budeme Antiochii věnovat z hlediska, řekněme, stavitelského, uměleckého a tak dále, tak ona co do významu soupeřila, jak jsme říkali, s Alexandrií, docházelo mezi nimi k řadě konfliktů. Čím se tady jako město Antiochie pyšnila, co mohla nabídnout?
1: Tak zaprvé tam byl zákonodárný sbor, byl tam senát. Byly tam všechny předpoklady pro život tradičního člověka, protože již v době založení Antiochie měla na 30 tisíc obyvatel, časem se to vyšplhalo až na 400 tisíc, čili byly tam tržiště, byly tam divadla, byla tam sloupořadí, kterým se říkalo stoa. Třída údajně měla až 6,5 kilometrů, kde se teda korzovalo, kde se lidé procházeli a samozřejmě se proháněli koně a povozy. Můžeme říct, že tam byly významné chrámy, jako chrám Jupitera nebo boha Apolona. A co je důležité, byly tam takzvaná nymfánea, což byly jakási atria s vodou. My bychom to možná dneska nazvali jako parčíky, kde je plno vody, kde je plno kašen, je tam spousta zeleně, je to takové příjemné místo pro meditaci, pro odpočinek. No a konec konců o kultuře, respektive o civilizaci, v Antiochii syrské hovoří to, že každá domácnost měla svůj vodovod, že tam byla solidně udělaná kanalizace.

0: zkrátka o obrovském rozmachu, který Antiochie Syrská zažila na počátku nového letopočtu a také poté, co hraje důležitou roli, co by jeden ze čtyř patriarchátů starověké církve. Nicméně následně už čeká tuto syrskou metropoli jen úpadek. Na jeho pokraji je dožené zemětřesení v roce 526 našeho letopočtu, které si vyžádalo okolo 100 000 lidských životů a tato katastrofa byla natolik zničující, že její dopady jsou patrné v regionu ještě dodnes. Oblast byla natolik zpustošená, že už nikdy nedokázala dohnat svou někdejší vyspělost. V následujících stoletích už jen odráží a víceméně úspěšně či neúspěšně odolává atakům zvenčí, kdo nad ní postupně získává tedy moc.
1: Abychom si ukázali opravdu celou tu kontinuitu, tak musíme říci, že vedle těch Seleukovců, kteří byli zakladateli Antiochie, to byli egyptští Ptolemájovci ve 3. století před naším letopočtem. Pak přicházejí zmíněný Partové, Tigran II. A následuje veliký římský vojevůdce Marcus Antonius, který samozřejmě ale Antiochii syrskou ztratil poté, co sám byl poražen Oktaviánem a spáchal sebevraždu s krásnou Kleopatrou. Antiochii syrskou navštívili nebo dokonce z ní učinili nástupiště dalších výbojů takový velicí římští vojevůdci, jako byl Trajanus nebo i Cézar před ním. Posléze se v Antiochii objeví Peršané a Novoperšané, například Šápur první veliký, to je 1. století a 3. století po Kristu, a nakonec Antiochii okupují Arabové, to je 7. století. V 11. století se tam střetávají dvě obrovské vojenské mocnosti, a to je evropská mocnost, která tam vysílá takzvané křižáky, protože tato oblast byla vnímána jako zajímavý obchodní kalkul, ale proti nim stojí seldžučtí Turci, takže v 11. století dochází k bojům mezi těmito skupinami. Nakonec se podaří křižákům dokonce vybudovat antiochejské knížectví, které ale nakonec posléze se podrobí Byzanci, která sama ovšem v roce 1453 v dobytím Konstantinopole jako říše končí.
0: V roku 1097, tedy jsem chtěla upřesnit, byla Antiochie obležena během té první křížové výpravy. Po 8měsíčním obléhání křižáky pak byla dobyta a stala se centrem jednoho z křižáckých státečků, jak jste o něm mluvil, tedy antiochijského knížectví, a jako vládce se tu prosadil normandský vůdce Bohemund z Tarentu. Antiochijské knížectví, jaký mělo význam?
1: To je velmi zajímavá věc, protože za prvé křižáci, zejména řád templářů, se neustále vojensky střetávali s muslimy. To znamená, ta klasická představa je, že ti dobyvační křižáci tam neustále bojují s těmi muslimy. Víte, ono to má taky jinou rovinu, a to je rovina obchodní. Křižáci, zejména templáři, se fantasticky naučili obchodovat. Naučili se v podstatě s těmi muslimy vycházet dobře. A jeden z důvodů, proč byli templáři na počátku 14. století napadeni, vlastně byli obviněni z kacírství a z neuvěřitelných orgií, stál zatím papež Urban VIII a francouzský panovník Filip IV. Sličný, tak jeden z těch důvodů byl, že templáři získali během těch staletí obrovské jmění právě proto, že obchodovali s muslimy a ve Francii si vybudovali zajímavé, my bychom řekli, banky. Oni to byly temply, ale byly to banky. Takže v Antiochii syrské se mimo jiné vytváří zvláštní multikulturní, multietnický a multirasový trust, který skutečně, já to teď trošku přeženu, ale do budoucna bude takovým vzorem vlastně takového mírumilovného setkávání. Nesmíme ovšem zapomenout, že samozřejmě křižáci museli plnit také úlohy vojenské, to znamená, také s těmi muslimy velmi krvavě válčili.
0: Mně právě velice přijde zajímavé tato oblast z hlediska toho, že Antiochie je kolébkou křesťanství, jednou z kolébek křesťanství, a následně se tu střetávají právě ty silné vlivy, kdy se musí bránit Turkům, kdy se musí bránit muslimům, ale zároveň se musí bránit i křižákům, čili jsou to takové paradoxy.
1: No, je to velice zvláštní, protože je to prostě centrum na té obchodní stezce a každý o to usiloval. Podívejte se na Benáčany, podívejte se na Janovany. Konec konců zajímavé je, že ještě předtím, než to antiochejské knížectví skolabovalo, tak si brousilo zuby na uchopení moci v samotné Byzanci, nebo chcete-li v samotné Konstantinopoli. To znamená, dá se říci, že křižáctví nebo křesťanská nadvláda nad Antiochií syrskou nakonec skončila právě proto, že sami křižáci žáci nebyli jednotní a místo toho, aby se sjednotili s tou východní byzantskou říší a pomohli jí ve sporu s Turky a vůbec muslimy, tak se navzájem vlastně přeli mezi sebou, válčili mezi sebou, čehož nakonec tedy ta muslimská moc využila a zlikvidovali jak antiochejské knížectví, tak následně v roce 1453 i Konstantinopol, a tím padla byzantská říše.
0: Svoji vládu v Antiochii tedy udrželi křižáci ve městě zhruba do roku 1268. Jak jsme říkali, potom tedy antiochijské knížectví ovládli muslimové. Byla tedy Antiochie definitivně odsouzena k pádu na dno významnosti, nebo zažila ještě světlejší chvilky tato kdysi křesťanská metropole?
1: Ona se stala tradičním obchodním městem, protože samozřejmě Turci velmi rádi sebe vnímali jako nástupce římských císařů. Ono se to moc neví, ale nejenom Moskované, čili Rusové, tvrdili, že oni jsou těmi nástupci těch papežů a toho pravého křesťanského Říma. Muslimové, respektive Turci, byli samozřejmě muslimové, ale sebe sama vnímali jako zároveň vládce nad všemi bývalými Římany. To znamená, všichni sebe sama tak trošku považovali za Římany. On je to...
0: Další paradox, který velmi
1: Víte, co, to je značka, to je logo, to je symbol. Samozřejmě, kdybyste tomu dobovému Turkovi v tom 13. 14. století řekla něco o křesťanském Římu, tak vám setne hlavu. Tam nešlo o to křesťanství, tam šlo o to, že ten Řím byl skutečně považován jako naprostá hvězda, jako naprostá civilizační kolébka, a Turci rádi sebe sama vnímali jako národ civilizovaný.
0: Říkal jste, že se z Antiochie stává tedy už takové klasické obchodní město. Jaké jsou její jaksi konce, nebo jak to s ní vypadá až do současné doby?
1: Antiochie je v současnosti naprosto legitimním městem, které je zajímavé tím, že je tam velmi silná křesťanská skupina. Křesťané ovšem se v celé Sýrii dělí na mnoho skupin, protože jsou tam jak skupiny, které se hlásí čistě k pravoslavné církvi, k té východní církvi. Jsou tam skupiny, které se ale hlásí vlastně k římské církvi, čili mají východní ritus, ale zároveň spadají pod jurisdikci svatého otce v Římě, čili papeže. Takže dá se říci, že Antiochie je dneska jedním z těch míst, které tradičně prostě působí jako zajímavá turistická destinace.

0: A to už je z dnešního pořadu vše. Navštívili jsme v rámci seriálu o starověkých městech někdejší syrskou metropoli Antiochii. Prošli jsme se prostřednictvím dnešní historie věčně živé v jejich ulicích a zavzpomínali na doby jejího největšího rozkvětu, ale i na její úpadek. Za spolupráci děkuji historikovi a spoluautorovi pořadu Martinu Chadimovi. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Do režie a na technické pracoviště pak patří můj dík Ireně Hýskové a Heleně Málkové. Ukázky četl David Schneider. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolína Koubová.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo už 6 lidí. Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiňanech. České tenistky se v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. A počasí zítra bude oblačno až zataženo občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
3: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
4: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
3: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
5: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
3: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
0: První reaktor tohoto typu by měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averej. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila taky tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech představil nové stáje. Středisko patří pod Kladrubský chov. Stáje jsou určené hlavně pro chovné klisny. Vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
7: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou. A také mimo ten hlavní turistický ruch.
0: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová oceňuje, že za nimi do Číny přiletěli fanoušci.
1: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky se toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
0: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
8: Nebezpečí na dálnici D2 a překážka na D5 se u sjezdu na Přímdu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stále pozorně za sjezdem na Podivín. Na 29. kilometru hlásil náš zpravodaj na krajnici dva chodce. Na D5 se z Plzně do Německa za sjezdem na Přímdu. Překážka 138. kilometr. V levém pruhu má to být předmět. Dejte pozor. Policie prodloužila uzavírku na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště. Obousměrně neprůjezdná je už několik hodin po vážné nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně Kyjov. Z Olomouce do Plzně jedou dva nadměrné náklady. Teď jsou na 35 z Moravské Třebové do Litomyšle poblíž odbočky na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Dnes mám pro vás člověka, který stělesňuje starý dobrý pojem renesanční člověk. Ten pojem, který je synonymem pro nejvyšší uznání, poklonu a respekt. Má pozoruhodnou kombinaci vzdělání, zajímavé talenty, dar vizionáře. Jeho oborem je architektura a urbanismus a jmenuje se Milan Kopeček. Letos 9. září získal prestižní ocenění Architekt obce 2026, a to za svou práci pro město Lipčice nad Vltavou. Ocenění vyzdvihuje zásadní význam spolupráce mezi architekty a samosprávami při rozvoji českých měst a obcí a Milan Kopeček je obdržel spolu s Petrou Peleškovou, starostkou města Lipčice nad Vltavou. A více už v hovorech. Právě teď od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
2: Hovory.
9: Tak tedy Milan Kopeček, architekt, urbanista, také právník, městský architekt pro Lipčice nad Vltavou. V Praze má vlastní studio a konzultační společnost, které nesou jeho jméno. A já vám děkuji, že jste přišel. Vítejte.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Když jste ten laureatus, čili ověnčený vavřínem, řekněte mi prosím, změní to něco ve vašem profesním životě a jaké pocity se tady k tomu vážou, i když ptát se chlapa na pocity je takové divné?
10: Já myslím, že to je naprosto v pořádku. Pocity jsou veskrze pozitivní, to je jednoznačný k té předchozí části otázky, jestli se něco změní v profesním životě. Já si myslím, že ne. Že to je jenom určitý mezník nebo milník na nějaké cestě od někud někam. A já to vnímám jako určitý krok a ocenění té práce, kterou my městští architekti děláme a není příliš vidět.
9: Takové poděkování společnosti směrem k vám. Nezlobte se, že se na to ptám, ale já jsem opravdu několikrát slyšela, že architekti mají strašné ego. Něco jako třeba dirigenti nebo režiséři nebo chirurgové a že je těžké s nimi vyjít.
10: Já bych se toho slova ego vůbec nebál. Já si myslím, že architekt ego potřebuje. Je potřeba akorát vnímat rozdíl mezi tím silným tvůrčím egem a mezi případně nějakým toxickým působením ega. Ve chvíli, kdy architekt má nějakou konkrétní představu o projektu, dokáže ho obhájit, je ochoten za něj nést odpovědnost, tak si myslím, že to je v pořádku. Ve chvíli, kdy bych došel do situace, že za tím názorem stojím jenom proto, že jsem to já, že mám tu pravdu, že jsem to řekl já, tak si myslím, že by ten ego, to ego by začalo být problémem celého příběhu. Prostě myslím si, že silné ego je pro architekta důležité a musí být ale spojeno s pokorou.
9: Můžeme si říct si prosím něco, alespoň zatím v obecné rovině, o smyslu činnosti těch architektů městských, snad i vesnických, některé. Ostatně ty Lipčice, ty mají asi 3000 nebo 4000 obyvatel, to mi spíš jako zní jako vesnice. Zkrátka dobře, smyslem této činnosti a smyslem toho, že ta zastupitelstva za to dají peníze třeba, že také.
10: Já myslím, že na začátku je potřeba říct nahlas, že městský architekt není městský projektant. Není to člověk, který kreslí domy pro město. Je to v té nejširší podobě určitý vizionář a je to hlavně poradce města v otázkách rozvoje. Nestojí tedy za těma konkrétníma objektama, konkrétníma návrhama, ale je jejich iniciátorem. Je to funkce, která má časový přesah především v kontinuitě.
9: To vizionářství, to mě zajímá. Podle mě to bez toho prostě nejde. Jak daleko do té budoucnosti vy musíte vidět?
10: My architekti bychom si přáli, abychom viděli hodně daleko. Za sebe si myslím, že reálně dokážeme dohlédnout ze své zkušenosti to, jak se tady projekty povolují, jaká je, řekněme, ta první fáze vzniku objektů a pak posléze na tu část, kde ty objekty existují. Já si myslím, že naše vize je nějakých jako 20-30 let.
9: To mi nepřijde ale zas až tak dlouho. Upřímně řečeno.
10: Pardon, proti politickému času je to několikanásobně delší. Tudíž
9: to je pravda, aha.
10: Počítáte to
9: v jiných úsecích. A patříte vy mezi ty lidi, kteří drží prst na územních plánech a mají do toho co mluvit?
10: Tak trochu ano, nikoliv generálně. Je potřeba od sebe odlišit ty jednotlivé fáze a to je to, kdy o tom přemýšlí v odborné rovině městský architekt a kdy o tom územním plánování přemýšlí politici. Jsou to dvě činnosti, které se musí vzájemně propojovat, ale jedna nesmí zastupovat druhou. Není nic horšího, než když politici projektují a není nic horšího, než když architekti v tuto chvíli v rámci územního plánování vládnou.
9: Politikaři.
10: Myslím si, že je potřeba udržet každý svoji roli a vzájemně se doplňovat. Je to dialog.
9: Já jsem sice jenom laik v tomto ohledu, ale řekla bych, že člověk na vaší pozici musí mít jako diplomatický a komunikační talent, protože jestli to správně chápu, vy jste mostem mezi těmi všemi faktory, které jsou ve hře, když se rozhoduje o tom, jak se to město bude dál vyvíjet.
10: Je to asi i pravda a já si myslím, že to je možná ta nejtěžší část naší práce. Protože každý z těch lidí, každý z těch subjektů, každý z těch skupin má trochu jiný pohled. Projektanti chtějí projektovat, investoři investovat, politici chtějí rozhodovat, občané, obyvatele, ty chtějí přirozeně žít a my architekti nebo městští architekti chceme tvořit kvalitní prostředí a tím naším hlavním úkolem nebo jednou z těch deviz, kterou k tomu máme, je hledat řešení, ve kterém se pokud možno co nejméně ztratí a co nejvíce získá. Není úkolem někoho porazit, ale najít nějakou společnou řeč.
9: No to zní hezky. A jak to vypadá v reálu, takovéto diskuse?
10: Složitě. Myslím si, že asi ta první věc je potřeba určité míry empatie a určité schopnosti naslouchat. Potřeba rozklíčovat, o co komu v těch příbězích jde a najít mezi tím vším nějaký přirozený balanc. Jakmile to moc vychýlíte na jednu stranu, a to už je jedno, ať na stranu moci, nebo na stranu peněz, nebo na stranu sousedských zájmů, které čas od času hodně tlačí na efekt NIMBY, not in my backyard, tak vždy to převáží některým z těchto směrů, jak to není dobře pro celek, není to dobře pro město. Myslím si, že ta odpověď je někde v těžišti. Hledat těžiště, naslouchat a najít nějakou rovnováhu.
9: Má architekt městský, tedy teď se bavíme, má něco jako právo veta na některé návrhy? Umím si představit ambice politiků, umím si představit ambice developerů, opravdu i ty tužby obyvatel.
10: Pokud se všichni v tom místě, nebo aspoň převážná část, shodnou na tom, že městského architekta potřebují, tak to právo veta má, i když ho sám o sobě neprokazuje. Městský architekt je poradce města, město tu svoji vůli vykonává skrze své zastupitele. Mezi nimi jsou jak ti, co vedou, tak ti, co jsou v opozici. Pokud se shodnou na tom, že potřebují městského architekta právě proto, že v určitých oblastech nejsou schopni najít mezi sebou vlastní rovnováhu, pouze a jen teda v případě rozvoje, nikoli sousedských vztahů, tak ano, pak vlastně se ta implikace toho principu veta dá říct, že ano, že je dostupná.
9: A zažil jste to, prožil jste to?
10: Mnohokrát. A funguje to.
9: Podívejme se na ty Lipčice, ano, tak já jsem si to tady poznamenala. Dříve byly významným centrem výroby šroubů a cihel a právě tady ty průmyslové areály dnes ožívají. Příkladem je uhelný mlýn, který slouží jako galerie a kreativní prostor. Potom ve městě je moderní plovárna a potom město disponuje mateřskou i základní školou, restauracemi a obchody. Co tady z toho nese váš podpis osobní?
10: Já bych s tím slovem podpis velmi šetřil.
9: Dobře, ale myslím jako tak ve smyslu vlivu na to.
10: Určitě. Právě že víc než ten podpis pod konkrétní stavbou, je to otázka vlivu v nastavení těch jednotlivých úloh, které jste vyjmenovala, nebo úkonů, které se ve městě podařily. Jedna z největších asi odlišností proti klasické architektonické práci je, že u domu můžete říct, to jsem navrhnul. Z pohledu městského architekta tuhle tu roli nemáte. Z pohledu městského architekta to téma je mnohem složitější a širší. Takže ten můj vliv je spíš v těch procesech a ve schopnosti nastavit pravidla, nastavit způsob přemýšlení, a ten, když je potom ostatními přejat, tak to je možná ten jako nějaký imaginární podpis v Lipčicích.
9: Ten váš vliv, jak říkáte, je v širším kontextu, ale úměrně tomu asi s tím souvisí i zodpovědnost, ne?
10: Určitě. Tím se dostáváme jako zpětnou vazbou k tématu toho ega. Jestli máte zdravě nastavené ego, tak tu svoji odpovědnost odbornou unesete. Stejně tak dokážete ustát to, že váš odborný názor sahá jenom do nějaké části, pak už přichází politická odpovědnost, a to je zase na dalších aktérech toho příběhu.
9: Jako městský architekt pro ty Lipčice jste se, což jsem se tady dočetla v tiskových zprávách, zasloužil o transparentní systém urbanistických konzultací, kultivaci veřejného prostoru a propojení města s akademickou sférou. To bych prosila, jestli bychom si to mohli rozložit na prvočinitele a ukomentovat to.
10: Zkusme to od toho začátku.
9: Ano, transparentní systém urbanistických konzultací.
10: Já to zkusím říct co nejblíže lidskému jazyku. V podstatě jde o to, aby investoři, a to už je jedno, jestli je to malý investor, lokální rodina nebo nějaký institucionální investor, někdo jako se silnějším motivem, s tím svým záměrem ho nejdřív přijde konzultovat na město. A je to vlastně v tu chvíli ne, kdy má hotový projekt, ale kdy uvažuje nad nějakým konceptem, jak své území nebo území, ke kterému má nějaká práva, ať už vlastnická nebo nějak jinak složená, a začne přemýšlet o tom, jak to území využije. To, co mu umožňuje územní plán, je jeden příběh, jak by mohl vypadat konkrétní návrh, je druhý příběh. Ve chvíli, kdy přijdou na začátku, přijdou se svým architektem, tak se dokážeme dohodnout na mnohem, kdy předejdeme následným starostem, které by byly, kdyby přišli s hotovým projektem a snažili se importovat do toho území něco, co postavili prostě někde jinde a řekli, postavíme to i u vás u Lipčicích. Takhle to nefunguje. Naopak je potřeba to probrat a najít ty plusy a mínusy a zároveň říct taktéž i, že některé věci nejsou správně a že jim město fandit nebude. Tím se šetří čas, peníze a vlastně se i obrušují hrany k tomu, aby se mohlo dojít k rozumným projektům s rozumným výsledkem.
9: Abyste vy mohl tady to všechno jakoby rozplést a zaujmout k tomu nějaká stanoviska, tak vám se musí ukrutně hodit to vaše jako fascinujícně mnohostranné vzdělání. Vy jste právník, ale máte také technické vzdělání, že vystudoval jste architekturu, inženýr na ČVUT. Tak zkrátka je dobře, že znáte prostě i tu technickou stránku té věci, že to nemusíte nechávat třeba někomu posuzovat.
10: Je to nesporná výhoda. Já bych to negeneralizoval, že by to měl být vklad nebo nastavení každého městského architekta. Je to prostě nějaká moje konkurenční výhoda. To, co bych považoval za důležitý, tak jak jste tu otázku nastínila, je, že v té konzultaci na tom začátku se potkávají všechny ty věci v úplném, jako téměř prenatálním věku těch myšlenek a potkávají se tam opravdu všechny ty úvahy, ať už na straně akvizice, na straně možnosti výstavby, na straně zájmu, veřejných zájmů a i parciálních zájmů, ať už teda ekonomických anebo nějakých spolkových těch možností, je tam prostě velká řada, stejně tak jako zájmu ochrany památkové péče nebo ochrany krajiny. Těch možností je tam moc. Ve chvíli, kdy máte širší záběr a naučíte se naslouchat a to naslouchání používáte doopravdy nejenom jako, tak si myslím, že to věci pomůže. Mám nějakou určitou konkurenční výhodu, ale nějak dvakrát bych se tím nechlubil.
9: Stalo se vám někdy při tady těch jednáních, která si myslím, že musí být fakt náročná, že to fakt byl jako boj na krev prostě, že jste musel opravdu jít proti nějakým názorům, o kterých jste věděl, že nejsou v pořádku, a nebo dokonce, jestli jste někdy něco třeba nevzdal, ale to asi si nemůžete dovolit, co by tedy městský architekt.
10: Určitě to nevzdávám a nevzdal jsem. To já mám vlastně jenom jednu zásadní hodnotu a to je můj odborný názor a ve chvíli, kdybych s ním začal nějak koketovat, dostal bych se do situace, že bych nebyl uvěřitelným a relevantním partnerem. K té otázce, jestli na krev, já si nemyslím, že na krev, ale většina těch diskuzí je velmi vypjatá, protože ty názory jsou rozdílné, ty očekávání jsou rozdílné a každý do té hry vstupuje s tím, že chce získat 100 a nechat druhé straně 0. Je potřeba najít nějaký kompromis tak, aby ten kompromis nebyl s prostým slovem, aby to byla situace win-win pro všechny. A hledat to řešení je těžký. Záleží na tom, jestli ty strany ho hledat chtějí. Ale jinak to, že ty názory jsou naprosto jako vyhraněné a velmi často proti sobě jdoucí, to je pravda. To je každodenní chleba městského architekta.
9: Vy jste to ocenění získal spolu s paní starostkou. Tak a teď mluvme tedy o tom, jak smysluplná je takováto koexistence architekta s zastupitelstvem, které jako uznává jeho důležitost.
10: Pro městského architekta velmi žádoucí. Jakmile by tam nebyla důvěra v tu odbornost a opačně ze strany městských architektů směrem k zastupitelstvu, k vedením i k opozici, nebylo naplnění té důvěry tou odborností, tou znalostí a tou expertizou, tak by z toho vzniknul velký problém a pak vlastně takové města by městské architekty mít neměla. Na obou dvou stranách, ať už na straně vedení, tak na straně nás městských architektů. Ale ve chvíli, kdy tam tyhle ty, řekněme, bazální body jsou naplněny, tak to funguje. Že to je napínavé, to prostě je. Že tam určitá dynamika vzniká tím, že vedení má jeden názor a opozice principiálně odlišný nebo řekněme konstruktivně kritický, to si myslím, že je taky na místě. Z pohledu městského architekta je vůči tomu potřeba mít rozumný odstup a ty věci dokázat vyvážit a vnímat je v celkovém kontextu, nejenom teď a tady u toho daného stolu, ale především co ten kontext bude znamenat zítra za těch 10 let nebo případně za 30. Jak to rozhodnutí obstojí v čase, jestli pro město, pro rozvoj města je důležitý, podstatný anebo řekněme méně podstatné, je to jakási pěna dní a jestli se do té tváře města, do identity města propíše anebo jenom zůstane a prošumí.
9: Když si to sedne, tak to může být zajímavá synergie, ne? Která přinese efekt všem v tom místě.
10: Ono to vypadá na první pohled ano. Odpověď je ano. Ale musí si to sednout a je to příliš mnoho prvků. A na první pohled to vypadá, že to je jenom daný starosta, daný městský architekt nebo architektka. Není to tak. Je to prostě velmi široký vějíř lidí a skupin, které do toho mají co mluvit a jejich zájmy jsou oprávněné.
9: O nesnadné a složité profesi městského architekta mluvíme s architektem Milanem Kopečkem. Jste v Hovorech na Českém rozhlase Plus.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Mimochodem, pane architekte, je těžké Ale já vám to nepodsouvám, tu otázku. Nicméně se ptám, je těžké vysvětlit lidem, kteří mají třeba moc, mají třeba hodně peněz, otázky vkusu, nevkusu, kýče a tak?
10: To je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že nejde ani tak o vkus a kýč jako takový. To je věc osobního nastavení. Já bych to spíš jako překlopil na to, jestli tam moc a peníze dokážou vygenerovat nějakou kvalitu. A pokud půjde o téma kvality, tak já jsem tomu otevřený a je jedno, jak ta kvalita je nákladná, jestli nízkonákladová nebo nějaká výrazná. Se nebráním ani obecně jako silným výrazným stavbám, pokud ale mají co říct, pokud to jejich zadání má smysl. Pokud jsou tím zadáním pouze a jen peníze a moc, tak to žádný velký smysl nemá.
9: Mně třeba ten váš projekt, a teď doufám, že to tedy neřeknu špatně, Nová koulka,
10: ano.
9: Ten mi přijde jako hodně silná, výrazná a zajímavá stavba.
10: Já jsem za to rád.
9: To je na Smíchově, že? Přibližme to trošku. Mně to přijde, že to je dům, který nemá vůbec ostré hrany.
10: Nemá. Já ten dům mám moc rád. Strávil jsem s jeho návrhem hodně let, než se ho podařilo prosadit. On v půdorysu nevypadá úplně standardizovaně, tak to dalo to práci vysvětlit na všech úřadech postupně a směrem k tomu, proč se jmenuje Nová koulka. On stojí vedle původní koulky, nebudu říkat staré, ale původní, která byla usedlostí ve velmi silným, se silným géniem loci a prostě investor získal určitou část parcely, na které jsme mohli postavit nový dům a já jsem hledal nějakou protiváhu. Možná bude znít zajímavé, ale nejefektnější, nejsilnější a nejrozumnější diskuze a odborná diskuze byla s památkáři, kteří ve výsledku nebyli proti takhle nové formě vedle té původní historizující. Relativní blízkosti, není to úplně vedle sebe. Ale k té vaší první otázce, ano, možná i ta koulka evokovala to, že ten barák prostě nemá být hranatý, ale nějak zaoblený.
9: A to je bytový dům, nemýlím-li se?
10: Ano.
9: A je to on, na kterém je také domovní znamení?
10: Ano.
9: A vy jste se nějak rozhodl, že vzkřísíte tento fenomén?
10: Já bych si to moc přál, aby byl vzkříšen. Já mu fandím. Já si obecně myslím, že je to téma, který možná neprávem vymizelo z našeho vnímání měst. Nemám na mysli teď nějaké hlavy lvů a hvězdy na domech, to takhle daleko bych nešel, ale domovní znamení byly prvky, které domům dávaly nějakou identitu a my v dnešní době technici s ní dokážeme každý dům pojmenovat číslem popisným a evidenčním a já nevím, jakými dalšími možnými čísly, parcelními a čísly jednotek, které tam vzniknou a td. Ale vlastně, jak se ten dům jmenuje, jak se dostane do povědomí místních, myslím si, že domovní znamení byla dobrá cesta, kterou bychom mohli následovat.
9: Řekněte mi, že ta úvaha o tom, že architektura má strašně blízko k sochařině, není úplně jako mimo mísu, jak se říká hezky česky.
10: Určitě ne. To přirovnání nebo propojení je naprosto na místě. Obě dvě ty formy mají útočí na naše jako blízké smysly. Spíš je to o tom, jak je vnímáme, jak je potom rozklíčujeme, protože architekturu nebo sochu jako takovou můžete obejít, abyste ji pochopili. Architekturu tu musíte obydlet, abyste ji pochopili. Ale jinak mají blízko, je to práce s hmotou. Určitě.
9: A zdá se mi, že některé jaksi trendy, že opravdu jsou takové, že ten dům lze vnímat jako svého druhu sochu, no. Tak co třeba je tančící dům v Praze? Jedna z mála věcí, které tady máme trošku jako, no.
10: To je,
9: A vy jste asi, se tak ošíváte, vám se asi nelíbí, co?
10: Líbí moc. Já potkávám každé ráno, když jdu na tramvaj. Já bydlím mezi Národním divadlem a tančící domem, takže mezi tou starou sférou a tou původní a tou novou vrstvou. Myslím si, že tančící dům je fantastický dům. Jestli se vrátím k té otázce, co jste řekla, to znamená s tím propojení se sochařstvím. Já bych ho úplně nedefinoval jako propojení se sochařstvím. Je to určitý architektonický styl, který Gary z Miluničem implikovali na tenhle ten dům. To, co je podstatně, jak on hovoří s tím vlastním prostředím. On i když má velmi svébytnou formu, svébytné detaily, tak tou hmotou koresponduje s tím svým prostředím, s měřítkem, pracuje a zároveň je tam to silné gesto, že když odstoupíte, rozostříte pohled, tak tam toho Freda a Ginger vidíte. Tak to je krásná práce.
9: Ono to tam sedí a při tom místě si vzpomínáte dobře, jak to bylo z kraje, že to přece jenom společnost nechtěla přijmout.
10: A to je s každou novou věcí. Já si myslím, že to je v pořádku. Rezistence společnosti musí být a čas ukáže, jestli ten návrh byl nebo nebyl dobrý. To je možná i ta práce architektů vidět o těch 10, 20, 30 let dopředu.
9: Řekněte mi ještě, i když bych se vás chtěla zeptat na tisíc dalších otázek, alespoň to, jestli je takovou jako výzvou 21. století pro architekty znovu využití těch opuštěných průmyslových staveb, aby nehyzdili krajinu tak, jak to známe třeba z nešťastného odsunutého pohraničí u nás.
10: Já jsem rád za to, že se téma brownfieldu, to je vlastně víceméně to, na co se ptáte, stalo běžnou stavební úlohou. Že se to dostalo do povědomí nejenom architektů, ale do povědomí vedení měst a vůbec veřejné diskuze. Je to dneska standardizovaná úloha, je to dobře. Některé stavby zachránit nelze. Některé jsou prostě za svým zenitem, stejně tak za možností nějaké konverze. Na druhou stranu si myslím, že není třeba všechno staré bourat. Pokud se podaří najít dobrý, smysluplný nový život staré stavbě a zakomponovat ji do nového prostředí, tak je to jedině dobře, protože pokračuje s tím, co jsem už tady dneska zmínil, s identitou místa a není nutný všechno starý bourat.
9: Pane architekte, jak jsem řekla, mrzí mě, že musíme končit. Třeba někdy zase to téma otevřeme. Každopádně vám přeji hodně úspěchu do vaší práce. Gratuluji k té ceně Architekt obci 2026, kterou jste obdržel. Díky, nashledanou.
10: Díky za pozvání, nashledanou.
9: Vážení posluchači, to byl Milan Kopeček, architekt, byl hostem těchto hovorů. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Hulková.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
11: Jaká média označuje americký prezident Donald Trump za špinavá a zkorumpovaná, případně za šašky okresního formátu a proč? Proč jim zakázal přístup do Bílého domu? Petr Vizina bude diskutovat o protestu předních televizních stanic v USA s americko-českým novinářem Julianem Nagelem.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio, news in English. The Czech Republic has joined a group of countries seeking to protect children from the potential impact of artificial intelligence. President Petr Pavel took part in a meeting led by his French counterpart Emmanuel Macron, which launched the initiative. The Czech army and its allies have been testing drone operations, counter-drone systems and ground robots within the Drone Shield 2026 exercise. Members of the armed forces, experts and dozens of companies from the Czech and foreign defense and technology industries are taking part in the exercise. And three scientists have received the 2026 Europhysics Prize for their outstanding contribution to condensed matter physics and the discovery of ultra magnetism. It is the first time the prestigious award has been given to Czech scientists. Weather. Thursday should be overcast and rainy around the country, with daytime highs between 13 and 18 degrees Celsius. The Václav Havel Library ceased to exist in its hitherto form earlier this year when both major donors and staff members departed. Further twists followed, and this week Havel's widow entrusted Prague's Municipal Library with preserving the legacy of the dissident dramatist turned president. Ian Willoughby has the story.
13: První, protože jsme historicky byli první institucí tohoto typu.
14: Last week, representatives of the first presidential library, a newly established entity with key members who were previously involved with the Václav Havel Library, held a news conference outlining their aims. This group are still based in the building that housed the Havel Library and possess its digital archive and book collection. but they were forced to come up with a new title after the democracy leader's widow, Dagmar Havlova, stripped them of the right to use his name.

0: Asian Vision 97 and my family.
1: Tomáš Řehák, director of the Municipal Library, says he didn't hesitate for a moment when Mrs. Havlová contacted him with the offer of cooperation. And he says his institution is well placed to meet her expectations.
2: We know how to do things on international level, on high level, I would say. We invite many important writers here to Prague, and we want also to export one of the biggest names in Czech literature abroad. So that's another part of our activities. But more than everything, we are open institution, open to everybody. We are a real public library. So we would like to share the literal and political endowment, probably not the best word, but anyway, of Václav Havel to broad public.
1: Dagmar Havlová was one of the three original founders of the Václav Havel Library. Set up while the one-time leader of the Velvet Revolution was still alive, it was the first Czech institution created on the model of US presidential libraries, albeit on a rather more modest scale. Events of recent months, which were evidently sparked by staff dissatisfaction with then-director Tomáš Sedláček, have garnered a lot of headlines. Mrs. Havlová says it's a relief for her to be able to move on from this turbulent period.
0: The library, which was in private hands, had 15 directors in a period of 22 years, and that's not good. The fact that things will now be looked after by an institution that runs so perfectly, that will continue to operate well, tells me that I've put my late husband into the right hands.
1: Tomáš Řehák says the Municipal Library will next month reveal concrete plans regarding how it will make use of the license bestowed on it by Václav Havel's widow.
0: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Opozice chce ještě před říjnovými volbami svolat sněmovní schůzi k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Odůvodňuje to mimo jiné tím, že vláda porušuje svoje programové prohlášení, když předkládá návrh rozpočtu, který počítá s vysokým schodkem. Vládní koalice takovou kritiku odmítá a především si je jistá svou podporou v poslanecké sněmovně. Má v ní pohodlnou většinu. Má smysl, aby se teď opozice pokoušela o vyslovení nedůvěry vládě?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty k tomuto tématu jsou po linkách komentátorka deníku Forum 24 Johana Šafrová. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A tady ve studiu komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. Dobrý den.
6: Hezký den.
4: Johano, začněme od vás. Má podle vás opozice teď dobré důvody k tomu, aby se pokoušela vyslovit nedůvěru vládě?
5: No víte, ono to má několik rovin. Za mě ten argument, že je to před volbami, ano, samozřejmě, ale na druhou stranu v naší zemi máme volby každý rok, takže je poměrně dost složité říct, kdy před volbami není. Ale pak je tu ten zásadnější důvod.
4: Ten zásadnější důvod, promiňte, že vám do toho vstupuju, my jsme... Ano. Ztratili spojení s vámi, jakmile jste řekla ten zásadnější důvod, tak pokud byste se k tomu mohla vrátit, uvítali bychom to.
5: Omlouvám se, ano.
4: Za to nemůžete.
5: Ten zásadní důvod je, že vláda Andreje Babiše zásadním způsobem zadlužuje tuto zemi a kromě toho, jak vyplývá i z vyjádření opozice, že se nebude tedy řešit jenom ten schodek, ale i například pokračující střet zájmu Andreje Babiše a fakt, že každý Čech bude vlastně financovat dotace holdingu Agrofert, to jsou prostě věci, o kterých se nemůže mlčet. Já mám pocit, že by vlastně každý den měli být lidé na náměstí a protestovat proti tomu, co se děje.
4: Martine, váš pohled, má opozice podle vás dobré důvody k tomu, aby se teď pokusila vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše?
6: Pokud má opozice nějakou představu, že jí to třeba pomůže v těch volbách třeba mobilizovat voliče nebo něco takového, tak to asi smysl má, ale pokud se na to podíváme z toho pohledu, že by mohli jaksi vládě vyslovit nedůvěru, je to velmi nepravděpodobné a hlavně, kdyby se jim to nakrásně teoreticky podařilo, tak vteřinu poté, co se to stane, nebudou vědět, co dál, protože ty poměry ve sněmovně

0: se nezmění. Ty volby, ten poměr sil jasně řekli, jasně ho dali politikům, aby se s tím vypořádali. A nerýsuje se tady žádný přesun typu, některá ze stran říká, ano, já bych udělal vládu s Babišem za těchto a těchto podmínek, muselo by se to nějakým způsobem specifikovat, ne. A vyvolat předčasné volby je v téhle zemi velice těžké. Takže a další věc je teda samozřejmě to, že od listopadu jsme zažili 20 pokusů o vyslovení nedůvěry a úspěšný byl jenom jeden. A letos to bude už druhý pokus. Vlastně, když se posluchači zamyslí, tak se ani nespomenou, kvůli čemu byl ten první pokus letošní únorový.
1: Tak nám to možná připomeňte v rychlosti.
0: To bylo kvůli údajnému vydírání Petra Macinky vůči prezidentu republiky, které nakonec policie odložila, protože to žádné vydírání nebylo.
1: Johano, tak co říkáte na tyto argumenty? Na prvním místě asi byste uznala, že je málo pravděpodobné, že se opozici podaří ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami vyslovit vládě nedůvěru.
2: Ano, tak já mám za to, že ta opozice si vlastně ani nemyslí, že by se to mohlo podařit. Ono samozřejmě z hlediska toho, co například slibovali motoristé, jak budou hlídat Babiše a teď vlastně svítí u toho, co se děje, by třeba se našel nějaký poslanec, který by se, řekněme, zastyděl, ale to se pravděpodobně nestane.
1: A promiňte, že vás přerušu, opozice, jaký to tedy potom má smysl?
2: No, to právě k tomu se chci dostat, ono je vlastně ta opozice.
1: Opět nám bohužel, omlouvám se moc, teď jste nám opět vypadla a bylo to opět ve chvíli, kdy jste začala říkat ten váš argument. Slyšíme se, paní Šafrová? Zdá se, že spojení s Johanou Šafrovou, komentátorkou deníku Forum 24, nám bohužel selhalo, ale máme tady ve studia Martina Zvěřinu, tak počkáme, než se nám podaří, jak věřím, s paní Šafrovou to spojení obnovit. Když jste to tady připomínal, že v historii samostatné České republiky uspěl jediný opoziční pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nesvědčí to o tom, že to je instrument, který zkrátka opozice v naší demokracii užívá běžně, aniž by si myslela, že může uspět a aniž by měla jasný plán, co v případě, že uspěje?
0: To máte určitě pravdu. Je to vlastně instrument, je to politický nástroj, sloužící asi patrně k mobilizaci voličů, nebo ale když už, a to se několika letech už stalo, že jsme měli hlasování o nedůvěře dvakrát v jednom kalendářním roce. Jo, takže otázka, a třeba minulá vláda Petra Fialy čelila 4 pokusům. Ale otázka je, jestli s tím počtem těch pokusů ten dopad toho hlasování neklesá. Vlastně, že pozornost voličů je úplně utlumena, protože už se zase hlasuje o nedůvěře vládě, to zase dopadne stejně. Jo?
1: My jsme mezi tím, děkuju vám, Martine, za vyplnění tohoto prostoru, kdy jsme navazovali spojení s Johanou Šafrovou. Já jsem se tady Martinu Zvěřinovi, Johano, pokoušel oponovat a připomínal mu, že opozice běžně sahala i v minulosti k tomu prostředku vyslovení nedůvěry vládě. A vám jsem zase, než se nám přerušilo spojení, oponoval, jaký to má smysl, když i tato opozice ví, že neuspěje.
2: No, já jsem to právě se bohužel přerušilo to spojení. Já jsem chtěla říct, že ona ta opozice vlastně je to taky způsob nějakého nastavování agendy a toho, že ona pojmenovává problémy, které se dějí.
1: To už musím z pozice moderátora konstatovat, že dnes tedy nám štěstí, co se týče spojení s našimi hosty, vyloženě nepřeje, protože po třetí se nám přerušil hovor s Johanou Šafrovou. Z toho, co jsem zachytil a přehraju to na vás, Martine, tak Johana připomínalo ten důležitý smysl vyslovování nedůvěry vládě, že pro opozici je to příležitost připomenout, co na vládě kritizuje.
0: To je pravda, to je vynikající příležitost připomenout ty problémy. Pro věrohodnost celého toho procesu by bylo dobré, aby ta opozice měla za sebou nějakou historii, kde třeba jako, podívejte se, my jsme bojovali proti zadlužování země a tahle vláda zadlužuje brutálním tempem. Jenže ta minulá vláda také zadlužovala. Ta minulá vláda velice chválihodně, ale pouze brzdila to tempo zadlužování. V tom minulém volebním období to byl 1 200 000 000, myslím, kumulovaný dluh. A Takže když nebude věrohodná ta opozice, tak si myslím, že to nebude fungovat.
1: Tak Johano, zdá se, že jsme opět ve spojení. Já jsem mezi tím nechal Martina Zvěřinu reagovat na to, co jste stihla říct, než se to spojení zase přerušilo. Nevím, zda jste ho slyšela, ale nechám vás samozřejmě dokončit ten argument, proč má pro opozici smysl pokoušet se vyslovovat vládě nedůvěru, byť ví, že asi neuspěje.
2: Tak ona, ta opozice taky potřebuje být viditelná, určitě všichni slyšíme takové ty argumenty, opozice nic nedělá a podobně, tak ona tedy něco dělat musí a tohle je jeden ze způsobů, co udělat a taky je to pro ní způsob, jak být více vidět, což je samozřejmě z hlediska politiky nutnost a nikdo z opozice, jak si nevlastní žádná média, která by mu pomáhala a to, že se hlasuje o nedůvěře vládě, hovoří se o tom, mají prostor například právě ve veřejnoprávních médiích, tak to nasvěcuje ty problémy, které jsou a mezi které samozřejmě je to zadlužování, ale z mého hlediska daleko víc ten střed zájmu patří.
1: Tak je to naprosto legitimní prostředek opozice, jak se zviditelnit na politickém kolbišti, Martine. Není to tak?
0: Je, samozřejmě, to nikdo nespochybňuje to právo opozice tohle dělat. Jenom je otázka, do jaké míry je to účinné při té frekvenci.
1: Co na to říkáte, Johano, že už po druhé v tomto roce se opozice pokouší vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru?
2: Tak ona, ta vláda jaksi nastavuje ty problémy, proti kterým je potřeba se ozvat. Ono, sice můžeme říct, že v únoru to bylo údajné vydírání pana prezidenta Petrem Macinkou, ale chování Petra Macinky jako ministra zahraničí vůči prezidentovi byla naprostá nehoráznost. Viděli jsme taky reakci občanů, kteří se scházeli na náměstích opravdu.
1: Já už nemám pro dnešek slov. Skutečně zdá se, že po čtvrté jsme ztratili spojení s jedním z našich dnešních hostů, s Johanou Šafrovou. Každopádně máme tady ve studiu naštěstí Martina Zvěřinu, se kterým spojení pochopitelně ztratit nemůžeme, protože se tady vidíme a jsme tady spolu fyzicky. Já bych se pokusil vytáhnout z té argumentace Johany Šafrové hnedka z úvodu poukazování na rozpočet, protože to je skutečně něco, čím teď opozice odůvodňuje tu svoji snahu vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru. Opozice argumentuje, že tím vysokým schodkem vláda porušuje svoje vlastní programové prohlášení. Co vy na to?
0: To je nesporně pravda a vlastně vláda si uvolnila ruce z likvidací toho zákona o rozpočtové odpovědnosti, ale rozhodující v téhleté přeje volič. To znamená, pokud vláda má tu svou většinu, kterou bude mít předpokládám po celé volební období, tak bychom museli sledovat nějaké třeba propady popularity nebo něco takového. Museli by dostat nějakou zpětnou vazbu ta vláda na to, aby změnila ten kurz. Oni nám slibují, že v tomto roce ten deficit bude vysoký a pak ho budou snižovat. Což je samozřejmě sporné, nevíme, jak to dopadne, vždycky se najde nějaký důvod, nějaká výmluva pro politiky je velice kreativní tvor, takže vždycky nám vysvětlí, proč něco nejde. Takže tam panuje veliká nejistota ohledně tohohle. Na druhé straně ta vláda třeba neplní ani ty utrácecí sliby, které měla před volbami. Takže jako já nevím, jako, jak se na to dívají voliči, ale popularita vlády neklesá, přestože utrácí v míře, kterou sama nepřipouštěla a jak to sečtou voliči lidem, jako jsou motoristé, kteří slibovali, že vládu ohlídají, to netuším. Opravdu to netuším, jako nevidím do nich.
1: Tak Martin Zvěřina to tady teď sám připomněl, že vláda ve svém programovém prohlášení sice hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům, na druhé straně ovšem dodává, že dosáhne postupného snižování schodku veřejných financí v těch dalších letech. A teď tedy vláda tvrdí, že s tou konsolidací začne nejpozději na přes rok. Pro vás to vůbec není uvěřitelná argumentace, Johano Šafrová, pokud jsme opět ve spojení?
2: Jsme, doufejme, že to tak zůstane. Ne, musím říct, že není, rozhodně se nestane, že by vláda Andreje Babiše dělala jakékoliv nepopulární kroky vůči svým voličům. To se prostě nestane, protože Andrej Babiš si chce ten elektorát udržet.
1: A co říkáte na ten Martinův argument, že vlastně je ještě předčasné hodnotit, zda to koaličním stranám jejich voliči spočítají, protože sama vláda je v plnění některých těch slibů, které předpokládají vyšší výdaje, zatím opatrnější podle Martina?
2: Tak já taky je nutno říct, že spousta voličů nesleduje například výdaje tak do detailu, aby to změnilo jejich pohled na vládu, kterou volili. Na druhou stranu je možné, že právě u těch zmiňovaných motoristů se to stát může, ale například vidíme, že s preferencemi příliš nedělá to, že SPD v podstatě není v té vládě vůbec zastoupena a jsou to tedy jenom navržení ministři a
1: odborníčtí, jak říká Tomio Okamura.
2: Ano, ano, to říká Tomio Okamura. A jak si nesedí tam žádný představitel SPD, ani viditelný, ani jiný, a voličům to také nevadí. Takže to, že by to změnilo voličské preference, si já osobně nemyslím, ale mám za to, že i přesto se nemůže mlčet o tom, co se děje špatně.
1: Než budeme pokračovat, a já věřím, že už budeme pokračovat za dobrého spojení, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají komentátorka deníku Fórum 24 Johana Šafrová a komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Další důvod, proč chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, a už jsme se to taky dotkli, je to nedávné konstatování Evropské komise, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Premiér Babiš sám to tedy popírá, ale není toto pro opozici, Martine, jasný důvod, proč by měla usilovat o vyslovení nedůvěry vládě?
0: Určitě to důvod je, protože Evropská komise se vyjádřila jasně, že nebere ten způsob, jakým to Andrej Babiš vyřešil, ten jeho současný aktuální svěřenský fond, za dostatečný.
1: Na druhé tvrdí, že není jeho.
0: Tvrdí, že není jeho, ano, ano. Ale na druhé straně ten spor musí rozsoudit soud. Já předpokládám, že tam ty firmy, kterých se to dotkne, se budou soudit, a žijeme v právní státě, Evropa celá je založena na právu, takže ten problém bude řešit soud. Já si myslím, že daleko důležitější je teď ohlídat to, aby úřady, především ministerstva a ty příslušné fondy, které ty dotace vyplácejí, aby se chovaly korektně, s péčí řádného hospodáře, nevypláceli nic Agrofertu, případně počkali do nějakého rozhodnutí. Takže a to si myslím, že snad pomocí médií se dá ohlídat, protože tohle je pod drobnohledem, všichni se na to táží.
1: Johano, když tady Martin říkal, že v této věci pravděpodobně nakonec to poslední slovo bude mít soud, tak v této souvislosti musíme připomenout, že dochází ještě k nějaké další korespondenci mezi Evropskou komisí na jedné straně a českými úřady na straně druhé. Připustila byste, že to nakonec třeba k soudu ani nedojde a ta věc mezi Českou republikou ve věci střetu zájmu a Evropskou komisí bude urovnána?
2: Tak bude samozřejmě urovnána, pokud přestanou být vypláceny dotace holdingu Agrofert, což ale já osobně neočekávám. A mám za to, že dojde k dalším průtahům ze strany českého státu, stejně jako k tomu docházelo v těch předchozích volebních obdobích, v tom období, kdy byl Andrej Babiš už dříve premiérem. On samozřejmě ten střet zájmu nevyřešil, co se týká holdingu Agrofert, ale nevyřešil ho ani, co se týče Synbiolu a fondu Hartenberg, který se ani na oko nevzdal. A tady nejde jenom o vyplácení dotací, ale o konkrétní zákony, které nahrávají tomu biznesu, jako je třeba připravovaný zákon o předkupním právu. To jsou prostě věci, které je nutné za každou cenu zastavit, protože jsou velmi nebezpečné pro další vývoj v České republice.
1: Ale jste si určitě vědoma toho, co říká Andrej Babiš sám, že pro svoje řešení střetu zájmu udělal podle svého nejlepšího svědomí maximum.
2: Ano, toho já jsem si vědoma, ale mám velké pochybnosti jak o svědomí Andreje Babiše, tak o tom, že by ještě něco udělal navíc.
1: Martine, když se podíváte třeba právě na ten chystaný zákon o předkupním právu, kdy jeho kritici namítají, že toto by pomohlo především velkým zemědělským podnikům, jako je Agrofert. Nevzniká tady podezření, že toto se může dít v něčím zájmu?
0: Já si to nemyslím, já mám v příbuzenstvu vlastně zemědělce, kteří částečně hospodaří na pronajaté půdě, a těm by se třeba tohle hodilo, ale jako tím neříkám, že ten navrhovaný zákon je nejlepší z možných. Jo, jenom říkám, že tohle je situace mnoha zemědělců, a samozřejmě Agrofert hospodaří částečně na jaksi pronajaté půdě a částečně, a to je velké vlastně velké dědictví toho minulého režimu na půdě, která nemá vyjasněného vlastníka. Jo, to se taky ve veřejnoprávním rozhlase to bylo jako velké téma svého času. A já jako opravdu nejsem expert, ten zákon jsem nestudoval, nemůžu říct jako tady na místě, že ano, to si nechal Babiš udělat na míru.
1: My jsme ho v tomto pořadu taky řešili, tak si myslím, že ho můžeme nechat stranou a určitě se k tomuto zákonu ještě budeme vracet, až bude jeho konkrétní znění, ale teď, pokud dovolíte, bych ještě použil ten předchozí argument Martina Zvěřiny, že důležitější v souvislosti s potenciálním střetem zájmu premiéra Babiše je, aby se ohlídalo, že české úřady budou postupovat podle práva. Máte pocit, že se tak neděje v této situaci, Johano?
2: Tak vidíme postup toho intervenčního fondu, vidíme, jak se některé ty úřady k tomu staví laxně a ještě navíc ministrem zemědělství je Martin Šebestián, člověk, který již dříve hájil vyplácení dotací, které bylo v rozporu s nařízeními Evropské unie, protože vlastně v tom roce 2018 musela Evropská unie přistoupit ke zpřísnění pravidel právě kvůli tomu, že neustále docházelo ke střetu zájmu českého tehdy ministra financí, později premiéra. A ten ministr zemědělství samozřejmě na to má zásadní vliv. Tady se budou pořád dělat posudky, jako to dělal svého času Karel Havlíček.
1: Tak, zdá se, že Johana Šafrová opět bohužel nedokončila tu svoji myšlenku z důvodu nekvalitního spojení. Martine, vaše reakce na to, co ještě stačila říct?
0: Je to samozřejmě otázka a vlastně se vracíme k tomu, co tady zaznělo, že ministři za SPD jsou vlastně ministry Andreje Babiše, protože jsou to odborníci, které vlastně, když nepřímo vybíral, tak schvaloval Andrej Babiš. Já to opakovaně musím říct, nedokážu posoudit, nedokážu říct, že to je prostě levota nebo to není levota. Nestudoval jsem to, tenhle problém, jako, ale věřím tomu, že snad veřejná kontrola funguje a že si prostě nemohou dovolit vyplácet peníze, na které nemá ta firma nárok.
1: Ještě bych se rád dotknul, dáma a pane, jedné aktuality. Prezident Petr Pavel před pár dny vetoval nový zákon o státních zaměstnancích. Kritici tohoto zákona, včetně části opozice, argumentují, že Babišova vláda si tímto zákonem chce podřídit celou státní správu. Na druhé straně uveďme, že vláda zase tento zákon hájí jako cestu k zefektivnění státní správy. Jak se na to díváte vy, Johano?
2: Ano, myslím si, že zejména zájmem Andreje Babiše je, aby ta státní správa sloužila zejména jeho zájmu.
1: Váš pohled, Martine?
0: Já si myslím, že ta vláda pokračuje v tom, co dělala ta předchozí vláda, která tenhle ten samý zákon opět změkčila. My jsme zákon o státních úřednicích přijali na nátlak z Evropské unie a od té doby ho každá z garnitur trochu změkčila. A otázka je samozřejmě dopadu na tu byrokracii, která dneska je nezbytná pro fungování státu. A takže jako pro mě je to velmi sporný krok a myslím, že to prezidentovo veto bylo na místě, protože ještě vlastně jako přílepek k tomuhle zákonu bylo vlastně odejmutí jeho vlastních pravomocí.
1: Johano, připustila byste, že Babišova vláda tímto navazuje na vlády předchozí, které podle Martina taky změkčovali ten předchozí zákon o státních zaměstnancích?
2: Změkčovali tady, ale dochází, nebo dojde pravděpodobně, protože pokud tohle to bude přehlasováno, tak ta vláda ten zákon de facto zruší a ta situace se vlastně úplně změní a bude možné tu státní správu nastavit tak, abychom například mohli zpochybňovat, že věci typu vyplácení dotací se řeší férově.
1: Martine, nedopadne to tak a skutečností je, že ona to není novela v tomto případě, ale je to celý nový zákon, který nahrazuje ten předchozí úřednický, jež Česká republika v minulosti, jak jste připomínal, přijala, protože je členem Evropské unie.
0: Ano. No, já si nemyslím, že by to byl spor jaksi Babiš versus stát. Já si spíš myslím, že to je takový tady velice dlouho od listopadu 89 sdílený pohled na byrokracii jako na škůdce a na úřady jako vlastně na nějaké divné přílepky a divné instituce. Tahle ideologie protibyrokratická v téhle chvíli vítězí. Já si nemyslím, že by to bylo šťastné, protože říkám, moderní stát bez té funkční byrokracie nemůže existovat. A nemyslím si, že by demontáž současných úřadů k něčemu prospěla.
1: Ještě teda na závěr se vás zeptám, co říkáte na to, že takhle klíčové legislativy, jako je třeba ten nový zákon o státních zaměstnancích, prosadila vládní koalice jakožto poslanecký návrh, což jí dovolovalo zrychlený postup, poněvadž se vyhnula připomínkovému řízení. Vláda to odůvodňovala tím, že chce zefektivnit státní správu co nejdřív. Co vy na to, Johano?
2: Ono je to taky vidět na tom, jak jsou ty zákony připraveny. Oni jsou vlastně velmi nekvalitní. To bylo vidět i u toho, kdy se vlastně vláda už pokusila změnit financování veřejnoprávních médií. Tohle jsou všechno zákony, které nepíší odborníci. On to občas připomíná, jako by jim to napsala AI. Takže ta vláda chce prostě prosadit úplně všechno a za každou cenu a i za cenu toho, že ty zákony ještě navíc budou nekvalitní.
1: Je to dobře, že velké změny se prosazují jakožto poslanecké návrhy. Martine, prosím, jednou větou končíme.
0: Není to dobře, ale bohužel se to děje, už se to dělo za minulé vlády a tenhle ten strašlivý nemrav kritizoval ústavní soud, soudci a kritizuje to opravdu kdekdo, ale zdá se, že to pokračuje v nestenčené míře.
1: Tolik Martin Zvěřina, komentátor Lidovek, a Johana Šafrová, komentátorka deníku Forum 24. Díky oběma.
2: Já taky, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy. Svět podle prezidenta Pavla nesmí uznat anexi Krymu. Němečtí odboráři chtějí vyšší mzdy v průmyslu, zaměstnavatelé to odmítají. Kajakáři Krejčí a Prskavec budou na evropském šampionátu vodních slalomářů obhajovat zlato. A zítra bude oblačno až zataženo, občasně s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Mezinárodní společenství musí podle českého prezidenta Petra Pavla pokračovat v politice neuznání anexe Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Krymská platforma funguje od roku 2021 a usiluje o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na víc než 1 miliardu korun. První má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Podle poslance Lukáše Vlčka ze STAN je třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
5: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
3: Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše to půjde i díky tomu, že ČEZ má v britské společnosti podíl. Vlivné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
6: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
7: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhli kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT, byla taky nejstarší registrovanou členkou spolku Menza. Vodní slalomáři uzavřou sezónu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat i kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Krejčí před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
8: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
7: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji zítra. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
9: Nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně u sjezdu na Jičín. Na exitu 42 na nájezdu na dálnici se pohybuje chodec. Naposledy seděl na svodidlech. Na dálnici D35 u Vysokého Mýta směr Hradec Králové teď stojí dva nadměrné náklady. 162. kilometr, vypadá to, že už se rozjíždí, kolem se projet dá, míří do Plzně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto 12. kilometr vpravo na Krajnici. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovalo osobní auto, blokuje pravý jízdní pruh, podrobnosti zatím nejsou. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zatím beze změny po podvečerní nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi stále v obou směrech neprůjezdná, obě se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Vláda před volbami musí zasáhnout proti drahotě na čerpacích stanicích. Motoristé a SPD sice vůči premiérovi využívají svůj vyděračský potenciál, jenže nikoli, když jde o horentně deficitní rozpočet. Jednání Zelenský-Trump, anebo co všechno může vzejít z volebního debaklu vládní CDU ve třech německých regionech. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, nebo respektive už to se tak děje, Ondřej Konrád, dobrý den.
3: Názory a argumenty.
10: Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová, grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku při zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump pak v projevu v OSN označil ujednání za milník pro bezpečnost USA, Arktidy, ale i Evropy. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: My jsme zažili situaci, že na začátku tohoto roku hovořil Donald Trump o anexi prakticky Grónska. To přece jenom bylo odvráceno a dohoda podle agentury Reuters mimo jiné říká, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit podmínky tohoto ujednání. Co to znamená?
11: No, znamená to to, co to říká. Ano, že Grónsko, které uvažuje již delší dobu o své samostatnosti, v současné době má částečnou autonomii, ale má vlastně přislíbeno, a jsou na to už příslušné zákony, že v případě, kdy bude chtít, může uspořádat referendum a pokud občané vyjádří svou vůli k nezávislosti, může onu nezávislost na Dánsku získat. Každopádně té nezávislosti v současné době brání i to, že Grónsko není ekonomicky soběstačné, byť se jeho situace postupně trochu zlepšuje, ale stále vlastně žije do značné míry. No, ale především z dánských příspěvků. Z dánských příspěvků do rozpočtu. Ovšem zároveň má Grónsko velké nerostné bohatství. V současnosti ovšem ukryté pod silnou vrstvou ledu a teprve se očekává, že s globální změnou klimatickou by vlastně k těmto zásobám mohl být lepší přístup, protože nyní nejsou ekonomicky využivatelné, byť tam jsou opravdu pro Evropskou unii i pro Spojené státy velice klíčová naleziště, vzácné zeminy a tak dále, o které je samozřejmě velký zájem. A velký zájem o ně právě vyjadřoval i Donald Trump, který mluvil o tom, že by je chtěl získat pro Spojené státy.
12: Chtěl získat celé Grónsko.
11: Celé Grónsko, ano. Proto mluvil o koupi nebo o anexi. Ovšem, tato dohoda nic takového, a to je důležité říct, nezakotvuje. Proto v Dánsku také je vlastně to přijímáno jako velké diplomatické vítězství premiérky Frederiksenové. Dohodu přivítal i grónský premiér Nielsen jako dohodu, která vlastně je vítězstvím pro všechny tři strany. A to opravdu je. Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je to především jistý prvek před listopadovými midterms ve Spojenými státy, kdy konečně může po dlouhé době ukázat, že něco dokázal na mezinárodním poli. Také Bílý dům ve svém biletenu, který rozesílá odběratelům, píše o splněném snu, že prezident Trump zajišťuje trvalou bezpečnostní kontrolu USA nad Grónskem bez jakýchkoliv nákladů pro americké občany, že prezidenti si již více než 100 let uvědomovali strategický význam Grónska, avšak žádnému z nich se nepodařilo v této věci jednat. To není tak úplně pravda, protože o Grónsku existovala dohoda již z roku 1951 obraná mezi Dánskem a Spojenými státy.
12: Která se hodně připomínala právě v tom konfliktu na začátku roku.
11: Ano, ano, a tato dohoda nyní přijatá jí poněkud rozšiřuje, ale asi zdaleka ne tolik, jak by američtí občané čekali a jak panovali obavy třeba v Evropské unii.
12: To byl Petr Švác, díky mnohokrát.
11: Díky, naslyšenou.
12: Vláda už po druhé v tomto roce dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzin prodávat. Téma komentáře o publicisty Petra Holuba s titulkem, který zní jako citát ze Snáře, premiéra u pumpy viděti.
13: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už po druhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se s hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Zároveň ani spotřebitelé nepropadnou panice, která by mohla vést třeba k tomu, že úplně přestanou jezdit autem a omezí spotřebu. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by se měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnily. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži. Automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z Hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
12: U mikrofonu byl Petr Holub. Oba menší koaliční partneři mohli využít, že se bez nich hlavní vládní subjekt, tedy hnutí ANO, neobejde a trvat na viditelném snížení velikého deficitu v návrhu státního rozpočtu na příští rok. A ačkoliv o tom mluvili, neudělali to. Především motoristé sobě, kteří se před volbami dušovali, že budou ve vládě tlačit na ozdravení veřejných financí. A komentuje kolega Petr Hartmann.
14: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v úvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. Týká se to rovněž působení Filipa Turka na ministerstvu životního prostředí. V úvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Jejich výsledek mu to neumožňuje. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
12: Hovořil Petr Hartmann. A ještě jednou už dnes zmiňovaný Donald Trump, ten se v úterý setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku, kde pochválil ukrajinské bojovníky a vedení země. Hlavními tématy jednání byly ovšem dodávky raket do systému protivzdušné obrany Patriot, energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a ukončení vzájemných útoků na infrastrukturu. A slovo má Libor Dvořák.
15: Volodymyr Zelenský hned po uzavřené 40-minutové schůzce s americkým prezidentem vyjádřil naději, že šéf Bílého domu by rád ještě před vypuknutím zimy vleklou válku ukončil. Celou debatu s Trumpem pak označil slovy, jež slýcháme spíš od amerického prezidenta. Byla prý pozitivní a produktivní. Jak Spojené státy, tak Ukrajina si přejí, aby tato nesmyslná ruská válka skončila ještě před zimou. Probrali jsme spolu možné deeskalační kroky, které by dokázaly otevřít cestu k diplomacii, uvedl později ukrajinský lídr na svém Telegram kanálu. Při setkání s novináři hned po skončení schůzky Zelenský prohlásil, že Kyjev je připraven zastavit své údery po ruské energetické infrastruktuře, ovšem jen za předpokladu, že takovýto krok bude druhou stranou opětován. Pokud jde o amerického prezidenta, je zřejmě nakloněn myšlence postoupit Ukrajině licenci na výrobu střel do systému Patriot, jichž má bránící se země trvalý nedostatek a pracně je schání, kde se dá. Problém je jistě i v tom, že kdyby Ukrajinci začali toto vysoce účinné střelivo vyrábět už dnes, hmatatelné výsledky se dají očekávat nejdřív za rok, a to je opravdu dlouho. Těsně před začátkem schůzky Trump-Zelenský se novináři amerického prezidenta ptali, zda si umí představit třístranné jednání USA, Ukrajina, Rusko na summitu skupiny G20 a zda by byl ochoten přizvat na něj i Putina, na což Trump odpověděl. Už jsme se setkali na Aljašce. Pokud jde o Miami, zatím nic konkrétního nevím. Chystáme tam velký podnik, ale myslím, že by dorazil. K jednání je rozhodně připraven. Taky bych chtěl, aby válka už skončila. Je ovšem velmi těžké soudit, k čemu přesně je Putin připraven. Jak víme, ochotu jednat sice projevil, ale zatím Zelenského neustále vyzýval, aby přijel do Moskvy a jak se zdá, nejraději by se obešel bez Trumpovy asistence. Cesta do Moskvy by se však pro ukrajinského prezidenta rovnala dobrovolnému lezení do jámy Lvové. Navíc na pozvání muže, pro nějž je lež a faleš v politice běžnou, ba hojně využívanou pracovní metodu.
12: To byl komentátor Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Po volbách ve třech regionech, které skončily pro křesťanské demokraty kancléře Friedricha Merce fiaskem, je na místě stále naléhavější otázka, jak dlouho Merz ještě vydrží v čele vlády. Ale specialista na německy mluvící země a editor deníku Právo Robert Schuster upozorňuje také, že by se nemělo přehlížet, jak erodující postavení kancléře prospívá extrému.
16: Hlavně skutečnost, že ve východoněmeckém Mecklenburgsku předním Pomořansku se kancléřova strana už ani nedostala do parlamentu, není možné přejít jen tak. Jen pro připomenutí. Křesťansko-demokratická unie CDU tam začátkem 90. let vyhrávala volby s 38%. O pár desítek let později tam se 4,9% ztroskotala na 5% hranici. Merz měl asi tušení, že to tak může dopadnout. Proto se zjevně snažil rychle převzít iniciativu a už krátce po prvních odhadech volebního výsledku promluvil k veřejnosti. To je v rámci zavedené dramaturgie volebních večerů, jak probíhají u německých politických stran, velmi neobvyklé. Špatné zprávy totiž jako první komunikují nižší funkcionáři, třeba generální tajemníci nebo šéfové poslaneckých klubů, nikoli ale předsedové. Kancléř ale podnikl úprk vpřed, když konstatoval, že volby nedopadly dobře. Zároveň ale také dodal, že teď už je po nich, takže bude možné pokračovat v reformách. Své poselství adresoval směrem k široké veřejnosti, zejména však k té stranické. Právě tam musí být obzvlášť velká nespokojenost s tím, jak aktuálně křesťanští demokraté i kvůli Merzovi navenek působí. Přitom právě s jeho osobou mnozí členové strany spojovali velké naděje, když ho v roce 2021 v historicky ojedinělém hlasování celé členské základny zvolili za předsedu. Stalo se tak s výraznou většinou a v očekávání, že Merz otočí kormidlo znovu konzervativnějším směrem a k pozicím, které dlouholetá šéfka strany, kancléřka Angela Merkelová, postupně opouštěla. Tušili, že to nebude jednoduché a že přitom Merz narazí na značný odpor. Ale že nakonec jako šéf vlády bude v mnohem pokračovat tam, kde skončila Merkelová, to asi málo kdo z nich považoval za možné. Přesně to se ale stalo. Pokud kancléř v minulých týdnech nežil v úplně jiné realitě, musel si nejpozději během nedávných volebních kampaní uvědomit, jak moc klesla jeho popularita, a to nejenom na východě Německa. Z toho plyne, že pro příští volby, ať už se budou konat v řádném termínu, čili 2029 nebo dříve, by tak byl spíš hypotékou než přínosem. V těchto mantinelech se nyní bude odvíjet jeho další působení v politice. V jeho prospěch může hrát, že situace, v níž se nachází, je natolik bezvýchodná, že se na jeho místo nikdo moc nepohrne. To se ale může změnit na jaře příštího roku, zejména po volbách v co do počtu obyvatel největší spolkové zemi v severním Porýní Vestfálsku. Pozornost, která je nyní přirozeně věnována dalšímu osudu kancléře, by ovšem neměla zastřít skutečnost, že série německých regionálních voleb přinesla kromě vzestupu protimigrační Alternativy pro Německo AFD ještě další dramatický výsledek – vítězství postkomunistické levice v německé metropoli. Což o to, že tato strana svým voličům slibovala radikální řešení permanentní bytové nouze ve městě v podobě znárodnění velkých hráčů na trhu s byty. Vlídná tvář její hlavní kandidátky zakrývala, že levice je zároveň především stranou, jež má ve svých řadách extremisty, kteří mimo jiné otevřeně upírají Izraeli právo na existenci. Do celkového obrazu vskutku zvláštních lidí v jejím okruhu také zapadají snímky zachycující hlavu jednoho z kriminálních arabských klanů, jak v Berlíně na volební párty levice slaví její úspěch metropoli. Členové tohoto kriminálního uskupení mají mimo jiné na svědomí loupež vzácných šperků v Drážďanech a jiné trestné činy a zřejmě také kontrolují část berlínského podsvětí. Vedení levice se od klanu v zápěti distancovalo, ale pochybnosti zůstávají. Vedle epizody o klesající autoritě kancléře zapadá i tato událost do příběhu o zemi, která se přímo před očima všech mění k nepoznání.
12: Říká Robert Schuster. No a úplně na závěr ještě spisovatel Karel Hvížděla připomíná, že 23. září před 125 lety se narodil jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Jaroslav Seifert, o kterém mimochodem právě do kin míří film Pavla Štingla nazvaný Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí.
17: Jaroslav Seifert patřil spolu s Jiřím Wolkrem, Konstantinem Bíblem, Vítězlavem Nezvalem k české meziválečné avantgardě. Podílel se na vzniku Devětsilu, ale taky patřil k těm, kteří měli odvahu se v roce 1929 postavit proti radikálnímu křídlu komunistické strany. Spolu podepsal manifest sedmi spolu s Tajgem, Nezvalem a Halasem a z Devětsilu byli vyloučeni. Zřejmě kvůli tomu se již dalších avantgardních experimentů nezúčastnil a hledal sám sebe v poezii. To lze vyčíst již i z jeho tehdejších básní. Na rozdíl třeba od Wolkera neviděl nikdy básníka na barikádách nebo jako revolučního vojáka, ale spíše jako proroka padlého symbolicky, viz báseň nejpokornější. Cituji, jsem ten, jenž v revoluci střílí první, jsem ale také ten, jenž první padne, zázračný jako Bůh a mocný jako Bůh. Válečná léta prožil jako redaktor v Národní práci, po válce se z něj stal sociální demokrat. Připojil se k nekomunistickému kulturnímu svazu. Po únoru 1948 ale převzetí moci přivítá. Na jaře 1949 si uvědomil, že se mýlil a odmítl členství v novém svazu československých spisovatelů. Autoritu mezi lidmi získal v roce 1956 na druhém sjezdu československých spisovatelů, kde vystoupil spolu s Františkem Hrubínem. Velmi tvrdě kritizovali cenzuru a ideologizaci tvorby. 1968 až 1970 byl předsedou svazu spisovatelů. Po okupaci v roce 1968 vystoupil v televizi a prohlásil, jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak si vystavíme poslední, který opustí naši vlast. Kvůli svým pookupačním aktivitám upadl opět v nemilost. Novou tvorbu mohl publikovat až od konce 70. let. Dokonce za ním přišli s návrhem, když nebudete veřejně vystupovat a podepisovat žádné petice, budeme vydávat vaše knihy. Jaroslav Seifert na dohodu nepřistoupil. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Vydávání jeho knih se ujal v samizdatu Jiří Gruntora. V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. V té době již byl nemocen, cenu za něj převzala jeho dcera. Jaroslav Seifert zemřel v lednu 1986. Pohřeb se konal v Rudolfínu a církevní rozloučení v břevnovském klášteře svaté Markéty.
12: Karel Hvížděla byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Pro a proti.
1: Šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tvrdí, že Rusko může otestovat soudržnost Severoatlantické aliance už během několika měsíců. Jak pravděpodobné to je? Jakou podobu by ruská akce mohla mít? A je Česko připravené? Zeptám se bývalého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
18: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
3: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Politika, válka.

28. říjen roku 1918 zastihl Zdeňka Nejedlého v Turnově. V dopise svému švagrovi Vladimíru Helfrtovi psal: Tam jsme to dobře oslavili. Už večer schodili všechny orlíky a pak jsme to s důstojníky zapíjeli slavnostně šampaňským hluboko do noci. Obraz mimořádného profesora Univerzity Karlovy, splinuvšího s davem, strhávajícím z budov znaky mocnářství, do rána se veselícího s lahví šampaňského s vojenskou chasou, nezapadá do představy vědce spíše asketického, nevojáka a pijáka velmi střídmého. V dopise Helfrtovi bude kus stylizace a nadsázky. Podezřelé je už to, že dopis Nejedlý datoval 28. říjnem, kdy měl do noci hýřit. Vystihuje ale jeho náladu ve slavný okamžik vyhlášení samostatné republiky československé. V politických článcích Zdeňka Nejedlého z 20. let převládala kritika současného společenského systému a jeho jednotlivých aktérů. Nelibost mířila i proti opozici, nevýjímaje z toho opozici komunistickou. Tu dokonce označil na konci roku 1921 za vnějškově viditelnou a účinnou, ale vnitřně, jak napsal, snad nejslabší ze všech možných forem opozice. Dalším tématem byl fenomén autority. V českém prostředí viděl jen jednu významnou autoritativní osobnost, a to Masaryka. Vedle toho přiznal jen působení Marxovy autority v dělnickém hnutí. Na počátku roku 1922 formuloval tuto tezi. Autorita jest jedno z největších dobrodiní, jehož se i jednotlivci, i celé společnosti může dostati. Ten, kdo se mohl opřít o skutečnou autoritu, měl vždy v sobě jistý jas, radost ze života, spoznávání i dobývání nových poznatků. Nejedlého výrok nám umožňuje pochopit, proč později obdivoval Stalina. Nejedlý počátek angažmá v politice spojil s Masarykovým politickým realismem. A jak přiléhavě konstatoval literární vědec Václav Černý, byl Masarykem celoživotně omráčen. Po vzniku republiky Nejedlý prezidenta bedlivě sledoval. Vedle inspirací a projevů úcty prožíval i pochybnosti a zklamání. Masaryk ve 20. letech Nejedlému zůstal ideálem a autoritou. Spolu s jinými prezidentovými obdivovateli však sdílel pocit, že Masaryk je jiný, než býval před válkou. Demonstroval to na jeho poměru k dělnictvu. Ten byl podle Nejedlého dlouho teplý, intimní, pro Masarykovu lásku k pravdě. Odcizení prý přišlo v prosinci 1920, v době rozkolu v sociálně demokratické straně, boje o Lidový dům a generální stávky, kdy se prezident postavil na stranu státní moci a nepochopil, psal Nejedlý, mravní situaci, v níž dělnictvo bylo vehnáno. Ze tří levic první republiky, národně socialistické, sociálně demokratické a komunistické, upínal Nejedlý naděje stále více k té poslední a v roce 1923 se přimkl ke komunistům ještě těsněji. Tehdy nad dokumenty Kominterny usoudil, že, cituji, komunismus jest vůdčí idea budoucnosti a nikoli jen dělnického stavu, nýbrž celého lidstva. Příčina nespočívala ve změně pohledu na stranu, dokázal se k ní i poté vyjadřovat kriticky, ale ve zklamání, jež mu připravila další levice, do jejíhož vývoje vkládal naděje. Nejedlého kolísání mezi dvěma autoritami, Masarykem a Marxem, jež můžeme pozorovat v průběhu 20. let, i jeho těkání mezi, dle tehdejšího pojetí, pokrokovými proudy, vylučuje jednoduchá vysvětlení jeho příklonu ke komunismu. Mýlí se Václav Černý, který jeho volbu komunismu vykládá jako, citujme, truc Masarykovi a nic jiného za to, že jej hned po válce nepovolal k významným veřejným funkcím státně budovatelským. Nejedlý podobné nabídky dostal, ale nechtěl se spojit s konkrétní politickou stranou. Na počátku republiky mu spíše vyhovovala póza nezávislého nadstranického glosáře.

0: senátora, žádajícího, aby strany byly autentické při uplatňování svých programových zásad. To byl starý masarykovský požadavek. Černého výklad příklonu Nejedlého ke komunismu jako osobní msty Masarykovi pokulhává i z dalších důvodů. Osobní roztržka obou mužů, Nejedlého a Masaryka, z konce roku 1920 nebyla definitivní. Navíc Nejedlý byl jen jedním z mnoha intelektuálů, kteří kriticky přijímali realitu první republiky a zabývali se projekty nápravy společnosti. Těžko asi u všech budeme předpokládat nízké osobní důvody. Dne 18. února 1929 byl v sále Čechie v Libni zahájen 5. sjezd Komunistické strany Československa. S odvoláním na možnou policejní perzekuci jednání probíhalo v utajení a místo jeho konání bylo několikrát přesouváno. O výsledku sjezdu bylo rozhodnuto předem na 6. sjezdu Komunistické internacionály v Moskvě, jenž proti Jílkovu vedení strany podpořil opozici. Do exekutivy Kominterny byl zvolen muž, který se měl stát tváří nového směřování KSČ, Klement Gottwald a jeho spojenec Pavel Rajman. Sjezd Kominterny se konal ve dnech 17. července až 1. září 1928. Intenzivní jednání o převzetí moci ve straně a jejím novém programovém směřování probíhalo v utajení i po návratu delegace z Moskvy. Gottwaldova skupina se scházela po bytech, ale například také v Nejedlého oblíbené kavárně Opera na Smíchově. Na 5. sjezdu KSČ bylo vítězství nových sil potvrzeno. V pozdějších propagandistických dílech se uvádělo, že Nejedlý se hned přidal na stranu nového ústředního výboru, zvoleného na sjezdu 23. února 1929. Není to pravda. Až s více než 3měsíčním zpožděním 1. června 1929 uveřejnil Rudý profesor v časopise VAR článek, v němž formuloval stanovisko k dění v Komunistické straně. Vyjádřil se takto. Komunismus je mi nejživějším hnutím dneška. Největší hybnou silou, myšlenkovou i mravní, jež nás může vyvésti ze zbahnělosti dnešního světa. I když mi tudíž nezáleží na osobách, záleží mi tím více na věci, na tom, aby náš život, ochuzený až k ubohosti, nestratil ještě to poslední, co má živého a ukazujícího vpřed a výš. Nejedlý byl přesvědčen, že komunismus je myšlenkou nezávislou na stranických strukturách. Psal, komunismus nemůže vůbec zahynouti, zmizeti, leč až tehdy, až jeho idea bude naplněna. Čelil výtce, že se staví na stranu karlínských kluků, kteří v hnutí nic nevykonali a stranu neskušeností zničí. Kontroval vzletnou frází, jež předjímala jeden ze stalinistických stereotypů, který stotožňoval hnutí s mládím. Mládí je zdraví, kdežto stáří je nemoc. Gottwaldovi kluci pro něj byli novou generací, vyrostlou v poměrech republiky a nezatíženou stereotypy staré sociální demokracie. Na námitku, že hnutí je ovládáno z Moskvy, opáčil, boj je jen tenkrát dobrý, je-li veden jednotně z jednoho centra. Máme před sebou článek myšlenkově nepříliš hluboký, ilustrující ale Nejedlého rozpoložení na konci 20. let. Kdybychom měli stanovit nějaký symbolický moment, v němž počíná jeho intelektuální velký sklus, nalezli bychom jej možná právě v tom, jak přijal nástup Gottwaldovy garnitury do čela KSČ. Politické aktivity a hudební polemiky stavěly Zdeňka Nejedlého nejednou do konfrontačních poloh. Existovala však oblast, kde mohl po roce 1918 získat a také získával uznání téměř všeobecné. Šlo o propagaci milovaného Bedřicha Smetany. Plány se upínaly k roku 1924, roku stého výročí narození a 40. výročí úmrtí velkého skladatele. Iniciativy se ujal v květnu 1921 sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, v němž od roku 1917 působil jako místopředseda Zdeněk Nejedlý. Oslavy se měly ubírat čtyřmi základními směry. Měl být položen základní kámen pomníku Bedřicha Smetany v Praze. Zahájeno vydávání souborného díla Bedřicha Smetany, přičemž jako první svazek měla vyjít Prodaná nevěsta. Plánováno bylo slavnostní provedení Smetanových děl a v neposlední řadě měla být otevřena velká výstava o jeho životě a díle. Položit základní kámen k pomníku v Praze se v roce 1924 nepodařilo a plán vydat partituru Prodané nevěsty byl nereálný. Vyšla až v roce 1936. Místo toho vyšel první svazek souborného díla Bedřicha Smetany, v němž soustředil Nejedlý skladby z Mistrova mládí, některé z nich nově objevené. V jubilejním roce 1924 vydal sám Nejedlý neuvěřitelných 133 knih, edic, článků, studií, polemik a poznámek, z nichž většina byla věnována právě Bedřichu Smetanovi. V tomto počtu nejsou zahrnuta nová vydání starších prací. Seznamu dominuje první díl monografie o rozsahu téměř 500 stran. Byl to jeho osobní závazek k jubileu geniálního skladatele, plod mnohaleté práce. Nejedlý svazek věnoval svému národu na cestu svobody pro příklad, poučení i povzbuzení. V předmluvě datované 1. prosincem 1923 přiznal, že podává první díl Smetany bez Smetany. Zatím šlo jen o vylíčení rodiny a bezprostředního okolí, v němž se rodil dětský svět Bedřicha Smetany. O sondu do života malé české rodiny na našem venkově ve 20. a 30. letech 19. století. Podrobná analýza prostředí, při níž se autor utápěl v moři faktů, mu byla vyčítána. Byl vysmíván, že vytvořil jen dějiny českého pivovarnictví. Nejedlý přitom vyjádřil ambici podat Smetanu v jeho celku a zdůraznil, že z empirického dějepisectví si ponechává stálý zřetel ke skutečnostem, ke konkrétním faktům, osobním i dobovým, přitom mu ale jde o zduchovnění faktů, o proniknutí do Smetanových světů čiře duchových a tím i o odhalení lidských a uměleckých hodnot jeho díla. Nejedlý se cítil prvním a jediným povolaným, kdo mohl ucelenou monografii o Smetanovi napsat. Nemůže to provésti kdokoli, nýbrž jen ten, kdo sám již k tomu úkolu jest takřka uspůsoben, psal neskromně, když zdůvodnil, proč se jiným, třeba jeho učiteli Hostinskému, nepodařilo s úkolem vypořádat. Životopisec Smetanův, psal autor, musí být i ovšem hudebníkem, neboť musí to vše ze Smetanovy hudby vyposlouchati, ale nemůže zase být jen hudebníkem, nýbrž člověkem se smyslem pro podstatu i se znalostmi všech těch složek, jež dohromady tvoří celou kulturu, celý život. Nejedlý se ke Smetanovu umění a jeho kořenu nakonec ve vydaných svazcích neproklestil přes podrobné výpisy z matrik, gruntovních či pamětních knih, deníků a vzpomínek, korespondence a úředních, školních či cechovních spisů a dalších dokumentů. Mnohé z nich přitom vlastně objevil i zachránil před zničením. Šíři svého záběru vysvětloval tím, že jeho cílem není podat individuální obraz Smetanovy osobnosti, ale, jak to vyjádřil ve druhém díle monografie, podat i obraz celého českého života, jehož je Smetana význačnou částí. Nejedlý chtěl podle původního plánu ukončit první dílo rokem 1843 a po něm mělo přijít dalších 6 dílů. K roku, kdy mladý Smetana konečně opustil rodinu a vydal se na cestu do Prahy, aby se stal hudebníkem, však dospěl až v díle 4., jenž vyšel až v roce 1933. říjen 1918 otevřel pro 40-letého vědce a univerzitního učitele období plné příslibů a nadějí. Klidným přístavem se zdála jeho vlastní rodina. Marie Nejedlá píše 21. prosince 1921 přítelkyni Máše Veselíkové. Teď zas čtu, hraju, s dětmi chodím a jsem hodně se Zdeňkem. On je takový domácí člověk a nerad je sám. A tak sedáváme celé dopoledne často spolu a pracujeme. Čítává mi sám každý svůj rukopis a mnoho hovoříme o jeho práci i o všem možném. Idyla tichého srozumění přecházela někdy ve zběsilý kvapík. Na Prahu roku 1924 Marie přítelkyni píše: žijeme teď v strašlivém víru, ale krásně. Je to až něco posvátného, jen škoda, že to tolik síly stojí Zdeňka. Musí téměř vše sám, není spolehnutí, aby vydržel. Marii, inteligentní a vzdělané ženě, přinášelo absolutní obětování obdivovanému muži dilema, jež vyjádřila v jednom z dopisů takto: můj život žádá veliké sebezapření a mně se někdy zdálo, že je to až pasivita. A předzas, oč je k sebezapření víc potřebí uvědomělé síly než k činu. Zde je potřeba podrobit se, jedině tím jsem platna, pro sebe nežádat. Namyslela jsem se o tom strašlivě, bolestně. Marie trpěla bolestmi hlavy a závratěmi, žaludeční neurózou, ozývalo se srdce, měla zvýšený krevní tlak. Podobně na tom byl její choť, tento ale nepřiznával. Kolem přepracovaného muže museli všichni chodit po špičkách, aby nevybuchl hněvem. Dobrou náladu měl, jen když se mu práce dařila. Ta se však před ním spíše jen vršila ve stále větší míře. Ujel občas z domova a návraty zpět oddaloval. Pivíčko se večer marně chladilo za oknem a vedle talíře ležely večerníky, jež si pán domácnosti nemohl přečíst. Marie Nejedlá byla chováním manžela znepokojena. Dne 11. září 1926, když nečekaně zmizel do Litomyšle, mu psala: nemám klid ani v sobě, ani kolem. Ale kdybys tu byl, tak bys musel poznat, jak tě mám strašlivě ráda. A že jsem bez tebe nic. A že bych bez tebe prostě nemohla být na světě. Žijeme stále tak nějak provizorně. Při všem stále, až přijede tatínek, a když tu není tatínek, a podobně. Dopis zakončila slovy: líbám a hladím tu tvou šedivou hlavičku. Trpěla jeho mrzuté nálady a výčitky. Snažila se mu říkat jen pozitivní věci. V jednom z dopisů spisovateli Gustavu Jarošovi Gamovi, které mezi nimi tajně dopravoval Bedřich Bělohlávek, si 2. února 1929 postěžovala: on zas řekne jen vše negativní vůči mně. A sice důkladně, často, znovu a znovu, ať by stačilo slovo. Tak to jakoby nůž v ráně obracel. Při psaní tohoto listu si Marie uvědomila, co by si předtím nepřipustila. Ztrácela divotvornou víru ve svého manžela. Oporu pro Zdeňka Nejedlého vedle rodiny představoval kruh přívrženců kolem hudebního klubu a časopisu Smetana. Ke štěpení Nejedlého hudební církve ale došlo už před první světovou válkou. Jeho stoupenci a žáci hledali vlastní cesty odborné činnosti. Mnozí začínali vnímat problematické rysy povahy svého proroka. Kde však najít oporu v době nejistoty, když řady stoupenců řídnou a politický systém se zdá rozložen? Jednu z cest naznačila Marie Nejedlá Máše Veselíkové. Takto popisovala atmosféru na přednáškách, jež má Nejedlý na socialistické škole a na dělnické akademii. Je to i pro mě nový svět, ale tolik radosti si odnáším. Ta úroveň je taková a vážnost, že inteligence by se tam měla chodit učit. A jsem-li mezi nimi před přednáškou, i to se mi líbí. Soudruzi a soudružky jsou přátelé veselí a sdílní, ale velice slušní. Všeobecné tykání. Už jsem tomu docela přivykla. Snad bych se ani nedivila, kdyby mě tak oslovili. A s takovou důvěrou chodí se ptát ke Zdeňkovi o radu, o vysvětlení. Myšlenka, že by se dělničtí posluchači odvážili tykat paní profesorové, byla absurdní. Vždyť od své služky si nechávala v té době onikat. Marie Nejedlá nicméně mezi dělnicemi a jejich soudruhy zažila příjemný dojem splynutí s masou, s kolektivem. Pocítila blaho, jaké na schůzi revolucionářů zakusila titulní hrdinka Olbrachtova románu Anna Proletářka. Jak tu psáno, Aně bylo milo. Všichni lidé kolem ní byli blízcí a zdálo se jí, že se s nimi již někde setkala a hovořila s nimi. Jenže zapomněla, kde to bylo.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu Archiv Plus.
2: Odstraňování pomníků na znamení rozchodu s minulostí se v naší zemi s ohledem na její dramatickou minulost stalo bezmála tradicí. První republika poslala do lapidárií sochy Habsburků. Komunistický režim zas zatočil s Masarykovými pomníky, aby je nahradil Gottwaldy, Leniny a dalšími revolucionáři, které do depozitářů poslala doba po sametové revoluci. Pojďme se zastavit u těch pomníků socialistických. Odhalení Gottwaldova pomníku na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze v roce 1973 bylo opravdu velkolepé. Vzácní hosté, dlouhé projevy a také recitace.
3: A nyní po československé státní hymně přistupuje k mikrofonu člen divadla EF Buriana Josef Větrovec, aby zarecitoval báseň Josefa Nohy Únor.
4: Bíjí nás po hlavě, po duši nás bíjí, že chceme lásku uzákonit tam, kde dosud vládla džungle plná zmijí a kde byl člověk vydán samotám, kde ruce lidské, které hladit chtěli, matku i ženu, dítě, celý svět, pro jejich zisk se marně utráceli a svobodně směli jen hladovět.
2: O 4 roky později, v květnu 1977, byl na Žižkově před budovou Ústřední rady odborů odhalen pomník dalšího prezidenta a odborového předáka k tomu Antonína Zápotockého.
5: Nech tato socha stále připomíná občanům Prahy a všemu pracujícímu lidu Československé socialistické republiky zásluhy Antonína Zápotockého o vítězství dělnické třídy a jejího předvoje Komunistické strany Československa a jeho podstatný podíl na vzniku a úspěšné činnosti našich jednotných odborů revolučního odborového hnutí.
2: Rozhlasový archiv uchovává památku nejen na dnes už odstraněné sochy, ale i pamětní desky. Třeba tu, která byla v roce 1971 odhalena v Kostomlatech pod Milešovkou, nedaleko Teplic. Měla připomínat dva sovětské novináře, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Měli patrně invazi zajišťovat propagandisticky. Sověti se z havárie pokusili nařknout československé fašisty, ale ve skutečnosti šlo o nehodu. Reportáž z odhalení desky je mimořádně slyská.
6: Když jsem se dopoledne při odhalování pomníku v Kostomlatech díval do tváří manželek obou tragicky zahynuvších sovětských novinářů a na malého Zvorykinova syna Andreje, znovu jsem si uvědomil, jak hluboce jsou zakořeněny principy proletářského internacionalismu v sovětských lidech. Totéž jsem vyčetl i z očí našich občanů, kteří se zde shromáždili, aby manifestovali svoji lásku k Sovětskému svazu, hlubokou úctu k idejím Velké říjnové socialistické revoluce a podporu současné politice naší strany.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Terorismus.
7: Duševně narušený Rakušan Franz Fuchs spáchal v první polovině 90. let série 28 bombových a dopisových atentátů v Rakousku a Německu, které zabily 4 lidi. Policii unikal 4 roky, zkontrolovala 50 tisíc lidí, ale marně.
8: To je vlastně ten osamělý jedinec, který je právě pro policii velmi těžko postižitelný a dostižitelný.
7: Říká historik Jan Adamec.
1: Sérii portrétů poslouchejte zítra po 8. hodině večer na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek. Zraněného fotbalistu Matěje Ryneše nahradil v nominaci na Ligu národů Ondřej Zmrzlý. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Začínají hlavní zprávy s datem 24. září. Příjemný poslech vám přeje Marek Sedláček.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
10: China has the power, influence and responsibility.
11: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
12: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
9: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba s USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale i situace na Blízkém východě. Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
13: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliard korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
14: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
13: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
15: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
13: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
16: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
17: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
18: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
17: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
16: První podzimní den na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Středa tak byla spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
19: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
20: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
19: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
21: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
19: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
16: Obecní úřady dnes začnou vydávat voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich trvalého bydliště. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
22: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
16: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad volit, ale musí přijet do Česka. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. 80. narozeniny dnes oslaví písničkář Jan Nedvěd. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
23: Tulácký ráno, mrakem se snáší.
24: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
23: Na dlaní jedno stvířes, do tmy se koukám.
24: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
16: Nový kouč české fotbalové reprezentance Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi vstoupí do Ligy národů v sobotu zápasem s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Podle stopera Štěpána Chaloupka je nový zahraniční kouč Denia pro české fotbalisty výzvou.
25: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
16: České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové v pátek v čínském Šenčenu utkají se Španělkami. Rozhodla o tom jejich výhra nad reprezentací Kazachstánu, kterou porazili 2-1 na zápasy. A Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále 30. podniku Players Championship porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
0: Nehoda v Praze a změna na silnici 50 na Vyškovsku. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou dva nadměrné náklady. Před chvílí u Chlumce nad Cidlinou v uzavírce mezi kilometry 63 až 53 zpomalili provoz. Další omezení je pak u Poděbrad. Mezi kilometry 35 až 25 se jede zúženými pruhy. Konvoj projede přes Prahu, míří do Plzně. V Praze stále pozorně ve Strahovském tunelu směr Troja. Je tam hlášená nehoda osobního auta, blokuje pravý pruh. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště už průjezdná uzavírka po včerejší nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi před půlnocí skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Přes den čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na zbytku území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Opoziční ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok a také navýšení důchodu, které v pondělí schválila vláda. Jaké výdaje státu se dají škrtnout a omezit? Stačilo by důchodcům navýšení penzí v minimální úrovni, kterou stanovuje zákon? A jak vysoké by u nás měly být důchody v poměru k průměrnému platu? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, člen sněmovního rozpočtového a také sociálního výboru a také stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
4: Krásné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu a Pluska.
3: Začínáme nebo začněme státním rozpočtem na příští rok. Vláda v pondělí schválila jeho návrh. Oproti původní verzi klesl deficit o 3 miliardy na 386 miliard, což znamená, že by to byl druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vy i vaši straničtí kolegové to kritizujete, říkáte, že snížení o 3 miliardy je málo. O kolik si myslíte, že by se deficit v téhle fázi, tedy bez možnosti takhle rychle změnit zákony, dal snížit?
4: A to je právě ta zajímavá diskuze, protože opravdu, pokud se podíváme na to, jak v posledním roce od těch posledních sněmovních voleb hlasovali kolegové z hnutí ANO, ale taky z motoristů SPD, kteří křičeli o tom, jak ten rozpočet chtějí změnit a navyšovali jednotlivé mandatorní výdaje, tak je ta situace poměrně složitá. Opravdu tam v tu chvíli si musíte říci úplně na rovinu, že můžete snížit o těch zhruba 9 miliard, které vzrostly příjmy na základě nové predikce, ale bez legislativních změn ve chvíli, kdy rozdává jak na běžícím páse, hlasujete pro jednotlivé zákony, tak se dnes nemůžete, kolegové z motoristů a ze SPD, divit, jak vysoký schodek přinesla Alena Schillerová.
3: To ale jinými slovy, to, co říkáte, znamená, že když předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný ve včerejších 20 minutách vysvětloval to, k čemu dospěla vyjednávání posledních týdnů a říkal, teď ho budu citovat, že motoristé trvali a trvají na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální péče, že nechtěli škrtat v rozběhnutých investicích, tak pokud tedy tohle mělo platit, tak opravdu nebyl prostor pro nějaké zásadnější snížení schodku v těch posledních týdnech?
4: Ale tohle je přeci složitá teze, protože na jedné straně, pokud ještě před, já nevím, 14 dny jsme poslouchali od Adama Vojtěcha, že právě u tisku, který nás chvilku čeká projednávat, navýšení plateb za státní pojištěnce je třeba navýšit o 21 miliard, jinak opravdu to bude katastrofa. katastrofa. No a Boris Časný tam předkládá návrh, který to snižuje na pouhých 13 miliard. Já se tam, proč to má být i těch 13 miliard, ale už tam je 8 miliard jako prostoru. Tak jak se to propsalo do návrhu státního rozpočtu? Propsalo se to vůbec? Spíše ne.
3: Může se to propsat, když to ještě není schválené? Když se pořád počítá tedy s tou vyšší částkou, nebo bylo to připravováno ten státní rozpočet ještě podle
4: to
3: té vyšší částky?
4: To je velmi dobrá otázka, protože už jsme se dozvěděli dnes, že ve státním rozpočtu není počítáno se změněným financováním veřejnoprávních médií. V tu chvíli ale, pokud se podívám na rezervu, která je jednou z kapitol státního rozpočtu, tak očekávám, že právě tam je těch 21 miliard pro státní pojištěnce. To znamená, není to ještě součástí pravděpodobně kapitoly ministerstva zdravotnictví, ale je s tím počítáno právě ve vládní rozpočtové rezervě, protože je na nejvýš pravděpodobné tím, že nás čeká dnes již druhé čtení, že do 1.1. dojde ke schválení tohoto zákona.
3: Ale dá se tedy předpokládat, že pokud projde ten návrh Borise Šťastného, tak rovnou je to úspora dalších 8 miliard.
4: Přesně tak. Takhle bych s tím já počítal, s tím se dá pracovat, ale teď je samozřejmě otázkou, bude to reálná úspora, jak se na to bude tvářit Adam Vojtěch, nebude chtít opravdu do svého rozpočtu slíbených 21 miliard. No a tohle je třeba to, co mě vlastně trápí, protože za vlády Petra Fialy opravdu probíhala jednání o rozpočtu tak, že vláda je jako kolektivní orgán, nejenom, že schvalovala jako kolektivní orgán, ale řešili ty jednotlivé priority všichni ministři u jednoho stolu. Dnes Alena Schillerová se vrátila ke svému modelu, kdy opravdu všichni chodili v uvozovkách s čepicí a se svými požadavky. No a pak najednou chodili jednotliví koaliční poslanci, ministři s tím, jak byli hrozně překvapení o výši toho schodku.
3: My mluvíme o aktuálním snížení schodku o 3 miliardy, pokud tedy projde pozměňovací návrh Borise Šťastného ohledně státních plateb, tak možná to bude dalších 8, ale koalice se minulý týden dohodla, že připraví legislativní změny, které budou znamenat úspory dalších 20 miliard. Tušíte, dozvěděl jste se od kolegů, co tam bude?
4: Ne, já jsem pouze slyšel, že Vladimír Pikora něco takového připravuje. Na jedné straně on mluvil nejprve, že to je 20 miliard ještě do letošního, respektive do rozpočtu na 27. Není. Mluvil poté, že má až 80 miliard, tak pak už je těch 20 poměrně málo. Já nevím, těch návrhů se objevilo v poslední době jako celá řada, nic nedošlo realizace, ať už to je spor o, a tam bych to já považoval za chybu, o podporu v nezaměstnanosti, ať už to je diskuze o karenční době a tak dále. Ale mám pocit, že pořád se střílí jako nápady, ale nějaký ucelený soubor v úvozovkách, konsolidační balíček. Já to vlastně ani jako Alen Schillerové nečekám.
3: Z toho, co se objevuje v těch debatách, jsou tam věci, které by ODS podpořila, kde už teď víte, že byste proto zvedli ruku?
4: Určitě jsme připraveni na debatu o karenční době, protože v době, kdy docházelo k nastavení současného stavu, my jsme to kritizovali, ať už s podporou zaměstnavatelských svazů. Nicméně tam ta diskuze ani nezačala, protože opravdu motoristé stahli v uvozovkách ocas před SPD a hnutím ANO. Uvidíme, jestli my s tímto návrhem přijdeme sami. Zrovna v tuto chvíli řešíme legislativní možnosti. Co se týče ale ještě toho, co bych chtěl říci, mě vlastně na tom rozpočtu trápí jedna věc. Nemůžete totiž přicházet s vizí, kterou překládáte Evropské unii v tom fiskálním plánu, slibovat úspory, které budou v řádu 150 miliard, ale najednou mluvit o 20, 60 v těch následujících letech. To znamená, že ani ty dva základní dokumenty, které předkládá vláda, prostě nesedí.
3: Když jste mluvil o karenční době, připomenu našim posluchačům, jde o to, že by se, pokud tedy ten návrh přijde a projde, takže první 3 dny nemoci, tak by zaměstnavatelé nemuseli zaměstnancům platit, respektive zaměstnanci by nedostávali ty první 3 dny plat. Vy jste říkal, že uvažujete, jestli to předložit. Když jsem v sobotu sledoval vašeho pana předsedu, tak ten jasně říkal, že to předložíte.
4: Jasně, ale my jsme neslyšeli parametry od motoristů, kteří...
3: Ale můžete přijít se svými parametry.
4: My s nimi z největší pravděpodobností přijdeme, ale přesně je otázkou. To B, to, co od těch motoristů nezaznívalo. Jestli si vzpomenete, tak u konsolidačního balíčku se naopak znovu zavádělo nemocenské pojištění. V tu chvíli se ale musíme vrátit k té debatě, zda opravdu to břímě, které jsme před 2 lety v rámci kompromisu, kdy koaliční partneři nebyli pro zavedení původního systému karenční doby, jsme zavedli tedy nemocenské pojištění a teď bude otázkou, zda se máme, a já za mě to taky správně, vrátit opravdu před ten model, tuším roku 2019 a návrh Jana Hamáčka, tedy opravdu k tomu plnému zrušení, to znamená i se snížení těch odvodů na nemocenském. To by dávalo smysl, ale tam myslím, komunisté, ale motoristé nešli, protože nechtěli přijít o další prostředky ve státním rozpočtu.
3: Když uvažujete o tomto návrhu, uvažujete o dalších návrzích, že byste v téhleté situaci, v které jsme sami jako ODS přicházeli s konkrétními návrhy, jak šetřit výdaje státu?
4: Jo, děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že to je klíčové. Nemůžete říkat pouze A, že protistrany zvyšují mandatorní výdaje, je správně při sněmovní debatě na to upozorňovat, byť kolegové očivně stejně ty důvodové zprávy nečtou a pak se diví, jaký je tedy ten schodek rozpočtu, ale jsme připraveni opravdu v následujícím roce, roce a půl přijít z návrhy, které přinesou daňové změny, to je zejména v gesci Jana Skopečka. Já pracuji spolu s kolegy ve svém programovém týmu na úpravách zákoníku práce pro jeho nějaké větší spružnění a budeme tohle předkládat a myslím si, že to je naprosto, jsou to spojitné nádoby s tím, aby to nebyla pouhá kritika v úvozovkách antibabiš, ale zároveň i to, že přicházíme s vlastními návrhy. První už vidíme vlastně na půdě poslanecké sněmovny a ve veřejném prostoru, ať už to jsou návrhy u školství, reforma Renaty Zajíčkové 8+2. Vracíme se zpátky ve zdravotnictví k debatě o volbě pacienta, což samozřejmě by také přineslo úspory do systému a není to už konečně o tom, že nalíváme další a další finance, ale jsou to reformní kroky. Tak to si myslím, že od ODS její voliči čekají.
3: Když jste se zmínil o školství 8+2, zkrácení základní školy na 8 let, s tím ODS přijde jako s návrhem?
4: Určitě, ale musí to být v souvislosti právě s tím prodloužení v uvozovkách, prodloužením té doby i do těch prvních 2 let na střední škole a s dalšími navazujícími programy. Není to jenom o tom, kdy například SPD vypálilo, pojďme zrušit devítku, je zbytečná, ale ono to má samozřejmě do výchovy toho člověka, mladého člověka dopady a proč by tam měl být i to ochranné období v uvozovkách i v těch 2 letech střední školy.
3: Na druhé straně ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga vypočítával, že kdyby se zrušila 9. třída, tak v prvních letech to nic neušetří, naopak, že náklady vzrostou, s tím jste smířen?
4: Bezesporu, to máte ale u drtivé většiny reformních kroků, které mají přinést dlouhodobé úspory.
3: To znamená, s tím počítáte?
4: Ano.
3: Vy ostře kritizujete ten návrh rozpočtu. Na druhé straně bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek začátkem září v tomto pořadu řekl, že tomu přístupu současné koalice načechrala půdu vaše vláda v minulém volebním období, když přestala brát vážně některá pravidla a nedělala si s nimi starosti. To je citace Miroslava Kalouska. Uznáváte to?
4: No, zajímalo by mě trošku podrobnější vysvětlení, protože jeden velmi výrazný rozdíl tam je, kromě toho posledního rozpočtu, kdy opravdu je ale otázkou, kolik financí se opravdu nepodařilo převést z Evropské unie, myšleno tím na kofinancování projektů, kde tam chybělo 40 miliard, tak jak by dopadl ten poslední stanovský rozpočet je otázkou, ale vždy docházelo k dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco teď v případě Aleny Schillerové, a to je ta základní kritika, letošní rozpočet je předložen v rozporu s tímto zákonem a proto.
3: Ale mezi tím se změnil ten zákon.
4: Což nic nemění na tom, že je předložen v rozporu se zákonem. A mezi tím došlo ke schválení zákona o rozpočtové neodpovědnosti, díky čemuž jsme teď svědky těch schodků. A zase je to jenom potvrzení toho, že já nechápu vlastně tu kritiku ze strany kolegů z SPD a z motoristů, když rozvolnili veškerá stavidla.
3: Já se vrátím přece jenom k té kritice Miroslava Kalouska na adresu minulé vlády. On mluvil konkrétně třeba o tom, že se všichni dozvědí výši deficitu až na konci srpna, že to je z jeho pohledu škodlivá praxe. To je právě něco, s čím přišel Zbyněk Stanjura, tedy váš stranický kolega. Nebyla to chyba? Teď, kdyby i koaliční poslanci ten deficit znali dříve než na přelomu srpna a září, nebyl by tam prostor pro větší snížení?
4: S ohledem na to, že máte vlastně tu srpnovou predikci, na základě které vy můžete zaktualizovat příjmy státního rozpočtu, to je pravděpodobné příjmy státního rozpočtu, tak já to pořád považuji za správný krok a naprosto vysvětlitelný krok. To, že potom pro všechny poslance, nejenom ty koaliční, ale i opoziční, složitější situace, například ve chvíli, kdy čekáte na kapitolní sešity, to znamená rozpočet jednotlivých ministerstev, proto abyste je mohli projednávat na výborech, připravovat pozměňující návrhy. Ano, v tom je ta složitost, ale pokud se nepletu, stejně v drtivé většině ty rozpočty do sněmovny byly předkládány až po prázdninách, takže tady je to opravdu o tom, že vycházíte z nejaktuálnějších dat a to bych považoval za správné.
3: Místopředseda poslaneckého klubu ODS, stínový ministr práce a sociálních věcí této strany Jiří Havránek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda v pondělí rozhodla také o navýšení důchodů. Ty nakonec valorizuje víc, než jí ukládá zákon, v průměru o 304 koruny měsíčně. Navíc ministři odsouhlasili návrh na jednorázovou platbu 2000 korun pro každého důchodce. Vy jste to kritizovali už několikrát od pondělka. Znamená to, že kdyby to bylo na vás, tak zůstanete jenom u zákonné valorizace, to znamená navýšení o 270 korun měsíčně?
4: Pokud si vezmu i slova Aleši Juchelky, který říkal, že chce udržet uvozovkách koupěschopnost seniorů, no tak to naplňuje právě zákonná valorizace. A s tím já bych souhlasil, jakýkoliv výdaj navíc, a zejména 2000 dluženka, to je pro mě nejenom nekoncepční, ale v době, 400 miliardových schodků přidat další 4 miliardy předvolebního dárečku nedává žádný smysl. Za ty 4 miliardy, i kdyby je chtěl udržet Aleš Juchelka ve svém rozpočtu, ve své kapitole, může postavit celou řadu domovů pro seniory, které reálně můžou pomoci těm našim...
3: Pardon, když říkáte celou řadu, kolik máte to spočítané?
4: Pokud si vezmu, že standardní domov pro seniory, původní investice města obcí může být u těch velkých zhruba kolem 200 milionů korun, tak si to dokážeme spočítat poměrně jednoduše. Můžete podpořit terénní služby, můžete podpořit, a to bych byl vlastně vůbec nejradši, protože o tom se hrozně málo mluví, například i odlehčovací a pobytovou péči pro lidi s poruchou autistického spektra a dalšími problémy.
3: Pardon, to kdyby s tímhle koalice a vláda přišla, tak tam by vám nevadilo, že se navyšuje schodek státního rozpočtu?
4: Kdyby přišel Aleš Juchelka a řekl, chci 4 miliardy na podporu terénní péče a výstavby jednotlivých odlehčovacích a dalších služeb, tak ano, v tu chvíli budu chápat. Akorát to tam jako nenacházím. Opravdu, když se budeme bavit třeba zrovna o těch poruchách autistického spektra, tak tam jsou programy, které jsou na několik let a vyšší zhruba 100 milionů korun. Pán Bůh za to zaplatí, že se to konečně mluví a pracuje se na tom, ale to je strašně málo. A když vidím demografickou křivku a jak to vypadá se seniory, bohužel, je to smutný příběh, ale 2000, kterou dostanou jednorázově, versus to, kdyby opravdu byly vystavěny a provozovány služby, které jim reálně pomůžou, to by mělo daleko pozitivnější dopad do kvality jejich života.
3: Máte pocit, že se seniori v Česku mají tak dobře, že opravdu nepotřebují navýšení víc než 270 korun měsíčně?
4: Tohle je otázka, která hrozně generalizuje a popírá to, že jsou tu příběhy lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Pro ně je nastaven sociální systém a záchytná síť, ať už to je, co se týče superdávky, případně dalších dávek. Tohle já nechci říkat. Co se týče průměrného důchodu, umím si představit to, že opravdu bude i nadále růst v porovnání s průměrnou mzdou, ale my si taky musíme říct B, na co v tuhle chvíli Česká republika má. A tím, že opravdu jsme v období 400 miliardových deficitů, tak nám to očividně implikuje to, že v tuhle chvíli to Česká republika nemůže dovolit, protože je to na dluh, ten dluh budou platit budoucí generace a vlastně mám pocit, že tím jako podněcujete i jakýsi sociální a mezigenerační spor. Já, co se týče seniorů...
3: Nepodněcujete ten spor, naopak vy, když na to tímhle způsobem upozorňujete?
4: Já myslím, že pokud se podívám na to, co dělá vláda Andreje Babiše a že opravdu háže mladou generaci přes palubu, tak to jsou jejich kroky. My pouze komentujeme to, co se děje. Pro mě osobně, znovu opakuju, je nepříjemné a štve mě to, že neinvestujeme směrem do infrastruktury, ať už pro seniory, anebo celkově další lidi, kteří potřebují péči, a ten 2000 dáreček předvolební je jako čistý nesystémový krok. A co bude dělat Aleš Juchelka jako příští rok? To tu řádnou valorizaci jako navýší o těch, já nevím, průměru, kolik to vychází, 160 korun měsíčně, což dělá ta 2000, nebo jak bude postupovat? Je to čistě nesystémový krok.
3: Vy říkáte, že to je nesystémový krok. Na druhé straně nebyl stejně nesystémový krok to, co udělala minulá vláda, když dala 5000 rodinám s dětmi na každé dítě, těm rodinám, které měly příjmy do milionů, což byla opravdu velká část rodin. Není to stejně nesystémový krok?
4: Myslíte v dubnu 2020, kdy...
3: 22,
4: kdy opravdu jsme tu stále měli dozvuky energetické krize, kdy to bylo součástí celého tehdy balíčku, který jsme měli Deštník proti drahotě, který souvisel s růstem inflace v České republice. Tam si myslím, že to bylo naprosto obhajitelné.
3: To znamená, že chvíli... tam plošné opatření bylo v pořádku a teď je plošné opatření nesystémové?
4: No ve chvíli, kdy máte přeci inflaci na úrovni sledovaného cíle České národní banky, kdy vám neklesá ta koupěschopnost seniorů, jako v té chráněné třídy, tak já považuji za to, že opravdu ano. Protože v tom roce 22 byla prostě jiná situace s ohledem na to, co se dělo nejenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale s celkově vyvolanou energetickou krizí. Tohle v tuhle chvíli díky bohu nezažíváme.
3: Vy říkáte, že neklesá koupěschopnost seniorů. Na druhé straně, když se podíváme na data, tak to zákonné navýšení penzí by znamenalo, že by důchody v průměru příští rok vzrostly o 1,23%. Ten návrh vlády bez těch 2000 počítá s nárůstem o 1,38%. Přitom inflaci aktuálně máme 1,9%. Analytici očekávají, že ke konci roku poroste, že přesáhne 2%, možná se bude blížit ke 3%. Tak není tohle argument pro větší navýšení důchodu? Není právě tohle ukázka, že ta koupěschopnost může klesat?
4: No a to jsou bohužel nedostatky ekonomie, protože a zákonů, protože vy vždycky vycházíte z nějaké datové základny, největší v časech je to zhruba 2 roky naspátek a v tu chvíli samozřejmě vám tam může docházet k nějakým drobným diskrepancím. Nicméně nemůžete zapomenout na to, že přijde zase třeba za rok, kdy budeme počítat s inflací z dob, kdy byla vyšší a v tu chvíli, respektive pro navýšení, budete počítat s inflací, která byla vyšší a v tu chvíli budete mít valorizaci paradoxně vyšší, než je samotná ta inflace. Tohle je bohužel něco, co nejsme schopni vymyslet lépe, protože nejsme schopni dopředu predikovat inflace toho roku následujícího.
3: To ale toho seniora, který bude mít méně příští rok, úplně nezajímá.
4: A to já vám velmi rozumím, proto jsem také říkal, že nebudu generalizovat v tom, že tu nejsou seniori, kteří opravdu prožívají těžkou životní situaci a proto je tady nastaven zbylý další systém sociální podpory. Jen chci říct i to B, že si myslím, že pro celou řadu seniorů v tuhle chvíli 4 miliardy, které vyjde dluženkovné 2000 korun Aleny Schillerové a Aleše Juchelky Andreje Babiše, by při případě zkvalitnění služeb přineslo pro kvalitu jejich života daleko více. O tom jsem přesvědčen.
3: Ještě dva údaje. Když se podíváme na současnou výši průměrného důchodu k poměru k průměrné mzdě, tak jsme na necelých 42%. I s tím navýšením, které vláda navrhuje, tak příští rok by se ten poměr měl dostat na 40,2%. To vám také nevadí? To je v pořádku?
4: Já nebudu říkat, že to je v pořádku nebo v pořádku, ale musíte si uvědomit několik skutečností. V České republice nás čeká v příštím roce poměrně výrazný nárůst minimální mzdy s ohledem právě na pravidla, která je správně dodržovat a se to propíše samozřejmě do mest ve veřejném sektoru. V tu chvíli velmi výrazně porostou příjmy. Díky tomu, že je hospodářský růst, tak rostou vlastně příjmy i jednotlivých pracovníků v soukromém sektoru a proto vám vzniká ten rozdíl. To vám ale nevypovídá nic o tom, že by klesala v uvozovkách koupěschopnost toho obyvatelstva, které je v důchodovém věku. To jsou dva různé ukazatele a prosím, nezaměňujme je společně. Že by bylo samozřejmě do budoucna dobré připravit takový systém penzí, který, a třeba k tomu budeme mít jeden z prvních kroků, to je lepší penzíko, byť máme tam taky některé výtky, kdy opravdu budou mít budoucí penzisté, třeba moje generace, naspořeno na důchod tolik, že opravdu nebude zajímat ten poměr mezi průměrnou mzdou, nebude zajímat ten státní důchod, protože budou dostávat ze svých úspor každý měsíc další penzi, to bych si moc přál. Akorát k tomu jsme za posledních 30 let a jedno, kdo byl u vlády, udělali pramálo dobrých kroků.
3: A rozhodně se k tomu nedostaneme v nejbližších letech. Z vašeho pohledu, jaký je optimální, to znamená spravedlivý, nebo tak, aby se důchodci uživili a zároveň, aby to bylo udržitelné z hlediska státních financí, jaký v těchto parametrech je optimální poměr důchod versus průměrná mzda?
4: Já si myslím, že ve chvíli, kdy opravdu musíte splňovat zákonné valorizace jako něco, co zajišťuje udržení té úrovně seniorů, tak to musíte plnit bez ohledu na to, jak je schodek státního rozpočtu. V tu chvíli bychom si opravdu zahrávali s těmi základními prvky, které český stát má a v důvěru občanů v něj. To bych v tuhle chvíli vytkl před závorku. Ten poměr, jestli to má být 45%, po případě 40 rovných procent, opravdu to souvisí velmi výrazně s tím, jak se daří české ekonomice, jak rostou mzdy. Pamatujeme si, bohužel, já nevím, 3-4 roky naspátek, právě v té době krizové, kdy mzdy ve srovnání s inflací nerostly. U seniorů tenhle výpadek ale nebyl tak silný, což je správně. na straně druhé nemůžeme vše posuzovat podle stavu jednoho roku a dívat se na jednotlivé souvislosti v dlouhých časových řadách. Co je ale samozřejmě zase to B, které je nutné podat. Pokud chcete nastavit spravedlivý penzijní systém, kdy opravdu je to o mezigenerační solidaritě, kdy současní penzisté jsou vypláceni v úvozovkách z toho, co vydělají současní lidé na trhu práce, musíte si tak vždy uvědomit i demografickou křivku a musíte se připravovat, ať už jako stát, nebo jako jednotlivci, na to, co nás čeká za zhruba 20 let. My jsme proto přišli s důchodovou reformou a Aleš Juchelka přichází pokaždé pouze z návrhy, které ji destruují. Já bych chtěl slyšet i to B, kde jsme tedy připraveni na to, jak udržet s ohledem na demografii ten systém tak, aby nebyl schodkový.
3: Ten návrh, aby každý důchodce dostal 2000 korun jednorázově, musí projít parlamentem. Až se dostane do sněmovny, budete obstruovat?
4: Já se budu chtít opravdu ptát, zda si je Aleš Juchelka vědom toho, že se, protože to vyhlásili 14 dní před volbami, jedná o předvolební dáreček. Budu se ptát na to, zda si nemyslí, že by ty peníze bylo správné investovat v rámci jeho kapitoly jinak.
3: A budete se ptát tak dlouho, že to dostane parametry obstrukcí?
4: Já si nemyslím. Já si myslím, že ale celkově debata, že největší zákon, který si teď po té, co byl schválená rozpočtová neodpovědnost, zaslouží opravdu obstrukce a opravdu boj, tak je boj za veřejnoprávní média. Tohle bude
3: což
4: debata,
3: necháme
4: která
3: na jindy, protože dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Jiří Havránek, místopředseda poslaneckého klubu ODS, byl dnešním hostem. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
4: Bylo mi ctí a naslyšenou s vašimi diváky.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Pro a proti.
1: Šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka tvrdí, že Rusko může otestovat soudržnost Severoatlantické aliance už během několika měsíců. Jak pravděpodobné to je? Jakou podobu by ruská akce mohla mít? A je Česko připravené? Zeptám se bývalého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka.

0: Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Vláda od 1. října obnoví regulaci cen pohonných hmot.
5: Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu.
6: Za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
7: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
8: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
9: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
3: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
11: Dobrý den, dámy a pánové.
3: Strop je zpátky.
11: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
3: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2,50 Kč na litr.
11: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
3: Proč zrovna 2,50 Kč?
10: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 korun, často pod 2 koruny, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu a zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které vidíme třeba kolem dálnic. Přesně tak.
3: Sníží se taky spotřební daň na naftu a to více než 2 koruny, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr, nebo cca, to tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
10: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
3: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní orlen, nebo ne?
10: Ano.
3: V podstatě.
10: Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
3: Litvínov, Kralupy, společnost, prostě vlastně
10: Orlen Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží.
3: Ano.
10: Protože
3: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
12: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
13: To tvrdí Orlen.
12: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
13: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
10: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom

0: se skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. Hmm. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
1: Ano, a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
2: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
1: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
2: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Tohle je... Ale na Schillerová to odmítá.
3: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
0: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná, cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel, ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
1: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
0: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
1: A oni si na sebe vydělají.
0: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládáme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
1: Takže je to nadsazené možná?
0: V zásadě, já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo nebude hrát vůbec žádnou roli. Takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tu optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne, takhle by se stát na regulace dívat neměl.
1: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 22, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
0: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent. Jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu. Vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby, těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil postupně, pozvolna a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
1: Takže je dobře, že v časech nejistoty, toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
0: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
1: ale
0: se
1: v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
0: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv a zase jako je to pochopitelný a racionálně ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
1: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudé moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
0: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme, i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. Slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East-West. Takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit, a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami, a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
1: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře, a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mis Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. A teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
0: No, skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá, lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně, pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
1: Ano, ano. Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen, a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
0: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva, a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lodí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jezd nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopní tam jet, a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
1: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku? Protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
0: Tak směrovně určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu a méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
1: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
3: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
1: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, a pak už ne.
3: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
0: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní.
1: Prostě v Německu regulují do konce roku.
0: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo, ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
1: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní...
0: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barak, ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych se na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
1: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Interview Plus.
5: Jaká média označuje americký prezident Donald Trump za špinavá a zkorumpovaná, případně za šašky okresního formátu a proč? Proč jim zakázal přístup do Bílého domu? Petr Vizina bude diskutovat o protestu předních televizních stanic v USA s americko-českým novinářem Julianem Nagelem.
4: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna dnes projedná zmrazení platů politiků. Norská policie s pomocí dronů pátrá po pohřešovaných Češích. Basketbalisti Olomoucka prohráli s Pardubicemi vysoko 54-100 a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přehánkami, teploty do 17 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
7: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
6: Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřeli dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat taky o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averøy. V sobotu jí policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do českopolského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Podle dramaturgyně Táni Zabloudilové série České televize zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
8: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
6: Basketbalisti Slávie v druhém ligovém kole deklasovali Opavu 114-81. Slávii, která se před sezónou spojila s mistrovským Nymburkem, pomohl k výhře 20 body americký rozehrávač McCollum. Vysoké výhry si ve druhém kole připsali taky další týmy. Pardubice zvítězili na hřišti Olomoucka 100-54. Po první půli přitom basketbalisti BK Olomoucko ztráceli jen 7 bodů. Ve druhé se rozdíl navyšoval zejména kvůli počtu ztrát. Pokračuje kapitán Olomoucka Adam Goga.
9: 10-11 ztrát je ideální na zápas a my vydáme přes 30. To jsem fakt jako nezažil. Jsem zažil naposledy někdy, já nevím, 19. My jsme tímto darovali postupným útoku, že jsme snažili vytvořit, já nevím, jaký přihrávky rovnou pod koš, kde to prostě nebylo možné, když to tam mazali mezi 2-3 hráče místo, aby jsme si vybrali jednodušší řešení. Někdy to fakt bylo extrémně naivní a hrozně zbytečné ty ztráty jako.
6: Ve druhém kole Národní basketbalové ligy pak Ústí nad Labem porazilo nováčka Plzeň 115-74 a Písek zdolal Hradec Králové 111-87.
10: Omezení nebo překážka na D6 před Prahou a nehoda na Brněnsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč stojí osobní auto. Má poruchu, blokuje na 4. kilometru odstavný pruh. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov včera večer zavřeli pravý pruh. 8. kilometr omezení kvůli údržbě je na necelém 0,5 kilometru. Potrvá do rána, vybočuje se vlevo, ale kolem projedete plynule. Na brněnskou silnici 387 z Tišnova do Nedvědic stojí osobní auto po nehodě. Za obcí Borač srazilo zvěř a blokuje krajnici. A v Plzni na Slovanech už odklidili následky nehody a taky skončila uzavírka části Nepomucké ulice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty až 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
11: Czech Radio. News in English. The Czech Republic has joined a group of countries seeking to protect children from the potential impact of artificial intelligence. President Petr Pavel took part in a meeting led by his French counterpart Emmanuel Macron, which launched the initiative. The Czech army and its allies have been testing drone operations, counter-drone systems and ground robots within the Drone Shield 2026 exercise. Members of the armed forces, experts and dozens of companies from the Czech and foreign defense and technology industries are taking part in the exercise. And three scientists have received the 2026 Europhysics Prize for their outstanding contribution to condensed matter physics and the discovery of outer magnetism. It is the first time the prestigious award has been given to Czech scientists.
12: Weather.
11: Thursday should be overcast and rainy around the country with daytime highs between 13 and 18 degrees Celsius. The Václav Havel Library ceased to exist in its hitherto form earlier this year when both major donors and staff members departed. Further twists followed, and this week Havel's widow entrusted Prague's Municipal Library with preserving the legacy of the dissident dramatist turned president. Ian Willoughby has the story.
13: První, protože jsme historicky byli první institucí tohoto typu.
14: Last week, representatives of the first presidential library, a newly established entity with key members who were previously involved with the Václav Havel Library, held a news conference outlining their aims. This group are still based in the building that housed the Havel Library and possess its digital archive and book collection. But they were forced to come up with a new title after the democracy leader's widow, Dagmar Havlova, stripped them of the right to use his name in June. On Tuesday, Mrs. Havlova ended speculation about her own plans by announcing her choice of institution to protect and cultivate the legacy of her late husband, Prague's Municipal Library.
15: Bude střežit dílo manžela Havla.
11: It will safeguard the work of my husband, Václav Havel, and deliver continuity. It will look after his legacy in the future, which is also important. I should add that the estate of Václav Havel is still held by me, our foundation, Vision 97, and my family.
15: Vize 97 a moje rodina.
14: Tomáš Řehák, director of the Municipal Library, says he didn't hesitate for a moment when Mrs. Havlová contacted him with the offer of cooperation. And he says his institution is well placed to meet her expectations.
16: We know how to do things on international level, on high level, I would say. We invite many important writers here to Prague, and we want also to export one of the biggest names in Czech literature abroad. So that's another part of our activities. But more than everything, we are open institution, open to everybody. We are a real public library. So we would like to share the literal and political endowment, probably not the best word, but anyway, of Václav Havel to broad public.
14: Dagmar Havlová was one of the three original founders of the Václav Havel Library. Set up while the one-time leader of the Velvet Revolution was still alive, it was the first Czech institution created on the model of US presidential libraries, albeit on a rather more modest scale. Events of recent months, which were evidently sparked by staff dissatisfaction with then-director Tomáš Sedláček, have garnered a lot of headlines. Mrs. Havlová says it's a relief for her to be able to move on from this turbulent period.
17: The library, which was in private hands, had 15 directors in a period of 22 years, and that's not good. The fact that things will now be looked after by an institution that runs so perfectly, that will continue to operate well, tells me that I've put my late husband into the right hands.
14: Tomáš Řehák says the municipal library will next month reveal concrete plans regarding how it will make use of the license bestowed on it by Václav Havel's widow.
17: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy. Buďte vítán.
19: Dobrý den.
18: Sladili jsme se. S pedagogem katedry ruských a východoevropských studií se budeme věnovat zejména výsledkům voleb do Ruské státní dumy. Co se po nich v Rusku změní, zda a v čem ovlivní ruskou agresi na Ukrajině a jak by měla Evropa reagovat na zesilující hybridní útoky Moskvy. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
18: Rusko, které je úzce spjaté s Vladimírem Putinem, prezidentem Ruské federace, podle očekávání ovládlo volby do státní dumy, získalo 58%. Je to, pane Svobodo, výsledek, který si Kreml přál?
19: Tak je to výsledek, který si Kreml přál, protože kdyby si ho nepřál, tak to tak nedopadne. Ty výsledky jsou zpochybňované už nyní. Máme, ono je tam poměrně jednoduše vidět, že čím víc roste účast, tím víc roste i výsledek pro jednotné Rusko, což prakticky možné není. Jsou velká podezření na to, hraničící s jistotou, že ty výsledky jsou výrazně nafukované, ale pokud už je budu takhle brát, Kreml, pro Kreml je to vlastně velmi dobrý výsledek, protože oni říkají, že vlastně je to výsledek, který je výrazně lepší, než byl v těch mírových dobách, že je i vyšší účast. Oni tvrdí, že je to tím, že vlastně ty ukrajinské útoky podnítily to vlastenectví Rusů a ti šli odevzdat hlasy jednotnému Rusku. Tady samozřejmě můžeme o tom dosti pochybovat. Já bych jenom uvedl ten výsledek z Čečenska, kde Ramzan Kadyrov získal 99,85% hlasů, což ať si každý udělá obrázek, jestli je nebo není možné.
18: Šlo, jak už jste naznačil, pane Svobodo, o první volby do dolní komory parlamentu od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. O těch volbách, těch aktuálních, se psalo také jako o jistém referendu Vladimíra Putina. Přinesli vůbec teda nějaké překvapení?
19: Tak překvapení, ono zajímavé bylo třeba to, že vlastně ta strana Spravedlivé Rusko, to je taková obskurní stranička, která se čím dál více profiluje jako hodně proválečná. Ona vlastně z těch všech stran vystupovala jako nejvíc proválečná, tak získala 5,1% hlasů údajně tedy a ještě dlouhou dobu nebo těsně před koncem vlastně měli těsně pod těch 5%, čili byla tendence vlastně tuhle tu stranu jakoby do té státní dumy dostat i prostřednictvím té percentuální části, protože polovina se volí poměrně, druhá polovina většinově. Překvapením asi ani nebylo to, že jednotné Rusko získalo 209 většinových mandátů z 225. V těch zbylých okrscích, co vím, tak většinou to bylo tak, že ono ani nekandidovalo, přepustilo ta místa vlastně někomu jinému, čili ona ta, řekněme, ty výsledky nejsou až zas tak překvapivé. Možná se čekalo o něco méně, jako že bude přisouzeno jednotnému Rusku. Co se týče komunistů, tam je ten výsledek asi očekávatelný.
18: To je druhé místo.
19: Jasně, oni sice vystoupili předevčírem, tuším, že, nebo včera, s tím, že výsledky jsou sfalšované a že se musí ukončit válka, ale tím to taky skončí. Gennadij Zjuganov takhle mluvil, jejich předseda, ale upřímně tím to také skončí. Oni jsou taková jako plyšová opozice v tomhletom směru, že vlastně vždycky jako řeknou, tohle je špatně, ale vlastně neudělají nic jiného. Jinak další ty strany, ti pseudoliberálové, Noví lidé, to je taková lehce jako protestní strana po té, co bylo vyřazeno Jabloko, ale zase velká část lidí vlastně říká, proč máme volit nějakou, nebo proč máme jakoby dávat hlas nějaké pseudoliberální straně, když stejně ty hlasy si zmanipulují, jak chtějí, takže velká část těch protestů se odehrála i tak, že lidi nešli volit.
18: Když jste se zmínil nyní o Nových lidech, která o té, řekněme, středopravé straně, ta získala bezmála 8%, jenom připomenu, že to konečné výsledky hlasování se dozvíme pozítří, 25. září. U té strany Noví lidé, která se umístila na čtvrtém místě, tak se profiluje jako modernější, liberálnější alternativa. Co lze čekat od strany na místě třetím, nacionalistická liberálně demokratická strana Ruska, necelých 9% podle dosavadních údajů?
19: Tak ona, ta strana, je taková hodně zmatená po té, co vlastně zemřel jejich dlouholetý vůdce Vladimír Žirinovský. To byla, jako můžeme si o něm myslet, co chceme, ale charismatická postava. On těmi skandály na sebe strhával pozornost, vykřikoval ta hesla typu těším se, až si ruský voják omije holinky v Indickém oceánu a podobné věci, ale byl vždycky jako loajální, ale co bylo důležité, on prostě dokázal přitahovat část obyvatelstva, která měla sklon, řekněme, k těm extrémním proudům. Jo, to byla i jeho role vlastně, aby ti extremisté nezískávali to svoje vyjádření někde prostě na ulici, někde, kde si to Kreml až tak příliš nepřeje. A poté, co on zemřel, tak vlastně ztratila tohoto charismatického vůdce. Leonid Slutsky je všechno jenom ne charismatický. On se sice pokouší o skandály, ale je to takové prostě rozpačité. Ta strana je, řekněme, lehce protestní stranou, zvláště v těch regionech dálně východních, tam získávají o něco více. My ještě uvidíme jakoby ty přesnější výsledky podle toho, co se vyhlásí 25. Ale LDPR získává jako v těchto regionech, Chabarovském kraji a v podobných oblastech, jako určitá forma protestu taky. A ono je výrazné i to, že tam mají třeba zajímavější osobnosti, ale ta strana je prakticky bez toho vůdce ničím.
18: Jak mimochodem hlasovala Moskva?
19: To se přiznám, že jsem ještě úplně do detailů nestudoval. Vím, že třeba zajímavé výsledky byly v okrsku, kde je takzvaná Moscow City. To jsou takové ty moderní mrakodrapy, kde ti Noví lidé získali výrazně více a vyhráli dokonce jednotné Rusko. Tam bylo poraženo teď poslední zprávy, já jsem ještě projížděl Telegram, tak jsem koukal, že vlastně ty výsledky nakonec byly nějakým způsobem přepsané, ale to bych musel úplně jít do detailu a ty detaily uvidíme opravdu toho 25.
18: Přesně tak. Už tady zaznělo, opoziční strana Jabloko, ta byla z toho volebního klání už před ním vyřazena, nicméně uspěla v Novgorodské oblasti. Tak proč směla kandidovat právě tam?
19: Tak pravděpodobně proto, aby se vytvořilo zdání, že existuje jakási demokracie, že Jabloku přeci nikdo nebránil, kdyby neporušovali zákon, tak mohli kandidovat. Oni vystupovali s takovým velmi, ne velmi, ale s mírovým programem je třeba ukončit válku a takhle, ale zase v mezích toho zákona, v mezích toho ruského koloritu, čili oni v tomhle tom byli nebezpeční na té celostátní úrovni a ne snad proto, že by hrozilo, že Jabloko vlastně získá nějak supermoc hlasů. To se dalo ošetřit a ošetřilo by se to pravděpodobně, ale to, že by vůbec tato otázka vešla jakoby do toho obecného povědomí, že by najednou lidé jako si říkali a oni si říkají, ale že by někdo zvedl ty hlasy a vlastně najednou by lidi vystupovali ve prospěch Jabloka, tohle bylo nebezpečné, kdežto v nějaké novgorodské oblasti, jedna oblast, OK, řekne se, tam žijou liberálové, takže jako není problém, ale nehrozilo to na té centrální úrovni.
18: Jak volby probíhaly na okupovaných územích Ukrajiny, pane Svobodo?
19: Báječně, přijde k vám ozbrojenec se samopalem a řekne hlasujte a hlasujte svobodně. Jo, tak jako to není těžké uhodnout. Kreml tam samozřejmě potřeboval zaznamenat vysokou volební účast. Jo, protože oni sami vědí, že vlastně ta referenda nebo pseudoreferenda, která uspořádali na podzim 22, takže příliš velkou důvěru nevzbudila. To nevzbudilo důvěru opravdu ani v Rusku, jako i tam to berou s rezervou. Sergej Lavrov sice čas od času říká, jaké to bylo jako vyjádření vůle těch Ukrajinců nebo těch lidí, kteří tam žijí, patřit k Rusku, ale nemyslím si, nebo on tomu určitě nevěří, on je na to příliš inteligentní a nemyslím si, že tomu věří vůbec někdo. Jo, čili pro Kreml je to důležité z toho důvodu, aby oni vlastně dokazovali, že ti lidé už se cítí Rusy, že vlastně ta území patří Rusku, že vlastně to bylo vyjádření téhle vůle a ty volby, jestli chceme tomu takhle říkat, tak podle toho dopadly. Nezapomínejme, že tam volili taky vojáci, kteří tam jsou.
18: Udrží si tedy Kreml nadále pevnou pozici?
19: Kreml by si udržel pevnou pozici, ať by vyhrál, kdo by vyhrál. Samozřejmě tady jste neměli příliš volbu. On, Vladimir Putin, už ta předvolební kampaň, když si to odtočíme jakoby zpátky, tak ta předvolební kampaň Vladimir Putin říkal, je to, jak už jste zmiňovala, referendum o té speciální vojenské operaci, hlasujte pro jednotné Rusko, tím vyjádříte podporu vlastně tomu, co dělají, vyjádříte podporu těm našim hrdinům speciální vojenské operace. Mimochodem těch oni říkají, že dostali do státní dumy 86, pak to redukovali na nějaký 49, tuším, že on ten důvod byl, že ti zbylí, prostě to byli reální politici, kteří prostě oznámili, že jdou do té speciální vojenské operace nebo válce proti Ukrajině a vlastně seděli někde, nechci říct asi úplně v bezpečí, ale řekněme nešli rozhodně do těch útoků, čili Kreml by si udržel pozici tak jako tak, ale tím, že vlastně jednotné Rusko bude mít tu ústavní většinu, mluví se o 355 mandátech ze 450, tak vlastně nebude muset vůbec nic řešit a bude argumentovat, my máme tu podporu, my máme tu celonárodní podporu a cokoliv se bude dít, tak vlastně oni budou říkat, vy, když protestujete proti tomuhle, jste proti národu.
18: Karel Svoboda, rusista, komentuje volby do státní dumy.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: Pane Svobodo, ruské volby ovlivní agresi proti Ukrajině. Už několik měsíců se spekuluje například o vyhlášení dalšího kola mobilizace.
19: Já samozřejmě nemůžu vylučovat to, že vyhlásí mobilizaci, že ji vyhlásí opravdu natvrdo, ale já osobně, můj tip byl a v tom nějak i pokračuju, že ona ta mobilizace bude taková skrytá. Ono v Rusku mobilizovat je docela jednoduché, protože vy prostě zmáčknete tlačítko a těm lidem se rozešlou SMSky, nastupte toho tolikátého a tolikátého na svůj vojenský útvar a oni s tím nic nenadělají.
18: A nastoupí?
19: Musíte, protože pokud nenastoupíte, tak vás odříznou od všech služeb, od všeho. Vy vlastně v Rusko, zní to paradoxně prostě pro lidi, kteří mají představu, že Rusko jsou zemlianky a opelci, ale Rusko je v tomhletom směru extrémně digitalizované. Ono, jasně, Moskva je jedna věc, ale celkově Rusko je opravdu velmi digitalizované. Vy přes ten ruský portál, přes ten oficiální portál můžete a dokonce musíte vlastně vyřizovat téměř všechno, čili nedostanete se k doktorovi, máte problémy s pojištěním, s výplatami čehokoliv, nemůžete si nic zařídit prakticky, takže můžete odejít do lesů a tam někde lovit medvědy nebo být loven medvědy, ale to je asi tak to jediné, co můžete dělat, pokud nenastoupíte.
18: Pociťují běžní občané Ruska čím dál víc náklady agrese Moskvy vůči Ukrajině?
19: Samozřejmě, to je jeden z důvodů, proč ty výsledky těch voleb opět, pokud chceme mluvit o volbách, vzbuzují velké pochyby, protože se sešlo hned několik faktorů, které vlastně zbuzují nevoli a tu nevoli my vidíme i na číslech, oficiálně daných číslech od VCIOMu, což je jedna ze sociologických společností, hodně jako provládní levada centra a těchto, že vlastně je znatelný pokles podpory Vladimira Putina, podpory vlastně i takových těch věcí typu všechno jde správným směrem, Rusové to pociťují. Jo. Zase to není tak, že by všichni nenáviděli Vladimira Putina, aspoň ne podle těch čísel, to si nemalujeme. Ale vidíme tam určitou nespokojenost s rostoucími cenami, zvláště i s tím, že ceny vám rostou a vlastně Rostat vám říká, všechno je v pořádku, všechno je v klidu, vlastně inflace je minimální, ale vy to vidíte v obchodech. Jo. Ono, ekonomové proto mají vysvětlení, ale tady je to znatelné, prostě útoky dronů, které vlastně Rusové vidí a ten stát proto nic nedělá. Teď na ně uvaluje novou daň, mimochodem po volbách. Jo, čili tohle všechno vlastně oni vidí, cítí, a nejsou s tím spokojení a proti tomu vám Kreml oznámí, že ty výsledky dopadly rekordně. Ela Pamfilová, šéfka Centrální volební komise, oznámí, že byly zaznamenány všeho všudy dva případy nějakých porušení zákona při volbách. Takže on ten pocit jako rozčarování a určité bezmoci v Rusku panuje a Rusové to cítí.
18: A mohou s tím něco udělat? Je šance změnit něco nebo přispět k té změně právě ve volbách?
19: Ne, ve volbách.
18: Nebo jak jinak?
19: Ve volbách rozhodně ne. Ty volby nejsou nastavené na to, abyste si zvolila, koho jste chtěla. Tam jako,
18: jaké mají možnosti? Jiné možnosti?
19: Prakticky žádné, protože vy když vylezete teď zrovna včera nebo dneska ráno, teď nevím, vyšel ten případ Čecha, který dostal pokutu za to, že uspořádal veřejnou akci poblíž Kremlu, kdy prostě vzal jenom kus papíru, tam nevím, co přesně bylo napsané, ale schytal diskreditaci armády, pořádání veřejných akcí na zakázaném místě. A to podotýkám, že byl jeden člověk, který otevřel list papíru. Jo, a Rusko, jak je digitalizované, tak samozřejmě jsou instalované i systémy rozpoznávání obličejů. Vás třeba nezbalí okamžitě za účast na nějaké demonstraci, ale přijdou si pro vás později, to jsme viděli už dříve, čili ty možnosti jsou velmi, velmi omezené tím, jak postoupila vlastně ta technika sledování lidí a reálně Rusové s tím mají problémy a jedna věc je, kterou vám jsou schopni říct, nebo dneska už bohužel ty moje kontakty jako nemohou moc mluvit, protože prostě i ty fígle typu napíšu, smažu, aby nebylo jako nic dohledatelné, tak ani to už nefunguje. Čili oni vám vlastně jako na jednu stranu řeknou, jsme unavení z Vladimira Putina, možná kdyby přišel někdo jiný, tak se ty věci pohnou vlastně lepším směrem a kdyby přišel někdo jiný, tak možná řekne, OK, ukončíme tu válku tam, kde jsme a už nebudeme pokračovat a vlastně zruší se sankce a všechno bude v pohodě. Tak tenhle ten názor, já aspoň co jsem zaznamenával, prostě tak je poměrně častý, ale nechtějí to Rusové říkat úplně nahlas a je to spíše takové hodně zaobalené.
18: Vysvětluje Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji vám za váš čas vysvětlení a přeji vše dobré.
19: Děkuji také, naslyšenou.
18: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
4: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Taxikáři možná budou muset nově skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Včera to schválila sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční Piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa představila plán pro obnovu válkou zničeného pásma Gazy v přepočtu za 52 miliard korun. Zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Budoucnost plánu je ale nejistá, protože Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamas se pořád neshodují na podmínkách příměří. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Včera o tom pravomocně rozhodl odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž Rada České televize přiznala jen desetinu maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nárok nemá. A americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění, speciální efekty a film. Česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou a o postup do finále bude Bernardová bojovat dnes s Finkou Pihlahovou.
10: Možné nebezpečí na D11 u sjezdu na městece Králové a také na Šumpersku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městece Králové hlásí náš zpravodaj Zvěř u dálnice, 52. kilometr.
20: Se pohybuje po krajnici Srna. Je za odstavným jakoby v trávě, ale vypadalo zmateně, no tak nevím, jestli náhodou nezběhne.
10: Na D35 se ve směru od Vysokého Mýta na Hradec Králové u sjezdu na Holice stojí osobní auto bez paliva. Kilometr 142,5 blokuje jen odstavný pruh. Na silnici 446 ze Šumperku do Uničova další nebezpečná situace. Pozor, dejte mezi Hrabišínem a Libinou. Po cestě se pohybuje kůň. Na situaci jede řešit policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Představa, že ve světě, jaký skutečně je, tvoří mezinárodní právo pevný a neměnný řád, patří k iluzím. Bez světového řádu se ale ani silní dlouhodobě neobejdou. Řešit všechny konflikty silou je příliš nejisté a nákladné, říká muž, který celý život zpochybňuje to, co ostatní považují za samozřejmé. Filozof a sociolog Václav Bělohradský v Osobnosti Plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
21: Dobrý den.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
22: Osobnost Plus.
2: Tak pane Bělohradský, jestliže mezinárodní právo není pevný a neměnný řád, co od těch změn, které nutně teď přijdou, co od nich čekáte?
23: Já bych trošku upřesnil. Ta věta ve světě, jaký je, platí spravedlnost jen mezi stejně silným, abych pořádal. Tak to je věta z dějin

0: Máme mezinárodní řád, je klubový statek. A ten řád, kterým já jsem žil a vy část svého života, krátkej, tak to vzniklo po druhé světové válce, kdy vítězové nad nacismem vytvořili klub a spravovali všechny konflikty oni mezi sebou.
1: Jasně, a ten klub se rozpadá ovšem, je
0: a
1: to
0: ten
1: tak?
0: Klub, ano, ten klub, a ten, aby ten klub fungoval, tak je třeba, aby všichni ty členové považovali za výhodnější být uvnitř toho klubu, než řešit konflikty s silou. No a tady došlo k situaci, že z části už Spojené státy začaly trošku měnit. Trump řekl otevřeně, že světový řád, liberální světový řád, on tomu říká, je proti Americe, což ne. No ale Rusové se začali cítit jako první, že vlastně jakoby najednou v tom klubu oni nemají žádné místo. A tak začal se rozpadat a začal se všechno řešit silou a teď žijeme v té době, kdy se už mluví jenom o válce a světový řád se zřítil. Ovšem, v české kultuře politické hraje tu významnou roli Mnichov. A obyčejně se interpretuje tak, že oni nás zradili a kdyby býval a tak dále. Ale ve skutečnosti to ukazuje, ten Mnichov v té klasické interpretaci politologické ukazuje, jak je nutný světový řád. Ty mocnosti, jako byla Británie, Francie, oni byli ochotní jim postoupit kus Rumunska, kus Československa, nabídnout jim něco, dokonce jim chtěli vrátit kolonie. Potom se mluvilo toho. Jen aby vstoupili zpátky do toho světového řádu. A výsledek Mnichova, to nebylo, že jsme ztratili Sudety, ale výsledkem bylo, že všechny kroky, teď bude Německo dojednávat s klubem, který se tam vytvořil.
1: Jasně, ale teď mi řekněte jenom ta pravidla, která, vy říkáte, že teď se mezinárodní právo rozpadá, výsledkem je, že jsou války a stále o nich mluvíme, ale já se ptám, co vlastně, když i vy připouštíte, že ten mezinárodní řád nějaký musí existovat, tak co od něj vlastně čekáte?
0: Mezinárodní řád je dohoda mezi členy klubu. Tak jistě vznikne nějaký světový řád, který budou Spojené státy, Čína, Indie, možná i Brazílie, ty BRICS, ty země BRICS, bude tam i Rusko samozřejmě. Vznikne nějaký řád, já se to už nedožiju, vy určitě ano, a zase to bude dohoda mezi těmi největšími hráči, kteří chtějí respektovat pravidla, protože oni, je to příliš nákladný, muset si všechno vybojovat ve válce.
1: Ale vy říkáte, že ty největší budou chtít dodržovat pravidla, budou chtít ta pravidla, ale vypadá to, že to, po čem volají ty největší státy, je posilování moci právě už těch silných, jinými slovy. Rozumíte, takže jestli bude ten mezinárodní řád spočívat v tom, že my mocní všechno rozhodujeme, tak nevím, jestli se posuneme dopředu.
0: Samozřejmě, že ty mocní musí nakonec dohodnout nějakou podobu světa, kdy není možný jen všechno jednostranně řídit. Ve skutečnosti žádnému hráči se nevyplatí, aby všechno řídil. Musí se něco svěřit. Aby svět byl rozumný, musíme se vzát kontroly nad světem včas. Takže nějaké formy trhu, abych tak řekl, trh je malý příklad, tak ten Trump představuje, tím používá ty cla způsobem, který ničí světový trh a nerespektuje pravidla ani světové obchodní organizace a tak dále. Ale to musí přestat. Není možné, aby Čína měla 100% cla nebo něco takového, aby on uvalil najednou na Kanadu cla jen proto, že nebo aby Grónsko řekl a proto dá na Vedosa. To musí skončit. A jak? Já nevím.
1: Nejspíš tím, že už nebude prezident.
0: Nebude, ale bude jiný a ty zájmy Spojených států budou mít velkou setrvačnost, jako mají vždycky.
1: Jinými slovy si myslíte, že třeba ty věčné celní války, které Donald Trump vede, tak že jsou i pro Spojené státy i hudbou budoucnosti?
0: Ne. Cla jsou toto využívání celního biče, to je naprosto komický a to nikdy to nefungovalo, fungovat to nebude a obrátilo se to už několikrát proti Spojeným státům. Všimla jste si, že vždycky musel odvolat to, co uvalil na Čínu a takový.
1: Ano, někdy na nátlak soudu taky.
0: No tak to není nátlak, to je překročil pravidla, to je zákon.

0: Jak podle vašeho názoru přežije demokracie? A přežije na zhruba stejném dílu planety, na kterém je dnes?
1: Je otázka, co z té demokracie zbylo po té technologické revoluci a všem. Takže to otázka by měla znít, jestli přežije veřejný prostor, protože demokracie je především veřejný prostor a formování většin ve veřejném prostoru a ty většiny pak legitimně vládnou a prosazují zákony, které platí pro všechny lidi. Otázka pro všechny občany. Otázka je, jestli přežije veřejný prostor jako prostor, v němž se formují nebo agregují názory. Názory se musí agregovat. Z těch názorů existují vlastně ještě vůbec názory, nebo jsou to jenom pokřiky, pocity. Ta otázka je strašně složitá. To třeštění kolem dezinformací je samozřejmě jenom určitý symptom té krize, kterou všichni cítíme. To veřejný prostor měl svoji vážnost, důležitost a ta se vytratila. A to, co se formuje, jsou to ještě většiny. Takže krize demokracie spočívá v prudkém poklesu autority většin. Dneska vyhrajou velby a zítra už všichni říkají, pozor a takový. No, když Macron vyhrál volby, tak netrvalo to týden, už se proti němu stávkovalo a tak dále. A to je tak teď všude. Že? To je, ta demokracie je jakoby převrácená. Převrácená v tom smyslu, že fungují menšiny. Je snadné být součást nějaké menšiny, kterou zákon respektuje, která má garantovaný svý práva. Ale stát se součástí většiny, která dokáže změnit legislativu té společnosti a má k tomu dostatečnou legitimnost, to je otázka. Takže otázka byla, přežije tato demokracie takto, jaký vnímám za veřejný prostor, agregace názorů, legitimní většiny. A k tomu ještě maličkost. Ten největší problém demokracie, nebo to s tím už se souvisí, je deficit legitimnosti její vertikální dimenze. No, když se mluví o demokracii, tak horizontální rovnost, to všichni víme. Ale aby ta demokracie fungovala, tak ním taky musí být vertikální dimenze, hierarchie. A ta musí být nějakým způsobem legitimizována. Takový specializace, to víme všichni. Každý chce mě operoval. Specializovaný chirurg a jeho kompetence byla garantovaná nějakým konkurenčním systémem. Ale dnes jsme v takové situaci, vzpomínáte si antivax, hnutí antivax a takový, a lékaři jsou ve službách, já nevím koho, a je to všechno v nadnárodní farmaceutický průmysl, který nás dělá, pichuje do nás, co nás pichuje, nějaký čipy. To začalo šířit. Takže ta vertikální dimenze se nedá snadno legitimizovat. Jakýsi resentiment proti autoritám a tak. A demokracie nepřežije bez autority. Demokracie velmi důležitá. Autorita v demokracii je důležitější než tyranie.
0: Když budu tu demokracii, na kterou jsem se ptala, definovat úplně primitivně, ve stylu budeme tady všichni stále stejně relativně svobodní, budeme si moci zvolit ve stanovaná data prostě svoje vládní představitelé, budeme moc nahlas říkat to, co si myslíme, tak tahle forma demokracie s tím jakoby výraznou stopou prostě naší vnitřní svobody, tak ta přežije nebo ne?
1: Musíme to slovo svoboda zařadit do jiného repertoáru naše demokracie. To je liberální hodnota. Liberální demokracie. Ale demokracie sama může být velmi tyranská. Demokraticky nastolené tyranie, ostatně Alexis de Tocqueville v zakládajícím spisu americká demokracie, tak tam varuje před tím, jak právě ta rovnost a to všechno, jak to vlastně drtí toho člověka a zbavuje těch svobod. Takže otázka vaše by měla být, přežije liberální demokracie? Vlastně. Ty dvě slova se na sebe dívají dost nepřátelsky. Ten liberalismus se bojí té většiny, že bude zavádět příliš mnoho a regulací a tak. A zase demokracie se dívá to demos, v tom slově se dívá na to liberálně. V podstatě oni by chtěli zachovat si předchozí. Jo? A toto napětí, se mě ptáte, jestli se toto napětí, tak jak jsme ho vyřešili za posledních, řekněme, 200 let, velmi nešťastně a do toho a války a všechno, ale přece jen, jestli ty dvě dimenze demokracie, liberalismus a většiny, agregovaných názorů, většin, to je třeba, aby to byly názory, jestli to přežije. Tady mám, nevím, skutečně nevím. A řekl bych, že když nepřežije veřejný prostor v té funkci, kterou měl v našich západních dějinách, tak nepřežije demokracie.
0: Jakou chybu dělá opakovaně Západ, která se mu teď sčítá a stěžuje mu život?
1: Tak na to bych opravdu odpovědět neuměl, že za prvé Západ není jeden subjekt. Vezměme si BRICS, což je alternativa. Je Brazílie Západ? Já bych řekl, že ano. Jo? Je Jižní Afrika Západ? Ano. Nebo je Západ jenom Evropa? Kanada je Západ, hlásí se k tomu, ale Spojené státy už do významné míry Západ nejsou, alespoň ne v tom našem slova smyslu. Proto se taky orientovali spíš na Pacifik. A tak dále. Čína je z mnoha hledisek západní, třeba věda, technologie, no, ale i politický systém je tak jako singapurský kapitalismus.
0: Ale já chápu, že těch pohledů na to, co je to Západ, jako samo o sobě bychom se mohli věnovat hodinu, ale mně jde o to, jestli uvedu vám příklad. Dlouho se tady mluvilo o tom, že jak Západ, mysleno západní Evropa a Amerika, jak vnímali Rusko celá dlouhé dekády. Takže to bylo všechno chybně. Že jsme si mysleli, že s Ruskem půjde něco a netušili jsme, že to s ním nepůjde rozhodně. Takže to se ptám, jestli tam vidíte něco takového, co by vlastně, nebo jestli je to neodvaha politiků třeba Západu, jo? Nebo cokoliv, co prostě zbrzdilo tuhle vlastně...
1: My máme takové Rusko, jako jsme si ho vytvořili, protože během té transformace bylo Rusko velmi flexibilní. A to, co se dělo za Jelcina, to byla vrcholná nezodpovědnost těch západních transformátorů. To byla vrcholně zodpovědný způsob těch půjček a celá. Ten odmluví o tom Jeffrey Sachs, který byl jeden z protagonistů. Pak jsme komunikovali dlouho s tím Ruskem až do roku 10. Já si ještě vzpomínám, jak Putin klečí před pomníkem obětí Katyně a objímá se s Ruskem, nebo jestli si podávají ruku, to už nevím. A v Rusku v prime timeu běžel film Vajdy o Katyni. A to bylo, tuším, rok 10. Rusové vydali Polákům všechny dokumenty o Katyni. A Medvěděv, tuším, řekl v polském sejmu, řekl, že jen doufám, že tu vinu strašnou nepřipíšou ruskému lidu. Ale tím zatím, tak tohle bylo Rusko do roku 10. Dokonce podpořilo bombardování Jugoslávie, což já jsem teda bych nepodpořil. A spousty dokonce poskytlo svý základny v Afganistánu. Nebo přibližně základny. Takže bylo, a pak najednou se ta spolupráce začala řídit. Do dneška je taková móda považovat 90. za gangsterský léta. Tak ke gangsterce to mělo ale opravdu daleko. Víš, jak to byly v podstatě spořádaný. Ani inflace nebyla nějaká veliká, nezaměstnanost nebyla. Dokonce nájmy Klaus nedovolil je uvolnit, takže spořádaný přechod ke kapitalismu. Mnohem spořádanější, než byl přechod ke komunismu. U nás v roce 48 a později. Ale to, co se dělo v Rusku, to byly, jak vznikala ta oligarchie, jak brzo pak skrvavěla a stala se... To bylo něco, co jsme mohli v jisté době, tomu jsme mohli zablokovat. Podobně jako válka v Jugoslavii.
0: Ale počkejte, myslíte my jako Česko?
1: Spojené státy, a mohli jsme k tomu přispět.
0: Tak jasně, jenom,
1: že inteligenci, ale Spojené státy to mohli zabránit.
0: Ale nezapomeňme, že i to by šlo velmi těžko, protože to, co se americkým korporacím klade za vinu, že tam vlastně vybrakovali tu společnost, že tam neuvěřitelně, dokonce pan Kellin, myslím, že tady říkal, že vedli, oni chtěli vést Rusko k bankrotu. A tím pádem tam kapitalismus a demokracie úplně ztratili v těch 90. letech tu image přitažlivou, jak měli pro nás ostatní. Takže, a to, ale co jsem chtěla říct, že to dělali soukromé americké firmy, nejen americké, ale taky americké. A těm vlastně jako honba za ziskem je jejich způsob žití. To je, na tom to stojí. Takže si nedovedu představit, jak kdokoliv by mohl zamezit tomu, že americké korporace by tam prostě nechtěly vyděláno.
1: To mě musí odpustit, ale tohle, na to nemám dostatečnou dokumentaci. Myslím, že tam se stalo skutečně to, co někteří fanatiční kritici 90. našich českých připisují Česku. Tam skutečně se ta země rozpadla, tam vznikaly soukromé armády. V podstatě vznikaly soukromé armády, obrovské oligarchické bohatství. A ti naši oligarchové jsou srandovní figury ve srovnání s těma šílenýma obrovskýma majetkama těch oligarchů, ještě navíc ty strašné moci. Co pak se týče role Ruska, tak když se podíváte na dějiny, tak musíte uznat, že ve všech rozhodujících konfliktech stály Rusové po našem boku. Napoleon. Pomohli nám ho zvítězit. První světová válka. Proč vznikl komunismus v Rusku? Protože Kerenský, a Bůh mu to rozpust, protože Kerenský dál bojoval věrně se Západem první světové válce. Kdyby býval předběh Lenina a udělal separátní mír, tak se udržel a komunismus nebyl na stole. Takže ten komunismus je jakási daň, kterou zaplatili Rusové za to, že stáli ve Západu. No a nebudeme mluvit o vítězství nad Hitlerem, což hrálo tak obrovskou roli a vznik ten klub a nový světový řád.
0: Já vím, ale možná bychom měli připomenout, pane Bělohradský, když jste mluvil o těch Rusech, kteří stáli vždycky jako na naší straně.
1: Na že straně pak, naší kauzy ve smyslu.
0: Ano, ano. A to, že koncem druhé světové války to skončilo, že? Pak už ty postup Rusů šel jenom proti nám.
1: Dobře, ale myslím, vy jste se odvážila říct, že ten světový řád, který byl nastolen, ten bipolarismus, že to byl skutečně válečný stav mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, anebo to byla jistá forma spolupráce světový. Hm? Tak víte, kdo vymyslel slovo normalizace?
0: Ne.
1: Nixon. Nixon už byl zvolen prezidentem, takže měl právo na doklady tajných služeb. A ty mu to referovali každý ráno a on měl velký zájem na tom, aby se nějak uklidnilo, potřeboval Ruskou, někde, nějak, nevím kde přesně. A ty tajní služby tady referujou, to mám z knihovny Lyndona Johnsona, tam je takový, a on říká, no tak vidím, že se to normalizuje v tom, že no tak mě zjednejte schůzku s ukrajinským velvyslancem, něco takového. A pak se rychle dohodli i z rady, nevím přesně, co tenkrát šlo. Takže to byla přece forma spolupráce a ta spolupráce byla někdy strašně v krizi, třeba Kuba. No, tam to bylo na atomovou válku a pak byla ještě. Ale v podstatě ten světový řád spočíval v tom, že tyhle ty dvě mocnosti držely zkrátka ty lokální konflikty a dovolili jen ty, který Vietnam je klasický příklad. Že jo, tam. Takže ono to byla forma, tak to je vždycky u těch velkých rozhodujících hráčů, je to tak vždycky. Ale vy jste se ptali na to chybu toho Západu. Já bych řekl takhle, vy jste mi dovolila to zjednodušit a říct evropského Západu.
0: Tak zkusme tak.
1: Našich mocností. No tak jednoznačně, ne? To byla válka o hegemonii. To bylo to, že oni spadli do té Tukididovy pasti, že vynořující se velmoc Francie, Británie nedokázali dostatečně spolupracovat, že ta idea Wilsonova, to je sjednocené Evropy a to, v co my jsme věřili, ta Organizace spojených národů, v kterou tak věřil Beneš, že to se nikdo to nevzal vážně. No a pak ještě taky bych řekl, že chyba toho Evropského Západu bylo, že když porazili ty mocnosti, když porazili, tak se k té poražené mocnosti chovali příliš kořistnicky, což je příklad právě Německa po první světové válce. Není pravda, že Německo zavinilo první světovou válku. A není jediné, že byl jediným viníkem. A není ani pravda, že se Německo chovalo v první světové válce tak, jako se chovalo v druhé. Nebylo tak jednoznačným viníkem. Mohli jsme, byli velcí britští ekonomové, John Maynard Keynes, kteří protestovali proti takovému způsobu. Jo? Ta Versailleská smlouva byla příliš krutá vůči Německu.
0: Řekněte, už je to poslední otázka dneska. Když pozorujete ten dnešní napjatý svět kolem, tak na jakém místě vám svítí nejvíc červená? Jinými slovy, kde je ten konflikt, problém,
2: jev,
0: který vám dělá největší vrásky na čele?
1: Protože jsem věrný žák Hany Arendtové, tak největší starost mi skutečně dělá veřejný prostor a jeho degenerace rychlá. Bez níž je demokracie nesmysl. A to souvisí taky s tou otázkou veřejnoprávních médií. Co jsou to veřejnoprávní média? To neoznačuje nějaký názor. On má veřejnoprávní názor. Ale je to určitý způsob, jak se formuje názor. To znamená, on tady se předpokládá, že je to nějaké prostředí, který garantuje způsob financování a v tom prostředí se svobodně formují názory nebo formují se bez nátlaku, ne bez autoritativně. A já se domnívám, že tento veřejný prostor, který potřebuje, aby se sformovala názorová většina, která bude mít dostatečnou autoritu, že ten se strašně rychle rozpadá. Rozpadá se zoufale, strašně a příšerně.
0: A jak k tomu rozpadu podle vašeho názoru přispívá politika?
1: Málo. Řekl bych, že málo.
0: Tak co je hlavním faktorem rozpadu?
1: To je ta technologie, to je informační revoluce. To je ta hyperhistorická společnost, jak ji nazval Luciano Floridi. To je ta společnost, která ve své sebeorganizaci závisí na informaci, na informační revoluci, na technologiích, na digitalizaci. S tím neumíme zacházet. Já nevím, jak to vidíte vy, jste zkušená novinářka na rozdíl ode mě, já mám, ale já se domnívám, že ty podcasty, které se teďka všude šíří a hrajou velkou roli, a někteří jsou významní, jestli nejsou takovou nevyhnutelnou cestou rekonstrukce toho veřejného prostoru. Protože o nich je hodně, těch podcastů. No ale přece hned vidíte, třeba vím, Česmistra Katý, vynikající podcast, ne na rozdíl od méně významných banání, nebo dokonce agresivních podcastů. A teď prý i Václav Moravec má nějaký podcast. Ale na tom případu toho Václava Moravce to můžeme trošku ještě ujasnit. Tak on odešel z té televize, což je veřejnoprávní médium, odešel, protože musel pozvat Okamuru. A on nechtěl. Jestli tomu tak už rozumím, já jsem obyčejný čtenář. A teď všem zázka, jestli jsi ve veřejnoprávním médiu a jestliže v tom veřejném prostoru Okamura hraje nějakou roli, tak já jako posluchač, který si tu televizi platí, mám právo taky ho slyšet. Jo? Takže jakoby odejít z veřejnoprávní televize kvůli tomu, že chci tam někoho moci nepozvat, i když ten člověk patří, že? Tak to je otázka. Tady vidíte tu nekonečnou složitost vlastně toho veřejného prostoru, kdy stačí malá jeho... Vidíte, třeba Trump třeba začal bojovat s televizí. A nedopadne to dobře. Takže ta otázka, moje největší starost je veřejný prostor a patřím k němu tím způsobem, a proto jsem tak zoufalej nad jeho stavem.
0: Filozof, sociolog Václav Bělohradský byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus, a jsem za to vděčná. Děkuju moc.
1: Děkuju za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Interview Plus. Jaká média označuje americký prezident Donald Trump za špinavá a zkorumpovaná, případně za šašky okresního formátu a proč? Proč jim zakázal přístup do Bílého domu? Petr Vizina bude diskutovat o protestu předních televizních stanic v USA s americko-českým novinářem Julianem Nagelem.
4: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Je přípustné prosazovat politické nebo nacionalistické zájmy násilím a je možné protestovat proti světu, státu, civilizaci nebo emigraci za pomoci výbušnin a krvavých útoků? Odpovědi na to, kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé, hledá Český rozhlas Plus. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Soud projedná žalobu Seznamu na premiéra Babiše. Ruské letecké pumy zabíjely v Doněcké oblasti. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháním.